0: okruhu směrem do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. A na Benešovsku se srazila 3 osobní auta u Soběšovic, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Eliška Krausová odjela v létě 1968 na pár měsíců do Kolumbie z dokonalice ve španělštině, ale kvůli ruské invazi tam neplánovaně zůstala doteď. No a teď je na návštěvě Prahy a díky tomu je hostem hovoru. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Stále učíte na univerzitě v Bogotě francouzštinu?
4: Ano, pořád učím francouzštinu.
3: Takže vlastně máte teď prázdniny.
4: Ano, toho využiju vždycky a přijedu sem domů.
3: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Hovory.
3: Nově zvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella obvinil končící hlavu státu Gustava Petra z toho, že plánuje puč s cílem zůstat u moci. Co se to tam u vás děje?
4: No, já nejsem teda politoložka a budu mluvit, řekněme, střízlivě a jenom z mého pohledu. Je to taková nepříjemná situace, která se vyhrotila právě před volbama. Bohužel, a to je vidět na všech číslech, polovina Kolumbijců volila jednoho kandidáta a skoro stejná polovina toho druhého, rozdíl je 200 tisíc hlasů. Takže jejich vztah je velmi nepříjemný a tím pádem vztah všech Kolumbijců taky se vyhrocuje.
3: Petro tvrdí, že volby provázely podvody. Mezinárodní pozorovatelé z Evropské unie nebo ze Spojených států, ale po volbách ocenili transparentnost a také prý efektivitu sčítání hlasů a systém byl podle nich spolehlivý. Co si o tom myslíte vy?
4: Já jsem si 99% jistá, že velké podvody nebyly. Malé podvody jsou vždycky. Nevím, jestli ve všech zemích, ale v Kolumbii vždycky. Někde v nějaké vesnici se objeví hlasy, které tam nemají být a tak dále. Ale ten systém je velmi dobře už vypracovaný a když to člověk porovná s jinýma zeměma, tak je strašně rychlý. U nás se končí ve 4 odpoledne, to je vždycky jenom jeden den a vždycky je to neděle. Volby nejsou povinné, jsou jako doporučené a pro lidi, kteří volí, tak mají různé výhody, jako třeba studenti, pak mají slevu na vysoké škole, teda minimální slevu, ale slevu. A myslím, že taky mají nějaké výhody, když jdou na vojnu. Nevím, jestli ještě nějaká další. To znamená, snaží se jako přesvědčit, že máme všichni volit. Volíme od rána od 8 do 4 do odpoledne. A okolo 5 hodiny se začínají objevovat ve všech zprávách první výsledky. Velmi profesionálně bych řekla, vždycky je to všechno přesně vysvětlené, kde, kolik a tak dále. A okolo 8 večer je to jasný. Není to definitivní samozřejmě, protože ta země je velikánská a je nás 50 milionů, z kterých volí nevím přesně kolik, nejmín tak 25, 30 možná.
3: Kdo je tedy 47-letý de la Espriella? Proč má přezdívku Tigr?
4: No to, tu přezdívku bohužel si vymyslel on sám. Aha. Takže to nevím, jestli někdo v rodině mu říká Tigr, má malý děti, neumím to odhadnout, potom jsem ho neslyšela mluvit. Je to mladá osoba, má mladou ženu a 4 malé děti. Je advokát. Jeho profese je advokát a dlouhou dobu fungoval jako advokát.
3: No v politice,
4: nikdy jako politik?
3: Tak, nováčkem.
4: Nováčkem, nikdy neměl žádné místo oficiální, nebyl v kongresu, nikdy ho nikdo nevolil, prostě se jako v tomhletom ohledu je úplným nováčkem, což je dost podivuhodné.
3: Jak bys ho má k Donaldu Trumpovi, který ho ve druhém kole volby podpořil?
4: Tak to si nedovedu odhadnout. On říká, že velice blízko. Ale to říká on, to bychom museli zjistit, jestli je to pravda. On říká, že ho obdivuje, že má jeden ze svých bytů ve Spojených státech amerických, druhý říká, že má... Já říkám, co říká, protože já jsem v Kolumbii hodně dlouho a vím, že ne všechno, co všichni říkají, je potom pravda. Vím, že teda má hezké bydlení v Kolumbii, ne přímo v Bogotě, což je zajímavý, protože on je z té pobřežní části Kolumbie. V podstatě Petro, ten náš aktuální prezident, je taky z té části Kolumbie. Jsou jako ve dvou krajích, které spolu sousedí, tak bych to řekla. Podle něj má všechny tyhle ty byty, měl velmi dobrou práci, ale chce zachránit Kolumbii. To je jako jeho projekt.
3: No, faktem je, že, jak jste to řekla, že to bylo velmi těsné. Levicového kandidáta Ivana Cepedu porazil o 1% bod, jak jste říkala, něco přes 250 tisíc hlasů. Čím to, že to bylo takhle vlastně půl na půl?
4: No, bohužel je to tím, že během vlády Petra, našeho aktuálního prezidenta, Kolumbie se rozdělila na dva velký tábory. Daleko víc, než kdy předtím. Bohužel, protože to, co chtěl, bylo právě spojit Kolumbii. Z Kolumbie udělat stát, kde není válka, kde je mír, kde všichni budou žít dobře, spokojeně a v blahobytu. To pořád opakoval. Ale podařilo se mu přesně to opačný.
3: Kolumbie prý čelí nejhorší vlně násilí za posledních 10 let. No, je to tak?
4: Tak to vypadá, bohužel. Tohle slyšíme každý den, taky máme nejhorší inflaci. On říká, že máme nejmenší nezaměstnanost, to je velmi relativní, záleží to na ekonomi, který to vysvětlí. Někteří říkají, že to je naopak. Ale je cítit, je vidět, že situace není správná, není klidná, není dobrá a že inflace je obrovská.
3: Jakým prezidentem tady byl Gustavo Petro v Kolumbii, prý první levicový prezident?
4: No tak historicky je to tak, protože do té doby Kolumbie během mnoha let, od té doby, co je demokracie, se dělila na liberály a konzervatory. Dokonce během 20-30 let měli spolu dohodu, že jednou bude jeden z jedné strany a druhý z druhé strany. Byly to takové ty dvě největší, nejdůležitější politické strany. Tak, jak je to skoro všude na světě, ty strany se začaly rozpadat, ty klasické strany. A dneska je v Kolumbii, já nevím, 15 nebo dokonce 20 různých politických stran, které se dokonce přejmenovávají. Ale žádná nebyla výslovně levicová. Ten první, kdo je z výslovně levicové strany, je Gustavo Petro.
3: Faktem je, že Latinskou Ameriku se šíří vlna pravicových prezidentů od Kolumbie přes Bolívii, Ekvádor, Chile, Argentinu, Honduras až po Kostariku. Skoro to vypadá, že to nemůže být náhoda.
4: No, my si myslíme, že to není náhoda. Je to taková odpověď na to, že před 5-10 lety byla vlna levicových prezidentů. Tak je to taková odpověď té populace na to, co dělali ti, co se denominují, sami si říkají, nebo se jim říká levicový. Tak teď máme ten opak. Bohužel možná jinde na světě to tak není, ale v Jižní Americe dost často se tohle stává. Vy jste to nezvládli, tak teď budeme my. A lidi tomu odpovídají, lidi to volí. To je na tom, jako nevím, jestli to nejlepší nebo nejhorší, ale takhle to dopadá.
3: Abelardo de la Espriella koncem června vzkázal gerilovým skupinám v zemi, že mají měsíc na kapitulaci. Co se bude dít potom? Během prvních 3 měsíců v úřadu prý zahájí leteckou ofenzivu proti drogovým gangům.
4: Já se budu smát teď. Já nevím, co se bude dít. Vy se mě ptáte, jako kdybych věděla, byla vědma a uměla číst.
3: Ne, to, co si o to myslíte, co čekáte? Jestli bude takto tvrdý?
4: No nevíme. To nevíme. To se opravdu neví. Hlavně se neví, s kým by to dělal. Protože vojsko i policie jsou, bych řekla, z velké části se změnily a snížil se jejich počet, abych to tak řekla. To bylo něco, co nás udivovalo během celé vlády Gustava Petra, že každým rokem se snižoval počet generálů a tím pádem se snižoval počet všech ostatních členů, tak jak vojska, tak policie. A my si myslíme, že je to jeden z důvodů, proč je tam tak nebezpečno teď. A proč tam ty gengy opravdu řádí. Ale jestli to tak je, nebo není, to je to trošku nevysvětlitelný. Ale v tom případě tenhle nový prezident, který začne za pár dní, jako nemá k tomu to vojsko a nesežehne ho tak rychle. A tu policii taky ne, takže nevím, s kým počítá.
3: No, možná s jakou pomocí. Podpora ze strany Spojených států?
4: To si on, to on dává jako najevo, tak bych to řekla. Jako dává najevo, že on miluje amerického prezidenta, že on miluje všechny Američany, má tam teda byt, nějakou dobu tam žil. Nebo
3: dokonce mám pocit, jestli nemá i americký pas, ne?
4: On dobu. Má několik příslušenství, má tři. Má kolumbijský, protože se narodil v Kolumbii, má italský, nějak tak spojený s tím jeho příjmením, má nějaký předky, takže si o to možná požádal v minulosti a má to americký, to ze severu. Ze severu, protože my všichni jsme Američani, pozor. Některý z jihu a některý ze severu.
3: Dela Espria v předvolební kampani slíbil stavbu velkokapacitních věznic. Je to řešení? Co si myslíte?
4: No podle mě ne. Podle mě to je trošku jako Honduras, já mám za to jiný nápady, ale bohužel já nejsem ministr ničeho, nevím, proč mi nikdy nezvolili, protože já myslím, že bych to dělala líp. Já si opravdu myslím, že ty vězení, že ve vězení by museli ty lidi pracovat, tak jako mnoho jinde na světě, to jsem si nevymyslela, to člověk ví. Ale bohužel u nás nic nedělají, takže to opravdu dramatický být ve vězení. A tam se mezi nima taky zabíjejí a tak dále, a tak dále. Takže dělat další vězení, myslím, že není řešení. Řešení by bylo donutit je k nějaké práci, myslím si, že asi donutit, nějak to rozdělit a možná by se to trošičku začalo lepšit. Bohužel taky celý ten systém justiční nás je komplikovaný, říkají, že ho potřebují měnit už několik let, protože dostávají strašně velké tresty, někdy za hlouposti, nebo ne hlouposti, no ale třeba za krádež nebo malou krádež. A za ty velký zločiny dostávají v poměru ne tak velký tresty. Takže za něco menšího dostanete 20 roků, 30 roků. Tak jako co tam mají dělat ty lidi? 30 roků. Tak to jako, a ještě stát jim dává jídlo, ono jim ho dává málo, takže oni se ho musí kupovat. Je to jako problém. U nás věznice jsou dramatický.
3: Posloucháte Hovory s profesorkou francouzštiny na univerzitě v Bogotě Eliškou Krausovou.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Založila jste už před lety asociaci Česko-kolumbijského přátelství ASOCHECA. Máte na ní ještě teď čas?
4: Čas jo, protože bych já neměla, tak možná nikdo jiný by na ní tolik času neměl. ASOCHECA je asociace kolombo-českého nebo česko-kolumbijského přátelství. Je to samozřejmě nezisková organizace, je to krajanská skupina, zapsaná tady mezi krajanské skupiny. Dostáváme nějaké peníze každým rokem. Není to moc, ale je to důležitý, protože to je základ toho, co máme. A k tomu my přidáme nějaké další peníze a děláme obvykle výstavy. Nestačí nám ty peníze na někoho pro letenky, jak jsme si to myslívali, že přivezeme divadla, koncerty a tak dále, to ne. Ale děláme výstavy a vždycky se podle toho, co se blíží historicky nebo kulturně, tak se k tomu připojíme.
3: Stále pokračuje putovní výstava s názvem Vždy se navrátím k životu.
4: Siempre volveré a vivir. Ano, takhle jste to přeložil vy.
3: To jsem někde našel. A je to správně?
4: No je to víceméně správně. Siempre volveré a vivir. Vždycky budu žít znova, no. Tak vrátím se k životu. Ale jo, ta výstava je výborná. Výborná v tom smyslu, že to jsou obrázky těch terezínských dětí. A je to výstava jako mála, která je úplně nesmrtelná, nadčasová. Kamkoliv s ní jdeme, vždycky má úspěch, sní to divně, ale jako úspěch v tom případě.
3: Ohlas.
4: Je o ní, a tak, ohlas bylo to slovo a je o ní zájem. Bohužel za vlády pana Gustáva Petra pan Petro zrušil vztahy s Izraelem a rozhodl se být pro palestinský oficiálně. Dokonce poslal dvě letadla pro děti z Gazy. Nevím, jestli někdy přistály ty letadla, ale mluvil o tom. Což je podivuhodné v zemi, která jako Kolumbie, která má tolik vlastních dětí bez rodičů, tolik opuštěných dětí, dětí, který dává dokonce v dispozici i cizincům, takže my jako budeme se starat o jiné děti a tak dále. Ale tohle to udělalo nebo způsobilo jistý ohlas mezi tomu, čemu říkáme levice, hlavně mladá. lidi neznají historii, moc se o ní nezajímají a vidí jenom obrázky, někdy zmanipulovaný, někdy pravdivý samozřejmě a cítí lítost. A z tohohle hlediska nám řeklo teď v tomhle roce, nebo od loňského roku bych řekla, pár škol, počkejte paní Krauzová s tou výstavou, já mám trochu strach, protože tohle jsou terezínský děti a to může být nějaký problém tady, možná pak se budou ozývat ty pro Palestinci, tak bych nerad do toho zabořil. To je neuvěřitelný. To jsem jako nevěřila, že někdy bude v Kolumbii, protože Kolumbie není země, kde by slyšel člověk něco o antisemitismu naštěstí. Židovská komunita není tak silná a nikdy tyhle ty témata se tam neozývaly. Takže bohužel vyberou si radši jinou výstavu jako české ženy. Tam není problém. Taky máme výstavu o Komenském, tam už vůbec není problém. Takže nebo tak jsme pomáhali s výstavama o Kafkovi, která byla velmi zajímavá loni. To přivezlo české velvyslanectví, ale my jsme pomáhali jako s tím ohlasem a s organizací a tak dále a necháváme terezínské děti, aby si odpočinuli. Ale tenhle ten nový prezident řekl, že první, co obnoví, bude izraelské velvyslanectví.
3: Vy jste mimo jiné zprostředkovala spolupráci s Vyšší akademie věd a archivu Jana Patočky a vaší univerzity. Jak je na tom projekt teď?
4: Ten projekt je výborný. Ten jako roste, protože spolupráce s komeniology a patočkology z Akademie věd je velice přínosná, je zajímavá a jako lidsky jsme si dobře porozuměli. Oni se zajímají o všechno nové a vzhledem k tomu, že se jedná o texty, které nebyly skoro nikdy přeloženy do španělštiny, tak je to prostě zajímavý, jak pro ně, tak pro nás, protože je pár textů, které teda byly už jako hodně zastaralé, ale proto se o to zajímáme, máme smlouvu s Akademií věd, překládáme, vydáváme a hlavně se staráme o distribuci, o konference, o přednášky a tak dále a dokonce přijeli z Čech, už jich přijelo pár vědců v různých momentech, aby přednášeli o různých tématech a my jsme jako hrozně spokojený a já jsem hrozně vlastenecky šťastná.
3: Vzniklo taky zvláštní číslo filozofického časopisu.
4: No tak to je
3: téma?
4: Takový velký, já říkám, takový gól, který se nám povedl a to bylo proto, že v Kolumbii ta skupina těch filozofů udělala velký projekt, na který dostala finanční velkou pomoc od ministerstva vědy. Existuje ministerstvo vědy, které normálně nepomáhá humanitním projektům, jak to všude na světě. Vždycky pomáhá něčemu trošku jinému. A tady tyhle ty mladí profesoři, kteří tam patří, připravili tak zajímavý projekt, že jsme dostali ten největší možnou částku finanční. A to pomohlo tomu, že během 2 let, protože trval 2,5 roku ten projekt, se udělalo spousty konferencí, kongresů, cest, publikací a chyběla jedna publikace v jednom mezinárodním časopise dobře situovaném v té akreditační hierarchii. A když jsme hledali, tak jsme našli, že filozofický časopis České akademie věd je velice důležitý řekněme v Evropě. U nás ho moc neznali. A že dělají čísla speciální, monotematický, když o to požádá nějaká skupina. Nebudu popisovat, jak to dlouho trvalo, nebudu popisovat, jak se nám to povedlo, nebudu popisovat, protože jsme to museli to jako dělat společně. Časopis není nic snadného, všichni, kdo to kdy dělali, vědí. Musí všechno být stejné, že? Protože my jsme to dělali v Kolumbii, protože to bylo snadnější, než dělat to tady a vozit. Takže hlavně ta fyzická část, aby ten časopis vypadal stejně, jak má vypadat, aby ty papír a tak dále bylo stejný, gramáže a tak dále, nebylo snadný, ale povedlo se a nakonec se povedlo, že časopis vyšel španělsky poprvé, takže jak mě vysvětlovali někteří spolupracovníci z toho filozofického časopisu, kteří jsou tam už dlouho, říkali, že oni jsou hrozně hrdí, protože byli první, kdo otevřeli ten časopis na mezinárodní akreditaci, ne každému se to povede, že byli první, když ho otevřeli jako open access na internetu a teď jsou první, co vydali jedno číslo ve španělštině. Takže já doufám, že všichni Češi budou studovat španělsky.
3: V dubnu jste se zasloužila o návštěvu filozofky a překladatelky Terezy Matějíčkové na Mezinárodní knižní veletrhu v Bogotě. Jaký to mělo ohlas?
4: Tak Tereza sama o sobě, já myslím, že je tak zajímavá, vtipná, chytrá, že má ohlas. A naštěstí byla velmi vstřícná, protože to bylo trošku na poslední chvíli. Přijela, aby představila knížku, kterou o několika esejích, nebo knížku několika esejí, kterou jsme přeložili v zájmu právě našeho projektu. A přijela na ten veletržní, na ten knižní, pardon, veletrh, ale spojili jsme to taky s jedním kongresem, který byl na jedné univerzitě a s návštěvama dalších dvou univerzit. A Tereza má tu výhodu a ten talent, že má velmi dobrý vztah ke studentům, nebo studenti k ní, abych to tak řekla. Jako je na ní vidět, že umí je to její živel. Takže získá hrozně rychle po pár větách. Ale udělala něco pozoruhodného, a to, že během 4 měsíců se naučila španělsky, což neznám žádnou jinou osobu. A to do té míry, že všechny přednášky připravila ve španělštině, byla schopná je přečíst španělsky tak, aby se jim rozumělo, což není snadný, v cizí řeči. A dokonce potom odpovídat i na otázky z 90%. Těm otázkám samozřejmě je chápala a když bylo třeba pomoc, tak jsme jí pomohli, ale byl to takový fenomén český, pozor, český, takže já vždycky potrhnu český. Jako z toho vyplývá, že všechny Češky jsou chytré. Ne všechny jsou filozofky, ale všechny jsou výjimečně chytré, hezké a zajímavé.
3: Už rodina předala letošní cenu Kateřině Krauzové za nejlepší diplomovou práci v oboru španělská filologie?
4: Ano. My dáváme každý rok tuhle cenu, kterou hrdě odpovídáme nebo vysvětlujeme, že by je to první mezinárodní cena, která se objevila na filozofické fakultě. Pořád v ní pokračujeme. Já můžu za sebe říct, že když vidím ty studenty, kteří dostávají, že jejich španělština je každým rokem lepší, tak je pozoruhodný. Češi mají asi nějaký talent na španělštinu. Je to možný. A tentokrát, jako vždycky, to bylo zajímavé. Většinou jsou to dámy, nevím proč, pozor.
3: Protože jsou krásné a chytré a byla to Češka.
4: Jsou krásné, chytré Češky. Ale taky to byla dáma. A mluvila o dvou spisovatelkách z Jižní Ameriky. Jedna Argentinka a druhá z Chile. Chilka se řekne? To nevím, jak se to řekne česky.
3: Chilanka.
4: Chilanka, promiňte, jsem si říkala, to divný, Chilka. Takže, ale oni taky psali eseje, což je zajímavý, nejen poezii a literaturu. A udělala takový velmi zajímavou diplomovou práci, kterou ocenili. Ocenili to ty profesoři, ne my. Nám jenom oznámí, kdo to bude. A my přijedeme ze všech koutů světa, aby jsme předali cenu.
3: Rodina Krauzových.
4: A usmívali se na naší novou výherkyni.
3: Kolegyni. No, já jenom tady mám poznámku, že to byla Ludmila Slavická za práci Reflexe hispanoamerické společnosti v eseji Gabriely Mistral a Viktorie Ocampo. Tak jenom
4: Dobře, to máte velmi dobře.
3: Proto jsem si to našel. No, kdy se vracíte do Jižní Ameriky?
4: Do Španělska jedu někdy 3. 4. srpna a
3: tak
4: pak 3 dny potom.
3: Cestou.
4: Tu zastávku musím udělat, protože jinak by se mě pletly všechny jazyky. Já nejsem tak chytrá jako ty ostatní Češky. Takže já pak koktám ve obou, navíc ještě ve obou řečech. Takže když přijedu do Španělska, tak si zvykám na mou druhou možnou vlast a pak už přijedu do Kolumbie zase normálnější.
3: Hostem hovoru byla Eliška Krausová. Užijte si Prahu, rodinu a přeju šťastný návrat domů do Kolumbie. Mějte se hezky.
4: Děkuji moc.
3: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
5: Co je to hoax?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Hoax je označení pro vědomě lživou zprávu, která se tváří jako pravda. Toto anglické slovo sice pochází už z 18. století, ale masově se rozšířilo až s příchodem elektronické komunikace. Jako hoaxy uživatelé nejdříve označovali maily varující před smyšlenými počítačovými viry a vyzývající adresáta, aby zprávu přeposlal, a to co možná největšímu počtu svých známých. Sami o sobě nebyly takové zprávy nebezpečné, ale zahlcovaly e-mailové schránky a někdy mohly mohly obsahovat riskantní návody, jak se neexistujícího viru zbavit. Hoaxy se ale věnují i tématům mimo oblast počítačové bezpečnosti. K oblíbeným námětům patří konspirační teorie nebo nepravdivé, bulvárně pojaté zprávy o nejrůznějších zločinech.

0: Českého rybářského svazu Miroslav Laníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Včera je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Laníčka na tomto místě každý rok už několik let. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniků o tom informovala agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Součástí podniků jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka. Mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. 3 týdny nepojedou ode dneška tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezóny nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu.
1: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy je nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjet na Břeclav a Bratislavu, musí se pokračovat až na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici, ve směru do Vyškova už se sjíždět dá, nárazově se mezi sjezdy tvoří kolona. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Vyškova opatrně u sjezdu na Mikulov. Na 194. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v odstavném pruhu. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru je noční omezení, pracují tam na opravě mostu v levém pruhu, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Trumpovo obvinění Číny a zpochybnění volebního systému. Česká ústava v pasti svého textu, či jak Rusko trvá na svém velikářství. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
3: Americký prezident Donald Trump ohlásil na noc na dnešek našeho času důležitý projev. Obvinil v něm Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v americké historii a oznámil odtajnění dokumentů, které podle něj odhalí šokující slabiny volebního systému ve Spojených státech. Zároveň obvinil členy amerických tajných služeb, že před ním i národem informace o rozsahu čínských aktivit zatajovali. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
4: Dobrý den.
3: Donald Trump opakovaně zpochybňuje prezidentské volby v roce 2020, které prohrál docela výrazně. Často se i objevují jakési už dopředu zpochybňování budoucích voleb těch v listopadu, které budou pro Ameriku velice důležité. Vymykal se v tomto ohledu nějak tento projev, co jim sledoval?
4: No, určitě se vymykal tím, že to byl poměrně dlouhý projev, který byl přednesený v hlavním vysílacím čase řady amerických televizí. Je to vlastně velké Trumpovo téma dlouhodobě, že americké volby nejsou bezpečné v nejrůznějším smyslu toho slova. Například, že existuje nedokonalá identifikace voličů při volbách, že existují určité poruchy při těch korespondenčních volbách. On zhruba před asi 2

0: nebo třema týdny prohrál takový spor u nejvyššího soudu, kdy nejvyšší soud vlastně potvrdil, že i dodatečně doručené hlasovací lístky poštou se budou započítávat. To vlastně je určitá vnitropolitická porážka Trumpa i v tom smyslu, že on považoval nejvyšší soud za, řekněme, instituci mu nakloněnou. Co se týče toho projevu, který zmiňuješ, nebo o kterém tady hovoříme, tak tentokrát hovořil o především trochu jiném druhu zranitelnosti amerických voleb, a to je vliv Číny, to znamená Čínské lidové republiky. On hovořil o tom, že ty americké volební systémy jsou šokujícím způsobem zranitelné, že Čína v 18 státech nějakým způsobem pronikla do těch systémů, že se jí podařilo získat pomocí hackerů nebo i nákupem i osobní údaje voličů a podobně, a že to je potřeba řešit. On o některých z těch věcech hovořil i dříve, kdy naopak označoval Rusko nebo Irán za ty potenciální útočníky nebo ohrožovatele spravedlivosti amerických voleb. Čína to popírá, říká, že nemá žádný zájem na tom, aby ovlivňovala americké volby. Také vlastně americké tajné služby, když v roce 2021 vydali takovou zprávu, tak vlastně konstatovali, že Čína nezasahovala do těch voleb v roce 2020, i když tehdy konstatovali, že v podstatě to bylo proto, že neměla žádný zvláštní důvod riskovat kvůli kterémukoliv z těch dvou kandidátů. Mimo jiné samozřejmě je otázka, proč, když byly sfalšovány volby v roce 2020, proč nebyly sfalšovány ty další, ale to říkám jenom tak na okraji. Proč o tom Donald Trump mluví, může mít více důvodů. Jeden z těch důvodů je, to říkají jeho nepřátelé, že chce znemožnit ty volby, které budou za 3 měsíce. Jiná varianta je, že tomu skutečně věří. Já věřím, že tomu skutečně věří. Další varianta je, že se snaží podpořit své úsilí o prosazení zákona, který se jmenuje Save America Act, který vlastně zpřísňuje třeba identifikaci voličů při tom volebním úkonu. A pak je tady samozřejmě určitá možnost, že on prostě potřebuje změnit téma čtvrt roku před těmi volbami, které se skutečně už blíží.
1: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, díky.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Ve vyhroceném sporu vlády Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem se opakovaně ozývá odvolávání se na ústavu. O tom, k čemu ale nejvyšší zákon českého státu chce politickou reprezentaci země vést, uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová v příspěvku s titulkem Ústava v pasti svého textu.
3: Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Praví se v článku 54, odstavec 3 Ústavy České republiky. A podle článku 63 tudíž přebírá za řadu jeho rozhodnutí odpovědnost vláda prostřednictvím kontrasignace. Jinými slovy, bez podpisu premiéra nebo pověřeného ministra nemůže prezident, když se na to přijde, například jmenován ani kandidáty na státní vyznamenání. Po summitu v Ankaře sledujeme, jak si to vyložil Andrej Babiš. Prezidenta má v hrsti. Je to podle něj reprezentant opozice, se kterým je zbytečné ztrácet čas, natož pak s ním diskutovat o nějaké koordinaci zahraniční politiky. To si přece skoordinuje, když tak, s Macinkou a Zunou. Prezident je pro premiéra ostentativně páté kolo u vozu. Faktem je, že strohé věty ústavního textu mohou být pro laiky dost matoucí. Neodpovědnost prezidenta za výkon jeho funkce samozřejmě neznamená, že si může dělat, co chce. Jde o to, aby ho parlament nemohl za politická rozhodnutí odvolat. Tvůrci ústavy chtěli, aby prezident stál mimo každodenní politické šarvátky a nemohl být odvoláván podle toho, jaká strana má ve sněmovně zrovna převahu. Na druhou stranu nestanoví ústava ani žádný mechanismus, kterým by prezident mohl premiéra k podpisu prezidentových rozhodnutí donutit. Jenže právě proto je v našem ústavním systému nutné, aby vláda a prezident spolupracovali, což je v zahraniční politice, kde prezident zastupuje stát navenek, ale politickou odpovědnost vůči sněmovně nese vláda, nezbytné dvojnásob. Většina českých ústavních právníků se totiž shoduje, že vláda určuje a nese odpovědnost za zahraniční politiku státu, ale prezident se jako významný ústavní činitel podílí na jejím výkonu. Zároveň ale mnozí z nich upozorňovali už v roce 2012, kdy se rozhodlo o přímé volbě prezidenta, že tento akt naruší původní logiku ústavy. Ta byla na začátku 90. let připravována pro prezidenta voleného parlamentem. Když v roce 2023 zvítězil v prezidentských volbách Petr Pavel nad Andrejem Babišem skoro o 1 000 000 hlasů, bylo zřejmé, že i v parlamentním systému může být přímo volený prezident se silným mandátem značně neformální vliv. Může ovlivňovat veřejnou debatu, upozorňovat na problémy, aktivně reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Petr Pavel tohle všechno dělá obdivuhodně profesionálním způsobem. Odsunout ho na vedlejší kolej do pozice kladeče věnců se premiérovi nepodaří zcela určitě. Ústavní soudci, kteří se teď kompetenční žalobou prezidenta zabývají, totiž vědí, že musí chránit nejen text ústavy, ale i její principy a hodnoty demokratického právního státu.
2: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Poté, co kandidát hnutí ANO na pražského primátora v podzimních komunálních volbách Ondřej Prokop kvůli svým majetkovým nesrovnalostem odstoupil z volebního klání i všech svých politických funkcí, nejsilnější vládní strana musela rychle najít do důležitého souboje o Prahu nového lídra kandidátky. Měl by jim být místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Říkává se, že je post pražského primátora srovnatelný s ministerským, v případě některých rezortů dokonce významnější, což berme s rezervou, ale funkce je to podstatná a prestižní, i proto s jak vysokým rozpočtem hlavní město operuje. Hnutí ANO drželo tuto pozici zatím jen jednou mezi lety 2014 až 2018. A tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, mimochodem historicky vůbec prvá žena v čele české metropole, působila v závěru mise nezrovna šťastně a možná se z toho později částečně vypsala pražsko-politickou detektivkou s výmluvným titulem Spupnost. Dalších 8 let sedělo ANO v opozici, i když minule mnoho nechybělo, aby vstoupilo do rady města. Letos by hnutí v Praze rozhodně uspět chtělo, jenže problémem jsou výrazné osobnosti na vrchol kandidátky. Proslýchalo se, že Andrej Babiš nebyl nadšený z nominace předsedy pražské buňky Ondřeje Prokopa. A u toho se pak přednedávnem ukázalo, že neuvěřitelně zapomněl uvést do pro politiky povinného majetkového přiznání pořízené 3 byty. A že toho vůbec vlastní hodně. Prokopovi nezbylo, než rezignovat na kandidaturu i politické působení vůbec. Po více než 10 letech evidentně úspěšných. A ještě si na něho chystá posvítit finanční úřad. Dodejme, že o zatajených bytech asi vedení ANO vědět nemohlo a Prokop ho jimi musel rozlobit. Jelikož se ale uzávěrka kandidátních listin blíží, bylo třeba rychle hledat náhradu. A zatím neoficiálně si tento týden Andrej Babiš už vybral Prokopova nástupce v čele klubu na magistrátu, zároveň místo starostu Prahy 4 Jana Hušbauera, doposud figurujícího na 5. příčce magistrátní kandidátky, což ještě musí schválit celorepublikový výbor, ale to bude asi jen formalita. Nevíme, jak velkou roli sehrál fakt, že Hušbauerův bratr Josef má za sebou docela zářivou fotbalovou kariéru, včetně zahraničního působení, reprezentačního dresu, ceny pro nejlepšího střelce ligového ročníku, ačkoliv hrál na postu záložníka, a působení ve 3 pražských klubech, Žižkovské Viktorii i obou slavných S. Přičemž se Slavií dobil několika ligových titulů, ovšem poté, co do ní přestoupil ze Sparty, což je zase nesporným škraloupem u jisté části voličstva. Přesto se v kampani primátorského kandidáta bude jeho o dva roky mladší bratr, dohrávající kariéru ve druholigové Příbrami, zřejmě připomínat, aspoň než vejde do širší známosti, protože momentálně o Hušbauerově politikovi drtivá většina Pražanů prakticky nic netuší. A výrazněji než sourozenec mu může být ku pomoci místopředseda ANO Karel Havlíček, v Praze už dlouho činorodý. A můžeme si být také jisti, že tentokrát se Andrej Babiš o majetkových poměrech své druhé jedničky v metropoli informoval víc než důkladně.
2: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V automobilovém koncernu Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, by v příštích letech mohlo celosvětově zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na závodní radu podniku. Propouštění se má týkat hlavně továren v Německu, některé mají úplně ukončit výrobu. O situaci ve Volkswagenu hovoří editor Práva Robert Schuster.
6: Doby, kdy přicházely z německých automobilek pozitivní zprávy, se zdají být dávnou minulostí. Kdy si šlo o rekordy u počtu prodaných vozidel, výši obratu, čistého zisku a případně částky určené pro investice. Klíčové odvětví německého hospodářství ale nyní bojuje o přežití. Přitom bylo kdysi zdrojem blahobytu a ještě donedávna na sebe vázalo, ať už přímo nebo nepřímo, až 3 miliony pracovních míst. Negativní trend pociťuje nejdramatičtěji automobilka Volkswagen, která je také největší firmou v zemi. Její dozorčí rada před několika dny prezentovala první obrysy restrukturalizace. Plán se neobejde bez snížení počtu vyráběných modelů, hlavně ale počítá s propouštěním lidí, což by mohlo zasáhnout až 120 tisíc zaměstnanců. Ruku v ruce s tím mají být jenom v Německu zavřeny až 4 továrny. To vystaví velké zkoušce i celý německý ekonomický model, jehož byl Volkswagen nejtypičtějším zástupcem. Systém byl založen mimo jiné na schopnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců najít v rozhodujících situacích schodu ohledně strategických záležitostí. Je ale otázkou, zda se to podaří i nyní, kdy firma čelí největší krizi své historie a ve hře je tolik pracovních míst. Již před rokem se začaly objevovat úvahy, že možnou záchranu pro Volkswagen by mohl být přechod na zbrojní výrobu, což začalo postupně nabírat konkrétních obrysů. Třeba v závodě v severoněmeckém Osnabrücku, kde sjedou poslední auta z linek v roce 2027, měla být zahájena výroba komponent pro izraelský protiraketový systém Iron Dome, čili železnou kopuli. Jenomže z toho pravděpodobně sejde kvůli odporu jednoho z velkých investorů ve Volkswagenu, katarského státního fondu, jehož zástupci drží v dozorčí radě 17% hlasovacích práv. Katar nejenomže neuznává existenci státu Izrael, ale jeho vláda patřila řadu let k hlavním sponzorům radikálně islamistického palestinského hnutí Hamas. Proti němuž vedl Izrael více než 2 roky válku. Není to jediná politická implikace související s Volkswagenem. Tím, že zaměstnává tolik lidí, je jeho další osud sám o sobě politickým tématem. Nemluvě o faktu, že ve společnosti má tradičně silné slovo vláda spolkové země Dolní Sasko, kterou tam aktuálně vedou sociální demokraté. Velkým zaměstnavatelem je firma i na východě Německa. Její pobočka ve Cvikově přešla dokonce už před 6 lety zcela na výrobu elektromobilů. Avšak ani to ji neochrání před propouštěním či dokonce úplným uzavřením. Elektroauta ze saského Cvikova se nechytla nejen v Německu, ale především nedokázala prorazit v Číně. Jejíž trh byl v minulosti pro koncern sázkou na jistotu. U aut se spalovacími motory totiž dokázala Čína bohatě vynahradit, co se Volkswagenu nedařilo jinde. Právě východ Německa prošel už jednou velkou deindustrializací, a to zánikem komunistické Německé demokratické republiky. Jejíž firmy v drtivé většině případů neobstály v tržních podmínkách sjednocené země i unijního vnitřního trhu. Právě velké západoněmecké koncerny jako Volkswagen měly v nových spolkových zemích sehrát roli jasně viditelných majáků, které poskytnou dobře placenou práci místním obyvatelům a zároveň přilákají další investory. Pár let to tak fungovalo, avšak vlivem souhry špatných rozhodnutí manažerů a politiků, k tomu ještě nepříznivých globálních souvislostí, se to teď všechno rozpadá. U obyvatel tu budí obavy, že se bude opakovat, co už jednou zažili po pádu komunismu. Pokud jde o koncern Volkswagen, je již teď jasné, že to, co ho čeká, bude bolestivé. Stejně tak, že se promění k nepoznání. V malém tak možná předznamená, co bude muset nakonec podstoupit i Německo jako celek.
2: Co čeká koncern Volkswagen, komentoval Robert Schuster z deníku Právo. Osmý nejbohatší ruský podnikatel, král hnojiv Alexandr Melničenko, nastínil v respektovaném časopisu The Economist svou vizi možných scénářů budoucnosti Ruska, které na západě vzbudily pozornost tím, že na pohled se nedrží obvyklých kremelských narrativů. Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz ale varuje, Rusko trvá na svém velikářství.
7: Ještě před 14 dny znal Andreje Melničenka jen omezený okruh lidí v Rusku a úřady v Evropské unii, ale Švýcarsku. Zemi Helvetského kříže, v níž trvale pobýval, byl totiž nucen opustit. Poté, co se ocitl pod sankcemi EU, které Švýcarsko převzalo. Melničenko byl jedním z nejbohatších ruských podnikatelů, ale politicky se neangažoval. To se změnilo poté, co v jednom ze solidních mezinárodních médií The Economist vyšly rozsáhlé materiály, které se věnovaly jeho názorům. Na obálce byl Melničenkův portrét a nápis Muž, který by změnil Rusko. Stručně lze podnikatelovi úvahy shrnout takto. Západ by neměl usilovat o kolaps nebo totální oslabení Ruska. Žádný ze scénářů ohledně Ruska, které se údajně zpracovávají na západě, není pro svět správný. Vedl by podle Melničenka buď k chaosu, bojům o moc a jaderné zbraně, revanšismu, závislosti Ruska na Číně nebo k vzniku pevnosti Rusko, dle vzoru Severní Korea. Podnikatel tvrdí, že Západ musí přijmout Rusko v roli jednoho z nejvýznamnějších států světa. Udělat vše proto, aby se takzvaně obrátil list a vztahy mezi Ruskem a Západem se vrátily k uznání vzájemné suverenity. Není zřejmé, co vedlo redakci The Economist k naprosto netypické pozornosti, kterou věnovala člověku, jehož názory nejsou zdánlivě podloženy ničím jiným než jeho vlastními úvahami. I tento fakt byl důvodem, proč většina ukrajinských a ruských emigrantských pozorovatelů usoudila, že Melničenko vystupoval jako posel Kremlu. Nahrává tomu i podstata jeho návrhů. Jsou to lehce upravené velikářské teze ruského vedení, které trvá na neměnném požadavku na uznání vyvolenosti Ruska i poté, co Ukrajina předvedla světu skutečný stav ruské armády a uvnitř Ruské federace dochází po ukrajinských úderech k řadě krizových jevů, včetně velké benzínové krize. Pozoruhodná je také absence sebereflexe vůči Ukrajině. V Melničenkových úvahách není lítost kvůli krvavé válce vedené režimem, jehož je podnikatel součástí. Ani soucit s ukrajinskými civilisty, které Rusko denně zabíjí na dálku. Ne. Ukrajina je pro tohoto ruského podnikatele pouze polygonem, na kterém se střetl Západ s Ruskem, což je podle něj nesprávný stav, protože správně by mezi nimi mělo dojít ke vztahu já pán, ty pán. Vyslal-li tohoto člověka jako neformálního vyjednavače Kreml, udělal to v rámci svého vidění Západu. Pro ruské vedení jsou západní politici, výjimku tvoří jen někteří lidé z vedení baltských států a bývalých sovětských satelitů, abstraktními humanisty, které lze snadno utáhnout na vařené nudly, protože mají tendenci věřit prohlášením svých politických partnerů. Ruská škola však uznává jako nejvyšší hodnotu zájem vedení svého státu. Pro dosažení cíle proto lze lhát a kdykoliv porušit na oko uzavřené dohody. Pokud západní politici spolknou tuto návnadu i s navijákem, prokážou jen to, že jimi Rusko pohrdá právem.
2: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova. Páteční názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa. Hudebnice a básnířka Eva Turnová ji nazvala Poslední kartáč.
8: V životě jsem zvládla spoustu náročných aktivit, jen abych se vyhnula uklízení. Přečetla jsem půl švejka, vstřebala sadu čínských znaků, skrotila manuál k zahradnickým nůžkám, naučila se propojit dva počítače kabelem a vyndala ježka z klece. Denně jsem přeskakovala hromádky věcí, které už jsem nepovažovala za nepořádek, ale za jakési orientační body. A jaké bylo tetelení, když jsem těsně před odletem do cizí země našla svou letenku, nebo dokonce i pas. Podobně to měla má sousedka, se kterou jsem si skvěle rozuměla. Ta byla dokonce bordelář bez alibismu. Jednou jsem vyrazila o patro výš na náš pravidelný metafyzický sedánek a z jejího bytu se ozývalo. Přátelé, tohle není vysavač, to je nový životní styl. Dyson Hypercyclone odstraní nečistoty, o kterých jste ani netušili, že je doma máte. Kartáč Fluffy Optic pronikne i do těch nejhůře přístupných míst. Vešla jsem dovnitř. Jaký Hypercyclone, co ti je? A kde jsou chuchvalce? Tak víš, co mám novýho kluka a nechci ho hned vyplašit bordelem. Novýho kluka, jo? Jak se jmenuje? Tyson, říká mu Ty. Aha, takže jsi skoupila vysavač. No, Dyson. Tak ten ti určitě vydrží díl, viď? A proč si u toho pouštíš tyhle kraviny? Tak někdo u toho pouští hudbu, někdo podcasty a mě motivují influenceři, co testují vysavače. Jenomže pořádný vztah nestojí jen na odstranění povrchového prachu. A tak po půl roce vztahu stojí Tyson na pomyslném koberečku, který kamarádka luxuje, influencer recenzuje Dysona, kamarádka Tysona. Ergonomická rukojeť poskytuje maximální oporu. No a můžu se já o tebe vůbec opřít? Automaticky se vrátí do nabíjecí stanice. No, to si zrovna včera nezvlád, co? Tichý provoz neruší ostatní členy domácnosti. No, to bys mohl taky zkusit odkoukat. Než bude mít kamarádka opravdu jasno a Tyson dostane poslední kartáč, ještě si asi kávu nedáme. Já se zatím přelouskám švejka v mandarinštině, vypnu počítač nůžkama a vrátím ježka do klece.
2: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
9: Co je základní nepodmíněný příjem?
10: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Základní nepodmíněný příjem je systém jakéhosi sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky. Ta by se vyplácela všem občanům bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek. Stejný příspěvek by tak dostávali všichni dospělí lidé bez ohledu na jejich příjem nebo životní situaci. Podle zastánců z levicových pozic by taková dávka byla důstojnější, umožňovala by lidem pracovat v menším rozsahu a věnovat se více rodině nebo smysluplné práci, která jinak není honorována. plána, například pomoci potřebným. Pravicoví zastánci základního nepodmíněného příjmu zase spatřují výhodu v tom, že by mohl v budoucnu nahradit složitý a rozbujelý systém sociálního zabezpečení. Naopak odpůrci varují, že podobný systém by byl ekonomicky neudržitelný a že by byl v důsledku nevýhodný pro ty skutečně nejpotřebnější. Nepodmíněný základní příjem se vrátil do diskusí s nástupem robotů a umělé inteligence do pracovních činností, které dříve vykonávali lidé.
10: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. Tenisté Pavlásek a Rykl získali v chorvatském Umagu první společný deblový titul. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
12: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
11: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky, novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
13: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při raziích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer, říká za organizátory Irena Mikesková.
14: Nejvíc asi navštěvované jsou večerní programy, které jsou na Strážné hůrce. Tam následuje Noc hudci, kdy je to taková záležitost, kdy diváci si můžou sami zaspívat nebo zatancovat třeba i na pódiu po skončení programu za doprovodu horňáckých cymbalových muzik a často se vlastně potom Strážná hůrka rozeznívá zpěvem až do rána.
11: V neděli slavnosti zakončí mše ve Velickém kostele svaté Máří Magdaleny. Vystoupení dechové hudby a folklorního programu u větrného mlýna v Kuželově. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále 4 hry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
15: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
16: Nehoda na D6 u Sokolova a omezení na D1 v Brně. Na D6 se z Chebu ve směru do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Březovou. Na 134. kilometru se srazilo osobní auto Divoké prase, kolona se netvoří. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam sjet na Mikulov, otočit se a najet zpátky na dálnici v opačném směru. Tam už se na 196. kilometru dá sjíždět, tvoří se kratší kolona. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Jiří Grossman, Ivan Vyskočil, Milan Šulc a také písničky, scénky a hry. Tedy prvních 10 let Semaforu. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
10: Archiv Plus.
18: Dovolte mi, abych vás jménem divadla, jménem všech účinkujících a v neposlední řadě jménem svým tak nějak lidsky uvítal na dnešním představení.

0: To byl úvod semaforského vstupu do rozhlasového Silvestra v roce 1965. Teď si poslechněme krátkou pasáž o vznikajících malých scénách konce 50. let. Nahrávka pochází z roku 1961.
1: Činohra divadla Na zábradlí připravila zatím další premiéru Moralitu Faust, Markéta, Služka a já. Písničky Jiřího Suchého už Suchý nespíval. Odešel těsně před premiérou zpět do Reduty, kde zatím jiná skupina mladých lidí připravila kabaret nazvaný Paravan. Ale Suchý, zasažený už zřejmě kouzlem divadla, vyprovokoval akci, jejímž výsledkem bylo, že se skupina přestěhovala do malého divadelního sálku ve Smečkách. Malé divadlo sotva narozené, jako by se trhalo na kousky ještě menší. V rokoku se bohatá invence komického herectví potýkala s texty sotva převyšujícími průměr, na zábradlí zůstal původní autorský vtip a epická fantazie, odkázaná často na neprávě dobrou reprodukci, a do Smeček odešla osobitě se utvářející píseň. Nové divadelko ve Smečkách se pokřtilo nepřesným, leč programově symbolickým a náročným slovem semafor, neboli sedm malých forem, a Suchý se Šlitrem pro ně napsali hudební komedii Člověk z půdy.
2: V semaforu se začínalo od podzimu roku 1959 Člověkem z půdy. Tím byl rádoby spisovatel Antonín Sommer, hrál ho Miroslav Horníček a roli malého lorda si napsal Jiří Suchý.
3: Co si přejete?
4: Já si přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví.
3: Je, vy máte svátek?
4: Ne, to já nosím sváteční šaty i do štrapáce.
3: A proč jste přišel?
4: Přišel jsem vás, dejme tomu, navštívit. No. Poslouchejte, vy tady musíte mít takovou knížku, malou.
3: Nemusím a proto mám, tedy malou, formátem, velikou významem. Malý lord se jmenuje to mé dílo.
4: Kde je?
3: K dostání u všech kupců.
4: To není.
3: To je, to musím vědět já jsem autor.
4: Já to musím vědět líp, já jsem malý lord.
3: Ne, ty seš malý lord? No kluku, pojď sem, ukaž se, ty jsi mi vyrost. A jak to chodíš? Jak já jsem tě to napsal, jak ty mi to chodíš? Šatičky, samá díra, roztrhaný. Co pak je to?
4: Dejte sem tu knížku.
3: Nedám.
4: Možná, že jste nepostřehl, že jsem ozbrojen.
3: Že jsem nepostřehl co?
4: Že jsem ozbrojen.
3: Že jsi co?
4: Ozbrojen!
3: A sakra pistole. Tady je knížka.
4: No, tak vidíte. Tedy řeknu vám, v tom vašem románu to jsem měl život.
3: To byl život, co? Sam krajky, plíž, hedvábí.
4: Jenže jsem byl s krajkama a s hedvábím každou chvíli v Kamnech.
3: Prosím tě, co jsi dělal v Kamnech?
4: No, co se tak dělá v Kamnech?
3: V Kamnech se topí.
4: Tak jsem se tam asi topil. A co se týká ohně, to jsem neplavec. Byl jsem postavou vašeho románu, ale už nebudu. Všechny výtisky jsou totiž zničeny a tady ten poslední bude zničen, co nevidět. A já budu volnej.
3: No prosím.
4: S Bohem a šáteček výbor básní Antonína Somra nákladem vlastním. Dejte se malýho lorda.
3: Patrně si přehlédl, že teď jsem zase ozbrojen já a dokonce tvou vlastní pistolí.
4: Mou vlastní pistolí? Tak to mám dobrý, poněvadž ta není nabitá.
3: A sakra! Když já jsem takovej důvěřivý slovanský dobrák. Tady máš pistoli.
4: Tedy mimochodem byla nabitá.
3: A sakra.
4: Teď sem koukejte navalit tu knížku.
3: A ty zničíš, že by ses nestyděl na kmeta z pozice síly?
4: Kdo chce, abych začal zpívat, ať zvedne ruku. Nikdo, tak poslouchejte.

0: pana by mi za to zlato byla po vůli.
1: Z roku 1961 pochází velmi raná a přitom hutná sebereflexe vznikajících malých scén konce 50. let. V rozhlase jí vyslovil spisovatel, dramatik a herec Ivan Vyskočil, který patří ke klíčovým osobnostem tohoto fenoménu.
2: Ta divadla vlastně nebyla kýmsi mimo založena, že se sešla skupina obvykle mladých lidí a tihle mladí lidé, že začali dělat to, co je baví, a shledávali, že totéž, co baví je, baví ještě určitý okruh lidí, který se neustále zvětšoval. To hlavní platidlo, které přilákalo stále větší okruh zájemců, byl pravděpodobně humor. A myslím si, že když mluvím o tom humoru, že se to váže na další podstatnou věc, že tahle divadla mohou existovat pouze za té podmínky, že ti, kdo je dělají, vlastně tvoří určitý živý organismus, že tvoří kolektiv. Protože humor ani jinak vznikat nemůže. Vzniká z toho nejkonkrétnějšího zájmu těch tvůrců o to, co se děje kolem. Ta potřeba sdělit se si postupně hledá i formu, jakým způsobem se sdělit. Ta forma je vlastně dávána nebo hledána v dotyku s divákem, protože tady u nás už nejde třeba jenom o to mít kontakt s hledištěm, u nás jde víc o to přímo hlediště vtáhnout, a to hlediště se vtáhnout dá, do té diskuze o problémech.
1: Ještě jedno vyprávění o začátcích Semaforu, tentokrát z konce 60. let.
3: Kam se nám zatím ztratil Jiří Suchý?
4: Správná otázka. Ten zatím založil úplně nové divadlo.
3: Ano, Semafor 30. října 1959, premiéra jeho hudební komedie Člověk z půdy. Hudbu dodal Jiří Šlitr a tak je to většinou dosud.
4: Dalších komentářů snad netřeba, musel bych připomínat další úspěšné premiéry s nejúspěšnějším Jonášem a Tingle Tanglem a opět Evu Pilarovou, Valdemara Matušku a Hanu Hegerovou, Karla Gotta a jiné i další. Semafor nepotřebuje reklamu, Semafor je. Také si pořídil konflikt s kritikou, když uvedl komedii s písničkami Taková ztráta krve.
1: My si nyní poslechneme alespoň krátkou ukázku ze hry Jonáš a Tingle Tangle.
3: Nejvýše ovšem dosáhl Semafor svým dnes už slavným Jonášem a Tingle Tanglem. Jonáš v sobě spojoval nejlepší tradice kabaretu s šantánovým klaunstvím a s impulzy nového typu text epílového představení. Po Jonášovi byli nuceni vzít Semafor na milost i ti kritici, kteří až dosud divadlu nepřáli. U klavíru Jiří Šlitr a Jiří Suchý.
5: V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl jaksi s tou slečnou navázat rozhovor. A taky říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ona říká, vy něco slyšíte?
6: Skutečně, kdo to jak dřív viděl? Hrát v parku na piano.
5: No, ona nehrála.
6: A kde se tedy tam vzala ta hudba?
5: Jaká hudba?
6: No ta, co on slyšel.
5: No, on slyšel nějakou hudbu?
6: No já nevím, vy jste říkal.
5: Ale ne, on neslyšel žádnou hudbu. On se ptal jenom tý slečny, jestli jako náhodou, jako nehraje na piano, se ptal.
6: No. Když nic neslyšel, tak proč se ptal?
7: Proč se ptal?
5: Zkrátka, anekdota, no.
6: Aha, já už vím. Tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a on nic neslyšel.
5: Nehrála na piano.
6: Jo, ona tam má piano a nehraje.
5: Nemá tam piano.
6: Jo, proto ona nehraje.

0: Kulturní uvolňování v druhé polovině 60. let výrazně pokročilo. Svědčí o tom i následující úvod rozhlasového silvestrovského vstupu z roku 1967.
1: Tady semafor, pirátská vysílací stanice nejmenovaného pražského divadla. Tak a tohle teď bude teď každý týden tady, jo? Nebo kdykoliv prostě, neříkám každý týden pravidelně, ale kdykoliv si zamaneme, můžeme se napojit na stanici Prahu a stanice Praha tudíž neví dne ani hodiny. Ha? Co na to, Praho? Stověžata. Když jsme... Stověžata jedna. Když jsme se tedy ohlásili jako pirátská stanice, nepředstavujte si, prosím vás, před mikrofonem, že by stál muž s rudým šátkem na hlavě, na šátku umrtčí lebka, za pasem nůž, kolem pasu textil, takovej ten omotaný a přes vypíchnuté očičko černá páska. Ne, ujišťuju vás o opaku. Kdybyste viděli, byli byste příjemně překvapeni. Před mikrofonem stojí muž sympatického zevnějšku. No. Řekl bych, že hezoun přímo. A vystřídá se tady postupně celá řada příjemných lidí. Dnešní pirátská vysílačka je totiž vlastně v podstatě seriózní podnik, jenomže to nemá koncesy. Bohužel.
0: V roce 67 přicházejí do semaforu Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První z nich v semaforském pirátském vysílání také vystupoval.
1: Pane Grossmane, já bych měl teď na vás jednu velikou prosbu. Víte, já jsem připravil posluchačům a i zde přítomným takové malé překvapení, víte? Já takový jako vyvrcholení toho večera, takový zlatý hřebíček.
2: Ano, ano.
1: Já totiž zaspívám teď, jo?
2: A mají uhádnout, kdo to je?
1: Ne, o to ne. Ne. Já budu, jde mi o tohle, já chci zaspívat a teď bych se měl tady nějak ohlásit, jenže jaksi vrozená skromnost mě nedovolí, abych tady vyzdvihl všechny své klady. Víte? Aha. Tak jsem myslel, jestli byste to neučinil, víte, tak nějak zhodnotit.
2: Jako to mám vzít, víte? Jako z legrací, nebo
1: ne, vážně? Jako tak vážně, že byste tak hezky promluvil o člověku, víte? Přece jenom to já sám nemůžu o sobě říkat to, co si myslím o sobě, poněvadž by řekali třeba, že se chvástám, jo?
2: Ano, dobře. Vážení přátelé, dámy a pánové, letošní rok byl pro naší společnost velice úspěšný. Úspěšně začal, úspěšně pokročil, ať tedy úspěšně s Jiřím Suchým skončí.
1: Až na to, že jste mě jmenoval, to bylo skvělý, jo? Ale už to vem čert, no. Tak.
0: A ještě jeden kratičký a unikátní dialog mezi Jiřím Suchým a Jiřím Grossmanem. Tentokrát z dubna 1968. V úvodu hovoří ještě moderátorka této veřejné nahrávky, která byla realizována v divadle Jiřího Volkra.
3: Dobrý večer, paní Jirková.
4: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
3: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
4: Vydejchejte se.
3: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
4: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
3: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
4: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako pro
3: ano, to jste nazvala
4: vedoucího
3: správně.
4: Divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
3: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
4: ano,
3: tak jsem najel na nový model.
4: Už se musí pomalu.
3: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
4: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
3: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu. Vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: No, po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
3: no,
2: zatím,
3: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme taky se nás, no, to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí.
0: Celá nahrávka této povídky má bohužel 6 minut, proto jsme zařadili alespoň její závěr.
2: Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více se znávám, jak i u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem.

0: Sovětská okupace předznamenala konec kulturního uvolňování v Československu 60. let. Následující živá nahrávka z podzimu 68 se jmenuje Půlnoční párty pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra z posluchači Gramo Tingle Tanglu. Symbolicky uzavírá dochované semaforské nahrávky svobodnějších 60. let. Jakkoliv už v době svého vzniku nebyla odvysílána celá.
1: Teď bych já navrhoval, aby majitelé bodů šli a zaťukali 3 tóny panu doktorovi, jakýkoliv prostě úplně bláboli to můžou být. Ať, pojďte s vámi, jo? Nějakou ptákovinu prostě zabrnkat.
2: No tak 3 tóny.
1: Já jsem si tu hru nevymyslel.
3: To jsou taky
1: ovčáci. To jsou ovčáci na mol. Tak vyrob sám něco.
2: Ale co to máme? Vyrobím cokoliv.
1: Foxtrot nebo slavkost nebo valčík.
3: Preludium.

0: No, pane doktore, a zase 50 tisíc v kapse, víte?
1: Musí to být nová nebo...
2: Nová
1: skladba.
2: Nová.

0: této nahrávky pochází i rozhovor s Milanem Šulcem. Ten za několik měsíců odešel před sílící normalizací do exilu.
1: Host do domů, Bůh do domů.
2: Ano, ano.
1: Pane Bože, Milane, pojďte sem.
2: Tu je host.
1: Vlastně, pardon, my si tykáme, já teď jsme se mátli. Přišel dneska mezi nás, dobrý večer, Milan Šulc, satirik, nebo bývalý satirik, tak bych to řekl, bývalý satirik a nyní redaktor a dramaturg divadla Semafor.
3: Možná, že bývalý redaktor.
1: Spoluzakladatel divadla Semafor, se dá říct. Poněvadž my jsme tenkrát se scházeli u vás v té kuchyni, že jo, a tam jsme to pekli, to divadlo.
3: No, pekli jsme ho ze slovníkama.
1: Ano, hledali jsme. Mafor už jsme měli malé formy a to, co by mělo znamenat, na to jsme vůbec nemohli přijít, tak potom jsme přišli na 7 a začali jsme vymýšlet náplň. To byl ten nesprávnej přístup
3: věci. To se schválně jednou podívejte, co slov je od se. To je neuvěřitelný. Já jsem si to nedávno znova díval, třeba senilní.
1: To bylo ale přesně to, co jsme třeba nechtěli.
3: No tak jsme zakládali, ale...
1: Tak jsme zakládali, až jsme založili, že jo?
3: No, to je požár.
1: Proč mám pořád strach? Že je za mnou vrah, který si mě s někým plete. Proč mám pocit, že jsem prošel pustým lesem? To mě prosím vysvětlete.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Semafor a o semaforu. Archivní rozhlasové nahrávky 60. let. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
4: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývoje

0: milionu vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. Čínský prezident Xi Jinping vyzval k novému globálnímu řádu pro umělou inteligenci. Na zahájení světové konference o AI v Šanghaji apeloval na otevřené sdílení technologií a větší zapojení rozvojových zemí. V tomto kontextu varoval před nespravedlnostmi způsobenými nerovným přístupem k umělé inteligenci, který podle něj prosazují Spojené státy. 29 zemí ve čtvrtek podepsalo dohodu o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti AI. Její vznik inicioval Peking. Zahrnuje mimo jiné státy jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky nebo země skupiny BRICS. Z Barandovského mostu v Praze se včera zřítil kus betonové plastiky. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala ráno i přilehlou cyklostezku. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění. Kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
1: Nehoda na D6 u Sokolova a omezení na D1 v Brně. Na dálnici D6 z Chebu ve směru do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Březovou. Na 134. kilometru řeší nehodu, osobní auto tam srazilo divoké prase, v místě se zpomaluje. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na exit 194 Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici v opačném směru, tam už se dá sjíždět. A na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vláda se zejména ústy premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nedávno pochválila za svou půlroční práci. Dělá podle něj všechno, co si přece vzala. Splněno má skoro 20% úkolů. 79% je v procesu plnění a jen necelé 1% se nerealizuje. Pokud je něco špatně, může za to předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Opozice naopak kroky současné koalice jistě nepřekvapivě kritizuje. Vytýká kabinetu chaos a zásahy do fungování státu, například útoky na demokratické instituce a snahu oslabit média veřejné služby. Jaká je realita? Přibližuje Babišův tým Česko k větší prosperitě, stabilitě a bezpečnosti, jak stojí v programovém prohlášení, anebo tuto zemi spíš ohrožuje a zadlužuje? A nabízí opozice validní alternativu? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve vysílání srdečně vítám dva komentátory. Politologa Vratislava Dostála z Aktuálně.cz. Dobrý den do Brna.
4: Dobrý den a děkuju za pozvání.
3: A vítám také Miroslava Koreckého z Mladé fronty Dnes. Hezký den.
5: Dobrý den, zdravím vás i svého kolegu.
3: Tak pánové, bude za 3,5 roku líp? Ukazuje, pane Dostále, prvních 6 měsíců, že vláda Andreje Babiše je a bude prospěšná pro obyvatele státu, anebo spíš, že se premiér hlavně snaží zajistit si další vládnutí. Mimochodem oznámil, že chce vyhrávat volby až do roku 2037.
4: Já myslím, že na obě dvě otázky lze odpovědět kladně, že je možné obojí, nicméně pokud jde o to, do jaké míry ta vláda bude úspěšná, tak přece jenom po těch 6 měsících bych řekl, že je ještě předčasný činit nějaké závěry. Ta vláda nastoupila na začátku roku, z počátku, tak jako všechny vlády, měnila, se soustředila především na výměnu personálních obsazení různých postů ve státní správě a na ministerstvech. A protože zákonodárný proces trvá v České republice docela dlouho, tak těch zákonů, které reálně prošly poslaneckou sněmovnou i senátem, zase tolik není.

0: tudíž bych řekl, že si na nějaké výsledky a na jejich odezvu mezi voliči musíme to právě počkat.
1: Rozumím. Miroslave Korecký, myslíte si, že má dobře kabinet našlápnuto, řeší skutečně problémy občanů, anebo spíš ochranu zájmu premiéra, jak ve sněmovně zmínil například předseda lidovců Jan Grolich?
2: Úplně souhlasím se svým kolegou, že ten půl rok je v těch čtyřech letech mandátu vlády neskutečně málo. Je to vlastně jedna osmina toho jeho mandátu a každá vláda, když nastupuje, tak skutečně potýká se s personálními problémy, s tím, že ministři se seznamují se svými úřady, zejména ti, kteří tedy jsou poprvé ministry, vůbec chodem vlády a přesně kdo zná legislativní termíny, to, jak funguje vlastně legislativní proces u nás, jak je potřeba, jak dlouho se píše dobrý zákon, jak dlouho trvá, než ho všechna připomínková místa s projedou, pak tři čtení ve sněmovně, senát, prezident a tak dále, čili jako za půl roku nebylo možné, aby nějaký zákon prakticky vznikl, ale jako jsou věci rozjeté, spíše nastartované, z kterých je možné něco usuzovat a zase je možné to posuzovat jednak z pohledu toho, co nám se líbí. Já sám bych si představoval vládu úplně jinou, která by možná trochu v duchu argentinského prezidenta Javiera Milleje vletla na stát s motorovou pilou a ořezala, co je možné, ale to je můj subjektivní pohled.
1: To je jasné,
2: ale je potřeba vládu hodnotit podle toho, co vláda slibovala a z toho, co vláda slibovala, nebo respektive ty jednotlivé strany ve volbách a potom v programovém prohlášení a z toho se dá zatím usuzovat, že minimálně větší část, mám pocit, toho, co vláda slibovala, skutečně rozjíždí a můžeme se pak bavit o jednotlivostech.
1: Jasně, z opozice připomenu, opravdu zaznívá silná kritika, třeba podle Matěje Ondřeje Havla, šéfa TOP 09, Babišova vláda ukazuje hlavně schopnost rozbíjet státní správu a centralizovat moc místo řešení problému občanů. Na druhou stranu, ptala jsem se, jestli bude líp a ono možná už od příštího roku bude líp. Připomenu, od ledna se má částečně vrátit valorizace důchodů, má se navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun na nově narozené děti, vrátit se mají i sleva na studenta, daňová úleva pro pracující studenty. Takže řada občanů, řekněme minimálně voliči koalice, by mohli být spokojeni. Leč podle průzkumu agentury Stemmark poklesla důvěra v kabinet za první pololetí a to u příznivců vládních stran o 9% bodů. Zajímá mě, co nebo kdo podle vás kazí dojem, Vratislav Dostal.
0: No tady tohle šetření ukazuje na takový paradox, jo? Protože na jednu stranu klesla důvěra ve vládu, která je koaliční a je složená ze třech politických stran. Ale když se podíváme na dlouhodobý trend v preferencích jednotlivých subjektů, tak prostě hnutí ANO si drží naprosto dominantní pozici a její podpora v žádném případě neklesá.
1: Proto se ptám, kdo tedy nebo co kazí ten hezký dojem?
0: No a pak bychom si tu vládu museli teda rozdělit tím pádem na všechny tři politické strany. Jo. A jedna věc je, co se děje reálně za kulisama, co vláda prosazuje zákonodárným procesem, na toho jsme se už dotkli a sama jste to zmínili. Druhá věc je, co se řeší mediálně. Jo. Tak je pravda, že prostě ten půl rok byl ve znamení sporů Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem, do kterého ač původně se to jevilo, takže Andrej Babiš je nad věcí a snaží se emoce spíš klidnit, tak v posledních týdnech tak trošku otočil a vlastně se do toho pustil ještě víc snad než Petr Macinka. A zároveň, pokud jde o tu opozici, tak já mám dojem, že teprve ta hlavní bitva letošního roku je před námi a to bude bitva na podzim o budoucnost veřejnoprávních médií. Vlastně opozice nevyužila tu agendu v těch tématech, o kterých jste mluvila a působí to tak, že buď to se teprve ještě vlastně rozkoukává, protože spousta těch opozičních stran má nové vedení a nové předsedy, anebo skutečně šetří síly na ten boj, který se pokusí svým voličům prodat a bude to rámovat tak, že to je boj za charakter a demokracii a budoucnost prostě české politiky. A bude se to týkat veřejnoprávních médií.
1: Já rozumím. K tomu se třeba ještě dostaneme, k opozici určitě, ale ptala jsem se, co nebo kdo vlastně kazí dojem, protože víte co, znáte třeba určitě hodnocení z krasobruslení. Dělí se na technické prvky a umělecký dojem. Takže pane Korecký, třeba můžete vy přidat svůj postoj, kde je problém, pakliže v podstatě paradoxně nikoli u voličů hnutí ANO, ale u voličů těch dalších koaličních stran SPD a motoristů zřejmě klesá důvěra v jejich představitele.
2: Tak určitě k velké nelibosti Andreje Babiše zatím ten výkon vlády je hodně přehlušován různými tu aférami, tu spory, ať už jsou to spory někde uvnitř i někdy občas vládní koalice, ale zejména spory vlády s prezidentem, věci, které se týkají Filipa Turka. Mám pocit, že Andrej Babiš už by nejradši Filipa Turka vystřelil někam do kosmu, protože kdykoliv se o něco vláda snaží, tak tu přebije jakákoliv nějaká buď výrok, anebo nějaká aférka pana Turka. Ale
1: není to přebíjení mimochodem žádoucí v podstatě? Že se méně řeší ty technické prvky a více ten umělecký dojem posléze?
2: Tak možná ano, že by se mnohem více novináři šťourali v nějakých detailech různých připravovaných zákonů, než když pokrývají tady autonehodu Filipa Turka. Ale úplně stejně bych nebral tolik vážně nějaké ty průzkumy. Viděli jsme, Fialová vláda se potýkala skoro po celý svůj mandát s důvěrou asi 20% občanů. Češi rádi nadávají na vládu, málo kdo pochválí vládu za něco. Vidíme, že spokojenost vládou je 29%, což je opravdu hodně málo, ale když se stejná agentura zeptala na spokojenost s opozicí, tak se dozvěděla, že 18%, čili jako lidi nevidí zase tu alternativu někde jinde, že by chtěli místo této vlády někoho jiného, a potvrzují to právě ty volební preference, kde vláda má v součtu vlastně těch tří stran má 45,5% oproti opozici, která má 32,5%, čili ten rozdíl je tam skutečně dramatický. Viděli jsme, že dokonce ta vláda by posílila, kdyby v tuto chvíli byly volby, z dnešních 108, tuším, že na 118 nebo 116 mandátů, čili jakoby těžko to nějak porovnávat, tyto průzkumy navzájem. Hmm.
1: No mě by zajímalo, protože vůbec nemám potřebu nějak tady být negativní, za co byste skutečně kabinet Andreje Babiše pochválili? Co se vládě za ten první půl rok povedlo, pane Dostále?
0: No já osobně bych řekl, že skoro marně hledám, za co bych je pochválil. Vypíchl bych několik věcí. Za prvé spoustu zákonů, nebo jako relativně dost zákonů, které ta vláda předložila do poslanecké sněmovny, tak šly jako návrhy poslanecké, tudíž neprošly připomínkovým řízením. Jeden z těch zásadních zákonů, který naopak tím připomínkovým řízením prošel, tak to byl právě zákon o veřejnoprávních médiích, a ten byl de facto rozcupován v těch připomínkách. To znamená, že vláda nakonec ho hodila pod stůl. Tak to je jeden moment, který myslím si, že jako není úplně pro budoucnost České republiky pořádku. S tím souvisí další věc. Ta vláda je složená ze stran, výhradně ze stran, které vznikly po roce 2010. Je to vlastně vůbec první vláda, ve které není ani jedna tradiční politická strana. Strana, která se hlásí k étosu listopadu 89. A prostě ta podstata jejich programu je, že se vymezují naopak vůči tomu všemu, co tady posledních 35 let v politice se dělo. A projevuje se to, kromě toho, že teda rezignují na jakoukoliv expertízu, na jakoukoliv oponenturu expertů, dokonce je delegitimizují, kritizují, propouštějí z ministerstva a podobně, tak podobným způsobem vidíme výpady i vůči neziskovému sektoru. Nedávno jsme zažili i výpady vůči ústavnímu soudu. A nakonec to budou ty výpady vůči veřejnoprávním médiím. To znamená, že ta vláda, její jako účinkování by se dalo rámovat tak, že se snaží oslabit jakékoliv kontrolní mechanismy. Vy jste mluvila o tom, že centralizuje svou moc. A to je prostě podle mě naprosto zásadní informace, a je důležitější než jednotlivosti nebo to, jestli budou valorizovány důchody. Tohle je, myslím, ta klíčová věc.
1: Jasně, ale já jsem se mimochodem, to si určitě uvědomujete, já jsem se ptala na úspěchy, na to, za co byste vládu pochválil, a vy jste navázal jednoznačnou kritikou, čili opravdu není nic, co byste řekl, že se vládě povedlo, ano, za ten první půl rok. No, chápu
0: když,
1: to dobře.
0: Když jste mluvila o formě vládnutí a o obsahu, že by se to dalo rozdělit, tak pokud jde o tu formu, tak to jsem teďka popsal.
1: No,
0: tam mě připadá, že opravdu není nic moc, co chválit. A pokud jde o obsah, tak já si taky můžu představit, že budou rozličné sociální skupiny socioekonomické, které můžou tu vládu posuzovat vstřícně, vzhledem k tomu, že prostě si polepší. ale v celku mám dojem, že zatím ta vláda jako nepředstavila nějakou reformu, nějaký plán, který by se týkal jednotlivých rezortů a jejich budoucnosti prostě za rok, za dva, za tři. Zatím, zatím ty kroky, rozumím, které představuje, jsou takové jako jednotlivosti.
1: Tak pane Korecký, samozřejmě vy už jste i v první odpovědi naší debaty poznamenal, že prvních 6 měsíců to je opravdu velmi brzo. Vláda má před sebou ještě 3,5 roku v tomto období, takže nemůžeme úplně soudit, ale za co vy byste kabinet Andreje Babiše, koaliční kabinet, pochválil a nakolik vlastně vnímáte to, o čem mluvil Vráťa Dostál, že vláda vlastně ukazuje zásadní proměnu, jakýsi protisametový obrat, když použiju svoje slova.
2: S tím bych se asi úplně nestotožnil, jako nevidím tam nějaké tendence se vracet kam si před listopad 89 nebo něco podobného. Já sám ze subjektivního pohledu, když ho hodně omezím na to, že jakoby já osobně bych samozřejmě vládu tepal za to, že nevlétla do čela státu a neudělala obrovský audit všech agentů, úřadů, já nevím, pravomocí státu a na základě toho jako nepostupuje směrem k nějakému obrovskému zeštíhlení státu a tím pádem zlepšení veřejných financí a podobně. To je zase ten můj subjektivní názor, ale když beru to, co prostě vláda slíbila svým voličům a na co dostala ten drtivý mandát, tedy myslím hnutí ANO a vláda tady celou většinu, tak tam vidím prostě věci, které vláda dělá, snížila ceny energií tím omezením toho nebo přenesením toho příspěvku na obnovitelné zdroje na stát, zlevnění energií o 10% je samozřejmě výrazná pomoc podnikatelům, ale i rodinám, zastavení zvyšování těch odvodů pro OSVČ, nový stavební zákon, obrovská věc prostě, která byť můžeme mít různý názor, nebo mají různé strany různý názor na tu podobu, ale vidíme, že dnes je to prostě katastrofa. I to EET 2.0 je prostě slib, s kterým vyhrála volby, zvýšení rodičovského příspěvku, vy jste připomínala, a tak dále. I ten nový zákon o migraci, zmrazení ceny dálniční známky.
1: Jasně, ty věci, jo, čili za to byste, dní, za to co věci, byste, vy jste za to chválíte vládu, ano, i za ten stavební zákon.
2: Já říkám, já osobně ne, nebo ten stavební zákon úplně nedokážu posoudit, tam je tak složitá materie, že tam skutečně půjde o jednotlivé nějaké paragrafy v tom zákoně, jak dopadnou přesně, tam je spousta pozměňovacích návrhů, to je ještě ve hře, ale já osobně bych samozřejmě vládu nepochválil za věci, jako je školkovné, jako je právě zase osvobození z propitného daní a tak dále, ale jsou to věci, za kterou tu vládu pochválí její volič, ten si tohle to přál a tohle to vláda dělá, včetně třeba toho rušení koncesionářských poplatků, i to chtěl volič.
1: Rozumím. Ano. Ptala jsem se a ptám se samozřejmě hlavně na vaše názory. Mimochodem zaujalo mě, že Miroslav Kalousek by za jednu věc tuto vládu pochválil, a to za plán restrukturalizace ČEZu, který podle něj v podstatě startuje možnost zásadních investic nezbytných pro strategickou bezpečnost státu. No a mě zajímá, když přejdeme k ekonomice, jestli nebude líp na dluh budoucích generací. Jak se oba stavíte k tomu, že je schválený rozpočet s deficitem 310 miliard? Jo? Paní ministryně Schillerová říká, že je nutný pro restart ekonomiky. Ovšem ten deficit se má zvyšovat i v roce 2027. Pane Dostále, jaký k tomu máte postoj?
0: Tak to je takový evergreen české politiky. Já myslím, že v podstatě téměř všichni ekonomové se shodnou na tom, že klíčová otázka, respektive odpověď na ní je, souvisí s tím, jestli ten dluh je použit na nějaké investice.
1: Že záleží, na co se to použije.
0: Přesně tak, anebo jestli prostě se tím budou jenom uplácet jednotlivé sociální skupiny, tak aby jsme pak mohli říct, že Andrej Babiš svým voličům splnil to, co jim slíbil před těmi volbami. To je klíčová otázka, která souvisí s odpovědí na tu otázku, kterou jste položila vy.
1: Já si dovolím ocitovat Andreje Babiše při představování úspěchu vlády, pravil mimo jiné: z hlediska strukturálního deficitu jsme na tom velice dobře, všechny země V4 a nejen V4, tady kromě nás, mají strukturální deficity násobně vyšší. My máme nízké zadlužení, chceme investovat, konec citátu. Zajímá mě, jestli teda je nebo není žádoucí, aby tato vláda zadlužovala zadlužila Česko ještě víc, než zadlužené je, protože samotná obsluha dluhu samozřejmě stojí velké peníze. Má na to názor Miroslav Korecký?
2: Veřejné finance jsou pro mě největším zklamáním této vlády, protože jakkoliv ty tři strany různým způsobem se zavazovaly k nějakým ekonomickým reformám nebo vůbec tady zlepšení hospodaření státu, tak všechny to měli ve svých volebních programech. Je to v programovém prohlášení. Blížit se tedy zpátky k nějakým vyrovnaným rozpočtům a podobně. Neděje se to, nevidím nějaký jednoznačný nástup nějakého úsporného kurzu této vlády. Pokračuje právě v tom zvyšování deficitů, v tom, že tedy strukturální deficit je stále dramaticky obrovský, že tento stát prostě není schopen si v běžném roce při běžném ekonomickém růstu vydělat na vlastní činnost a evidentně to této vládě nevadí, ale zase si to musíme vysvětlit tím, že to prostě voliči hnutí ANO zejména jsou prostě voliči levého středu nebo rozumím, úplně levice a ty si prostě takovouto vládu přáli a prostě ho tím pádem jí máme.
1: Posloucháte debatu dvou komentátorů Miroslava Koreckého z Mladé fronty Dnes a Vratislava Dostála z Aktuálně.cz.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pánové, pojďme, protože už nezbývá mnoho času, k obraně. Dodnes Andrej Babiš nevysvětlil, proč vlastně seškrtal rozpočet ministerstva obrany o 20 miliard a negativně tak ovlivnil výdaje Česka v rámci NATO. Zajímá mě, zda tato vláda přispívá k obraně naší země, nebo ji spíše ohrožuje? Vratislav Dostal.
0: Tak tady to je téma, které se týká zahraniční politiky a geopolitiky a našich vztahů s našimi spojenci. A faktem je, že Andrej Babiš a vlastně všechny ty koaliční strany, které tvoří současnou vládu, významně a výrazně a někdy ostře kritizovali svého předchůdce, respektive předchůdkyní vládu Petra Fialy. Voličům opět slíbili, že pokud jde o obranu a pokud jde o pomoc například Ukrajině, tak prostě ta jejich politika bude de facto protichůdná vůči tomu, co předváděla vláda Petra Fialy, takže pouze plní slib.
1: A nic nás to stát nebude.
0: A teďka je otázka, do jaké míry se to projeví do budoucna. Samozřejmě přesně tady to téma je předmětem konfliktu s prezidentem. Viděli jsme to minulý týden na summitu NATO v Ankaře, viděli jsme to v dozvucích toho summitu a já se obávám, že to bude jedním z témat, které bude předmětem v konfliktu opozice a koalice. Ale tady je potřeba říct, že prostě zahraničně politická témata dlouhodobě, víme to z průzkumů, patří mezi témata, které nerozhodují volby. Prostě ty voliči se rozhodují na základě úplně jiných témat. A myslím si, že Andrej Babiš to velice dobře ví a proto tu politiku dělá takovou, jakou dělá.
1: Rozumím. Pane Korecký, my jsme byli upřímně ohledně obrany svědky v posledním půlroce i řady nepravd z úst vládních politiků. Na druhou stranu, ten konflikt, jak říkal Vratislav Dostál, se dotýká vztahu s prezidentem, s Hradem. Co se týče budoucnosti, jste optimistou, že se třeba obrana země nakonec pod vlivem okolností, pod vlivem zahraničních vztahů a tak dále stane prioritou před uspokojením elektorátu SPD a třeba části voličů dalších koaličních stran. Jak vy to vidíte?
2: Prioritou si myslím, že ne. Já přesně souhlasím s tím, že Babišova vláda vidí, na co dojela Fialova vláda, kdy byla minimálně, ten její obraz byl takový, že jejím prioritou je zahraničí, je právě obrana politika a tak dále a ty vnitřní sociální zejména záležitosti tolik nezajímají. Tady se teprve ta situace trošku sedá, přece jenom hnutí ANO, Andrej Babiš kandidovali ve volbách nebo v té volební kampani hodně toho naslibovali, zrušíme nákup stíhaček F-35, zrušíme muniční iniciativu a já nevím co všechno a teď se teprve jakoby potýkají s tou realitou, setkávají se na těch summitech právě s těmi státníky světovými.
1: No ale nakolik hazardují s bezpečností naší země? Nakolik tato vláda hazarduje?
2: No, vidíme, že Andrej Babiš už slíbil, že ten příští rok, který už splníme ta 2%, takže mám pocit, že i on pochopil, že prostě se tomu úplně nevyhne a že spíše ne z lásky, ale z rozumu nakonec přistoupí k tomu, že i ta obranná politika Česka za jeho vlády bude poměrně spolehlivá, budeme spolehlivým partnerem v NATO, jakkoliv si nemyslím, že by to byla právě úplně priorita číslo jedna.
1: Pane Dostále, už jdeme úplně do finále, takže velmi stručně, vydrží podle vás tento kabinet celé funkční období, tedy celé 4 roky, i přes třeba problémy, jakých jsme teď svědky v případě Filipa Turka?
0: Já bych ještě dodal k tomu, co padlo před pár vteřinami, že součástí té vlády je jedna strana, která je jako evidentně proruská. Jo? To znamená, že Andrej Babiš bude v některých otázkách lavírovat, bude jiné věci říkat venku a jiné doma. A pokud je o její stabilitu, tak já osobně mám dojem, že ta vláda vydrží dlouho, nejspíš po celé funkční období, to za prvé, a za druhé, v danou chvíli to na mě působí tak, že Andrej Babiš to má skutečně rozehráno, a to jste říkala úplně na začátku, takže bude premiérem i po příštích volbách.
1: A názor Miroslava Koreckého, co můžeme například čekat i ve věci vývoje vztahu s prezidentem Petrem Pavlem, ukončí rozhodnutí ústavního soudu v tom kompetenčním sporu spory, nebo se to vlastně bude táhnout celé funkční období?
2: Tomu, jestli ta vláda vydrží, si myslím, že ano, že oni jsou si souzeni, vlastně nerýsuje se tady žádná jiná alternativa, což si považuji za chybu té dnešní opozice, že se nesnaží nabízet nějaké jiné alternativy ODS, třeba ve spolupráci s dalšími stranami, že by nabídla Andrej Babiš právě v nějaké vyhrocené situaci buď podporu, anebo přímo účast ve vládě. Tím pádem ty strany se musí prostě vždycky nějak domluvit, a pokud preference zejména hnutí SPD nezačnou padat pod 5% a Tomio Okamura neznervózní a nezačne dělat nějakou úplně alternativní politiku, tak jsou
1: tak
2: si prostě
1: vydrží.
2: Souzeni.
1: Rozumím. Tak tolik komentátoři. Vratislav Dostál z Aktuálně.cz a Miroslav Korecký z Mladé fronty dnes. Díky moc a od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská. Děkuju.
3: Vojenské intervence.
4: Každý těm ostrovům říkal jinak. Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
5: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
3: Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
7: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
6: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
7: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
6: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu. 13. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Schmidt, celkově dál vede Pogačar. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který včera unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
9: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místo předsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Od začátku června se v Indickém oceánu utopilo minimálně 500 rohingských uprchlíků. Tvrdí to úřad Vysokého komisaře OSN. Lidé z muslimského etnika Rohingů se na přetížených lodích vydávají na nebezpečnou cestu po moři směrem do Malajzie a do Indonésie, protože utíkají z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši.
10: Před několika dny se na nebezpečnou plavbu Bengálským zálivem směrem k indonéské Sumatře vydala přetížená loď s 300 lidmi. O pár dnů později druhá s 280. Nedojela ani jedna. Rohingové utíkají většinou z arakanského státu na západě Myanmaru do sousedního Bangladéše, ale tamní přeplněné uprchlické tábory už nejsou schopny pojmout další běžence. Podle OSN se za loňský rok ve vodách Indického oceánu prokazatelně utopilo přes 1000 rohingských uprchlíků, včetně dětí. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
8: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 1945 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
11: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
8: Do roku 2009 na místě fungoval rekreační areál. Památník holokaustu Romů a Sintů se tam otevřel v roce 2019. 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře. Největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou. I tak si ale průběžné vedení pohlídal Pogačar ze Slovinska. Z úspěchů měl Schmidt radost.
12: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
8: Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě z Milhouse do Le Marquestainu. Na 155 kilometrech jsou 3 stoupání.
13: Komplikace na D1 v Brně a nehoda na D2 u Blučiny. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se najíždět dá. Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte hned za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5. kilometru stojí osobní auto po nehodě v omezení. Na dálnici D4 z Prahy ve směru do Písku a Strakonic dejte pozor za sjezdem na Dobříž. Na 31. kilometru narazilo osobní auto do dopravního značení v omezení a zpomaluje se. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, větší zpoždění nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
15: 62-letý dirigent a sbormistr operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatenko žije v České republice od roku 1998. Narodil se v Kyjevě, jezdívá na bojující Ukrajinu s užovanou ruskými útoky za rodinou a přáteli. Každé ráno otevírám zprávy, čtu si, co se stalo, volám sestře a synovi, jestli jsou v pořádku, řekl nedávno v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas. Pro přiblížení jeho práce letos v květnu se podílel na uvedení Mahlerovy symfonie číslo 8 S-dur, přezdívaná symfonie tisíců, v industriálním prostoru Trojhalí. Několik orchestrů, 11 sborů sestavených do 3 těles. Jurij Galatenko vedl při této významné události to hlavní těleso. Celkem 6-hodinové interview pro Paměť národa poskytl roku 2023. Mluvil s ním Tomáš Netočný. Vzpomínky pana Galatenka by vydali na několik pořadů. My se v příbězích budeme tentokrát soustředit především na jeho reflexy základní vojenské služby v Sovětském svazu, která je důležitá i pro pochopení současné situace v ruské armádě a také na jeho prožitek černobylské jaderné havárie v roce 1986. Provází vás Adam Drda. Jurij Galatenko přišel na svět 20. ledna 1964. Žil s rodiči a sestrou v Kyjevě, jeho otec je flétnista, matka učila na speciální střední škole hudební nauky. Babička byla sbormistryně a hudební pedagožka. Dědečky Jurij nepoznal, oba padli za druhé světové války. Do školy dojížděl přes půlku několika milionového města, po vyučování doma každý den cvičil 4 hodiny na klavír. Jak říká, normální dítě to nemůže vydržet. Když to šlo, zdrhnul jsem a dělal něco obyčejného, třeba hrál fotbal. Na dětství soustředěné na hudbu má ale hezké vzpomínky. Říká, že vyrůstal tak trochu ve skleníku. Dnes bychom asi řekli v bublině dobrých lidí. V roce 1982 se přihlásil na Kyjevskou akademii, rozhodoval se mezi zpěvem, flétnou a sbormistrovstvím. Zvolil třetí možnost.
16: Je to hudební akademie. V té době tomu se říkalo konzervatoř. U nás to byla vysoká škola, vlastně teďka přejmenovaná na Ukrajině před, co já vím, 10-15 lety, pokud se nemýlím, na hudební akademii. Je to vysoká škola hudební v Kyjevě. A tehdy vlastně v 82. roce jsem ukončil tu střední školu a byl jsem přijat obor sbormistrovství. A začal jsem studovat, vystudoval jsem teprve rok a v 83. roce na podzim, když jsem měl jít do druhého ročníku, tak vlastně v té době byla válka v Afghánistánu a byl nedostatek mužů, bojovníků, takže začali brát i ty studenty různých vysokých škol. Protože pokud člověk v tehdy vystudoval vysokou školu, tak šel na vojnu jenom na rok a půl, když ještě před vystudováním vysoké školy, tak musel jít na 2 roky. Normálně na vojnu a 3 roky, pokud námořnictvo. No a tím, že potřebovali opravdu ty vojáky, tak byl jsem opravdu povolán z akademie. A skončil jsem v Mongolsku. Bránit svou last. Také jsme vůbec nechápali, co děláme v Mongolsku a vlastně kterou vlast braníme. A vesměs to byla armáda vojsk vlastně stavebních, takže tam většinou se budovaly prostě nějaké paneláky pro Mongolii. Tak pomáhali jsme asi bratrskému mongolskému národu.
15: Vojna začala Jurii Galatenkovi ve sběrném středisku v Kyjevě.
16: To znamená, byl sběrný punkt v Kyjevě, kam je to za městem, kam mě s Brekem vezli rodiče. A tam vlastně s nějakými věcmi, sídlem, se vším možným, prostě tam jsme se dostali, okamžitě nám to všechno vzali a nikdy už jsem neviděl nic z těch věcí, co bylo zbaleno mýma rodičem a mý sebou, takže okamžitě nás vlasy oholili hlavy a prostě pár dnů jsme byli v nějakých svém civilním oblečení, než jsme dostali pak nějaké vojenské a jak jsme přes plot si povídali, křičili s rodiči, než nás odvedli prostě. A pak byl jsem asi měsíc pod Kyjevem. Prostě tam jsme strávili, tam nás převlekli, tam prostě jenom ti důstojníci nějakým poměrně drsným způsobem nás chtěli jako naučit tomu, co teďka zapomeň, co všechno si byl v civilu a teďka přijde ta realita armádní, takže byli jsme tam polekaní, seděli jsme tam, já nevím, několik týdnů, vůbec nevěděli, co jsme a snažili jsme se zvyknout na ten naprosto šílený nový život a jasně, že tam bylo to, jak by vás zavřeli. Jo, to prostě schováním těch trestanců. Prakticky takovým způsobem. Vzpomínám si, jak nás pak vezli. Vůbec nevěděli jsme, kam jedeme, kam vlastně nás odvádějí. Jenom přes to, že někteří kamarádi moje tam měli nějak poschované peníze někde a podplatili nějakého důstojníka, tak jim prozradil vlastně, kde skončíme. Takže byli jsme schopni nějak rodičům zavolat, že opravdu nás asi pravděpodobně do Mongolska, takže ty úplně hrůze, než nás odvezli do Kyjeva zpátky na letiště, odkud jsme přímým letem letěli do Ulan-Bataru, do Mongolska, těch 12 hodin, nebo kolik jsme tam letěli v té době. No tak a pamatuju si, že prostě zahledal jsem svoje rodiče, jenom nás odváželi přímo na tom letišti. Jak oni nás našli, to nikdo nechápe, protože prostě jasně, že nedovolilo se vůbec nějakým způsobem vidět.
17: Kdy to bylo v tom 83. roce, který měsíc?
16: To bylo na podzim, vlastně koncem září, v říjnu rozdávali ty povolovací rozkazy. A koncem října vlastně nás už odváželi a koncem října už byli jsme v tom Mongolsku.
17: A vy, když jste rukoval, když jste jel do těch kasáren, tak vy jste ještě tehdy nevěděl, jestli zde skončíte v Afganistánu?
16: Vůbec. Nikdo nevěděl, kde skončíme, co se bude dít. Tehdy bylo velké nebezpečí, že skončíme v Afganistánu. Pamatuju si, že byl se mnou nějaký chlap také, sportovec, profesionální sportovec, nějaký atlet. A teď on byl úplně zděšen, že vlastně v tom svým nejlepším věku, 18, ho berou a že vlastně mu kariéra toho profesionálního sportovce může být ukončena. A nějakým také zázrakem na poslední chvíli ho vlastně sundali z toho auta prakticky z letiště. Tam totiž ani na letišti my jsme nevěděli jistě, jestli třeba neletíme do Afganistánu, protože to klidně mohlo být takhle, že prostě jedno letadlo letělo do Mongolska a tak a ten důstojník mohl klidně zalhat. To jako vůbec nebyla jistota v ničem. Až jsme přeletěli, až jsme viděli na letišti v Ulan-Bataru, že jsou mongoloidní typy, viděli jsme, tak jsme říkali, aha, tak to Afganistán nebude. A do té doby nikdo neměl jistotu. Dokonce ta armádní část, kde jsme byli v Mongolsku, tak říkali, že v době začátku války v Afganistánu, tak byla přemístěna přímo do Afganistánu. Takže vůbec nic nebylo řečeno, že třeba prostě ten armádní útvar, do kterého jsme přišli v Mongolsku, neskončí v Afganistánu. Takže to opravdu nebyla žádná jistota.
15: Vzpomíná hudebník Jurij Galatenko. Jeho útvar, jak se ukázalo, neměl budovat, ale provádět stavební práce. A to za otřesných sovětských podmínek.
16: Třeba se mnou skončil člověk, který měl vředy a po půl roce prostě pomalu umřel ve špitálu a byl komisován. Nikdo nechápal, jakým způsobem ho vlastně na tu vojnu vzali. Protože to jídlo, co jsme měli, to bylo šílené. Nic horšího jsem v životě nikdy nejedl. Takže žádný filtr nebyl. Dokonce tím, že byl jsem hudebníkem, tak pro ty poddůstojníky nebo ti jednodušší velitele, tak to bylo hodně velký nevýhodou. Takže aha, tak ty jsi byl hudebník, tak teďka my ti ukážeme. Jo, takže opravdu... Tam jsem si šahal hned na dno, protože pochopil jsem, že teď oni konečně zvítězí. Většinou to prostě byly ze základní školy a většinou čím jednodušší, tak tím výš se dostal v té armádní vlastně hierarchii. Takže tam jsem měl šílenou nevýhodu, tak jak říkám, v trestanec, pokud ještě se dozvíte, že jste vysokoškolák, tak vám to dají vyžrat úplně se vším všudy.
17: Plakal jsi tam někdy?
16: Ano, v noci, když nikdo neviděl. Asi jsem nějaký možná tvrdší povahy, protože možná jsem tak nikdy nevypadal, ale kdybych plakal... Já jsem totiž poměrně rychle zjistil, že člověk buď se rychle naučí tomu způsobu chování, které oni vnímají a vnímají jenom silu tam, a kterýkoliv projev slabostí bude naprosto potrestán. Jo, to znamená, já jsem pochopil, že pokud chci přežít v těchto podmínkách, nesmím plakat. Za druhé, že musím se chovat způsobem opravdu těch nejhorších trestanců. A poměrně rychle jsem to pochopil, protože já jsem se několikrát dostal do té situace, že jsem se zachoval jak normální člověk. A byl jsem nešťastně zbyt prostě celou skupinou. A pak jsem byl jako rychle naučen, ale tím, že jsem se nějakým tam těm sportům věnoval, tak jsem pochopil, že takhle ne. A dokonce byla kolikrát situace, kdy prostě ti rok, co odsloužili, tak oni už byli těma, jako vlastně tak, jak to bylo i tady na vojně. Ale u nás to bylo tak krát tolik, bych řekl. Všechno bylo hodně tvrdší.
17: A můžete nějakou tu situaci, kdy vás zmátili, popsat? Jak k tomu došlo? Jak to vypadalo?
16: Jo, tak protože prostě oni viděli, že jsem ten, který teprve podstoupil na tu službu a že prostě oni jsou ve skupině, tak aby ukázali svou nadřazenost, tak prostě za nic pro nic. A možná já nějakým způsobem se zachoval tím způsobem, dobře, tak já uhnu, protože vlastně nemá smysl. Tak a tím pádem já jsem je v těch choutkách podpořil. A ještě v té době tam se dostávali vesměs lidi ze Střední Asie, takže tam bylo hodně třeba, já nevím, Uzbeků a Tadžiků a nějakých těch národů. A řekneme... Ten bílý, což byl já, už v té době já jsem pochopil, co to je barevný a bílý. Jo, to znamená, ti barevní vlastně nezmlatili, protože jsme bílí. Jenom proto. Jasně, že oni tímto způsobem byli perzekuováni před rokem, takže to jenom nám, kteří za nic nemohli, vraceli to svoje utrpení a tímto způsobem tam se prostě fungovalo všechno. Dokonce to bylo podporováno vyšším vedením armády, protože tím způsobem vždycky se udržoval pořádek a klid nejlépe. Pokud ten bachař vlastně podporuje nějakého toho nejhoršího trestance, který pak ten klid a pořádek si prostě sjedná sám v tom vězení. Takže tak fungovalo to naprosto stejným způsobem. No a byly situace, kdy třeba jak seděl jsem a čekal jsem, než vrátí se k jídlu v jídelně třeba celý náš útvar, a seděl jsem a čekal jsem, než přijdou lidi a najedí se, tak dveře se zavřely a 10 těch vlastně ročních odsloužilých, tak cítili, že teďka můžou zase si nějakým způsobem rozveselit. No a šli po mně, tak musel jsem vyskočit na stůl, chytit se dvou prostě nějakých obrovských, to byly prázdné nádoby na čaj, takže chytit to do rukou a jako seprát o život. A když viděli, že opravdu minimálně dva položím tam, tak těch 10 ustoupilo. V mém životě já jsem se nikdy takhle nemusel ani prát a opravdu jsme byli ve skleníku. Pro mě to bylo opravdu pád na samotné dno. Ale musím říct, že mě to strašně pomáhá v celém životě následujícím, protože pokud přichází nějaká krušná chvilka v životě, což přijde každému, tak vždycky si vzpomenám na Mongolsko a říkám, teď pro Boha tady nejde o nic, klid, všechno bude dobrý.
17: To říkáte, jako kdybyste prostě naznačovali, že těm bestím, které vás do tého Mongolska v rámci té sovětské armády poslali, máte být ještě za co vděční.
16: No to ne, to ne. To v žádném případě, ale pomáhá mi to v tom mým životě vnitřně. Rozhodně nikdy jsem jim to neodpustil a 2 roky nejdražšího života. Nezabilo mne to, posílilo mne to, ano, ale rozhodně bych raději si o tom přečetl jenom.
15: Říká Jurij Galatenko.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
15: Nucený pobyt v sovětské armádě otevíral mladému hudebníkovi oči, pokud šlo o sovětské státní zřízení. O jehož povaze se doma z bezpečnostních důvodů příliš nemluvilo.
16: Musím říct, že asi to byly první okamžiky, kdy jsem začal si uvědomit vlastně, v jakém státě žiju, protože opravdu z toho skleníka, z toho vlastně ideálního světa, svého života, kde jsem byl šťastným, kde byli rovně mě s absolutním sluchem s lidma, kteří se věnovali jenom hudbě, nic jiného. A teď jsem vlastně pochopil, co to vlastně je. A člověka každý mladý ho vlastně napadne, vlastně proč je Afghánistán, vlastně proč ti lidi zemřeli, nebo co to vlastně je teďka ten Sovětský svaz, co to je za bratrské národy a jakým způsobem. A já vlastně, já jsem nikdy těm Uzbekům, ani Kazachům, ani Kyrgyzům nevyčítal nic, protože já jsem viděl vlastně, že se k ním chovali úplně stejným způsobem. A dokonce ti naši bílí byli skoro zakeřnější než ti Uzbekové. Jo, takže, ale to, že na té národnostní půdě také se to stávalo, a třeba jak Rusové se smáli nějakým prostě ukrajinským slovíčkům a nějakým způsobem už tehdy v armádě se snažili chovat nadřazeně, což se jim moc až takhle nedařilo, ale už tam jsem podstupoval to, že vlastně musel jsem se prát s nějakým Rusem, aby prostě nikdy nebral do huby nějaké ukrajinské slovo. Takže a říkal jsem, že umím ruský líp než on a prostě a nedovolím mu, aby nějakým způsobem takovým jako se choval. Ale tehdy jasně, že já jsem neglobalizoval to nějaké Rusko a že jsem si říkal, že to je prostě nějaký ruský blbec, který může být v kterémkoliv jiném národu také.
15: Jurij Galatenko nakonec neskončil na bojišti ani ve stavební četě. Zachránila ho hudba.
16: No, já vlastně osobně jsem pak na té stavbě nepracoval, protože právě tam to bylo po tom měsíci základní výcviku rozdělování do různých těch drobnějších útvarů. A tam tehdy právě jsem nakonec na té stavbě vůbec nevyskytl, protože kolem šel nějaký důstojník z orchestru a viděl ty brance nové, tak on přišel a jenom tak okřikl, jestli jsou hudebníci. A když jsme se ozvali, tak on okamžitě, a jak se dozvěděl vlastně, odkud jsme a co máme za sebou za školy, tak okamžitě utíkal za vedoucím toho orchestru a ten okamžitě utíkal na štáb a snažil se nás vlastně skoro vykrádnout z toho, protože oni přiběhli za námi, že máme jim dát odevzdat pasy, ty vojenské nějaké ty doklady a pak zpětně vlastně přepsali nás a připsali nás k tomu armádnímu souboru. Že kdyby ten člověk nešel kolem, tak třeba skončím na té stavbě. Začalo to být poměrně usměvný tím, že ten major zjistil vlastně, že jsem sbormistr nebyl dirigentem a ještě flétnistou a rozhodně byl jsem asi nejvzdělanější vůbec v tom celém orchestru přes ty poddůstojníky a včetně toho majora a on měl rád alkohol, takže on většinou na mne ponechal všechny zkoušky. Takže já jsem už v té době jsem podstupoval tu takovou tu profesionální dirigentskou, protože jasně, že já jsem chtěl udělat to co nejlépe, ať zkouška proběhne a ti poddůstojníci vlastně tím, že to jsou civilisti, kteří podepsali a šli pro peníze prostě do armády hrát na nástroje a vlastně také byli většinou skryté alkoholici, takže takto v armádě prostě takhle v těch civilních profesích byli naprosto neschopní nějaké toho armádního výcviku. No a vlastně došlo to až k tomu, že jednou ročně tehdy, to byl 84. a 5. rok, a to byla tedy oslava vítězství v válce. To byly soutěže armádních orchestrů. No a tím, že jsem připravoval ten orchestr, tak jsme ty obě dvě soutěže vyhráli pak. A dirigovali většinou tam důstojníci a náš major byl pořád jako opilý, takže já jsem to vlastně tu soutěž oddirigoval. A my jsme vyhráli. Takže a to byl můj první orchestr v životě, který já jsem dirigoval, který jsem naučil.
15: Armádní orchestry byly v Sovětském svazu prestižní. Vyšší důstojníci se jimi chlubili. Být členem armádního hudebního tělesa znamenalo mít výsadu. A současně to bylo všechno jiné, jen ne procházka růžovým sadem.
16: My jsme byli skoro měsíc na kolech, jakože objížděli jsme půlku toho Mongolska, ale vesměs viděli jsme další armádní útvary. To Mongolsko jsme projeli a je to nádherná země a viděli jsme spoustu krásných míst a skoro polodivoké velbloudy a viděli jsme opravdu krásné takové oázy, kde to opravdu to bylo raj na zemí a krásná příroda a všechno možný, ale vesměs to bylo utrpení pro nás, protože my jsme jeli s nástrojema a s nějakýma těma elektrickými nástrojema a jeli jsme obyčejným nákladňákem, do kterého jsme dali ty všechny věci a teďka žádná cesta tam v Mongolsku nebyla. Takže pokud jsme prostě v tom nákladě jako jeli, jsme lítali po té korbě neuvěřitelným způsobem a když ta cesta trvala víc než 3 hodiny, tak vysypali nás, nebyli jsme schopni ani pomalu stát nohou. Ale spíše pro mě, protože to bylo jako pozdní podzim, skoro zima, takže už bylo strašně zima a my jsme se dostávali do nějakých těch právě, jak jsem říkal, útvarů, 3 baraky a kolem toho 20 kilometrů nikdo. Ten život těch vojáků, co tam jako vlastně procházeli tu službu, já jsem nikdy v životě nic horšího neviděl v podmínkách. Já si myslím, že ty v base v Gulagu možná měli skoro lepší podmínky.
15: Vzpomíná sbormistr operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatěnko. V příbězích je teď třeba udělat přestávku na zprávy a po nich, jako vždycky, budeme pokračovat.
14: Música.
18: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%, snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Írán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného

0: a v přepočtu do 26 000 korun nebo 2 roky vězení. Změna vyvolala kritiku opozice i právních expertů. Japonská vláda uvedla, že se zákonem snaží chránit respekt k národnímu symbolu. Tréninku před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu.
1: Nehoda na D2 u Blučiny a komplikace na D1 v Brně. Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru stojí na krajnici osobní auto v omezení a může se vybočovat. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna připomínáme nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov, tam se otočit a najet zpět, v opačném směru už se sjíždět dá, počítejte proto s kolonou mezi sjezdy. A na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Bratislavu na 62. kilometru. Tam pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne, přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
3: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky hudebníka a sbormistra operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurije Galatenka. Narodil se v lednu 1964 na Ukrajině, vyrůstal v Kyjevě, od roku 1998 žije v České republice. Jako hudebník sloužil během základní vojenské služby v armádním orchestru a popisuje podmínky u útvarů, kterých byl svědkem.
4: To, co jsem viděl tam, tak na to nezapomenu celý život, protože to byli lidi naprosto obyčejní, takže jejich celý den vlastně byl tak, v 5 ráno je zvedali, oni šli pracovat, právě někdy v poušti něco budovat, nevím co, něco. Přitom tam neexistovaly žádné stroje a ta půda byla promrzla na metr. Jo, to znamená metr, v letě se to rozmrzlo, dál to byl led. Takže vůbec kopat tu země, ten kamen a to prakticky nešlo, ale prostě museli to dělat. Tehdy u nás byl takový poměrně smutný vtip, že Rudá armáda dokázala spojit čas a prostor, protože nám vlastně dali rozkaz kopat od plotu až do oběda. Takže vlastně úplně jedno co, hlavně kopat. No a právě tam ti lidi byli právě v 5 vzbuzení, takže šli pracovat do 7:30, v 8 měli snídaní, šli pracovat. Přivedli je na oběd, po obědě šli pracovat, v 5 večer je přivedli, v 6 měli večeří, měli volno hodinu a šli pracovat. A v 10 večer je přivedli a šli spát. A tak každý den 2 roky. Ale oni přišli do toho baráku, který tam elektřina, nebo všechno bylo přes elektřinu, všechno přes ty generátory dieselové. A vlastně vytápělo se to jenom 3x denně, pokud se připravilo jídlo. Jo, takže zapínali to topení ráno, poledne a večer. Na noc se to vypínalo. Teďka ti vojáci byli přivedeni v 10 večer. Teplota v té kasárně byla kolem nuly. Venku bylo minus 30-40. Oni se svlekli do prádla a lehli pod peřinu. A za 5 minut spali. My jsme nocovali ve stejné kasárně.

0: kasárně. Nám vydali dvě navíc jako peříny. My jsme se neslíkali ani nevyzouvali, takže v těch vrchních, těch úplně svršcích, byly si po tři peříny a klepali jsme se do rána, nemohli jsme usnout. Pochopit, jak tito obyčejní lidi dokážou toto vydržet a normálně jakože spát v těchto podmínkách, já jsem nedokázal. A nic jiného než tohle, toto ani prakticky neviděli, protože kolem 20 kilometrů nebylo ani živačka. Takže pak jsem na konci svého vlastně té vojny, já jsem onemocněl a skončil jsem ve špitále a hodně škaredě jsem onemocněl a tam skoro šlo mi o život. A viděl jsem vlastně tam kolem sebe ti lidi, kteří vlastně byli přiváženi takhle z těch, u nás se tomu říkalo sloužit na tečce, točka někde prostě v té, nemělo ani název, nic, to prostě nějaké číslo toho útvaru a oni prostě byli permanentně v těch špitálech. Takže po dvou měsících nemohli je vylečit, takže poslali zpátky a týden na to oni byli zase v tom špitále. Než je třeba komisovali úplně do civilu, protože už nebyli schopni žádného toho. Víte, to bylo strašné, protože my jako vojáci my jsme hráli i pohřby. A právě tam jsem viděl tolik oběšenců, kteří nebyli schopni nic takového přežít, kteří odsloužili rok a půl a se oběsili. Nebo utíkali a zmrzli někde v poušti, protože nebyli schopni se dostat nikam. A to jsme hráli skoro každý týden. Tak tam si člověk opravdu uvědomí všechno o svém životě, o tom vlastně a dáváte si pak opravdu otázky, co to je za stát, co to je za vlastně, v čem je smysl toho všeho a tam už si opravdu dáváte otázky, co to je za Sovětský svaz a co to je vlastně za vedení, za velení, které něco takového může vůbec podporovat. A pokud třeba někdo nevydržel a třeba nějakého poddůstojníka, kterého tam torturoval, tak prostě vytáhl na něj zbraň a šel sedět, takže odseděl nějakých 5, 7, 10 let a vracel se ještě dosloužit zbytek té své služby.
1: A byl to záměr toho režimu to takhle dělat, anebo to prostě byla jeho vlastnost?
0: Já si myslím, že
1: vlastnost těch lidí.
0: Obojí, protože opravdu ten člověk, který tímhle prošel a byl schopen to akceptovat, tak on to prováděl vlastně tím dalším to též. On byl schopen poslouchat, on byl schopen dělat stejné věci. On vlastně se skoro mstil těm ostatním tím, že on tím prošel a vlastně bral to za normu a považoval to za normální. A já si myslím, že často už se tomu vrcholovému velení se vymýkalo z rukou, ale rozhodně to bylo podporované, protože většina těch, kdo se tomu odporovala, tak byla zlomena. A pokud jste nějakým způsobem nesouhlasil s tím, tak vlastně jste zmizel, nikdo nevěděl, kdy, proč a jak. Myslím si, že ten záměr byl naprosto jistý. Tehdy asi jsem si to natolik neuvědomoval, ale ta nějaká moje celoživotní zkušenost a to, co vidím teďka, jakým způsobem se Putin chová ke svému národu a kolik umírá na Ukrajině naprosto zbytečně. Já už nemluvím o tolik, kolik Ukrajinců zabili zbytečně, ale kolik těch Rusů tam umírá. A naprosto v pořádku, v pohodě a skoro dobrovolně. A vidím to, čím vlastně na vojně procházela naše generace.
2: Z povinné vojenské služby se Jurij Galatenko vrátil v roce 1985. Byl znovu v Kyjevě, snažil se navázat na studium na hudební akademii, žít normální život.
0: Musím říct, že celkově, jak jsem se vrátil, tak lapali jsme po dechu a to jsme vůbec jako, na té vojně nestříleli, nikoho jsme nikdy jako po lidech nestříleli, nezabíjeli nikoho. A ten návrat do civilu byl poměrně desný, protože to chování toho člověka, jak jsem popisoval, že máte pocit, že musíte se chovat skoro jak trestanec, protože pokud se nebraníte a nějakým způsobem obraně neutočíte, tak v civilu to je přesný opak a několik měsíců jsem byl pořád permanentně ve střehu. Proto naprosto chápu lidi, kteří se vrací z války a pak nejsou schopni vůbec zapasovat do normálního života. To, jak to bylo v americké armádě, co prožívali ti vlastně váleční veteráni a vlastně nebyli schopni se zaradit do normálního života. A možná proto spousta mých kamarádů, co se vracelo, naštěstí živým a ještě z Afghánistánu, tak také často nedokázali naprosto normálně zapadnout do obyčejného života. V člověku se najednou objeví, že třeba nějaké takové sadistické sklony, tak většinou skončili opravdu v kriminále nebo měli nějaké psychické potíže vůbec se zaradit do života. A znám kolik případů, že vlastně spáchali sebevraždu už takhle prostě během, já nevím, po 5 letech návratu z Afghánistánu a nikdo jako nemohl pochopit, jak, že to nejhorší vlastně mě prožili tam a vrátili se. A jako proč, jaký důvod a tak. Já jsem to v žádném případě neměl nic takového ve své službě, ale aj já jsem vnímal, že ten návrat, no okrom toho, že jsem se vrátil do akademie a teď já jsem si prostě vzpomínal na nějaká známá slovo, vůbec jsem netušil, jestli jsem nepřišel sluch nebo vůbec. První půl rok aj na té akademii byl poměrně jako těžký vůbec zpátky zařadit do normálu, do života. Ale říkám, já jsem neměl ani desetinu toho, co zažívali ti, co se vraceli z Afghánistánu. Takže třeba pokud jenom takový oslý můstek na tu válku, tak Rusové se mají na co těšit, až se jim ti vrazí a násilníky budou se vracet do normálu, do života. Až teprve to teprve bude. Což možná a nějakým způsobem možná, že budou utíkat od Putina do Evropy a to také nějak není růžový pohled na tohle toto.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
2: V 1986 došlo k havárii černobylské jaderné elektrárny. Reakce sovětských míst byla sovětská. Neschopnost kombinovaná s neúctou k lidskému životu, zamlčování, utajování. Hudebník a sbormistr Jurij Galatenko se ještě vzpamatovával z vojny.
0: Snažil jsem se zapomenout, protože opravdu rok nebo rok a půl jsem v hruze se mi zdávali sny, že mě zase berou do armády a že jsou ztraceny nějaké moje všechny doklady a já nejsem schopen dokázat, že už jsem tam byl. Veškeré moje snahy byly zapomenout na to, co nejdříve, vytisnit to z mozku, z života a prostě pokračovat zase tím hudebním životem a tam už jsem se potkal se svou budoucí manželkou a tak dále, takže no a vlastně půl rok na to vypuchl Černobyl, že? A já jsem prorandil veškerou tu vlastně tu nejhorší dobu v Kyjevě a my jsme vůbec nic nevěděli o tom Černobylu, že jak je to nebezpečný. Zapíralo se, tutlalo se to, takže je to vlastně půl rok po mém návratu z té vojenské služby. Já jsem tam asi, protože my jsme prorandili v parcích Kyjeva, takže jsem chytil asi ty největší dávky aj vlastně toho, protože Kyjev je 90 km metru Černobylu a vlastně první ty větry byly vlastně takovým jihovýchodním směrem, což právě byl směr na Kyjev. Takže ten největší mrak asi táhl přes Kyjev.
1: A jak si konkrétně na tu událost tedy pamatujete?
0: No zrovna v ten výbuch, já jsem byl v Moskvě, to jsme právě jeli na nějaký zájezd, já už si nespomínám proč a tak, a já jsem volal své budoucí manželce, my jsme tehdy byli seznámeni, co já vím, 2 měsíce, a já jsem jí volal, že tady prostě jsem zaslechl nějakou zprávu, že něco jako, že se stalo v Černobylu a tak dál, jestli to je pravda. On povídala, že vůbec o ničem neví, takže okamžitě jsem volal rodičům a ti vůbec nevěděli o ničem. A teď to byly nejteplejší dny, pamatuju toho jara, takže oni povídali, jak se opalujou prostě skoro u Dněpru a všechno možný. Já říkám, to není možný, já jsem zaslechal vlastně v podstatě žádná nějaká oficiální zpráva vůbec, takže my jsme vysílali na televizi a vlastně nic, jenom takové nějaké kuse zprávy. A teprve, jak jsem se vrátil po 2 dnech, protože my jsme byli asi 3 dny v té Moskvě a vrátili jsme se do Kyjeva, tak začali jsme pátrat po tom, že asi opravdu se něco stalo, ale vlastně vůbec se nemusíme ničeho bát, že to je všechno zažehnaný, že tam se prakticky nic nestalo a máme být v klidu, hlavně žádná panika. A teď my jsme viděli a vlastně zeslechli to, jak z Kyjeva najednou začaly utíkat všechny rodiny těch papalašů, těch komunistických předáků. A teď jsme říkali, jak je to možné, že to prostě úplně šílené kolony a všichni zdrhají z Kyjeva. A teď my jsme začali tušit, že asi něco jako není v pořádku. A teď začínali prostě úplně nějakou tou poštou vnitřní, že opravdu se asi něco stalo hroznýho a co teďka máme dělat. A teď ta policie začala jako kontrolovat ty výjezdy ze města a nějaké ty kolony brzdit nebo jako vracet ty lidi. A vlastně hromadná panika se nestrhla, protože vlastně nikdo nic nevěděl. Chodili nějaké sluchy, nějaké prostě zprávy, ale vlastně nic oficiálně, nikdy jsme se ničeho nedozvěděli. Já jsem říkal, no tak prostě všichni ostatní normálně žijou a v podstatě až po půl roce potom, jak začali vydávat, že nesmíme jíst hříby, že nesmíme sbírat, nesmíme chodit tam něco. A teď jsme se dozvěděli, že vlastně začali evakuovat tu 30-kilometrovou zónu a vlastně nechápali jsme proč, vždyť se nic nestalo, vždyť si říkalo, že nic se neděje. Jasně, že žádné nějaké zprávy z Evropy vůbec k nám se nedostávaly, ta železná opona naprosto fungovala bezpečně. A teď začaly se šířit zprávy, že spousta nějakých lidí vlastně se vtrhávali v ty opuštěné budovy, z kterých lidi byli odstěhováni, vlastně nesměli s sebou nic vzít a teď chodili, kradli tam prostě všechno, co našli. A vlastně pak jsem si po letech uvědomil, že jasně vlastně, jak to všechno tam nakradli a vlastně kde to skončilo. To znamená, oni to okamžitě prodávali a lidi to kupovali, vůbec netušili, co vlastně do baraku si nastěhovali. Pak přišli na ty trhy a tak, nějaké nařízení, že nesmí se ty houby sbírat. A teďka začali, jako, že měli bychom nějaké ty jodo, nějaké přípravky. To všechno bylo tak po půl roce, po roce. A teď zpětně my jsme začali jako vnímat, že asi se něco stalo a teď já jsem zjistil a dozvěděl jsem se, že u mé kamarádky manžel vlastně byl první dny tam poslán vůbec bez žádných nějakých ochranných pomůcek. On byl buď dobrovolním hasičem nebo něco a teďka já tam prostě poslali bez ochranných pomůcek a on půl rok na to onemocněl a teďka je nějakou rakovinou, na rok na to on zemřel. Já jsem vlastně se oženil v prosinci 86, rok po návratu z vojny, půl rok po Černobyli. A teď vlastně moje žena v roce 87 potratila. A teď se mi začaly vlastně se spojovat nějaké takové věci, že jestli to nebylo o Černobyle. A teď nemáte žádnou šanci vůbec to zjistit, nebo a co bude dál a co je vlastně s tím dalším životem, okrom toho, že jsem pokračoval ve studiu na akademii.
2: Důsledky havárie a následné zvýšené radioaktivity jsou pro odborníky z pochopitelných důvodů obtížně zmapovatelné. Odhaduje se, že způsobila smrt několika tisíc lidí. Ptali jsme se i v té souvislosti Jurie Galatenka, jak to bylo na Ukrajině s informacemi, třeba s příjmem západních rozhlasových stanic. Dali se naladit?
0: Ne. To byly rušičky vůbec těch všech. To znamená, pokud někdo byl schopen chytat nějaké ty západní radia a tak, to měli mít nějaké skoro u nás zakázané přístroje, které by byly s nějakým zesilovačem a tak dál. A většinou pak jsem se dozvídal později, že většinou někdo pak to opisoval a samo tiskem se to prostě nějakou černou poštou se rozesílalo po známých, ale jinak normálním přístrojem, který byl oficiálně možný zakoupit v Sovětském svazu, žádný nechytal nic takového. Ty rušičky fungovaly natolik spolehlivě, že tam neproklouzla myš. A tím, že jsme moc neměli šanci vůbec za tu železnou oponu vyjet na západ, tak vlastně my jsme byli odříznutí naprosto spolehlivě a schválně tím komunistickým. Takže právě pokud někdo se mě ptá, jak to bylo, jestli to bylo takhle tvrdý, jak Československo to u nás, tak říkám, že opravdu moc Evropa netuší, jak opravdu měli jsme odříznutý všechno a nakolik to bylo tvrdší. Já si vzpomínám, že já prakticky vůbec o tom, že existovali takové lidi, kteří tam něco opisovali, to bylo už o hodně později, jak se začalo to pod tom Gorbačovi se otevírat. Zpětně jsem se dozvídal o tom, co všechno vlastně už v té době existovalo. Přicházela nějaká hlasnost, co Gorbačov tedy a nějaká perestrojka a to všechno. Ale většina prostého lidu na to nadávala, nechápala, k čemu to je a vůbec nebyla schopná ani to přijmout. Takže my jsme byli naprosto ve váku.
2: Říká hudebník a sbormistr Jurij Galatenko. Po studiích vedla jeho první cesta ze Sovětského svazu do Československa. Přijel do Bratislavy a potom do Brna a snažil se navázat družbu s místními pěveckými soubory. Potíž byla v tom, že přijel pár týdnů po 17. listopadu 1989. Neuměl česky, neuvědomoval si, že země je stále okupovaná sovětskou armádou, které se všichni chtějí zbavit. A když začal mluvit o družbě, lidé se na něj dívali, jako by spadl z Marsu, tak to říká sám. V roce 1998 se do České republiky po jisté dobrodružné cestě přestěhoval natrvalo. A jak už několikrát zaznělo, žije a pracuje v Ostravě. Jaký je život mimo vlast?
0: Pro cizince kdekoliv je to hodně těžký. Člověk, který neemigroval, to moc nemůže pochopit, co člověk prožívá. Nelituju toho ničeho, nešel jsem za lepším životem, šel jsem za práci, za možností sebe realizovat. Kdyby se mi to nepodařilo, třeba říkám po roce, co jsem tu nacházel, šel bych pryč. To opravdu v žádném případě nešel jsem za penězma nebo za nějakým lepším životem. To nikdy mě nezajímalo. A věděl jsem podle svých rodičů, že hudebník nemůže nikdy spoléhat na to, že bude se mít dobře, co se týče peněz. A viděl jsem naprosto příklad svých rodičů, kteří dřeli celý život a vlastně neměli skoro nic, ale ta jejich duchovní stránka, že celý život dělali to, co milovali, pro mě bylo asi to nejdůležitější.
2: V interview pro Paměť národa mluví Jurij Galatenko i o tom, že během života získal mnoho ruských přátel. Po ruské agresi na Ukrajinu se mu přestali ozývat. Válka nepřekvapivě ovlivnila dlouhodobé vztahy a dlouhodobá přátelství, a to i v České republice.
0: Nějakou dobu mě to nedávalo jako klid, pokoj a myslel jsem na to. Možná, že ani nechci si to nějak vysvětlovat. Vnitřně jsem si to rozdělil na dvě části. Je to takové trosí chování, když strčím hlavu do písku, tak vlastně nic se neděje. A ti lidi buď se bojí, nebo až tolik se jí to netýkalo a nechtějí to nějakým způsobem řešit. A to je ta spíše pro mě lepší variant. Na tu horší nechci myslet, to vůbec mě ani nezajímá. Protože, víte, to je nejenom tím, že to jsou lidi, kteří jako v Moskvě a v Rusku. Já tady mám vlastně ve svém sboru kamaráda, můžu to takhle říct, Rusa, který, když byla anexe Krymu, tak je můj jako podřízený u mne ve sboru, který oslavoval, přinesl šampaňské, že konečně ten Krym byl anektován. Jasně, že se mi to doneslo. Já jsem si myslel, že už s ním nikdy nepromluvím. A musím říct, že každý den, pokaždé, kdy vchází do mé kanceláře, je mi úzko a trénuju si ten vnitřní pocit, že nebudu se chovat, jakým způsobem Rusové chovají. Že prostě si tu lidskost budu nějakým způsobem minimálně trénovat. On osobně za to nemůže. Vím, že podporuje Putina, vím to jistě. Hodně dlouho jsem řešil, jestli mám s ním vůbec mluvit. Třeba několik kamarádů tady, Slováků, Čechů, kteří podporují Putina, jsem přestal s nima vůbec komunikovat, mých nejbližších kamarádů. On ví, že nesmí o tom mluvit. Dokonce já jsem ho přinutil mi pomáhat sbírat nějaké věci pro domobranu ukrajinskou. Takže on dokonce jako řidič vezl to na hranice s Ukrajinou. A každý den s tím žiju. Není mi dobře, není to jednoduchý, ale snažím se udržet sobě tu nějakou lidskost, abych to nějak zvládl.
2: Říká Jurij Galatenko na konci příběhů 20. století. Celý rozhovor, který s ním vedl pro Paměť národa Tomáš Netočný, najdete na internetových stránkách Paměti národa. Teď mi už nezbývá, než poděkovat za pozornost. Loučí se s vámi Adam Drda.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Kanada se potýká s požáry, ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. V Praze na Štvanici začne tenisový turnaj WTA 250. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky. Teploty většinou do 28 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
7: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
8: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
6: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Vědu, vzdělávání i zábavu propojí dnešní hlavní den Mendel festivalu v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity můžou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky o fungování borelí, o životě rysů a medvědů nebo o umělé inteligenci v genetice. Večer festival zakončí hudební vystoupení zpěvačky Jany Kirchner a kapel Poletíme nebo Monkey Business. Záměrem pořadatelů je připomenout odkaz zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendla, říká ředitelka festivalu Eliška Petr Janošová.
9: Hlavní sdělení je určitě zábavná osvěta o Gregoru Johannu Mendlovi, která je celou myšlenkou festivalu, protože chceme nějakou zábavnou a edukativní formou vlastně jeho jméno oslavit, protože proto je to i k jeho narozeninám.
6: Dnes začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část, ve které se z domácích reprezentantek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
10: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího. Ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
11: Překážka na D5 u Berouna a nehoda na D1 u Radonic. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru stojí porouchané vozidlo ve stoupacím pruhu a náhle se vybočuje. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 43. a 5. kilometru se srazilo osobní auto s drávkou, jsou v odstavném pruhu, na místě už je šipka silničářů a může se vybočovat. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy počítejte s komplikacemi v Brně. Na 196. kilometru se nedá sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr, tam se otočit, vrátit zpět na dálnici a v opačném směru se sjíždět dá. Počítejte proto s kolonou mezi sjezdy směrem do Vyškova. A na tahu 105 mezi Hlubokou nad Vltavou a Temelínem dejte pozor za Hlubokou, havarovala tam osobní auto, tak ho nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
12: 90. léta to nejsou jen zásadní změny politické a ekonomické. 90. léta přinesla také konečně možnost skutečně svobodně cestovat. Jaké to bylo, když Češi objevovali svět a svět Čechy, připomene repríza pořadu Téma Plus, který v roce 2021 připravila Veronika Kindlová.
13: Pád železné opony, otevírání se světu, návrat do Evropy. To jsou pojmy a hesla, kterými se popisuje období po roce 1989. Dnes už mohou znít trochu dutě, ale tehdy měli svůj konkrétní obsah. Obsah téměř hmatatelný. Železná opona byla skutečně rozebraná. Lidé se opravdu mohli vydávat do Evropy i dál do světa. Mohli konečně svobodně cestovat. Provázela to euforie a pocity, leckdy značně smíšené, které si dnešní mladí lidé mohou asi jen těžko představit. Pojďme si je i okolnosti, ze kterých vzešly, připomenout. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová.
5: Téma Plus.
13: Někdy před prázdninami roku 1989 se naše spolužačka Karolína pochlubila, že v létě pojede s maminkou na 2 týdny pod stan do Francie. Kecáš, vydechli jsme všichni v naprostém úžasu. Do Francie. Kdyby řekla, že poletí na Mars, patrně bychom nebyli víc omráčení. My, severočeští pionýři, jsme z vlastní zkušenosti znali nejčastěji východní Německo, které bylo hned za horami zahalenými žlutavým smogem. Někteří z nás byli v Bulharsku nebo Maďarsku, ti největší šťastlivci v Jugoslávii. Ale ve Francii, na kapitalistickém západě, nikoho takového jsme dosud mezi sebou neměli. Žili jsme zkrátka v jedné ze zemí socialistického tábora míru, kde cestování do zahraničí a zejména do toho kapitalistického nepatřilo k úplně běžným součástem života.
14: Relativně snadnější bylo cestování do zemí, tedy těch takzvaně spřátelených zemí východního bloku, zejména pak do těch sousedních, to znamená do Polska, do Maďarska, Německé demokratické republiky. Trošku složitější už to bylo třeba do Rumunska, nebo třeba do Bulharska. A pak takové jakoby opravdu exkluzivní destinace v rámci zemí východního bloku, to byl třeba Sovětský svaz, Kuba, anebo Jugoslávie, která se vlastně jakoby pohybovala tak jako na pomezí východu a západu.
13: Říká na úvod historik Pavel Mikes, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, jež se zabývá historií cestovního ruchu. Situace, kterou popisuje, panovala v socialistickém Československu zhruba až od 60. let. V roce 1949 se přestaly povolovat občanům Československa soukromé cesty do zahraničí, a to včetně socialistických zemí. Ve stejném roce byla schválena norma, podle které neexistoval právní nárok na pas. Kdy se tato situace začala měnit, popisuje historik Jan Rychlík ve své studii Překračování hranic a emigrace ve východní Evropě a Československu, publikované v časopise Securitas Imperii.
15: Zhruba od přelomu let 1954 a 1955 začaly být cestou výjimek ze zákazu povolovány občasné soukromé cesty do ostatních lidově demokratických států, především z humanitárních důvodů. K podobným krokům došlo zhruba ve stejné době i v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. 6. září 1955 byla podepsána mezi Československem a Polskem konvence, umožňující československým a polským občanům získat propustku platnou spolu s občanským průkazem k návštěvě protilehlé pohraniční turistické oblasti Vysokých Tater na dobu nejvýše 6 dní. Od roku 1956 došlo v Československu k postupnému uvolnění cestování do ostatních lidově demokratických států, kam bylo možné cestovat na pozvání blízkých příbuzných. Z humanitárních důvodů, jako byl například pohřeb, byly povolovány i individuální cesty na pozvání blízkých příbuzných v kapitalistických zemích, pokud ovšem nešlo o poúnorové emigranty. K soukromé cestě do evropských socialistických států se od roku 1956 zpravidla nevydával cestovní pas, ale jen příloha k občanskému průkazu opravňující k jednomu překročení hranic. V případě organizovaných zájezdů byly propustky zpravidla hromadné.
13: V následujících desetiletích se situace dál vylepšovala a do socialistických zemí se československý občan mohl dostat, jak už říkal Pavel Mike, relativně snadno. Výjimkou byla zmíněná Jugoslávie. Země, která se po roztržce Tita se Stalinem postavila do čela takzvaného hnutí nezávislých států a byla liberálnější, zejména ve věcech ekonomiky, než sovětské satelity. Pro obyvatele Československa to byl takový malý západ.
14: Do Jugoslávie v podstatě po roce 68, řekněme 70, kdy se jakoby nově upravovaly právě ty normalizační cestovní politiky a předpisy, tak formálně tam ten výjezd nebyl až zase tak komplikovaný, ale rozhodovali fakticky hodně ekonomické důvody, protože se vlastně musel daný zájemce o nějaký zájezd nebo výjezd v soukromé jaksi režii ucházet o takzvaný devizový příslib, protože řada vlastně turistických styků i mezi zeměmi východního bloku byla na bázi těch takzvaně tvrdých měn nebo takového toho konvertibilního rublu, v podstatě jako takového neoficiálního dolaru východních zemí. No a vzhledem k tomu, že Československo, ale i další země východního bloku měly deviz neustálý nedostatek, tak se jaksi na turistický ruch vždycky dostalo až jako v uvozovkách naposled. Takže tady po desetiletí ta poptávka jaksi převyšovala možnosti toho československého státu a režimu. A proto právě i třeba v paměti řady lidí cesty do Jugoslávie měly takovou exkluzivitu, protože byly spojené právě s dlouholetým čekáním. Já nevím, třeba i s určitými případy třeba korupce, jako když někdo někoho znal v nějaké bance nebo dostal se k devizám jiným cestama než třeba těma klasickýma.
13: Těmi jinými cestami se myslí například nákup deviz na černém trhu, které si lidé sebou do Jugoslávie brali nelegálně. Tam je pak vyměňovali za místní dináry, protože dinárů přidělených oficiální cestou dostávali velmi málo. A proč si sebou nevzali československé koruny a ty pak nevyměnili za dináry? To vysvětluje už citovaný Jan Rychlík ve studii Právní regulace cestovního styku v Československu, uveřejněné ve sborníku Turistická odysea.
15: Měny socialistických států nebyly vzájemně směnitelné a obchod mezi nimi se odehrával částečně na základě barteru, tedy zboží za zboží, a částečně v clearingu, který ovšem předpokládá rovnováhu vzájemné obchodní bilance. Československé koruny bylo zakázáno vyvážet do ciziny. Československý občan mohl vyvést na nejvýš 300 korun, z nichž ale mohl v zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci vyměnit pouze 100 korun na nutné výdaje, zbytek mohl utratit pouze v lůžkových a jídelních vozech, letadlech či lodích států RVHP, anebo je musel dovést zpět do Československa.
13: Vraťme se ještě k Jugoslávii, nejvytouženější destinaci Čechoslováků. Kvůli zmíněnému nedostatku cizí měny mohlo k Jadranu výjíždět v průměru kolem poloviny žadatelů. Například v roce 1974 tam z 15-milionového Československa nevyjelo ani 70 tisíc turistů. Jak ale připomíná Pavel Mike, důvody pro zamítnutí žádosti o výjezd za jihoslovanským sluníčkem nemusely být vždycky jenom finanční.
14: Výjezdy do Jugoslávie, co jsme ještě nezmínili, tak byly charakteristické taky tím, že zejména po roce 68 byly často využívány vlastně československými státními příslušníky jako potenciální cesta vlastně emigrace na západ. Což zase v očích toho režimu dávalo punc těmhle s těm cestám jako speciálnosti, že je třeba vlastně ty lidi o to víc jaksi prověřovat a o to víc vlastně dohlížet na to, kdo tam vyjede a tak dál. Třeba příslušníci těch bezpečnostních sborů, já nevím, Československé lidové armády, ale ono obecně jakoby i v těch cestovních předpisech se pravilo ti takzvaní nositelé státního tajemství, což ve své době byla dost široká kategorie, tak i v tomhle měli komplikované výjezdy, protože vždycky se za někdo musel zaručit, obecně i ten administrativní proces byl jaksi dost náročný, protože vždycky jaksi fungovala ta jaksi schvalovací mašinérie po několika liniích, museli se za vás zaručit, já nevím, zaměstnavatel nebo třeba škola, když jste vyjížděl jako studentka nebo student, nebo odborová organizace, uliční výbor, takovýhle protagonisté hovořili i v ten váš prospěch nebo naopak neprospěch. Takže i Jugoslávie byla jaksi specifická i z toho důvodu, že ten schvalovací proces tady byl daleko komplikovanější než třeba do těch jiných východních zemí.
13: Jenom dodám, že pro cesty do Jugoslávie se vydával speciální šedý pas místo tradičního zeleného. Tento zvláštní pas měl útěk na západ stížit. Marně.

0: Překvapivě nesnadné bylo i cestování do Sovětského svazu. Tam šlo především o to, aby se našinec nedověděl, jak bídně na tom ve skutečnosti Sovětský svaz, náš přítel, náš vzor je.
1: Co se týče Sovětského svazu, tak tam zase to byla země, kam se sice formálně jezdilo relativně často, ale jak se ukazuje, tak zase buď to bylo v rámci nějakých těch hromadných zájezdů, nefungovalo to rozhodně tak, jako že by si člověk řekl tak, a teď se seberu a pojedu tamhle někde na Kamčatku. To jaksi takhle úplně nebylo, protože byly zase schválené turistické cesty, okruhy, většinou třeba ten zájezd, ne většinou, ale drtivě většině musel mít toho svého průvodce, který na to dohlížel, měl přesný harmonogram. A rozhodně jaksi nebylo běžné, že by se českoslovenští turisté dostávali třeba do oblastí, o které ten sovětský režim jako nestál, aby byly viděny. Takže třeba život na venkově, takovéhle věci, to nebyl běžný zážitek československých turistů.
0: Vydat se do Sovětského svazu po vlastní ose mimo hromadný zájezd, to byla opravdová vzácnost. Pokud někomu sovětská strana takovou samostatnou výpravu povolila, musel počítat se značnou kontrolou. Dostal přesný itinerář, kterého se musel držet, a každý den se hlásit na předem určených stanicích sovětské milice, tedy policie. Nejen cesta do Sovětského svazu, ale i do jiných socialistických zemí mohla být někdy ideologicky problematická. Bídu mohl cestovatel kromě SSSR vidět také v Rumunsku, v NDR zase soukromé živnostníky, v Polsku mohl narazit na otevřeně praktikované katolictví. Vyprávěl mi o tom Jaroslav Tošner z Loun, který byl v Polské lidové republice v roce 1978.
2: Když jsem byl ještě na vysoké škole, tak jsme byli na výměnné brigádě v Polsku. Bylo to zrovna v době, kdy byl zvolen Jan Pavel II. Papežem a všude visely velké fotografie, velké portréty papeže, což pro nás bylo prostě překvapivý. A jsme byli na té spřátelené, na té partnerské vysoké škole, na přivítání, na takovým krátkém obědě. A nasledoval přípitek a tam byly jakový ty socialistické přípitky a to se mi jako moc nelíbilo. Náš předseda SSM, že jo, a náš vedoucí, který tam byl jako za pedagogický dozor, to samý. No a já jsem zvednul tu skleničku a připijeme na Jana Pavla II. Což Poláci kvitovali potleskem, ale kolegové na mě koukali dost nevraživě. Nemělo to žádný důsledky, ale byli trošku šokovaní. No. Ale to bylo taky takový hezký setkání s tou realitou, že jsme v katolické zemi a že prostě, ačkoliv tenkrát Polsko byla socialistická zem, tak byla jiná.
0: Ukázalo se to v roce 1980, když v Polsku vznikla organizace Solidarność a začaly stávky. Cestování do Polska pak bylo na nějakou dobu zcela nemožné. Nejčastěji se v době komunistického režimu jezdilo do východního Německa. Druhou nejnavštěvovanější zemí bylo Maďarsko, následovalo Polsko, Sovětský svaz a teprve pak Jugoslávie. Jezdilo se také do Bulharska či Rumunska. Za rekreací do zahraničí se vyráželo buď se zájezdem nebo samostatně, a to jednak prostřednictvím odborové organizace anebo cestovní kanceláře. V socialistickém Československu existovaly tři cestovní kanceláře s celostátní působností – ČEDOK, Cestovní kancelář mládeže a Sportturist – a po dvou národních kancelářích v každé republice. V České to byly Rekrea a Balnea a na Slovensku Tatra Tour a Slovako Terma. A to bylo všechno.

0: To víš, on může jezdit ven. Ona má venku strejdu, proto je tak pěkně oblečená. Říkalo se za socialismu a tím ven a venku se zpravidla myslel Západ, tedy kapitalistické země. Mělo to svou logiku. My byli zadrátěným plotem a oni venku. Jak to vlastně bylo s tím ježděním ven? Hovoří opět historik Pavel Mike.
1: To už byla v úvodovkách jiná liga, jiná soutěž a tam to zase bylo primárně hodně ovlivňováno těmi ekonomickými důvody, ale samozřejmě těmi ideologicko-politickými, protože tam jakoby prověřování těch osob opravdu bylo po desetiletí daleko zpřísnějším režimu než do těch zemí východních. Jak se třeba teďka ukazuje, my máme v současné době projekt o dějinách služebních cest z Československa před rokem 89. Tak i na Západ se vyjíždělo v relativně velkých počtech, ale zase bylo to vázáno na to, že tam třeba vyjížděli lidé zase prověřovaní, ale třeba bez rodin, nebo když už s rodinou, tak třeba jenom z částí, část tady jako v úvodovkách zůstávala, nechci říct jako rukojmí, ale prostě jako jistá potenciální nějaká ta psychologická páka na to, aby se ti lidé opravdu vrátili nazpět. Co se zase ukazuje z našich dosavadních výzkumů, tak zase jak se hovoří v takové té populární paměti po roce 89, jakože kdo vyjel na Západ, tak takřka vždycky uvažoval o té emigraci, tak zase jako aspoň z těch oficiálních zdrojů, které jsme měli možnost prostudovat, ale i třeba z řady vzpomínek těch pamětníků, tak jako ne, že by to spoustu lidí nenapadlo, ale zároveň spousta lidí si zase považovala toho, že na ten Západ může vyjet, ale zároveň, že se může teda vrátit. Výjimkou v tomhle tom byl samozřejmě ten rok 68, potažmo ta posrpnová doba, kdy opravdu spousta lidí nevěděla, co teda tady nastane a to byl vlastně ten nejmasivnější exodus.
0: Počty výjezdů do nesocialistických zemí se v čase měnily. V roce 1956 vyjelo na turistické zájezdy do západní Evropy pouhých 1000 lidí. Československo mělo tehdy kolem 14 milionů obyvatel. Na začátku 60. let už na soukromé cesty na západ jezdilo kolem 20 tisíc lidí. Uvolněný závěr 60. let umožnil vyjet do té doby rekordním téměř 400 tisícům obyvatel. Po sovětské okupaci tento počet opět dramaticky klesnul. Jak spočítali statistici, na začátku 70. let byla šance na soukromé vycestování do nesocialistických zemí menší než 0,3%. Počet pracovních cest na západ vždy převyšoval počet těch soukromých. Jakým způsobem se vlastně dalo na západ, pokud nepočítáme služební cesty, vyjet?
1: Byly vlastně dvě cesty turistických cest. Jednak taková ta oficiálnější, to znamená skrze nějakou existující československou cestovní kancelář v čele s Čedokem nebo Mladíc, vyjížděli třeba přes CKM. Tady to bylo vlastně jaksi zařizované všecko v režii té kanceláře, mělo to zase relativně přesně daný řád. Výhodou třeba těchto z těch cest byla pro řadu těch cestujících ta skutečnost, že jste měli třeba automaticky v ceně toho zájezdu zajištěné ty administrativní procedury, které když jste třeba chtěli vyjíždět sami, tak nejenom, že jste si je museli hradit, ale hlavně vyřizovat si ty výjezdní doložky a vůbec komunikaci ohledně víz a dalších věcí. Což když jste třeba byli mimo praští, že jo, tak byla to éra omezených možností, co se týče komunikace, byla to éra dopisů, že jo. Telefon měl jako málo kdo, internet neexistoval. Takže i tohle z toho vlastně řadu lidí pak třeba odrazovalo, anebo naopak jako motivovalo, jak tomu využívat ty cesty těch oficiálních kanceláří. Pak samozřejmě existovaly cesty třeba typu studijních pobytů, ale to bylo zase, jak si musela jste třeba studovat na nějaké té konkrétní škole, která měla třeba uzavřenou smlouvu s nějakou zahraniční školou, nebo nabízela nějaké stipendia. Zase tam fungoval ten režim prověřování, takže zase ne každý, kdo chtěl někde studovat, tak jako tu možnost nakonec dostal. Pak ještě byla ta možnost vylazit po té vlastní noze, ale to bylo právě komplikované, zejména v těch 70. a ještě první půlce 80. let tím, že zase jste museli mít oficiální devizový příslib. Příslib, že nezůstanete jako bez peněz někde v zahraničí. Co zase na druhou stranu třeba z dnešního pohledu je zase jako trošku pochopitelný i ze strany toho režimu, protože když pak někde zůstal nějaký československý občan, někde jako bezprizorní v zahraničí, tak ten stát se mimo jiné trošku zaručoval, že se o ně nějak postarat. Ale pak v té druhé půlce 80. let se ta situace začala měnit, a to v tom, že byla vlastně umožněna ta alternativa, že se za vás takzvaně někdo mohl zaručit, že vám vlastně ten pobyt nebo pobytové výdaje uhradí. A to se pak začalo zase hodně využívat, někdy i jako pololegálně, ilegálně, že byly různá fiktivní pozvání. A pak opravdu ty lidi tam teda jako žili trošku nízkorozpočtově, ale splnili ty formální podmínky a mohli vlastně vycestovat.
0: Vysvětluje Pavel Mike. Podrobněji o problematice výjezdů na západ, takzvaně na pozvání, psala historička Lenka Krátká ve studii Mezi východem a západem přes hraniční cestování.
2: Od poloviny roku 1987 začaly být postupně liberalizovány předpisy pro výjezdy československých občanů na západ. Nejdříve byl rozšířen okruh osob, které mohly vycestovat takzvaně na pozvání, také na vzdálenější příbuzné. Mnohem zásadnější však bylo usnesení vlády z 10. září 1987, které umožňovalo, aby občan vycestoval i bez devizového příslibu, pokud si obstaral volně směnitelnou měnu. Jednalo se především o prostředky z účtů devizových tuzemců vedených v cizích měnách, přičemž nebylo potřeba ani formálně zakládat devizový účet. Stačilo, když z ciziny někdo peníze poslal nebo je osobně složil jako depozit u devizové banky s výslovným požadavkem, že mohou být použity jen na cestu do devizové ciziny. V následujícím roce pak ministerstvo vnitra začalo připravovat zrušení výjezdních doložek. Lidé měli být prověřováni vystaveni jen při žádosti o vydání cestovního pasu.
0: V roce 1986 se do západního Německa podařilo vycestovat i našemu cestovateli do Polska Jaroslavu Tošnerovi. A tak jsem se ho zeptala.
3: Co musel člověk podstoupit, aby se tam mohl vydat? Co všechno musel mít, aby ho tam pustili?
4: Tak buď to musel mít devizový příslib, který jsem nedostal. Až na třetí pokus jsem se dostal a bylo to vlastně na pozvání mého bratra, který tam odešel v 82. roce. On mi musel poslat pozvání, kde se zaručil, že za mě všechno bude platit, a na to konto já jsem dostal v bance 20 marek a mohl jsem vycestovat. Samozřejmě musel jsem požádat, protože jsem ještě studoval, takže jsem musel požádat fakultní výbor SSM, děkanát, vojenskou správu a to bylo všechno, no. Mohl jsem vycestovat.
3: To bylo všechno, pár lidí. Pamatujete se na ty pocity, když jste přejel ze socialistického Československa, šedivý, nebohatý země, najednou prostě na západ?
4: Cesta tam nebyla tak hrozná, akorát jenom teda, když jsme přejeli hranice a asi za 5 minut procházel s tím vozíkem a nabízel nám pivo, limonádu, kávu. Já jsem zjistil, že těch 20 marek, který mám, by mi ani nestačili téměř. No. Takže horší to bylo zpátky, když jsme se vraceli a projíždíte potom to hranicí. Všechno nad vámi je zadrátované, všude stojí vojáci se samopaly, s vlčáky, že jo. Teď tam vás cení ty zuby a kouká a všechno chce ukázat a všechno musíte doložit, proč vezete tohle a proč vezete tamhle to. To bylo takový ponižující.
3: Pamatujete si třeba hodně lidi, když poprvé přijeli na západ, tak vyprávějí o tom, jak byli prostě omráčený tím, co tam mají, co je tam v obchodech, jak to tam vypadá.
4: Udělalo mě to, jak jsou technicky dál. My jsme byli ve Wuppertalu, tam mají tu nazemní dráhu, tak to se mi jako líbilo. Samozřejmě jako kluka auta, motorky, to tam, už to bylo někde jinde, nebyla ta jednolitá šeť jako u nás. No a gramofonové desky samozřejmě, protože já mám rád hudbu, takže já jsem si přivez tenkrát Queeny, Noc v opeře a od Pink Floydu Zeď. To byl můj největší úlovek.
3: Když jste se vrátil, nebo předtím zajímalo se o vás třeba STB?
4: Předtím vůbec ne, předtím nás ani nikdo nekontaktoval. Až po návratu, týden zhruba nebo 14 dní po návratu, volali do zaměstnání, dostavte se na služebnu jako SNB, tam si vás vyzvedne v tolik a tolik hodin, takže tam přišel nějaký důstojník, poručík, nevím. No a zhruba dvouhodinový pohovor, takový jako, kde jste byl, koho jste navštívil, my všechno víme, co jste tam viděl, tak jsem mu řekl, že hned za hranicema byl nákladní vlak se samochodnýma dělama, jaký, kam nevím. Tam to jsem mu klidně mohl říct, no ale hlavně mě nutili, abych přemluvil bratra, aby se vrátil, aby si vyrovnal vztahy se státem a takový. A pak takový ty pohrušky, jako my si vás můžeme kdykoliv zavolat a my můžeme jako cokoliv, kdykoliv a uvědomte si, že máte rodinu a máte rodiče a máte tohle.
0: Jaroslav Tošner prý tehdy, tedy v roce 1986, svému bratrovi slíbil, že když se ani za 3 roky v Československu nic nezmění, uteče za ním. Nevěděl, že socialistickému režimu tehdy zbývaly právě už jen ty 3 roky. Roky rychle postupující hospodářské a společenské eroze, kterou se soudruzi snažili zbrzdit různými ústupky, jako částečným povolením soukromých živností, nebo určitým uvolněním cest do zahraničí, a to jak pracovních, tak soukromých.
2: V roce 1988 z Československé socialistické republiky vycestovalo 7 milionů 300 tisíc občanů, z nichž 687 tisíc mohlo navštívit nesocialistické státy. Tuto výsadu tak měl zhruba jeden z 20 obyvatel tehdejšího 15-milionového Československa. Hlavní proud o síle 248 tisíc osob zamířil do západního Německa. Dovolenou zde strávilo 128 tisíc z nich s průměrem

0: československý s nimi. 10. prosince 1989 byla jmenována vláda národního porozumění, která po pádu komunistického režimu převzala správu Československa. Bezprostředně poté se začaly otevírat hranice. O vzpomínky na tuto dobu jsem požádala tehdejší ředitelku kanceláře ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera, bývalou diplomatku Danu Hunátovou.
1: Jenom uvedu, na ministerstvo zahraničních věcí jsem nastoupila ve stejný den jako ministr Dienstbier a byli jsme třetím byl Jaroslav Šedivý, pozdější ministr zahraničí a kariérní diplomat. Hned z počátku, jak jsme nastoupili, tak vlastně jsme byli malá skupina, později jsme přibírali a rozšiřovali teda ten tým. A co si pamatuju ohledně té hranice? Ta státní hranice byla samozřejmě viditelný a asi nejsilnější symbol toho rozdělení Evropy na východ a západ. V momentě, kdy padla berlínská zeď a krátce poté, co u nás tedy padl komunistický režim v listopadu 89, bylo samozřejmě jasné, že význam té státní hranice, tak jak byl po celá ta léta, už nepokračuje, nemá ten význam, je to symbol vlastně toho padlého komunistického režimu, takže bylo jasný, že ta hranice pozbyla smyslu. Nemůžu říct, že bych byla u nějakého jednání, kde by se mluvilo o tom, že hranice musí být otevřeny. Myslím si, že to bylo jako naprosto přirozené tím, jak padl ten režim, tak padly ty hranice. To, co si pamatuju, že okamžitě dal ministr pokyn, aby se začalo vyjednávat se sousedními státy o odstranění vizového režimu, což se zhruba do půl roku podařilo asi se 22 evropskými státy. Takže to byla poměrně zdlouhavá, samozřejmě to musí být byrokraticky velmi dobře připraveno a zpracováno, nicméně na cesty turisticky do 3 týdnů vlastně to bylo velice rychle vyřízeno a zúřadováno. Takže i to bylo to otevření hranice. Ty symbolické dráty se stříhaly jednak na rakouské hranici, to bylo, nastoupili jsme teda 11. prosince a 17. prosince měl ministr Dienstbier do rakouské vesnice Tajanderla a tam s ministrem zahraničí Aloisem Mockem symbolicky přestřihli ty dráty. Pro ministra to byla taky jaksi osobní taková zkušenost nebo osobní zážitek, protože jeho dcera žila v exilu v Rakousku, takže samozřejmě byla na té hranici přítomna, oni se leta neviděli, tak tam byla ta stránka teda vlastně soukromá obsažena. A 23. prosince, čili necelý týden poté, se sešel s ministrem Genscherem v blízkosti hraničního přechodu Rozvadova a stříhali dráty tam. To konkrétní stříhání bylo připraveno tak, že vlastně ministři tam měli nataženy nějaký nový dráty a ty původní starý byly kousek dál. A co vím, tak právě minister Genscher s Dienstbierem pak, když bylo to oficiálně ukončeno, tak šli k těm původním drátům a ještě teda stříhali ty starý opravdový dráty.
0: Zmíněné Rakousko bylo nejen zemí, na jejichž hranicích jsme nejdříve přestřihli dráty, ale zároveň také první zemí, která Čechoslovákům v prosinci roku 1989 dočasně zrušila vízovou povinnost. Lidé mohli tedy už pár dní po pádu komunismu bez jakýchkoliv žádostí, povolení, doložek a devizových příslibů vyrazit k našim rakouským sousedům. V rozhlasovém archivu se z těchto dnů dochovala reportáž z hraničního přechodu v Bratislavě.
2: V Rakousku jste byli na deň, na pol dňa?
3: Na pol dňa.
2: A máte zážitky odtiaľ aké?
3: Bohužiaľ smutné pre nás. Všetko drahé, peňazí nie to na to, rozumiete, takže to biedne.
4: Volám sa Borisová Mária.
2: Prišli ste z Rakúska, z rakúskej strany, z Viedne či niekde bližšie?
4: Boli sme aj vo Viedni.
2: Páči sa vám tam?
4: No, mesto je to pekné.
2: To znamená, že aj niečo nebolo pekné?
4: Hlavne ten kurz. Vymieniali sme si vo Viedenskej banke.
2: A s akým kurzom?
4: No, 5 k 1.
2: Takže nevýhodný.
4: Nevýhodný, strašne nevýhodný.
2: Kúpili ste si niečo?
4: Fakt len drobnosti.
2: Naviac vám nezostalo, hej? Nie. Prvýkrát takto za hranicami?
4: Áno, prvýkrát.
2: Prvýkrát vôbec v kapitalistických štátoch?
4: Áno, samozrejme. Využili sme tú príležitosť, no a videli sme.
2: Štvorica mladých mužov v osobnom aute značky Škoda na ceste do Rakúska.
5: No ja som tam bol včera, takže viem, čo nás čaká.
2: To znamená?
5: To znamená, že veľké mesto, málo peňazí a vysoké ceny.
2: Menili ste si dneska koruny za šilingy, predpokladám.
5: Nie, to strašná rada, pán.

0: I když v roce 1990 jsme měli bezvízový styk s celou řadou zemí, je nutné říct, že úplně bez komplikací cestování ještě nebylo. Československá koruna nebyla až do roku 1991 směnitelná. Do té doby byly proto devizy stále na příděl. Lidé si mohli v bance vyměnit zahraniční měnu jen za 2000 korun. Pokud chtěli více, obraceli se na černý trh.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ani poloprázdná kapsa nemohla obyvatele Československa lačné konečně poznat svět zastavit. Mezi těmi, kdo se tehdy poprvé vydali na západ, byla i ředitelka kanceláře ministra zahraničí Dana Hunátová.
2: Byli jsme, já nevím, ve východním Německu jsem byla párkrát jako studentka ještě a možná v Polsku jednou, v Maďarsku jednou, ale manžel byl pak v 86. roce zatčen, takže jsme samozřejmě nikam necestovali už ani do toho Polska. První cesta, kterou jsme absolvovali, byla hned 2. ledna s prezidentem Havlem do obou německých států, ale to byla jednodenní cesta, to jsme jenom tak prostě profičili, to vůbec z toho mám jenom teda vzpomínky na ty jednací sály, ale první opravdová cesta vedla přes Francii do Kanady na konferenci Otevřené nebe a pak jsme se vlastně připojili k prezidentské návštěvě do Spojených států, tý legendární, tak to bylo neuvěřitelné, to jsem si pořád myslela, že se probudím a bude to zase všechno, jak to bývalo. To byl šok, byl to prostě šok, ale příjemnej.
0: Dana Hunátová ve službách Jiřího Dienstbiera, ale i později jako diplomatka, procestovala mnoho zemí. Nejsilnějším zážitkem pro ní ale zůstává zmíněná první cesta do USA, jejímž vrcholem bylo legendární vystoupení Václava Havla v kongresu.
2: Ta americká cesta byla fantastická po všech směrech, jednak prostě ta Amerika sama, byli jsme ve Washingtonu a v New Yorku, tak to bylo úplně fantastický a ten způsob, jak byl prezident Havel přijímán všude, tak to bylo obrovský a všechny média o tom informovali a zejména po tom projevu v kongresu se stal takovou mezinárodní superstar, což bylo úžasný, takže stačilo říct, že je člověk z Československa a byl přijat se sympatiemi a podporou a tak dále, ale silný zážitek byl taky setkání s papežem ve Vatikánu, to na mě velmi zapůsobilo. A pak samozřejmě ty jednotlivé země, protože jsme se dostali do Jižní Ameriky nebo do Japonska, do Jižní Koreje a tak dále, tak to bylo všechno úžasně zajímavé a z toho mám teda silný zážitky dosud, ale ten New York byl nejlepší.
0: Horečné poznávání světa za hranicemi tehdy probíhalo doslova na všech úrovních. Jen o pár týdnů později, co Václav Havel oslnil americký kongres v březnu 1990, se na svou první cestu za západní hranice vydala i tehdy 11-letá Pavla Smejkalová, která do té doby nikde v zahraničí nebyla.
3: Já jsem z Českého Krumlova, takže jsme jeli do našeho družebního, ne města, ale vesnice Bad Leonfeldnu. A bylo to neuvěřitelné, protože do té doby jsme dělali ruštinu 2 roky a skočili jsme do němčiny a rovnou jsme vyjeli do toho Německa. Naučili jsme se jednu krásnou píseň, kterou jsme měli zpívat s těma německýma žákama. Jmenovalo se to něco jako O krásná Šumavo. Bylo to neuvěřitelné, protože to jako pro nás, my jsme jezdívali na Lipno, kde vlastně kus Lipna byl v pohodě, tam jsme se rekreovali a na druhé straně už byly ty špatný, tam byly ty dráty, tam jsme viděli, že nesmíme přejet loďkou to Lipno, nesmíme vystoupit na tom břehu a to bylo jako hrozně divný. Když jsme jezdívali na pionýrský tábory, tak já jsem, přiznám se, z levičácký rodiny, takže prostě tam byly ty podvratný živly, který prostě nás budou lákat přes ty hranice a hráli jsme hry, jak tam jsou ty převaděči a blikají těma baterkama v tom v lese a my jsme věděli, že oni jsou ty špatní a museli jsme je zlikvidovat. Mě bylo 10 v té době, takže to bylo prostě opravdu jako, já jsem věděla, že to je to správný. Já jsem byla opravdu pionýr, opravdu. Najednou to bylo hrozně divný, protože tam, kde to bylo zavřený, tak najednou jsme přijeli a oni se na nás usmívali a nevadilo jim, že neumíme německy, protože jsme samozřejmě, kromě naší paní učitelky, která se tam usmívala a uměla německy, tak nikdo neuměl žblepnout. Musím říct, že hrozně to bylo jako divný. bylo to hrozně divný. Pro mě jako pro 11letou holku, do té doby pionýrku, to bylo hrozně divný.
0: O několik let později se někdejší pionýrka vydala do Rakouska znovu, aby v Grazu vystudovala vysokou školu. Ale pojďme k dalším prvním cestám na západ. Trochu jinak než Pavla Smejkalová vnímal svou první výpravu na západ Petr Vorlíček z Ústí nad Labem.
4: Já jsem se dostal na západ díky němčině a jel jsem tam s člověkem, který tam chtěl kupovat autobusy. Bylo to v Belgii. A protože jsem mluvil německy v té době velice slušně, tak jsem mu tam jel tlumočit. Jeli jsme tam takovým obouchaným Mercedesem, který se ještě v Německu stihl porouchat, takže když jsme tam dojeli, tak mechanici té veliké firmy, co vyráběla návěsy a autobusy, tak nám tu popelnici opravili. Teď všichni jsme vypadali jak vytažený z popelnice, doslova. Já třeba jsem měl na sobě ruský oblek, v kterým jsem maturoval. Vůbec šok byl z toho, když jsme zastavili na benzínové pumpě, protože benzínové pumpy tehdy vypadaly úplně jinak. Prodával se tam 3 druhy oleje a 2 druhy benzínu možná a nafta, všechno to bylo opatlaný. A teďka z těch našich postsocialistických benzínových pump se najednou člověk dostal na ten západ a viděl, že na té pumpě se dá úplně normálně žít, že tam mají záchody, že tam mají sprchy, že tam mají mikrovlnky, že tam mají prostě veliký sortiment jídla a pití. A to bylo asi to, co mě jako nejvíc jako překvapilo, jak opět jsme hrozně pozadu. No a potom jsme se dostali ze zástupci té firmy, která si naivně myslela, že ten podnikatel ty autobusy koupí, tak oni nás pozvali na večeři a ta večeře byla o několika chodech. Já jsem se snažil nebejt překvapený, ale byl jsem jako od toho prvního předkrmu, což byla nějaká rybička přes hlemíždě a hlavní jídlo. Tak mě tenkrát hrozně překvapilo, když si manželka toho šéfa té firmy objednala, že chce čaj a oni jí přinesli takovou krabičku a v té krabičce bylo asi 8 oddělení a tam si mohla vybrat čaj. Dneska naprosto samozřejmá věc, kterou koupíte úplně v každém supermarketu, hypermarketu, jo, ale v té době, kdy já jsem tuhletu krabičku s těma čajema viděl, tak u nás se prodávali 2 druhy čaj, nějaký pigi čaj a ten jeden měl ještě i provázek, jo, takže ten byl luxusnější. No.
5: A jak dlouho jste tam byli a kde jste spali?
4: Byli jsme tam na otočku a spali jsme na parkovišti v hlavním městě Lucemburska a ráno na nás zaklepali policajti, abychom tam teď vypadli. Ale říkal jsem si, že příště, až vyrazím na západ, tak že už to bude v něčem jiném. A i kdybych tam neměl třeba několik let, tak si prostě našetřím, abych tam nevypadal jako úplný chudák. Tenkrát jsme byli fakt jak vytažený z popelnice.
0: Dneska už Petr Vorlíček cestuje na západ běžně, konec konců v zahraničí i pracuje. Jiní lidé nenesli sociální rozdíly mezi lidmi ze západu a východu tak těžce jako on a cestovali bez ohledu na úroveň své garderoby. Příkladem takového přístupu je náš známý Jaroslav Tošner, který se se svými přáteli vydal v roce 1991 do Skandinávie.
6: Celý to zorganizoval vlastně jeden náš kamarád v Praze, který měl kontakt na jeden fotbalový klub, nějaký nižší soutěže, který měli autobus. No on se znal s tím řidičem a ten si domluvil, protože to bylo v létě, tak si domluvil vypůjčení toho autobusu, ten to řídil a jinak to nebyl problém. No, vzali jsme si nějaké peníze, spali jsme všechno venku na divoko, kde se dalo, protože v té Skandinávii opravdu nebyl problém, tenkrát vůbec ne. Když jsme věděli, že to je pozemek někoho, tak jsme se došli zeptat do nejbližší chalupy nebo nejbližšího baráku, jestli tam můžeme přenocovat a vždycky jsme se domluvili, takže jediné náklady vlastně byly to, co jsme si tam koupili. Bedna, přepravka zelená na ovoce, plná potravin, stany pro pambutanový vařič.
5: Jak vypadal třeba ten přejezd hranic?
6: Do Německa už jsme vstoupili bez větších problémů, akorát pasová kontrola samozřejmě a projeli jsme bez ničeho. Nalodili jsme se na trajekt a připluli jsme do Švédska, do Trelleborku a tam už přišel první šok, když jako zjistili, že jsme Československá, tak jako ty Skandinávce a příslušníky Evropské unie, ty pouštěli bez problému, tam nechtěli vidět nic a nás už rovnou řadili stranou k lidem ze třetích zemí a tak. No. Že by kontrolovali zavazadla, ale chtěli vědět, proč tam jedem, kam jedem, na jak dlouho jedem, co tam budeme dělat a jestli máme opravdu dost prostředků. Museli jsme dokládat hotovosti. No.
5: Pamatujete si nějaký zážitky potom? No, tak určitě asi jo. Vy jste asi cestovali po přírodě, předpokládám, že?
6: Tak. Už jsme byli takový zase vodopád. Je, vodopád, no jo, neviděli, no. Ale oslo mě doslova oslovilo, no. A zůstalo ve mně pořád, Norsko mám pořád jako takový. A jako kluk jsem hrozně miloval Francii, nikdy jsem se tam samozřejmě předtím nepodíval, ale pak jsem se opravdu zamiloval na první pohled do Norska a myslím, že tu lásku jsem přenesl třeba na svoji dceru, která tam nakonec i studovala.
0: Vysokoškolské studium v zahraničí se stalo běžným až později. Od roku 1991 začali teprve první středoškoláci jezdit studovat na americké střední školy. Vysokoškoláci tehdy spíš mířili do zahraničí za prací. Jako třeba Filip Kašák z Děčína, tehdejší student medicíny, který se vypravil do Ameriky, aby se tu asi 4 měsíce živil jako číšník a také, aby se naučil jazyk.
7: To byl hodně velký šok. To byla nějaká akce Work and Travel. Já jsem samozřejmě vůbec neuměl anglicky. Jo.
5: A kde jsi byl?
7: Ve Wyomingu. Nejdřív jsem byl v Yellowstoneu a pak v Grand Tetons National Park asi 4 měsíce. Já mám jako hodně jako silný zážitek, je takový to, jak prostě oni se tě ptají how are you a how do you do a tak. A teď jako máš pocit, že někoho zajímáš, jo. Pro mě to bylo jako prostě, že to jsou neuvěřitelný lidi, že jo, prostě jak se furt zajímají, jaký je. Teď tam bylo všechno takový lesklý, že jo. I návrat potom byl šílený, že přijdeš zpátky, kde sice už bylo po revoluci a najednou ti přijde všechno šedivý. Tam všichni mají takový oblečení pěkný a tohle. Po pár týdnech pochopíš, že spousta těch věcí je přetvářka, že oni se tě ptají, jak se máš, ale zároveň už se dívají jinam. Amerika prostě pro mě je země naprostých rozdílů. Tam jako se baví s holkou, která studuje jakoby vysokou školu jako kolíč. A teď se tě zeptá, jo, Česká republika, to je někde u Texasu. A potkáš jinýho člověka, který prostě má přečtenýho Kunderu všechny díla, jo. A ptá se tě a připáš si, jako se tam stydíš.
0: Zpočátku byla pro Filipa problémem především chatrná znalost angličtiny.
7: Jsem tam byl asi týden a prostě teď jsem tam byl úplně mimo, že jo. Wyoming je nad Utahem, to znamená Mormoni. Asi 5. den za mnou přišel takovej distingovaný člověk, jestli nechci přijít na party. A řekl Bible party. A já jsem nerozuměl to Bible, jenom jsem slyšel to party. A říkám, velmi rád, co mám vzít pití? Něco si vezmi, bude to dlouhý. No a tak jako ve 2 neděli odpoledne jsem tam dorazil s kartáčem piv, že jo. Z dálky mě uvítali, posadili do první řady a probírali jsme synov alkoholism, no. Ale tím se stal okamžitě legendární po celém tom zaměstnaneckým tím a pak už si mě našla správná parta.
0: Pokud jste nerozuměli, tak Bible Party nebyl večírek, ale prostě biblické shromáždění místních mormonů, kteří měli shodou okolností ten den na přetřesu alkoholismus.

0: Pád komunistických režimů ovšem konečně dovolil volněji cestovat také do zemí bývalého Sovětského svazu, kam se dříve člověk na vlastní pěst podívat prakticky nemohl. Po roce 1991 byl několikrát v Rusku i Filip Kašák.
1: V Rusku to fungovalo po revoluci tak, že ty si mohla jet buď interturistem, kde ti přepočítali rubl na dolar 1:1 a prostě cesta vlakem ti stála třeba $100. A nebo si mohla do vlaku tak, že si podplatila dežurnovo pajezda. To byl normálně vagón a jedny dveře byly zavřený a druhýma si šla dovnitř. Nemohla si vyjít druhýma dveřma, ty byly zamknutý. A tam stál chlápek, ty si k němu přišla, dala aspoň prachy, jestli tě neveme jako sebou. Nebo třeba na Ukrajině to bylo tak, že tam byl nosič, který samozřejmě nic nenosil, jenom kšeftoval s dískama a tomu si prostě dala ty peníze a on ti prodal lístek. Všude to bylo trošku jiný, vždycky se musela jako informovat, bába v kase neprodávala lísky, to jako nemáme a měsíc mít nebudeme a všichni to tam šmelili za 10 násobek, což třeba v reálu pak znamenalo dolar v té době. No a my jsme v Leningradě, v Sankt Petersburgu, tam bylo spousta nástupišť a my jsme tam prostě zabloudili. A mysleli jsme si, že jedeme na Krym, ale to byla chyba, my jsme tam podplatili nějakého chlapka a prostě nastoupili jsme do vagónu, jestli nás veme, protože nás tam poslali, že tohle jede na Krym, tak tam sedíš v tom vagónu. Nikdo nesmí zjistit, že jsi cizinec, takže my jsme pořád, že jsme Pribaltíky. Samozřejmě asi po 10 hodinách na to přijdou a už se jede vodka. No a dojeli jsme omylem do Murmanska místo na Krym. Teda přijdeš k tomu vokínku s tou kocovinou a ty koukáš, že taky tam cedule paliárný kruk. Zastávka.
0: Pro neruštináře přeložím, paliárný kruk je polární kruh. Přijet tam v tričku, šortkách a s batohem s plavkami, v kterých jste se chtěli koupat v Černém moři, není nic moc. Většina Čechoslováků se ovšem tehdy vydávala na cesty po evropských zemích, které byly ještě nedávno oddělené železnou oponou. Zpočátku se jezdilo spíš jen okukovat, jak to vypadá na vysněném západě. Postupně se Češi osmělovali na delší cesty. Místo do Jugoslávie zmítané válkou se jezdilo do poměrně cenově dostupného italského Bibione nebo Kaorle. Zároveň Češi objevovali také Řecko, Španělsko. Populární byly relativně laciné poznávací zájezdy autobusem, kdy se během pár dní projelo několik zemí, přičemž se občas nocovalo v dost obskurních ubytovnách. Porevoluční vývoj cestovního ruchu a podnikání v této branži shrnuje historik Pavel Mike.
2: Ta situace vlastně, co se týče toho výjezdového cestování, se začala jaksi rapidně měnit i díky změně těch celospolečenských, ale částečně i těch ekonomických poměrů, protože se tady vlastně začala nabíhat ta ekonomická transformace, což třeba částečně tomu výjezdovému cestovnímu ruchu uškodilo, protože se snížila třeba kupní síla těch výjíždějících československých, později českých občanů, protože se devalovala československá koruna, což vlastně zdražilo veškeré výdaje v zahraničí. I to mimo jiné třeba vedlo k tomu, že ještě v průběhu 90. let byl velice běžný takový ten jako nízkorozpočtový turismus, že se prostě vždycky doma napekly ty řízky a já nevím, nakoupili paštiky a pak se teda většina věcí jako třeba buď na benzín, nebo načepoval se ten benzín, že jo, do kanistrů, když se vyjíždělo teda tím osobním vozem, spalo se pod stany a než se vlastně začala zvíhat kupní síla těch českých turistů, vyjíždějících zejména do těch západních zemí. Pak se dá říci, že je to spojené i s expanzí právě toho soukromého podnikání, protože už od těch posledních týdnů roku 89 začaly vznikat spontánně takové iniciativy a první vlastně soukromé firmy, které se specializovaly na tu výjezdovou turistiku jakoby v oblasti činnosti cestovních kanceláří, což skončilo boomem zhruba v roce 1996-97, kdy z těch existujících, já nevím, snad asi 6 000 cestovních kanceláří, což jako celosvětově bylo naprosto unikátní číslo, tak skončila většina. Ta polovina třeba těch 90. let byla typická právě, že opravdu ta nabídka asi o třetinu převyšovala poptávku, takže krach byl nevyhnutelný.
0: Nejsem žádný světoběžník, ale občas někam vyrazím a zdá se mi, že Čechy člověk potká prakticky všude, na rozdíl od některých jiných národů. Jsme tak velcí turisté, nebo je to jenom zdání? Co na to Pavel Mike, jeden z autorů knížky s výmluvným názvem Turistická odysea?
2: Já si myslím, že to asi zdání úplně není, protože já jsem tuhle tu otázku taky jsem si přesně takhle kladl, když jsme mimo jiné psali třeba tady tu knížku. A ono i třeba z těch mezinárodních srovnávacích statistik, co dneska dělá Eurostat a další vlastně evropské výzkumné a statistické agentury, tak Češi vypadají v tom mezinárodním srovnání opravdu jako jedni z takových těch více cestujících národů. Snad teda pokud se nemýlím, tak více cestujícími národy už jsou, myslím, že snad Skandinávci. Potom jsou to částečně ještě třeba občané Spojeného království, ale tam je to zase historicky dané jakoby tím životními styly a zvyky, že oni na zimu prostě odjíždějí často mimo. No ale pak už je vlastně ta kategorie takových těch sice ne úplně na špičce cestovatelských národů, ale tam už jsou třeba, nevím, Němci, Češi, paradoxně třeba Rakušané jsou až jakoby za námi v tomhle, takže my jsme vlastně v tom druhém sledu, který je ale těsně za tou cestovatelskou špičkou, a to jsme třeba jako Němci, Švýcaři a Češi. Ani třeba Italové, ani třeba ti Rakušané, Španělé, to jsou vlastně jako daleko usedlejší národy, než jsme my.
0: Podle výzkumů my Češi považujeme možnost překračovat svobodně hranice a poznávat svět za velmi důležitou. Potvrzují to i cestovatelé, kteří vystupovali v našem pořadu.
3: Určitě je to důležitá věc, možnost srovnávat a poznávat. Poznávat nejenom tu zem, ale i lidi. Jak jedná. A opravdu jsem se nesetkal s tím, že by jsme někde měli projevy nepřátelství, nebo nic takového jsme mi nikdy nepotkali. A to bylo Maroko, Albánie, Jordánsko, Sýrie.
0: Říká Jaroslav Tošner, kterého mimochodem cestování a turistika živí. A poznávání, to je to, co považuje za důležité také Dana Hunátová.
4: No, já si myslím, že to je nesmírně důležitý, protože člověk taky tím, když vidí něco jiného, než kam dohlídne ze svého pokoje, tak prostě si musí zákonitě uvědomit, že jsou jiný kultury, že lidi žijí různým způsobem, mají různé priority ve svém životě a prostě musí nějak pochopit, že není jenom to, čím žije on sám, ale že se musí taky nějak ohlížet na to svoje okolí, byť i třeba vzdálený. A myslím si, že to bylo vlastně to hrozný, těch 40 let, že ty lidi nemohli cestovat na nejvyšší. Jeli s Čerokem do Jugoslávie na 14 dní, tak to jako není příliš kulturně poznávací cesta.
0: Uzavírá dnešní téma plus o cestování bývalá diplomatka Dana Hunátová. Režii měl David Hertl, technicky spolupracovala Valerie Racmanová, ukázky četl Libor Vacek a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
5: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
6: To tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
7: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
8: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
7: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 8:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
9: Radiožurnál je 6 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
10: Spojené státy znovu útočí na Irán, cílí taky na přístav na jihu země. V mobilní aplikaci Záchranka nově lidé najdou nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Fotbalisté Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa bronz. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už sedmou noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 se pohřešuje po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Vzhledem k tomu, jak velké kusy skal se zřítily na obytné domy, se záchranáři obávají, že počet obětí poroste.
12: Úřady rozhodly o evakuaci několika obytných domů, které začala ohrožovat nestabilní skála nad nimi. Po hodině intenzivních prací a ve chvíli, kdy se na místě pohybovaly desítky lidí, se skalní masív uvolnil a zavalil celou obytnou zónu, včetně několika ulic. Obrovské kusy horniny sebou strhly některé domy až do řeky Wutiang. Na místě pracují stovky záchranářů a desítky dobrovolníků. Úřady varují, aby se lidé nepohybovali kolem břehů rozvodněných řek a odložili cesty do horských oblastí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: V mobilní aplikaci Záchranka lidé nově najdou nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nucené přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
13: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
10: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případech. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
14: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
15: Sport. Fotbalisté Anglie a Francie se večer na mistrovství světa utkají o bronz. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli. Pokračuje německý trenér Anglie Thomas Tuchel.
16: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
15: Zápas o třetí místo mezi Anglií a Francií začne ve 23 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Finále Argentina-Španělsko se bude hrát v neděli.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Komplikace na D1 v Brně a překážka na D11 u Sacké. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se tam sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Ke sjezdu na Mikulov otočit se a na dálnici najet v opačném směru. Tam už se na 196. kilometru sjíždět dá. Hlásíte nám tam také nehodu mezi sjezdy.
18: Je tam dvoukilometrová kolona, pravý pruh, který stojí, chvilku jede, levý pruh. Přerofa na Ostravu, tak ten je úplně volný, jo? Takže stojí jenom ten pravý pruh, nebo je tam kolona jenom na tom pravém pruhu.
17: Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Sackou. Na 25. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, je těsně u čáry, nákladní auta vybočují. A na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Bychovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se zatím projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne, přechodně místy, přeháňky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prosadil v parlamentu velkou vládní obměnu. Do čela kabinetu postavil Sergeje Koreckého. V ulicích Kyjeva a dalších měst přitom lidé protestovali proti odchodu oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Vysvětlil prezident Zelenský veřejnosti, proč chce vládu obměnit. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
11: Interview Plus.
19: Hostem Interview Plus je starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Vítejte v interview, dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Tento týden jsme byli svědky dalších ruských útoků, a to nejen v Kyjevě. Jen včera v noci zemřeli dva lidé a šest jich bylo zraněno. Proč je Kyjev tak zranitelný vůči ruským raketám? Je vaše protivzdušná obrana dostatečně účinná?
20: No, to be honest, Donetsk and Lugansk and Crimea is not so important for Kyiv.
21: Upřímně řečeno, Doněck, Luhansk ani Krym nejsou pro Putina tak důležité jako Kyjev. Jeho hlavním cílem bylo a stále je hlavní město Ukrajiny. Právě proto jsme terčem mnohem většího počtu raketových útoků, ať už jde o řízené střely nebo balistické rakety. Na město útočí sebevražedné drony. Zničili nebo poškodili 4000 budov. Počet obětí se blíží 1000, včetně mnoha dětí. Kyjev byl a stále je hlavním cílem Rusů a proto hraje protivzdušná obrana velmi důležitou roli. Jenomže tady máme deficit. Děkujeme vám a všem našim partnerům za to, že Ukrajině pomáháte, ať už jde o humanitární pomoc nebo finanční podporu. Obrovsky důležité jsou dodávky obranných systémů. Bez podpory partnerů není možné přežít. A proto nyní partnery žádáme o větší množství protiletadlových střel, abychom město ubránili.
19: Minulý týden Donald Trump nabídl Ukrajině možnost vyrábět vlastní rakety Patriot. Mohlo by to pomoci?
20: I'm not expert of weapons producing. It's complicated question because
21: nejsem odborník na výrobu zbraní a je to složitá otázka, protože jde o špičkovou technologii protivzdušné obrany. Odborníci nás upozornili, že výroba Patriotů bude vyžadovat hodně času. A pak je tu ještě otázka jejich kompletace. Přesto doufáme, že velmi brzy, opravdu velmi brzy, budeme moci Patrioty vyrábět. Nemyslím ale, že je to otázka několika měsíců, což není můj názor, ale přesvědčení vojenských expertů.
19: V lednu jste v tomto pořadu řekl, že se Rusko snaží zlomit vaše město mrazem, Holodomorem. Nyní se Rusové snaží zdeptat Kyjev balistickými raketami, které míří na civilisty nebo na hotely a ubytovny. Daří se Rusům obyvatele Kyjeva zlomit?
20: It's not. They try from beginning the war. This is the main point in the war. Spirit.
21: Nedaří, přestože se o to snaží od začátku války. O to jde ve válce především, o bojového ducha, o vůli k vítězství v armádě i mezi civilními obyvateli. Rusové se snaží našeho bojového ducha zničit, ale nejsou úspěšní. Ukrajina je v obraně rodné země jednotná, i když je to těžké a bolestné. Mnozí hrdinové platí nejvyšší cenu vlastními životy. Ukrajinci ale chápou, že je velmi důležité držet pohromadě, vzájemně se podporovat a nikdy nepodlehnout panice nebo skleslosti. V tom překvapujeme celý svět. Mnoho odborníků nám proti jedné z největších a nejsilnějších armád světa, ruské armádě, dávalo jen pár dní, možná pár týdnů. A déle než 4 roky už svou vlast bráníme úspěšně. Putin se snažil udělat všechno, co bylo v jeho silách, ale nedokázal Ukrajinu okupovat. Plníme přitom dvojí úlohu. Nejenže bráníme svou vlast, ale i každého z vás. Nezapomeňte na lekci z dějepisu, na ruské tanky v Praze. Putinovým cílem je obnova sovětské říše. A prosím, nezapomínejte, že dnešní Česko bylo kdysi její součástí. Nebráníme jenom Ukrajinu, bráníme také Evropu před agresivním Ruskem.
19: Hostem Interview Plus je starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
11: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: Vraťme se do Kyjeva. Co můžete jako starosta udělat pro to, abyste zlepšil život občanů a podpořil bojového ducha, o kterém mluvíte? Děláme všechno, co je v našich silách, a tím myslím nemocnice nebo rehabilitační centra. Mluvíme s lidmi, vytváříme prostředí, v němž si mohou odpočinout. To je nesmírně důležité, stejně tak komunikace s lidmi. Považuji to za velmi důležitou součást mé práce. Vysvětlujeme, jaké jsou naše cíle a priority. Podle mě jde o zásadní předpoklad, aby ve společnosti panovala jednota. Připravujete se na zimu už teď?
20: We prepare for the next winter. Last winter was horrible time for us.
21: Připravujeme se na příští zimu. Minulá zima pro nás byla strašná. Venku panovaly extrémně nízké teploty. Klesaly až na minus 30 stupňů. Rusové tyto povětrnostní podmínky využili, aby zničili náš systém vytápění a nechali lidi bez elektřiny, topení a vody. Snažili se tak ve společnosti vyvolat depresi. Bylo to těžké. Je to pro nás výzva, ale my to zvládneme a děkujeme vám za humanitární pomoc, kterou od vás dostáváme, za elektrické generátory i za všechno ostatní. Chci vám 1000krát poděkovat, protože bez vaší podpory nepřežijeme. A právě teď je naším hlavním cílem se připravit na příští zimu.
20: Right now the main goal to prepare for the next winter.
19: Očekáváte tedy, že Rusové chystají něco podobného loňské zimě?
20: We know the Russians it's genocide.
21: Víme, že to, oč se Rusové snaží, je genocida. Nemám proto jiné slovo, přestože Putin prohlásil, že pro Rusko jsou hlavním cílem vojenské síly. Pokud jsou hlavním cílem vojenské síly, proč tedy zničil naši kritickou infrastrukturu určenou pro civilní obyvatelstvo? Hlavním cílem je vyvolat depresivní náladu, zlomit naši vůli, vůli lidu bránit svou vlast. Připravujeme se na nadcházející zimu, nebude to snadné, budujeme duální systém. Pokud bude centrální systém zničen, ten druhý lidem zajistí dodávky tepla a elektřiny. Není jednoduché to tak rychle zvládnout. Není to snadné, protože Kyjev, jedno z největších měst východní Evropy, má jen omezené lidské zdroje, finanční prostředky i čas. Ale připravujeme se a děláme všechno pro to, abychom našim občanům zajistili služby i na příští zimu.
19: Donald Trump v televizi Fox News prohlásil, že Putin je připraven uzavřít dohodu, která by ukončila válku. Je podle vás naivní tomu věřit?
20: I don't believe. I don't believe Putin won't begin this war. And he can stop.
21: Já tomu nevěřím. Putin, který tuto válku začal, by ji mohl kdykoliv ukončit, jenomže by pak musel ruskému obyvatelstvu vysvětlovat, proč válku vlastně začal. Přičemž podle mě nikdo nechápe, jaké jsou cíle Putinovy speciální operace. To je můj názor. Pro Putina a pro celé Rusko je to velké drama. Počet mrtvých a zraněných přesahuje milion ruských občanů. A pak jsou tu jejich rodiny a příbuzní. Kdyby Putin uzavřel s Ukrajinou mírovou dohodu, musel by válku vysvětlit a je těžké lidem vysvětlovat, proč někteří z nich umírali. Ruská propaganda mluvila o nacionalistických, fašistických a pravicových radikálech na Ukrajině oproti ruském systému. Jenže ve skutečnosti válka slouží jenom k tomu, aby se Putinův režim udržel u moci. A až válka skončí, pokud Putin uzavře mírovou dohodu, bude muset zodpovědět spoustu otázek. A pro společnost to budou otázky velmi nepříjemné.
20: Putin have to explain to give a lot of question. It's very uncomfortable question to society.
1: Chápete, proč Donald Trump tvrdí, že se blíží konec války? Proč něco takového slibuje?
20: Trump try to be someone who bring the peace to Ukraine, to Russia.
21: Trump se snaží vystupovat jako někdo, kdo přináší mír na Ukrajinu, do Ruska i do Evropy, což je vlastně chvályhodná role. Na Spojených státech hodně záleží, mohou Ukrajině v oblasti obranných zbraní poskytnout daleko větší podporu, ale proč o tom Trump mluví, na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď.
1: Hostem Interview Plus je starosta ukrajinského Kyjeva Vitalij Kličko. Ukrajina v současné době mění vládu, a to po necelém roce. Také oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov má odstoupit. Věříte prezidentu Zelenskému, že tyhle změny povedou k lepšímu?
20: It was actually a big surprise without explanation why he changed the government.
21: Změna ve složení vlády přišla bez vysvětlení a to mě velmi překvapilo. Pokud jde o Zelenského, naše vláda je v první řadě odpovědná parlamentu, jsme parlamentní republika. Jenže Zelenský má v parlamentu většinu a snaží se parlamentem vládnout, aniž by se příliš staral o ústavu, což správné není. Už jsem řekl, jak důležitá je komunikace ve společnosti. A bez komunikace vyvolá změna vlády spoustu otázek a ty mají vliv na soudržnost společnosti, která je extrémně důležitá. Právě teď, ve chvíli, kdy se spolu bavíme, se před prezidentským palácem v Kyjevě shromáždili téměř 2000 lidí, kteří demonstrují proti změnám. Fedorov, mladý muž ve funkci ministra obrany, provedl mnoho změn a reforem. Lidé mají spoustu otázek a my potřebujeme odpovědi. Doufáme, že je od Zelenského dostaneme.
20: And we need answer and we hope we receive the answer from Zelensky.
1: Vy osobně prezidentu Zelenskému věříte?
20: Provocative question. Regarding what?
21: Provokativní otázka. A jak to myslíte?
1: Jestli má na srdci blaho Ukrajiny.
20: I hope Zelensky try to make history to be the winner, defend interest, national interest.
21: Doufám, že se Zelenský pokusí zapsat se do dějin jako vítěz, který hájil národní zájmy země, že se svým jménem zapíše do historie naší země jako její obránce. O tom jsem již mnohokrát hovořil. Muži a lidé bez zkušenosti, životní zkušenosti, jsou totiž velmi důležité a bez znalostí mohou udělat chyby, které by pro naši zemi byly velmi bolestivé.
2: Někdy o takových chybách mluvíme a říkáme, co prezident nedělá správně. Jeho ale naše rady rozčilují. Momentálně však nemáme jinou možnost, než držet pohromadě a pokusit se obnovit mír. Být prezident je obrovská zodpovědnost. Každá jeho chyba může být velmi bolestivá, může stát lidské životy. Může být velmi bolestivá pro celou zemi. Navíc je to funkce prezidenta ve válečné době. Je to strašná práce. Ale každopádně musíme prezidenta podporovat a pomáhat mu. A když udělá chybu, musíme mu to říct a pokusit se to napravit. Doufáme, že bude úspěšný, protože na jeho úspěchu závisejí naše životy.
1: Říkáte, že prezident je příliš rozčilený, takže vám nenaslouchá. Jak to myslíte?
20: I am representative of self-government. And if central government tried to build the local government from top.
2: Jsem zástupcem samosprávy a ústřední vláda se pokouší stavět místní samosprávy zhora dolů, tak jak to dělají výhradně autoritářské režimy. Samospráva se totiž má budovat zdola nahoru. My dáváme rady, ale on se zlobí, že je musí poslouchat a snaží se samosprávu napadat trestními oznámeními a vyvíjet na ní nátlak. To není dobré. To není demokracie a o tom mluvím. Na Ukrajině to někdy zavání autoritářství.
1: Takže tvrdíte, že ukrajinský prezident není ochotný naslouchat kyjevskému starostovi, je to tak?
2: My jsme se 4 roky nesetkali. Mnohokrát jsem klepal na dveře, ale on to ignoroval. Teprve potom přišlo velké překvapení, zmínil jsem se o tom v médiích, Zelenský to slyšel a teprve potom, poprvé za ty 4 roky, jsem viděl ukrajinského prezidenta naživo. My z dola se mu snažíme radit. Je velmi důležité, aby naše rady a kritiku vyslechl. Pomáhá to věci zlepšit, najít bolavá místa. Doufám, že bude dost chytrý na to, aby nás vyslechl. Pokud ne, jeho chyby se celé zemi mohou vymstít.
1: Zmínili jsme, že v Kyjevě probíhají protesty proti změnám ve vládě. Měl by Zelenský změnit své rozhodnutí? Měl by si to ještě rozmyslet?
20: If he's smart, he do that. And this will be great signal. Let's see. This will be great signal to society. I listen you.
2: Jestli je dost chytrý, tak to udělá, což by byl skvělý signál pro společnost, že jí prezident naslouchá. Uvidíme. Myslím, že by měl vysvětlit, proč mění vládu. Lidé chtějí vysvětlení, protože mladý ministr obrany je teď hlavní postavou, která vede reformy. A lidé se cítí zaskočení. Fedorov byl jejich velkou nadějí. V ministerstvu obrany vidíme pozitivní změny. Jestli je Zelenský chytrý, bude společnosti naslouchat. Jestli ne, bude dělat mača. Člověka, který jediný rozhoduje a nikdy svůj postoj nemění.
20: Macho or main person who make decision and never change his position.
1: Mezi Ukrajinou a Polskem v současné době panuje napětí kvůli historickým otázkám. Prezident Zelenský proto nepřijel do Gdaňsku, aby jednal o budoucí obnově Ukrajiny. Vy jste se ale do Gdaňska vydal. Souhlasil jste přitom s přístupem prezidenta?
20: It's actually my personal opinion. I don't, maybe I'm wrong. Zelenský have to be in Gdańsk and talk to the people.
21: Řeknu svůj osobní názor a možná se mýlím, ale Zelenský měl do Gdaňska jet a celé to vysvětlit. Jsme Polákům opravdu velmi vděční. Polsko bylo jedním z největších podporovatelů Ukrajiny a stále patří mezi největší podporovatele. Polsko chápe, že bráníme i Polsko před Rusy. A je velmi, opravdu velmi důležité vést dialog, protože politika stojí na osobních vztazích. Jako rodinná politika. Tam jde o vztahy s manželkou a s členy vaší rodiny. Existuje městská, komunální politika. Tam jde o vztahy mezi obyvateli obce. Existuje vnitrostátní politika a existuje samozřejmě mezinárodní politika. A mezi vedoucími představiteli existuje vzájemný vztah. Je velmi důležité snažit se jednat rozumně, vyhledávat kompromis, řešení a také synergii. Je důležité najít s našimi partnery synergii, společně se dívat do budoucnosti a ne do minulosti. Pokud chcete v minulosti najít nějaký sporný bod, vždycky ho najdete. Jenomže právě teď je třeba vysvětlovat, že naše jednota Polska a Ukrajiny je klíčovým předpokladem pro mír, svobodu a stabilitu v Evropě. A lidé to chtějí slyšet právě od Zelenského. O tom jsem v Gdaňsku mluvil. Ale to je můj postoj jako starosty hlavního města. Lidé však tato slova chtějí slyšet od prezidenta Ukrajiny.
1: Šíří se zvěsti, že na podzim se na Ukrajině budou konat volby. Média se už ptají Zelenského, Zalužného nebo Buďanova. Proto se vás ptám jako starosty Kyjeva. Kandidoval byste na prezidenta, pokud budou kandidovat ti, které jsem zmínil?
20: I'm sorry. Don't be upset. Stupid question. Right now.
21: Neuražte se, ale to je hloupá otázka. V tuto chvíli je otázka nezávislosti a budoucnosti naší země stále otevřená. Putin nemění své plány. Teď by bylo největší chybou snít o politické kariéře, o funkcích. Pořád nevíme, jestli vůbec přežijeme. A kdybych se teď přihlásil do prezidentských voleb, udělal bych chybu. Možná je to otázka, která zůstane otevřená. Ukrajina zažívá kritické období. Proto se omlouvám, že na vaši hloupou otázku nejsem připravený, anebo spíš na ní nechci odpovídat. My se snažíme přežít, snažíme se zůstat naživu, snažíme se pomáhat Ukrajině, bránit Ukrajinu. Přemýšlet v takové chvíli o nějakém postavení v politice by nebylo moudré.
20: We try to still in life. We try to help Ukraine and to defend Ukraine and to thinking about some political position. It's not smart.
1: Mr. Klitschko, thank you very much for the interview.
20: You're welcome.
1: Hostem Interview Plus byl starosta Kyjeva Vitalij Klitschko. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
3: Putin svolal oligarchy a řekl: dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete plést do politiky.
4: Chodorkovský splňoval plně definici oligarchy spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň mediální a zároveň politickou moc.
3: Chodorkovský financuje jednak Svaz pravicových sil, tak taky komunistickou stranu.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
22: Vojenské intervence.
23: Každý těm ostrovům říkal jinak, Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
24: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala i na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
22: V Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.

0: 6 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti klimatické změně nesou i Spojené státy. A celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veliškou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná Hůrka. Začne v 6:30 večer. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani Tereza Valentová, Rusce Kornějevové podlehla 5-7, 3-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 v Plzni a omezení na D1 v Brně. Na D5 se z Prahy směrem na Rozvadov dejte pozor před sjezdem na Stot. Na 88.

0: Vybočuje se do levého pruhu. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, omezení by mělo trvat do 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Teď je nad naším územím polojasno, místy taky prší, s přeháňkami aktuálně počítejte hlavně na severozápadě a jihozápadě Čech a pršet bude i přes den. Objeví se přeháňky a ojediněle i bouřky. Oblačnosti pak ubude až večer. Nejvyšší teploty je tak ty dnes přes den většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy i víc až 30. No a přes naše území bude od zítřka přecházet slibovaná studená fronta a ta přinese ochlazení a taky další dešťové přeháňky. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
3: Bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřky, ojediněle i silné, později odpoledne a večer. Od severozápadu bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: A ještě přidám zítřejší teploty, ty už budou o něco nižší než dnes. Většinou v Čechách do 24, na Moravě do 29 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Trumpovo obvinění Číny a zpochybnění volebního systému. Česká ústava v pasti svého textu, či jak Rusko trvá na svém velikářství. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
1: Názory a argumenty.
4: Americký prezident Donald Trump ohlásil na noc na dnešek našeho času důležitý projev. Obvinil v něm Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v americké historii a oznámil odtajnění dokumentů, které podle něj odhalí šokující slabiny volebního systému ve Spojených státech. Zároveň obvinil členy amerických tajných služeb, že před ním i národem informace o rozsahu čínských aktivit zatajovali. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
5: Dobrý den.
4: Donald Trump opakovaně zpochybňuje prezidentské volby v roce 2020, které prohrál docela výrazně. Často se i objevují jakési už dopředu zpochybňování budoucích voleb těch v listopadu, které budou pro Ameriku velice důležité. Vymykal se v tomto ohledu nějak tento projev, co jim sledoval?
5: No, určitě se vymykal tím, že to byl poměrně dlouhý projev, který byl přednesený v hlavním vysílacím čase řady amerických televizí. Je to vlastně velké Trumpovo téma dlouhodobě, že americké volby nejsou bezpečné v nejrůznějším smyslu toho slova. Například, že existuje nedokonalá identifikace voličů při volbách, že existují určité poruchy při těch korespondenčních volbách. On zhruba před asi dvěma nebo třema týdny prohrál takový spor u nejvyššího soudu, kdy nejvyšší soud vlastně potvrdil, že i dodatečně doručené hlasovací lístky poštou se budou započítávat. To vlastně je určitá vnitropolitická porážka Trumpa i v tom smyslu, že on považoval nejvyšší soud za, řekněme, instituci mu nakloněnou. Co se týče toho projevu, který zmiňuješ, nebo o kterém tady hovoříme, tak tentokrát hovořil o především trochu jiném druhu zranitelnosti amerických voleb, a to je vliv Číny, to znamená Čínské lidové republiky. On hovořil o tom, že ty americké volební systémy jsou šokujícím způsobem zranitelné, že Čína v 18 státech nějakým způsobem pronikla do těch systémů, že se jí podařilo získat pomocí hackerů nebo i nákupem i osobní údaje voličů a podobně, a že to je potřeba řešit. On o některých z těch věcech hovořil i dříve, kdy naopak označoval Rusko nebo Írán za ty potenciální útočníky nebo ohrožovatele spravedlivosti amerických voleb. Čína to popírá, říká, že nemá žádný zájem na tom, aby ovlivňovala americké volby. Také vlastně americké tajné služby, když v roce 2021 vydali takovou zprávu, tak vlastně konstatovali, že Čína nezasahovala do těch voleb v roce 2020, i když tehdy konstatovali, že v podstatě to bylo pro

0: To, že neměla žádný zvláštní důvod riskovat kvůli kterémukoliv z těch dvou kandidátů. Mimo jiné samozřejmě je otázka, proč, když byly sfalšovány volby v roce 2020, proč nebyly sfalšovány ty další, ale to říkám jenom tak na okraji. Proč o tom Donald Trump mluví, může mít více důvodů. Jeden z těch důvodů je, to říkají jeho nepřátelé, že chce znemožnit ty volby, které budou za 3 měsíce. Jiná varianta je, že tomu skutečně věří. Já věřím, že tomu skutečně věří. Další varianta je, že se snaží podpořit své úsilí o prosazení zákona, který se jmenuje Save America Act, který vlastně zpřísňuje třeba identifikaci voličů při tom volebním úkonu. A pak je tady samozřejmě určitá možnost, že on prostě potřebuje změnit téma 4 roku před těmi volbami, které se skutečně už blíží.
1: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, díky.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Ve vyhroceném sporu vlády Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem se opakovaně ozývá odvolávání se na ústavu. O tom, k čemu ale nejvyšší zákon českého státu chce politickou reprezentaci země vést, uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová v příspěvku s titulkem Ústava v pasti svého textu.
3: Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Praví se v článku 54 odstavec 3 Ústavy České republiky. A podle článku 63 tudíž přebírá za řadu jeho rozhodnutí odpovědnost vláda prostřednictvím kontrasignace. Jinými slovy, bez podpisu premiéra nebo pověřeného ministra nemůže prezident, když se na to přijde, například jmenován ani kandidáty na státní vyznamenání. Po summitu v Ankaře sledujeme, jak si to vyložil Andrej Babiš. Prezidenta má v hrsti. Je to podle něj reprezentant opozice, se kterým je zbytečné ztrácet čas, natož pak s ním diskutovat o nějaké koordinaci zahraniční politiky. To si přece skoordinuje, když tak, s Macinkou a Zunou. Prezident je pro premiéra ostentativně 5. kolo uvozu. Faktem je, že strohé věty ústavního textu mohou být pro laiky dost matoucí. Neodpovědnost prezidenta za výkon jeho funkce samozřejmě neznamená, že si může dělat, co chce. Jde o to, aby ho parlament nemohl za politická rozhodnutí odvolat. Tvůrci ústavy chtěli, aby prezident stál mimo každodenní politické šarvátky a nemohl být odvoláván podle toho, jaká strana má ve sněmovně zrovna převahu. Na druhou stranu nestanoví ústava ani žádný mechanismus, kterým by prezident mohl premiéra k podpisu prezidentových rozhodnutí donutit. Jenže právě proto je v našem ústavním systému nutné, aby vláda a prezident spolupracovali, což je v zahraniční politice, kde prezident zastupuje stát navenek, ale politickou odpovědnost vůči sněmovně nese vláda, nezbytné dvojnásob. Většina českých ústavních právníků se totiž shoduje, že vláda určuje a nese odpovědnost za zahraniční politiku státu, ale prezident se jako významný ústavní činitel podílí na jejím výkonu. Zároveň ale mnozí z nich upozorňovali už v roce 2012, kdy se rozhodlo o přímé volbě prezidenta, že tento akt naruší původní logiku ústavy. Ta byla na začátku 90. let připravována pro prezidenta voleného parlamentem. Když v roce 2023 zvítězil v prezidentských volbách Petr Pavel nad Andrejem Babišem skoro o 1 000 000 hlasů, bylo zřejmé, že i v parlamentním systému může být přímo volený prezident se silným mandátem značně neformální vliv. Může ovlivňovat veřejnou debatu, upozorňovat na problémy, aktivně reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Petr Pavel tohle všechno dělá obdivuhodně profesionálním způsobem. Odsunout ho na vedlejší kolej do pozice kladeče věnců se premiérovi nepodaří zcela určitě. Ústavní soudci, kteří se teď kompetenční žalobou prezidenta zabývají, totiž vědí, že musí chránit nejen text ústavy, ale i její principy a hodnoty demokratického právního státu.
2: uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Poté, co kandidát hnutí ANO na pražského primátora v podzimních komunálních volbách Ondřej Prokop kvůli svým majetkovým nesrovnalostem odstoupil z volebního klání i všech svých politických funkcí, nejsilnější vládní strana musela rychle najít do důležitého souboje o Prahu nového lídra kandidátky. Měl by jim být místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Říkává se, že je post pražského primátora srovnatelný s ministerským, v případě některých rezortů dokonce významnější, což berme s rezervou, ale funkce je to podstatná a prestižní, i proto s jak vysokým rozpočtem hlavní město operuje. Hnutí ANO drželo tuto pozici zatím jen jednou mezi lety 2014 až 2018. A tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, mimochodem historicky vůbec prvá žena v čele české metropole, působila v závěru mise nezrovna šťastně a možná se z toho později částečně vypsala pražsko-politickou detektivkou s výmluvným titulem Spupnost. Dalších 8 let sedělo ANO v opozici, i když minule mnoho nechybělo, aby vstoupilo do rady města. Letos by hnutí v Praze rozhodně uspět chtělo, jenže problémem jsou výrazné osobnosti na vrchol kandidátky. Proslýchalo se, že Andrej Babiš nebyl nadšený z nominace předsedy pražské buňky Ondřeje Prokopa a u toho se pak přednedávnem ukázalo, že neuvěřitelně zapomněl uvést do pro politiky povinného majetkového přiznání pořízené 3 byty. A že toho vůbec vlastní hodně. Prokopovi nezbylo, než rezignovat na kandidaturu i politické působení vůbec. Po více než 10 letech evidentně úspěšných. A ještě si na něho chystá posvítit finanční úřad. Dodejme, že o zatajených bytech asi vedení ANO vědět nemohlo a Prokop ho jimi musel rozlobit. Jelikož se ale uzávěrka kandidátních listin blíží, bylo třeba rychle hledat náhradu. A zatím neoficiálně si tento týden Andrej Babiš už vybral Prokopova nástupce v čele klubu na magistrátu, zároveň místo starostu Prahy 4 Jana Hušbauera, doposud figurujícího na 5. příčce magistrátní kandidátky, což ještě musí schválit celorepublikový výbor, ale to bude asi jen formalita. Nevíme, jak velkou roli sehrál fakt, že Hušbauerův bratr Josef má za sebou docela zářivou fotbalovou kariéru, včetně zahraničního působení, reprezentačního dresu, ceny pro nejlepšího střelce ligového ročníku, ačkoliv hrál na postu záložníka, a působení ve 3 pražských klubech, Žižkovské Viktorii i obou slavných S. Přičemž se Slavií dobil několika ligových titulů, ovšem poté, co do ní přestoupil ze Sparty, což je zase nesporným škraloupem u jisté části voličstva. Přesto se v kampani primátorského kandidáta bude jeho o 2 roky mladší bratr dohrávající kariéru ve druholigové Příbrami zřejmě připomínat, aspoň než vejde do širší známosti, protože momentálně o Hušbauerově politikovi drtivá většina Praženů prakticky nic netuší. A výrazněji než sourozenec mu může být ku pomoci místopředseda ANO Karel Havlíček, v Praze už dlouho činorodý. A můžeme si být také jisti, že tentokrát se Andrej Babiš o majetkových poměrech své 2. jedničky v metropoli informoval víc než důkladně.
2: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V automobilovém koncernu Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, by v příštích letech mohlo celosvětově zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na závodní radu podniku. Propouštění se má týkat hlavně továren v Německu. Některé mají úplně ukončit výrobu. O situaci ve Volkswagenu hovoří editor Práva Robert Schuster.
6: Doby, kdy přicházely z německých automobilek pozitivní zprávy, se zdají být dávnou minulostí. Kdysi šlo o rekordy u počtu prodaných vozidel, výši obratu, čistého zisku a případně částky určené pro investice. Klíčové odvětví německého hospodářství ale nyní bojuje o přežití. Přitom bylo kdysi zdrojem blahobytu, a ještě donedávna na sebe vázalo, ať už přímo nebo nepřímo, až 3 miliony pracovních míst. Negativní trend pociťuje nejdramatičtěji automobilka Volkswagen, která je také největší firmou v zemi. Její dozorčí rada před několika dny prezentovala první obrysy restrukturalizace. Plán se neobejde bez snížení počtu vyráběných modelů, hlavně ale počítá s propouštěním lidí, což by mohlo zasáhnout až 120 tisíc zaměstnanců. Ruku v ruce s tím mají být jenom v Německu zavřeny až 4 továrny. To vystaví velké zkoušce i celý německý ekonomický model, jehož byl Volkswagen nejtypičtějším zástupcem. Systém byl založen mimo jiné na schopnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců najít v rozhodujících situacích shodu ohledně strategických záležitostí. Je ale otázkou, zda se to podaří i nyní, kdy firma čelí největší krizi své historie a ve hře je tolik pracovních míst. Již před rokem se začaly objevovat úvahy, že možnou záchranu pro Volkswagen by mohl být přechod na zbrojní výrobu, což začalo postupně nabírat konkrétních obrysů. Třeba v závodě v severoněmeckém Osnabrücku, kde sjedou poslední auta z linek v roce 2027, měla být zahájena výroba komponent pro izraelský protiraketový systém Iron Dome, čili železnou kopuli. Jenomže z toho pravděpodobně sejde kvůli odporu jednoho z velkých investorů ve Volkswagenu, katarského státního fondu, jehož zástupci drží v dozorčí radě 17% hlasovacích práv. Katar nejenomže neuznává existenci státu Izrael, ale jeho vláda patřila řadu let k hlavním sponzorům radikálně islamistického palestinského hnutí Hamas. Proti němuž vedl Izrael více než 2 roky válku. Není to jediná politická implikace související s Volkswagenem. Tím, že zaměstnává tolik lidí, je jeho další osud sám o sobě politickým tématem. Nemluvě o faktu, že ve společnosti má tradičně silné slovo vláda spolkové země Dolní Sasko, kterou tam aktuálně vedou sociální demokraté. Velkým zaměstnavatelem je firma i na východě Německa. Její pobočka ve Cvikově přešla dokonce už před 6 lety zcela na výrobu elektromobilů. Avšak ani to ji neochrání před propouštěním či dokonce úplným uzavřením. Elektroauta ze saského Cvikova se nechytla nejen v Německu, ale především nedokázala prorazit v Číně. Jejíž trh byl v minulosti pro koncern sázkou na jistotu. U aut se spalovacími motory totiž dokázala Čína bohatě vynahradit, co se Volkswagenu nedařilo jinde. Právě východ Německa prošel už jednou velkou deindustrializací, a to zánikem komunistické Německé demokratické republiky. Jejíž firmy v drtivé většině případů neobstály v tržních podmínkách sjednocené země i unijního vnitřního trhu. Právě velké západoněmecké koncerny jako Volkswagen měly v nových spolkových zemích sehrát roli jasně viditelných majáků, které poskytnou dobře placenou práci místním obyvatelům a zároveň přilákají další investory. Pár let to tak fungovalo, avšak vlivem souhry špatných rozhodnutí manažerů a politiků, k tomu ještě nepříznivých globálních souvislostí, se to teď všechno rozpadá. U obyvatel tu budí obavy, že se bude opakovat, co už jednou zažili po pádu komunismu. Pokud jde o koncern Volkswagen, je již teď jasné, že to, co ho čeká, bude bolestivé. Stejně tak, že se promění k nepoznání. V malém tak možná předznamená, co bude muset nakonec podstoupit i Německo jako celek.
7: Co čeká koncern Volkswagen, komentoval Robert Schuster z deníku Právo. 8. nejbohatší ruský podnikatel, král hnojiv Alexandr Melničenko, nastínil v respektovaném časopisu The Economist svou vizi možných scénářů budoucnosti Ruska, které na západě vzbudily pozornost tím, že na pohled se nedrží obvyklých kremelských narrativů. Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz ale varuje, Rusko trvá na svém velikářství.
8: Ještě před 14 dny znal Andreje Melničenka jen omezený okruh lidí v Rusku a úřady v Evropské unii, ale Švýcarsku. Zemi Helvetského kříže, v níž trvale pobýval, byl totiž nucen opustit. Poté, co se ocitl pod sankcemi EU, které Švýcarsko převzalo. Melničenko byl jedním z nejbohatších ruských podnikatelů, ale politicky se neangažoval. To se změnilo poté, co v jednom ze solidních mezinárodních médií The Economist vyšly rozsáhlé materiály, které se věnovaly jeho názorům. Na obálce byl Melničenkův portrét a nápis Muž, který by změnil Rusko. Stručně lze podnikatelovi úvahy shrnout takto. Západ by neměl usilovat o kolaps nebo totální oslabení Ruska. Žádný ze scénářů ohledně Ruska, které se údajně zpracovávají na Západě, není pro svět správný. Vedl by podle Melničenka buď k chaosu, bojům o moc a jaderné zbraně, revanšismu, závislosti Ruska na Číně nebo k vzniku pevnosti Rusko, dle vzoru Severní Korea. Podnikatel tvrdí, že Západ musí přijmout Rusko v roli jednoho z nejvýznamnějších států světa. Udělat vše proto, aby se takzvaně obrátil list a vztahy mezi Ruskem a Západem se vrátily k uznání vzájemné suverenity. Není zřejmé, co vedlo redakci The Economist k naprosto netypické pozornosti, kterou věnovala člověku, jehož názory nejsou zdánlivě podloženy ničím jiným než jeho vlastními úvahami. I tento fakt byl důvodem, proč většina ukrajinských a ruských emigrantských pozorovatelů usoudila, že Melničenko vystupoval jako posel Kremlu. Nahrává tomu i podstata jeho návrhu. Jsou to lehce upravené velikářské teze ruského vedení, které trvá na neměnném požadavku na uznání vyvolenosti Ruska i poté, co Ukrajina předvedla světu skutečný stav ruské armády a uvnitř Ruské federace dochází po ukrajinských úderech k řadě krizových jevů, včetně velké benzínové krize. Pozoruhodná je také absence sebereflexe vůči Ukrajině. V Melničenkových úvahách není lítost kvůli krvavé válce vedené režimem, jehož je podnikatel součástí, ani soucit s ukrajinskými civilisty, které Rusko denně zabíjí na dálku. Ne. Ukrajina je pro tohoto ruského podnikatele pouze polygonem, na kterém se střetl Západ s Ruskem, což je podle něj nesprávný stav, protože správně by mezi nimi mělo dojít ke vztahu já pán, ty pán. Vyslal-li tohoto člověka jako neformálního vyjednavače Kreml, udělal to v rámci svého vidění Západu. Pro ruské vedení jsou západní politici, výjimku tvoří jen někteří lidé z vedení baltských států a bývalých sovětských satelitů, abstraktními humanisty, které lze snadno utáhnout na vařené nudly, protože mají tendenci věřit prohlášením svých politických partnerů. Ruská škola však uznává jako nejvyšší hodnotu zájem vedení svého státu. Pro dosažení cíle proto lze lhát a kdykoliv porušit na oko uzavřené dohody. Pokud západní politici spolknou tuto návnadu i s navijákem, prokážou jen to, že jim Rusko pohrdá právem.
7: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova. Páteční názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa. Hudebnice a básnířka Eva Turnová ji nazvala Poslední kartáč.
9: V životě jsem zvládla spoustu náročných aktivit, jen abych se vyhnula uklízení. Přečetla jsem půl Švejka, vstřebala sadu čínských znaků, skrotila manuál k zahradnickým nůžkám, naučila se propojit dva počítače kabelem a vyndala ježka z klace. Denně jsem přeskakovala hromádky věcí, které už jsem nepovažovala za nepořádek, ale za jakési orientační body. A jaké bylo tetelení, když jsem těsně před odletem do cizí země našla svou letenku, nebo dokonce i pas. Podobně to měla má sousedka, se kterou jsem si skvěle rozuměla. Ta byla dokonce bordelář bez alibismu. Jednou jsem vyrazila o patro výš na náš pravidelný metafyzický sedánek a z jejího bytu se ozývalo: Přátelé, tohle není vysavač, to je nový životní styl. Dyson Hypercyclone odstraní nečistoty, o kterých jste ani netušili, že je doma máte. Kartáč Fluffy Optic pronikne i do těch nejhůře přístupných míst. Vešla jsem dovnitř. Jaký Hypercyclone, co ti je? A kde jsou chuchvalce? Tak víš, co, mám novýho kluka a nechci ho hned vyplašit bordelem. Novýho kluka, jo? Jak se jmenuje? Tyson, říká mu Ty. Aha, takže jsi skoupila vysavač. No, Dyson. Tak ten ti určitě vydrží díl, viď? A proč si u toho pouštíš tyhle kraviny? Tak někdo u toho pouští hudbu, někdo podcasty a mě motivují influenceři, co testují vysavače. Jenomže pořádný vztah nestojí jen na odstranění povrchového prachu. A tak po půl roce vztahu stojí Tyson na pomyslném koberečku, který kamarádka luxuje, influencer recenzuje Dysona, kamarádka Tysona. Ergonomická rukojeť poskytuje maximální oporu. No a můžu se já o tebe vůbec opřít? Automaticky se vrátí do nabíjecí stanice. No, to si zrovna včera nezvlád, co? Tichý provoz neruší ostatní členy domácnosti. No, to bys mohl taky zkusit odkoukat. Než bude mít kamarádka opravdu jasno a Tyson dostane poslední kartáč, ještě si asi kávu nedáme. Já se zatím přelouskám švejka v mandarinštině, vypnu počítač nůžkama a vrátím Ježka do klece.
7: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
11: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, vyplývá to z dat portálu dopravy. Radiožurnál dnes odvysílá exkluzivní rozhovor s prezidentem Pavlem Skales of Ostrava. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronzové medaile. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je v těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za rok 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
13: Pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
11: Prezident Petr Pavel bude dnes hostem radiožurnálu na Colors of Ostrava. Exkluzivní rozhovor Libora Boučka začne v 18 hodin a radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. A Libor Bouček se bude ptát i na méně vážná témata.
14: Je jasné, že se dotkneme těch aktuálních témat, aktuálních výzev, dotkneme se bezpečnostní situace, která je kolem nás, ale troufám si tvrdit, že dojde i na témata, která jsou obyčejná lidská, jako je vztah k hudbě, vztah k festivalům.
11: Záznam rozhovoru bude v pondělí jako speciál hosta radiožurnálu. Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
15: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahédů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů a pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu. Pokračuje kastelán Jiří Holub.
16: Máme tady přibližně 16 000 svazků, knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
17: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Francouzi budou usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Angličané budou bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps po duelu o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace a své působení u národního týmu chce uzavřít vítězně.
18: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše pro to, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
17: Zápas o třetí místo mezi Francouzi a Angličany má výkop ve 23 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho nabídne celý v přímém přenosu. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D11 u Sadské a omezení na D1 v Brně. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí kamion s defektem, řidič mění kolo směrem do vozovky a musí se vybočovat. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy trvá omezení na 196. kilometru. Je zavřený sjezd na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se můžete otočit, vrátit se zpět na dálnici v opačném směru, tam se sjíždět dá. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, omezení by mělo končit v 9 hodin ráno. A na tahu 242 na výjezdu z Prahy směrem na Roztoky řeší nehodu, je to se zraněním, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Je sobota 18. července, po společných zprávách začíná Ranní Plus. Tady jsou naše témata pro první minuty vysílání. Proč Čína zadržuje českého občana a jak se to může podepsat na chystané návštěvě šéfa sněmovny Tomia Okamury? Jak zajistit inovativní léčbu i pro pacienty, kteří se k ní dnes dostanou jen velmi těžko? No a proč Japonsko zmírňuje pravidla pro královské nástupnictví, ale zákaz pro císařovny stále zůstává? Tak i to probereme. Dobré ráno vám přeje Vojtěch Tomášek.
12: Ranní Plus.
20: Případ zadrženého Čecha se stává testem česko-čínských vztahů. Peking potvrdil, že muže vyšetřuje kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. Česká vláda odmítá, že by v případu byla souvislost s lednovým obviněním čínského občana v Praze ze špionáže. Čína ale v minulosti už několikrát zadržela a obvinila občana té země, na jehož území byl předtím zadržený čínský občan, no dosáhla tak jeho propuštění. Zítra navíc do Číny míří předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako první vysoký ústavní činitel po 7 letech. Má ta cesta pokračovat i v situaci, kdy Čína vyšetřuje českého občana kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. No a co tato kauza vypovídá o tom, jak Peking dnes kombinuje diplomaci, obchod a bezpečnostní tlak vůči evropským státům. Tak to teď probereme se sinoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
20: Tak Čína zveřejnila jen minimum informací a pracuje s velmi širokým pojmem ohrožení státní bezpečnosti. Tak co tento pojem v čínské praxi vlastně znamená?
1: Tento pojem ve zkratce znamená jakékoliv chování, jakékoliv činy, které můžou ohrozit vládní postavení vládnoucí komunistické strany Číny a jejího nejužšího vedení. Ale má velice, velice široké konotace. Může to znamenat cokoliv od přímé snahy zvrhnout komunistickou stranu Číny přes nějaké jako ideologické problémy, až třeba po kulturní bezpečnost. Takže opravdu lze jen velmi těžko říct, o co konkrétně se jedná v našem případě, protože k tomu nemáme podrobnosti.
20: Ale když to tady zobecním, tak tento nástroj se dá v Číně zneužít?
1: Ano, ten paragraf je nadefinovaný velice vágně. Ostatně jako poměrně velké množství čínských zákonů a proto jej lze zneužít a napasovat na cokoliv. Už jenom ta jeho šíře, včetně toho, jak široce všeobjímajícně vnímá právě státní bezpečnost, tak jej činí zneužitelným.
20: Česká vláda říká, že žádné informace o propojení těch dvou případů, které jsem zmiňoval, nemá, když nicméně odhlédneme od tohoto konkrétního případu a zeptám se ještě jednou obecně. Využívá Peking často takové kauzy jako součást své diplomatické komunikace?
1: Za prvé, čínská vláda sama obě kauzy do souvislosti dala, protože je zmiňovala ve stejném prohlášení. Za druhé, ano, Peking tyto nástroje využívá. Využívá je poměrně pravidelně v rámci toho, čemu říkáme hostage diplomacy, zadržování nebo diplomacie skrz rukojmé. Takových případů bylo opravdu více. Nejznámější z nich je například případ takzvaných dvou Michaelů. Jednalo se o dva kanadské občany, Michaela Kovriga a Michaela Spavora, kteří byli zadrženi krátce poté, co Kanada na základě mezinárodního zatykače zatkla finanční ředitelku Huawei, paní Meng Wanzhou v Kanadě. Ale těch případů máme více a vidíme, že se to děje. A obvykle to má nějaké společné rysy. V nějaké západní zemi nebo v nějaké cizí zemi je zadržený čínský občan na základě dobře vyfutrovaných právních problémů, na základě nějakého skutečného problému. Na druhou stranu Čínská lidová republika zatkne nějakého náhodného občana té dané země v reakci na to. Vidíme, že ta obvinění vznesená proti němu často bývají dost vratká a problematická.
20: Když se vrátím k té české delegaci, která zítra do Číny zamíří, podle opozice by za těchto okolností Tomio Okamura jet do Číny neměl, koalice tu misi zase hájí, cílem je podle ní podpora cestovního ruchu. Jak to vidíte vy, jak se ta kauza zadržení Čecha na té návštěvě může podepsat?
1: Za prvý, jestli to obhajují cestovním ruchem, tak mi to přijde absurdní, protože jestli Čína náhodně zatýká české občany, tak to asi není vhodná turistická destinace, zejména ve chvíli, kdy tam právo je obtížně vymahatelné. K tomu bych ještě dodala, že parlamentní diplomacie obvykle směřuje k tomu, aby se rozvíjely přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. A ve chvíli, kdy si tímto způsobem zatýkáme vlastní občany, tak asi přátelské vztahy nemáme. Myslím si, že nebo pan předseda Okamura to obhajoval tím, že by třeba mohl otevřít nějaké kanály a zmínit ten případ, ale k tomu parlamentní diplomacie skutečně neslouží. Tyhle ty věci má dělat vláda, zejména ministerstvo zahraničí, takže to načasování považuji za krajně nešťastné.
20: Na to já jsem se vás právě chtěl zeptat, protože Tomio Okamura konkrétně řekl, že to má na starosti ministerstvo zahraničí, jak říkáte vy, nicméně pokud ho požádá, tak je připravený v té otázce spolupracovat. Podle vás tedy předseda České sněmovny v tomto kontextu nemůže změnit, bude ho čínští představitelé se na něj dívat čistě jako na ekonomickou misi?
1: Já si myslím, že parlamentní diplomacie v tomhletom skutečně může hrát pouze minimální roli. Naopak si myslím, že to vysílá špatné signály, které říkají, že předseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura, tomu případu nepřikládá dostatečnou váhu. Znovu jenom dodávám, že ten daný občan přijel do Číny patrně na pozvání čínské strany. Měl zde podle některých informací certifikovat čínská letiště, což znamená, že jej Čína měla pustit do své kritické infrastruktury a právě, že i různé jak to říct, přístup do té kritické infrastruktury, kterými i civilní letiště z čínského pohledu jsou, můžou potom způsobit, že Čínská lidová republika může znést obvinění, která souvisí právě s porušením státní bezpečnosti. Takže ten případ skutečně vypadá, jako kdyby to čínská strana na toho daného občana nahrála, jako kdyby si to připravila a udělala to úmyslně.
20: Takže vy tedy navzdory tomu, co říká české ministerstvo zahraničí, vy tam spojitost mezi těma dvěma případy vidíte?
1: Tu spojitost zde zejména vidí čínské ministerstvo zahraničí, které oba ty případy dává do spojitosti.
20: Jak ty podobné návštěvy, jako je ta právě stávající delegace Tomia Okamury, využívá čínská diplomacie pro své domácí i zahraniční publikum?
1: Určitě je bude prezentovat jako, že zde probíhají nějaké dobré snahy a nebo dobré vztahy a snaha o smíření mezi oběma zeměmi po té, co zde bylo nějaké období, kdy ty vztahy na nejvyšší úrovni nebyly tak výrazné. Může to prezentovat svému obyvatelstvu, jakože Česká republika konečně přišla k rozumu a začíná s Čínou udržovat nějaké bližší vztahy. Zároveň může také to zneužívat k tomu, že to bude ukazovat západnímu světu tak, jako že čínský parlament je funkčním orgánem, který je podobný těm našim západním parlamentům, což ani náhodou tak není, protože se jedná skutečně jenom o orgán, který má za úkol razítkovat rozhodnutí komunistické strany Číny. Zároveň...
20: Omlouvám se, Tomio Okamura argumentuje mimo jiné tím, že pro biznis je v Číně velký potenciál. Není to pravda, že české firmy můžou z té spolupráce těžit?
1: Já bych to brala velmi opatrně. Za prvé, za předchozí vlády jsme sice neměli žádné takovéhle vysoké návštěvy, ale jakkoliv se předchozí vláda profilovala velmi, velmi jaksi kriticky vůči Číně, tak biznis s Čínou naopak mírně vzrostl. Takže v tomto podle mě není rozpor, to je jedna věc. A druhá věc je, že pakliže Čínská lidová republika náhodně zadržuje české občany, tak mi to nepřijde jako vhodné biznisové prostředí. To biznisové prostředí je velice problematické, protože Čínská lidová republika zneužívá veškeré aspekty zneužívá je jako zbraň. Takže ve chvíli, kdy probíhá nějaká ekonomická výměna, tak tu ekonomiku používá k nějakým vlastním politickým zájmům a ty politické zájmy nadřazuje. Zatímco na té druhé straně, v našem případě tedy české straně, čeští podnikatelé třeba chtějí dělat biznis, tak Čínská lidová republika ten biznis bude podmiňovat určitými ústupky, třeba v rámci politiky, nebo zároveň bude třeba zneužívat vznikající závislosti na dodavatelských řetězcích. Na své straně ten biznis určitě bude subvencovat, což bude vytvářet velice nerovné vztahy, protože zatímco u nás do toho budou vstupovat podnikatelé jako svobodní aktéři, tak na té druhé, na té čínské straně to bude řízené státem.
20: V té souvislosti mě napadá ještě jedna věc a prosím velmi stručně, řada firm začíná využívat čínské AI modely. Tam je podle vás potenciální riziko pro bezpečnost a kybernetickou bezpečnost Česka? Prosím stručně.
1: Určitě to riziko zde je přesně z toho samého důvodu. Můžou zde utíkat data, může to jaksi podrývat pozici českých firm v tomto směru.
20: Simona Fantová, synoložka z projektu Synopsis, moc děkuju, že jste se připojila k Rannímu plusu. Naslyšenou, hezké ráno.
1: Já vám moc děkuji. Naslyšenou, krásný den.
20: Teď je 7 hodin 16 minut. Máme pro vás další téma. Stát chce zlepšit podmínky pro to, aby v Česku farmaceutické firmy chtěly a mohly provádět své výzkumy a hodnocení nových lékařů. Výhodné je to pro lékaře, nemocnice, ale taky pro pacienty, protože se třeba mnohem dřív dostanou k inovativní léčbě. Více o tom teď řekneme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
20: Jak chce ministerstvo zdravotnictví ten systém zlepšit? Proč jsou ty změny potřeba?
0: Protože v tom konkurenčním boji, kterému nečelí jen Česko, ale i další evropské země, nestíháme na 100%. Stát má mezery třeba v digitalizaci systému, je zatím komplikovaný a pomalý. Přitom právě rychlost je jedním z faktorů, podle kterého se firmy rozhodují, kde svou studii provedou. Tak o tom mluvil ministr Adam Vojtěch za ANO.
21: Jedna z věcí, která hodně byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi vlastně nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem. To bylo jeden z problémů, kdy než se vyjednala vůbec, tak to trvalo několik měsíců. A to je čas, který nám chybí, a tím pádem vlastně nejsme tak konkurenceschopní.
0: Jednodušší a rychlejší uzavírání smluv je tedy jeden z kroků celé té národní strategie pro klinická hodnocení nových léků. Důležitá je prý taky edukace, protože někteří pacienti můžou mít obavy do klinických studií vstoupit.
20: Kolik takových studií teď v Česku je?
0: Loni stát evidoval 932 klinických studií, do kterých bylo zapojených 117,5 tisíce pacientů, což prý není špatné číslo, nicméně Německu nebo Francii, co do velikosti trhu konkurovat nemůžeme, natož pak Evropa, Americe, Indii nebo třeba Číně. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář říká, že jsme atraktivní země pro klinická hodnocení. Máme kvalitní nemocnice i personál, jak lékaře, tak nelékaře. Zároveň je účast na nich podle Koláře výhoda i pro nás, respektive pro nemocnice, lékaře i pacienty.
3: Nemocnice z toho mají výzkumné projekty mezinárodní, mají z toho renomé a mají z toho samozřejmě peníze, protože ty farmaceutické společnosti investovaly přes 3 miliardy korun, které v těch nemocnicích jsou vlastně tím pádem k dispozici za tu realizaci. Pacienti se dostanou opět až 10 let dříve k tomu léku, který je v té klinické studii, když vezmeme onkologické onemocnění, tam jde o každý týden, o každý měsíc.
0: Kromě toho všeho na klinických studiích šetří i stát, protože náklady za léčbu pacienta, která by šla z veřejného pojištění, hradí firma, která výzkum provádí.
20: Připomeňme ale, že pacienti se tu většinou do těch studií nezapojují úplně od samotného začátku, je to tak?
0: Ano, prý 3/4 těch výzkumů tvoří studie třetí fáze, ve které už se ten nový lék porovnává s tou dostupnou alternativou. Lék je tedy vyzkoušený, zná jeho bezpečnost, pilotní účinnost, ale ta nová státní strategie chce i tohle posunout a zapojovat tuzemské nemocnice a lékaře do těch dřívějších fází, těch víc výzkumných, kde se třeba optimalizuje dávka léčiva nebo se hledá cesta, aby fungoval ještě lépe. Doplní mě ještě Regina Demlová, ředitelka České národní sítě pro podporu klinického výzkumu.
4: A jak se proměňují léky? Nejsou všechno dneska chemické léky, jsou to monoklonální protilátky nebo dokonce třeba nějaké té buněčné a genové terapie. Tak i ta fáze 1 může přinést opravdu zásadní průlom v léčbě. I ta jedničková fáze zase o dalších 4-5 let tomu pacientovi přinese ten benefit dříve.
0: A navíc, když nějaká firma v dané zemi dělá ten výzkum, tak pravděpodobně na daný trh plánuje i ten lék následně zavést. Tudíž bude pravděpodobně dostupný, snáz dostupný právě pro pacienty.
20: Nicméně to, o čem se tu, Honzo, bavíme, to je dokument, což jsou vize a plány až do roku 2035. No tak kam se tedy stát chce vlastně dostat?
0: Žádná konkrétní čísla strategie neuvádí, jde spíš o to zjednodušit a zrychlit proces a případný nárůst počtu klinických studií je prý vedlejší efekt. Nicméně ministr Vojtěch zmiňoval třeba Portugalsko, kde jich po změnách přibylo o víc než 20%, a David Kolář z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu dokonce odhadoval ten potenciální nárůst v Česku o 20 až 30%.
20: Jan Duchoslav z domácí redakce byl ve studiu Ranního plusu. Děkuji ti za to.
0: Díky, naslyšenou.
20: Teď je 7 hodin 20 minut, mám tu několik hlavních zpráv, které dnes sledujeme. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Americká armáda tvrdí, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí třeba jihoíránské přístavní město Sirik. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzivou. Ministerstvo financí naposledy vydalo cenové stropy pohonných hmot. Oproti pátku rostou na víkend o desítky haléřů. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude rezort ceny pohonných hmot i dál sledovat. No a bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák z ODS nebude na kandidátce pro podzimní komunální volby. Občanští demokraté z Prahy 1 tak musí do týdne kandidátku přepracovat. Podle vedení strany Dvořák dostatečně nevysvětlil původ svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Bývalý starosta Prahy 1 zopakoval, že ho nikdo nevyšetřuje a není z ničeho obviněný. Teď máme připravený přehled politických událostí uplynulého týdne. Sledovali jsme třeba jednání sněmovny. Poslanci schválili obnovení povinnosti podnikatelů elektronicky evidovat tržby. Šlo o poslední schválený návrh zákona před začátkem sněmovních prázdnin. Do lavic se totiž poslanci vrátí zřejmě až na konci srpna. Týden v politice shrnuje reportérka Adéla Burešová.
22: Vláda má před sebou naopak ještě dvě zasedání. Na tom zatím posledním v pondělí ministři rozhodli o konci regulace cen pohonných hmot. Maximální ceny nafty a benzínu nebude ministerstvo financí určovat od začátku příštího týdne a skončí taky snížení spotřební daně na naftu. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO je ale vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
22: Poslanci měli v týdnu poslední dva jednací dny. Úterý vyplnili mimořádné schůze. Mimo jiné sněmovna v úvodním kole podpořila novelu, která ruší pravidelné zdražování dálničních známek. Předlohu obhajoval na plénu ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
6: Pokračovat dosavadným tempu zdražování dálničních známek pro řidiče osobných automobilů v době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě a na řadě míst je provoz kvůli stavebním pracím výrazně omezen, je něco, co prozazovat nechci.
22: Opoziční poslanci změny odmítají. Podle nich zrušením valorizace přijde Státní fond dopravní infrastruktury příští rok o zhruba 500 milionů korun. Debatu ve sněmovně vyvolalo i závěrečné schvalování EET, které třetím čtením prošlo ve středu. Nové EET by mělo státnímu rozpočtu podle koalice přinést každoročně až 14 miliard. Vrátit se mají ale i některé slevy, třeba na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů si proto v součtu rozpočet o moc nepolepší, říká poslankyně Věra Kovářová.
8: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
22: Politickým tématem se v týdnu stala ale i autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy. Ten se na pražské křižovatce srazil s nemocničním vozem. Jeho řidiče převezli záchranáři do nemocnice. Kamerové záznamy ukázaly, že poslanec předjel stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Právě tento videozáznam rozproudil debatu přímo ve sněmovních kuloárech mezi místopředsedou motoristů Jiřím Bartákem a lidoveckým poslancem Petrem Hladíkem.
23: Protože no, prostě porušil všechny předpisy a vyjel tam prostě člověkovi, který na houpačku. Když mu ta pravá část trojí...
24: Buď mi nechce mluvit, tak nejsme ve sněmovně, tady se bavíme jenom na chodbě. Takže tady nemusíme exibovat kvůli novinářům. Jo?
23: Já tady neexibuji, takže vám, takže mě zaujímalo, co tady novinářům vykládáte. Zajímá, jak tohle to můžete hájit?
24: Zajímá vás, co jsem říkal. Můžete to prosím tady znovu pustit, co jsem říkal. Bavil jsem se o čem? O tom, co má dělat člověk, který jede s výstražným zařízením. Já jsem vůbec o Turkovi neřekl ani slovo. A pokud chcete hodnotit Turka, tak ho bude hodnotit policie a asi si tohle zkontroluje taky. Já vám říkám, že jako člověk, který jezdil pod majákama, vím, že než vyjíždím do křižovatky, takže se musím podívat a zjistit, jestli tam můžu být.
22: Policie teď vyšetřuje, kdo srážku zavinil. Filip Turek mezitím dočasně pozastavil svou funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Deníku Blesk pak oznámil, že v případě trestního stíhání nevyužije svoji poslaneckou imunitu. Opozice Turka vyzývá, aby rezignoval ze všech politických funkcí. Adéla Burešová, Český rozhlas.
20: A 5 minut před 7:30 teď míříme do Japonska. Na císařský trůn ani v budoucnu nebude smět usednout žena. Zákon, který potvrzuje pokračování prastaré tradice, stvrdil japonský parlament, ale současně přijal i důležité dodatky. Ty v podstatě vylučují možnost, že císařský trůn by zůstal neobsazený, pokud by v rodině nebyl dostatek mužských potomků. My už jsme teď ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobré ráno.
25: Dobré ráno.
20: Skutečně tedy hrozí, že by Japonsko nemělo dost mužských potomků, kteří by usedli na trůn a stali se císařem?
25: No tak ještě v roce 1947 měla japonská císařská rodina 67 členů, v roce 94 jich bylo 26 a dnes už je to pouze 16. A z těch 16 lidí připadají v úvahu jako nástupníci současného císaře Naruhita pouze 3 muži. Mladší bratr, jeho syn a císařův strýc, tomu už je ale 90 let. Ta novela zákona říká, že do císařské rodiny mohou teď nově být adoptováni vzdálení mužští příbuzní i z vedlejší větví dynastie, česky řečeno vzdálení mužští příbuzní. Ti adoptovaní muži musí být svobodní ve věku minimálně 15 let, bez manželky, bez dětí. Ono to možná na první poslech vypadá, že nějaký ten mužský potomek se přeci vždycky musí v císařské rodině najít, ale japonská média upozorní na to, že je velmi důležité, aby v rodině byli i další členové, kteří by mohli vystupovat jako zástupci nebo dokonce regenti, když císař není k dispozici, když je třeba nemocný. Ono kdysi v té široké rodině potenciálních následníků mužů bylo dost, ale v rámci poválečných reforem se celkem 51 členů z několika vedlejších větví císařské rodiny dobrovolně vzdalo svého postavení, stali se z nich občané prostého původu tedy, no a tím ztratili byť teoretickou šanci na císařský trůn.
20: Ten nový zákon se významně dotýká i žen a dívek v císařské rodině. Jak přesně?
25: Tak pokud se ženy vdají a jejich manželem se stane muž neurozeného původu, tak teď nově už ty dámy nestratí svůj císařský statut. Pro ženy je to poměrně důležitá změna, ale děti, které z tohoto manželství vzejdou, ty nebudou ani nadále členy císařské rodiny. To zůstává v platnosti. Je přitom paradoxní, že Japonci velmi milují korunní princeznu Aiko a podle průzkumu by si mnoho z nich přálo, aby právě ona usedla na císařský trůn, ale v Japonsku už v minulosti ženy vládly. Bylo celkem 8 císařoven, ale definitivně tuto možnost zakázal zákon z roku 1890, ten zákon stále platí. No a ten novelizovaný zákon také obsahuje ustanovení o přezkumu, podle něhož lze celý ten systém, tu novelu zákona, o kterém mluvíme, každých 30 let přezkoumat a vyhodnotit.
20: V Asii je celkem 13 monarchií, můžou v některých z nich vládnout i ženy?
25: Tak v Asii dodnes najdeme sultanáty, také císařství, emiráty a několik království. Nicméně z těch 13 monarchií, které jste jmenovali, tak pouze v 5 z nich je teoreticky možné, aby na trůn usedla žena. A sice v Kambodži, v Tajsku, v Bhútánu, také v Malajzii a ve Spojených arabských emirátech. Ale faktem je, že tam všude poměrně pevně tedy sedí na trůnu muži a zřejmě se to jen tak brzy nezmění. Nicméně zákony jsou v téhle pětce, v těchto 5 zemích nastaveny tak, že vládu ženy vyloženě, nebo vláda té ženy není vyloženě zakázána a při souhře okolností je to teoreticky možné.
20: Říká náš zpravodaj v Asii David Jakš. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
25: Naslyšenou.
5: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ.
5: Putin svolal oligarchy a řekl: dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete plést do politiky.
7: Chodorkovský splňoval plně definici oligarchy spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň mediální a zároveň politickou moc.
5: Chodorkovský financuje jednak Svaz pravicových sil, tak taky komunistickou stranu.
7: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
20: A já vás krátce před 7:30 pozvu ještě k dalším pořadům Českého rozhlasu Plus. Ketaminová terapie v léčbě depresí, úzkostí a závislostí se v Česku poslední roky stále více dostává do psychiatrické praxe. To zjišťoval pořad Zaostřeno. Studie ukazují, že léčba ketaminem, ale i dalšími psychedeliky přináší úlevu tam, kde jiné léky selhaly. Jenomže léčba je drahá a nezřídka ji potřebují ti, kteří na ní nedosáhnou. Mluvit o tom budeme na Plusu 9:30. Teď jsou tady další zprávy.
9: Sedm hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
10: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. V mobilní aplikaci Záchranka jsou nově lékárny nebo pohotovostní služby. U každého místa navíc uživatelé vidí kontaktní údaje, otevírací dobu a rovnou se můžou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Aplikace je nově dostupná i v regionu Trento v italských Alpách. A po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun.
13: Sport.
10: 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Ve sportu dvou uprchlíků porazil Kolumbijci Tejadu. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Jakub Otruba, Pavel Bittner a Matyáš Vacek, dorazili do cíle ve skupině s víc než 17-minutovou ztrátou. V celkovém pořadí je na tom nejlépe na 33. místě Vacek.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Požár na D1 u Psářů a omezení na D1 v Brně. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru hoří dodávka ve stoupacím pruhu. Na místě už zasahují hasiči, projíždí se pouze levým pruhem, je to za zatáčkou a náhle se tak vybočuje. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do dnešního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr, tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu ve směru na Vyškov. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou, řidič se ale pohybuje kolem a může se vybočovat. A na Pražském okruhu stává

0: Oblačnost ojedinělé, během dne pak přechodně místy s přeháňkami nebo také ojedinělé s bouřkami, no a večer bude oblačnosti a srážek ubývat.
1: A přidám dnešní teploty většinou od 23 do 18 stupňů, na jihovýchodě Moravy víc až 30. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 18 stupňů. A v noci na zítra bude oblačnosti míň, ale opět se obloha zatáhne. Během neděle znovu zaprší a zítřejší teploty už budou o něco nižší než ty dnešní. Většinou v Čechách do 24, na Moravě do 29 stupňů. A taky zítra se můžou objevit bouřky. A ty můžou být ojediněle i velmi silné s intenzivními srážkami a může je místy doprovodit i silný vítr. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: V letních měsících se na českých silnicích stává více nehod než ve zbytku roku. Jak tomu předcházet? Situace na Dolní Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli silnicím i dál vážná. Je vodní dílo součástí problému, anebo je na vině hlavně změna klimatu? A předseda sněmovny Tomio Okamura už zítra zamíří s podnikatelskou misí do Číny. V čem by mohlo Česko s asijskou velmocí prohloubit obchodní vztahy a jaká jsou v tom rizika? To jsou témata soboty 18. července. Z Ranního plusu vás zdraví Vojtěch Tomášek.
2: Ranní plus.
3: Pokud jste na cestě na dovolenou anebo vás třeba zítra čeká návrat z víkendového výletu, tak následující příspěvek by mohl být pro vás. Policie připomíná, že v letních měsících je na silnicích potřeba mít se obzvlášť na pozoru. Třeba na hlavních tazích směrem na jih je totiž právě v červenci počet nehod o pětinu vyšší než obvykle, no a v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 od společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Z detaily přišel do studia Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Už jsme zmínili, že to riziko nehod je v létě vyšší, hlavně při cestách na jih, takže je to právě dovolenkovými destinacemi.
4: Je to tak, jsou to třeba cesty k mořím nebo do Alp. Větší riziko se tak týká hlavně úseku na jihu Čech a Moravy, anebo dálnice D1 na Vysočině. Stejné tahy navíc využívají i lidé, kteří míří třeba na Šumavu, k jihočeským rybníkům a nebo na jihomoravské cyklostezky.
3: Kvůli čemu řidiči v létě bourají nejčastěji? Je to stejné jako po zbytek roku?
4: Jiné je třeba to, že podíl nehod způsobených kvůli rychlé jízdě v létě klesá pod pětinu, zatímco po zbytek roku je vysoká rychlost příčinou až třetiny všech nehod. Ty nejčastější letní chyby řidičů popíše Marek Sibal z portálu Nehod.
5: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru. Podle analýzy portál nehod v červenci a v srpnu přesahuje 50%, zatímco v zimním období je pod 40%.
4: Řidiči jsou tedy v létě spíš nepozorní, než že by jezdili rychle.
3: Kdy je v létě riziko nehod v tom týdnu vůbec nejvyšší?
4: Nejvíc nehod se stává v pátek, jak říká datový analytik portálu nehod Marek Sibal.
5: V pátek odpoledne se v nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, chalupáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
4: Řidiči se podle něj taky snaží zkrátit dobu cesty, třeba i tím, že nedělají bezpečnostní pauzy. Pozor bychom si ale měli dát i dnes. Soboty jsou totiž v letních měsících v nehodovosti druhé, no a na třetí místo se pak podle Sibala v srpnu dostává neděle jako návratový den.
3: Pojďme připomenout, na co by si řidiči měli při těch letních cestách dát největší pozor.
4: Myslet by měli třeba na to, že auto plně naložené rodinou a zavazadly se na silnici chová jinak, než když řidič jede sám do práce, upozorňuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
4: A i když my zrovna plně naložení nejedeme, tak bychom měli počítat s tím, že ostatní ano. Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost, pokračuje Tomáš Neřold.
6: Nerozptylovat se třeba nastavováním navigace nebo řešením něčeho v mobilním telefonu. S tím mi má pomoci spolujezdec, pokud ho mám, anebo to mohu vyřešit, když si dělám nějakou pauzu před jízdou. A druhá důležitá věc, udržovat bezpečný odstup od vozidel před sebou. Mělo by to být při stovce třeba kolem 50 metrů.
4: Takže třeba od patníku k patníku. pokud je to tedy na rovném úseku. A do případné kolony by pak měl řidič dojíždět.

0: letět plynule a bez prudkého brždění.
1: Tak to byly rady na cesty od Krištofa Jiříka. Díky za to, hezké ráno.
0: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin 38,5 minuty. Nadii pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo podle dosavadních odhadů už kolem 1,5 tuny ryb. Příčinou je prudký pokles obsahu kyslíku ve vodě, který souvisel s přemnoženými sinicemi, vysokými teplotami a taky nízkými průtoky. Událost taky znovu otevřela debatu o budoucnosti a možném vypuštění přinejmenším dolní nádrže Nových Mlýnů. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů na dotaz ČTK uvedl, že návrh na vypuštění nádrže a priori neodmítá, ale bylo by nutné zvážit veškeré důsledky. Téma teď probereme s Radovanem Knopem z Ústavu zoologie, rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nové mlýny bojují s přemnožením sinic a nerovnováhou kyslíku dlouhodobě. Co bylo letos příčinou tak rozsáhlého úhynu ryb? Je ta situace jiná než v předchozích letech?
2: Tak ta situace je podobná jako v předchozích letech. Spojené vysoké teploty s obrovskou biomasou sinic vlastně vyčerpaly kyslík z vody a vlastně ryby uhynuly na dostatek základního plynu, který oni potřebují ke svému životu. A ta situace se v podstatě opakuje, dá se říct, že to bude čím dál tím horší.
1: Nakolik jsou tady ty opakované problémy důsledkem samotné existence novomlýnských nádrží a nakolik především změny klimatu a tedy těch přemnožených sinic? Jaká k tomu máme data?
2: Tak ono je to složitější, ty změny klimatu to v podstatě urychlují a zvýrazňují ty problémy, protože sinice mají rády teplo, takže v těch teplejších vodách se lépe a rychleji rozmnožují a zároveň se v teplejší vodě rozpustí méně kyslíku. Samozřejmě ty nádrže, jsou to obrovské plochy, kde se ty sinice mají velkou možnost se rozmnožit, je to v podstatě stojatá voda a oni toho samozřejmě mělká stojatá voda, takže oni toho využívají a samozřejmě, kdyby tam nebyli, tak k takovému rozvoji sinic jako nedojde.
1: Na to se chci právě zeptat. Po tom letošním úhynu totiž ta debata o budoucnosti Nových Mlýnů znovu sílí. O jejich vypuštění nebo zásadní proměně se mluví už dokonce od konce 80. let. Ty letošní události přinesly podle vás nějaký nový argument, nebo je to stále stejná debata, stále stejné spory?
2: Tak ono je to, dá se říct, pořád jako podobné, vypustit nebo nevypustit ty nádrže, těžko říct, co je lepší. To, že se tam rozmnoží tolik sinic, není vina těch nádrží, ale vina živin, které tam vypouštíme. Kdyby jsme ty živiny nevypouštěli, tak tam takovém rozvoji, takové obrovské biomasy sinic nedochází. Na druhou stranu, samozřejmě, když už ty nádrže takhle rozmnožují ty sinice, tak případné vypuštění, aspoň spodní nádrže by určitě to množství se nic omezilo, ale jestli určitě to ten problém potom nezmizí.
1: A je to teď tedy seriózní odbornou variantou nebo spíš dlouhodobou ekologickou vizí, jak to vidíte?
2: No, já sám přiznám se, ani nevím, jestli to by bylo lepší vypustit nebo nevypustit. Já jsem rozhodně zastáncem toho, že musíme víc čistit, a protože ten problém jako se netýká jenom Nových Mlýnů, ale vidíte i Lipno a další nádrže, všude se to bude zhoršovat. Takže já opravdu nevím, co je lepší, ale myslím si, že ten tlak okolních obcí a tlak rybářů bude obrovský, aby se to nevypustilo.
1: Co by znamenalo, pokud by se stal opak? Co by to pro krajinu přineslo? Co by to znamenalo pro vodní hospodářství, zemědělství, vlastně i tu ochranu před suchem, pokud by se ty nádrže vypustily?
2: No, strašně by záleželo, co by tam pak vzniklo. Můj předpoklad tedy by byl, že by došlo k nějaké revitalizaci a obnovení lužního lesa, což taky bude trvat nějakou dobu. Samozřejmě asi by se ztratil částečně nějaká ta rekreační plocha pro ty, jak pro rybáře sportovní, tak pro vlastně koupající, protože paradoxně, i když jsou tam ty sinice, někteří lidi se tam stejně koupou, ale co by to celkově přineslo, těžko jako takhle predikovat.
1: Když se na to podíváme zpětně, tak u těch sporů se často mluví o tom, jestli nebyla vůbec v 70. letech chyba ty nádrže vůbec postavit.
2: No tak to si myslím, že chyba byla, ale tehdy se to zdálo jako dobrý nápad a proto jaký ukázka toho, co dokážou inženýři vyprojektovat a postavit, jako určitě to nemělo vzniknout. Ztratil se strašně přírodně cenný kus lužního lesa, takže je to škoda, že se to postavilo, ale teď, když už to stojí, tak je zase asi složité to zase zbourat. Hmm.
1: Vy jste říkal, že tedy nemáte vyhraněný názor na to, jestli vypustit nebo nevypustit, tak se vás zeptám, jaká je podle vás realistická budoucnost novomlýnských nádrží. Čekají nás jen stále častější zásahy hasičů a opakované úhyny ryb, nebo nějaká cesta existuje? A prosím stručně.
2: No, já si myslím, že ty problémy se budou zvyšovat a ty úhyny ryb budou v podstatě každoroční záležitostí. Tomu se asi nevyhneme.
1: Říká Radovan Kop z Ústavu zoologie, rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity. Děkuju, že jste si našel čas pro Ranní plus a za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Teď je 7 hodin 44 minut, je tu několik aktuálních zpráv. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Americká armáda tvrdí, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí třeba jeho iránské přístavní město Sirik. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzivou. Ministerstvo financí naposledy vydalo cenové stropy pohonných hmot. Oproti pátku rostou na víkend o desítky haléřů. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jenom trh. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude rezort ceny pohonných hmot i dál sledovat. A bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák z ODS nebude na kandidátce pro podzimní komunální volby. Občanští demokraté z Prahy 1 tak musí do týdne kandidátku přepracovat. Podle vedení strany Dvořák dostatečně nevysvětlil původ svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Bývalý starosta Prahy 1 zopakoval, že ho nikdo nevyšetřuje a není z ničeho obviněný. A teď je čas na pohled do zahraničního tisku. Listovat budeme společně s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. Přeju ti dobré ráno.
3: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump vyzval republikánku Darlene Grahamovou, aby kandidovala v mimořádných stranických primárkách do Senátu v Jižní Karolíně. Pokud se rozhodne do voleb vstoupit, slíbil jí svou plnou podporu. Detaily přináší na svém webu zpravodajská stanice CNN.
1: Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že o kandidatuře s Grahamovou, tedy sestrou zesnulého senátora Lindseyho Grahama, mluvil během její návštěvy v oválné pracovně. Podle něj by nikdo jiný nedokázal lépe navázat na odkaz jejího bratra. Trump kromě toho ocenil taky její rodinu i dosavadní životní úspěchy.
3: Jak článek na webu CNN připomíná, Darlene Grahamová tento týden složila slavnostní přísahu senátorky a dočasně převzala mandát po svém bratrovi, který o víkendu zemřel. Ve funkci má dokončit zbytek jeho současného volebního období.
1: Vzhledem k tomu, že Lindsey Graham letos usiloval o znovu zvolení, jeho úmrtí znamená vypsání mimořádných republikánských primárek. Ty rozhodnou o kandidátovi strany pro listopadové volby do Senátu, jak píše CNN.
3: Francie a Německo chtějí do září připravit společný plán, jak reagovat na obchodní praktiky Číny. Ty podle nich narušují férovou hospodářskou soutěž. Tématu se věnuje článek na webu France 24.
1: Přípravu plánu oznámil pojednání s německým kancléřem Friedrichem Mercem francouzský prezident Emmanuel Macron. Vypracováním návrhu pověřili Macron s Mercem ministry hospodářství, financí a zahraničí obou zemí.
3: Evropská unie se podle Macrona musí rychleji bránit rostoucímu přílivu čínského zboží. Francie a Německo chtějí prosadit, aby Evropská komise urychlila vyšetřování možného narušování trhu a důsledněji využívala nástroje na ochranu evropského průmyslu. Opatření mají pomoct odvětvím, jako jsou chemický průmysl, strojírenství nebo automobilový sektor, pokračuje France 24.
1: Obě země upozorňují taky na stále se zvyšující obchodní nerovnováhu mezi Evropskou unií a Čínou. Podle Merce jde o problém, který poškozuje evropský průmysl. Obchodní schodek 27 s Čínou v oblasti zboží dosáhl v loňském roce přibližně 360 miliard eur, jak píše francouzský server.
3: Vědci poprvé objevili atmosféru u kamenné planety podobné Zemi, která obíhá v obyvatelné zóně vzdálené hvězdy. Podle autorů studie jde o dosud nejsilnější důkaz, že mimo sluneční soustavu můžou existovat světy s podmínkami podobnými těm na Zemi. Informuje o tom na svém webu britská veřejnoprávní BBC.
1: Planeta s názvem LHS 1140b se nachází 48 světelných let od Země. Obíhá kolem červeného trpaslíka, který je menší a chladnější než Slunce. Přestože astronomové dosud objevili víc než 6000 exoplanet, jde o první případ, kdy byla atmosféra potvrzená právě u kamenné planety ležící v obyvatelné zóně své hvězdy, jak vysvětluje BBC.
3: V atmosféře bylo zatím zjištěné pouze helium, které samo o sobě život podporovat nemůže. Vědci ale nevylučují, že v nižších vrstvách atmosféry se můžou nacházet i další plyny vhodnější pro vznik života. Zdůrazňují zároveň, že samotný objev atmosféry ještě neznamená důkaz existence života. Tolik BBC.
1: A tolik taky Helena Berková. Díky.
3: Naslyšenou.
4: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
1: My se za chvíli ještě vrátíme k cestě předsedy poslanecké sněmovny Tomio Okamury do Číny. Teď je ale čas na pravidelný komentář událostí uplynulého týdne od komentátora Petra Švarce.
5: Českým poslancům začaly prázdniny, schvalovat zákony budou zas až v září. Ještě předtím ale vládní většina ve sněmovně odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb ve verzi 2.0, jakési EET Light. Koalice s ní slibuje narovnání podnikatelského prostředí, jistě žádoucí, a k tomu miliardy do rozpočtu z lepšího výběru daní. Opozice kritizuje především zvýšení administrativní zátěže pro živnostníky s normou spojené daňové výjimky, úlevy a slevy a vládou uváděný více než 14-miliardový přínos pro veřejné rozpočty považuje za naprosto nerealistický. Vláda ukončila od nadcházejícího pondělí regulaci cen benzínu a nafty, které nyní u nás patří k nejnižším v Evropě. Skončí cenové stropy a také snížená spotřební daň na naftu, která podle ministryně financí Schillerové stála státní rozpočet 1 miliardu měsíčně. Zároveň jenom zvýšení této daně na původní úroveň zvedne ceny za litr nafty u pumpy o více než 2 koruny. Schillerová ujistila, že pokud by se pumpaři utrhli po skončení regulace ze řetězu a příliš zvýšili marže, je vláda připravena okamžitě zasáhnout, stejně jako kdyby opět zásadně stouplo napětí na Blízkém východu. Jenže v Perském zálivu se opět válčí, světové ceny ropy od pondělního zasedání vlády stouply o 13%, stále jsou ale velice hluboko pod nedávnými maximy a kabinet už neplánuje moc svých jednání předtím, než se i ministři rozjedou na dovolené. Název motoristé sobě dostal nový význam poté, co se jejich čestný prezident Turek za volantem obřího Mercedesu střetl na křižovatce v centru Prahy s houkajícím nemocničním vozem převážejícím krev a převrátil ho na střechu. Turek v reakci vyhlásil, že dává k dispozici svou funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. Nebude ji zatím vykonávat a pokud policie sezná, že za bouračku nese vinu, zcela se jí vzdá. Předseda motoristů Macinka pochválil Turka za zcela dospělý přístup. Vyhlásil, že se Turka nevzdá, drží mu palce a podporuje ho. Tak se podívejme na ten zcela dospělý přístup podle motoristů. Turek dává k dispozici funkci, která vznikla jen kvůli němu, když ho prezident odmítl jmenovat ministrem. Jiný význam tato funkce nemá. O tom, že by se v případě uznání viny vzdal třeba poslaneckého mandátu, nepadlo ani slovo. Co ovšem zaráží nejvíce, je Turkův přístup k samotné nehodě. Co se vlastně stalo? Do křižovatky, jak ukazují záběry, vjel Turek odbočovacím pruhem, aby tak předjel kolonu, která stála a zdravotnickému vozu dávala přednost. Přitom mínil pokračovat rovně a dal si blinker doprava, aby se před kolonu zařadil. Houkající zdravotnický vůz ovšem jel zleva, když si Turek hlídal pravou stranu, měl o to stíženější možnost dovčas spatřit. Policie musí vyhodnotit, zda druhý řidič jel s dostatečnou opatrností a na nehodě se také nepodílel. O tom, že Turek předpisy porušil, ale podle záběrů není pochyb. On přitom na sociálních sítích tvrdil, že jeho vinu vidí jen hloupí lidé a že on druhému řidiči vlastně zachránil život, když přistrhl volant. Na tu stranu, kam předtím dával blinker, úžasná ducha přítomnost. Řidič převráceného zdravotnického vozu utrpěl podle záchranářů mnohočetná zranění, se středně těžkým poraněním hlavy ho vezli na traumatologii. Podle Turka si ovšem pouze odřel loket. V skutku chlapský, dospělý přístup, za který si zaslouží, aby mu jeho stranický šéf držel palce a o druhém zraněném účastníkovi nehody se ani nezmínil. Prostě motoristé sobě, přesněji, jak už jsme bohužel zvyklí, výhradně sami sobě. Potíže má i jeden z nejviditelnějších zákonodárců druhé malé vládní strany, poslanec SPD Foldyna. Toho policie podezírá z domácího násilí, na 14 dní ho vykázala z domu, který sdílí s manželkou, a zabavila mu jeho střelné zbraně. I Foldyna se cítí nevinný. Podle stranické mluvčí Čejkové to bylo vyvrcholení určité manželské krize po čtvrt století soužití. V italských Alpách musel turistku zachraňovat vrtulník, když ji do 20-metrové hloubky srazil kozorožec, kterého potkala na horské stezce. To ve Vysokých Tatrách se až po 10 dnech podařilo odchytit psíka Bernarda, který na vlastní nemalé nebezpečí denně podnikal túry na vrcholky a do údolí scházel s posledními turisty. Léto bez nebezpečí přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Schwarz.
1: A 6 minut před 8 hodinou se teď vracíme k tématu, které už jsme v Ranním Plusu jednou probrali. Do Číny zítra odcestuje početná podnikatelská delegace v čele s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Za svaz průmyslu se cesty účastní firmy z oblasti energetiky, strojírenství anebo digitálních technologií. Podle svazu je asijská velmoc z hlediska obratu druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka po Německu. Detaily teď probereme s hlavním ekonomem společnosti Natland Petrem Bartoněm. Dobré ráno.
6: Krásné ráno.
1: Je Čína pro Česko skutečně tak zásadním obchodním partnerem? Jde spíš o export nebo import?
6: Je určitě druhý podle statistik, ale to je, když sečteme dovozy do Česka s vývozy. A tam je obrovský nepoměr, zatímco do Německa je to tak nějak jako podobné vývozy jako dovozy, tak do Číny je to v podstatě jenom jedním směrem a to je z Číny k nám. Zatímco v Evropské unii ten nepoměr je zhruba 1:3, to znamená Evropská unie jako celek do Číny vyveze pouze 1/3 toho, co z Číny doveze, tak u nás to není 1:3, ale 1:13. To znamená, v podstatě jenom dovážíme a velice málo toho do Číny vyvážíme.
1: A měla by se to ta delegace pokusit změnit?
6: No tak to nevím, jestli měla. Ono ten důvod, proč to tak je, je samozřejmě zjevný. Prostě v Číně se vyrábí věci pro celý svět. Postupně z Číny, ale ta výroba přechází i na ostatní asijské země. S tím, jak Čína už je pro mnoho výrob příliš drahá, takže to bude postupně klesat samo o sobě. A jestli delegace má něco, to je těžké říci. Určitě to chce udělat. To znamená, ať už to má nebo nemá dělat, je to cílem navýšit hlavně ty vývozy do Číny a jedním z těch přímých zmíněných cílů je navýšit vývoz cihel a malty do Číny a teď to je ta geniální věc, že to tam nebudeme vyvážet přímo, protože kde to dostat tady v Evropě, uprostřed Evropy na loď a vlakem to tam dovážet by bylo ještě nesmyslnější a to je právě to kouzlo, že ten náš velký vývoz malty a cihel do Číny není, že je tam vyvážíme, ale že Číňany přivážíme, aby se na tu maltu a cihly dívali tady v Česku. Protože největším propadem toho našeho exportu do Číny v posledních letech po covidu je úbytek čínských turistů, zejména v Praze a ve zbytku České republiky. To je vlastně export, protože to je, že Česko prodává nějakému Číňanovi něco a on si navíc za svoje peníze ještě do té Prahy přiletí a nás to vlastně nic nestojí. A ten úbytek zejména čínských turistů je dodnes velký, jako pociťován velkou měrou právě mezi těmi turistickými centry, zejména Prahou, a tím pádem například navýšení těch letů z Číny do Prahy, zatím to je 3x týdně, což je hluboce pod tou úrovní před covidem, to znamená odcovidovat ty vzájemné lety, samozřejmě navýší i počet čínských turistů v Praze a v Česku a tím pádem i tuto část exportu z Česka do Číny. Hmm.
1: Na co si musí české firmy při obchodování s těmi čínskými dávat největší pozor, třeba s ohledem na tamní státní zásahy?
6: Tak s ohledem na státní zásahy, pokud jde o dotace, no tak to potom české firmy jsou velkými příjemci těch čínských státních dotací. To si asi moc pozor nemusí dávat. Vždycky je to, ale třeba v elektronice otázka bezpečnosti. To znamená, musí si dávat pozor nejenom, aby neohrozili svoje vlastní elektronické systémy, ale aby se nedostali třeba do křížku i s evropskou legislativou, která občas některé ty komponenty omezuje právě kvůli tomu, aby tam nebylo nebezpečí zneužití v té elektronice jako takové. No a na druhé straně, to znamená, co se týče českých exportů do Číny, tak si musí dávat pozor na to, a to je odvěký problém, a je to řekněme, Čína teď dělá to, co tradičně dělal Baťa pro celý svět, to znamená, že je tam nebezpečí, že jakmile tam něco začnete vyrábět, tak Číňané potom skopírujou tu technologii, výroby, kterou tam česká firma vyveze a vlastně odpojí se od té české firmy a už dále ji nepotřebuje. To znamená zejména to ochránění duševních vlastnických práv, to je odvěký problém jakéhokoliv českého, potažmo evropského exportu do Číny.
1: Svaz průmyslu a dopravy zmiňuje význam Číny v těch globálních dodavatelských řetězcích. Tak s tím souhlasíte? Jaké suroviny by například nemohly do Česka proudit, pokud by Čína ty toky zastavila?
6: Určitě je to klíčové, ale jsou to věci, o kterých se často mluví právě s moderními technologiemi. Ona to nemusí být Čína jako taková, ale jsou to zejména suroviny ovládané Čínou. Spousta těch věcí, které jsou potřeba v moderní digitální a jiné elektronice, jako například takové ty silné magnety pro elektrické motory nebo ty takzvané vzácné zeminy, to jsou ty prvky úplně ze spodku Mendelejevovy tabulky, tak ty se buď to v Číně těží, ale spíše se těží třeba někde v Africe nebo ve zbytku země, pod taktovkou Číny, protože ona v podstatě Afriku celou obsadila, začala tam investovat do těch dolů a hlavně, zatímco tam ovládá zhruba 3/4 těchto surovin potřebných v celosvětové těžbě, tak ještě více ovládá potom to zpracování. To znamená, ona tu věc z Afriky vyveze, tu surovinu, v Číně ji zpracuje a potom vyváží dále do Evropy. A to je velký potenciální problém.
1: Říká hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Děkuji, že jste se připojil k Rannímu plusu.
6: Díky, hezký den.
1: Naslyšenou. A blíží se další zprávy, v nich uslyšíte třeba o amerických úderech na Irán. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. Taky o tom ve společných zprávách s Radiožurnálem.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Eliška Záprocká má zprávy.
7: Spojené státy opět útočily na Irán, ten vyhrožuje ničivou odvetou. Ředitelé škol nově čeká delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Francouzé vyzvou na mistrovství světa ve fotbale v zápase o bronz Angličané. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Divišov ze 44. kilometru. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Iránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Irán poslal rakety na vojenské cíle v regionu, ale třeba Kuvajt tvrdí, že zasáhl elektrárnu a odsolovací zařízení.
8: Výbuchy po amerických úderech byly podle iránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sladovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Irán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
9: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
7: Tramvaje v Praze ode dneška mezi zastávkami Újezd a Lazarská nejezdí. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí odklonem, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
10: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
7: Světově uznávaný klavírista Lukáš Vondráček vystoupí dnes na Mezinárodním hudebním festivalu Krumlov. V letní jízdárně zazní v jeho podání Rachmaninův druhý klavírní koncert. Podrobnosti k programu má dramaturg festivalu Martin Rudovský.
11: Celý koncert diriguje Tomáš Brauner a bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A na tomto koncertu zazní i světová premiéra díla, které vlastně na objednávku festivalu Ondřej Brousek napsal, symfonická báseň Daidalos, který je inspirován právě tím tématem festivalu Labirint světa.
12: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Francie v úterý v semifinále podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Angličané se pokusí soupeři mimo jiné oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turné. Pokračuje trenér Thomas Tuchel.
13: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
12: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Neprůjezdná D1 za Divišovem v Brně, uzavřený sjezd na Bratislavu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvají potíže za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru už sice hasiči požár dodávky zlikvidovali. V koloně na 47,5 teď ale větší nehoda. Provoz na D1 směr Brno je tak dočasně zastavený. Poslední volný sjezd je na exitu 41. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Silnice je v lesním úseku hodně úzká a plná serpentin. D1 na trase z Vyškova do Prahy a nové výrazné omezení v Brně. Exitem 196 se nedá sjíždět na bratislavskou D2. Tato nepříjemnost by měla trvat až do dnešního podvečera. Pokračujte ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, tam se otočte a zpět po D1 pokračujte na stý 96. Od Prahy se sjíždět dá. A na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova zbystřete za sjezdem na Hlavenec. Na 18. kilometru hlásíte překážku.
15: Je to za 4 kamenama. Odstavený osobní vozidlo bez trojúhelníku. Všichni sedí vevnitř, všichni vysmátí.
14: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: I po 8 hodině je s vámi sobotní Ranní Plus. Tuto hodinu živého vysílání začneme kulturou. Festival Kalrosov Ostrava míří do finále. Co poslední den přinese a jak se festival za těch posledních 24 let proměnil? Polsko chystá nové kárné tresty pro vojáky za neuposlechnutí rozkazů. Proč je to potřeba? A při přechodu mezi Španělskem a Gibraltarem už není potřeba předkládat cestovní doklady. Jak otevření historicky velmi pevné hranice vypadalo, taky na to odpovíme. Dobré ráno vám přeje Vojtěch Tomášek.
4: Ranní Plus.
1: Tím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Globální hudební hvězdy, začínající umělci, ale i diskuze o digitalizaci, technologiích, umělé inteligenci a umění. To všechno zažívají ještě dnes naposledy návštěvníci 23. ročníku jednoho z nejznámějších festivalů v Česku. No my tam máme reportérku Kateřinu Svátkovou. Dobré ráno, zdravím tě do Ostravy.
16: Dobré ráno.
1: Jak vypadá ten letošní rok návštěvnicky?
16: Ona ta úplně konkrétní čísla organizátoři nezveřejňují, ale návštěvnost je letos, řekla bych, srovnatelná s těmi předchozími ročníky. Denně tady se můžeme potkat s asi s 50-tisícovým davem. A ten dav se vždycky projeví vlastně u těch největších jmen, kdy je prostranství před hlavní stagí naplněné, kam až opravdu oko dohlédne k těm hlavním hvězdám hudebním. Letos zatím patřili američtí 21 Pilots, duo, které už tady hrálo tuším před 5 lety, a ten obrovský obrovský dav byl i včera na koncertě Mobyho, amerického DJe, skladatele, zpěváka, producenta. No a dnes tady ještě asi čeká dost podobný nával na koncert novozélandské zpěvačky Lord, která letošní ročník z toho pohledu globálních hvězd vlastně uzavírá. A tyhle interprety nezmiňuju jen tak nějak náhodně, protože právě sestavování programu a schánění těch velkých taháků na festival je z pohledu organizátorů vlastně asi čím dál těžší. Podle nového uměleckého ředitele Filipa Košťálka se totiž cena jednoho takového interpreta pro festival neustále zvyšuje. Za jedno takové vystoupení to můžou být 100 tisíce eur až 1 000 000 eur třeba za toho jednoho, za ten jeden koncert. No a návštěvnicky se to samozřejmě promítá do ceny jak vstupenek, ale taky do všudy přítomné reklamy. To je věc, která možná festivalu trochu škodí. Je tady všude vizuální smog a je tady trošku rušivým prvkem. Ale je tradicí, že se tady samozřejmě představují i alternativní muzikanti, začínající muzikanti, a letošní program byl sestavený tak, aby si každý návštěvník opravdu mohl najít i svoje nové objevy třeba na tradiční Fresh Stage nebo Full Moon Stage. Hmm.
1: Jaký je ohlas na ten program? Nejenom tedy na ty headlinery, které jsi zmiňovala, ale ty jsi sledovala hlavně fórum Melting Pot, tak dá se nějak zhodnotit ten celkový ráz letošního ročníku?
16: U toho Melting Potu tam ta proměna je opravdu značná. Je to diskuzní přednáškové inspirační fórum, které se od začátku profiluje jako samostatná jednotka vlastně v rámci toho festivalu. A od těch začátků, které jsem sledovala vlastně, tady měli velké slovo světoví spisovatelé a posunulo se teď spíš k tématům, jako jsou třeba nové technologie, AI, zdravý životní styl. A letos tu je ke 200 různých programů, takže opravdu není možné odsledovat všechno. A jsou tady setkání s lidmi vlivnými, třeba i v biznisu, po novináře, vědce. Letos je tu silná divadelní sekce. Ta přivezla fakt pestrý výběr představení z populárních velkých scén, jako je třeba Husa na provázku. A jsou tady ale i žánrově malá divadla, těžko ukotvitelné, menší formy nebo pochopitelné. No a ty jednotlivé programy chodí vlastně, na ty chodí většinou z městská generací. Po letech, kdy Melting Potu vlastně až trošku místy vládla ezoterická témata, se tady letos hodně mluví o technologiích. Letos poprvé je uměleckým ředitelem Filip Košťálek a ten už na začátku takhle shrnul, jak dávali dohromady ten tematický výběr fóra Melting Pot.
17: No, je to vlastně velice jednoduché, protože Melting Pot vždy zrcadlí to, co se děje ve společnosti. Aktuálně samozřejmě nás trápí války, dezinformace, taky trošku ta dosocializace vlastně lidí jako takových vztahy. Takže tomu všemu se věnujeme a přináší to nám to vlastně ta společnost a situace kolem nás.
1: Říká tedy Filip Košťálek. Program bude pokračovat až do brzkých nedělních ranních hodin. Co se dá za ten jeden den ještě stihnout, pokud se ještě někdo rozhodne na poslední chvíli? Ty už jsi zmiňovala třeba tu Lord, tak co se ještě dá dnes stihnout?
16: No, dá se toho stihnout fakt spousta a možná se dneska projeví i složení tady divácké, protože ti, co se můžou rozhodnout na poslední chvíli, jsou seniori. Festival tradičně umožňuje volné vstupné pro lidi nad 65 let, poslední festivalový den, tak tady dneska vlastně budou mít možnost i seniori objevit to, na co se tady v Ostravě často i nadává. Vlastně proměňuje to atmosféru celého města, tak to je takový vstřícný krok vlastně i k Ostravákům. Dneska se areál otevře už hodinu, nebo program otevře už hodinu před otevřením areálu, ale jen pro pár desítek lidí a bude to naživý rozhovor u našeho rozhlasového Airstreamu s DJem, hudebníkem Ventolinem, tam se dostane fakt pár desítek lidí. No a speciálního hosta bude mít Radiožurnál ještě jednoho, živě se bude vysílat od 18 hodin rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Několikrát jsem zmiňovala, i ty jsi zmiňoval tu Lord, novozélandskou hvězdu, a na své si přijdou i fanoušci mladších generací, abych nebyla jednostranná. Ty nejspíš vezmou útokem koncert kapely Gufrau. Je tu totálně vyprodané představení divadelní a pak Usnu a vstanu od Královéhradeckého Klicperova divadla. No a úplně na závěr festivalu vždycky bývalo zvykem, že organizátoři na závěrečné tiskovce odhalovali některá z hlavních jmen toho dalšího ročníku, tak uvidíme, jakými headlinery festival tady v Dolních Vítkovicích překvapí na svém 24. ročníku příští rok.
1: Říká naše reportérka Kateřina Svátková, která je na festivalu Colors of Ostrava. Je mi jasné, že to je hodně pracovní, ale i tak si to zkus ještě trochu užít. Naslyšenou.
16: Díky, hezký den.
1: No a my ještě navážeme, festival Colors of Ostrava začínal skoro před čtvrtstoletím ve Stodolní ulici jako přehlídka hudby z různých koutů světa. Postupně se přesunul mezi vysoké pece Dolních Vítkovic, vyrostl v jednu z největších kulturních akcí v zemi. No a vedle světových hudebních hvězd dnes nabízí už, jak Kateřina říkala, debaty, podcasty, vědu, společenská témata, no nebo taky vystoupení prezidenta republiky. Jak se Colors proměnili a co zůstalo z té původní myšlenky, to teď probereme se zakladatelkou Colors of Ostrava Zlatou Holušovou, která ještě do loňska působila i jako jeho umělecká ředitelka. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
1: Ten letošní ročník je pro vás první, který nezažíváte jako umělecká ředitelka. Tak jaké to je sledovat Colors z trochu jiné role? Užíváte si to víc?
18: Užívám si to samozřejmě. A samozřejmě nějakou roli to mám pořád, protože s lidmi jsem neustále v kontaktu, jak v týmu, tak s návštěvníky. A přiznám se, že je to příjemnější, protože není to tak stresující, ačkoliv samozřejmě, když prší jako včera, tak to stresuje i mě, protože dlouhá léta to byla moje práce.
1: Takže co jste zatím viděla? Co vás zaujalo?
18: Co jsem zatím viděla? To je zvláštní otázka. Já to takhle nemám. Já prostě tím festivalem kurzuju tak, jak jsem to dělala i předtím. Pozoruju vlastně všechno, co se děje a užívám si to v takovém nějakém celku. Pro mě to není, co jsem viděla, protože já většinu těch věcí znám a vlastně není to pro mě nic nového.
1: Čili není to pro vás o těch...
18: Ale na to, co mě nejvíce jako oslovilo, tak to určitě byly včera poslední dvě kapely na hlavní scéně, Ibrahim Malouf, který měl úplně geniální show a který právě je skoro typickým představitelem toho nejlepšího, co Colors představují, tedy kapely, které nejsou běžně na hlavních scénách a jsou přitom fantastické a patřily kdysi do oblasti spíš world music. No a právě Ibrahim Malouf se vrátil na Colors of Ostrava po asi 15 letech, takže je to jenom důkaz té kontinuity a toho, že vlastně Colors svým způsobem pořád drží svoji linii. No a Moby, o to jsem bojovala 7 let, takže je to pro mě také zadosti učinění, že se to konečně povedlo.
1: Vy už jste to trochu nastínila, já se právě chci zeptat na to, když se ohlednete do roku 2002, tak jak moc jsou dnešní Colors ještě stále tím festivalem, který jste tehdy zakládala? Co zůstalo stejné?
18: No, zůstala stejná touha objevovat, přinášet nové věci, žánrově se nevymezovat, tedy být v celé té škále zajímavé hudby, která je dostupná a kterou lze získat. Zůstala ta snaha přinášet nové neotřelé věci a to je skvělé.
1: Ten festival už dávno tedy není jen o hudbě, vedle koncertů nabízí taky debaty, vědu, jak jsme říkali, v roce 2016 přibyl Melting Pot, tedy právě prostor pro přednášky a další akce. Co za tou proměnou stojí? Je to, řekněme, celosvětový trend festivalů? Proměnilo se vaše publikum, anebo jste tu změnu cítili zkrátka jako potřebnou vy sami?
18: O vzniku Melting Potu jsem rozhodla já, protože jsem cítila tu potřebu našim návštěvníkům, kteří jsou velmi vzdělaní a chytří a zvídaví, přinést něco jiného než hudbu. Byli jsme tehdy úplně první v České republice, nikdo to nedělal, aby spojoval hudbu s přednáškami, s mluveným slovem a podobně. A vlastně od počátku Melting Potu vystupovali na něm velké světové hvězdy, jako Timothy Snyder, velký světový historik a mnoho dalších. Takže fórum mělo obrovskou ambici být skutečně významným centrem myšlení ve světě.
1: Které okamžiky byly pro vývoj festivalu Colors of Ostrava podle vás přelomové? Je to třeba právě i ten Melting Pot?
18: No tak určitě a vlastně ten počet scén a počet mluvčích je už asi 5 let stabilní poměrně. Ono se to zas tak moc nemění. Mění se samozřejmě témata, typy scén i podle toho, jak se vyvíjí světová situace, ale vlastně vždycky šlo o tu pestrost a to je, myslím, největší síla Colors of Ostrava, že přináší mimořádnou hloubku a pestrost v rámci hudby i mluveného slova.
1: Z festivalů se tedy stávají velké společenské události. Někdy ostatně taky míří kritika na to, jestli se původně hudební festivaly příliš nepolitizují. Patří třeba podle vás na takové akce besedy s politiky? Jak vy tu kritiku vnímáte?
18: Podívejte se, pan prezident byl na Klers už v době, kdy prezidentem nebyl a vydal svoji první knihu, tak se vystupoval na pódiu Melting Potu, takže není to konjunkturální, by se dalo říct, ale prostě je to i schopnost poznávat výjimečné osobnosti, z kterých se pak třeba stanou i politici, takže není to jako rozhodně nějaký prvoplánový záměr. Hmm.
1: Festival tedy příští rok oslaví přesně 25 let od svého vzniku. Jaké na něj a na vaše následovníky tedy čekají podle vás výzvy?
18: Úplně stejné jako každý rok. Udělat kvalitní festival, sehnat a obstarat program, který návštěvníci budou nadšeně vítat a prostě zachovat si tu svoji tvář té obrovské různorodosti a pestrosti a kvality.
1: Zlata Holušová, zakladatelka festivalu Colors of Ostrava, byla hostem Ranního plusu. Děkuju za to, naslyšenou.
18: Děkuji moc a přijďte i dneska.
1: A teď tu mám přehled hlavních událostí, které sledujeme. Irán uvedl, že nejnovější americké útoky si vyžádaly nejméně 3 oběti v provincii Hormozgan na jihu země. Píšou to agentury AFP a Reuters. Naopak Teherán zaútočil na cíle v Kuvajtu, Jordánsku anebo Bahrajnu. Americká armáda útočila 7. noc v řadě. Teherán hrozí ničivou odvetou. Česká vláda navýšila rozpočet na příjmy příslušníků policie téměř o 141 milionů korun, vyplývá to z usnesení vlády. Peníze směřují do rozpočtu v souvislosti s předpokládanými náklady státu na opatření proti terorismu. A ukrajinský dronový útok na logistické centrum v Tambovské oblasti jihovýchodně od Moskvy si vyžádal nejméně 7 obětí a 24 zraněných, uvedli dnes podle agentury AFP místní úřady. Podle Ruska přes noc Ukrajina na moskevskou oblast vyslala víc než 370 dronů. Teď v 8 hodin téměř 20 minut u bezpečnostních otázek zůstaneme. Polská vláda zvažuje zpřísnění trestů pro vojáky za neuposlechnutí rozkazu v době konfliktu. Dosavadní zákony totiž podle politiků slouží k udržení disciplíny v době míru. Neposkytují prý ale dostatečná řešení v době války. Téma probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Zdravím tě, dobré ráno.
19: Hezké ráno.
1: Jaké tedy zatím teď platí v Polsku tresty?
19: Současná právní úprava kriminalizující porušení vojenské kázně skutečně byla vytvořena pro tu dobu míru, jak zjistila Komise pro kodifikaci trestního práva, ale také státní zastupitelství. A nikdy vlastně v Polsku nevznikl samostatný zákon, který by se týkal porušení kázně v době války. To znamená, že dnes hrozí vojákovi za porušení kázně neuposlechnutí rozkazu až 3 roky vězení. Pokud ale voják poruší kázeň ve shodě s jinými vojáky, tomu hrozí méně, a sice 2 roky vězení. Pokud porušením kázně vznikne škoda, tak mu hrozí až 5 let vězení. O stíhání přitom rozhoduje velitel jednotky, který vlastně podává návrh na to stíhání. To jsou tedy tresty pro případ míru, pro případ války. Polsko dnes navržený tresty nemá a podle Komise pro kodifikaci je proto nutná novelizace, aby se vojenské trestní právo vlastně přizpůsobilo také bojovým situacím. V té kodifikační komisi mimochodem působí odborníci Polského ministerstva národní obrany, ale také vojenského soudnictví, advokátní komory a akademické obce.
1: A jak přesně by tedy mohly ty tresty v případě, že by nastala válka, vypadat, pokud se tedy polský trestní zákoník novelizuje?
19: Ty tresty by měly být mnohem vyšší. Odborníci z té komise deníku Řeč pospolita sdělili, že za neuposlechnutí rozkazu v boji by mělo hrozit vězení v délce až od 5 až do 30 let vězení, což odpovídá vlastně současnému trestu za vyhýbání se vojenské služby během mobilizace nebo války. Tento vlastně zločin nebo trestný čin polský trestní zákoník už zná. Odmítnutí uposlechnutí rozkazu během bojové situace by pak mohlo být trestané doživotím. Opět je to návrh kodifikační komise. Je to vlastně nejvyšší trest, po jakém může polské právo sáhnout. Například Přemyslav Rosaty, který se specializuje na vojenské případy, ale upozorňuje, že podle novelizace by se neuposlechnutí rozkazu v boji stávalo zločinem. Podle něj je ale potřeba vlastně rozlišovat důsledky takového jednání a proto je podle něj důležitá otázka přiměřenosti navrhovaného postihu. Stanovení jediného trestu podle něj může vyvolávat spíš pochybnosti, než že by to vedlo k nějaké vojenské kázni.
1: V jaké fázi je teď ta možná úprava pravidel, tedy novelizace trestního zákoníku, je tedy, i kdyby se teoreticky mohly ty nové tresty začít platit?
19: O tom, kdyby mohli začít platit, vlastně nevíme. Jak zjistil Deník Řeč pospolita, tak vlastně zjistil to z ministerstva spravedlnosti, tak kodifikační komise už své návrhy na změny předložila. Teď probíhá jejich analýza právě na ministerstvu spravedlnosti. Zatím nezačaly ty legislativní práce na projektu, protože ona se ozývá také kritika. Právě třeba Přemyslav Rosaty navrhuje, aby novela obsahovala více úrovňový model trestní odpovědnosti. Nejtvrdší tresty by podle něj měly být vyhrazeny pro jednání vojáka, které vedlo k velmi závažným následkům nebo k výsledkům, jako je třeba smrt nebo těžké ublížení na zdraví vícero osob nebo selhání vojenské operace nebo vážné ohrožení bezpečnosti nebo integrity státu. Podle něj samotné radikální zvýšení trestů totiž nezaručuje zlepšení vojenské disciplíny. Chování velení je totiž ovlivněné i kvalitou velení, výcvikem, morálkou a důvěrou v nadřízené i další vojáky v jednotce. S čím se třeba shoduje i bývalý velitel elitního pluku Grom, generál Roman Polko, ani podle něj přísnější tresty kázeň nezlepší, podle něj je totiž základní dobré velení. Hmm.
1: Takže určitě i v parlamentu bude tuto diskuzi a tuto debatu sledovat naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Děkuji ti za to.
19: Určitě budeme, naslyšenou, hezký den.
1: Teď je 8 hodin 24 minut, ještě zůstáváme v zahraničí. Španělsko a Velká Británie dospěly po víc než 3 staletích k velkému usmíření. Otevřeli totiž společnou hranici na Gibraltaru. Už tam není potřeba ukazovat cestovní doklady a stát frontu na odbavení. Gibraltar, tedy malý cíp země s charakteristickou skálou na samém jihu Španělska, ovládá Velká Británie od začátku 18. století. Tento týden veškeré osobní kontroly zmizely. Oddechlo si hlavně víc než 15 000 pendlerů, kteří denně projížděli za prací z hraničního města La Linea de la Concepción do Gibraltaru. No a jejich radost z otevření hranice tam zaznamenal náš reportér Pavel Novák.
20: Je to jako v Cimrmanovském dobytí severního pólu. Jdu na sever a jdu na jih, ale tady je, jdu ze Španělska do Británie na Gibraltar. A udělám otočku a jdu zase z Gibraltaru do Španělska. Funguje to! Žádná kontrola, žádné ukazování pasů, žádné ukazování osobních dokladů a skrz otevřenou bránu směrem gibraltarské skále projíždí stovky a stovky elektrických koloběžek, mopedů, aut. Procházejí lidi s baťohy na zádech. Zkrátka jdou do práce, protože je 7:30 ráno.
21: Monika, trabajo en una compañía de auditoría. Me va a parecer más extraño.
22: Jmenuji se Monika a pracuji v Gibraltaru v auditorské firmě. Bude mi to připadat zvláštní, protože pracuji v Gibraltaru od roku 2008. Jsem odsud z Linie a hranice tu byla vždycky. Zjednoduší se její přecházení. Hlavně v létě se tady vždycky dělaly fronty nás, zaměstnanců a taky turistů. To už nebude.
20: Pan Celestín přijel k gibraltarsko-španělské hranici na kole. Tady v Andaluzii žije už přes 50 let, ale narodil se v provincii Castilla León. Je rád, že je hranice otevřená, že je prostupná a věří tomu, že už se to nikdy nevrátí zpátky.
23: Claro, es una ventaja muy grande, no lo mismo tener que poner pasaporte.
24: Jasně, že je to velká výhoda. Nemusíme ukazovat pasy ani osobní doklady. Všichni můžou tam i zpátky projít úplně svobodně. Stejně jako když cestujeme do Francie nebo jinam.
20: Rodina paní Nikoli z Londýna byla trošku rozčarovaná z toho, že najednou byla hranice zase na chvíli zavřená, ale je to kvůli tomu, že se odehrával slavnostní ceremoniál a na něj přijel španělský premiér Pedro Sánchez. Paní Nikola je ale ráda, že k tomu otevření hranice došlo. Co si ona pamatuje, tak vždycky Gibraltar byl součástí Velké Británie a teď to bude daleko jednodušší, jak pro ty, kteří tam pracují, tak pro turisty přejít hranici a podívat se, co tam vlastně je, jak to tam vypadá a třeba také zajít na bezcelní nákupy právě na gibraltarskou stranu.
25: Šli jsme se sem podívat a řekli jsme si, že je zajímavý
0: to prostě vidět.
2: A jmenujete se?
0: Matilda Hofschneiderová. Ale je to strašně zajímavý vidět i místní, jak tudy prochází najednou volně a i odstraňování těch bariér. Když se podívám tady vlastně na přesně policisti, tady najednou retardéry mizí, všechny ty brány a tak dále, tak se demontují. Takže nějaká jako opona padla.
20: Přímo tady na hranici je autojeřáb, který zvedá a bude odvážet budky, na kterých je napsáno Policia Nacional. Po kontrolních stanovištích tu zbyly jenom betonové desky jejich základů. Začíná nová éra pro Gibraltar, pro Španělsko, pro Evropu. Z gibraltarsko-španělské hranice Pavel Novák, Český rozhlas.
1: No a hned několik dalších reportáží ze světa si můžete poslechnout v dnešním vydání pořadu Reportáže zahraničních zpravodajů v premiéře ve 14:05, nebo potom v repríze po 7 večer. V jedné z reportáží si přiblížíme slovenský spor o tresku, no a z jiné se dozvíte, jak se v jihokorejském Soulu vyrovnávají s horkem. Tak poslouchejte.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
1: A před 8:30 ráno stihneme ještě jeden programový tip. Marine Le Penová uvedla, že bude ve Francii znovu kandidovat na prezidentku. Soud sice potvrdil její vinu za zneužití peněz Evropské unii a uložil jí mimo jiné rok domácího vězení s elektronickým náramkem, ale současně jí otevřel cestu k prezidentské kandidatuře. Jak Francouzi tento zdánlivý rozpor přijali, zeptá se Barbora Tachecí. Jsou to otázky pro Františka Kalendu, analytika, publicistu a spisovatele žijícího v Paříži. Teď další zprávy.
6: Radiožurnál 8:30. Za Eliška Zábrocká má zprávy.
25: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. Řidiči by proto měli na cestách myslet na to, že naložené auto se chová jinak než běžně. Upozorňuje na to vedoucí BESIPu Tomáš Neřold. Vyšší hmotnost totiž prodlužuje brzdnou dráhu a může ovlivnit i stabilitu vozu. Důležité je proto zachovat bezpečný odstup, věnovat se plně řízení a případné kolony dojíždět plynule. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 se pohřešuje po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Vzhledem k tomu, jak velké kusy skal se zřítily na obytné domy, se záchranáři obávají, že počet obětí poroste. A v Žatci na Lounsku si dnes lidé připomenou 83. výročí vypálení českého Malína v ukrajinské oblasti Volině. Německé nacistické jednotky v červenci 1943 v českém Malíně zavraždili téměř 400 převážně volinských Čechů a obec zničili. Podle Sdružení Čechů z Volině a jejich přátel se po druhé světové válce mnoho volinských Čechů usadilo právě na Žatecku. Pětní vzpomínka začne v 10 hodin u památníku na městském hřbitově. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek. Vypadla taky Tereza Valentová, a to po porážce s ruskou Kornějevovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Dálnice D1 z Prahy do Brna neprůjezdná za Divišovem, a to kvůli dvěma komplikacím. Na 48,5 kilometru čistí vozovku po dřívějším požáru dodávky. Už by se eventuálně dalo projet levým pruhem. O mnoho větší potíž ale trvá v koloně na 47,5. Zasahují tam u hromadného střetu 6 vozidel. Zdržení velmi rychle narůstá. Do fronty se dojíždí okolo 43. kilometru před pravotočivou zatáčkou na úrovni motorestu u Rybiček. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divešov. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Silnice je uzoučká a hlavně v lesním úseku plná serpentin. A D1 na trase z Vyškova do Prahy a výrazné omezení v Brně. Exitem 196 se nedá sjíždět na bratislavskou D2 s trváním po celý dnešní den. Jeďte ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, tam se otočte a zpět po D1 pokračujte na kilometr 196. Směrem od Prahy se sjíždět dá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes ráno je nad naším územím velmi proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami a teploty už na některých místech překročily i 20. A jak bude přes den, většinou proměnlivá oblačnost vydrží, přechodně místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. No a oblačnosti pak bude ubývat až večer. Nejvyšší teploty

0: víkendu, kdy se dostanou k 25 stupňům a taky už nebude tolik oblačnosti, protože o příštím víkendu už čekáme zase polojasno. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutností mu rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
2: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem i u těch finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
3: Dobrý den.
2: Dluhy. Ty jsou odedávna něčím, co nikdo nechce mít, ale prakticky všichni je v některé části svého života dělají a potřebují. Michale, vy pokládáte jednu z otázek, zda je úvěr hříchem. Je?
3: Obecně určitě ne. Obecně je to prostě nástroj, je to vynález lidský, úplně stejný, já bych řekl, jako sirky, nebo nůž, nebo auto. A prostě kdo s tím umí zacházet, kdo je dobře proškolen v úzovkách, jak to používat, aby to bylo k užitku, tak ať to klidně používá. A kdo to neumí, nebo dokonce, nedej Bůh, jak si to používá jako zbraň, no tak to je samozřejmě špatně. Ale dluh sám o sobě si myslím, že prostě je bez znamenka. Můžeme mu dát kladné nebo záporné znamínko podle toho, jak to použijeme.
2: A proč tady máme tendenci směšovat to, dejme tomu, emotivní nebo morální hodnocení dluhu s jeho ekonomickou funkcí?
3: No, já mám trošku podezření, že to je proto, že někteří z nás, nebo možná dokonce mnozí z nás, nejsou úplně dobře schopni rozpoznat, jestli patří k těm, kteří s tím dluhem umějí zacházet, nebo ne. A takový ten odvěký lehký odpor k dluhům, který už asi je slabší než býval, ale pořád přetrvává, tak je trošku možná určitým filtrem, který pomáhá aspoň části té společnosti, která by to neuměla, která by dopadla špatně, tak pomáhá vytvořit určitý reflex, aha, tak tohle radši ne, protože všichni říkají, že bych dopadl špatně. Kdežto pro ty lidi, kteří jsou si jaksi jistí v tomhle a kteří vědí, jak s tím zacházet, rozumějí tomu, mají k tomu třeba i vzdělání dokonce nebo v rodině minimálně, vědí, jak fungují hypotéky a podobně, tak ty se toho neleknou, ty vědí, že dluh je prostě nástroj jakýkoliv jiný a buď teda mají na splátky nebo nemají, tak snad tohle je jediné, co mě napadá jako vysvětlení, proč do dneška přežívá tenhle ten v uvozovkách středověký pocit, že dluh je něco špatného.
2: No a jakou roli v tom hrají úroky, protože ty v minulosti nebyly samozřejmostí, půjčovali se peníze jen tak a vraceli se jen tak, tak jak moc se proměnil vlastně ten vztah společnosti k dluhu a k úrokům?
3: No tak první zajímavá věc, pozorování, co uvidíme, když budeme tou historií, je, že prakticky dluhy existují od jak živa. Ta myšlenka dluhu je nesmírně stará. Vlastně provází lidstvo celou dobu, nikdy nebyla žádné období, kdy byl úplně naprosto striktní zákaz, anebo i když třeba byl hodně striktní, tak se stejně půjčovalo na černo, trošku něco jako prostituce na podobné úrovni. Prostě ten nástroj si našel svou cestu, protože evidentně byla poptávka i nabídka na tomhletom trhu. No, když to vezmeme velmi stručně, tak když se podíváme do Starého zákona, tak tam uvidíme, že vlastně Izraelité se snažili přimět své soukmenovce, aby si navzájem nepůjčovali na úrok, ale cizincům ano. Takže tam už je v tomhletom rozlišení je vidět, že jaksi je to svým způsobem něco neúplně hezkého, nebo nejsme si úplně jistí, že to je v pořádku, ale těm cizím, těm ošklivým, se kterými možná obchodujeme, ale nejsou to naši kamarádi.
2: Je to
3: dokonce může to být i zbraň někdy, přesně tak. Takže tam ano, tam do toho pojďme, ale mezi vlastními bez úroku. Zrovna tak v antice, dokonce i velcí v někteří filozofové prostě hloubali nad tím a uvádí se příklad, že přece, když se půjčí kráva, tak tam můžu chtít potom člověku, co si půjčil, aby mě vrátil něco navíc, protože z té krávy on mezi tím mohl mít potomstvo, ale z peněz přece žádné potomstvo není. Když někomu půjčím stovku, tak ze té stovky se 10 koruna nenarodí třeba za týden nebo za měsíc. No ale to tak samozřejmě vůbec není naopak. Je to úplně přesně naopak, že i ty peníze sami o sobě samozřejmě ne. Ale když já si za ty peníze tu krávu koupím, no tak v tu chvíli ty peníze vlastně nepřímo nějaký výnos taky mají. Ale je z toho vidět, jak to trápilo ty lidi, jak vlastně ta myšlenka úroku byla taková jako celou dobu taková trošku trapná, taková jako nevědělo se, co s tím. Křesťanství se vlastně hodně navázalo na ten izraelický,

0: řekněme, starozákonní přístup, to znamená mezi křesťany ne, ale ty bezvěrci, ty ať si teda s Pánem Bohem půjčujou, protože stejně půjdou do pekla všichni, tak prostě jim povolme to, co my máme zakázáno. Takže zatímco Židi měli zakázáno třeba zemědělství nebo řemesla, tak naopak měli povolené úvěrování, včetně úročení, takže tam to šlo tímhletím způsobem outsourcování, bych to nazval, řekněme, náboženského. A vlastně teprve v někdy v 16. století, když přišla reformace, tak ta se k tomu postavila způsobem v podstatě, kterým se k tomu stavíme dodnes. To znamená, že lichva není jakýkoliv úrok, ale až teprve, když to přeženeme s tím úrokem, tak to už jako tady pozor, ale určitý přiměřený úrok je vlastně v pořádku.
1: No, pojďme se tedy podívat na úvěr nebo dluh samotný. Jak ho máme chápat z pohledu ekonomie? Jaká je vlastně jeho ekonomická funkce?
0: No tak jsou dva základní typy úvěrů. Je úvěr investiční a úvěr spotřební nebo provozní, můžeme říct ve firemním kontextu. Ten investiční spočívá v tom, že nám umožňuje vlastně nakoupit něco, co nám zvýší naši produktivitu, ať už je to firma, ať už je to zaměstnanec, který si třeba koupí auto a díky tomu autu je schopen dojíždět do lépe placené práce, v podstatě mu to taky zvýšilo produktivitu a příjmy tím pádem. Takže to jsou ty investiční úvěry, které sami sebe zaplatí, protože do budoucna doufáme, pokud je to dobře vymyšleno za investice, není to úplně nezbytně nutné, ale snažíme se o to, tak ten úvěr sám si na sebe vydělá vlastně. A pak jsou ty spotřební, které si na sebe nevydělají sami. Tam je to trošku s větším otazníkem, jestli tohle je ještě pořád správný směr postupu, brát si peníze na spotřebu. A tam každopádně ta role je taková, že něco, co na co bych si musel ušetřit, tím pádem bych si to koupil za nějakou dobu, tak já si to koupím už teď a to skonzumuju už teď, což má nějaké výhody. Jednak budu dřív šťastný, protože jsem se na to těšil, ale třeba i časové. Pokud já si na to ušetřím na dovolenou, si ušetřím na podzim, ale já není chci jet v létě, třeba protože mám děti školou povinné, no tak je mě málo platné, že jsem si ušetřil na podzim, čili může to mít i tyhle ty aspekty, každopádně umožňuje mě to posunout něco blíž do přítomnosti z budoucna a tou cenou samozřejmě úrok.
1: A z hlediska, dejme tomu hospodářství, tedy národní ekonomiky, je úvěr jedním z hlavních motorů hospodářského růstu, protože teď se vede debata v souvislosti s rozpočtem a s jeho schodkem, zda se Česku vyplatí se zadlužit a investovat, protože budoucnost, když správně investujeme, nám ten úvěr zaplatí a ještě na tom vyděláme. Dalo by se hospodařit jako republika bez dluhu, protože ten vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový, to je náš grál, kterého, pokud se nemýlím, v Evropě dosahovali snad pouze jenom Němci.
0: Určitě by se dalo, samozřejmě, že by se dalo. Vývoj ekonomiky by byl hladší pravděpodobně, protože ty dluhy mají tu nevýhodu, že v sobě mají element nejistoty, to je jasná věc. Prostě my se zavazujeme k něčemu do budoucna, my přesně nevíme, co se v té budoucnosti bude dít, takže čas od času některé dluhy dopadnou špatně. To je potřeba přiznat úplně jednoznačně. A to znamená, to pak vnáší do hospodaření toho, kdo si ten dluh vzal, tak to tam vnáší nějaké kolísání. Dostávám se, jaksi zlepšuje se má situace díky tomu dluhu, když je dobrý, když je špatný, tak naopak z toho má komplikace. To platí i pro ekonomiku jako celek, čili dluhy tu ekonomiku rozkolísávají, vnášejí do jiný cykly, ale v průměru celkově ten růst urychlují. Takže bez dluhů bychom rostli klidněji, ale pomaleji. A dneska bychom pravděpodobně nebyli tak bohatí, jak jsme, ale neměli bychom za sebou tolik kolísání, tolik jaksi skoků nahoru a dolů, kolik jich za sebou máme.
1: Podle agentury STEM zhruba 25% dotázaných respondentů si vůbec nespoří. Asi 15% domácností žije od výplaty k výplatě a značná část populace podle STEMu nepovažuje tento způsob hospodaření za problematický a přibližně 2/3 Čechů vnímají dluh jakožto běžnou součást své finanční reality. Dluh je dluh, ať je na cokoliv. Ale asi všichni cítíme, že je rozdíl mezi dluhem, který vytváří nějakou tu budoucí hodnotu, o které jsme mluvili, a dluhem, který financuje naši současnou spotřebu. Jak velké riziko je to, že Češi tedy vnímají život na dluh jakožto standard?
0: V mezinárodním srovnání Češi jsou úplní žabaři ještě pořád, teda ve srovnání se západní Evropou, co se týče života na dluh. Jo. Mm-hmm. Tam ještě máme pořád hrozně moc co dohánět, pokud teda chceme dohánět ten západ zrovna v této oblasti. Já neříkám, že musíme, ale ano, žijeme čím dál víc na dluh, ale pořád ve srovnání se západní Evropou to není zas tak velká věc. To je první věc. A riziko si myslím, že to být nemusí do té doby, dokud prostě budeme všichni dostatečně opatrní. Do té doby, dokud, to je jako u těch aut, dokud budeme jezdit s rozmyslem po těch silnicích, tak je jedno, kolik máme aut a kolik máme silnic, prostě dává to nějaký smysl jet nějakou rychlostí v nějakou chvíli, no tak stejně tak, a to mimochodem teda v tom případě dluhů se posouvá i na úroveň regulátorů, dokud budeme mít solidní regulátory, a myslím si, že v tomhle směru jsme na tom velmi dobře, Česká národní banka je považovaná za, skoro bych řekla, až maličko konzervativní v tom jaksi průměru mezinárodním regulačním, takže dokud prostě ta regulace dluhů bude v Česku taková, jaká je, dneska už si myslím docela vymazlená, tak bych se toho nijak zvlášť nebál. Zase znova, vždycky tady budou nějaké špatné dluhy, vždycky neustále budeme slýchat nějaké historky o tom, že někdo teda se zadlužil a neustál to, ale když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak co se týče podílu špatných dluhů, se kterými mají problémy domácnosti, ať už to jsou hypotéky nebo spotřební, tak jsme na historických minimech, teď, v tuhle tu chvíli, co se týče České republiky, ty statistiky jsou někde do roku 2007, čili 20 let zhruba, tak jsme úplně nejníž, co jsme kdy byli. Takže ta situace se spíš zlepšuje, jestli něco, co se týče schopnosti splácet. A v mezinárodním srovnání taky patříme k zemím, kde ta disciplína splácení je úplně nejlepší. Čili zatím si myslím, že jsme na tom velmi dobře.
1: Když se rozhodujeme o úvěru, tak podle jakých kritérií bychom měli posuzovat, zda je konkrétní úvěr pro nás rozumný?
0: No tak ta úvaha v vozovkách není nějak zvlášť složitá, prostě musí na splácení toho úvěru musí být prostor v rozpočtu. Do budoucna. Třeba tam teď není, ale možná, že chceme něco změnit tak, abychom teda na to ten prostor měli, něco přestaneme platit. Zkrátka dobře, něco možná někde ořežeme tak, abychom tam ten prostor vytvořili, to je první věc. Druhá věc je posoudit rizika, protože my teď máme nějaký obrázek před sebou, za půl roku to může být úplně jinak, čili trošku se zamyslet nad tím, co dělám třeba jako zaměstnání, jaké je riziko, že o to zaměstnání přijdu, že se bude propouštět, nebo že poptávka bude menší v tom oboru a tak dál a tak dál. Jaké je riziko nenadálých výdajů? To bych řekl je úplně největší problém mezi námi. Jo? Když se budeme bavit o rodinných rozpočtech, tak jako správně odhadnout, jaká bude průměrná výše mých celkových výdajů v nejbližších měsících a letech. Přičemž tam započítám i mimořádné položky, a teď nemyslím jenom opravu auta, ale i třeba svátky a narozeniny, dárky, jo? Někdo bude mít 50, tak se dává něco většího, tam jsme schopni do tisíců prostě v těch darech. Jo? Nějaká zajímavá hrozně dovolená, nebo jo, prostě těch notebook nový, těch výdajů, takových těch jednorázových, které přijdou jedno za několik let, ale je to kupa tisíc, těch je celá řada a my máme podobně tendenci, tím, že nejsou každý měsíc, tak máme tak trošku tendenci na ně zapomenout. A to může být potom problém, že najednou zjistíme, safriš mi to nevychází, čili všechny tyhle ty riskantní záležitosti trošku posoudit, mít tam nějakou rezervu a pokud mě to vychází, tak...
1: A pokud ne, tak je to situace, kdybyste člověku doporučil si ten úvěr raději vůbec nebrat.
0: Přesně tak, ale naštěstí, už jsme o tom taky trošku mluvili, je dneska v Česku už regulace tak přísná, že za mě tu moji úvěru schopnost, tu moji bonitu hodnotí i ten věřitel. Jediný zádrhel je tam ten, že my mu nesmíme lhát. A já znám lidi, kteří jdou do banky pro úvěr a prostě lžou tam. Nepřiznají určité výdaje nebo nadhodnotí svoje příjmy. Ta banka není úplně všemocná, ona zase úplně pod všechny naše prsty nevidí. Tak určité věci nám prostě věří. Pokud nejsou úplně mimo mísu, tak prostě nám věří ty v naše výdaje o 10 tisíc menší, než jsou ve skutečnosti. A to je podle mě, jestli je něco hřích v souvislosti s úvěrem, tak to není vzít si úvěr, ale lhát tomu, kdo mě pomáhá zhodnotit, jestli já na ten úvěr vlastně mám, jestli se mám vzít nebo ne. To je podle mě moderní hřích.
1: Takže v momentě, kdy nám věřitel po nás nechce vědět nic a puší nám na cokoliv, jakoukoliv částku.
0: To je hrozivá situace.
1: Tak to je riziko.
0: Toho bych se hodně bál.
1: Které ano. Prostě nemáme posuzovat. A je to ten červený práporek, který
0: ano,
1: mává.
0: Tady něco nehraje.
1: Běžme pryč.
0: Přesně tak.
1: Společně s Michalem Skořepou, ekonomem České spořitelny, servírujeme další finanční jednohoubku, tentokrát o úvěrech. A ta největší část, drtivá část zadlužení české společnosti, tak to jsou hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, tedy úvěry na bydlení. My dlouhodobě preferujeme vlastně

0: Kikoryšino si přilby, čím se živí mikroby v hlubokých mořích. A jak a proč spolupracují mořské ryby a bakterie?
1: Bakterie pomáhají rybám vytvářet ve střevě hrudky vápence, které potom vykálejí.
2: My možná někdy máme močové kameny, ale právě ryby patrně mají ty střevní kameny.
3: No a neškodí jim to, naopak jim to velmi prospívá, protože tím se zbavují přebytečných jontů a potom ten vápenec padá na dno moře.
4: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
5: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
7: Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. Obhájkyně titulu Bousková se těší na tenisovém turnaji v Praze na zápasy na centrálním dvorci na Štvanici. Dálnice D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov na kilometru 48,5 zůstává uzavřená. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní. V případě čínských občanů jen 90.
9: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Kuvajt po íránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti. Kuvajtské aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Írán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu, kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda proti Íránu udeřila 7. noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
10: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
7: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes a zítra. Další termíny jízd jsou naplánované na příští víkend. Podrobnosti k jízdám po Českokrumlovsku a Prachaticku přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
11: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Šudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
7: Jízdní řád akce Léto s párou je na webu Českých drah.
12: Sport. Už za 2 hodiny začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním dvorci, který má kapacitu 6 000.

0: tisíc míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
1: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani se tím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten center court zaplní co nejvíc. Vlastně naposled se tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten court takhle zrenovovaný a novej. A moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna za Divišovem nadále neprůjezdná. Na 48. a půltém kilometru už je vozovka po dřívějším požáru dodávky vyčištěná. Potíže naopak stále trvají na 47. a půltém. V koloně pokračují s odklízením následků po hromadné nehodě. Provoz velmi silný, zdržení opět narostlo. Fronta aktuálně z 39. kilometru. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divišov. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. D1 směrem z Vyškova do Prahy před několika okamžiky projel náš zpravodaj a z okolí výrazného omezení u sjezdu na Bratislavu, který je na 196. kilometru po celý dnešní den uzavřený, nese ryze pozitivní zprávy.
4: Jdu směrem od Vyškova a světěti se absolutně bez problémů, jako kdyby se tady nestavil. A souprávku vypadá úplně plynule a krásně se tady projíždí. Neuvěřitelný.
3: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přeháníky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Po společných zprávách se vrací Ranní Plus. V následujících minutách položíme i tyto otázky. Jak budou vypadat návratová centra pro uprchlíky podle unijního migračního paktu? Nehrozí porušování lidských práv? Co si francouzská armáda slibuje od nové jednotky špionážních a bombardovacích dronů? A jak chce ministerstvo školství změnit přípravu budoucích ředitelů škol na jejich novou roli? Budeme hledat odpovědi. Dobré ráno, přeje Vojtěch Tomášek.
2: Ranní Plus.
6: Návratová centra, to je zřejmě jedna z nejdiskutovanějších otázek nové společné migrační politiky Evropské unie. Státy 27 by měly mít možnost umisťovat uprchlíky, kteří na jejich území pobývají nelegálně nebo nezískali žádost o azyl do center mimo Unii, tedy místo čekání na deportaci v některém z členských států. Eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner ujišťuje, že centra budou muset plnit přísná lidskoprávní pravidla. Kritici návrhu, třeba z řad lidskoprávních organizací, ale varují, že není jasné, jak budou taková centra skutečně fungovat. No a taky připomínají, že zkušenosti s podobnými modely, například s britským plánem přesouvat žadatele o azyl do Rwandy, byly problematické. My jsme teď v Ranním Plusu ve spojení s vedoucí Centra migračního a uprchlického práva a proděkankou Právnické fakulty Univerzity Karlovy Věrou Honuskovou. Dobré ráno.
7: Dobrý den.
6: Co ta jednotná evropská pravidla vlastně mění? Mají členské státy už jasně dané podmínky, jak ta návratová centra zřizovat?
7: Ono to nařízení, jak asi je obecně známo, hlavně přináší zintenzivnění snahy o návraty těch, kdo jsou na území EU nelegálně, čili těch, kdo nemají udělený pobyt a tím pádem nemají oprávnění na území EU zůstat. To byla nějaká věc, která dlouhodobě se nedářila, že by se návraty vykonávaly, bylo to asi 20-30%, říkají státy, že se těch vydaných rozhodnutí podařilo opravdu jako realizovat, že se navrátily osoby zpět. Takže se teď státy snaží najít nějakou cestu a ty return hubs, tedy ty návratová centra, jsou jednou z těch cest. To návratové nařízení prostě není jenom o nich, je to jenom jeden z nástrojů návratového systému a není to jako jeho podstata. Trošku problematické je, že na to, kolik se věnuje času a kolik se diskutuje o těch návratových nařízeních, návratových centrech, tam není vlastně v tom návratovém nařízení nic moc o nich řečeno. Ono nedává to nařízení konkrétní podmínky pro zřizování návratových center. Není tam 10 odstavců v tom nařízení, čili v nějakém tom jako kdyby zákoně, které by o centrech hovořily a bylo v nich třeba řečeno, že členské státy zřídí návratová centra, která budou mít ty a ty podmínky. To tam není. Návratové nařízení státům zřízení těch center umožňuje, tedy nedává jim to povinně, ale jako řešení jim to umožňuje já se omlouvám, a dává jim proto nějaké právní mantinely. Říká určité okruhy státům, které musí v dohodě se třetími státy dodržet. Ve verzi, kterou přijal teď v červnu Evropský parlament, je v tom dokumentu v článku 17 řečeno velmi obecně, že ta třetí země musí hlavně dodržovat právo lidských práv, včetně zásady nenavracení. Ta navracení zní v kontextu navracení, tedy v kontextu toho, že se říká, že říkáme, že státy chtějí navracet lidi a zároveň mají ctít nějakou zase nenavracení. To zní divně, ale je to velmi zjednodušeně řečeno o to, že člověka ten evropský stát nesmí navrátit do nějakého vyloženě velkého nebezpečí, jako je třeba mučení. Takže třeba může Francie uzavřít dohodu se zemí X a ta Francie si musí být v prvé řadě jistá, že ta země X dodržuje ochranu lidských práv a někoho, koho tam ta Francie navrátí. Ta země i se navrátí někam do velkého nebezpečí. Zároveň v tom článku je řečeno, že dohoda musí obsahovat i podmínky pobytu toho navraceného člověka. Není tam ale řečeno konkrétně, jak ty podmínky budou vypadat, jak bude vypadat konkrétní fungování center, třeba jak bude organizována zdravotní péče, jestli v případě delšího pobytu na území toho třetího státu bude mít ten navracený člověk nějaký přístup na trh práce třeba. A pokud Francie uzavře dohodu, že v zemi i ti navracení lidé mohou zůstat nějakou delší dobu, nebo třeba i na pořád, pokud se rozhodou odjet někam jinam, tak třeba přístup na trh práce a možnost se uživit může být hodně podstatná, ale toto nařízení prostě nijak jako neřeší. A taky může Francie uzavřít dohodu, že v zemi X vytvoří návratové centrum, takovou jako přestupní stanici, ve které můžou setrvat ti lidé fakt týdny nebo měsíce. A pro tuto variantu sice říká návratové nařízení, že musí se vypořádat s určitými otázkami ta Francie, respektive ten členský stát, navrátit někam dál, nebo říct, co se stane, pokud budou navracení ti lidé někam dál, jaké tam budou třeba ty právní podmínky, ale zároveň tam není zase jako přesně řečeno nic. Takže to navratové nařízení dává rámec, který může být ale v praxi aplikován různě a těch otázek otevřených je tam opravdu mnoho.
6: No a víme tedy alespoň, podle jakého práva se tedy ta situace v návratových centrech bude posuzovat, jestli se to zacházení s lidmi na takových místech bude podřizovat evropským pravidlům, evropskému právu?
7: Já myslím, že tohle je přesně ta otázka, kde se evropské státy vlastně jako trochu chtěly vyhnout odpovědnosti za toho navraceného člověka. Rozhodující není úplně to, kde je to centrum, ale míra skutečné kontroly, kterou členský stát nad osobou, kterou navrací vykonává. To návratové centrum, když je umístěné mimo území EU, může podléhat právu hostitelského státu, čili toho třetího státu. To si státy můžou dohodnout. Jak budou dohody vypadat, to je opravdu hodně na těch státech a tohle je jedna z věcí, které se opravdu můžou stát. Je tam ono důležité omezení, které už jsem říkala, že ten třetí stát musí dodržovat lidská práva a ten zákaz navracení do nebezpečí. Ale jako tam pak na místě se může stát, že už to bude čistě v gestě toho třetího státu. Každopádně pokud bude evropský stát na území, pokud orgány toho členského státu budou nějak jednat, tak tam se jako nezbaví působnosti práva EU, stejně tak se nezbaví ve chvíli, kdy mají pod kontrolou tu osobu třeba závazku spojených s Evropské úmluvy o lidských právech.
6: A na to já se právě chci, omlouvám se, že vám do toho vstupuji. Na to právě chci zeptat, co se bude dít právě v tom případě, pokud nějaké pochybnosti vzniknou. Kdo za to bude odpovědný? Bude to ten členský stát, který to návratové centrum otevře?
7: Tohle je jedna z těch otázek, které prostě uvidíme v praxi, protože podle mě se ten stát jako nemůže úplně zbavit odpovědnosti, nemůže si umýt ruce tím, že osobu někam, no předeseně řečeno samozřejmě umýt ruce, tím, že osobu někam odešle jinam, čili zejména v oblasti obecně závazků v oblasti lidských práv, ochrany lidských práv. On jako nemůže říct, teď jsme osobu někam předali a už hotovo, tam je i rozsáhlá judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která právě říká, že ten stát jako musí zajistit, že budou respektována velmi zjednodušeně řečeno právě ta lidská práva osoby, ale myslím si, že to nařízení tak jako šikovně se snaží i tuhle oblast obejít, že vlastně třeba tím navrácením, ta působnost třeba konkrétně tohohle toho evropského nařízení vlastně pak v nějakou chvíli končí tím, že je předána ta osoba tomu státu a zůstává tohle jako oblast lidských práv, která ale není to prostě tak, že bych vám teď mohla s klidným svědomím říct, všechny závazky, které má ten evropský stát, tak musí dodržet i ten další stát.
6: A v té souvislosti mě napadá ještě jeden poslední dotaz, prosím stručně, my jsme byli svědky v minulosti podobných modelů, zmiňoval jsem tu Rwandu, příklady jsou i unijních zemí, například dohoda Itálie s Albánií. Je vůbec nějaký funkční právní model těch návratových center, který před tím evropským právem obstojí, tak aby se dal definovat?
7: Ona, ten britský model s Rwandou sloužil jako outsourcing azylového zařízení víceméně, nebo on to nebyl jenom outsourcing, opravdu přesun těch lidí a státy nechtějí úplně narazit, tak jako narazá Británie v tomto případě, ale nejsem si jistá, jestli tento model jako obstojí. Oni se prostě státy opravdu cítí hodně chyceni v té oblasti ochrany lidských práv, v té výši lidských práv, kterou musí zajistit a snaží se to nějakým způsobem obejít. A nejsem si jistá, jestli ta centra jako v této formě obstojí, ale tohle opravdu uvidíme až v praxi. Je taky možné, že se ten výklad, že ten výklad bude vypadat tak, že ty státy opravdu to zajistí. Uvidíme.
6: Budeme to určitě sledovat. Vy určitě taky, vedoucí Centra migračního a uprchlického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Věra Honusková byla naším hostem. Děkuji za vaše odpovědi.
7: Děkuji. Naschranou.
6: Teď míříme do Francie, která plánuje posílit své vzdušné síly. Ještě do konce roku chce vytvořit letku špionážních a bombardovacích dronů. Armáda tak reaguje na války na Ukrajině i Blízkém východě, ve kterých hrají klíčovou roli právě bezpilotní prostředky. Detaily přidá z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno, Martine.
8: Také zdravím, hezký den.
6: Které drony tedy chce francouzská armáda pořizovat? Jaké úkoly mají plnit?
8: Francouzská armáda chce mít širokou škálu dronů od těch menších, méně nákladných, které mají vlastně fungovat jako taková clona a zahltit radary nepřítelů, až po větší drony typu iránských šáhedů, které dokáží zasáhnout stovky kilometrů vzdálené cíle. Armáda chce mít taky bezpilotní prostředky, které by bylo možné vysadit z taktických letounů, stíhaček, například stíhaček Rafale, které jsou tedy nejmodernější francouzské stíhačky. V rozhovoru pro deník Le Figaro a server La Tribune to potvrzoval a mluvil o tom i generál Dominik Tardif. Francouzští vojáci už využívají drony z vrtulníku například, to znamená, že vrtulník zlétne, voják z paluby aktivuje ten dron a ten pak může vykonávat různé úkoly, může prozkoumávat terén, může zaútočit. Obecně se tedy dá říct, že je to další zbraň, která zvyšuje tedy účinnost těch útoků, ale taky samozřejmě brání život těch vojáků, protože nemusí na to místo a nasadí tam jednoduše ten dron.
6: No a je to tedy spíš doplněk, nebo můžou drony v budoucnu i zcela nahradit konvenční stíhačky ve francouzské armádě?
8: Zatím to spíš vypadá, že to je opravdu spíš doplněk, věc, která by měla spolupracovat s těmi stíhačkami nebo tedy vrtulníky. Francouzský generál Dominik Tardif poukazuje na to, že stíhačky jsou stále důležité, že moderní stroje létají především v západním světě, v západní Evropě, ve Spojených státech samozřejmě, ale že na východě, a on konkrétně zmiňoval Polsko, Rumunsko, že tam dohánějí, řekněme, technologické zpoždění v této oblasti stíhaček a ostatně i pobaltské státy. Ty jsou závislé na vzdušných silách Severoatlantické aliance, obecně tedy spojenců. Na druhou stranu francouzská senátní zpráva poukazuje na to, že Francie má velký nedostatek vojenských dronů, jen pár tisíc, přitom na Ukrajině, když se podíváme, tak každý den se tam používá na 15 tisíc bezpilotních prostředků. Armáda uvádí, do jisté míry i vysvětluje, že se jedná o velmi dynamické odvětví, to odvětví dronů, a že kdyby objednávala tedy drony před několika lety, tak už budou zastaralé. Ještě možná jedna poslední informace k té senátní zprávě, tak autoři jsou tři senátoři, jeden socialista a dva politici, řekněme, z konzervativní pravice z řad republikánů.
6: Martine, kdo bude ty drony pro francouzskou armádu vyrábět?
8: Armáda se zajímá o drony, které vyrábí společnost Turgis Gaillard, která vlastně vyrábí, která už vyrábí drony, stejně tak je má vyrábět automobilka Renault. Já jsem natáčel přímo u této automobilky ve městě Le Mans, což je pár hodin od Paříže. Tam mají vlastně konstruovat dron s názvem Chorus, který by měl létat rychlostí až 400 km za hodinu ve výšce 5000 metrů a měl by se využívat ke špionážním účelům. Ta výroba prototypů a testovací fáze výrobní linky už vlastně začíná teď v červenci. Ta ostrá fáze má vlastně začít příští rok a počítá se nejdřív se zákazkou zhruba 600 kusů a postupně se má navyšovat. Ten kontrakt je v prvotní fázi na nějakých 24 miliard korun.
6: Budeme se tedy těšit i na tvou reportáž. Teď ti děkuju za vstup pro Ranní plus. Martin Balucha, náš zpravodaj ve Francii. Děkuju.
8: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
6: Teď je 9 hodin 19 minut, několik aktuálních zpráv. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Podle Teheránu si nejnovější útoky vyžádaly nejméně 3 oběti v provincii Hormozgán na jihu země. Naopak Irán zaútočil na cíle v Kuvajtu, Jordánsku nebo Bahrajnu a hrozí ničivou odvetou. Dnes a zítra stát naposledy určuje ceny pohonných hmot. Stropy pro tento víkend oproti pátku vzrostly o desítky haléřů. V pondělí pak regulace skončí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude stát ceny pohonných hmot i dál sledovat. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 úřady pohřešují po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Záchranáři se obávají, že počet obětí ještě poroste. Teď míříme do Napajedel na Zlínsku, ta se totiž připojila k dalším městům v Česku, které se rozhodly podpořit místní obchodníky zavedením virtuální měny korenci. Radnice se tak snaží zabránit uzavírání malých prodejen a cíleně podporují placení obyvatel za různé služby, jako jsou třeba zdravotnické pomůcky. Proč k tomuto kroku město Napajedla jako první ve Zlínském kraji přistoupilo a jak ten systém funguje, to nám teď vysvětlí naše reportérka Blanka Kovandová. Dobré ráno.
9: Hezké ráno. Tak Napajedla svůj program zaměřila speciálně na drobné podnikatele, protože ti výrazně utrpěli téměř dvouletou opravou mostu, který to město spojuje s hlavním silničním tahem a zároveň taky s uzavřením cyklostezky směrem od Otrokovic. Podnikatelům tu v tu dobu výrazně klesly tržby a někteří museli dokonce své provozovny i úplně zavřít. Napajedla do projektu uvolnila 1 milion korun, který ve formě virtuálního platidla, takzvaných korentů, rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel města. U zaregistrovaných podnikatelů pak jimi můžou zaplatit až 50% ceny zboží nebo služeb. Aktuálně se v Napajedlích do projektu přihlásilo víc než 500 lidí a zatím téměř 20 místních podnikatelů. Jsou mezi nimi třeba prodejny zboží, kadeřnictví, kavárny, ale taky střelnice. Každopádně registrace stále běží a zkušební provoz bude v Napajedlích fungovat do konce října.
6: V jakých dalších městech ten systém ještě funguje?
9: Tak je v provozu už více než v 35 městech a městských částí napříč celou republikou. Od Aše a Krnova přes Hradec Králové, Jeseník a Prostějov až třeba po několik ostravských nebo pražských městských částí. Například v Praze 1 systém funguje už několik let, do letoška byl ale určený hlavně pro seniory. Teď systém radnice rozšířila na všechny obyvatele, přihlásit se do konce července může až 1000 lidí. Každý z nich získá 3000 korun v podobě těch elektronických korentů a ty může využít u zaplacení u obchodníků a poskytovatelů služeb. Stejnou částku z vlastních peněz u nich ale musí samozřejmě zaplatit. Celkem na program Pražská radnice uvolnila víc než 7 milionů korun a kromě nákupů můžou třeba rodiny čerpat příspěvky na dětské kroužky, sport nebo letní tábory.
6: O virtuální měně korenci mluvila ve vysílání Radního plusu Blanka Kovandová. Děkujeme za souhrn, za informace, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
2: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na plusu.
6: V 9 hodin 22 minut je tu téma, které jsem slíbil v úvodu. Řídit školu dnes znamená už mnohem víc, než jen sestavovat rozvrhy anebo hlídat rozpočet. Od ředitelů se očekává, že budou lídry svých škol a povedou učitele. I proto ministerstvo školství mění přípravu budoucích ředitelů. Nové studium bude delší, praktičtější a taky víc zaměřené na vedení lidí i každodenní fungování školy.
10: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
11: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
10: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází k obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru sledovat, co se vůbec děje.
11: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít také povinným kvalifikačním studiem, které má budoucí ředitele připravit na vedení celé školy. Právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní stovky hodin budou muset budoucí ředitele absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětlení vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí, výrazně se rozšiřuje jeho rozsah a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
11: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, druhou do 3 let ve vedení školy. Vstupní část je určená třeba pro zástupce ředitele a další zájemce o ředitelskou pozici. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
13: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy, protože to je obrovské téma, o kterým bych řekl, že ředitelé se v něm moc neorientují a přitom oni zodpovídají za to, aby ta škola prosperovala.
11: Jak už říkal mluvčí ministerstva Ondřej Macura, budoucí ředitelé se nemají učit jen z přednášek. Součástí studia budou také workshopy nebo stáže. Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si z přípravy odnesou.
13: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času.
11: A s tím souhlasí i programový ředitel organizace Eduin Jan Vereš Mušuta.
14: Je to dobrý upozornění na to, že bude hodně záležet na tom, jak kvalitní bude ten proces té akreditace a třeba kultivace toho prostředí těch vzdělavatelů ředitelů. Že teď máme relativně dost těch institucí, které to vzdělání můžou poskytovat. Ale nemáme, kromě toho, že získají tu akreditaci, pro ně nějakou zpětnou vazbu toho, jestli to dělají dobře, ani kontrolu toho, že to dělají dobře.
11: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Problémem je, že se do konkurzu často hlásí málo uchazečů. V roce 2024 se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. A to školám výběr nového vedení komplikuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Blíží se 9:30, chystáme pro vás tedy i další zprávy, v nich se dozvíte třeba aktuální informace o zemětřesení ve Venezuele, teď ale na Plusu dostává prostor ještě kultura. Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Jeden z nejcennějších pokladů svatovítské katedrály bude součástí expozice ve městě Aquileia. Výstava s názvem Markovo evangelium 7 století, 3 zlomky, jeden evropský příběh, tam začne 12. září.
15: V tuto chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
16: Říká koordinátorka akce Martina Dlabajová.
15: Výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli.
16: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Pražská část, kterou do Čech přivezl Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta.
15: Právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta.
16: Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a 3. právě v Praze.
15: Základ té výstavy je v tom, že se společně představí 3 duchované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka.
16: Postava svatého Marka je důležitá hlavně pro Benátky a tamní rodák Antonio Vivaldi, který působil v bazilice svatého Marka, psal hudbu určenou přímo pro oslavy tohoto světce. Svatý Marek, původním jménem Jan Marek, pocházel pravděpodobně z Jeruzaléma. Markovo evangelium vyniká stručností, dynamičností a důrazem na skutky Ježíše Krista. Svatý Marek je zobrazován s knihou a okřídleným lvem. Lev symbolizuje odvahu, sílu a bdělost, ale také připomíná hlas volajícího na poušti, jímž začíná jeho evangelium. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
2: Vojenské intervence.
17: Každý těm ostrovům říkal jinak, Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
18: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala i na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
2: V Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
6: Ranní Plus se pomalu blíží do svého závěru, ještě vám ale stihnu položit několik otázek. Jak spolupracují morské ryby s bakteriemi? Proč někteří korýši nosí přilby? Čím se živí mikroby v hlubokých mořích? Věřím, že budete hledat odpovědi s Martinou Maškovou, která se ptá biologů Zuzany Musilové a Adama Petruska v laboratoři po 10. hodině. Ranní Plus, sobota 18. července. Taková tedy byla sobota pohledem Ranního Plusu. Naše vysílání nekončí, poslouchejte nás i dále. Za celý tým vás zdraví Vojtěch Tomášek.
19: 9 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má další zprávy.
5: Začínající ředitele škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který připravilo ministerstvo školství. Cílem je víc se zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelců je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koněstřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900. A hrad Šternberg dnes připravil pro návštěvníky netradiční večerní prohlídky. První začne v 18, poslední v 21 hodin. Podle kastelána Dominika Fadrného provedou návštěvníky průvodci v kostýmech a odvypráví jim zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty.
2: Sport.
5: Atletka Nikoleta Jíchová nebude závodit ani letos. Po vynechání loňské letní sezóny jí to ani tentokrát nedovolí opakované problémy se zadním stehním svalem. To kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v italském Rieti v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 z Prahy do Brna opět obnovený provoz za Divišovem. Před pár minutami nám Národní dopravní informační centrum potvrdilo, že na kilometru 47,5 už se podařilo odklidit následky hromadné nehody. Opět se projíždí alespoň levým pruhem. Kolona se dává do pohybu. Ovšem jen velmi pomalu, chce to hodně trpělivosti. Popojíždí se zhruba z 37,5 kilometru a to bezmála hodinu. Na 48,5 ještě zůstává uzavřený stoupací pruh po dříve nejnovějším požáru dodávky. Na místě zůstaly kužely. Toto je informace hlavně pro řidiče nákladních vozidel. Stoupací pruh je neprůjezdný těsně za pravotočivou zatáčkou. Může se vybočovat na poslední chvíli. Na silnici 3 z Prahy do Tábora naberete nejprve kratší zdržení za sjezdem na čtyřkoli, o něco delší pak v úseku mezi Mračí a Benešovem. Tam ztratíte okolo 15 minut. Popojíždí se pouze vlivem silnějšího provozu. A 52 se plní před Mikulovem ve směru z Brna. I tam je to pouze provozem. Delší zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme proměnlivou oblačnost ojediněle během dne, přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Ketaminová terapie v léčbě depresí, úzkostí a závislostí se v Česku poslední roky stále více dostává do psychiatrické praxe. Studie ukazují, že léčba ketaminem, ale i dalšími psychedeliky, přináší úlevu tam, kde jiné léky selhaly. Ale co když člověk, který tuto léčbu potřebuje, zároveň řeší dluhy, ztrátu práce, nebo je úplně sám? Na léčbu sice z části přispívají zdravotní pojišťovny, stále jde ale o nákladnou záležitost ve výši 15 až 50 tisíc korun. Nový výzkumný projekt českých odborníků proto nyní inovativně nabízí psychedelickou terapii ohroženým sociálním skupinám díky podpoře Evropské unie zcela zdarma a s podporou sociálního pracovníka. Testuje tím, zda takový model může změnit přístup k péči o duševní zdraví. Jaké jsou první výsledky? I o tom uslyšíte v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Jana Šafaříková.
2: Zaostřeno.
21: Před ketaminem jsem byla rozhodnutá, že to ukončím. Předcházelo tomu náročný období a všechno mi přestalo dávat smysl. Přišlo mi, že jsem zůstala úplně sama. Už jsem neměla sílu se o něco snažit. Moje dcera si občas dělá srandu z toho, že má vždycky na výběr. Když se jí nikam nechce, třeba na zkoušku nebo do práce, tak vždycky je tady to metro. A tím sama sobě říká, že nic není tak hrozný, když to porovná s koncem života. A já nechtěla žádnou složitou smrt. Takže jsem si říkala, tak jo, tak to metro.
20: Tato slova si zapsala žena, které pro ochranu jejího soukromí budeme říkat pouze křestním jménem, Aneta. Její 44 let, žije ve středně velkém městě v Čechách, má dospělou dceru. A k tomu také dlouholeté psychické problémy, vycházející ze složitého dětství, ze znásilnění, z celoživotní poruchy příjmu potravy, z posttraumatického stresu a 20 let neúspěšně léčené deprese. Žije navíc ve složité finanční situaci, z níž platit psychologickou a psychiatrickou léčbu je značně nákladné a zatěžující.
21: Já jsem se postupně během asi půl roku až tři čtvrtě jsem se dostala do naprosté izolace, kdy jsem se nevídala s nikým jiným než s dcerou a se svým psem. A dokázala jsem maximálně dojít na nákup a fakt jsem dokázala být jenom s dcerou. A ona ale odešla pryč na školu, je teďka mimo domov, takže jsem v tom bytě zůstala sama se psem. A nebyla jsem schopná pracovat, nic mě nebavilo, nic mě nezajímalo, najednou to bylo jako nic nemá smysl. A někdy o Vánocích jsem začala přemýšlet, samozřejmě ta myšlenka tady jako se mnou hodně celý život, ale teď už jsem začala přemýšlet konkrétně, jak to ukončím. Takže jsem fakt měla už konkrétní plán, jak to ukončím. Nejdřív jsem přemýšlela nad tím, že já jsem prostě chtěla skočit pod metro, ale pak jsem si řekla, že tady je dcera a že tý to udělat nechci.
20: Popisuje Aneta, co se dělo loni v zimě. Dcera odešla na školu. Aneta zůstala v prázdném bytě, bez peněz a bez naděje, že jí vůbec někdy bude dobře. Co přišlo dál, popisuje jako náhodu a zároveň jako svůj poslední pokus vše ještě nevzdat. Během následující návštěvy psychiatra totiž dostala možnost zúčastnit se léčby v rámci nového výzkumu. Právě Aneta je teď jedním z prvních pacientů, kteří se zapojili do výzkumného projektu, který lidem jako ona dává novou naději. Je zaměřen na znevýhodněné sociální skupiny, kterým umožňuje podstoupit ketaminovou terapii určenou k léčbě depresí, úzkostí nebo závislostí, a to zcela zdarma. Na výzkumu, který začal letos na jaře, se podílí pražská psychedelická klinika Psion, brněnské centrum inovativní terapie kliniky Podané ruce a třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vše probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a s rozpočtem téměř 20 milionů korun z grantu Evropské unie. Cílem výzkumu je zjistit, zda přes tento komplexní přístup a propojení ketaminové terapie s následnou sociální podporou vede cesta k novému modelu péče o duševní zdraví, prospěšném v důsledku pro celou společnost. Na to, jak konkrétně léčba probíhá, jsem se přišla podívat do pražské kliniky Psion. Jako psychiatr a psychoterapeut tu působí Vít Knop. Zabývá se výzkumem ketaminu a psilocybinu a je vyškolen v práci s rozšířenými stavy vědomí. Stojíme právě v jedné z terapeutických místností, kde i Aneta po podání ketaminu prošla svými hlubokými zážitky, které jí nakonec změnily život. Je to světlá útulná místnost se zatmívacími závěsy a uprostřed ní velká postel, na níž klienti po podání léku několik hodin leží. K tomu dvě křesla, malý oltář se svíčkami a vonými oleji, v rohu počítač a hudební playlist. Právě hudba je důležitou součástí celé zkušenosti, říká Vít Knop.
0: Ta stejná hudba, kterou teďka slyšíte, tak je vlastně slyší terapeut, ale zároveň má i klient ve sluchátkách, který má na sobě. To znamená, že vlastně terapeut se dokáže orientovat, jako kde ten klient, tak asi může být podle té hudby. A tady ty písničky na začátek jsou takový jako uvolňující, aby klient se dokázal do toho nějak položit, neměly by být nějaký moc evokativní, spíš takový jako dobrý vstup, jako kdyby měli vytvářet nějaké jako bezpečí a takový uklidnění, že co se stane, tak to bude nějak v pohodě, jo.
21: Jak dlouho tahle ta fáze trvá?
0: To je u každého trošku jinak, ale obecně ten efekt naježdí do 10-15 minut. Někdy to může být třeba do minuty, ale to jsou spíš taky jako výjimky, a to je ten nájezd. Potom je taková, tomu říkáme nějaký peak, to znamená ten největší efekt té látky, té zkušenosti, a to trvá u každého trošku jinak, ale může to být kolem třeba dalších 40 minut. A tam my pouštíme trošku jinou kvalitu té muziky a následuje vlastně takový jako sestup, nebo když ta zkušenost skončí, tak tam vlastně člověk tak se zase víc dostává k sobě, tak tam zase používám trošku jiný písničky.
21: Tak pojďme se možná podívat teďka na tu část terapie, kdy už vlastně ta látka začala účinkovat, a jakou hudbu pouštíte pak?

0: už je taková hudba, která vybízí k introspekci, je to ten záměr?
1: Přesně, ta hudba obecně vlastně může podpořit ten proces, nebo ho taky někdo říká jako určuje, nebo pomáhá vlastně projít nějakýma věcma, které se tam dějou. Může taky ta hudba sama evokovat nějaký obrazy, které se můžou propojovat vlastně historii toho člověka, kdyby se tam vlastně najednou mohl propojit ten subjektivní prožitek, ale zároveň ta hudba do toho taky vstupuje a ovlivňuje to a z toho se vytváří ten celkový obraz té zkušenosti. A u ketaminu je vlastně docela specifický to, že my na to používáme i trošku jiný playlist, který nemá třeba, nevím, kytary, bubny. Je to spíš takový jako ambientní, elektronický. Třeba tady ta písnička může vlastně pomoct se v té zkušenosti nějak uvolnit. Někteří klienti zažívají vlastně takový přesahový, transcendentní stavy, kde se uvolňují vlastně do prostoru, najednou třeba jejich tělo neexistuje a zažívají jako pocit jednoty. A ona i sama ta písnička, když člověk nemá v sobě žádnou látku, tak dělá vlastně docela silný vlastně dojem a té intoxikaci nebo té zkušenosti může být tady ten efekt jako mnohem, jako třeba stokrát, víckrát vlastně jako podpořený, jo.
0: Komunikuje s vámi třeba klient během téhle fáze, nebo je to spíš jeho vnitřní prožívání?
1: Většina klientů, pokud se mají u ketaminu, tak spíš je zanořená v sobě, leží, mají sluchátka, mají zakrývací brýle a nekomunikujou. A někdo, když zrovna třeba potřebuje, anebo potřebuje sdílet tu zkušenost, kde se zrovna nachází, nebo může být udívený najednou, tyjo, jsem úplně tam, kde jsem nikdy nebyl, nebo děje se úplně něco, co jsem nikdy nezažil, tak mají potřebu nebo tendenci to někdy jako sdílet. Nebo když naopak jako cítějí třeba zase smutek nebo velký strachy třeba v tom, tak jsme domluveni, že ten terapeut je tam vlastně pro toho klienta jako nějaký support, nějaká podpora a může ho třeba chytnout za ruku. Já můžu ještě ukázat nějakou písničku, která je nakonec. Tady už můžeme jako slyšet, že
0: to už je taková cesta zpátky.
1: To už je taková cesta zpátky zase jako domů. Někdy se ke konci už dávají písničky, kde už někdo zpívá a jak kdyby vlastně ho tak jako volali zase jako zpátky k těm lidem někam jako zase, že existují nějaký taky lidský hlasy, aby si vlastně zase tak jako zvyknul, že tady v té realitě. Jo. Tady ty písničky ke konci už by neměly rozvíjet ten proces, nemělo by nějak evokovat nějaký nový témat a spíš to tak uzavírat, tak aby vlastně už tak jako člověk tak oddychoval, někdo třeba spí, někdo prostě jenom tak leží, už si třeba lidi sundávají ty sluchátka, brýle, potřebují si jenom tak odpočnout a zase se nějak dostat do těla.
2: Důležité je zmínit, že ne vždy jsou zážitky při tomto typu terapie příjemné. Často se objeví staré strachy a temnota, s níž si dosud člověk nevěděl rady. Právě proto je zásadní bezpečné prostředí a zkušený lékařský dohled a podpora. I tyto těžké prožitky ale mají v léčbě své důležité místo.
1: Klienti můžou vlastně plakat, jako projevovat ty emoce, které byly třeba dlouhou dobu potlačené nebo nějak zasunuté, které vlastně v těch psychedelických stavech jdou takzvané do vědomí, začnou se jako ukazovat. Třeba vidíme, že to může potom souviset vlastně v konečném důsledku s těma depresema a tady ty stavy vlastně dokážou, ty lidi dokážou odprožit nějaké věci, které tam byly dlouhodobě schované a ty zkušenosti můžou být náročné. Smyslem toho je, že i tohle to vlastně může být léčivý. To, že člověk prožije něco náročného, dotkne se nějaké bolesti, tak v konečném důsledku může být léčivý a nemusí cítit třeba tolik úzkosti nebo depresi. S tím se my tady jako setkáváme. Dá se říct, že třeba 50% lidí zažije něco jako jednoduše příjemného a třeba dejme tomu 50% něco, že, anebo se to může v té zkušenosti různě měnit, že nejdřív zažívá smutek, jako pláče a najednou se to změní do něčeho příjemného, do nějakého uvolnění, takže v té zkušenosti to vlastně může mít i různou dynamiku.
2: Vysvětluje psychiatr Vít Knop. Ketamin je látka schválená v lékařství už od 60. let jako anestetikum. V psychiatrii se ale používá takzvaně off-label, tedy mimo svou původní registraci, ovšem zcela legálně a pod přísným lékařským dohledem. Ketamin ale není vhodný pro každého. Lékaři jeho podání nedoporučují lidem s diagnostikovanou psychózou nebo pokud se v rodině vyskytuje například schizofrenie. Dále osobám s neléčeným vysokým krevním tlakem, epilepsií nebo závažným tělesným onemocněním, pro které by mohla být taková zkušenost příliš náročná. Ani pro Anetu její první sezení nebylo snadné. Do deníku si poté zapsala.
0: V ketaminových prožitcích se propadám do prožitků z dětství, do toho děsu. Tenkrát jsem se cítila strašně osamělé a ta samota je něco, čeho se dodnes bojím. Znovu jsem prošla tím těžkým, tím, co pro mě jako dítě bylo nepochopitelné. Tenkrát jsem nechápala, proč se mi to děje a vysvětlila jsem si to tak, že si zasloužím peklo. Protože kdybych si peklo nezasloužila, tak by se mi tohle nedělo. Často jsem si myslela, že jsem mrtvá, protože jsem v blízkosti těch, kteří by mě měli chránit, zažívala děs. Léčivé bylo to, že tam se mnou někdo byl, ať jsem prožívala cokoliv. I kdybych lezla po stropě, jsem přijatelná. To mi řekl terapeut a doteď si tu větu připomínám ve chvílích, kdy mi není dobře a cítím vztek nebo smutek, který se pojí k minulosti.
2: Ale co se stane, když klient po několika hodinách z terapeutické místnosti vyjde? Vrátí se domů, často ke dluhům, do prázdného bytu nebo k lidem, kteří terapii nechápou. Právě na tuhle mezeru se současný výzkum zaměřuje. Na to, jak klienty podpořit i mimo terapeutickou místnost prostřednictvím pomoci sociálních pracovníků, říká koordinátor projektu Jan Blahušek.
3: Po třech kolech ketaminu zase ty pacienti se navrátí k té sociální pracovnici, která vlastně s nima jakoby řeší nejenom, aby jim to udělalo jakoby dobře na duši, ale pomáhá jim, aby se to promítlo i do toho běžného života, nějakého pracovního, sociálního. My tady vlastně na Psionu pro tenhle ten projekt vlastně vybíráme jakoby ty pacienty s těma psychiatrickýma potížema, deprese, úzkosti, který ale ještě mají nějakou sociální znevýhodnění. Maminky, samoživitelky, invalidní důchodci a podobně. Takže vlastně ta inovace je právě v tom, že tyhle ty lidi, kteří neřeší jenom to duševní zdraví, ale řeší práci, řeší bydlení, tak dostanou prostě komplexně jakoby tu pomoc, jakoby podporu, jak sociální, tak terapeutickou.
2: Zatímco během terapii se uvolní bloky v hlavě, sociální pracovníci pomohou přínosy přenést i do běžného života, vysvětluje psycholožka Darina Zámečníková-Havlíčková, která vede Centrum inovativní terapie Kliniky podané ruce v Brně.
4: Výhoda sociálních pracovníků je v tom, že na rozdíl od terapeuta, který sedí s klientem v křesle, tak ten sociální pracovník může být s tím klientem v terénu. Takže když si vezmeme v jádru terapeutickou práci, tak to je práce o tom, jaký to všechno má význam. Je to snaha o dosažení nějakého vhledu, o zpracování toho zážitku. Terapeut se ptá, co to znamená, jak tomu rozumět. Zatímco ten sociální pracovník má tu výhodu, že může přímo čařeji pomoci s přenosem změny do té každodenní reality. To znamená, může pomoci se stabilizací režimu, se stabilizací nějakého fungování, může toho klienta opravdu podpořit ve vztazích, v sociálním začlenění. To znamená, on se jako kdyby ptá, jak tu nějakou dosaženou změnu žít, jak ji potom dál udržet. Jo? Když bychom měli říct, tak to nejzákladnější je, on pomáhá, aby se to opravdu stalo zvykem a žitou součástí dennodenní reality toho člověka.
5: Můžete dát nějaký příklad třeba, aby jsme si to mohli představit? Nějaký příklad klienta, který přijde s nějakým problémem, nějak ho řeší a potom pokračuje i vlastně mimo tu terapeutickou místnost?
4: Představme si situaci, máme klienta, nemá zaměstnání, má zvýšenou motivaci po léčbě to zaměstnání si najít, rozhodne se, že nakontaktuje agenturu práce. Sedíme na sezení, bavíme se o tom, klient reálně ten krok neudělal. V okamžiku, kdy je zapojený sociální pracovník, tak ten opravdu může s tím klientem do té agentury jít. To znamená, je to krůček po krůčku a každý krůček, který uděláme, je úspěch.
2: První kontakt se sociální pracovnicí byl i pro Anetu překvapením.
0: Pak jsem měla schůzku s tou sociální pracovnicí, od který jsem si moc neslibovala. Myslela jsem si, že to bude hodně jako formální a tak. A ona hned, jak jsem přišla, tak mi dala dopis, který já miluji dopisy, miluji psaní, takže to mě už to samotné mě udělalo radost. A pak jsme si celou dobu tak nějak povídali o tom, kde jsem, co potřebuju. A pro mě je to spřízněná duše, no. Jakože mám tady někoho, s kým můžu probrat relativně cokoliv, ať už je to nějaká fakt sociální otázka nebo nějaká jenom lidská, no.
2: Podle lékařů i pacientů je tu totiž stále přítomné společenské stigma, které se s ketaminovou i obecně psychedelickou léčbou duševních poruch pojí. Řada lidí si podle nich tuto léčbu automaticky spojí se zneužíváním drog, problémovým chováním nebo potenciální závislostí.
0: Já se hodně setkávám s nepochopením. Hodně to lidi házejí do škatulky, jako ty se zase sjela. A překvapuje mě to, protože to slyším od lidí, který mě přijde docela otevřený a kolikrát užívají nějaké rekreační drogy. A čekala bych od nich třeba nějaké pochopení, že mně přijde, že je pořád psychický zdraví. Asi tam je pořád nějaký stigma.
2: Podobné zkušenosti klientů slýchá také Jan Blahůšek. Popisuje třeba případ pacienta z pilotního projektu a jeho partnerky.
3: Vrátí se domů, do rodiny nebo jako do práce a tam to nikdo nechápe. Jo, tam partnerka říkala tomu jednou pacientovi, že je prostě feťák, jo, a že skončí závislý na ketaminu nebo takovýhle jakoby věci. Takže tam oni naráží na nepochopení, předsudky, stigmata.
2: Jan Blahůšek přišel na terapeutickou kliniku Psion po 10 letech na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tématu psychedelik se věnuje i v České psychedelické společnosti, kde se jako vystudovaný evangelický teolog a religionista zabývá náboženským užíváním těchto látek a mystickými prožitky. Ty se často objevují i u pacientů psychedelické terapie a bývají rovněž obsahem vědeckého výzkumu. Říká, že současný projekt Psionu a jeho partnerů je průnikem všech jeho dosavadních zkušeností. A také, že bez podpory Evropské unie by nevznikl.
3: Ta podpora už je jakoby v tom, že vůbec, když zveme ty odborníky, tak říkáme, že tady neděláme něco, co bychom si tady jako vymysleli, ale děláme něco, co nám prostě schválilo a podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost Plus, který má právě řešit ty problémy sociální integrace zaměstnanosti. A v rámci podpory sociálních inovací, a je to spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, který jenom jako pro zajímavost je vůbec jako nejstarší z těch strukturálních fondů Evropské unie, tak má to už nějakou úroveň, má to krytí z vrchu a je to fajn, máme z toho radost.
2: Vít Knop přidává historický kontext. Česko má ve výzkumu psychedelik v lékařském a psychiatrickém užití dlouhou tradici. Na tu v poslední době, po nedobrovolné přestávce, která po celém světě z politického rozhodnutí trvala více než 4 desetiletí, navazuje.
1: Je dobrý zmínit, že navazujeme i na zkušenost i z Československa, kde v 60. a 70. letech psychedeliky asistovaná terapie fungovala, byť to mělo trochu jiný parametry než teďka. Tam se používal teda LSD, ale v Sadský, což je takový detašovaný pracoviště u Kosmonos, tak se podalo asi jako 3 500 lahvek zkušeností. To znamená, že my tu zkušenost máme a měli jsme, myslím, tady dost kvalifikovaný odborníky, kteří byli dost průkopníci tady v té oblasti. Můžeme jmenovat třeba Stanislava Grofa, který potom emigroval, ale je to vlastně Čech, který se tady v té oblasti dost jako zasadil o výzkum a přinesení vlastně těch látek jako do terapie. A my vlastně tady na ty lidi něčem můžeme navazovat. Není to pro nás nic vlastně novýho, jenom vlastně možná ty studie, které se dělají teďka, tak už mají jinou metodologii, už ty studie, které se dělají v 60. vlastně už by to třeba nesplňovaly ty parametry a my to teďka vlastně děláme jako něčem znova. Dřív se tomu říkalo revoluce, nějaká psychedelická, teď se tomu říká renesance, jak kdyby jsme něco znova objevovali. Přijde mi to, že už je to teďka víc tak jako na zemi, už se to vlastně hodně jako dbá vlastně na to, aby to bylo bezpečné, aby si látky dobře zkoumali a taky co vlastně funguje, co nefunguje a máme jako ohromné množství dat, který fakt jako ten efekt jako prokazujou.
2: Podle dosavadních vědeckých studií má léčba ketaminem úspěšnost až 70% a pomáhá v případech, kdy klasické léky roky i desítky let nezabíraly. Ketamin dokáže ulevit od nejtěžších příznaků v podstatě okamžitě a pozitivní efekt trvá zhruba týden. Následná terapie se pak snaží tento účinek posílit a výrazně prodloužit. Ketaminem se léčí zejména závažné rezistentní deprese. V posledních letech se ale léčba rozšiřuje i na další diagnózy, jako jsou úzkosti, poruchy příjmu potravy, posttraumatický stres nebo obsedantně kompulzivní porucha.
6: Posloucháte Zaostřeno.
2: Vrátíme se zpátky k Anetě. Pro ní projekt neznamená pouhou sociální inovaci nebo sběr výzkumných dat. Je to pro ní zkušenost, která jí změnila život.
7: Já si myslím, že jsem úplně jiný člověk.
2: V čem?
7: Nahlížím na sebe jinak a nahlížím díky tomu jinak na jiný lidi. Naučila jsem se o sebe pečovat. Hrozně bych si přála, abych byla jako šťastná a taková jako hodně uvolněná, ale to si myslím, že vlastně nemusí být ten cíl, že ten cíl je spíš přijmout sama sebe taková, jaká jsem. No.
2: Co byste možná vzkázala sama sobě před těma mnoha lety, když vám nebylo dobře z té pozice, ve které jste teď?
7: Asi, že je tady naděje, i když ji nevidím. A nebát se říct si o pomoc, protože já jsem měla takový přesvědčení, pamatuju si, jak jsem to terapeutovi říkala na té přípravě, že už nechci nikoho potřebovat, že už to chci zvládnout sama, že už toho bylo dost. Já jsem k sobě takový přístup radikální, takže bych si asi vzkázala, že můžu potřebovat pomoc a můžu si o to pomoc říct.
2: To si nakonec napsala i do svého deníku.
7: Změněné stavy vědomí mi pomohly otevřít cestu, ale sami o sobě nestačily. Moje zranění vzniklo ve vztazích a právě proto potřebuju lidi. Mít někoho, kdo neodmítá moje prožívání, mi pomohlo přestat se odmítat. Už jsem se nepropadala zpátky do izolace a zažila jsem, jaký to je být vidět a slyšet. A strach se pomalu změnil v důvěru. Když se ke mně někdo chová laskavě, postupně začínám věřit, že si to i zasloužím.
2: Takové bylo Zaostřeno, které sledovalo příběh ženy a nový model péče, který propojuje ketaminovou terapii se sociální prací. Vrátit se k němu můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jana Šafaříková.
6: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasové

0: půl hodinu před půlnocí na Plusu.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Na hlavních jižních tazích je v létě vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Na Pražském okruhu budou silničáři v noci bourat dva mosty, dálnici uzavřou. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Sázavu z 36. kilometru. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vyjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
5: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahedů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny dopoledne. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Trkulové na místě vzniknou dva nové mosty.
6: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2 plus 2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba, návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
0: Sport.
8: Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa utkání o bronz. Duel o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
9: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 dlouhé zdržení v Posázaví a situace kvůli omezení v Brně. D1 z Prahy do Brna.

0: extrémně ucpaná kousek za sjezdem na Sázavu. Zpomaluje se v obou pruzích na 34. a 5. kilometru a téměř hodinu se v roztrhané koloně pokračuje až ke sjezdu na Vlašim, k místu dřívějšího požáru dodávky na 47. a 5. Tam ještě stále zůstává uzavřený stoupací pruh, v něm světelná šipka silničářů i silničáři právě uklízejí. A jak to vypadá na D1 v Brně na trase z Vyškova do Prahy?
1: 196. sjezd je zavřený, musí se na 194, tak se tam lidi trošku diví. Celkový zdržení je asi 10 minut a je tam pomalu jedoucí kolonka, tak od 197. až po ten 194. pak je to na Prahu volný.
0: Na silnici 53 z Pohořelic do Znojma čekejte potíže na začátku obchvatu Lechovic. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody.
2: Jsou tam v sobě dva autobusy a už je tam řídí dopravu policie a objíždí se to přes ty Lechovice.
0: A my doplníme, že v obou směrech se tvoří kolony o něco delší po pojíždí od Znojma. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Když jsem si uvědomila, že většinu života na Zemi tvoří ty nejmenší organismy, tak si říkám, to je možná docela zásadní, jak ovlivňují planetu.
6: Od nepaměti ještě, když tu nebyly ani živočichové, ani rostliny, ani ty složité buňky, ze kterých jsme tvořeni my, bakterie dokázaly měnit svět a spoustu procesů, které ten svět udržují v chodu, dělají doteď.
7: Takové kokolitky, drobné řasy, oni v sobě mají látky, které když odumřou, prchají do vzduchu a vlastně kondenzují srážky. Oni si ty řasy dokáží trochu s nadsázkou přivolat déšť, to by se nám za toho sucha hodilo.
5: Když jsme mluvili o těch počátcích života na planetě, tu ještě nebyly ryby?
8: Dnes tu máme i ryby, i člověka, ale když budeme koukat, jak ovlivňují planetu, tak stejně jsme plní bakterií, takže za vším hledej bakterii.
5: Hosty dnešní laboratoře jsou jednak Zuzana Musilová, bioložka, ichtyoložka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Matěj Ešpendy je student téhož oboru biologie. Dobrý den.
9: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
5: Adam Petrusek je hydrobiolog. Vítejte.
10: Dobrý den.
3: Laboratoř.
6: Přechod mezi půní a jezerem je pro spousty bezobratlých velký problém.
7: Organismy, které trvale žijí na dně, mají spoustu přizpůsobení.
5: Takže se ty ryby vyrábějí vápenec?
6: Populace hrodnatky čínské se mohly dostat na neumytých pásech tanků.
8: Není ryba jako ryba.
5: Střevní bakterie a mořské ryby spolupracují na zpracování uhlíku do podoby uhličitanu vápenatého. Vědci si donedávna mysleli, že si to ryby zvládnou dělat sami a k tomu zjištění o spolupráci s bakteriemi došli při výzkumu kostnatých ryb, které neustále pijí slanou mořskou vodu. Čím slanější byla, tím víc uhličitanů vytvářely. Tak mě se ty ryby vyrábějí vápenec? Tam se Zuzany Musilové.
8: No, v podstatě to tak je. Oni jsou to vlastně nepotřebné minerály, z kterých se dějí takové granulky v trávicí soustavě a potom jsou vylučovány. A je to vlastně hrozně zajímavé, protože otázka, s kterou se setkám docela často, je, jestli teda ryby pijí, a jestli pijou jako my. A potom, když teda pijou mořské ryby, co se děje, když je to tak jako hodně slané. A právě tohle je jeden z těch mechanismů. Oni samozřejmě mají spoustu osmoregulace a žábrami vylučují spoustu jiných prvků, ale zrovna tyhle ty látky, jako je vápník nebo právě ty uhličitany, vylučují těmi zhluky, které se jim akumulují v trávicí soustavě a pak je vlastně vyloučí. A za ten život toho vyloučí ta jedna ryba docela dost.
5: Kolipak.
8: Může to být skoro až třeba polovina její vlastní váhy. Takže když si potom vezmete biomasu ryb, jakou máme na zemi, tak to může být docela nezanedbatelné množství tadyhle z těch odpadních vlastně produktů.
5: Co zaujalo Matěj Ešpan, když jste se díval na tuhle studii?
7: No, ono je vlastně naprosto legitimní, že se dali dohromady s bakteriemi, protože když bychom se podívali někam jinam, tak takovýhle podobné symbiózy, kdy se vytváří mikroorganismy vápenec tou biologickou cestou, nacházíme například u dírkonožců, což jsou drobný organismy, případně potom u houbovců. Například i u některých hub, které žijí ve Středozemním moři, oni si ve svých útrobách chovávají takové buňky s panožkami, které právě v sobě mají ty bakterie, a oni, když se obklopí, zacementují takovou krustičkou toho vápence, tak putují vlastně takovou gelovou vrstvou uvnitř toho houbovce do periferií a vlastně pomáhají mu tvořit jeho skelet, takže našli něco podobného. Dokonce ty bakterie jsou příbuzensky docela blízké, patří do jedné té rodiny, takže těmi pochody se opravdu setkáme i různě někde jinde, například například takové pradávné struktury stromatolity, jejich stáří datujeme až několik miliard let zpátky, tak to jsou vlastně takové vrstevnaté pilíře, které vznikaly při fotochemické reakci například taky bakterií. Tam docházelo k vylučování toho vápence a ono se to vrstvilo a tyhle ty pilíře sloupky nám vlastně zůstaly v těch mělkých šelfových mořích.
5: Kam se musíme vypravit, abychom viděli stromatolit?
7: No, tak například do Austrálie, tam by byly takové pěkné. Samozřejmě můžeme taky vyrazit do jeskyní, protože tam taková struktura beztvará, která se jmenuje nickamínek, tak je taky spoluvytvářená mikroby. Oni nejdřív si tam tak prostřou ten ubrus jedno takové společenstvo, které napomůže, aby kolonizovali další bakterie, které právě už pak spoluvytváří ten vápenec jako takový. A je to vlastně jako naprosto fenomenální cesta, jak se vyrobit takovouhle záležitost. Navíc vlastně, když se spolčíte s bakterií, tak je to daleko levnější způsob, jak si ten vápenec takhle obstarat.
5: Jo, tak to je takové ekonomické. Adam Betrusek mi upozornil, když jsme se připravovali na náš pořad, že většina uhlíku, který ryby přijímají a vylučují, je uhlík z živin. Takže tohle je zase něco trochu jiného. To, že vylučují vápenec, vlastně, když to trošku zjednoduším, tak to je jiná kategorie.
6: No tak samozřejmě, prostě stejně jako my, ryby jedí organickou potravu, využívají teda organické látky pro pokrytí svého metabolismu, no a potom pochopitelně něco prodýchají, něco tedy vykálí. To, že k tomu kálí nově vzniklý vápenec, je právě důsledkem toho, že se musí poprat s mechanismy, jak se zbavovat v moři přebytečných jontů. Takže to nedělají sladkovodní ryby a taky ty ryby, které studovali v téhle té studii, to nedělali při nízkých salinitách. To je docela jako zábavná ryba, ona má i krásné jméno. Žabohlavec lagunový. Už prostě to jméno vám asi řekne,
5: to nám
6: že má takovou divnou držku. No a tahle ta ryba se teda vyskytuje v mnoha různých mírách slanosti při pobřeží, to znamená, že může se dostávat i do salinit, které jsou vyšší než v běžné mořské vodě. No a tam teda se musí zbavovat většího množství těch jontů, takže z ní vypadává víc toho uhličitanu. Já jsem jako dlouho znal ryby, které když na ně člověk kouká, tak oni opravdu doslova kálí písek. A vždycky říkám, no když jste někde u korálových útesů, tak část toho krásného písku na plážích prošlo rybama. Ale to, že vlastně velká část mořských ryb kálí uhličitan, to pro mě byla novinka a asi globálně to může být opravdu jako významný fenomén.
5: Říkám z legrace krápníky. Kde ty krápníky nechali? Když to vyloučí, tak kde to zůstane? Kde to plave? Kde to je?
8: Prostě to sedimentuje tam, kde zrovna jsou, takže tak ono to vychází tam, kde ty ryby se zrovna vyskytují, takže to klesá ke dnu. To znamená, není to tak, že by se z toho vytvářela nějaká struktura podobná třeba nějakým krápníkům, to vůbec ne. Mně na tomhle přijde spíš zajímavý to, že ještě dneska pořád se vlastně zjišťují takovýhle objevy, který mají třeba celkem velký význam a my vlastně pořád nevíme, takže pokud potom někdo na základě vědecký poznatku chce dělat nějaké závěry a třeba nějaké akce, tak je vždycky dobrý mít jako brát v potaz, že ještě spoustu toho nevíme.
5: Adam Petru se chtěl dodat?
6: No, já bych rád připomněl jeden fenomén, ke kterému se ještě vrátíme, a to, že spousta látek, když padá vodním sloupcem v moři do hlubin, tak se s nima dějou divné věci. A třeba v okamžiku, kdy takhle kálí ryby na otevřeném moři a ty jemné vápencové struktury padají do hloubky několika kilometrů, oni nikam nedopadnou. Protože prostě za určitých teplot a tlaků dojde ke změnám parametrů, jak se rozpouští uhličitan vápenatý, dostane se do takzvané karbonátové kompenzační hloubky a prostě ten vápenec se zpátky rozpustí. To znamená, že sedimenty hlubokomořské v těchto oblastech vlastně uhličitan vápenatý téměř neobsahují, když tam nespadne prostě jako ryba, jako kosti. Ale ty drobné struktury zmizí.
5: No tak to je krásná námrada na třetí téma naší laboratoře, ale my se teprve u prvního a v dnešní laboratoři účinkují biologové Zuzana Musilová a Adam Petrusek a student téhož oboru Matěj Ešpandra. Teď budeme mluvit o hrotnatkách, to je specialita tady Adama Petruska, což jsou sladkovodní korýši z řádu perlooček o velikosti několika milimetrů, 1 až 5 milimetrů. Možná je budete znát spíš pod názvem Dafnie, pod jejich rodovým jménem, protože takhle je znají akvaristé a rybáři. No a mezinárodní tým vědců, ve kterém byl právě náš host Adam Petrusek, se zaměřil na evoluci obranných struktur proti jejich přirozeným nepřátelům. Jeden druh hrotnatek ze starého světa, hrotnatka čínská, žije hlavně ve vysychajících tůních, ale v Číně úspěšně kolonizovala i jezera. A to byla jedinečná událost, protože si tam dokážou vyrábět ochranu před svými predátory. Adam Petrusek vysvětlí, proč je tedy zajímavý tenhle ten moment. V jezeře to šlo líp než v tůních.
6: No, ono je to tak, že přechod mezi tůní a jezerem, to znamená dočasnou a trvalou vodní plochou, je pro spousty bezobratlých velký problém, protože v tůních obvykle nejsou ryby. Máme jenom jako pár ryb na světě, které zvládají bez problémů vyschnutí. To znamená, že oni se nemusí vyhnout rybám a řeší obranu před úplně jinými predátory. No a teďka, když se dostanou do jezer, tak většinou prostě to končí chramst a zmizí. Kolonizace jezer tedy jednak vyžaduje to, aby ten tvor zvládnul predaci rybami, no a může tam potkat i další nepříjemné dravce. Takže strategie zmenším se, aby mě ryba neviděla a nebyla sem chutné sousto, jako do jisté míry funguje, ale pak připlave nějaká jiná, třeba půlcentimetrová příšera a bude mě chtít sežrat. No a právě tahle ta hrotnatka čínská jednou zvládla to, že se dokázala zároveň tedy nějakým způsobem vyhnout rybám a efektivně se bránit proti jiným predátorům, který tam v jezeřech a konec konci u nás v rybníkách a tůních jsou, což je dravá perločka, ramenka velká, docela hororová příšera, když ji vidíte dostatečně zvětšenou.
5: Říkal jsem si, jedna ze strategií, že ryba mě neuvidí jako obrana před sežráním, tak ona ta ryba vidí, a obracím se na Zuzanu Musilovou, protože se zabývá zrakem ryb, celkem dobře, ne?
8: Tak ona není ryba jako ryba, takže tam je obrovský rozpětí.
5: U těch ryb, které žijí tady v našem středoevropském prostoru, to bude jinak než u těch hlubokomorských.
8: Určitě jo, ale obecně ryby vidí velmi dobře, ale tam Adam to spíš myslel, co se týká velikosti, že ta ryba spíš to nezajímá, když je ta kořist jako hodně malá.
5: Matěj Ešpander měl to štěstí, že vlastně byl v podstatě u objevu spolu s Adamem Petruskem docela významného z tohohle oboru hrotnatek. Tak co jste našli?
7: No, my jsme našli perločku, která je velice příbuzná, dokonce vlastně i tu naši hrotnatku čínskou jsme nalezli na jednom z posádkových cvičišť nedaleko Litoměřic. To, co vlastně se nám podařilo, bylo na, to bylo tehdy cvičiště v Milovicích, a nalézt poměrně početné populace právě těchto korýšů, které už tehdy měly tu svoji výzbroj, měly nějaké helmy, prodloužené trny nebo hrot. To jsem byl ještě středoškolák, tak pak jsme se vlastně vydali tou cestou, že jsem se spojil s Adamem, tak započal naši jako výzkumnou cestu se věnovat těmhletěm korýšům i z toho pohledu, abychom pochopili, kdo vlastně způsobuje ten vzhled.
5: Ono třeba dříve narození, určitě pokud nás poslouchají minimálně, když se řekne Milovice, tak si představí to, že tam byla, působila tam kdysi sovětská armáda, takže to, jak se tady vzala čínská hrotnatka, asi má nějaké vysvětlení.
6: Ano, my opravdu spekulujeme i na základě genetických data příbuznosti, že vzhledem k tomu, že opravdu ty naše populace hrotnatky čínské odpovídají těm ze Sibiře a severní Číny, my opravdu spekulujeme, že se mohly dostat někde na neumytých pásech tam z Dálného východu. Každopádně, abychom se dostali k těm obranám, to, co my vidíme v těch tůních u nás na bývalých i současných vojenských cvičištích, jsou právě ty hrotnatky, které nevstoupily do jezer. A tam, když oni potkají místního dravce, což může být třeba opravdu krásný pravěce vypadající korýš listonoch několika centimetrový, tak on jako trochu změní tvar hlavy, z kulatého na takový jako ranatější, trošku protáhlý, ale je to docela jaksi drobný vzhled. Nicméně ty čínské hrotnatky, které potkávají toho predátora v jezerech, tak když ho doslova vycítí, nebo mělo říct vychutnají, protože jsou vlastně cítí rozpuštěné látky po tom predátoru je někde ve vodě, tak reagují tím, že jejich potomstvu narostou ohromné helmy na hlavě. No a to zjevně nějakým způsobem ovlivňuje schopnost toho predátora s tou kořistí manipulovat. Mnohem hůř se jim chytají, což teda pochopitelně zásadně zvýší jejich přežití, možnost se rozmnožit a tím teda úspěšně v těch jezerech žít.
5: Ale co to je za materiál? To je tvrdé, měkké?
6: Je to součást jejich krunýře, takže je to tvrdé. Druhá věc je, co se taky ví, že vlastně, když jim naroste helma, tak hydrodynamická stopa, vlastně jako vlnění za nimi, se trošku mění. Takže někteří predátoři, kteří se podle toho jako orientují nejenom po hmatu, ale vlastně jako si po stopách, tak vlastně špatně odhadnou, kde ta jejich kořist je a hmatnou do prázdna.
5: No tak to se hodí, myslím, v přírodě.
8: Určitě, mně se na tomhle tom hrozně líbí, no vlastně existuje podobná paralela tadyhle toho, kterou máme i mezi rybama. Třeba u takových koliušek tříostných, tak tam je vlastně něco velmi podobného, že koliušky, které žijí v potocích a v přítocích třeba nějakých jezer, jsou menší a nemají na sobě vlastně štítky, zatímco když se koliušky dostaly do jezer a žijí vlastně v jezerních populacích, kde jsou ti větší predátoři, tak mají vlastně takové tvrdé štítky na boku a mají i břišní ploutve, zatímco ty potoční třeba ztratili i břišní ploutve. Takže vlastně taková paralela k něčemu píchavému a tvrdému na povrchu je vlastně mezi rybama a opravdu je to vysvětlovaný tím velkým tlakem predátoru, takže tady ta selekce opravdu funguje nádherně.
5: Koliuška je, myslím, poměrně malá ryba.
8: Ano, to je malá rybička, koliuška tříostná, taková vlastně bývala kdysi velmi oblíbená mezi akvaristy, takže pár centimetrů velká rybička. Takže určitě jako častá kořist mnoha našich ryb.
5: Mluvili jsme o listonozích, já jsem si je hned začala představovat, protože pravdu má Adam Petrusek, že vlastně ten vzhled je takový jako ala pravěk, prostě představíte si, jako kdybychom se dívali na prvohory trošku.
6: To se díváte.
5: A Matěj Ešpender si vzpomněl v souvislosti s listonohy na nějaký takový krátký příběh?
7: No mě to nedalo, protože jsem si doma právě takhle udělal takový krátký pokus, že jsem vzal listonoha, přilepil jej akvaristickým lepidlem, abych mu neublížil a mohl jej potom vyprostit. K mikroskopu jsem ho namontoval, měl jsem tam kameru a krmil jsem ho právě těmi perloučkami, které helmy měly a které je postrádaly. No a ty konkrétní, co ty přilbice vlastnili, tak on si je souká takovou štěrbinou právě k přídi, kde má silná kusadla. A ono se stávalo, že mu často tyhle ty perločky vyklouzával. Někdy ten hrot se třeba zlomil, ale perločka vyvázla živá. A jednou se stalo takové, řekl bych, hořko-sladké vítězství pro tu perločku, možná něco pesimističtějšího, protože ona sice vyvázla, jenže on ji už natolik pochroumal, jaký žmoulal v těch kusadlech, že nepřežila a listonoch se teda nenažral.
5: A tohle jste dělal doma v akváriu?
7: Tohle jsem, no, akvárko, takové provizorní malé akvárko pod mikroskop a bylo to jako zajímavé to vlastně pozorovat, než jenom abychom to tak nějak brali jako teoretický rámec, tak vlastně podívat se na to skutečně vlastníma očima.
5: Takhle někdy se dělá praktická věda, ale abychom na závěr ještě zarámovali tu studii, tak v čem je její význam, schrne ještě její spoluautor, Adam Petrusek?
6: No, důvod, proč vlastně my jsme to publikovali v časopise Genome Research, tedy výzkum genomu, je to, že my jsme jako pokračovali dál, nejenom zjistit, jak reaguje perloučka na svého predátora, ale vlastně jsme se dívali, nebo zejména teda jeden velmi schopný čínský student, na strukturu genomu a hledali jsme i jaksi oblast, která se změnila po té kolonizaci jezer a našli jsme geny v oblasti, kde teda zjevně se ukazovalo, že docházelo k nějakým změnám pod selekcí, které, když jsme dokonce zase tedy ve spolupráci s jiným týmem vyřadili z provozu, tak jsme ukázali, že opravdu ty se podílejí na formování té helmice.
5: To je návod, udělej přilbu.
6: Návod je asi jinde, ale tohle to je jeden z mechanismů, které tu přilbu tvoří. To znamená, že my teďka máme třeba kandidáty, kde se můžeme podívat u jiných skupin, jestli když si tvoří helmu nepříbuzné perločky, jestli využívají stejný mechanismus, který by tím pádem zřejmě byl velmi prastarý. A nebo jestli ten tlak je takový, že hold, jako vymyslíme jiný způsob, jak tu přilbu udělat, protože je užitečná.
5: Jak se dělá věda, se dozvídáte v rozhlasové laboratoři, ve které dnes účinkují biologové Adam Petrusek, Zuzana Musilová a student téhož oboru Matěj Ešpander.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
5: Adam Petrušek, můj dnešní host, s humorem říká, že v moři sněží, teď si to rozvineme, protože to je moc zajímavá studie, oceánské hlubiny nabízejí mikrobům překvapivé zdroje potravy. Plyne to z nové dánské studie. Totiž ty bakterie se nemusí spoléhat jenom na rozklad zbytku odumřelých řas, mikroorganismů a dalšího organického materiálu. Právě tomuhle se říká mořský sníh. Pokud tím vodním sloupcem padají čerstvé buňky, tak při sestupu oceánem se díky vysokému tlaku z nich uvolní jakýsi koktejl sacharidů a bílkovin, kterými se živí, které můžou ty bakterie využít. Tohle se odehrává v hloubce od 2 kilometrů níž. Hlavní autor studie Peter Steve to přirovnal k obřímu odšťavnovači. Adam Petrušek to, myslím, popíše ještě barvitěji než já. Jak ten odšťavňovač pracuje, dá-li se říct v kostce?
6: No, funguje to tak, že když sedimentují buňky nějakých mikroorganismů, ale konec konců ono to bude fungovat i možná na kousky našich tkání, přizpůsobené malému tlaku, to znamená mělkovodnímu prostředí, a dostanou se do hloubek kilometrů, no tak jsou v takových podmínkách, že dojde k nějakému poškození, no a pokud by tam padaly dostatečně rychle, tak právě tak, jak to udělali v tom pokusu, tak došlo k tomu, že zhruba 50% možná organického uhlíku vlastně z těch buněk bylo vyždímáno mechanicky. Když to bude sedimentovat pomaleji, což předpokládáme, že jak se mnohem častý případ, no tak pravděpodobně mnohem více rozloží tak nějak klasicky tím, že na povrchu budou narůstat bakterie, co to rozkládají.
5: Zuzana musela mě upozornit, že vlastně tedy s ukládáním uhlíku v moři si to může být horší, než se zdálo.
8: Studie upozorňuje na to, že vlastně doteďka jsme počítali s tím, že všechno, co spadne pod nějakou hranici, už dopadne tedy na dno, a všechny ty výpočty počítali s tím, že tyhle ty sedimenty potom zůstávají vlastně v tom dně, a počítalo se s tím, že to můžou být i jako dlouhé období, klidně stovky tisíc, miliony let. Zatímco když tam dochází tadyhle k tomu odšťavnění někdy po cestě a vlastně část z toho se dostane do koloběhu tedy té hlubokomořské fauny, tak tam to vlastně uvězněné nemáme, nebo je to tam, řekněme, uvězněné na stovky let, takže oni sami to interpretují, takže to je jako docela velký faktor při výpočtech tadyhle koloběhu uhlíku na planetě.
5: Čili tohle teda řádově stovky let to tam obíhá, ale řádově miliony let něco leží na tom dně a pak z toho je někdy ropa třeba.
8: Tak takhle to oni interpretují.
6: No a ono je důležité si taky uvědomit, že ropa vzniká v sedimentech, kde je organických látek hodně. To znamená, to musí být v relativně mělkých mořích, protože právě v těch hlubokých mořích toho uhlíku organického, ze kterého můžeme potom teda dlouhými předměnami získat ložiska zemního plynu nebo ropy, dopadne příliš málo. Ale fakt je, že ono možná spíš než, že by to dramaticky ovlivnilo naše interpretace, kolik nakonec uhlíku se uloží v sedimentech, protože my víme, co na tom dně je. Ono to spíš mění náš pohled na to, co se s tím cestou děje, protože to, že se to rozkládá, ten uhlík mizí a sežerou ho nejdřív nějací mikroby a potom to třeba profiltrují další větší tvorové a nakonec se na to budou živit i ty jaksi hlubokomořští živočichové, tak to jsme věděli. Ale to, že kromě těch mechanismů, co jsme doposud znali, jak se ten organický uhlík uvolňuje zpět do cyklu, může fungovat čistě mechanický proces, že se to prostě rozmačká, tak to je novinka téhle té studie. A ještě navíc, oni to vlastně neprokázali, jak to funguje v terénu. Oni to zatím dělali jenom v laboratoři.
5: Tak to ještě bude muset jet nějaká ta loď Polarstern, která to bude u Arktidy zkoumat. Zuzana Musilová poznamenává.
8: No, já jsem ještě jenom chtěla říct k tomu mořskému sněhu, že to je vlastně takový super zdroj potravy pro strašně moc vlastně zvířat a ryb v tom moři, nejenom v hlubokém, ale vlastně čím hlouběji jdeme, tím nám tam vlastně přibývá toho opadu. A třeba uhoří larvy se živí jako výlučně mořským sněhem, takže tam se přesně vlastně neví, jak oni se živí, a máme dlouhodobě jako problém uhoří larvy odchovat v zajetí, takže jedna z těch teorií je právě, že to je ten mořský sníh, a nasimulovat mořský sníh uměle zatím neumíme pořádně.
5: A Matěj Ešpander z téhle studie si vyvodil jaké poznatky, nebo co pro vás bylo inspirativní?
7: No, že vlastně kromě takového experimentu, kdy sesíláme na buňky ohromné tlaky, se s něčím podobným potýkáme zcela běžně v potravinářském průmyslu, protože když sterilizujeme například nějaké ovocné šťávy, tak tam vlastně pouštíme tlaky, které jsou třeba desetinásobné oproti těm desetikilometrovým hloubkám a vlastně právě cílíme na to, že když organismus není přizpůsobený na život v hloubkách, tak nemá mechanismy, jak by se vlastně opravil. To znamená i vlastně u těch rosivek, které se zkoumaly, to jsou řasy. Oni potřebují ke svému růstu světlo. To znamená, že vlastně oni nepotřebují žít tam někde v hloubce a opravdu jí spadnou, tak ten tlak je schopen porušit ty buněčné membrány, zatímco třeba ty rozkladači nebo opravdu organismy, které trvale žijí na dně, tak mají spoustu přizpůsobení, třeba takové buněčné gardedámy, které opravdu splácejí, řekl bych, takovou energeticky buněčnou pokutu právě, která plyne za takhle ohromných tlaků na dně.
5: Sledovali jsme, sledujeme občas, že rybám v řekách někdy tady chybí kyslík a tohle se může stát teda i těm hlubokomořským.
8: Pokud by tam byl lokální spad, tak nám to fakt zůstane v té vrstvě dole.
6: A ono se to obvykle právě děje ne v tom opravdu hlubokomořském prostředí, v těch několika kilometrových hloubkách, ale to jsou typicky fenomény. Nejhorší je to v mělkých mořích. Třeba hrozně na to trpí balt. A nebo třeba hluboké zátoky oceánů, kde ještě navíc do těch zátok právě přitéká spousta živin ze zemědělství, z lidských sídel a doplňování kyslíku do hlubin tam funguje mnohem hůř.
5: Taková smutná tečka.
6: No tak bohužel je to tak. No.
8: Na druhou stranu já bych na tom viděla jako pozitivní to, že vlastně pořád toho tak strašně moc nevidíme, že každý rok i každý měsíc máme nějakou novou studii o hlubokém moři a třeba u téhleté studie něco úplně nového, co jsme nevěděli, tak zase se ukázalo, že nebo tak se to zase objevilo, takže my pořád nejsme tak daleko, aby jsme všechno mohli vědět.
5: Tak až pojedete na příští expedici na hluboké moře, tak já nevím, jestli takovéhle věci třeba nějak zohledníte.
8: Vlastně na hlubokomořské expedici je většinou jako tolik týmu, každý řeší něco a je tam úplně vidět, jak všichni se dotýkají jenom vlastně okrajově nějakého jako celkového obrazu, takže k tomu celkovému obrazu jako lidstvo máme ještě hodně daleko, takže je super vidět, že nám tady furt přibývají nové a nové znalosti.
5: K určité skromnosti nás přiměla témata dnešní laboratoře a jsem vděčná, že je osvětlili naši hosté, ichtyoložka Zuzana Musilová, děkuji.
8: Děkuji za pozvání.
5: Matěj Ešpander, který studuje biologii, děkuji vám.
7: Děkuji za pozvání.
5: Adam Petrusek, hydrobiolog.
6: Děkuji a přeji hezký den.
5: Martina Mašková, děkuji za pozornost. Vám všem, kdo jste poslouchali Laboratoř. Za týden se v ní těším na slyšenou.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř. Leonardo Plus.
4: Sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Jak se díky nim učíme řešit konflikty? Definuje nás nějak pořadí, ve kterém se do rodiny narodíme? Jsou jedináčci větší sobci? A jak nás mohou sourozenci ovlivňovat, když si hledáme intimního partnera? Zeptáme se párového terapeuta Honzy Vojtka.
3: Leonardo Plus. V neděli dopoledne po 10. na Plusu.
9: Ondřej Soukup,
10: Josef Pazderka, míříme na východ.
9: Putin svolal oligarchy a řekl, dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete plést do politiky.
10: Chodorkovský splňoval plně definici oligarchy spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň mediální a zároveň politickou moc.
9: Chodorkovský financuje jednak svaz pravicových sil, tak taky komunistickou stranu.
10: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ne všichni tomu soudnímu verdiktu rozumějí. Na jednu stranu potvrdil její vinu za zneužití peněz Evropské unie a uložil jí mimo jiné rok domácího vězení s elektronickým náramkem. A na druhou stranu jí umožnil kandidovat na prezidentku Francie na jaře příštího roku. Marine Le Pen tento týden potvrdila, že skutečně kandidovat bude a zatímco jedni zdůrazňují právo voličů rozhodnout, druzí mluví o nepřiměřené schovývavosti vůči odsouzené političce. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je analytik, publicista a spisovatel, žijící v Marseille, František Kalenda. Vítám vás tady.
12: Děkuji, dobrý den.
11: A hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
11: nechce už to, pane Kalendo, trochu hroší kůži kandidovat v okamžiku, kdy jste odsouzený za pronevěru?
12: Tak hroší kůži Marine Le Penová určitě má, ostatně je v politice už dlouho a teď v tuhle chvíli mám pocit, že nejenom z českého nebo amerického prostředí víme, že nějaké podezření, soudní proces nebo dokonce i odsouzení vás nemusí nutně z politiky diskvalifikovat, dokonce pro část elektorátu je to skoro výhoda, dělá to z vás oběť, mučedníka, někoho, kdo se může stylizovat do role toho bojovníka proti těm zlým soudům a establishmentu.
11: Myslíte, že takhle to zafunguje i ve Francii?
12: Zatím to tak vypadá, alespoň z průzkumu veřejného mínění. Ty první průzkumy, které byly zveřejněné bezprostředně po rozhodnutí soudu a rozhodnutí Marine Le Penové kandidovat, ukazují, že by zvítězila dokonce i ve druhém kole i nad těmi nejsilnějšími kandidáty, potenciálními protikandidáty, jako je Edouard Philippe, bývalý premiér.
11: Takže v tuhle chvíli, já vím, že je to za několik měsíců, ale kdyby se volilo dnes, tak Le Penová to má jisté.
12: Vypadá to tak, ten náskok byl, myslím, 4% nad Edouardem Philippem, který je z nich z těch protikandidátů nejsilnější. Samozřejmě tam nějaká statistická chyba, která bude třeba 3,5%, takže mohla by vyhrát třeba velmi těsně, ale vypadá to, že by zvítězila.
11: Víte, co by mě zajímalo, všichni nebo většina z nás ví, že Marine Le Penová je dcerou pana Le Pena, to křestní jméno je, tuším.
12: Jean-Marie.
11: Ano, Jean-Marie. A že tenhle muž, který mimochodem loni zemřel, tak vlastně zakládal, řekněme, radikální pravici.
12: No, takovou fašizující trošinku, obdivovatelskou k fašistickému režimu,
11: tak,
12: antisemickou.
11: Tak. Byl, jak se hezky česky říká, regelrecht odsouzen za antisemitismus a za rasismus. A mě by zajímalo, jestli má Marine Le Pen z něho nějaké geny. Jestli něco, protože já nechci vyčítat nikomu rodiče, to vůbec není můj styl, ale marná sláva, některé dědičné rysy tam vždycky jsou, tak se proto takhle ptám, hloupě možná.
12: Tak ona po něm hlavně zdědila tu stranu. Ona jí se velmi změnila za tu dobu, co byla v jejím čele a přejmenovala jí z Národní fronty na Národní sdružení, ale ta strana, kterou vzala se spoustou lidí, se spoustou přidružených organizací, je strana jejího otce, kterou ona tady v těch posledních, já nevím, 15 letech intenzivně proměňovala.
11: A pak ho vyhodila.
12: A pak ho přesně vyhodila, odsunula na okraj, vůbec se k němu nehlásila. Měli takový velmi nepřátelský vztah, takže já si myslím, že minimálně tu hroší kůži po něm určitě zdědila a takové velké odhodlání prostě stát se významnou politickou figurou, to si myslím, že je v ní cítit a je to, ať už se jim to líbí oběma nebo nelíbí, tak je to jeho dědička. Byla vlastně vybraná jako jeho dědička a její otec vlastně zpočátku tuhle, řekněme, ve Francii se tomu říká dediabolizace Národního sdružení, dříve Národní fronty, on to podporoval, protože to bylo něco, z čeho správně tušil, že může tu stranu dovést k moci a to je něco, co on nikdy nemohl udělat s těmi svými jakoby otevřeně extrémními názory.
11: Nicméně, ptala jsem se na to, jestli teď bez ohledu na to, co fakticky udělal s tou partají, tak jestli někdy neulítlo něco, po čem byste si řekl, jablko nepadá daleko od stromu.
12: V posledních letech určitě ne. Ona je velmi, v tomhle je velmi svědomitá. Není to typ politika, já nevím, Donald Trump, který si často něco řekne nebo napíše na sociální sítě. Ona je extrémně disciplinovaná, takže tam musím říct, že Marine Le Penová v tomhle ohledu je někdy třeba na hraně s některými věcmi, které říkala, já nevím, o imigraci a tak podobně, ale zároveň se vždycky snažila, aby tu hranu nikdy nepřekročila.
11: Co se stane, jenom pro zajímavost, když někdo z té partaje tuhle hranu překročí?
12: No, to se stává relativně často, protože ona má tam, jak říkám, pořád buď to lidi z doby jejího otce, nebo lidi, kteří se tam dostali v době, kdy začala ta strana stoupat nahoru. A pokud jde o nějaká vyjádření, která hraničí s rasismem nebo tak podobně, nejčastěji tedy s nějakými velmi tvrdě antiislámskými prohlášeními, tak někdy to Marine Le Penová nebo ta strana odsoudí. Ve velmi výjimečných případech je ten člověk vyloučen nebo z té strany odejde. Hodně si teď dává ta strana pozor na lidi, kteří třeba byli obviněni z korupce. Paradoxně.
11: To je paradox.
12: Takže třeba starosta města Fréjus, který byl zároveň vysoce postaveným členem Národního sdružení, tak musel vlastně odstoupit z té funkce stranické, i když zůstává starostou toho města.
11: Takže platí, že co je dovoleno Bohovi, není dovoleno...
12: To jednoznačně.
11: Těm ostatním.
12: Jednoznačně, ale jsou tam zajímavé, zábavné figurky. Mě baví, že třeba jeden ze současných mluvčí strany Národní sdružení je bývalý, jak bych to řekl, model v homosexuálních časopisech, a to mě třeba baví, protože to je samozřejmě strana tradiční, která bojuje velmi silně za tradiční rodinu a tradiční hodnoty, takže jsou tam takové zajímavé postavičky s velmi zajímavou minulostí.
11: Jenom to potvrzuje ten, ptám se, potvrzuje, nepotvrzuje, to je jenom ten trend, který vlastně naznačil ten Donald Trump, který jste zmínil, že vlastně už je možné na té politické scéně úplně cokoliv.
12: Ano. Myslím, že ano, že dneska vlastně oni jsou ti lidé velmi rychle schopni to schodit ze stolu jako něco, co je buď to otázka minulosti, mladické nerozvážnosti, v tom lepším případě, a v horším případě řeknou, že to je kampaň a hon na čarodějnice a že to vlastně nic z toho není pravda.
11: Je
12: přesto,
11: to
12: že,
11: komplot.
12: Tak je to komplot, přesně.
11: Tak, jak by se vlastně lišila budoucí Francie, kdyby jí vládla Marine Le Pen, proti té dnešní, které vládne Macron?
12: No, to je otázka, kterou si klade spousta lidí, a já si myslím, že ten největší rozdíl by byl v tom, že by se strašně ještě zvýšilo napětí ve společnosti. Já si myslím, že konkrétní kroky té potenciální vlády, a teď se můžeme ptát, měla by většinu v parlamentu, měla by dostatečnou sílu v parlamentu, aby něco prosadila, tak ty by nemusely být tak šílené, i když bychom se možná dočkali nějakých demonstrativních akcí typu pokusu o masové deportace lidí, něco ve stylu Donalda Trumpa ve Spojených státech, to je možné, ale osobně si myslím, že nějaké závažné, skutečně diktátorské tendence by se tam určitě nemohly projevit, protože to ten systém prostě neumožňuje, tak je tam senát, který není možné tak snadno ovládnout, protože jsou do něj nominováni lidi zase z místních samospráv, takže vlastně...
11: Ne, ale vy říkáte, systém to neumožňuje. To říkalo tolik lidí u zemí, kde to najednou šlo, že se musím zeptat, kdyby se třeba Marine Le Penová, která se stává francouzskou prezidentkou, fiktivní situace, a rozhodla by se k jakémukoliv kroku z těch kontroverzních. Hmm. Tak co by jí stálo v cestě?
12: No, kromě toho systému, tak by jí stálo v cestě velká část populace. A přiznejme si, to jsem na to narážel, to těmi obavami z toho, že by se vyhrotily ty společenské rozdíly. Ve Francii je prostě dneska, já nevím, 10-15% lidí, kteří se hlásí k radikální levici, a ne shodou okolností jsou to často ti samí lidé, kteří dělají v ulicích velký nepořádek, kteří bojují s policisty, kteří dělají výtržnosti, a dá se očekávat, že tahle část populace by se extrémně mobilizovala, radikalizovala, mohlo by docházet ke střetům, ke kterým už částečně dochází zase s příznivci Le Penové. Ta má ve svém hnutí nebo na okraji svého hnutí zase některé bojůvky, které jsou až fašizující a které se hlásí k opravdu jako právě k režimu zvyši a podobně. A dovedu si představit, že by jsme ze sebou tyhle dvě frakce bojovali v ulicích a dělali by výtržnosti. Toho se bojím asi nejvíc.
11: Když zmiňujete fašizující prvky a podíváte se ne na Národní shromáždění Le Penové, ale podíváte se například na německé AfD. Je to vlastně evropský trend?
12: Já se obávám, že částečně ano, ale myslím si, že větší trend je taková ta mírnější forma toho, kterou přeci jenom představuje i to Národní sdružení spíš než ta AfD. Ona je potřeba připomenout, že Le Penová sama dala vlastně od AfD ruce pryč, nechtěla s nimi sedět v jedné evropské frakci, ve které teda mimochodem sedí Tomio Okamura, přestože AfD, to se moc omlouvám, ale musím to říct, požaduje vlastně zrušení Benešových dekretů. Takže tahle frakce je špinavá, odporná i pro Marine Le Penova, Le Penovou byla vlastně AfD bylo nepřijatelné i pro Viktora Orbána, pro všechny tyhle představitele takové té populistické národovecké pravice. A Le Penová se spíš snažila tyhle prvky utlumit, teď je otázka v té své straně, teď je otázka, jestli to bylo upřímné, anebo jestli to bylo spíš jako volební kalkulace a co se stane, když zvítězí. Ale myslím si, že to AfD jde jako mnohem dál a tak stačí citovat.
11: Tak to může být úleva pro Francouze.
12: I pro nás, pro všechny si myslím, ale tam spíš se opravdu bojím toho napětí a jasně. Myslím si, že ta levice vlastně, bohužel, ta radikální levice, ačkoliv je vlastně mnohem méně početná, tak je v tuhle chvíli vlastně agresivnější a násilnější než ta krajní pravice v tuhle chvíli.
11: Analytik, publicista a spisovatel František Kalenda, který žije ve Francii, je dnešním hostem, sobotním hostem Osobnosti Plus. Pochopila jsem to správně, co říkáte, že i kdyby nakonec Le Penová vyhrála v prezidentských volbách, takže nebude mít tendence jakoby měnit režim, měnit systém, ale vznikne z toho nějaké napětí především na ulicích a tak dále, ale nepůjde tam nikdy ze strany Le Penové o něco tak zásadního, jako se třeba děje tady.
12: To si myslím, ale ono totiž hodně záleží, jak taky dopadnou parlamentní volby, protože na jednu stranu je to ta silná funkce prezidenta a ten prezident, ale jak teď ukázal Macron v posledních letech, má hodně omezený manévrovací prostor, když nemá na své straně parlament a v posledních vlastně opakovaných parlamentních volbách se ukázalo, že ta země je tak rozdělená, že v parlamentu vlastně vznikají tři nesourodé zcela frakce, které se na ničem nedohodnou. A tak i kdyby ta Le Penová ten systém chtěla změnit, tak dolní komora bude pravděpodobně rozdělená. Je otázka, jestli v ní získá většinu, anebo ji získá třeba jenom s tradiční pravicí, která by nějaké takové změny určitě nechtěla. A pak je tu ten senát, který jsem zmínil, ústavní rada.
11: Teda. Víte, já jsem teď nemířila k tomu politickému systému, ale ke změnám, které by se vlastně mohly odrazit v životě Francouzů. Co vlastně tam, kdyby Le Penová tomu šéfovala, co vlastně tihle Francouzi mají očekávat kolem daní Evropské unie, tyhle zbrojení, že jo, co od toho může očekat?
12: No tak ona se, Le Penová vlastně a celá ta strana se prezentuje tak, že třeba nechce zvyšovat věk odchodu do důchodu, naopak by ho ráda zase vrátila zpátky, takže je taková sociální, slibuje, že daně se zvyšovat nebudou, ale známe to, jak to bývá s daněmi, naopak by je chtěla snižovat třeba těm středně velkým a malým podnikům. Ta dvojka Le Penové, její potenciální náhradník Bardella se hodně zblížil s francouzskými podnikateli, takže v tomhle ohledu vlastně by ta politika musela být nějaká ultra extrémní. Teď je otázka ta imigrační politika, kde by mohlo dojít k větší militarizaci, ke snaze udělat nějaká velká gesta, ukázat, že teda deportujeme, tak si dovedu představit, že ve městech, jako je moje Marseille, může pak dojít k nějakým opravdu brutálním střetům s policií, případům policejního násilí, k excesům, ke kterým občas dochází v souvislosti s tím obecným napětím ve společnosti. Co se týče Evropské unie, myslím si, že by nebyla nějak úplně extrémní v tom smyslu, že by byla spíše taková lehce euroskeptická. A teď, co to znamená, například Le Penová opustila tu představu, že by Francie neměla euro, že by se vrátila k franku, opustila tu představu o nějakém Frexitu, odchodu z Evropské unie. A teď spíš...
11: A co třeba koalice ochotných?
12: No, tak to samozřejmě v žádném případě, myslím si, že ne. Francie teda upřímně řečeno se snažila angažovat spíš diplomaticky, retoricky a ta pomoc nebyla zas tak velká, jak by mohla být vzhledem k tomu, jak velká země to je, ale k Ukrajině teďka se Národní sdružení obecně staví, jakože je podporuje, ale na druhou stranu na ní nechce vydávat moc peněz, hlasuje proti ní v Evropském parlamentu a tak podobně i v Národním parlamentu a obecně si myslím, že by se výrazně nezvyšovaly výdaje na obranu, takže v tomhle by ta Francie byla víc izolacionistická.
11: Víte, ti lidé, kteří dneska dávají svůj hlas nebo říkají v průzkumech, že by dali svůj hlas Le Penové, tak máte pocit, že hlasují pro ten její program a nebo hlasují proti Macronovi nebo proti současnému politickému systému jako takovému?
12: Myslím, že hlasují proti, spíš než pro, že Le Penová není ani nějak extrémně oblíbená politička jako taková, má za sebou tu velkou historickou zátěž, ale je to jako pro ně, pro větší část populace je to ten přijatelnější protestní hlas než Mélenchon a krajní levice, která je obzvlášť nesnášená.
11: To jsem si říkala, jestliže i ve Francii Mélenchon je nazýván radikálně levicovým politikem, tak co tak radikálně levicové, s čím tak radikálně levicovým vlastně přišel, protože my tady někteří z nás ještě odkojení komunismem, tak jestli i nám to bude připadat radikální.
12: Tak on jako nechce zavést nějaký stalinský režim, to ne, tam ta radikalita spočívá na jedné straně v tom, že pro velmi otevřenou imigrační politiku, což je něco, co velká část Francouzů dneska považuje za obrovskou chybu a on...
11: Dobře, ale to i demokrati v Americe byli pro otevřenou
12: tak,
11: imigrační
12: jasně,
11: politiku.
12: Jasně, tak jsme v jiném prostředí a ta Francie v tomhle byla hodně, myslím, jako na jedné, že víceméně je celospolečenská shoda na tom, že imigraci je potřeba spíše omezovat, racionalizovat. Na druhou stranu tam byly jako obavy z toho, že má blízko k různým pro-hamásnickým, pro-hizbaláhovským.
11: Čili tradičně antisemitismus.
12: Ano, ano, jsou taky obavy z antisemitismu, obavy té židovské komunity jednoznačně, která dneska vlastně přestala mít strach volit Le Penovou a tu radikální pravici a nebo nacionalistickou pravici, chcete-li, a bojí se ze všeho nejvíc Mélenchona. A pak jsou tam takové jako šílené sociální experimenty, omlouvám se, typu zásadního snížení věku odchodu do důchodu ještě pod to, jaký ten věk odchodu do důchodu byl před Macronovými reformami. To je něco, co většina, snad i většina společnosti ví, že je něco, co by zcela zničilo už teď naprosto zdevastovaný francouzský státní rozpočet a jsou to sliby veškerých možných dalších sociálních dávek, rozšiřování sociálního státu, který je dneska v obrovské krizi, vlastně kolabuje, spoustě lidí taky pochopitelně leze na nervy, že když nepracujete, tak máte často lepší životní úroveň přes různé druhy pomoci než lidé, kteří pracují za minimální mzdu.
11: A teď mi řekněte, má takovýhle politik s těmito pohledy na věc a na fungování země, má vůbec šanci, nebo je to opravdu jenom takový narušitel vlastně toho politického trhu?
12: Ku podivu nemá. Ku podivu říkám proto, že ty populisté, levicoví, pravicoví, radikálové, že teda jsou obecně na vzestupu po Evropě, zdá se, a nejen po Evropě, ale ve Francii on je zaprvé nejnenáviděnější politickou osobností jednoznačně. Ty jeho preference se pohybují v těch prezidentských volbách někde mezi 10-15%. Tam ten problém je v tom, že když se podíváme na ty deklarované kandidáty na prezidenta ve Francii, tak jich takové množství. A tak si navzájem odebírají hlasy, že je docela velká možnost, i když pořád si myslím, že je menší než to, že se to nestane, že by se Mélenchon probojoval do druhého kola s Le Penovou, protože i těch 14-15% by teoreticky mohlo stačit na to, aby byl druhý na pást.
11: Dobře, ale tam už by neměl šanci.
12: Tam by neměl vůbec šanci, všechny průzkumy ukazují, že by ho Le Penová nebo jakýkoliv jiný kandidát rozdrtili třeba 70-30.
11: Ještě bych se letmo zastavila u Jordana Bardelli. To byl ten zástupce Le Penové, o kterém se uvažovalo, kdyby nevyšel ten soud Le Penové, takže by on kandidoval na francouzského prezidenta. Je teď ublížený?
12: Nedává to na sobě najevo, je už přece jenom trošku profesionální politik nějakou dobu v té vysoké politice, je, i když je mu pouhých 30 let, ale nedává to najevo, je vlastně ve všech teďka mítincích, účastní se kampaně a teď se tedy byl ponížen v uvozovkách na kandidáta na premiéra z toho prezidentského kandidáta. Takže Le Penová ho využívá úplně všude, chodí s ním na všechny ty předvolební mítinky a snaží se prezentovat jednotu.
11: Takhle, je asi pochopitelné, nebo jinak, otázka, je pochopitelné, že ho sebou všude tahá, protože on vlastně rozšiřuje to pole, které může oslovit.
12: jednoznačně.
11: Tak.
12: Ta Le Penová vlastně je, za prvé není nejmladší a za druhé má to jméno a toho jména se teda nevzdala na rozdíl od toho názvu strany a spousta Francouzů, pro ně je to prostě jméno nepřijatelné i vzhledem k její osobní minulosti a Bardella je mladý, má výborně zmanežované sociální sítě, takže oslovuje právě tu mladší generaci a teď navázal velmi silné vztahy s takovou tou tradičnější pravicově konzervativní skupinou podnikatelů, menších i větších, hlavně teda velkých podnikatelů, těch nejbohatších Francouzů, takže mimochodem taky chodí s italskou princeznou z rodu Bourbon, takže jaksi vztahy, je to myslím přímá potomkyně Ludvíka 14., takže on opravdu jako rozšířil to, kam to národní sdružení může.
11: Ale jenom řekněte, vy si vážně myslíte, že ve finále může pan Bardella, kdyby byl na vrcholu, nikoli jako druhý v řadě, tak zachovat tuhle obrovskou podporu téhle partaje, kterou momentálně má?
12: Ne, myslím, že ne, protože si myslím, že je velmi špatný debatér a velmi špatný host jakýchkoliv rozhovorů a podobně. Sleduju tu jeho politickou kariéru dlouho, řekl bych, že jsem viděl téměř každý jeho rozhovor v médiích a je to opravdu špatné. On se často strapňuje, řekne nějakou věc, která ho potom dohání právě na sociálních sítích, takže on, jako nevidím tam nějaký velmi kvalitativní vývoj, že by se po těch letech, co se objevuje na obrazovkách největších francouzských televizí nebo v rádích, takže by se nějak výrazně zlepšoval.
11: To národní shromáždění nemá na lektory v media tréninku?
12: No má, on evidentně za něj vydalo jako 100 000 eur, podle všeho, za ty jeho lektory.
11: A bylo to marné.
12: A no, moc to z něj neudělalo, charizmatem neuplývá, teda v žádném případě, aspoň ne pro mě, a myslím si, že pro část Francouzů je to taková trošku, on je takový trošku antityp toho, jak vypadají obvykle vysoce postavení francouzští politici, ti kandidáti na prezidenta většinou srší nějakou energii, nějakým jako obrovským charizmatem, často i arogancí, to je docela typické pro ty francouzské politiky. Le Penová má obrovské charisma, podle mě. Měl jsem tu čest proti ní ještě jako student před mnoha lety protestovat v Praze a ona na to zareagovala nesmírně elegantním způsobem, prostě jako dokonalá politička, naprosto.
11: No jak zareagovala?
12: No zareagovala tak, že se na nás usmála jako pár protestujících tehdy, když jsme ještě považovali za fašistku a říkala, no tak máte právo protestovat, tak jste vyjádřili svůj hlas a usmála se na nás a my jsme byli odvedeni. Takže jako ví, jak v takových situacích reagovat a Bardella, když se ho zeptáte i na poměrně triviální otázku, tak on se zasekne, začne nad ní dlouze přemýšlet a pak ze sebe něco vykoktá. To si myslím, že je něco, co ve Francii nemůže fungovat. Možná by to fungovalo v Německu, ale myslím si, že ve Francii ne.
11: Řekněte mi z dlouhodobého hlediska, podívejte se teď na Francii v řádu až dekád, jo. Bude někdy Francie zase to, co bývala, anebo se prostě mění tak jako všichni ostatní? Prostě něco totálně jiného, než čím bývala?
12: Já se osobně domnívám i z nějakých vlastních zkušeností života z té zemi i ze studia historie, což je můj velký koníček, že Francie upadá a že upadat bude i nadále. Bohužel jí postihuje i to, co postihuje Česko a další vlastně nejen evropské země, a to je obrovská demografická krize po letech, kdy Francie byla jedna z mála zemí, která měla tu porodnost docela vysokou, tak prudce padá. Zároveň je to společnost, která je teď hodně rozdělená v mnoha ohledech, rozdělená po společenských vrstvách, chudí, bohatí, velké rozdíly, rozdělená vlastně, jak to řekl, etnicko-společensky v tom smyslu, že je část té francouzské společnosti, která prostě není integrovaná, nepřijala ty hodnoty, kterých Francouzská republika stojí. A to se týká jak přistěhovalců některých islámského původu, nebo spíš původu z arabských zemí, tak některých lidí právě z té krajní extrémní pravice, protože se také formuje skupina lidí, kteří by chtěli z Francie udělat jakýsi katolický stát. Takže i tohle se tam objevuje, takže je to země velmi rozdělená.
11: Řekněte mi prosím, Františko, jednou větou, co by jakýkoliv politik bude u moci ve Francii, co by musel udělat, aby ten pád, který jste zmínil, aspoň zmírnil?
12: Asi primárně zreformovat ten sociální stát, který, a neříkám, a říkám to jako člověk, který věří v nějakou jako důležitost sociální ochrany a sociálního státu, ale ten francouzský prostě prokazatelně nefunguje a je potřeba provést velmi hlubokou reformu, kterou ale ta společnost nebude chtít přijmout.
11: Nikde by ji nechtěla přijmout.
12: Tak.
11: Analytik, publicista, spisovatel žijící ve Francii, František Kalenda, byl mým sobotním hostem. Já jsem tomu ráda, děkuju vám moc.
12: Já děkuji vám.
11: A hezký víkend přeje Barbora Tachecí.
3: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a další.

0: U Lechovice na Znojemsku se čelně srazily dva autobusy s cestujícími. Na místě je kolem 40 zraněných, z toho 9 středně až těžce. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí záchranářů Michaela Botová. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle Botové jde o mimořádnou událost prvního stupně.
1: Podle mých informací bychom zatím měli mít na místě 11 prostředků, včetně vrtulníků, inspektora provozu a také velkokapacitní sanitky. Pomáhají nám i převozové sanitky. Tuto chvíli vím, že nám jedou na pomoc, nebo už jsou možná na místě ještě 3 převozové sanitky.
0: Silnice je mezi Znojmem a Brnem uzavřená. Policisté dopravu odklání přes Borotice. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
2: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
0: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další byty, rozšířil se ale do lesa. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drámen asi 50 kilometrů západně od Osla. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes i zítra. Další termíny jsou příští víkend. Podrobnosti přidává mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
3: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
0: Jízdní řád akce Léto s párou je k dispozici na webu Českých drah.
4: Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále čtyřhry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede také o olympijské medaile.
5: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Situace na D1 v Brně, uzavřená silnice 53 u Lechovic. D1 na průtahu Brnem a kratší kolony v obou směrech před omezením u D2. Od Vyškova se sune z úrovně Tuřanské OMV od Prahy z exitu 194 Mikulov. 53 spojnice Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic zůstává v obou směrech uzavřená. Na místě zasahují záchranáři u vážné nehody 2 autobusů. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes obec, pro nákladní je o něco delší, vede po silnici 414 přes Čejkovice a Borotice. A v regionu ještě zůstaneme s přesunem na silnici 52, ta je hodně zaplněná v Mikulově i dál směrem k rakouským hranicím. Od kruhového objezdu u Lidlu na rakouskou stranu je tu teď na více než 20 minut. Trojka Praha Tábor a půlhodinová kolona mezi Mračí a Benešovským hotelem Benika. Jedete-li z jižní strany na zdržení, se připravte už na konci D3 na úrovni Mezna. Nesouvisle se pak popojíždí až k Miličínu, následně i těsně před Benešovem od kruhového objezdu u Marianovic. A v Praze čerstvá nehoda Věčné. Kousek za Karlovým náměstím srazilo osobní auto chodce. Na místě záchranáři průjezd omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Josef Pazderka míříme na východ. Tentokrát ale trochu komplikovaně. Náš protagonista se totiž před řadou let přesunul z východu do západní Evropy, kde žije v nuceném exilu. Michail Chodorkovský byl kdysi nejbohatším mužem Ruska.
1: Jenže pak přišla osudová srážka s prezidentem Vladimirem Putinem. Kritizovat ho Chodorkovský nepřestává ani z exilu a sní o sjednocení ruské opozice. S jakými úspěchy?
0: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
2: Michail Chodorkovský je 63-letý ruský podnikatel a manažer, zakladatel ropné společnosti Yukos a politického hnutí Otevřené Rusko. V roce 2003 byl po roztržce s prezidentem Vladimirem Putinem zatčen a odsouzen za údajné hospodářské delikty. Chodorkovský označil trest za politicky motivovaný. Z ruského vězení byl na základě prezidentské milosti propuštěn v prosinci 2013. Rozhovor, který zazní v dnešním díle, pochází z května 2026.
0: Ondro, co se ti vybaví nejdřív, když se řekne jméno Chodorkovský? Měl jsi někdy tu čest ho potkat osobně?
1: Dokonce několikrát. Ještě když jsem pracoval v Hospodářských novinách, tak s tehdejším kolegou a naším nedávným hostem Leošem Rouskem jsme měli asi dvouhodinový rozhovor s ním. Zažil jsem ho i na nějakých akcích, které organizoval i neformálně, takže trošičku mám představu, co je to za člověk.
0: Ale to byla ta jeho éra po roce 2013, tedy v exilu, kdy už vyšel na základě milosti.
1: Přesně tak, už prostě si těch 10 let nebo skoro 11 vlastně od kroutil.
0: Já jsem se setkal s jeho rodiči, když jsem byl jako novinář v Moskvě, to je tedy období 2006 až 10. Nejsem si jistý, jestli to byl rok 2007 nebo 8, ale ten osud Chodorkovského mě tehdy strašně přitahoval, protože to je, řekněme si to, to je úplně epická story neuvěřitelných rozměrů. Už tehdy o tom vznikaly nejrůznější dlouhé články, longready. Myslím, že ten příběh Michala Chodorkovského od komsomolce obchodujícího se zahraniční měnou během perestrojky až po Yukos a po tu srážku s tím Putinem a další věci je opravdu jako neuvěřitelný. Tenkrát to opravdu byla persona non grata, byl ve vězení, lidé z jeho okolí byli zaskočeni tou drsnou srážkou s Putinem, tou nemilosrdností, se kterou tedy Putin a jeho věrní bouchli do stolu a toho nejbohatšího, tehdy nejbohatšího muže Ruska posadili za mříže a rozprášili jeho firmy, tak tenkrát ti rodiče a jeho blízcí byli takový strašně vyplašení, opatrní, žili za Moskvou, spousta těch společníků odjela buď do Izraele nebo jinam na západ, takže to bylo jako drsné a hodně se mi to zapsalo. Kdy se vlastně o Chodorkovském začalo poprvé mluvit, my už jsme trošku jako naznačili, že jde o ústřední postavu divoké ruské privatizace 90. let. Tobě se, Ondro, vybaví první zmínky Chodorkovský hruba kdy?
1: Tak musela to být nějaká první polovina 90. let. On vlastně nebyl ústřední postavou. Tam byli jiní, ti budoucí oligarchové. On byl zajímavý tím, že jednak z nich byl teda asi nejmladší, bych řekl. A za druhé, on se nebál mluvit.
3: Что люди совершали правонарушения, президент об этом говорил, а доказать невозможно. И уже стал вопрос о погонах.
0: Ale zároveň, když mluvil, tak měl takový tichý, pisklavý hlas. Nevím, možná se to trochu změnilo, ale rozhodně to nebyl člověk jako pro kamery, nebo takový Boris Berezovský byl daleko viditelnější osoba.
1: To jo, ale ten byl prostě šíbr. Zatímco u toho Chodorkovského, a je v celku jedno, jestli to byl prostě nějaký PR trik, nebo jestli on opravdu takhle působit chtěl, tak tam to vypadalo jako, že to je vlastně ten nový člověk. No, a nejenom ten šíbr, gauner, podvodník a podobně, ale že by chtěl stělesňovat to nové Rusko, které až se teda dostaneme přes ty první překážky, ta divoká léta, takže takhle bude vypadat budoucnost Ruska.
0: Pojďme si to krátce zhrnout, nějak jsme Chodorkovského stručně představili v tom úvodu, ale řekněme si ročník 63, v nějakém tom roce 2003, kdy byl zatčen na Sibiři, tak to byl nejbohatší muž Ruska. Jeho majetek se tehdy odhadoval na nějakých 15-16 miliard miliard dolarů a byl to 16. nejbohatší miliardář podle Forbesova seznamu. V té době je to vlastník jedné z největších ruských ropných společností Yukos, kterou získal v rámci kontroverzní privatizace v polovině 90. let. To jsou ty takzvané půjčky za podíly, to je schéma, které otřáslo vlastně tou ruskou společností v polovině 90. let, lépe řečeno její důvěrou v to, že privatizace by mohla být spravedlivá. Připomenu, stárnoucí Boris Jelcin chce porazit svého komunistického rivala a ti podnikatelé kolem něj se semknou a řeknou: Jelcine, my tě podpoříme ekonomicky, politicky, mediálně, ale ty nám dáš podíly v největších ruských státních, polostátních společnostech. To je Chodorkovský, to je Boris Berezovský, to je Vladimír Potanin, Gusinský, řada dalších. To je vlastně to kontroverzní schéma, které si všichni poté v Rusku pamatovali a které taky tedy za Chodorkovským jde jako určitý černý stín.
1: A oni si to v zásadě sami mezi sebou jako rozebrali. Jo, ta původní myšlenka, že bude aukce a ten, kdo dá víc peněz, tak ten dostane ty akcie, ale jako zápůjčku nebo zálohu, proto se taky říká ty zálohové aukce, tak ve finále vůbec nefungovala. Prostě oni se domluvili, kdo se bude hlásit do jaké aukce, a vzhledem k tomu, že stát se rozhodně nechystal jim ty peníze vrátit, tak de facto za zlomek ceny, a to je ještě eufemisticky řečeno, tak získali prostě obrovské majetky. Oni se samozřejmě potom hájili, ale vždyť my jsme to pozvedli, vždyť ty podniky většinou prostě řídili nekompetentní ředitelé ještě ze sovětských
0: dob. Yukos byl znám jako ropná společnost, která strašně rychle natahovala západní technologie a postupy a další věci, to je nepochybné. Nicméně Chodorkovský, a nejenom on, splňoval také plně definici takzvaného oligarchy, spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň taky mediální moc a zároveň taky politickou moc, protože to byl člověk, který financoval hned několik politických stran. Jo. Takže ta srážka s tím Putinem, já si to aspoň takhle vzpomínám z Moskvy, když jsme ten jeho případ pokrývali, budila v Rusech takové smíšené pocity, ano, děje se něco špatného, ale upřímně, že by někdo plakal pro Chodorkovského, že po něm ten Putin mladý, energický, tehdy úplně ne jasné, kterým směrem se vydávající Vladimír Putin, tak v té době, byť to byl vysoce kontroverzní případ, takže by někdo plakal pro Chodorkovského, si úplně nevybavil.
1: No tak to určitě neplakal, protože také většina Rusů to brala jako porušení nějaké společenské smlouvy. Vladimír Putin, jedna z jeho prvních věcí bylo, že svolal ty oligarchy a řekl: dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete absolutně plést do politiky. A to byla věc, která vycházela vstříc, ale jako náladám naprosté většiny ruské společnosti.
0: Kterou mimochodem taky drtivá většina těch ruských oligarchů pochopila, a snad s výjimkou Gusinského, a tedy nejvíce Chodorkovského, jako začala vlastně respektovat, spousta lidí se stáhla, uměla v tom chodit, typickým případem budiž Roman Abramovič, někdejší spolupracovník Borise Berezovského, který začal úplně v pohodě v tom normálně fungovat, expandoval do Londýna, koupil Chelsea, fotbalový klub a tak dále. Chodorkovský byl nesměřitelný, byl to rival, je ta slavná nahrávka, kdy na té veřejné tiskové konferenci nebo setkání s těmi oligarchy on říká Putinovi něco o korupci v jedné ze státních ropných společností.
4: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов.
0: А то есть, самозрежимая вещь, которая была внимана как прекручение учитого Рубикона.
1: Určitě, protože ještě ke všemu, v okamžiku, kdy tedy Putin chtěl slyšet, ano, dobře, budeme poslušní, dobrá, tak on ho začíná vlastně obvinovat, že ten systém, který on vytváří, je skorumpovaný. A do toho sám Chodorkovský, aby toho nebylo málo, financuje jednak Svaz pravicových sil, a o čem už teda hovoří mnohem méně, tak taky komunistickou stranu.
0: částečně taky jabloko, liberály, prostě každému dává trošku, ale vytváří si prostě úplně normální mocenskou politiku.
1: A do toho ještě třetí věc, o které se opravdu málo mluví, tak on chce prodat část JUKOSu, tedy té své ropné společnosti, nějaké západní společnosti a vytvořit tedy alianci právě proto, aby mu to nikdo už nemohl vzít.
0: Což zároveň Chodorkovský zdůvodňuje ale určitou transparentností a snahou posunout, modernizovat tu společnost a tak dále. Takže jako jedna rovina je podnikatelská, druhá politická, Putin po něm jde a jde velmi ostře a tehdy tomu vlastně část té ruské společnosti, včetně části liberální společnosti, docela rozumí. To vypořádání je nemilosrdné. Chodorkovský přichází o drtivou většinu majetku, akcie JUKOSu se propadají, část té společnosti si rozdělí ta nová ruská elita kolem Vladimira Putina. On upadá v nemilost, je zatčen a u toho soudu se na dvakrát tedy dočká odsouzení za zpronevěru a další delikty a v úhrnu dostává nějakých 14 let, když je mu tedy ale odečteno to, co si už odseděl, zamří mi, tak to má být nějakých 11 let a on posléze na základě milosti Vladimira Putina koncem roku 2013 vychází z vězení a okamžitě mizí do Švýcarska. Myslím si, že v té době je to dokonce nějak zdůvodňováno, že jeho matka nebo někdo z jeho rodičů jsou těžce nemocní.
1: Myslím, že maminka to byla, ale upřímně řečeno, já si myslím, že největší roli v tom hrálo, že se blížila zimní olympiáda v Soči a poslední, co oni potřebovali, aby se jich neustále západní novináři ptali na osud Michaila Chodorkovského.
0: No a tedy ten druhý život Chodorkovského, který nás zajímá možná úplně nejvíc.
1: Protože Michal Chodorkovský, který teda po těch 10 letech, tak on se začíná vůbec seznamovat, co se stalo. Jakkoliv on samozřejmě mu advokáti vozili třeba i výpisky z denního tisku a tak dále, takže on se snažil být maximálně v obraze, ale on třeba nezažil dotykové telefony. Jo, nebo co je to tablet, to mi říkali jeho spolupracovníci, že prostě když dostal do ruky iPhone, tak prostě několik hodin o něm nevěděli, protože on neustále jenom vykřikoval a co to udělá tohle. Takže on se jako vlastně okamžitě se rozhodl vrátit do nějakého aktivního života. On vlastně obnovil činnost některých svých organizací. On měl třeba organizaci Otevřené Rusko.
0: A... která byla založena už dříve, ale teď se aktivizovala.
1: Ano, ta vlastně funguje. I v době, kdy on byl ve vězení, takže on tohleto všechno přemisťuje tedy do Evropy, ve finále si vybral Londýn a tam se snaží jako obnovit nějakou svoji politickou činnost.
0: A zároveň činí v těch nejrůznějších rozhovorech takovými jako náznaky určité veřejné pokání. Spoustu věcí odmítá, říká, že byly zmanipulované, podal také několik žalob na průběh toho svého odsouzení k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten mu tedy nedal zapravdu v tom, že by to bylo stíhání politicky motivované, ale zkonstatoval několik procesuálních pochybení ruského státu a tak dále. A on vlastně už při tom odsouzení 2010 řekl slova, která se mi hodně zapsala, říká, v Rusku neexistuje právo na soukromé vlastnictví, osoba, která se dostane do sporu se systémem, nemá žádná práva. Jo. A tohle je vlastně možná, aspoň pro mě, centrální zpráva, kterou on říká jako do světa. Podívejte se, divoká privatizace, nejrůznější zločiny a věci, které se nepovedly, budiš, ale jestli se Rusko má nadále hýbat nějakým aspoň trochu transparentním západním směrem, pak nemůžete připustit, aby se ta ekonomická moc opět dostávala do rukou Vladimira Putina a jeho nejbližších tedy států, aby byly konfiskovány majetky netransparentním způsobem.
5: Dopustím tot fakt, že vopros о собственности на сегодняшний день не стоит. Вопрос о ревизии итогов приватизации не стоит. Тем не менее, вот такое вот попрание прав личности...
0: co to jako znamená znárodnění Jukosule, proč jenom jeho rozebrání, než vlastně předání stejně kontroverzním způsobem do nějakých jiných rukou. Pojďme se podívat na to Rusko směrem dopředu a pojďme obhájit status soukromého vlastnictví, nějakých základních pravidel a něčeho, co znamená i ten název té jeho organizace Otevřené Rusko, ne se zavírající do toho autoritativního režimu. A kvůli tomu ho taky zanedlouho časopis The Economist řadí mezi takzvaně nejhlasitější, nejviditelnější kritiky Vladimira Putina, což je za mě upřímně trochu eufemismus.
1: Tak on samozřejmě je člověk nesmírně aktivní a asi kdyby byl na pustém ostrově, tak by se uzoufal nudou, protože on potřebuje furt něco vymýšlet a dělat. A samozřejmě díky tomu, že spoustu těch peněz mu zůstalo, tedy o ty miliardy přišel, ale řekněme, že nějaké stovky milionů někde. Jako
0: odhaduje se 100-200 milionů dolarů, že měl těsně po té, co vyšel z vězení Leprčen, kdy odčas toho majetku podstatnou přišel a potom, že nějakých půl miliardy, no tak to z těch 15-16 je opravdu zlomek.
1: Takže on se prostě rozhodl, že bude pokračovat v tom nějakém politickém boji a nadělal tam spoustu chyb, protože tak, jak prostě nevěděl, co se vlastně během těch 10 let odehrálo, takže oni se třeba dostali do velkého konfliktu s Alexejem Navalným, který naopak se stavil do té role, já s těma 90kama nemám nic společného, všichni jsou to zloději, já s nima nechci mít nic společného. Takže tam
0: takže
1: prostě
0: Navalného idea překrásného Ruska budoucnosti rozhodně s
1: nepočítala
0: lidmi
1: s Chodorkovským.
0: A dodejme k tomu i to B, že ta ruská opozice v exilu, tak ta strašně těžko komunikuje dohromady. Ani Chodorkovský, ani Navalny, ani kdokoliv jiný, včetně třeba Garyho Kasparova, Ilie Jašina a dalších, nebyl schopen jí dát nějaký zastřešující mechanismus, něco, co by koordinovalo všechny tyhle věci.
1: Otázka je, jestli jako to vůbec má smysl. Jako
0: má smysl. A pokud vím, tak ty se z Chodorkovského při jeho nedávné návštěvě v Praze na konferenci Globsec zeptal na několik otázek.
1: Ta první byla vlastně, co má dělat ruská opozice, jak jsme se o tom bavili. A bylo zajímavé, že když jsem s ním naposledy hovořil před těmi nějakými 7 lety, tak on se tvářil jako, že no, teď ještě chvíli a ten režim padne a my a to a teďka byl vlastně mnohem, mnohem střízlivější.
6: Obyčejně na západě, když говорят o російské opozici, говорят o
7: na západě se pod ruskou opozicí obvykle rozumí liberálně demokratická opozice, která zastupuje hlavně obyvatele velkých měst. Tato skupina má jednu zvláštnost. Nechce se účastnit násilných akcí. A jak víme, diktatury se bez násilí nebo alespoň hrozby násilí nemění. Proto si tato část opozice nemůže klást za cíl změnu režimu. Existují i jiné části opozice, komunistická a národně patriotická, která vznikla na pozadí války na Ukrajině. To jsou ale už jiná politická prostředí.
6: No, je to druhý část opozice.
0: Tak to je zajímavá proměna Chodorkovského přemýšlení, ano, taky si ho pamatuju v trochu jiném módu. Co je ale samozřejmě důležité, je, že Chodorkovský to říká z pozice, ano, kontroverzního podnikatele s kontroverzní minulostí, nicméně člověka, který má vhled do toho dění v Rusku, má zdroje, existuje určitá i síť informační, skrze kterou čte nějaké nálady uvnitř Ruska a hodně často je tázán, co vlastně tedy čeká Rusko jako do budoucna. Tam je vždycky takový ten nevyřčený otazník, co bude s tím Ruskem v momentě, kdy Putin zmizí a kdy se propadne do nějakého absolutního chaosu.
1: My jsme se o tom bavili, mě teda už zaujalo to, že on mi vlastně říkal, podívejte se, nedělejme si iluze, dokud Putin bude naživu, tak se nezmění vůbec nic.
6: Tu na Rusii i Evropy bude prodlužovat chladná
7: vojna. Dokud je Putin u moci, bude mezi Ruskem a Evropou s největší pravděpodobností pokračovat studená válka. Pokud bude Evropa dostatečně silná, nemusí se odhodlat k dalšímu velkému konfliktu. Hybridní válka ale bude pokračovat dál. Až Putin odejde a pokud vše poběží bez vnějšího zásahu, pravděpodobně začne boj mezi několika skupinami a zvítězí ta, která bude silnější. Nový lídr bude nejspíš slabší než Putin, prostě proto, že takhle funguje přechod po dlouhodobém diktátorovi. Nebezpečí ale zůstane stejné. Autoritářský systém téměř nevyhnutelně hledá vnějšího nepřítele. Proto je důležité, aby Evropa nejen čekala na změny, ale byla také připravena ovlivnit budoucí podobu Ruska prostřednictvím federalizace, parlamentarizace a podpory institucí, které tam znovu nedovolí soustředit veškerou moc do jednoho centra.
8: Federalizace i parlamentarizace strany.
1: Takže, ale říkal, no ale tak podle statistiky průměrný vládce Kremlu se dožívá okolo 80 let, no tak bude teďka ještě trvat třeba 7 let, no. Ale bylo to zajímavé.
0: Vzhledem k jisté snaze o nesmrtelnost Vladimira Putina ještě uvidíme. Bývá ten proces zbavování se nejenom diktátora, ale také odvykání od té kůry, kterou řadu let předepisoval vlastní zemi, velmi bolestná a velmi také nepřehledná. Takže se nabízí otázka, co ten recept Chodorkovského pro Rusko může v reálu znamenat. Je to jenom jako zbožné přání exilového politika bez vlivu na tu realitu, nebo může to něco změnit? A pokud ano, tak za jakých okolností, co si o tom myslíš?
1: Tak tam je zajímavé vlastně to, že on hovořil podobně jako náš nedávný host Boris Akunin, spisovatel slavný, který také vlastně říkal, musíme budovat instituce, musíme budovat moc parlamentu, my musíme budovat moc regionu, protože jakmile se budeme muset mezi sebou sami domlouvat, jak nejlépe Rusko spravovat, tak nebudeme mít čas, náladu a sílu na nějaké vnější výboje. No, ale zůstává tam samozřejmě ten paradox, o kterém právě mluvil Akunin, že jak tuhle tu strašně velkou zemi, jak vymyslet takové uspořádání, nějaké federální, které by současně ale nevyvolalo chaos a rozpad té země jako takové.
0: Jedna věc je tedy plán a myslím si, že je to výzva přemýšlet o tom Rusku po pádu Vladimira Putina realisticky, ale trochu konkrétněji než jenom v tom, že je potřeba ten autoritativní režim vraždící na Ukrajině zastavit a pokud možno mu zmenšit pole působnosti, ale přemýšlet, co může být dál, co jsou ty realistické scénáře, mít také připravené nějaké kroky, které to můžou podpořit, ať už to bude jakkoliv. A druhá věc je, a ta je vlastně nejpodstatnější, a to je to, kdo to poté realizuje mezi masami desítek milionů Rusů, kteří ještě donedávna věřili nebo byli aspoň součástí té propagandy, která skutečně řadu jejich blízkých na Ukrajině vraždila, ničila a vlastně ve jménu té imperiální iluze byli ochotni se podílet na zločinech. Tak uvidíme. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. U natáčení toho příštího můžete být i vy. 21. července se na vás těšíme v Trojském pivovaru v Praze, kde budeme mluvit o české humanitární pomoci napadené Ukrajině. Více informací najdete na letnipodcastovascena.cz.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.
9: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů, skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
10: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
9: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Vojenské intervence.
11: Každý těm ostrovům říkal jinak, Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
12: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala i na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
13: Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.

0: Radiožurnál je 11:30. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
1: Hasiči i záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lechovice na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 má těžká a středně těžká zranění.
2: Ve fázi už teďko transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno Znojmo.
1: V Bratislavě začne festival menšin Duhový Pride. Letošním tématem je odvaha. Podle organizátorů proto, aby se queer lidé nebáli na Slovensku žít svobodně. Součástí akce je i pochod městem za práva LGBT lidí. Čas začátku není z bezpečnostních důvodů předem známý. Loni se festivalu podle pořadatelů zúčastnilo 14 000 lidí. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Sport. Nováčka šance ligy Jartis Brno posiluje švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Karlén je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může ale nastoupit také ve středu obrany. Ligová premiéra čeká Jartis 27. července doma proti Mladé Boleslavi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Posázaví, uzavřená silnice 53 u Lechovic. Na D1 z Prahy do Brna sledujeme silnější provoz nejprve před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se za sjezdem na Popovice okolo 19. kilometru. Pak se jede dlouho plynule a brzdí se opět až u sjezdu na Vlašem na 49. kilometru. Odtud se nesouvisle popojíždí téměř celým Posázavím. Až za sjezd na Ledeč na kilometr 68 zdržení nabíráte pouze vlivem silnější dopravy. 53. spojnice Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech uzavřená. Na místě zasahují záchranáři u vážné nehody dvou autobusů. A jak jste slyšeli ve zprávách, přistál tam i vrtulník letecké záchranné služby. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes obec, pro nákladní vozidla o něco delší, silnicí 414 přes Čejkovice a Borotice. A 34. z Pelhřimova do Humpolce, popojíždí se tam v obou směrech dlouhé kolony před omezením u Komorovic. Trasu z Pelhřimova projel náš zpravodaj.
5: Je to tak na 45 minut, jo. Je to tady úplně tragédie, ty semafory, je tady špatný interval.
4: A směrem z Humpolce se brzdí kousek za D1, zdržení přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Přišel za strýcem a on říká, pane děkane, dostal jsem seznam lidí, který budeme pochovávat, a je tam jméno Stanislav Broj, není to váš příbuzný, jo? Tak to bylo jediný, kdy jsme věděli, kde je pochovaný.
8: Ten komunistický a nacistický režim mají vlastně zajímavě stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu a k těm obětem.
9: Tato místa se v Ďáblicích zavážela rumem, odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště, takže na tom smetišti jsem jedině chodila k tomu hrobu.
10: Právě u Zdeny Mašinové není do dneška jasné, kde ty ostatky té maminky jsou, stejně jako u těch mnohých dalších.
6: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
10: Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dílu z naší speciální letní série, kdy se hlasy paměti vydávají na místa paměti. Se mnou je tady zase Adam Drda. Ahoj Adame.
8: Ahoj, dobrý den.
10: A my jsme tentokrát zamířili do Ďáblic, konkrétně na Ďáblický hřbitov. Před malinkou chvilkou jsme prošli tou vstupní branou. A já jenom úplně na úvod, protože ten hřbitov, přiznám se, je jeden z mých nejoblíbenějších. Ano, mám ráda hřbitovy. Ne, není to divný. Máš taky rád hřbitovy?
8: Není to vůbec divný, já mám taky rád hřbitovy. No rád, jsou to zajímavé místa, to jsou pro mě vody, že?
10: No, hrozně dobře se tady za mě přemýšlí, vlastně tvoří a tak všechno dohromady. Ale vraťme se zpátky k tomu Ďáblickému. Ten byl vybudován mezi lety 1912 a 1914. A to proto, že Olšany už prý byly nedostatečné. Báli se, že ta kapacita nebude prostě stačit na to další pohřbívání. A tak měl být tady vybudován hřbitov, který se původně jmenoval Nový ústřední hřbitov a dneska ho tedy známe jako Ďáblický. A my nejsme tedy podcast o umění, ale tenhle hřbitov je vlastně unikátní v tom, ano, jak jsou tady ty kubistické prvky. A to je opravdu zajímavé. A za to, jak ten hřbitov je vlastně řešený, tak za to děčíme architektonickému návrhu architekta Vladislava Hofmana. Tak, to by bylo k tomu začátku, vlastně k tomu původu toho hřbitova. Ale my rovnou přeskočíme k tomu, co nás zajímá. A to je samozřejmě to, že tohle místo je úplně enormně spjato s takovými těmi hrůzami 20. století, co se týká samozřejmě nacistické éry a komunistické éry. A zároveň je prostě hrozně opředený různýma mýtama, legendama, nejasnostma a věcma, které možná nikdy už nezjistíme, jak byly. A do těch my se teď ponoříme.
8: Já se přiznám, že jsem některý ty mýty odhalil až třeba v posledním roce a taky jsem je sdílel. No, to je zajímavý. A dostaneme se k tomu. No pro mě ten Ďáblický hřbitov, já jsem tady asi po třetí, ne tolikrát jako ty, ale je to pro mě vlastně fascinující místo tím, že je tady, pokud se nemýlím, prokázaných přes 100 identifikovaných politických vězňů komunismu a blíže neurčený teda počet lidí zavražděných za nacismu. A vlastně jako pietní místo je to, myslím, dost výjimečný. No.
11: Během svého věznění se nedozvěděla, že její matka zemřela, ale když došlo na jaře 1951 k soudu, tak její matka se tam nevyskytla a moje maminka se to dozvěděla až po propuštění z vězení, nevím přesně od koho, ale dozvěděla se, že tehdejší političtí vězni byli pohřbeni v hromadném hrobě v Ďáblicích.
7: Tam se to v těch Ďáblicích praktikovalo tak, že se vyhloubila šachta, dalo se 10 rakví, vrstva vápna a fošny, dalších 10 rakví. Takže ty šachty obsahovaly 30 rakví. Identifikace byla taková, že prostě když se ta šachta zahrnula, přikryla, tak klacek, na tom klacku tabulka, a otec tam měl 17, takže to byla 17. šachta. A bylo jich tam celkem asi 31 těch šachet. Takže každý rok jsme tam na ten hrob chodili, dávali jsme tam kytičky, jo, svíčky a tak dále. Tak nějak postupně se tohleto nechalo na pospas, jak v pralese. Tam jsme museli prostě si prořezat cestičku, aby jsme se vůbec na to místo dostali.
9: Takže jsem jela do Ďáblic, to já tenkrát vůbec nevěděla ani kde je. A tam za úplatek hrobník mi sdělil, že byla bez rakve pochována v hrobě s 32 dětma, kteří zemřeli ženám na pankrácký věznici v té době. A protože jim chybělo, ty šachty byly po 32, takže tam dali její ostatky, že je nesmím označit, ale byl aspoň tak laskav, že mi ukázal ten plán, kde údajně měla ležet.
12: Bratra popravili, s tím jsem se nesmířila ani teď. Nadávám, kdyby to byl nevím kdo, tak budu nadávat. Jak stanu, tak nadávám ten komunitu. Takže za toho bratra pořád takhle jako jsem trpěla, že jim do té Ďáblic každý rok, když můžu.
10: Je pravda, že těch obětí politických procesů Těch se podařilo dokázat mnohem více. U toho nacismu tam je to mnohem víc mlhavé, protože se nedochovaly žádné záznamy. K tomu se samozřejmě tak ještě dostaneme. Ale já bych i ráda na úvod řekla, že hodně, aspoň tedy já, vycházím z publikace Michala Louče, historika Vojenského historického ústavu, který předtím, ještě když byl v Ústavu pro studium totalitních režimů, tak vydal publikaci Ďáblický hřbitov, místo paměti druhého a třetího odboje. Ta kniha vyšla v roce 21. Takže ale samozřejmě možné, že i některé ty věci už se zase posouvají nějakým výzkumem. Ale on to docela dobře souhrně sepsal.
8: Myslím, že z té knihy vycházíme oba, pak ještě studie. Kromě teda jiných, jak jsem zjistil, bádání Zory Dvořákový a studie Michala Blaška a Aleny Šimánkový, archivářky. A ty zajímavé je, že vlastně ten výzkum začal pozdě. Že jo? Myslím, že Michal Louč tu knihu vydal někde v roce 20 nebo 21.
10: 21.
8: A je to vlastně nějaký příznačný, je to první kniha, která to nějak souhrně uchopuje, přitom je to taková větší studie. A vlastně i v ní jsou věci, které už dneska víme, že možná tak nejsou, protože Michal Louč tam například ještě s jistotou píše, že tady v Ďáblicích jsou ostatky Gabčíka, Kubiše, Opálky a vůbec těch parašutistů z období nacismu, z atentátu na Heydricha. A jak jsem se díval, tak historici se dneska z části kloní k tomu, že to není příliš pravděpodobný, protože by to neodpovídalo časově a je to zajímavý, to je jeden z mýtů, že nevypadá to pravděpodobně.
10: Nevypadá to pravděpodobně, ale já ještě než pokročíme dál, tak my jsme teď tady u té centrální části, kde je kruhové čestné pohřebiště padlých a to účastníků druhé světové války ze zahraničí a byli to jugoslávští a italští partizáni, ale také Češi, kteří bojovali na barikádách během pražského povstání. A zatímco tohleto čestné pohřebiště, tak to tady vzniklo hned po druhé světové válce a mohlo se sem chodit a nebylo to žádné tajemství, tak to, kam míříme teď, do té severní části hřbitova, tak to bylo naopak místo, o kterém se mluvit vůbec nesmělo, dělalo se, že neexistuje a to vlastně až do sametové revoluce.
8: Možná by bylo dobrý říct k tomu, co už jsi řekla předtím, že ten hřbitov vlastně vzniknul jako normální hřbitov a taky, že měl vlastně původně funkci, všude se píše sociální hřbitov, co to znamenalo. Že? Znamenalo to tak, že tady byli pohřbíváni do šachtových hrobů nebo do hromadných hrobů. Lidi, ke kterým se nikdo nehlásil, kteří umřeli, tuláci nebo bezdomovci, sebevrazi. Byly tady pohřbívaný ostatky lidí z anatomického ústavu a z různých pitev. Myslím, že i lidi, kteří odkázali svý tělo vědeckému výzkumu. A že vlastně ten nacistický režim i ten komunistický režim, ten hřbitov, jakoby velmi specifickým způsobem zneužívá. Že? A na tom, o čem jsem mluvila teď, je to strašně vidět. Jo. Tady, jak jsem se dočetl, tak od roku 45 se pravidelně konalo pietní setkání, jaksi k uctění teda těch bojovníků z pražského povstání. O pár metrů dál bylo smetiště na místě hrobů lidí, který sem hlavně komunisti odkládali, aby se k ním nedostali jejich pozůstalí. To se asi dostaneme k tomu, proč to dělali ještě. Ale je to vlastně neuvěřitelný a je to trošku, často zmiňujeme židovský téma, ale to je trochu jak Terezín. Jako, jo, že máš na jedné straně malou pevnost a hřbitov a připomínky a pravidelné pietní akty a o pár metrů dál je ghetto, kde umřelo 30 tisíc lidí a nic, celý komunismus, nic prostě.
10: Tam ještě zajímavé k tomu využití toho hřbitova, když se vrátím na začátek a říkalo se, že byla potřeba nového hřbitova, protože Olšany začínaly být přeplněné. Tak ale Michal Louč vlastně v té své publikaci píše, že těch 20. a ze začátku 30. let ten hřbitov moc využívaný nebyl. A jak máme rádi citace, nebo já mám ráda citace, tak on tam cituje i z Lidového deníku, který v roce 1928 dokonce uvedl, zajímavou charakteristikou poměrů ve hřbitovnictví je, že velká Praha má 24 hřbitovy a z těch malé hřbitovy jsou v provozu, kdežto takový hřbitov moderního rázu, jako je Ďáblický, zarůstá trávou.
8: To se to vždycky připravilo. Já jsem to čet, ale nevzal jsem si to sebou.
10: Ono nám to dává takový, víš co, když to člověk čet, tak si říká, jo, jo, takže nevyužívaný, no ale šup. Jsme pak v roce 1943 a tím už se dostáváme samozřejmě do té éry protektorátu a nacistické okupace, až by to bohužel začne být využívaný víc, než by se nám jako Čechům možná líbilo, protože právě od srpna 43 tady nacisté začínají pohřbívat, nebo ani nevím, jestli tomu dá říkat pohřbívat, prostě do hromadných hrobů házet popravené odbojáře, popravené odpůrce režimu, ale samozřejmě, jak ty jsi zmiňoval, to je hrozně důležité, ten sociální hřbitov, protože tam nejsou jenom ti odpůrci režimu, a vlastně stejně to potom za komunistů, proto, a to je potom velké téma, které si asi necháme úplně na závěr, to je ta případná exhumace a tohle všechno, že tam nejsou jenom oběti, by to stěžovalo. A druhá věc, která by to určitě stěžovala, že tam kromě obětí leží také dost často pachatelé.
8: Zajímavý pro mě je, to se tě rovnou zeptám, jestli to víš, protože já jsem to moc nevyčetl nikde, nakolik je prokázaný, kolik je tady vlastně těch lidí z období nacismu. Já nevím, protože myslím, že Petr Blažek s Alenou Šimánkovou v té své studii zmiňují, že vlastně průkazných je pár takových případů, ty věci, a nechci říkat nesmysl, ale myslím, že se zakládají na ústních svědectvích a na různých výpovědích, ale dokumentace k ním moc není, je to tak?
10: Není. A já jediné, co jsem také našla, byl nějaký počet osob německé národnosti, protože musíme si zase říct, že po válce bezprostředně po ní se tady pohřbívají osoby německé národnosti. A je to taky taková směs. Jsou to například vojáci SS, kteří se zastřelili na jiném místě nebo byli zastřeleni, ale pak byli převezeni sem do Ďáblic. Ale jsou to také třeba osoby německé národnosti, které spáchaly sebevraždu bezprostředně někdy v těch dnech to osvobozování z obavy o svou další budoucnost.
8: To je taková kauza, která byla v 90. letech. To člověk může trošku posloužit jako pamětník, samozřejmě s pomocí oživené paměti četbou. Že vlastně to už tady bylo pietní místo, které myslím, že v té době bylo teprve upravené politickými vězni, kteří se začali zajímat o ten hřbitov, a bylo to z důvodu teda obětí komunismu. A měla probíhat exhumace, tehdy se psalo německých vojáků. Myslím, že se ukázalo, nebo historici nakonec přišli na to, že těch vojáků je jenom část. Tehdy se psalo asi o tisíci těl, které tady mají ležet, ale je jich tady zřejmě asi 400. Jsou to informace, které mám vyčtený, můžu se mýlit, nejsem historik, jenom mě to zajímá. A já jsem tam našel třeba případ pro mě zajímavý, protože já jsem bydlel dlouho na Újezdě, na Malý Straně, a kousek od Újezda je takzvaný židovský, dneska dětský ostrov. A jeden z těch příběhů těch mrtvých lidí tady je, že tam jacísi manželé Votavovi, což byli buď Němci nebo český kolaboranti, to už jsem nedohledal, spáchali sebevraždu svítiplynem na konci nacismu a byli zakopaní u toho dětského ostrova a v roce, myslím, 46 byli vyhrabáni a pohřbeni tady v Ďáblicích. To je jeden z příběhů, který mě zaujal, protože na ten dětský ostrov chodím v podstatě celý život a nikde jsem to nevěděl.
10: Teď jsme mluvili o těch německých občanech, německých vojácích, kteří tady jsou, ale myslím, že by posluchače mohli zajímat, že v těch hromadných hrobech jsou ale také ostatky někdejšího státního ministra pro protektora Čechy a Morava Karla Hermana Franka. Mimochodem, pokud jste ještě neslyšeli náš podcast Katka H. Frank, teď si ho tady takhle drobně odpromuju a dá mi to promine, ale jsou tam také třeba ostatky Haralda Wiesmana, což byl šéf kladenského gestapa, který se podílel na vypálení Lidic.
8: No, těch problematických lidí, těch gestapáků je tu víc. Emanuel Moravec, pokud jsem se dočetl, o kterém jsme dělali Hlasy paměti, tak byl pohřbený. A tím se taky dostáváme ke způsobu toho pohřbívání. Byl pohřbený v rakvi s nějakým SS-manem a dvěma německýma dětma. A možná je chvíle říct, jako jak to pohřbívání vypadalo, že jo? Protože přinejmenším v těch částech, kde jsou ty šachtové hroby, taky aby si člověk udělal představu, jak to vlastně vypadá, tak těch hrobů šachtových je přes 60, někde se uvádí 72, někde 69, řekněme, že doložených jich je přes 60. A ta šachta má 4 podlaží a v každém tom podlaží je 10 jako rakví, pohřbívalo se do rakví, a přičemž v té rakvi nutně nebyly tam jedny ostatky. Přidávaly se, když to byly dětský těla, bylo jich tam víc, přidávaly se ostatky z těch anatomických ústavů. A ty odhady zase, ono se vlastně neví přesně, kolik je tam těl v těch šachtových hrobech, a říkám-li to dobře, mnohokrát jsme zmiňovali Michala Louče, on tam nejvyšší odhad uvádí 20 000 ostatků. Z toho zase plyne, jak vlastně málo víme o tom, kdo tam jako leží v těch hrobech.
10: Jsem tě chtěla doplnit, že ten údaj těch 20 000 osob je od archeologa Jana Havrdy, abychom to měli přesně, ale přesně tak, neví se, kolik jich tam je, kdo tam je. Musíme si uvědomit, že už je to více jak 80 let od těch prvních obětí, brzy to bude 80 let od těch druhých obětí, tím myslím nacistického a komunistického režimu. Byly pohřbíváni, jak jsi říkal, v dřevěných bednách, pracuje nějak čas. Takže tam vlastně teď momentálně asi ti pachatelé, oběti, ale i v úvozovkách obyčejní lidé, kteří zemřeli a byli tam uloženi, tak jsou tam teď promícháni tak nějak dohromady.
8: Ještě k té druhé světové válce, k té nacistické okupaci, ono totiž taky mluvit o těch hrdinech protinacistického odboje je potřeba v tom kontextu, že některé ty oběti komunistické justice, některé ty zavraždění lidi komunistickým režimem, to jsou taky lidi z protinacistického odboje. Bych měl zmínit poslední případ, byla exhumována tři těla, která by měla patřit členům skupiny Praha Žatec. Nebudu tady rozebírat, co byla skupina Praha Žatec, ale byli to lidé obvinění z vojenské přípravy protikomunistického povstání v roce 1949. Karel Sábela, Miroslav Jebavý a Vilém Sok. A to jsou důstojníci prostě zahraniční armády, to jsou vojáci. Čili je to tak, jaký jsou dějiny 20. století. Spousta obětí komunismu jsou zároveň bojovníci proti nacismu.
10: To si myslím, že je hrozně důležité, aby zaznělo. A uzavřeme tady tu kapitolu Ďáblice a druhá světová válka zase takovou legendou nebo mýtem, chceš?
8: No.
10: Protože údajně podle bádání Jaroslava Čvančary tady v těch letech 42 a 45 byly ve fingovaném hrobě číslo 135 8 římská 4 ukryty části výstroje, tedy padákové postroje, kombinézy, polní lopatky. A to všechno patřilo parašutistům ze skupiny Anthropoid.
8: Já jsem si to vzpomněl taky, jak jsem začal říkat, bylo to sem dovezený v pohřebním voze.
10: Přesně tak, jak měli být odvezeni tajně parašutisté, ale už se to nestihlo. Takže od parašutistů teď se posuneme malinko dál, ale vlastně v časově ani ne o tolik, jenom o pár let. 48 samozřejmě přichází komunistický puč, komunistická diktatura. A my jsme přišli k místu, kde jednak byly teda pohřbívány ty oběti za nacismu, ale zároveň i za komunismu. A to jsme tedy v severní části hřbitova Ďáblického.
8: Je vlastně zajímavý, a to je věc, kterou stojí za to připomínat, že než se dostaneme k tomu, kdo tu třeba leží a co se tady dělo, tak že je asi zajímavý a důležitý říct, že ten komunistický a nacistický režim mají vlastně zajímavě stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu a k těm obětem, že jo. A projevuje se to jednak tím, že samozřejmě ty těla nevydali příbuzným, protože to je nezajímalo, a zohledňovali takové věci jako propagandu. A jenom rovnou řeknu, proč sem vlastně komunisti pohřbívali ty oběti. Bylo, že jak se asi dá odhadnout a doložit, myslím, že ani ne tak proto, aby maskovali své zločiny, ale spíš proto, že se obávali, že jakmile tyhle lidi budou mít hroby, takže se to stane ty hroby místem nějaký manifestace protikomunistického naladění. Ovšem pro tyhle ty obludní lidi manifestací bylo to, že někdo by přišel a položil na ten hrob květinu. Jo. A je to vlastně, když potom znáš ty příběhy těch pozůstalých, jak z doby nacismu, tak z doby komunismu, tak ta bezohlednost je jako neuvěřitelná.
10: Od roku 48 do roku 68 bylo v Československu popraveno nějakých 414 osob. A teď se to trošku liší, ta čísla, ale většina historiků se shoduje na tom, ačkoliv nebudu říkat ta konkrétní,
8: no, z politických důvodů
10: jich, že z politických důvodů jich bylo z tohoto počtu více jak polovina, ale nebylo jich se již 400, ale a říkám, teď se to liší. Zároveň jsou ale i jako vysoké odhady počtu osob, které zemřely ve vazbě nebo ve výkonu trestu, což se asi jednalo o tisíce lidí.
8: Ty příběhy jsou strašně rozmanitý a zajímavý. Já právě jsem chtěl jenom říct, že pokud citujeme Michala Louče právem, ta kniha je pěkná, když už v ní spousta věcí neplatí, ale podle té studie Petra Blaška a Leny Šimánkový, ta to zase zpřesňuje a tam jsou dost přesně napsaný ty doložitelný případy, kdo jsem byl kdy převezen z Pankráce nebo kolik to bylo obětí. A je tam spousta zajímavých otázek. Já jsem vlastně úplně nepochopil, protože ty oběti komunistického násilí se spalovaly, že jo, většinou. Proč se v některých případech vozili pohřbít do Ďáblic, není úplně asi podle mě jasný. Vysvětluje se to tím, že to byli ty lidi stejně jako z období nacismu, který byli pitvaný, ale nevím proč vlastně, žádný historik na to myslím moc neodpovídá. A ještě k tomu jako složitýmu hledání těch hrobů, tam je asi dobrý říct, že nejznámější asi exhumace, že jo, která tady proběhla oběti komunistický zvůle, tak je pater Toufar. Díky asi péči Miloše Doležala a neteře otce Toufara, která už v 60. letech se o to zajímala, o ten případ, a chtěla zjistit, kde je jeho hrob, že Toufar si přál být pohřbený v Čihošti. A v důsledku té péče to v 60. letech vyšetřovala státní bezpečnost. Ten příslušník STB, který to vyšetřoval, si ofotil jednu stránku z polohová kniha, nebo jak se to jmenuje, z dokumentace tady Ďáblický. A ta se zachovala ve spise. Ale pak tady došlo k nějakému záhadnému požáru, snad na konci 60. let, 68. Není k tomu zase podle Michala Louče, teda, abychom na něj zase odkázali, není k tomu dost jasná dokumentace, ale každopádně schořily ty knihy, teď se našla nějaká indexová kniha, která do toho vnáší trochu jasno. A já to říkám jenom kvůli tomu, jak obtížný je zjistit, kdo leží kde. No,
10: on u toho Josefa Toufara tam přesně pomohlo tohleto, že zaprvé, i když ho ukládali, tak si načrtli, měli náčrtek toho, kam ho dávají. To potom pomohlo v tom 68. při tom vyšetřování a to potom pomohlo v roce 2014 vyzvednout ostatky pátera Toufara a pohřbít je tedy v Číhošti. Bohužel to byla vlastně taková výjimka, protože, jak si říkal, jak schořily ty indexové knihy, tak nikdo neví, kde přesně ty oběti ležely. A přestože třeba pozůstalí některých těch obětí přicházeli celé ty roky tajně, často i sledování tady potom státní bezpečností, a dávali sem nějaké pomníčky na místa, kde třeba měli údaje, ať už od hrobníka, nebo někde tajně získané, nebo kde se domnívali, že ten jejich příbuzný nebo přítel leží, tak na to jsem potom taky narazila, že ale jak to tady byla taková džungle, nikdo se o to nestaral, bylo to tady naprosto v dezolátním stavu, taky ty pomníčky se tak různě jako posouvaly.
8: No to bychom asi měli říct tohleto, protože to je důležitý, že jo? Protože ten komunistický aparát odmítal cokoliv sdělit, tak ty lidi byli naprosto odkázaný na různý svědectví. Hodně svědectví pocházelo od hrobníka, který se jmenoval, myslím, Křáp, Jaroslav Křáp. A to je příběh Zdeny Mašínový, když v roce 56 v podstatě umučili její těžce nemocnou matku, která umřela na rakovinu, tak odmítli říct rodině, že to fakt byla nenávist až za hrob, že kam byla Zdena Mašínová starší pohřbená. Zdena Mašínová mladší pátrala, potom chodila od čerta k ďáblu, byla ve věznici, byla na nějaký služebně SMB, nebudu vyjmenovávat kde, až se dostala do Ďáblic. A tady jí bylo řečeno, myslím, že tím hrobníkem, ona se to tak aspoň pamatovala, že její matka je v šachtě to a to číslo, a že s ní tam bylo pohřbeno nějakých asi 32 dalších ostatků. A Zdena Mašínová nic jiného nevěděla, takže chodila k tomu místu, pak se tam ještě objevila cedulka na památku Pepička Baumruka, mrtvého dítěte. A ona chodila celý léta k tomu místu a když potom se konečně domohla, to je taky součást toho šíleného příběhu, po desítkách let od pádu komunismu, když se teda domohla nějaký exhumace, tak se zjistilo, že v tom označeném hrobě Zdena Mašínová starší není. Ona pravděpodobně někde je v Ďáblicích tady to tělo, ale tam nebyla. No.
10: A právě u Zdeny Mašínové není do dneška jasné, kde ty ostatky té maminky jsou, stejně jako u těch mnohých dalších. Ale ty jsi tam, a mně se líbilo, jak jsi to tak hezky řekl, tajemně schválně, protože mi chceš nahrát na ten bonus, ale ano, on jí řekl, že tam je 32 ostatků, 32 dětí. No a to potom možná byla i taková indicie k dalšímu výzkumu, který se týkal právě dětí pohřbených tady v Ďáblicích, ale to my probereme už v bonusu.
8: Já bych možná ještě taky řekl něco jenom úplně nakonec, minutovýho, že taky v tom bonusu bychom se asi měli dotknout toho, jak se vlastně tady s tím bytovem zacházelo, že i v polistopadové době taky je to součást toho příběhu.
10: A taky se určitě zamyslíme vlastně nad tím tématem, které vždycky jednou za čas tak jako pohne českou společnosti, jestli exhumovat nebo neexhumovat ty ostatky, které tady leží. Tak, ale to už se na vás budeme těšit v bonusu a teď se loučí Lucie Korcová.
8: A Adam Drda se loučí, tak to ještě děkujeme.
6: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
14: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 17:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
6: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: U Lechovic na Znojemsku se dopoledne čelně srazili dva autobusy, záchranáři ošetřili 40 zraněných. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů, přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si večer zahrají s Francouzi. Bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů. Je sobota 18. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.

0: Jan Kutner.
1: Máme tady jednotky z prvního stupně profesionální stanice Pohořelice, Znojmo, Rušovaný, dobrovolné jednotky. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo.
0: Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Božice. Auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí se ale chystá projednat novelu o navyšování penzí v souvislosti s věkem. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let lidem od 80 let a ne od 85 jako od teď.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Iránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Irán poslal rakety na vojenské cíle v regionu. Kuvajt ale tvrdí, že zasáhl elektrárnu a ocelovací zařízení.
6: Výbuchy po amerických úderech byly podle iránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sladovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Irán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová. Radiožurnál.
2: Irán v noci zaútočil na Kuvajt, Jordánsko, Bahrajn i Katar. Mezinárodní letiště v Kuvajtu kvůli tomu bylo mimo provoz.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Kvůli bourání 2 mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové se na místě začnou stavět 2 nové mosty.
8: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
2: Americký minister vnitřní bezpečnosti Mark Wayne Mullen varoval federální státy kvůli podzimním volbám. Těm, které nepředají citlivé údaje o voličích, hrozí podle něj postih. Informuje o tom agentura AP. Spojené státy čekají v listopadu volby do části kongresu, tedy sněmovny reprezentantů a třetiny senátu.
9: Ministr vnitřní bezpečnosti Mark Wayne Mullen uvedl, že neoprávněných voličů jsou tisíce.
10: Identifikovali jsme 250 tisíc lidí bez amerického občanství, kteří se registrovali k volbám ve 4 státech.
9: Týká se to Nevady, Pensylvánie, Kalifornie a New Jersey. Minister neupřesnil, na základě jakých kritérií resort k údajům dospěl. Soudy už dříve zablokovaly snahu současné administrativy získávat seznamy registrovaných voličů v jednotlivých státech. Téma bezpečnosti voleb ve čtvrtek znovu otevřel prezident Donald Trump. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Hoří hlavně v provincii Ontario. Oheň zabíjí a ničí majetek a dým zamořuje vzduch i daleko na jihu. Nezdravý vzduch tak dýchají desítky milionů Američanů. Hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale.
11: V New Yorku i za řekou Hudson v New Jersey, kde mají fotbalisté Argentiny a Španělska zítra hrát o titul mistrů světa, se situace během pátku zlepšila. Znečištění už je mírnější, ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí, i když pořadatelé věří, že pomůže i očekávaný déšť. Americký prezident Trump hrozí Kanadě kvůli splodinám z požáru novými cly a jeho spojenec v Senátu, republikán Bernie Moreno, připravuje sankční zákon. Kanadský premiér Mark Carney Američany upozornil, že to oni ustupují od ochrany klimatu, která má být podle něj společnou snahou právě i jako prevence častějších a ničivějších požárů. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: V Ostravě dnes končí letošní ročník festivalu Colors. Hlavní účinkující je držitelka 2 cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord, a hostem Radiožurnálu bude ještě předtím prezident Petr Pavel. Další informace má reportérka Marta Pilařová.

0: Dalším dnešním headlinerem je Teddy Swims a zahrají i čeští Gufrau. Ti doprovázeli fanoušky sem na Colors of Ostrava ve speciálním vlaku. Budou u toho i mnozí seniori, ti mají dnes vstup zdarma a už jsme je viděli i mezi prvními u festivalových bran. V pátek v areálu silně pršelo. Žádné výraznější stopy to ale nezanechalo. Jen před některými stánky vidíme louže. Dneska možná taky spadne pár kapek, ale neočekáváme takové vedro jako v minulých dnech. Z Colors of Ostrava Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: O bronzové medaile se na mistrovství světa ve fotbale utkají Francie s Anglií. Výkop je na programu ve 23 hodin na celý zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál z něj nabídne reportážní vstupy. Světové trojky Francouzi na turnaji v Zámoří poprvé prohráli až se Španěli v semifinále. Stejně tak čtvrtý tým žebříčku Angličané. Ti navíc ještě v 85. minutě nad Argentinci vedli. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu poslední porážku je těžké.
2: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
3: Zdržení na D1 u Mirošovic, ucpaná trojka před Benešovem. Dálnice D1 z Prahy do Brna se plní před sjezdem na Benešov okolo 20. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce. Pak sledujeme silnější provoz od sjezdu na Zruč z 55. kilometru až k Humpolci na 90. Je to pouze provozem, popojíždí se hodně nesouvisle, chvíli plynule, pak se zase brzdí do zastavení. Trojka z Prahy do Tábora, ucpaná mezi Mračí a Benešovem. Kolona je na více než půl hodiny. Silný provoz pokračuje i dál až k obchvatu Olbramovic. V Praze na hlavní části okruhu z D1 k letišti se jede hodně přes půl hodiny od Barandova z 16. kilometru až na 21. u Stodulek řeší nehodu. 53. z Pohořelic do Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech neprůjezdná kvůli vážné nehodě dvou autobusů. Uzavřená v obou směrech i dvojka z Prahy do Kutné Hory kvůli nehodě u Kostelce nad Černými lesy a 34. směrem z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic půlhodinové fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo taky bouřky. Večer bude pak oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude tepleji, tam naměříme kolem 30 a na horách dnes většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
6: Co pro Česko znamená rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu úmrtí Roma v roce 2021 v Teplicích? Jak zabránit tomu, aby kvůli špinavé vodě v novomlýnských nádržích nehynuly každoročně ryby? A proč nikdo neudržoval rozměrnou plastiku na pražském Barandovském mostě, která se kvůli špatnému stavu zřítila na silnici a cyklostezku? V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom tento týden Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly také české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Policisté muže, který byl pod vlivem návykových látek, spoutali a jeden z nich mu přes 11 minut klečel na krku a na lopatkách. Muž upadl do bezvědomí a v sanitce pak zemřel. Mezi soudem kritizované úřady patří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle jejíhož tehdejšího šetření se policisté nedopustili pochybení. Na lince je advokát Maroš Matyáško, právní zástupce sestry zemřelého. Dobrý den.
7: Pěkné poledne.
6: Proč jste tento rozsudek označil za přelomový?
7: Je to rozsudek, který konstatuje porušení zákazu diskriminace. My vlastně v historii máme jenom 3 rozsudky proti České republice, kdy bylo konstatováno porušení zákazu diskriminace, a právě historicky tohle je druhý rozsudek. To je velmi významné. Zároveň je velmi důležité, že Evropský soud pro lidská práva naznačil možnou kulturu institucionálního rasismu v České republice, která se propisuje v různých kontextech v praxi, a je nutné právě na tuto kulturu pak adekvátně reagovat ze strany státních orgánů.
6: Jaké chyby tedy vytýká soud českým úřadům?
7: Těch porušení je skutečně celá řada. Ten rozsudek je poměrně komplexní a je hodně kritický. Evropský soud pro lidská práva volí poměrně ostrá slova. Mluví o tom, že státní orgány, konkrétně policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, projevili zjevný nedostatek pečlivosti, když prozkoumávali, jestli došlo nebo nedošlo pochybení policistů. Celkově označuje Evropský soud pro lidská práva reakci českých orgánů za takovou, že vyvolává dojem, že ta záležitost nebyla brána dostatečně vážně, i když podle soudců ve Štrasburku a soudkyň se jednalo o velmi závažnou věc, kdy bylo nutné skutečně pečlivě od počátku a nestranně a nezávisle tu věc prověřovat. Tady zjevně selhala policie, selhala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale selhalo i dozorující státní zastupitelství.
6: Co to rozhodnutí znamená konkrétně pro policii? Změní se nějak výcvik policistů?
7: Je to možné. Už došlo vlastně k úpravě k praxe a k úpravě vzdělávacího programu v minulosti. Je možné, že i v návaznosti na tohle rozhodnutí by došlo k dalším úpravám. To bude ještě vlastně otevřenou otázkou, protože až nabíde ten rozsudek právní moci, pak bude mít povinnost Ministerstvo spravedlnosti pojmenovat systémové problémy, které ten rozsudek otevírá, a následně vypracovat akční plán, který bude komunikovat do Štrasburku, jak tyto systémové problémy bude v budoucnosti řešit.
6: Jak by se měly řešit, tušíte?
7: Osobně si myslím, že určitě je tam ta rovina podívat se na způsob policejního zásahu, na ty konkrétní povinnosti, které policisté prostě musí naplnit, jako je kontrolovat vitální funkce člověka, když jde o velmi nebezpečnou pozici, poloze na břiše, okamžitě poskytnout první pomoc, manipulovat s tělem tak, aby nebyl ohrožen jeho život a zdraví. Ale osobně si myslím, že by bylo velmi důležité se podívat i vlastně právě na tu kulturu toho institucionálního rasismu, která vlastně se nemusí nutně projevovat nějakými rasistickými výroky, ale může se právě propisovat do toho, že dejme tomu i Generální inspekce bezpečnostních sborů v situaci, kdy dochází k policejnímu násilí vůči Romům nebo Romkám, tak prostě tyhle skutky efektivně neprověří. Takže to bude nutné vlastně se podívat vůbec na to institucionální nastavení, možná posílit vzdělávání, možná promyslet i nějakou specifickou politiku, pokud jde o posílení práv Romů a Romek v České republice.
6: A vy jste tady s verdiktem spokojen?
7: My jsme určitě spokojeni, my nebudeme podávat ani odvolání a právě bychom se rádi pak následně zapojili společně, předpokládám, s dalšími členy občanské společnosti a expertů právě do výkonu toho rozsudku a do toho procesu nastavování adekvátních a vhodných změn.
6: Rozhodnutí zatím vydal Senát Evropského soudu pro lidská práva. Co bude pravděpodobně následovat? Jak to odhadujete?
7: Teď běží lhůta pro možnost podání takzvaného referálu k Velkému senátu. To je proces, který je poměrně formální, a ta šance, že by skutečně ta kauza eventuálně končila až u Velkého senátu, je poměrně nízká. Nicméně Ministerstvo spravedlnosti tuhle možnost má a česká vláda se tak může rozhodnout. Musí se teda počkat, jestli bude ten referál ze strany vlády podán nebo ne, a jestli a kdy nabíde právní moci to rozhodnutí. Až právní moci toho rozhodnutí, pak Česká republika jednak musí vyplatit odškodné, které Evropský soud stěžovatelce přiznal, a zároveň bude muset teda začít to rozhodnutí vykonávat a změnit ty systémové problémy, které ten rozsudek otevírá.
6: Advokát a právní zástupce muže, který zemřel při policejním zákroku. Maroš Matyáško, děkuji vám. Naschledanou.
7: Děkuji. Naschledanou.
6: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi na jihu Moravy je pořád kritická. Kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají přemnožené synice na vodním díle, tam dál hynou ryby. Jejich množství za posledních několik dní má překročit 5 tun. Rybáři si přitom mysleli, že se situace už uklidní, když se jim ve čtvrtek podařilo zabránit většímu úhynu na jezu v Bulharech. Tyto problémy se v letě opakují pravidelně. Třeba v roce 2022 uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi na 40 tun ryb. U telefonu je předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Jak ta situace vypadá na Dyji dnes? Máte odhad, kolik ryb zatím uhynulo?
8: Dnes tam je aktuálně okamžik úplně přesný stav nemáme, ale podle odhadu lze odhadovat, že tady na zámecké Dyji a staré Dyji uhynulo minimálně 5 tun ryb, s tím, že na hlavním toku od Novomlýnských nádrží až po jez v Břeclavi budou cca 3 tuny ryb, ale uvidíme přesně, až se ryby zváží.
6: Co všechno děláte pro to, abyste rybám pomohli nedostatek kyslíku ve vodě zvládnout?
8: No, ta situace není vůbec jednoduchá. Tady těch opatření, kromě manipulace, kterou provádíme z povodí Moravy, dělat nejde, a dál na tom budeme pracovat a budeme se snažit to věci vylepšit. Ale děláme to, že můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky, a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství synic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
6: To, co se snažíte dělat, jak je to náročné personálně, finančně?
8: Finančně je to velice náročné, nicméně ono, to všechno dělají dobrovolníci, děláme to my, rybáři z Moravského svazu, z pomocných spolků Podíví na Břeclavi, Lednice, z Bořekista byli kluci, dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavy, z Lednice, z Podivína, doufám, že se na nikoho nezapomněl, pomáhají nám s tím obce, prostě všichni, komu tato situace není hostejná, Povodí Moravy dělá taky maximum, co možné je a co dovolují manipulační řády.
6: Ta situace kvůli znečištění vody v Novomlýnských nádržích se už roky opakuje pravidelně. Geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd v Interview Plus připomněl, že zásadně čistit vodu, která do nádrží na toku Dyje teče.
9: Ale současně taky velmi dbát na to, aby se ten fosfor nedostával přímo do nádrže, přímo z toho těsného okolí nádrže. Okolo těch nádrží, ty jsou rybářsky velmi atraktivní, a nevěřil byste tomu, že prostě jak velké množství fosforu se dostane do vody například s rybářskými návnadami. Jo, když se prostě chytají kapři a pak se jako provnadí se to nějakým krmivem, které obsahuje hodně fosforu obvykle. A pak další věc je ta, že třeba se tam dosazuje spousta ryb, část těch ryb samozřejmě uhyne v té nádrži a vlastně zase uvolní veškerý ten fosfor ze svých těl do té vody.
6: Co tomu říkáte? Bylo by potřeba regulovat taky množství vysazovaných ryb a počet rybářů a tím i návnat, aby kleslo množství fosforu ve vodě?
8: Toto je opět velice komplexní otázka. Nelze to tak jednoduše říct, protože to množství ryb, které my do vody vysazujeme, je dáno kréty, které schvaluje vydalo ministerstvo zemědělství a vždycky orgán státní správy, který je nadřízený. My zaplníme ty zákonné limity, které máme. Co se týče toho vnadění. Samozřejmě, že to je velice diskutovaná otázka, prostě vnadí. Rybáři vnadí. Já když to řeknu tak, jak to je, tak zákon o rybářství vůbec vnadění nezná. Tento pojem není, protože ze změnou vodního zákona v roce 2004 to zmizelo i do zákona o rybářství. My vůbec s návnadama nepracujeme, pracujeme pouze s nástrahama. To samotné vnadění samozřejmě probíhá, to nikdo nemůže popírat, protože existují techniky lovu ryb, jako je feeder, plavaná, kde bez toho vnadění nelze ty ryby vůbec lovit. Jsou to mezinárodní soutěže, je tam spousta dětí a mládeže, které tyto disciplíny provádějí, a samozřejmě máme tady skupinu kaprařů, kteří také vnadí. My se snažíme preventivně na to působit, aby množství těchto látek, které se vnáší do toho vodního prostředí, bylo co nejmenší. Nicméně je to na to věcí za zodpovědností každého člověka, každého rybáře.
6: Mluvčí Povodí Moravy řekla, že už není možné zvyšovat průtok z Novomlýnských nádrží, protože to neumožňuje manipulační řád. Vy jste říkal, že by se mělo řešit, jestli tato pravidla odpovídají realitě. Pokud ale vody v krajině ubývá, nezpůsobilo by větší odpouštění vody z nádrží ještě horší problémy?
8: Toto je otázka spíš na hydrobiologii nebo hydrologii, kteří znají ty poměry, které tady jsou v té krajině. Nicméně pokud tady je diskutovaná otázka vůbec na uměnských nádrží, ale to bych nechal taky odborníkom, ať se tomu vyjádří. Ale my, co můžeme udělat a musíme to udělat teďka v blízké době, je zabránit tomu, aby se do koryta řeky ty Synice z Novomlýnských nádrží dostávaly. Co týče manipulačních řádů, určitě to musí také projít nějakou revizí, protože ty podmínky se od té doby, kdy ty řády vznikaly, rapidně a drasticky změnily. Všichni víme, jak vypadá situace, jaké jsou teploty vzduchu, teploty vody, které tady dosahovaly 28 stupňů. A to už je opravdu situace, která se musí měnit, ale opravdu měnit na těch nejvyšších místech. A musí k tomu zavést stanovisko ministerstvo a tam to musíme začít řešit, jak s tím naložit.
6: Teď se znovu diskutuje o tom, jestli by to celé nevyřešilo prostě Novomlýnské nádrže zrušit, vypustit a do krajiny na jihu Moravy postupně vrátit původní lužní les, ale vy jste teď řekl, že to byste nechal na odbornících. Jak ale chcete zabránit tomu, aby se znovu příště množily Synice? To byla taková poznámka, kterou jste rychle přešel.
8: No, my tomu nedokážeme zabránit. Zabránit se tomu musí pouze množstvím vypouštění fosforu a dusíku a jiných látek.
6: Ale na tom se, jak jsme ještě řekli, podílíte i vy.
8: Ano, na tom se podílí úplně všichni, na tom se podílí celá společnost. To je celospolečenský problém, že množství těch limitů je prostě nastaveno tak, jak je nastaveno. Je potřeba tam se na to podívat, na čistění odpadních vod a samozřejmě se věnovat i rybářské komunitě. Dělat prostě propagaci, aby se to vnášení těch závadných látek do toho vodního prostředí nedostávalo, nebo se jich to dostávalo minimum.
6: Miroslav Láníček, předseda Moravského rybářského svazu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
8: Naschledanou.
6: Rozměrná betonová plastika nazvaná rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno samovolně rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. O špatném stavu plastiky město podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana vědělo, byla proto už delší dobu oplocena. Autorem 6 metrů vysoké skulptury s rozpětím 15 metrů je sochař Josef Klimeš. Podle jeho vnučky Ludmily Možíšové se přibližně před rokem a půl rozhodlo, že kvůli špatnému technickému stavu díla vznikne jeho replika, kterou navrhne architekt Petr Tej. Ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy zároveň rodina připravuje na letošní podzim výstavu věnovanou dílu Rovnováha v prostoru Kopka 17. Ve vysílání je teď sochař, pedagog a publicista zaměřený na výtvarné umění ve veřejném prostoru Pavel Karous. Dobrý den.
10: Dobrý den.
6: Kdo byl Josef Klimeš? Vím, že získal mimo jiné Grand Prix za sérii Plasty. Každý má právo na vzdělání na Expo 58 v Bruselu.
10: No, Josef Klimeš bezesporu patří k asi jedním z nejdůležitějších sochařů druhé poloviny 20. století. Je to taková naše hvězda, která se právě proslavila v poměrně mladém věku už na tom Expu a v zápětí v těch 60. letech dohromady s tím 1% základem, tak on extrémně uspěl se svýma jako právě monumentálníma betonovýma plastikama, které geniálně doprovázely brutalistní architekturu, prestižní stavby ve té době.
6: Řekl jste 1% zákonem, co to je?
10: To byl zákon, který nařizoval od roku 65 do roku 1992, že se musí uplatnit 1% z rozpočtu veřejné stavby na výtvarné řešení.
6: Jaký byl tedy ve stručnosti osud plastiky Rovnováha? Původně tam měla stát socha Antonína Zápotockého a moc nechybilo a moc přes Vltavu se i po něm jmenoval.
10: No, on se prostě dodělával už koncem 80. let v takovém jako ideologickém bezčasí, kdy vlastně už ani státostrana neměla moc sílu na to prosadit to jako ideologické rámcování toho mostu. A nakonec se vlastně rozhodlo i díky právě architektovi Flezakovi, že tam nebude prostě socialistická monumentální bronzová socha druhého nebo prostě komunistického prezidenta, který by prostě evokoval ty 50. léta, ale že se naopak udělá podsta tomu litému betonu, respektive těm betonářům a jejich schopnostem. A vyzvali k tomu prostě tehdy nejlepšího sochaře na tohle jako v této disciplíně, a ten přišel podle mě s perfektním jako site specific řešením, že on vzal vlastně profil koryta řeky Vltavy a udělal z toho takový jako grafický, prostorový grafický znak. Když se na tu plastiku podíváte, tak vidíte, že jako z té levý, z té barandovské strany jakoby kaskádovitě klesá dolů jako ty barandovské skály a na druhé straně do toho pískovcového břehu zase pozvolna stoupá. Je to vlastně profil toho koryta řeky.
6: No, ale myslím, že byla ze všech stran kritizována. Komunisti mu vyčítali, že použil příliš mnoho betonu, který byl tehdy vlastně vzácným materiálem.
10: To je samozřejmě paradox té doby a vlastně i té současné doby. Brutalistní architektura, ale i ty radikální geometrické nebo organické abstraktní plastiky v tom veřejném prostoru byly jaksi nenáviděny tu vládnoucí garniturou tehdy, stejně jako tou současnou. Oni totiž na toho diváka nešišlají a vyžadují od něho poměrně velký nějakou participaci nebo nějakou ochotu prostě se nad tím zamyslet, a to prostě nedělala ani ta státostrana v těch 80. letech a ani ta současná garnitura, takže to mají prostě rádi jenom lidi, kteří se v tom jakoby pohybují, kteří tomu výtvarnému umění rozumějí, ale to zpravidla nejsou lidi, kteří vedou stát nebo město.
6: No, vy jste na Facebooku napsal, že zhroucení plastiky je symbolem selhání vedení města. Proč?
10: No, od roku 1992, kdy skončil mimo jiné ten jednoprocentní zákon, tak také zanikly vlastně všechny instituce, organizace, které měly na starosti osazování nových výtvarných děl, ale i údržbu. A to bylo zásadní, protože od toho roku 92 do současnosti víme, že jenom v Praze zmizelo, bylo zničeno, odstraněno nebo se rozpadlo kolem 480 výtvarných realizací ve veřejném prostoru. 480 děl. To je jako kdyby jsme sečetli všechny externality, jako ničení soch z doby hitlerismu a stalinismu dohromady, tak to není 480 soch. To se dá maximálně srovnat s obdobím husitských válek a husitských revolucí, ale toto města hořela. Jo, a tady tohle město vlastně jenom vlastně šlendriánem, neúdržbou postupně přichází o kvalitní díla ve veřejném prostoru, které jsou už dneska faktickýma kulturníma památkama, a je to zpravidla jako zanedbanou údržbou anebo privatizací toho veřejného prostoru a proměnou toho veřejného prostoru nebo kombinací těchto faktorů.
6: A z těch výtvarných děl, které ve veřejném prostoru v Praze zůstaly, existuje odhad, kolik jich může být podobně ohroženo?
10: To bych se asi netroufal říct. Byl bych velmi rád, kdybych teď v tuhle chvíli se prostě vedení města chytlo za nos a udělal podrobný průzkum a vlastně zafinancovali třeba v nějaký veltěčí rozpočet Galerie hlavního města Prahy, která na to má fakt dobrý odborníky, aby zajistili rekonstrukci těch ohrožených děl.
6: A jaký vliv na ten kolaps monumentálního železobetonového díla mohla mít globální změna klimatu?
10: Já si myslím, že zásadní, protože to dílo samozřejmě tou zanedbanou údržbou mělo prostě praskliny, teklo do toho, a když najednou přijdou 40-stupňový vedra, což je bezprecedentní pro Prahu, nikde takovýhle teploty jako neexistovaly, a pak přijdou monzunový prostě deště taky rozsahu, který nejsou obvyklý, tak to prostě byla smrtící rána pro ten objekt.
6: A měla by se ta replika, kterou navrhl architekt Petr Tej, vrátí tady v té podobě, jakou známe, zpátky na Barandovský most?
10: Já bych, jako když se to podaří, jestli jsem dobře pochopil, tak oni mají zaměřenou tu plastiku v Galerii hlavního města Prahy, to znamená, že mají přesnou digitální kopii, tím pádem by mohli být schopní, i když je to dílo teďka zničený, vytvořit přesnou kopii, takže by to nebyla nějaká nápodoba, ale byla by to poměrně dost přesná kopie i s otiskama vlastně těch jako letokruhů nebo těch toho šalunku, těch dřevěných prken, do kterých se ta socha lila. A pak bych byl velmi rád, kdyby se tam vrátilo, protože to prostě je už dneska logotypní objekt, který hlavně mezi teda mladší generací a v různých subkulturách, jako jsou skejťácký, rapový nebo graffiti subkultury, tak to velmi rezonuje. No.
6: Sochař a publicista Pavel Karous, děkuji vám, nashledanou.
10: Taky moc děkuju, nashledanou.
6: Tolik Polední publicistika, Vladimír Kroc.
5: Žurnál je 12:30 a vysíláme zprávy. Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
11: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
5: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 těžce a středně vážně. Začínající ředitelé škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně v Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Našli například nábojnice nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 14 lidí. 207 jich tam zemřelo. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí asi ve 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu uzavřená nejen 53 u Lechovic. V Praze na okruhu ve směru z D1 k letišti čekejte velmi dlouhé zdržení. Více než půlhodinová kolona popojíždí už na výjezdu z Lochkovského tunelu z 15. kilometru a sune se přes omezení u Barandova. Jede se pouze pravým pruhem až k nehodě těsně za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru zasahují u střetu dvou osobních aut. Na okruhu naberete zdržení i z druhé strany od letiště. Kolona od sjezdu z dálnice D5 se vleče mezi 23. a 18. kilometrem. I tam ztratíte bezmála půl hodiny. Uzavřené silnice prvních tříd hned několik. Jako první zmíníme 53 mezi Pohořelicemi a Znojmem. Na obchvatu Lechovic pokračují s odklízením následků po vážném střetu dvou autobusů. Čtyřka ze Strážného do Strakonic neprůjezdná před Vimperkem, vyprošťují tam havarovaný kamion. A 27 z Plzně do Žadce se nedá projet kousek za dálnicí D6. Na úrovni Kolešová vážná havárie motorkáře, na místě záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přeháňky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ukrajinci protestují proti odvolání ministra obrany. Jaký obsah má slovo mír pro českého premiéra? Zemřel Trumpův věrný jestřáb, který ho vehnal do války s Iránem. A proč Mezinárodní olympijský výbor otevřel cestu ruským sportovcům na vrcholné sportovní akce? I to uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k aktuálním událostem. Pořadem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
4: Názory a argumenty.
12: Obměna ukrajinské vlády, která znamenala i odchod oblíbeného ministra obrany Mihajla Fjodorova, vyvolala vlnu protestů. I včera v Kyjevě znovu demonstrovali tisíce lidí. Podle kritiků prezident Volodymyr Zelenský celou změnu vlády zdůvodňuje nedostatečně. A co hůř, pokud je odchod Fjodorova důsledkem sporu mezi ním a vedením armády, co to může znamenat pro obranyschopnost Ukrajiny? Více už Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje dění na Ukrajině i v Rusku.
13: Přesně v 9 dopoledne ve čtvrtek se na náměstích ve více než 10 městech Ukrajiny objevili demonstranti protestující proti demisi ministra obrany Mihajla Fjodorova. Vyměňte radši válečné zajatce, ne Fjodorova, znělo jedno z hesel. Demonstraci svolal veterán a bývalý vojenský medik Dmitro Kozjatinský. Ten v loňském roce mimo jiné organizoval protesty, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chtěl omezit pravomoce antikorupčních vyšetřovatelů. Protesty i tentokrát donutili Zelenského zareagovat. Ukrajinský prezident vysvětlil, že mezi mladým ministrem Fjodorovem a hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským vypukl konflikt. Já bych chtěl, aby panovala jednota, ale obě strany konfliktu ji nenašly a to je nejen jejich problém, ale i můj. Obě strany spolu nebyly schopny mluvit bez mého prostřednictví. Přitom já potřebuji, aby spolupracovali každý den. Tak jsem si musel vybrat, prohlásil Zelenský. Jeho slova potvrdil i Mihajlo Fjodorov. Ten obvinil Syrského z toho, že od samotného počátku sabotoval jeho iniciativy, intrikoval proti němu a snažil se zachovat zkostnatilý armádní aparát. A nakonec požadoval od Zelenského demisi samotného Fjodorova. Podle odcházejícího ministra Syrský dává přednost loajálním velitelům, nikoli těm úspěšným a samostatným. Po jeho odstranění z funkce podala rezignaci řada jeho spolupracovníků, včetně zástupce velitele vzdušných sil Pavla Jelizarova nebo poradce ministra.

0: soutěžit i ruští reprezentanti spjatí jak s dobyvačnou armádou, tak s podporou ruského vpádu na Ukrajinu. Podle prezidentky Coventryové ale bude MOV nadále podporovat Ukrajinu, jako to dělal dosud. S tím ovšem byl MOV už v minulosti na štíru. A definitivně se tomu zpronevěřil odvoláním olympijského embarga, které ze všeho nejvíc vyznívá jako odměna Rusku za válečné zločiny.
1: Myslí si Jiří Leština.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V půlce července náhle zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump tím přišel o blízkého spojence, který měl zásadní vliv na jeho rozhodování ohledně Iránu nebo i například Ukrajiny. Více už v komentáři Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
3: Graham měl k Trumpovi komplikovanou cestu. Když sám v roce 2015 kandidoval na prezidenta, Trumpa ostře kritizoval. O jeho kandidaturu ale nebyl příliš velký zájem a Graham se rychle přeorientoval na Trumpova věrného našeptávače. Ohledně jeho otočky existovalo vždy mnoho konspiračních teorií, které se točily okolo Grahamovy údajné sexuální orientace, o které se dekády mluvilo jako o nejhůře utajovaném washingtonském tajemství. Přímo senátor svůj protrumpovský obrat podával velmi otevřeně a pragmaticky. Graham chtěl mít vliv na nejdůležitější rozhodnutí, a to v republikánské straně posledních 10 let jde jen skrz přátelství s Trumpem. Po vyrabování kapitolu 6. ledna 2021 sice na chvíli zaváhal, ale než se Trump vrátil do Bílého domu, Graham si do jeho nejbližší orbity našel cestu zpět. Během Trumpova druhého období to byl právě Graham, který pomohl vyhecovat prezidenta do započetí války s Iránem, které byl tento senátor dlouhodobě ve Washingtonu nejhlasitějším proponentem. Také měl být klíčovou osobou, která Trumpovi vnukla myšlenku ukrajinsko-americké dohody o nerostných surovinách. Jedním z hlavních důvodů propadu preferencí Donalda Trumpa během jeho druhého funkčního období je propast mezi jeho předvolební rétorikou a reálnou politikou ve věci zahraniční politiky a válek. Během kampaně se stylizoval do bezmála protiválečného kandidáta a strašil, že jeho demokratičtí oponenti dostanou svět na pokraj třetí světové války. Narůstající množství Američanů si obzvlášť během uplynulého půl roku začalo myslet, že se Trump stal přesně tím, čím strašil. Důvod, proč se tak děje, samozřejmě není jeden. Seznamu těch nejdůležitějších by ale rozhodně vévodil právě vliv Lindseyho Grahama. Ve víkendových televizních rozhovorech to znělo, že prezidentem Trumpem náhla smrt jeho spojence velmi otřásla. Grahama označil za takřka člena vlastní rodiny. Zároveň rozptyloval konspirační teorie o tom, že by senátora nechal zabít Kreml, které se začaly šířit mezi některými republikány. Smrt Grahama ale pro Trumpa představuje nejen osobní, ale i politický problém. Senátor byl jednou z nejvlivnějších spojek mezi Bílým domem a Kapitolem. Trump se aktuálně velmi agresivně snaží protlačit takzvaný Safe Act, zákon, který by před listopadovými volbami zásadně zpřísnil volební pravidla. Kvůli procesním kličkám v kongresu byl pro prosazení zákona klíčový právě Graham, jakožto předseda senátního rozpočtového výboru. Senátor Ron Johnson, který má v čele výboru Grahama nahradit, je tomuto už tak nejistému plánu daleko méně nakloněný. Graham tak zemřel uprostřed války s Iránem, kterou si vysnil, byť zcela jistě neprobíhá podle jeho ideálních představ. Odchod tohoto největšího z washingtonských jestřábů ale paradoxně může mít největší vliv na domácí americkou politiku.
1: Tolik Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz. V následujících dvou příspěvcích se ohlédneme za některými dalšími událostmi a také texty tohoto týdne. Nejprve pohled evropského editora deníku Luboše Palaty na události v Maďarsku, kde parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má především ukončit mandát prezidenta Tamáše Szőlőka.
4: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný, Árpád Genc. Politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Bácsi, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jožef Antal. Pomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když v Maďarsku probíhá

0: a pod vedením premiéra Petra Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Šujoka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, v níž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Peter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Evropský editor deníku Luboš Palata. K prohlášení musíme jednat, a to hned, ve kterém řada ekonomů a dalších odborníků vyzývá k urychlené reakci na možné dopady zavádění AI na trh práce, napsala následující příspěvek Tereza Zavadilová z biznisového webu Newstream.cz. Pod titulkem Musíme jednat, jinak AI zlikviduje střední třídu.
2: Schopnosti AI mohou v příštích 10 letech radikálně zesílit. To by mohlo vyvolat bezprecedentní proměnu ekonomiky. Větší než byla průmyslová revoluce, ale během nesrovnatelně kratší doby. Může to přinést rizika, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ale také příležitosti jako výrazné zvýšení životní úrovně. Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a budovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle a přirovnaný k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář prý povede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mest nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní dani pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropiku, OpenAI i Google, jejich podpis, jejich reputací. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
1: Příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Radiokniha.
4: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Causilisová.
6: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je přes 40 zraněných. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíže k hranici s Jižní Koreou. Kapitán Mbappé by neměl chybět ve francouzské sestavě v zápase o bronz s Anglií na fotbalovém mistrovství světa. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem popojíždí kolony v obou směrech před omezením u D2. A bude oblačno, místy přeháňka nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník. Silnice mezi Znojmem a Brnem je stále zavřená. Z místa se hlásí reportér František Jirků.
7: Zásah na místě pomalu končí. Záchranáři před několika minutami zbalili stan, ve kterém třídili a ošetřovali pacienty. Zdravotníci postupně odjíždějí, včetně velkokapacitní sanitky, která tady byla taky. Na místě ještě pracují policejní vyšetřovatelé a část hasičů. Oba žlutobílé autobusy, které se srazily, ještě částečně zasahují do silnice. Podle policejní mluvčí Petry Hrůzové narazil autobus, který jel ve směru od Brna čelně do druhého, který vyjížděl z odbočky na Lechovice. František Jirků, Radiožurnál.
6: Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané zóny bez vojáků nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které můžou nést jaderné hlavice.
8: Má jít o minimálně 21 mobilních stanovišť, každé o délce více než 50 metrů, kam najedou vojenská vozidla s vícenásobnými raketomety, případně balistickými střelami nebo protiletadlovými systémy. Severokorejský vůdce Kim Jong-un letos v únoru oznámil nasazení 50 těchto odpalovacích mobilních systémů do výzbroje své armády. Právě blízkost 15-milionového Soulu od společné korejsko-korejské hranice z něj v případě konfliktu dělá mimořádně zranitelné místo. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
6: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni anebo knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
9: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků, knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
10: Sport. Francouzští fotbalisté se pokusí vybojovat medaily na třetí mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. O 23 hodin českého času budou hrát o bronz proti Angličanům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Poslední zápas na lavičce národního týmu a svůj 27. na světových šampionátech odkoučuje Didier Deschamps, který vede Francii 14 let. Zkušený kouč zřejmě udělá i vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva nějaké změny v základní sestavě největší hvězdu a kapitána Kyliana Mbappého. Bojujícího na dálku s Messim o nejlepšího střelce turnaje i historie v ní ale nejspíš nechá. Pokračuje Deschamps.
11: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý, já bych si to jako trenér přál. Udělám pro to všechno a náš kapitán také.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D1 před Brnem a nehoda na D1 u Přerova. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz za Ostrovačicemi. V obou pruzích se zpomaluje okolo stého 80. kilometru. Za Kývalkou už se zase jede plynule na úroveň výstaviště. Z kilometru 190 už opět popojíždí kolona a to až k omezení u dálnice D2. Na D1 směrem z Ostravy do Brna zbystřete na úrovni Přerova. Na kilometru 279 blokuje odbočovací pruh těsně před sjezdem na Tovačov havarované osobní auto. Na místě policie i světelná šipka. Vozovka je navíc po silné dešťové přehánce hodně mokrá, projíždějte velmi opatrně. Silná bouře se prohnala i přímo nad Ostravou. Naše zpravodajka hlásí větší potíže v Místecké ulici obou směrně. Zatopené jsou hlavně úseky pod mosty, vznikají velké laguny. Už několik vozidel muselo zastavit u krajnice, zasahují i do pravého pruhu. A v Praze na hlavní části okruhu dlouhá zdržení v obou směrech kvůli omezení u Barandova. Kolony se sunou jak na výjezdu z Lochkovského tunelu směrem k letišti, tak od sjezdu na plzeňskou D5 směrem k D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Je obchodní válka mezi Evropskou unií a Čínou nevyhnutelná?
15: Robotická armáda mění tvář pozemní války na Ukrajině.
14: Plán, jak ve francouzských volbách potopit Le Penovou, je udělat z ní levičačku.
15: Po smrti amerického senátora Lindseyho Grahama přišel Izrael o jednoho ze svých nejvěrnějších zastánců ve Washingtonu.
14: Jak vysoko může vyletět Red Bull?
15: Taková jsou témata následujícího pořadu.
14: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
15: Od mikrofonu vás vítají
14: Lenka Buriánková
15: a Ladislav Dvořák.
3: Svět ve 20 minutách.
14: Evropa podle všeho vstupuje do nové fáze obchodního soupeření s Čínou. Prezident Xi Jinping se letos snažil Evropskou unii přesvědčit, že právě Peking je spolehlivým partnerem v době, kdy Spojené státy vedou s Evropou stále častější spory. Jenže evropské státy už podobným prohlášením příliš nevěří. Místo diplomatických slov řeší hlavně to, co považují za neférovou konkurenci čínských firem. Upozorňuje Thorsten Benner, spoluzakladatel a ředitel berlínského Global Public Policy Institute v analýze pro magazín Foreign Affairs.
15: Evropa se obává takzvaného China Shock 2.0, který by mohl spustit příliv levného čínského zboží na evropský trh. Čínské firmy totiž kvůli slabé domácí poptávce hledají odbytiště v zahraničí a Evropa je dnes jedním z jejich nejdůležitějších cílů.
14: První podobný šok přišel po vstupu Číny do Světové obchodní organizace na začátku tisíciletí a silně zasáhl americký průmysl. Tentokrát by ale hlavní dopady měla pocítit právě Evropa. Ohrožené nejsou jen jednotlivé továrny, ale celá odvětví. Od automobilek přes strojírenství až po chemický průmysl nebo výrobu technologií pro zelenou energetiku.
15: Ještě před 10 lety evropské firmy čínskou konkurenci podceňovaly. Když Peking představil strategii Made in China 2025, jen málo kdo věřil, že by čínské podniky mohly evropské výrobce technologicky dohnat. Dnes je ale situace úplně jiná. Čínské automobilky rychle rostou, jejich výrobky zaplavují světové trhy a evropské podniky přicházejí nejen o zákazníky doma, ale také v zemích, jako je Brazílie nebo Jihoafrická republika.
14: Zatímco podíl Číny na světové výrobě za posledních 25 let výrazně vzrostl, ten evropský citelně poklesl. Obchodní schodek Evropské unie vůči Číně dosahuje stovek miliard dolarů a například německý průmysl přichází každý měsíc o tisíce pracovních míst.
15: Čínské firmy nestaví jen na nízkých nákladech. Významnou roli hrají rozsáhlé státní dotace, chráněný domácí trh nebo schopnost Pekingu využívat závislost Evropy na některých důležitých surovinách a součástkách. To podle autora analýzy vytváří prostředí, ve kterém evropské podniky jen velmi obtížně konkurují.
14: Není proto překvapením, že v Bruselu sílí hlasy volající po tvrdší obchodní politice. Mluví se o vyšších clech, důkladnějším prověřování státních podpor nebo přísnějších pravidlech pro dovoz některých výrobků. Cílem není uzavřít evropský trh, ale zajistit, aby soutěž byla férovější.
15: Evropská unie přitom stále dává přednost vyjednávání. Ideálním řešením by bylo, kdyby Čína více podpořila vlastní domácí spotřebu, omezila státní dotace a otevřela svůj trh zahraniční konkurenci. Zatím ale Peking nenabízí ústupky, které by evropské obavy skutečně rozptýlily.
14: Důležitou otázkou zůstává také role Spojených států. 27 by podle autora analýzy uvítala užší spolupráci s Washingtonem při řešení čínských obchodních praktik. Jenže politika prezidenta Donalda Trumpa se často zaměřuje i proti evropským spojencům, což společný postup komplikuje.
15: Evropa by tak měla hledat podporu i u dalších partnerů, například Japonsku, Jižní Koreji nebo dalších zemích, které čelí podobnému tlaku levného čínského dovozu. Společný postup by zvýšil šanci prosadit změny a zároveň by omezil riziko, že si Čína bude jednotlivé státy stavět proti sobě.
14: Evropa nestojí před rozhodnutím, zda obchodovat s Čínou nebo ne. Rozhoduje se spíš o tom, za jakých podmínek bude obchodní výměna probíhat. Pokud Evropané nedokážou ochránit svůj průmysl a zároveň pokračovat ve vlastních reformách, mohou přijít o výrobní kapacity, které jsou zásadní nejen pro ekonomiku, ale také pro budoucí bezpečnost celého kontinentu. Uzavírá Thorsten Benner, spoluzakladatel a ředitel berlínského Global Public Policy Institute, svou analýzu pro magazín Foreign Affairs.
15: Drony v současnosti přitahují pozornost celého světa a přepsali mimo jiné i pravidla boje. Bojová revoluce se ale odehrává i na zemi, byť je mnohem tižší. Po ukrajinských bojištích se dnes totiž prohánějí celé prapory pozemních robotů. Tato pásová a kolová vozítka převážejí zásoby a munici, evakuují raněné, nebo dokonce kladou miny a stále častěji také drží pozice. Každý měsíc zvládnou tisíce misí. Pro ukrajinské pěšáky, kteří tráví celé měsíce skryti v bunkrech a schovávají se před drony, se tak stali naprosto nepostradatelnými pomocníky, píše ve své analýze americký deník New York Times.
14: Pozemní drony dnes zvládají to, co se ještě nedávno zdálo jako hudba daleké budoucnosti. Útočí na nepřátelské zákopy a obsazují je. Jak v dubnu potvrdil prezident Volodymyr Zelenský, ukrajinské armádě se podařilo dobýt ruskou pozici jen s pomocí dronů a robotů. Ani jeden voják přitom nemusel riskovat život.
15: Pozemní bojiště, tedy prostředí, které lidé znají ze všeho nejvíc, dlouho zůstávalo pro roboty poslední nezdolanou metou. V rozbombardovaném terénu plném trosek se totiž stroje zasekávají a pro drony kroužící nad nimi jsou také velmi snadným terčem. I proto se v armádě prosazovali jen velmi pomalu. Jejich vývoj byl zkrátka na druhé koleji a nešlo do něj zdaleka tolik peněz.
14: Mechanici a pěšáci si ale tyto pomocníky nakonec prosadili. Jedním z průkopníků byl kapitán Oleksandr Charkovec. Před válkou měl dílnu na autoelektroniku. Když v roce 2023 bojoval v ulicích rozbořeného Bachmutu a krčil se s puškou za zdí, blesklo mu hlavou, že něco takového přece zvládnou i stroje. Při následném ústupu totiž jeho skupina musela nechat na místě spoustu padlých kamarádů. Charkovec se zařekl, že své mechanické dovednosti využije k tomu, aby už na bojišti nikdy nikdo nezůstal, ať už živý nebo mrtvý.
15: Na vozítko na dálkové ovládání přimontoval hák a kulomet. Stroj dokázal odtáhnout padle a zároveň střílet prokrytí. Ještě ten samý rok ho armáda použila k vyproštění těla, ke kterému se speciální jednotky nemohly celý týden dostat. Kapitán si celou misi natočil, udělal z ní prezentaci a přesvědčil velitele, aby pozemním robotům dali šanci. Pak už to podle jeho slov nabralo neskutečné obrátky. Matematika války je totiž pro Ukrajinu neúprosná. Lidí má mnohem méně než Rusko a udržet vojáky naživu je naprosto klíčové.
14: Mnozí vojáci si ale myslí, že pozemní drony nikdy nebudou tak masové jako ty létající. Jsou totiž drahé. V přepočtu vyjdou průměrně na víc než 500 000 korun. To je podstatně víc než běžná letící kvadrokoptéra. Faktem ale je, že dokážou věci, na které létající stroje jednoduše nestačí.
15: Jedna ukrajinská jednotka nedávno evakuovala vojáka, který šlápl na minu a přišel o nohu. Robot s ním ujel 4 kilometry nepřátelským územím, ustál 3 zásahy minou, ale vojáka dovezl živého. Bez něj bychom ho nezachránili, nikdo by neriskoval svůj život při takové nebezpečné cestě, vysvětlil deníku New York Times velitel operace.
14: Ozbrojení roboti dnes dokonce sami dokážou zajmout nepřátele a odvést je z fronty. Ruský voják například zamává bílou vlajkou a za chvíli jde s rukama nad hlavou, zatímco ho doprovází ukrajinský dron.
15: Stroje navíc zvládnou držet pozice. Jednu napadenou vesnici dokázal celých 45 dní bránit úplně sám pásový robot s těžkým kulometem. Každé ráno vyrazil na hlídku a večer se jel nabít. Ukrajinci ho neustále schovávali a přesouvali, takže Rusové celou tu dobu prý vůbec netušili, že nestojí proti lidem, ale proti robotickému vozítku.
14: Ukrajinští vojáci se shodují, že válka je neustálý experiment. Nejnovějším hitem jsou teď automatické střílny určené k sestřelování létajících dronů. Po výstřelu se okamžitě sami vypnou a schladí, takže je nepřátelské termokamery nemají šanci odhalit. Každý takový sestřel přitom zachrání život několika vojákům. A vývoj jde neustále dopředu.
15: V polních dílnách se stroje osazují satelitními jednotkami Starlink. Pro lepší navigaci vylepšuje se pancéřování a na kola se dávají speciální pneumatiky bez vzduchu, které nelze prostřelit. Dojezd se díky silnějším bateriím zvedá i na 50 kilometrů. Jak shrnuje seržant Ivanov, ve válce neexistuje žádná pevná taktika. Všechno je o schopnosti odhadnout situaci, myslet dopředu a neustále improvizovat. Každý den je totiž úplně jiný. Uzavírá slovy zkušeného ukrajinského vojáka deník New York Times.
3: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Nečekaný návrat krajně pravicové političky Marine Le Penové do francouzských prezidentských voleb v roce 2027 nutí jednoho z jejich hlavních soupeřů, centristu Edouarda Philippa, změnit strategii útoku. Bývalý premiér zahájil v květnu svou kampaň s příslibem, že voliče získá na mimořádně optimistický konzervativní program. Teď se ale spolu se svým týmem pouští do Le Penové a vykresluje ji jako levičačku, která nezodpovědně hospodaří s veřejnými penězi. Analyzuje novou strategii Evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
15: Nejde přitom o žádný nový výpad proti Le Penové. Kritici z pravicového tábora už dlouho obviňují její národní sdružení z toho, že ekonomická politika tohoto uskupení nedává smysl. Sám Philippe ji na nedávném shromáždění v Paříži označil za pokryteckou. Teď je ale oficiální prezidentskou kandidátkou Le Penová a ne Jordan Bardella, její 30-letý chráněnec, který byl pro konzervativní voliče považován za přijatelnějšího. Philippe a jeho tým proto sázejí na to, že jejich útoky tentokrát zasáhnou mnohem citelněji.
14: Poté, co byla Le Penová odsouzena za zpronevěru a loni dostala 5letý zákaz ucházet se o veřejné funkce, se předpokládaným kandidátem Národního sdružení stal právě Bardella. V této roli se snažil krajní pravici otevřít širšímu okruhu voličů a začal prosazovat politiku vstřícnější k podnikatelům a založenou na rozpočtové zdrženlivosti.
15: První odvolací řízení Le Penové ale minulý týden skončilo překvapivým právním obratem, který umožňuje kandidovat na prezidentku. Ve stranickém programu tak nakonec převáží její představa štědrého sociálního státu, ve kterém vláda aktivně zasahuje do ekonomiky.
14: Philippe a jeho spojenci se domnívají, že Le Penová bude těžší soupeřkou než Bardella. Zároveň si ale zřejmě věří, že dokážou poukázat na slabiny jejího politického programu. Bardellova zdánlivá ideologická pružnost v ekonomických otázkách pro ně naopak představovala hrozbu. Mohl totiž Philippovi a dalším pravicovým kandidátům přetáhnout voliče, kteří prosazují rozpočtovou odpovědnost.
15: Dobře je to vidět na rozdílných postojích obou představitelů krajní pravice ke kontroverzní důchodové reformě. Le Penová oficiálně podporuje snížení minimálního věku odchodu do důchodu ve Francii zpět na 62 let. Chtěla by tak zvrátit kontroverzní reformu prezidenta Emmanuela Macrona z roku 2023, která počítá s postupným zvýšením důchodového věku na 64 let.
14: Bardella naproti tomu připouštěl, že by jeho strana mohla svůj postoj změnit. Důvodem byly obavy ze stavu francouzských veřejných financí. Podle odhadu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má totiž francouzský státní dluh do roku 2050 vzrůst na 203%.
15: Bardella teď z volebního klání vypadl a Národní sdružení bude prosazovat program Le Penové. Philippova centristická strana Horizonty se tak hodlá zaměřit na rozpory a absurditu silně etatistického programu, který chce zvrátit důchodovou reformu a přesvědčit lidi, že mohou pracovat méně, jak to shrnuje Philippův spolustraník Frédéric Valeto.
14: Philippe připustil možnost zvýšit věk odchodu do důchodu ještě víc, než předpokládá Macronova reforma. U široké veřejnosti by takové opatření nejspíš příliš oblíbené nebylo. Mohlo by ale oslovit právě ty voliče, které se na svou stranu snažil získat Bardella.
15: Pravicový volič, který se zakládá na svobodném podnikání a určité míře rozpočtové a finanční obezřetnosti, bude mít menší sklony volit Le Penovou než Bardellu. Philippe by si tyto voliče mohl získat. Myslí se Gilles Boyer, jeden ze dvou šéfů Philippovy předvolební kampaně. Uzavírá server Politico.
14: Když americký senátor Lindsey Graham zrovna nebyl ve Washingtonu nebo doma v Jižní Karolíně, trávil v posledních letech dost času v Izraeli. Tento republikánský jestřáb minulou sobotu ve svých 71 letech zemřel. Od útoku vedeného Hamásem ze 7. října 2023 navštívil zemi aspoň 12krát. V minulosti tam navíc často jezdil i se svými tehdejšími kolegy ze Senátu. Co senátorova náhlá smrt znamená pro americko-izraelské vztahy, analyzuje americký list Washington Post.
15: Podpora Izraele sice americkou veřejnost čím dál víc rozděluje a také uvnitř Grahamovy vlastní strany sílily hlasy po přehodnocení tohoto spojenectví. On sám ale zůstal jedním z nejzarytějších zastánců židovského státu až do úplného konce a Izraelci si toho všímali. Jeho smrtí se tak okruh zastánců Izraele v novém republikánském establishmentu Donalda Trumpa opět o něco zmenšil.
14: Izrael přišel o jednoho ze svých největších přátel, uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Když na senátora vzpomínal ve vysílání televizí Fox News a NBC, řekl, že Graham málem vyletěl z kůže, když slyšel o možném útlumu americké vojenské podpory Izraele. Naprosto jednoznačně prý podporoval i společnou americko-izraelskou válku proti Íránu.
15: Řekl mi, že pokud nám jde o bezpečnost Ameriky, tak čím silnější bude Izrael na Blízkém východě, tím silnější bude i Amerika, zavzpomínal Netanyahu.
14: Podle bývalého izraelského velvyslance v USA Michaela Orena cítil Graham k Izraeli opravdovou lásku, nejen tu politickou. Graham podle něj neměl v Jižní Karolíně moc židovských voličů, takže z proizraelských postojů vlastně nemohl politicky nijak těžit. Jako mnoho lidí z křesťanské pravice si Graham spojoval podporu Izraele se svou vírou.
15: Podle magazínu Slate to Graham shrnul na setkání křesťanských sionistů v roce 2014 takto. Cituji, mám zprávu pro celou Ameriku. Nikdy se neotáčejte k Izraeli zády, jinak se k nám zády otočí i Bůh. Konec citace.
14: Izraelci například politickým spektrem vnímali Grahama jako opravdového přítele. Shoduje se na tom i výzkumník Jesse Weinberg z Izraelského institutu pro studium národní bezpečnosti. Podle bývalého velvyslance Orena se Grahamovo pouto k Izraeli formovalo i díky jeho úzkým vazbám na senátory z obou politických táborů. Zmínil hlavně jeho hluboké přátelství s Johnem McCainem a Joeem Liebermanem. Dohromady prý představovali silnou proizraelskou sílu.
15: Senátor Graham také patřil k hlavním zastáncům normalizace vztahu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. V rozhovoru pro televizi Fox News na začátku roku prohlásil, že pokud se podaří spacifikovat Irán, bude možné soustředit se na mír a do konce roku uzavřít historickou dohodu. Ta by podle něj Blízký východ navždy změnila. Podle zprávy serveru Axios Graham věnoval své poslední týdny právě přípravám na tuto ambiciózní smlouvu.
14: Jen pár dní předtím, než Spojené státy a Izrael v únoru zahájili společnou válku proti Íránu, se Graham setkal se saudským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Na síti X pak napsal, že doufá v to, že pokud íránský lid svrhne tamní režim, povede to nejen k zářné budoucnosti Íránu, ale také to otevře novou cestu k normalizaci vztahů na Blízkém východě.
15: Když analytik Weinberger přemýšlel, kdo by mohl po Grahamovi převzít otěže v americko-izraelských vztazích, napadli ho senátoři Ted Cruz a Tom Cotton. Hned ale dodal, že ani jeden z nich neumí spolupracovat s opozicí tak dobře, jak to uměl právě Lindsey Graham. Uzavírá Washington Post.
14: Největší světový výrobce energetických nápojů Red Bull hraje už desítky let obrovskou roli ve všech možných sportech. Od fotbalu až po Formuli 1. Marketingovou strategii vymyslel zakladatel značky Dietrich Mateschitz, který v 80. letech vytvořil svůj drink podle thajského energetického nápoje Kratin Kdenk, píše britský magazín Economist.
15: Rakušan Matešič měl zkrátka vzácný talent na marketing. Slogan Red Bull vám dává křídla byl jeho nápad, stejně jako sponzorování Felixe Baumgartnera, rakouského parašutisty, který v roce 2012 skočil k zemi z heliového balónu ze stratosféry. Otázkou podle ekonomistů je, kam může ještě vystoupat samotná značka.
14: Když Matešic v roce 2022 zemřel, někteří si mysleli, že Red Bull spadne dolů stejně rychle, jako vylétl nahoru. Neměl totiž jasného nástupce. Vedení převzala tříčlenná správní rada, jejíž členové se drží spíš v ústraní. Matešicův syn Mark sice zdědil otcův 49% podíl, ale na operativní chod firmy nemá žádný vliv.
15: Red Bullu se přesto daří. Loni prodal 14 miliard plechovek, což je o 10% víc než v roce 2024. S 28% drží obrovský podíl celosvětového trhu a je tak s velkým náskokem před svým hlavním rivalem značkou Monster, která má 17% podíl na trhu. Na vrcholu se Red Bull drží hlavně díky tomu, že se nevzdal původní Matešičovy strategie. I tak se ale nad firmou stahují mračna v podobě přísnějších úředních regulací a nové konkurence.
14: Red Bull dál vkládá asi 30% svých tržeb do marketingu. Loni to byly více než 3 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 75 miliard korun. Pro srovnání Coca-Cola dává na reklamu asi desetinu tržeb a Monster jen 7,5%.
15: Red Bull se navíc vyhýbá běžné reklamě a místo toho si tvoří vlastní obsah přes Red Bull Media House. To je po státní stanici ORF druhá největší mediální společnost v Rakousku. Patří pod ně televizní stanice, filmová a televizní studia, hudební vydavatelství a také několik časopisů.
14: Ne každý je ale z Red Bullu nadšený. Kritika se snáší třeba na to, že firma sponzoruje extrémní sporty. Při krkolomných kouscích už zemřeli zhruba 20 sportovců.
15: Loni navíc Evropská komise začala vyšetřovat, jestli společnost neporušila unijní pravidla hospodářské soutěže. Panuje totiž podezření, že Red Bull zneužíval svého dominantního postavení na trhu a tlačil na obchodníky, aby neprodávali zboží konkurence, nebo ho alespoň schovali někam do kouta.
14: Dalším terčem kritiky jsou vedlejší účinky hlavního produktu Red Bullu, tedy nápoje, který je plný kofeinu, taurinu a cukru. Firma se brání tím, že podle zdravotnických úřadů po celém světě je pití Red Bullu bezpečné. Upozorňuje taky, že jedna plechovka má v sobě stejně kofeinu jako hrnek domácí kávy. Studie ale ukazují, že i v malém množství tento nápoj škodí dětem, protože zvyšuje tep a krevní tlak.
15: Američtí pediatři i úřady proto doporučují, aby se děti energetickým nápojům úplně vyhýbaly. Lotyšsko, Litva a Polsko už zakázali jejich prodej lidem mladším 18 let a Británie zvažuje podobný zákaz pro mladší 16 let. Samotný Red Bull k tomu říká, že energetické nápoje nejsou pro děti vhodné a že na ně svou reklamu rozhodně necílí.
14: Zatím Red Bull zůstává s přehledem na špici. Když se Matešic v roce 1984 rozhodl upravit thajský recept pro evropské jazyčky, experti mu tvrdili, že o žádný energetický nápoj nikdo nestojí. Ignoroval je, dal svému lektvaru prémiovou cenovku a vybudoval trh, který stál zejména na dobrodružné image. Zkrátka, jakoby Red Bull popíral samotnou gravitaci, uzavírá britský magazín Economist.
3: Svět ve 20 minutách.
15: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přeji
14: Lenka Buriánková
15: a Ladislav Dvořák.
3: Umělá inteligence mění svět. Kyberútoků přibývá. Sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
16: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
3: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus.
5: Radiožurnály půl druhé. Kateřina Cousidisová a zprávy.
6: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Silnice mezi Znojmem a Brnem je stále zavřená. Oba řidiče autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 bude platit od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude provázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V desítkách měst po celých Spojených státech se dnes bude demonstrovat proti datovým centrům umělé inteligence. Protesty pořádá konzervativní hnutí Humans First. Datacentra podle něj neférově čerpají dotace nebo zvyšují ceny elektřiny. Umělá inteligence podle organizace taky mimo jiné ohrožuje pracovní místa Američanů nebo duševní zdraví mladých. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Valičkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Večerní program v amfiteátru Strážná Hůrka začne v 6:30 večer.
12: Sport.
6: Tenistka Linda Frovirtová zůstává ve hře o start v hlavní soutěži pražského turnaje WTA. V úvodním kole kvalifikace Prague Open si totiž na štvanici poradila s Australankou Mičičovou, kterou porazila po setech 6-3 a 7-5. Poslední soupeřkou Frovirtové v boji o účast v prvním kole bude Číňanka Gao.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na silnici 16 u Sobotky i 15 u Zahrádek. Na 16 směrem z Jičína do Boleslavy na obchvatu Sobotky zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově, z obou stran se tvoří kolony. Delší 10-minutová od Jičína. Silnice 15 na výjezdu ze Zahrádek směrem k Úštěku. I tam jsou záchranáři u vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Jede se kyvadlově, kratší fronty v obou směrech. Šestka z Prahy do Varu před omezením u Petrohradu kolona na čtvrt hodiny. Na trojce na hlavním tahu z Prahy do Tábora naberete zdržení v nesouvislé koloně. Začíná před Benešovem, sune se okolo celého města, za hotelem Benika se rozjíždí. Následně se brzdí i mezi Bystřicí a Olbramovicemi. A trojka se plní i v opačném směru, kolonu čekejte na výjezdu z Benešova směr Praha od Kauflandu. A v hlavním městě na hlavní části okruhu přetrvávají dlouhá zdržení v obou směrech kvůli omezení u Barandova. Kolony se sunou jak na výjezdu z Lohkovského tunelu směrem k letišti z 15. kilometru, tak od sjezdu na plzeňskou D5 směrem k D1 z 23. Čekejte až 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova Evangelia. I o tom budeme mluvit s koordinátorkou výstavy v našem kulturním magazínu. Dobrý den od Michaely Veteškové.
3: Kultura Plus.
17: Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožumberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní autora Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
18: To jsou originály?
19: Aha.
20: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
21: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
20: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
21: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
0: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
21: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
0: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
21: Ano, prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
0: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
21: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
0: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října.
17: A po reportáži kolegy Tomáše Malečka pokračujeme v našem kulturním magazínu dalším podobným tématem. Fragment rukopisu Markova Evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquileia s názvem Markovo Evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tam poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí byl právě v Praze. A v našem vysílání už je teď koordinátorka akce za Českou stranu Martina Dlabajová. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: V jakém stádiu příprav ta výstava právě teď je?
19: V této chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
17: Já jsem vás zastihla právě v Itálii, v Aquileji. Doufám, že také v místě výstavy. Kde konkrétně ta výstava tady bude?
19: Zastihla jste mě právě v Aquileji a výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli. A jenom pro zajímavost, já jsem tady obklopená antickými pozůstatky, vidím na krásnou patriarchální baziliku v Aquileji a obě dvě tyhle památky jsou zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Takže jsem opravdu na speciálním krásném místě.
17: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Ta pražská část, kterou do Čech přivezl už zmiňovaný Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. Proto se také i zeptám, jak je ten pražský fragment, po případě pražský fragment, bude na výstavě zabezpečen.
19: Je to přesně tak, jak říkáte, právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta. Je úžasně opatrovaná, já musím vyzdvihnout, jakým způsobem se stará jak vlastník metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze, tak také právě archiv Pražského hradu, jak se stará o takovouto vzácnou relikvii. A samozřejmě my jsme, abychom splnili přísné podmínky, já tady mluvím za italskou stranu, za nadaci Aquileia, která výstavu pořádá a je iniciátorem této výstavy, tak museli jsme samozřejmě zajistit splnit přísné podmínky, jak bezpečnostní, tak konzervační, aby tato vzácná památka vůbec mohla vycestovat a samozřejmě, aby se mohla bezpečně vrátit.
17: Jaké další zásadní exponáty návštěvníci té italské výstavy ještě uvidí? Samozřejmě tím neříkám, že Markovo evangelium nestačí.
19: Samozřejmě, stačilo by samo o sobě, ale určitě právě základ té výstavy je v tom, že se společně představí tři dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka, ale samozřejmě budeme mít spoustu dalších exponátů, které se vážou na tradici svatého Marka, a já bych nechtěla prozrazovat víc, protože právě ta výstava bude to kouzlo, ta legenda, ten příběh svatého Marka bude to, co se všechno propojí a vlastně nás to zavede k tomu hlavnímu exponátu, kterým určitě bude náš pražský rukopis.
17: Hostem Kultury Plus byla Martina Dlabajová, která nás pozvala na výstavu do Itálie. Děkuju a naslyšenou.
19: Děkuju, arrivederci.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: 77. ročník frankfurtského knižního veletrhu, který je největším knižním veletrhem na světě, začne za 3 měsíce a pro Českou republiku bude letošní ročník velmi významný. Česká literatura je totiž hlavním hostem veletrhu. Na českém národním stánku bude prezentace české literatury a české knižní kultury. Připravená je na základě pověření Ministerstva kultury České republiky Moravskou zemskou knihovnou v Brně. A koordinátorem české účasti je Martin Kraft, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
17: Jak bylo řečeno, Martin Krafl je programovým manažerem českého hostování. Co vás teď aktuálně nejvíc zaměstnává?
1: Myslím, že právě ten pucl jednotlivých akcí. My jsme v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku zorganizovali v letošním roce asi 100 akcí s 50 kulturními institucemi v rámci českého kulturního roku, ale ty se rozprostřely do roku celého, to znamená, že tam je vždy dostatečný čas reagovat spontánně na všechny změny a všechny akce obhospodařit. Na veletrhu, v tom veletržním týdnu od 7. do 11. října máme také 100 akcí, máme tam 3 scény a to už je opravdu pucl, protože dáváme dohromady překlady, kterých je asi 140, k tomu máme 75 nominovaných autorek a autorů a my musíme nabídnout velmi zajímavé debaty, protože dnes už ty klasická literární čtení na veletrzích moc nefungují. Ta se hodí do města, ta se hodí do knihoven, knihkupectví, galerií, ale na tom veletrhu to musí být spíše debata na určitá témata. No a my jsme už ta témata dali dohromady se spoustou partnerů z knižního průmyslu, ale i s autory a literárními překladateli. Teď je máme obsazeny, no a teď pilujeme logistické věci a zjišťujeme, jestli všichni mohou být tam, kde mají být, a to není úplně jednoduché.
17: Česko prezentuje se pod tím zvláštním motem, které budí možná rozpaky, možná zájem. Česko, země na pobřeží, jak bylo řečeno pod tímto motem, které odkazuje na Shakespeareovu hru Zimní pohádka, bude Česká republika prezentovat svou knižní kulturu. Když někomu to motto řeknete, jak lidé reagují?
1: Je to naprosto pozitivní. Vy jste mluvila o rozpacích, ty tam jsou, ale jsou pozitivní ty rozpaky. Oni jsou vždycky nejdříve zaražení a když jim trošku napovíte a řeknete opravdu žádné pobřeží nemáte, tak se začnou usmívat a když vysvětlíte pointu s Shakespearem, tak se vlastně všem líbí. A já zrovna jsem v Norimberku, kde začíná 4denní festival Texttage. Máme tady 8 našich autorů z jejich překlady do němčiny a organizátor mi už dopředu psali, prosím tě, hlavně nevynechej to logo a vysvětli taky ahoj. Maritimský pozdrav, který se u vás píše z J na konci a ne z I. A to je pro mě vlastně vždycky hrozně hezké vědět, že to německy mluvící čtenáři a organizátoři kulturních akcí zaregistrovali, protože si možná posluchači vzpomenou, že motto lipského hostování v roce 2019 v Sasku bylo právě ahoj. A ten lipský knižní veletrh, to byla vstupenka do soutěže o ten frankfurtský knižní veletrh. Takže se to krásně propojilo.
17: Tak přeci jenom já tuším, co znamená Česko, země na pobřeží, nicméně vy to můžete vysvětlit i posluchačům Českého rozhlasu.
1: Určitě. Je to odkaz na Williama Shakespeara a na jeho zimní pohádku, kde vlastně Čechy umístil na pobřeží. Je to překrásná metafora a my si s ní pohráváme, zabýváme se tím, co to vlastně pobřeží v dnešní době je, jestli je to místo, které spojuje nebo rozděluje. Jaké jsou cesty na pobřeží? Zajímá nás pobřeží kreativity, pobřeží humanity. A společně si myslíme, že tenhle projekt by mohl českou literaturu té nové generace, to znamená od vzniku České republiky od roku 1993, vrátit zpět do toho světového oceánu literatury, do kterého patřila hvězdná jména té doby před pádem železné opony, ať už Kundera, Havel a mnoho dalších.
17: Teď je taková trochu provokativní otázka. A co z toho Česko a česká literatura a český čtenář všechno bude mít? Je veletrh ve Frankfurtu, já tam nepojedu. Mě vlastně nezajímají ani německé překlady českých autorů. Tak proč by mě to mělo zajímat?
1: Tak když pominu národní hrdost a to, že česká kultura ve světě získává velký zájem a tím je zájem o Českou republiku,

0: České republice, tak podle nezávislé analýzy, kterou máme, do české ekonomiky přibude až 465 milionů korun. Na daních a odvodech získá stát zpět až 130 milionů. A ten projekt dá práci až pro 380 lidí. A jestli jste teď dobře poslouchala, tak jsem řekl, že do té státní kasy se může vrátit až 190 milionů korun a to už je vlastně ta částka, kterou ten stát investoval.
1: Tolik ředitel Českého literárního centra a programový manažer Českého hostování na veletrhu Martin Krafl. Děkuju nejenom za tyto údaje. Naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Naslyšenou.
1: Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezony uvedlo také 18 premiér.
2: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
3: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
2: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
3: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
4: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
3: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
5: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
3: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
6: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforci s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
3: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Třikrát během jara vždy první neděli v měsíci mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
7: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
8: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
7: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
9: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
7: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstává

0: dávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
1: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
0: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
1: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
0: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Město Sobotka v severních Čechách začátkem léta pravidelně zaplňují milovníci českého jazyka a literatury. Místní Sokolovna se stává divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí lidé. Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let. Reportáž tam natáčeli asistenti Dismanova rozhlasového dětského souboru. Tady je.
3: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
4: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás nějakou oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
5: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
3: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
6: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci, vlastně celý týden, ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
5: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
7: Audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
3: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
8: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
5: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
9: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
5: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
3: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, na mladší účastníky čekají dílny pro děti. S tatínkem na festival už podruhé dorazil také 6letý David.
10: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
5: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
3: Letos do Sobotecké Sokolovny zavítala již po několikáté divadelní společnost Geisler's Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
11: Jste tady? Ano! Pane! Ne! Pane! Ne!
5: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
12: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu velký literární festival. nakolik je malý?
3: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiche. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známa.
13: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
3: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
5: František Souček, Český rozhlas.
2: To byla reportáž ze Šrámkovy Sobotky. Tato přehlídka už skončila, ale kulturní akce během léta najdete na mnoha místech Česka. Namátkou zmíním shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Tento týden začaly také tradiční letní slavnosti staré hudby. V Ostravě finišuje Colors of Ostrava. Ve Vizovicích je festival určený příznivcům tvrdší muziky a v novém týdnu, konkrétně v pátek 24. července, začíná v Uhersku Hradišti letní filmová škola. I o tom všem budeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluvit, včetně magazínu Kultura Plus, který právě posloucháte a který touto informací uzavíráme. Mějte se pěkně, loučí se Michaela Betyšková a naslyšenou za týden.
14: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
15: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
16: Počet zraněných po nehodě dvou autobusů na Znojemsku stoupl na 47. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Na dálnici D1 z Prahy do Brna komplikují provoz dvě velké nehody za Divišovem a za Větrným Jeníkovem. A bude oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
17: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
16: Dva autobusy se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník. Z místa se hlásí reportér František Jirků.
18: Silnice je stále zavřená. Policie předpokládá, že by se provoz mohl obnovit do půl hodiny. Bude se ale ještě chvíli jezdit kyvadlově. Před chvílí tady hasiči odstranili ze silnice oba autobusy. Jeden se jim podařilo nastartovat a sjeli s ním na vedlejší slepou cestu. Druhý musela vyprostit speciální technika, která na místo přijela z Brna. Oba autobusy se srazily okolo 9:30, když ten, který jel ve směru od Brna, čelně narazil do druhého, který vyjížděl z odbočky na Lechovice. František Jirků, Radiožurnál.
16: Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ukrajinci tvrdí, že kromě toho udeřili taky v Azovském a Černém moři. Podle ruských úřadů ukrajinské drony při útocích zabily nejméně 7 lidí a zranili přes 20 dalších. Oběti po nočních úderech hlásí i Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni v Oděse. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sešli pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firm z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
19: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
20: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
21: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den. Zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
20: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z duelu nabídne reportážní vstupy.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehody na dálnicích D35 u Svitav na D1 dokonce dvě. D35 nový úsek mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou byl uzavřený před Svitavami na kilometru 199 přibližně 15 minut. Odklízeli tam následky po vážnější nehodě osobního auta. Teď už se jede alespoň levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna komplikují provoz hned dvě velké nehody. První kolona vás zastaví už kousek před sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Přes 20 minut se popojíždí k nehodě na 44. a půltém. Tam je po srážce 3 osobních vozidel stále průjezdný pouze pravý pruh a hodně obtížně se stále najíždí i od odpočívky a čerpací stanice Shell. O kus dál na Brno zastavíte před sjezdem na Větrný Jeníkov zhruba na kilometru 101. Na kilometru 107 hromadná nehoda, stále také průjezdný odstavný pruh, kolona na více než půl hodiny. Silnice 35 na průtahu Libercem směrem z Chrastavy do Turnova je uzavřená na úrovni vlakového nádraží. Je to kvůli pádu chodce z mostu. Kolona od sjezdu na Vratislavice, tam se ještě sjet dá a pokračovat po Hodkovické ulici. Exitem 25 se na silnici 35 vrátíte zpět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přeháňky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Druhé nejbohatší rozárium na světě kdysi nevzniklo v žádné slavné metropoli, ale v malé vesnici kousek od Trnavy. Evropským astronomům je starý kontinent někdy malý, proto existuje Evropská jižní observatoř v Chile. Únikovou hru si můžete užít i ve vězení, ideálně tedy v bývalém. Jedno takové mají v Lotyšsku pobříž Liepaji. Ovoce můžete sníst, prodat, usušit, udělat z něj džem nebo kompot a nebo vyrobit pálenku. Ve Francii je místo, kde ji dělají i z jahod.
17: Reportáže zahraničních zpravodajů.
23: V malé obci u Trnavy kdysi stávala jedna z největších růžových zahrad své doby. Dolní Krupou, kde hraběnka Marie Henrietta Chodková schromáždila tisíce odrůd růží, znali pěstitelé po celé Evropě. Pak ale zahrada téměř zmizela a příběh její zakladatelky nadlouho překryly války i změna režimu. Po stopách takzvané růžové hraběnky se vydala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
0: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. Některé připomínají sněhové vločky, jak jsou vlastně čistě bílé a křehké. Jiné jsou zase tak sytě rudé, že člověk až pochybuje, jestli jsou skutečné. Další pak vytvářejí více než 2 metry vysoké růžové brány a všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
1: Ona za svého života vytvorila v podstatě, čo vieme, druhé najbohatšie múzeum, alebo druhé najbohatšie rozárium na svete, čo sa týka počtom druhov rúží. Že hovoríme o niekoľkých tisícoch druhov a niekoľko desiatok tisícov sadeníc. Vieme, že jej rozárium malo okolo 4 hektárov.
0: Mária Henrietta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
1: Město Krupina nereagovalo na jeho vizi, ale zareagovala právě Mária Henrietta. Ona išla takto v júni a poslala tam furmanov so zvozmi a doviesli z Krupiny v podstate 2000 sadeníc.
0: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
1: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalógy, vyšlachtila vlastnú rúžu Fenomén a Ignis.
0: A rúže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová, silne voní a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
1: Oni aj napríklad vyšľachtili rúžu Maria Henrietta na jej počesť. To je asi najpestovanejšia rúža v rozáriu.
0: Kolem života rúžové hraběnky navíc dodnes kolují legendy. Podle jedné z nich se nikdy nevyrovnala s nešťastnou láskou a s tím, že se musela vzdát nemanželského syna.
1: Vtedy, jak sa ho zriekla, tak sa začala venovať pestovaniu rúži a charite. Hej, že na trud z toho, že si nemôže zobrať koho nemôže mať, tak si nezobere nikoho. A začala sbírat růže, protože růže jsou krásné, jako ten život, ale i píchlavé.
0: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
1: A jedinou památkou takovou reálně fyzickou, co se nachází, alebo se nacházelo, jsou také malé porcelánové pliešky, označovače a tak, aj kto ju vyšlachtil, aj tuto, aj tu, keď sa prechádzate po rozáriu. Tak presne takto, ako to robila Henrietta Chodková, takto to je robené aj teraz.
4: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
1: A tie rúže sú stále pri nej. Že to není nič, že nikto sa s tým nehral, to proste prirodzene opadáva.
0: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Český rozhlas.
23: Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevili německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. A zřejmě by to nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Na vrcholku pouštní hory Paranal ve výšce přes 2600 metrů natáčel Dominik Tesár.
6: Velmi velký teleskop VLT tvoří takové čtyři zvláštní stříbřité velké stavby bez oken s mnohoúhelníkovým půdorysem.
7: Prosím, vezměte si přilbu.
6: Žádá u vstupu do jedné z budov technička Patricia Guachardová. Došli jsme do velké okrouhlé haly. Uprostřed je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami, béžovými krabicemi. Zaujal mě tenhle zvuk.
7: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby držely nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
6: Technik v bílé budce bude teď večer teleskop otevírat na noční pozorování, vysvětluje Patricia. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Celý teleskop se sklápí směrem k nám.
8: Naklonením teleskopu skoro na 90 stupňů minimalizujeme riziko poškození, kdyby při otevření něco spadlo ze střechy. Máme tu velmi křehké a unikátní vybavení. Nemáme náhradní.
6: Vykládá Laura Venturová z ESO, zatímco konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
8: Má 8,2 metrů v průměru, 17 cm tlusté, je z jediné gigantického kusu. 23 tun zerodur.
6: Lesklá hliníková vrstva se prý co dva roky vyměňuje. Je tu i sekundární zrcadlo s relativní novinkou, adaptivní optikou. Deformuje se podle potřeby, jak vysvětluje Laura.
8: Umožňuje to vyrovnávat rozmazávající efekt atmosférických turbulencí.
6: Astronomové tak vidí dál a ostřej. Potřebují ale lasery, upozorňuje Patricia.
8: Laser vlastně nasimuluje umělou hvězdu.
6: Podle té se obraz stabilizuje. VLT taky zvládá takzvanou interferometrii, vysvětluje Patricia.
8: To používáme všechny čtyři teleskopy dohromady. Je to pak podobné, jako by mělo primární zrcadlo průměr 150 metrů.
6: Zrcadla světlo posílají do různých spektrografů, které světlo rozkládají k analýze. Slunce zapadá nad obrovskou jednolitou bílou plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lukas Pordone.
9: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsušší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně. A jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
6: Abychom si je ukázali, budeme muset chvilku počkat.
24: Teď už je tady. Úplná tma, kromě hvězd, je na obloze vidět laser teleskopu, tenký paprsek světla směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
6: Daleko slabší, ale taky silný laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
25: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze. Ty dvě velmi jasné hvězdy tamhle, to je část souhvězdí Kentaur. V blízkosti je další velmi malá hvězda nazývaná Proxima Centauri. Bez dalekohledu nepozorovatelná, ale je to Slunci nejbližší hvězda, vzdálená jen 4,5 světelného roku.
6: Na jižní obloze nejsou zajímavé jen hvězdy, ale i jejich absence.
25: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd. Je to součást mléčné dráhy, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi. Takzvaná temná souhvězdí. V tomhle inkové viděli lamu,
6: říká Maxim.
26: Reportáž o velmi velkém teleskopu otevírá ještě nejrůznější otázky, které budu postupně pokládat jejímu autorovi Dominiku Tesárovi. Vítej.
27: Dobrý den.
26: Dominiku, prosím tě, vysvětli nám podrobněji, jak ten teleskop funguje. V reportáži mluvíš o primárním a sekundárním zrcadle. Kolik jich tam je a kam světlo odrážejí?
27: Tak to primární zrcadlo má parabolický tvar, tedy tvar takové mělké misky, světlo a záření, co se sbírá, odráží nahoru ke střeše do jednoho bodu. Tam je to sekundární zrcadlo, takže druhé, které má něco přes metr a v průměru a má tu adaptivní optiku, takže magnety mění jeho tvar, aby vyrovnávaly ty atmosférické turbulence až 1000x za sekundu. A odtud se světlo odráží k terciálnímu zrcadlu, které ho odráží do strany k přístrojům. No a na VLT mají různé přístroje, hlavně spektrografy, tedy přístroje, které světlo nebo jiné záření rozkládají na jednotlivé vlnové délky a zaznamenávají je. Je jich tam spousta, jmenují se třeba UVS, Sphere. Povídal mi třeba o Flames, který je zajímavý tím, že má robotické rameno, které přeskládává optická vlákna a je díky němu možné pozorovat desítky vesmírných objektů najednou. Pak si dobře vybavuju název přístroje Espresso, to umožňuje zaměřovat se na exoplanety, tedy planety mimo sluneční soustavu.
26: Z reportáže je docela zřejmé, jaké to je uvnitř, přímo v těch budovách VLT s teleskopy. Jak to ale vypadá u observatoře v poušti, na pouštní hoře?
27: No, poušť Atacama je na severu, čili taková kopcovitá, řekl bych, takové vyprahlé jeseníky, ale v dost vyšší nadmořské výšce a není tam žádná zeleň, na zemi je jen prach, kamení. Ten vrcholek hory je trochu takový uříznutý, sploštělý, jsou tam tedy ty čtyři hlavní teleskopy, malé pomocné teleskopy, další zařízení. Kontrolní budova, kde se pracuje, je schovaná těsně pod vrcholkem z boku. Vlastně mi to nikdo nepotvrdil, ale myslím si, že je to, aby z oken neprostupovalo k teleskopům žádné světlo.
26: A pokud jde o lidi, kteří tam pracují, odhaduju, že asi nedojíždějí, ale žijí přímo tam?
27: Ano, ten personál, astronomové, technici a tak dále žijou přímo v areálu, ale v zázemí, které je tedy pod vrcholkem Paranalu, řekněme asi o dvě serpentíny níž. Žádné osvětlení tam není, vidíte tam jen taková tlumená oranžová světla, která jsou podél těch serpentín nahoru k teleskopům, aby dávala jaksi znát obrys té silnice. A ta hlavní budova zázemí je hrozně zajímavá, je to architektonicky oceněný hotel, vstupujete tam po takové rampě, která se zanořuje pod zem. Budovu totiž z té strany vlastně vůbec nevidíte, směrem od teleskopů je tedy zapuštěná. Na úrovni země je tam takový kulatý dom, kopulovitá střecha, která zřejmě propouští nějaké světlo a pod ní je taková tropická zahrada s palmami a podobnými rostlinami, kolem nich pokračují ty svažující se rampy, takže sestupujete dolů do jakéhosi lobby. No a z druhé strany je pak tedy vlastně do země zasazená fasáda s okny a balkonky. Nakonec mnozí tu budovu už nejspíš viděli, protože si zahrála v závěru Bondovky Quantum of Solace. Daniel Craig tam běhá po skleněné střeše, střílí a proskakuje skrz ní, zneškodní tam hlavního padoucha filmu a většina téhle pouštní budovy při té akci nakonec z většiny vybuchla a schořela, ale tedy ve skutečnosti stojí dál v poušti, tam přebývají astronomové a technici.
26: Velmi velký teleskop VLT nahoře Paranal je aktuálně největším teleskopem Evropské jižní observatoře a taky největším v Chile. Tuším ale, že se to má změnit, protože ty si nedaleko VLT navštívil taky stavbu budoucího největšího teleskopu světa, je to tak?
27: Je to tak, i přímo z Paranalu můžete zahlédnout jiný pouštní vrcholek Cerro Armatones a na něm už uvidíte obrovskou stříbrnou kopuli, v ní bude ten největší teleskop světa. V ESO, jak se zdá, nemají úplně fantazii, pokud jde o vymýšlení jmen, takže koncem minulého století zprovoznili na Paranalu VLT, velmi velký teleskop, a teď mají tedy rozestavěný tenhle budoucí největší na světě a ten se bude jmenovat extrémně velký teleskop ELT. Mimochodem původně byl v plánu ještě větší teleskop a měl se jmenovat ohromně velký teleskop. Ten ohromně velký teleskop se ale nakonec ukázal jako příliš drahá a příliš riskantní stavba, takže nakonec to bude jen extrémně, ne ohromně velký teleskop. Primárním zrcadlem nikoli 100, ale necelých 40 metrů. Běžný vědecký provoz by měl zahájit v roce 2030, pokud se tedy ta stavba dál nezdrží.
26: Pokud jde o rozdíly mezi tím novým extrémně velkým teleskopem a VLT, jaké jsou?
27: Tak z toho, co můžu říct jako laik, bude to jen jeden obří teleskop, ne čtyři. A celá ta kopule váží přes 6000 tun, dokáže s teleskopem rotovat podle potřeby. A to skoro 40-metrové zrcadlo M1 u ELT nebude z jednoho kusu, ale bude segmentované, poskládané ze skoro 806 úhelníků. No a jeden z přístrojů na ELT bude spektrograf Andes, na jehož výrobě se podílí i vědci z České akademie věd a Masarykovy univerzity.
26: To byl reportér Dominik Tesár. Děkuji za informace o chilských teleskopech, existujících i teprve vznikajících, a přeju ti hezký den.
27: Naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
26: Lotyšská Karosta byla až do rozpadu Sovětského svazu uzavřenou zónou. Bývala námořní základnou, kde kolem roku 1900 vyrostla vojenská věznice. Už v roce 1905 v ní internovali účastníky námořnického povstání během ruské revoluce. Od roku 1997 je vojenská věznice muzeem, ale taky hotelem a místem únikových her. Natáčela v ní naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
3: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
5: Vypráví Madara Vičule z organizace Liepe Aja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi. Velká okna částečně zazděly.
3: Teď jsme v prvním patře a většina místností, co tu máme, jsou vězeňské cely. Podařilo se je zachovat v původním stavu, ale některé slouží jako umělecká díla, expozice. Nechceme, aby tu všechno bylo strašidelné a odpudivé, takže každá z cel má dnes svůj originální koncept.
5: Madara otevírá těžké dveře jedné z nich, kde stěnu pokrývají malby. Kdysi to tedy bývaly cely, ale dnes jsou výstavními prostory. Zatímco za jedními vězeňskými dveřmi se schovává věrná kopie běžného obývacího pokoje domácnosti ze sovětské éry, za jinými je civilní kryt s obleky a pomůckami proti chemickému útoku. Včetně speciálního sovětského kočárku s uzavřenou korbou. Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
3: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
5: To už je výslechová místnost. Temná, páchnoucí nátěrem na stěnách, potem a páleným tabákem. Stěny cel v druhém patře nezřídka pokrývají různé rytiny, obrázky i vzkazy, často v cyrilici. Vyleze je tu vězni, kteří si jimi počítali dny trestu, vzpomínali na své blízké nebo jen vyjadřovali přání a frustrace.
3: Jsou to temné malé cely, prakticky bez oken. Ty dozdily a nechali jen úzký průhled. Vězni tu měli dřevěné pryčny na spaní, jinak nic. Pokud někdo dostal matraci, ostatní vězni věděli, že spolupracuje s dozorci. Vězně tu učili, že nemůžou nikomu věřit a že každá výhoda nutně něco stojí. V každé cele tu měly být 2 až 4 vězni, ale běžně jich tu bývalo víc.
5: Od přelomu let 1997 a 1998 slouží věznice jako muzeum, které si zachovalo hodně ze své původní autenticity. Ale není to jenom muzeum. Slouží totiž také jako vzdělávací a zároveň zážitkový prostor pro žáky a studenty.
3: Muzeum je součástí lotyšského celostátního vzdělávacího programu, který studentům přibližuje historii v živých prostorách. Proto tu máme i mnoho školních skupin a ty můžou doslova zažít atmosféru uvnitř těchto stěn.
5: Můžou ve 2 speciálně vyčleněných celách, které lze rychle vycpat matracemi, přespat, zatímco přes den mají v budově a okolí vzdělávací program. Můžou také otestovat štěstí a důmysl v únikových hrách a přelstít pověst věznice, že z ní nikdo nikdy neutekl. Nenáhodou věznici Karosta v Liepáji nabízí také některé platformy pro rezervaci ubytování. 2 cely jsou totiž upravené na velmi netradiční hotelové pokoje. Z lotyšské Liepáji Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
26: Francii máme spojenou hlavně s vínem, kdo se ale vydá na severovýchod země, narazí také na destilerie, kde se vyrábějí z ovoce pálenky. V Alsasku se po stopách takzvané eau de vie, tedy vody života, vypravil náš reportér Jakub Lucký.
10: Balbron je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory na místní pole, kde se pěstuje ovoce, a ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady Distillerie Artisanale Eckmayer, což je tedy pálenice, řekněme palírna, která zpracovává právě místní ovoce jedno za druhým, dalo by se říct. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly, dřevěná, byť teda střecha má nějakou základní železnou konstrukci. Co mě zaujalo, jedna z prvních věcí, co jsem tady slyšel, tak vlaštovky, které tu létají, a tady samozřejmě tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce, když ovoce je, a tady počítám 1, 2, 3, 4, až to za rohem pátá, takže 5 destilačních kolon na výrobu alkoholu. Hnedka za náma hlavní cesta ve vesnici, traktory jeden za druhým.
11: Firmu založil můj děda Ogst Eckmayer, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model. Pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
10: V tom je podle Elzy Eckmayer, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
11: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na macerací jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
10: Jahodovou pálenku jsem tady ještě nepil. Voní to jak jahodová marmeláda, to se nedá popsat jinak. I'm really not sure how to describe this. Tohle vůbec nevím, jak popsat. Chutná to možná nejblíž, samozřejmě to pálenka, ale chutná to možná nejblíž, když máte takovou misku různých jahod, borůvek, malin smíchanou, ale už tak s takovou tou šťávou, ale rozhodně tam ty jahody jsou cítit. Ani česká slivovice není paní Elze neznámá. Ostatně v Alsasku se pálí něco podobného. Jednou z variant je i Vieprün, tedy pálenka ze švestek, v podstatě slivovice, uložená následně v dubových sudech. Všechen alkohol je ve stejných, úhledných, vysokých láhvích s logem stromu. Logo je prý inspirované Gustavem Klimtem.
11: Ty lahve jsou pro Alsasko a Lotrinsko typické. Říká se jim alsaské flétny. Takové hezky elegantní.
10: V tradičních lahvích tak člověk najde velmi tradiční pálenky, které Elza prý dělá podle toho, jaký to naučil její otec, ale taky experimentální likéry, kde si dovolí odklonit se od rodinných tradic. Jedním z nich je třeba Perlin Pampin, tedy pálenka z borovicových výhonků. Z Alsaska Jakub Lucký, Český rozhlas.
26: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
17: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
12: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy má Kateřina Cousirisová.
16: Při havárii dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Oba řidiče autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z té vedlejší. Mobilní aplikaci záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny a nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči dříve, než bude nutné zavolat na tisíc. cestovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Íránské údery v Kuvajtu dnes zranili několik lidí, způsobili taky rozsáhlé škody na tamním ropném zařízení, zasáhli elektrárnu a stanici na ocelování vody. Země se kvůli tomu potýkala s požáry a výpadky elektřiny. Podle agentury AFP Kuvajt obvinil Írán z cílení na civilní objekty. Útoky proti Kuvajtu jsou součástí odvety Teheránu proti Spojeným státům. Američané na Írán útočili 7. noc v řadě. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Křížíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce. Ta fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o 2 roky později byly odstraněny i koleje a troleje. Sport. Na zlatého kladiváře Josefa Pazderu navázala druhým dorosteneckým titulem pro Česko na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rieti ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 z Prahy do Brna trvají 2 komplikace. První kolona se sune od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru. 15 minut zabere trasa k nehodě na 44. a Pultem. Následky blokují levý pruh. Další potíž za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 106,5. Hromadná nehoda.
14: 3 osobní auta v sobě rozházený po celý dálnici a kolona se táhne zatím, co vidíme, několik kilometrů.
13: Brzdí se u exitu 104 k místu kolize. Je to na 30 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Kolona z 52. kilometru se sune okolo 15 minut přes omezení na úroveň Lanžhotu na 56. 52 na příjezdu do Mikulova z Rakouska ucpaná. Kolona na bezmála hodinu popojíždí už z rakouské dálnice A5. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma u Lechovic po vážné kolizi 2 autobusů stále uzavřená v obou směrech. Náhradní trasa pro osobní auta je vedená přes obec. Nákladní vozidla jedou po silnici 414 na Čejkovice a Borotice. A 20 na příjezdu do Budějovic směrem s Pískou na kruhovém objezdu v odbočce na Hlubokou bourala 2 osobní auta. Fronta od Dasného popojíždí 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Přes výslovné předběžné upozornění vedením úřadu jste dne 21. srpna 1970, obdobně jako 21. srpna 69, svým oblečením provokativně demonstrovala svůj záporný postoj k současnému politickému dění. Tímto svým chováním jste ztratila důvěru potřebnou k zastávání dosavadní i jiné funkce v kanceláři prezidenta republiky, a to s přihlédnutím k významnému společenskému a politickému významu úřadu. S okamžitou platností odvolávám vás z funkce samostatného referenta odboru vnitřní správy s tím, že vaši pracovní agendu předáte dle pokynu vedoucímu odboru. Současně se ruší příslib úřadu na přidělení bytu v areálu Pražského hradu.
1: Tak zněla výpověď, kterou obdržela zaměstnankyně kanceláře prezidenta republiky. Podepsal ji vedoucí odboru plánovacího, finančního a personálních záležitostí s datací 25. srpna roku 1970. S fungováním prezidentské kanceláře v období éry komunistického Československa také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Dopisy prezidentům nebyly aktem zoufalství. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Výpovědí, kterou obdržela daná zaměstnankyně kanceláře prezidenta, jsme se ocitli v roce 1970. Jaká byla tehdejší atmosféra, co se dělo v zemi? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
2: V tom roce probíhaly stranické čistky, které si vyžádaly přes 300 tisíc vyloučení ze strany. Současně probíhaly profesní čistky, které dopadly jak na technickou inteligenci, tak na humanitní inteligenci. Spouštěly se politické procesy, jež kulminovaly o 2 roky později.
1: Jakou roli v rámci historického výzkumu, kterým se vracíme do období 70. a 80. let minulého století, mají archiválie typu dopisy prezidentovi?
2: Soudím, že se jedná o velmi autentický, byť pochopitelně svým způsobem velmi subjektivní pramen, který nám dává nahlédnout nejenom do problémů, které občané v té době řešili, ale současně také ukazují limity a možnosti vzájemné interakce mezi běžným občanem a státní správou.
1: My budeme mít pohled právě občanů, kteří si stěžovali. Máme zpětnou vazbu, jak odpovídal prezident, či řekněme jeho prezidentská kancelář?
2: Ta se pochopitelně také zachovala a navíc se ukazuje, že se zachovaly i celé řady reakcí těch různých státních orgánů a správních orgánů, neboť kancelář často přeposílala ty dopisy těch občanů k vyřízení nižším orgánům.
1: Byl dopis prezidentovi tou, řekněme, poslední šancí, poslední nadějí. Někdy se říká, tonoucí se i kosy chytá pro ty stěžovatele.
2: Bezesporu ano, což dokládá celá plejáda konkrétních případů.
1: Jedním z nejčastějších témat dopisů, které přicházely prezidentovi, bylo téma byty. Poslechněme si citaci z dopisu jedné stěžovatelky, která 30. ledna 1985 Gustávu Husákovi napsala.
3: Vážení soudruzi, jako pracovnici OOR v Mostě mě v životě nenapadlo, že bych se i já mohla jednou zařadit mezi ty, kteří se na prezidentskou kancelář obrací s prosbou o pomoc nebo radu. Naše problémy nastaly, když jsme z nouze největší po narození prvního dítěte vzali byt druhé kategorie v Mostě, který byl manželovi přidělen po 12 letech trvání pracovního poměru u OPS Most. Byt nám byl přidělen v hrozném stavu a nebýt podniku OPS, jehož prostřednictvím jsme dostali nové lino, kuchyňskou linku a plynový sporák, žili bychom asi dodnes jako zvířata.
1: Jak mohla prezidentská kancelář tuto konkrétní stížnost pisatelky řešit?
2: Většinou to bylo tak, že se přímo obrátila na ten bytový odbor s dotazem, jak ta situace, pokud o to bydlení toho dotyčného, skutečně vypadá. A to často přineslo posun o několik žebříčků v pořadníku na byt.
1: Když je něčeho nedostatek, stává se z daného zboží předmět úplatku či černého trhu. A to se týkalo také bytů, o kterých jsme slyšeli, že jich byl stále nedostatek. Dopis z ledna roku 1969, jehož autor pracoval jako fotoreportér, dokládá, jak to tehdy fungovalo.
4: Nedostatečný bytový fond je rozdělován neoprávněně. Morálka občanů a důvěra v právní řád a jistotu je podlamována, neboť je výhodnější poskytnout úplatek 5, 10 i více tisíc korun za byt nebo dům bez čekání, než být zapsán do věčně předbíhaného pořadníku a okázněně očekávat splnění bytových tužeb.
1: Lidé leckdy sahali i k ostřejším výrazům a postupům.
2: Extrémním projevem byl například squatting, kdy skutečně občané se nelegálně vloupali do bytů, jež byly dlouhodobě neobsazeny, třeba po emigrantech, a potom se snažili zpětně legalizovat tento svůj krok.
1: Daný fotoreportér, který si stěžoval na korupci, uváděl, důvěra občanů v právní řád, že je podlamována. Vnímali to lidé jako poslední instanci právního řádu, kterému nedůvěřovali, když existoval zákon, že každý má nárok na byt?
2: Ono se v těch dopisech velmi často objevuje takové konstatování, že o tom soudruh prezident nejspíše neví, jaké nešvary se objevují, jak se porušuje zákon, a proto mu píší.
1: Přesto pojďme si říci, prezident v rámci odpovědi na danou stížnost mohl tedy se dotazovat, mohl něco posunout, mohl zjistit informace a některým stěžovatelům mohlo být alespoň částečně vyhověno. Ale co všichni ti ostatní, kteří se snažili bez stížnosti prezidentské kanceláři dané věci vyřešit? Nebyl to takový boj s větrnými mlýny?
2: Svým způsobem ano, ono upřímně řečeno, celá řada těchto dopisů jsou určitým voláním o pomoc od lidí, kteří nemají prostředky nebo kontakty na to, aby se k tomu bytu dostali mnohem snažším způsobem, tedy skrze korupci.
5: Vážený soudruhu prezidente, obracím se na vás se stížností na nespravedlivé postupy Československého státního filmu vůči mé osobě a prosím vás o pomoc. Konkrétně, v roce 1977 jsem začala natáčet film Kalamita, který byl dokončen teprve v roce 1980. A to díky několika svévolným přerušením a pozastavením ze strany filmového studia Barrandov, které realizaci filmu takto nezodpovědně torpédovalo. Jeho výroba se tím zdražila a pracovníci štábu byli bez náhrady poškozeni. Přestože byl film v roce 1980 hotov, byl teprve v roce 81 dán pokyn k jeho masovým kopiím a teprve v roce 82 se dostal do distribuce. Za tento film, na němž jsem 3 roky nepřetržitě pracovala, jsem dostala nejnižší možný honorář, to jest 40 tisíc korun hrubého. A hodnotící komise jej zařadila do nejnižší kvalifikační kategorie.
1: Autorkou tohoto dopisu, adresovaného jako stížnost prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu Husákovi, byla režisérka Věra Chytilová. Dopis napsala v prosinci roku 1982. Do jaké kategorie stížností jej můžeme zařadit?
2: Spadala do 3. nejpočetnější skupiny pracovněprávních vztahů a mzdových otázek, které činily zhruba 1200 dopisů ročně.
1: Zafungoval nějak soudruh prezident Husák ve prospěch režisérky Věry Chytilové?
2: Z dochované korespondence vyplývá, že se prezidentská kancelář obrátila na Barrandov a zde došlo k odpovědi, že to ohodnocení je zcela v pořádku, nebo daný film není prý dostatečně kvalitní.
1: Několikero dopisů přišlo do prezidentské kanceláře od zaměstnankyně Československých aerolinií. Začala psát ještě prezidentu soudruhu Ludvíku Svobodovi. A citaci jedné ze stížností, která je z ledna roku 1972, si teď poslechneme.
6: Žádám tímto o pomoc při mém již déle trvajícím problému. Žádosti o zaměstnání u Československých aerolinií ve funkci pilota. Tuto záležitost řeším prakticky již 5 let a nyní, těsně před kladným vyřešením, mi bylo řečeno, že nemohu být přijata. Důvody neuvedeny žádné, anebo neurčité. Jediný důvod, protože jsem žena.
1: Domnívám a dopis se, v tomto duchu pokračuje. Vyhověl soudruh prezident této stěžovatelce?
2: Této stěžovatelce vyhověno nebylo a ten případ je sám o sobě velmi zajímavý, neboť ona napsala více než 300 dopisů, komunikovala i s manželkou Ludvíka Svobody Irenou Svobodovou, dostalo se jí podpory od Českého a Slovenského svazu žen, ale všechno stálo a padalo na generálním řediteli ČSA, což byl bývalý velitel letky ministerstva vnitra a také osobní pilot Antonína Novotného.
1: Takže politicky dobře prověřený člověk?
2: Bezesporu a současně člověk, který měl pocit, že ženy mohou být maximálně stévardky, ale v žádném případě by neměly řídit dopravní letadlo.
1: Zcela specifickou oblastí stížností, která ilustruje postavení občanů v komunistickém Československu v daném období, bylo téma cestovních pasů. Připomeňme si, že bez takového cestovního pasu či speciální výjezdní doložky nemohli občané vůbec do zahraničí vycestovat. Uzavřené hranice přinášely nejen problémy, ale také další okruh stížností a ty nesouvisely jenom s oním cestováním, ale s tím, že rodinní příslušníci žili za hranicemi státu za onou železnou oponou. Z rakouského Grazu byl 1. srpna roku 1986 odeslán tento dopis. Jeho autorem byl stěžovatel Petr K.
7: Vážený pane prezidente, dovoluji si obrátit se na vás s žádostí o udělení milosti za trestný čin opuštění republiky. Za udělení milosti a prominutí trestu bych vám byl velice vděčen. Vzhledem k tomu, že úprava mých právních vztahů k Československé socialistické republice by zřejmě umožnila vydání vystěhovaleckého pasu mé manželce a synovi. Má manželka si žádala dosud 5x o povolení vystěhování, nicméně tyto žádosti, jakož i odvolání, byly zamítnuty s odůvodněním, že se zdržují v zahraničí bez povolení československých úřadů. Proto bych co nejdříve rád toho povolení dosáhl a tím vyřešil tuto nepříjemnou rodinnou situaci.
1: Nezákonné opuštění republiky. Připomeňme si, že tehdejší Československo bylo také signatářem prohlášení listiny lidských práv a svobod, kde je věnována pozornost i místu pobytu, i to, kde se lidé rozhodnou žít. Československo to nebralo vážně?
2: Československé úřady to opakovaně porušovaly a občané také na to v těch dopisech upozorňovali. Upřímně řečeno, při čtení bezmála tisícovky dopisů, co chodili ročně k této tematice, vidíme tu syrovou realitu mocenské zvůle a

0: perspektiva. Jeho manželka vystudovala speciální pedagogiku, dosáhla i vysokoškolského titulu, hledala práci. Jakmile však kádrové odbory různých organizací zjistili, že se ucházela o práci a že je ženou emigranta a žádá o vystěhování z Československé socialistické republiky, ztratili o ní zájem. V současné době pracuje jako uklízečka na částečný úvazek. Od léta 1984 po překonání rozčarování, pocitu zrady a smutku žádá opakovaně o povolení vystěhování, přičemž si chce zachovat občanství Československé socialistické republiky. Žádosti mé snachy byly opakovaně zamítnuty. Chtěla by obnovit manželství, dát synovi otce, spojit rodinu.
1: Víme, jak tento příběh dopadnul?
2: Z materiálu jasně vyplývá, že do listopadu 89 se neviděli.
1: Téma rozdělených rodin je velkým a leckdy opravdu srdcebolným tématem naší soudobé historie.
2: Neboť těchto příběhů jsem četl velké množství a z některých skutečně člověku běhá mráz po zádech, jako případ muže, který právě s dcerou emigroval v roce 84, kdy se prostě rozhodl spontánně zůstat v zahraničí a vlastně se svou ženou se až zase do pádu komunistického režimu neviděl.
1: Komunisté veřejně proklamovali, že jsou zastánci takzvaného scelování rodin.
2: To je pravda, ale upřímně řečeno také proklamovali, že v Československu jsou zajištěny náboženské svobody, což také nebyla pravda. A toto je klasický příklad pokrytectví, který v té době existoval.
1: Proč?
2: No hlavně proto, že se to vztahovalo na Helsinské dohody, které z pohledu komunistického režimu byly zajímavé pouze pokud jde o hospodářskou a kulturní spolupráci, ale nikoli pokud jde o lidská práva.
1: A co to scelování rodin? Proč bylo v praxi nerealizovatelné?
2: Z jednoho důvodu, protože těch žádostí bylo obrovské množství a ten systém to nezvládal organizačně zpracovat a současně se nemohou zbavit dojmu, že tam byla jistá pomstychtivost, neboť dotyční odmítli socialistický ráj a ukázali mu záda.
3: K 60 nám soudruha Gustáva Husáka předal prezident republiky jubilantovi čestný titul Hrdina Československé socialistické republiky a řád Klementa Gottwalda. Po této slavnosti na Pražském hradě blahopřál generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa jménem předsednictva federální vlády soudruh Lubomír Štrougal. Alois Intra tlumočil blahopřání federálního shromáždění. Gustáva Husáka přišli v den jeho 60. narozenin pozdravit členové vlády České socialistické republiky a České národní rady. Představitelé nejvyšších slovenských národních orgánů předali pozdravný dopis slovenské vlády a Slovenské národní rady. Velvyslanec soudruh Červoněnko po předání darů tlumočil pozdravy nejvyšších představitelů Sovětského svazu a oznámil rozhodnutí nejvyššího sovětu vyznamenat soudruha Gustáva Husáka Leninovým řádem.
1: Jedním z posledních dopisů, které dorazily do prezidentské kanceláře, bylo to 18. prosince roku 1989, byl dopis Rudyho U. Gustávu Husákovi ho napsal ve Spojených státech amerických.
4: Vážený soudruhu prezidente, přijměte srdečný pozdrav. Jsem od roku 1968 pryč z Československa a nyní mám zájem navštívit rodiče, kteří by byli rádi. V roce 1972 jste mi udělil milost a zjistil jsem nyní, že když jsem žádal o víza, že moje milost je zbytečná a víza nemohu dostat. Jenom v případě, že zruším československou příslušnost nebo se legálně vystěhuji z Československa. Milost jsem dostal ve věci trestného činu, za níž je komunistickou stranou bráno to, když se člověk rozhodne opustit rodnou zemi.

0: Zrušení československého občanství je vyplacení se z rodné země. Připadá mi to jako vyplacení odpustků, proti kterému byl československý myslitel Jan Hus upálen na hranici.
1: Zopakujme si. Rudy U. žádal, aby po 21 letech se mohl setkat se svými rodiči. Co měl na mysli o ním vyplacením?
2: Měl tím na mysli jeden z požadavků pro narovnání vztahů s Československem, kdy úřady vyměřily nějakou částku, která měla pokrýt náklady na jeho třeba vzdělání nebo různé pracovní kurzy a podobně. Pro představu se v jednom případě jednalo o částku 40 000 švýcarských franků a v dopise se dotyčný, jež působil ve Švýcarsku jako lékař, snažil získat určitou slevu, neboť upozornil, že podobný obnos nemá k dispozici, bylo mu vyhověno, ale pouze snížením částky o 500 franků.
1: Znamená to, že i to byl prvek pomstychtivosti komunistického státu?
2: Částečně, ale možná to byla i snaha, jak zlepšit stav devizových rezerv.
1: S kádrovou politikou souvisí i další ze stížností, která byla adresována prezidentu republiky Gustávu Husákovi v prosinci roku 1972. Autorem dopisu stížnosti byl František H. ze Slovenské Prievidzi.
3: Vážený pán prezident, obraciam sa na vás so žiadosťou o vyšetrenie krivdy páchanej na mojom dieťati. Dcéra Mária sa riadne prihlásila na štúdium na strednej zdravotníckej škole v Martine, kde prvý ročník absolvovala veľmi dobre. Aj v druhom ročníku sa učila veľmi dobre, ale 14 dní pred ukončením školského roku ju zo školy bez udania dôvodu vylúčili. Chyba som sa dopočul, že dôvodom je, že navštevuje bohoslužby a chodí do kostola. Ja nemôžem pochopiť, či je vôbec možné, aby bol u nás človek zbavený zákonných práv, ktoré zaručujú aj náboženskú slobodu.
1: Pomohla prezidentská kancelář panu Františku H., aby dcera mohla vystudovať střední školu, přestože chodila do kostela?
2: Nepomohla a není to nic neobvyklého, neboť i na konci 80. let se běžně objevovaly případy, kdy pro studium na zdravotnické nebo pedagogické škole znamenalo chození do kostela či na náboženství automatickou stopku.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, dopisy prezidentům nebyly aktem zoufalství a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
2: Pro nemalou část bezesporu byli, neboť se dostali do tak složité životní situace, že pouze prezident republiky v jejich očích jim mohl pomoci.
1: Existoval tady nějaký správní systém, nějaký soudní systém, přestože víme, že komunistický stát je velmi pokrytecký v tom, co deklaruje, jak to funguje v praxi. Ti lidé neměli možnost žádným jiným způsobem se domoci, dejme tomu, svých práv?
2: Já si myslím, že celá řada z nich si moc dobře uvědomovala, že právě tím, že se obrátí na ty nejvyšší místa, tak danou kauzu může skutečně výrazně urychlit.
1: Je něco, co vás při studiu této problematiky a jste autorem monografie na dané téma překvapilo?
2: Celá řada věcí, nejenom to, že skutečně někteří pisatelé sdíleli s prezidentem, dá se říct, celý svůj život, ale současně to, že jsem netušil, v jak velmi složité situaci se nacházeli mnozí občané v době, kdy údajně u nás již byl rozvinutý socialismus a výdobytky se mohl užívat téměř každý. Tak ukazuje se, že tomu zdaleka tak nebylo.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Radiokniha.
1: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Aaron Gurevič byl světoznámý ruský historik, medievalista, který se zabýval obdobím středověku. Narodil se v roce 1924 v Moskvě. Pocházel ze sekularizované židovské rodiny. Studia na Moskevské státní univerzitě dokončil v roce 1946. Studium během války nebylo vůbec jednoduché.
3: Ve svých pamětech vzpomíná, že kromě přednášek musel denně chodit do továrny, protože většina mužů byla v té době odvedena na frontu. Několik měsíců spal jen pár hodin denně, což se podepsalo na jeho zdraví. Až do smrti pak trpěl bolestmi hlavy.
2: Gurevičova vědecká dráha je spjata s Institutem všeobecné historie Akademie věd Sovětského svazu, který vedl od konce 60. let až do roku 1992. Vyučovat na univerzitě nemohl, protože jeho knihy byly považovány za nemarxistické. Odezvy se dočkali jen v zahraničí.
3: Gureviče formovali především práce francouzských historiků Georges Dubyho a Jacques Le Goffa. V době, kdy ještě nebyly k dispozici české překlady jejich děl, to byl právě Gurevič, kdo myšlenky těchto autorů zprostředkoval české odborné veřejnosti.
2: Revoluční byla zejména jeho práce Kategorie středověké kultury, která vyšla v Praze v roce 1978. Přestože zemřel v roce 2006, jeho knihy nestárnou. Svědčí o tom i nedávné první české vydání jeho knihy o roli jedince ve středověké společnosti.
4: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy a Kateřina Coussidisová.
5: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po nehodě průjezdná. Kanada by podle prezidenta Trumpa měla platit za šíření dýmu z lesních požárů. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na pražském okruhu popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Barrandova. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami. Teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po dopolední nehodě dvou autobusů průjezdná. Podařilo se odtáhnout jeden z autobusů, řekla to policejní mluvčí Petra Hrůzová. Podle ní se ale přibližně za hodinu jeden pruh opět zavře, až budou silničáři odtahovat druhý autobus.
6: Do hodiny přijede odtahová služba, která bude zase odtahovat ten autobus, tak pro tu manipulaci, aby to bylo lepší a bezpečný, tak tam stojí teďka už dopravní policisté, kteří jsou připraveni na to řídit potom tu dopravu Kyvadlově.
5: Při nehodě autobusu se dnes dopoledne zranilo 47 cestujících, z toho 7 těžce a středně vážně. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je těchto úsecích počet nehod proti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibál z jejího portálu dopravy říká, že rizikovými dny jsou pátek a sobota.
7: V pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
5: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální sítě. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa za to může Kanada, která zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney řekl, že zodpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
9: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie se dnes utkají o bronz. Zápas o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin českého času.
10: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: D1 z Prahy do Brna a dvě potíže. Nejprve za sjezdem na Divišov na 44,5 kilometru. V levém pruhu čeká na odtah havarované osobní auto. Jede se pravým a odstavným pruhem kolona z exitu 41,21 minut. Situace o mnoho příznivější už za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106,5 následky hromadné kolize přesunuly mimo jízdní pruhy. Fronta ze stého třetího se rozjíždí. Na D35 na novém úseku z Litomyšle do Třebové na úrovni Svitav stále opatrněji na kilometru 199. Po nehodě osobního auta se stále projíždí pouze levým pruhem. Potíže teď nedaleko i na silnici 43 na trase z Lanškrounu do Svitav. U Opatovce před sjezdem na D35 zasahují usrážky dvou osobních aut. Jede se Kyvadlově jen s krátkým zpožděním. A v Praze trvají komplikace na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova, kde se dnes k večeru chystají na demolici mostu, už v obou směrech dost výrazně omezili provoz. Z obou stran tak popojíždí dlouhé kolony. Od D1 navíc začaly s regulací vjezdu do Lochkovského tunelu. Brzdí se na Radotínském mostu. Od letiště zastavíte u Zličína na 23. kilometru. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i vydatnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i kolem 30. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V dnešním magazínu Mezi námi nahlédneme do života druhé generace Vietnamců, která vyrostla ve vietnamských večerkách. Poslechneme si rozhovor s předsedkyní organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy a ředitelkou Ukrajinského centra v Brně Ilnarou Dudaš. Na závěr si popovídáme s Vladimírem Tepavčevičem, který před víc než 30 lety utekl ze Sarajeva a dnes žije a pracuje v Praze. Příjemný poslech vám přeje Taťána Čabáková.
0: Mezi námi.
11: Rodiče sbírali korunku po korunce. Říká o podnikání svých rodičů ve večerce jeden z příslušníků druhé generace Vietnamců v Česku. On i jeho vrstevníci a kamarádi vyrůstali tak říkajíc mezi regály obchodu a rodičům od dětství pomáhali. A jak uslyšíte v příspěvku Jany Šustové, naučilo je to znát hodnotu peněz, zodpovědnosti a dalo jim to smysl pro podnikání.
12: Duc Anilé patří ke druhé generaci Vietnamců v Česku. Pracuje v marketingu a zároveň je předsedou kulturního spolku Vietup, který podporuje mladou generaci česko-vietnamského původu. Narodil se v roce 1996 a dětství trávil na pankrácké tržnici, kde rodiče prodávali oblečení. Když se po vstupu Česka do Evropské unie k nám začalo dovážet levné oblečení ze zahraničí, jeho rodiče začali pracovat ve večerce.
13: Když mi bylo nějakých 14 let, tak můj spolužák Byli jsme v 8. třídě a on mi říkal, hele, ty ještě nepomáháš rodičům, no to by ses měl stydět. A tak jako jsem si tak jako škrábal hlavou a tak jsem se zeptal rodičů vlastně, jestli nechci pomoct, jo. A rodiče v té době vlastně moc ani neočekávali, že bych pomáhal každý den nebo nějak jako pravidelně, ale mě tak nějak je to trklo a řekl si, jo, že využijou moji tady nabídku a od nějaké 8. třídy a pak celou střední školu a i začátek vejšky jsem pomáhal rodičům po škole a hlavně o víkendech, aby si mohli odpočinout.
12: Večerka měla otevřeno od 8 ráno do 10 večer.
13: Ale já si pamatuju, že po škole, když třeba ve 3 jsem byl doma, tak jsem tam byl do večeře do nějakých 8 hodin a když se táta konečně jako odpočinul, navečeřel se, tak mě vystřídal a já jsem teprve tehda měl až ten čas na své úkoly.
12: Ve srovnání s Dukem ani léto ostatní děti měly náročnější.
13: Moji rodiče tehda, oni měli pracovnice, který byly placený a tím pádem pomáhali, ale jakmile třeba se naše rodina dostala lehce jako finančních potíží, tak jsme si řekli, že pomůžu, když navíc moje okolí a mý vrstevníci pomáhali, tak jsem si říkal, že bych měl opravdu taky.
12: A co konkrétně měl Duk ve večerce na starosti?
13: Hlavně to byla práce za pokladnou, tedy tehda 15-letý kluk, jsem prodával cigára, alkohol, prodával jsem jako ovoce a naučil jsem se pracovat se zákazníky, komunikace. Učilo mě to k nějaký, dejme tomu, píli, protože já jsem jako malý, no, mladý kluk, byl docela jako, že mi bylo všechno šumák, byl jsem lehce i flegmouš, ale ta večerka mi jako pomohla porozumět tomu, že peníze se vydělaly opravdu těžko, že ta marže na těch produktech, aspoň u nás to tak bylo, nebyla moc velká a hlavně na těch cigaretách, tam je jako koruna dvě marže a hlavně na těch rohlících ještě. No a tedy táta a rodiče, co ten obchod provozovali, jak i říkali doma, sbírali korunku po korunce. Ale vlastně ještě když si vzpomenu, tak já jsem pomáhal i fyzicky, když přišlo zboží, táta mě zavolal, tak jsem pomáhal vykládat, pak samozřejmě inventura. Ani jsme obchod nezavřeli, prostě jeden z nás dělal inventuru a druhej vlastně prodával a takhle nějak jsme se střídali. Jo, pak když se měl zavírat krámek, tak jsem pomáhal vytírat. A ono to právě tou večeří často neskončilo, když mě šel vystřídat táta, tak já jsem se měl jít najíst a pak jsem se vrátil a pomohl ještě uklidit, zavřít vrata a teprve do hajan.
12: I dnes lze vidět děti, které jsou se svými rodiči v práci, například v restauracích.
13: Tak zrovna tady ta dnešní generace, co chodí do školy, tak oni neměli české chůvy, jako jsme měli my, děti 90. let. Tím pádem, jakmile oni skončí v české škole, tak odpoledne buď chodí na doučování, někam do doučovacího centra v SAPě nebo jinde, anebo právě jsou u těch rodičů v nechtových studiích, v restauracích a tam si dělají své úkoly, sem tam dohlíží na zákazníky. Ale dnešní generace je na tom jako mnohem líp. Myslím si, že nedřou tolik jako my. Když jsme skončili po škole, tak jsme fakt jako makali a žádný jako flákání. Ale na druhou stranu děti dneska mají více prostoru se věnovat té výuce a té lekci, které se mají věnovat.
12: Další člen spolku Větab se jmenuje Chen Větáň a pracuje jako webový vývojář. Také on v dětství pomáhal svým rodičům v obchodě.
14: Tak mý rodiče nedělali potraviny, oni byli ještě dřívější emigranti, dělali nejdřív na tržnici, na Palmovce, prodávali tam oblečení a potom se osamostatnili a udělali si vlastní obchod. Taky s oblečením, ale i s drogérií, domácíma potřebama. A ano, no, já jsem vypomáhal. Ještě krom toho, že jsem studoval, se učil do školy, jo, dělal jsem domácí úkoly, tak jsem ještě pomáhal rodičům v krámě. Naštěstí jsem nemusel pozdě do večera, protože rodiče zavírali už v 7 večer, takže pak byl i čas nějak jako na jiný aktivity.
12: Výpomoc byla takřka každý den.
14: Dřív tak si aspoň dopřávali neděli volnou. V sobotu tak zavírali dopoledne a pak jeli do Makra nebo do nějaký tržnice nakupovat zboží a pak v neděli jsme jeli někam si užít trochu volného času, ale v pozdější době, no, to bylo každý den, no. Místo do 7, tak to bylo už do 8, no.
12: Teď už jsou Čenovi rodiče v důchodu.
14: Snaží se užívat trochu život, no, už jsou trochu starší. Ale co se týče ostatních Vietnamců, co dělají potraviny nebo nejosy, tak ano, to je většinou každý den do večera. Hlavně ty potraviny, no, to je do 10 třeba večer, do 11.
12: Chen dělal v obchodě svých rodičů různé práce.
14: Od vykládání zboží, nacenění nějak toho zboží, nebo jsem dělal i na pokladně a tak, no. Jo, a když jsem si udělal řidičák, tak jsem i jel nakupovat zboží.
12: Daleko složitější situaci měl Tung Mang. Nguyen. Je jedním z mála Vietnamců, kteří se v Československu narodili ještě před sametovou revolucí. Ale už jako dítě se musel potýkat s nepřízní osudu.
15: Ve 12 letech právě, když onemocněla maminka, tak jsem viděl, že tatínek to má těžký. A zase bych záviděl spolužákům, že mají svačiny, jsme to neměli. Dokonce se nám odpojil elektriku, zase se učil prostě po svíčkama. A záviděl jsem prostě kamarádům, že prostě mají svačiny nebo si můžou něco koupit, tak jsem si hledal nějakou brigádu. A v té době ještě vlastně děti mohly dělat kamelota, že jak byly děti stály na ulici a prodávali noviny. Tak ve 12 letech se souhlasem tatínka jsem se začal dělat kamelota a rok na to jsem se stal i nejlepší kamelot v Krnově. Jsem prodal nejvíc novin a vyhrál jsem tam soutěž místní.
12: V roce 2003 zemřel Tungův tatínek.
15: Tak samozřejmě, když tatínek zemřel, tak ještě za po sobě ponechal obchod, kde vlastně jsme to teda rozprodali ty věci a oni vlastně tam, kde jsme to měli, tak nás vyhodili, tak jsem mamince pomáhal. Když jsem vyrůstal na té tržnici, tak už jsem uměl prodávat svým vrstevníkům, českým kamarádům, prodával jsem opasky, nebo co jsem sehnal prostě, nebo co jsme prodávali z Vietnamu, z Číny věci, že na tržnici. My jsme měli tehdy kamenný obchod. Pak jsem našel mamince obchod na vesnici a už jakoby komunikovala normálně, takže normálně prodávala, pracovala. A v 18 letech jsem začínal jakoby tlumočník pro personální agenturu, kde jsem měl na starost ze začátku třeba 8 vietnamských pracovníků, pak 20 vietnamských pracovníků. Až vlastně během těch dvou let jsem nasadil až 100 lidí vietnamského původu, kteří neuměli česky. Takže jsem stal takovým manažerem, koordinátorem a postupně jsem se stal i obchodním partnerem přímo těch personálních agentů.
11: Uzavírá Tung Mang Nguyen. Ilnara Dudaš je předsedkyní organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy a ředitelkou Ukrajinského centra v Brně. Už mnoho let propojuje ukrajinskou a českou společnost. V Česku žije téměř 20 let a dlouhodobě se věnuje veřejné i komunitní práci. Oleksandru Simočko v úvodu rozhovoru zajímalo, proč si vybrala právě Česko?
16: To je dobrá otázka, na kterou velmi ráda odpovídám. Často žertuju, že jsem jenom nasedla na autobus a první zastavka bylo Brno, ale není to úplně tak. Do Česka jsem neplánovala, ani popravdě moc nechtěla, ale tehdejší doba a tehdejší můj život mě donutil k tomuto kroku. A je pravda, že první doba jako byla i poměrně těžká, protože vlastně se stěhovat z prostředí, kde jste vysokoškolský vzdělaný člověk, má jako celkem dobré zázemí a jedete do zemí, kde vůbec nikoho neznáte a jedete a pracujete na nízkokvalifikovaných prácích, tak není úplně jako příjemné. A stalo se to celé v roce 2006. Nyní je to 19 let, co žijí v České republice.
17: Jaké byly vaše první dojmy ze země?
16: První dojmy asi byly pozitivní, jo. Toto prostředí se mně zdálo jako celkem přátelské. Jediné, co pro mě bylo i potom delší dobu v České republice jako neúplně přátelské, to byl vízový režim a víza, o které jsem se musela pravidelně starat a žádat. A to nebylo úplně jako příjemné, protože na to jako jsou vlastně legislativní normy, nevždy je lehké jako je splnit, takže tohle to jako bylo nepříjemné.
17: Jak tehdy Češi vnímali Ukrajince a jak tehdy vypadala ukrajinská diáspora?
16: Co se týče vlastně, jak Češi vnímali Ukrajince, tak tohle bude také velmi subjektivní, protože je pravda, že jsem vycházela netolik vlastně z toho, jak se Češi ke mně chovají, jako z toho, jak vlastně mě naše komunita prezentuje, jak se Češi k nám chovají. A samozřejmě je velmi přirozené, že když přijedete na nové místo, tak se obklopíte lidma, kteří jsou vám blízci, posloucháte jejich názory a berete je i mnohdy i za své. Takže je pravda, že cca 2 roky já jsem žila v České republice pod dojmem, že Češi nás mají rádi. Velmi často jsem se i styděla za to, že mluvím ukrajinsky, zejména když jsem třeba byla někde na nákupech nebo na úřadech. Moje přesvědčení změnila moje dobrá kamarádka, která za mnou tehdy přijela na návštěvu. Nikdy v Česku nebyla, byla tady poprvé a ona opravdu i bez toho, aby vůbec jako uměla jakkoliv česky mluvit, já už jsem v té době mluvila celkem slušně, a tak byla vždycky jako pozitivně naláděna a velmi ráda šla do interakce s většinovou společností. A já jsem jako to všechno tak nějak ze strany pozorovala a viděla jsem, že Češi reagují naprosto v pořádku a mnohdy jako velmi přátelský. My jsme de facto jako tehdy během těch 2 týdnů, co strávila u mě, nezažili ani jednu negativní situaci, která by ukázovala, že Češi nemají rádi Ukrajince. A to mě opravdu tehdy přinutilo se zamyslet, jestli tomu skutečně tak je, že nás Češi nemají rádi. A pak jsem velmi brzo zjistila, že to tak není. Není možné to vlastně interpretovat a brát vlastně jako pozici celé celého národa. A nyní se snažím právě jako přesvědčovat svoje krajany, když slyším právě tady ten názor, že nás Češi nemají rádi, že tomu tak není. I když třeba vlastně mluvím s běžencem, tak já vím, že spousta běženců, zejména kvůli propagandě, která panuje na internetu nebo v jiných médiích, obává se, že jako česká společnost je nemá ráda, tak se snažím právě jako akcentovat na to, že ale podívejte se, ale vám tady pomohli v tom a v tom a v tom. A jo, máte pravdu. Co se týče ukrajinské komunity, tak v roce 2006 vlastně komunita například v Brně zhromažďovala kolem církve primárně. My vlastně jako udržovali nějaké svoje rodinné tradice, například koledy, jo, měli jsme Vánoce v jiném termínu, tak jsme se vždycky jako scházeli. Ale že by ta komunita byla nějak ucelená a že by byl třeba i někdo, kdo by nějakým způsobem prosazoval zájmy té komunity, tak bohužel to jako říct vůbec nejde. To vlastně to v Brně vůbec nefungovalo.
18: Co vás přivedlo k té veřejné a komunitní práci a kdy jste poprvé jako pocítila, že chcete být tím hlasem ukrajinské komunity?
16: De facto jako i teď, když mě někdo jako říká, že jsem hlasem komunity, jako samozřejmě je to pro mě velká podsta, ale ono se to nějak jako vyvíjelo přirozeně. Jako to není tak, že jsem si řekla, já někdy se stanu jako hlasem ukrajinské komunity, to vůbec ne. Myslím si, že to je jenom spíše jako důsledek jako té mé práce. Ale začalo to všechno opravdu jako velmi intenzivně v roce 2014. Myslím si, že nejenom pro mě, ale pro tisíce dalších Ukrajinců, nejenom v zahraničí, ale určitě i na Ukrajině. Pro mě to bylo jako rozhodující i to, že my jsme vytvořili v Brně takovou komunitu, která právě Ukrajině pomáhala a kde jsme měli jako myšlenky všichni velmi podobné a velmi podobné plány. My jsme se tehdy právě rozhodli, že chceme prostě prezentovat Ukrajinu v České republice. No ještě dalším faktorem bylo nejenom to, že nás házeli do stejného pytle, ale i to, že ať už je to opravdu tak, že nás Češi mají rádi, ale stejně jako o nás nic nevěděli. Jako tady Ukrajinců i v té době bylo jako poměrně velké množství, ale my jsme tiše šli do práce, nikde jsme se hodně neukazovali jsme, kdo jsme, jak prostě slavíme svátky, jaká je naše kultura, jako co jsme vůbec za národ, jaké máme dějiny. A my jsme to chtěli vlastně ukazovat, tak to byl vlastně ten stimul a ten impuls, proč jsme tu organizaci založili.
18: Jak se po těch skoro 20 letech tady v Česku cítíte?
16: Naprosto komfortně. Cítím, že je to můj domov. Prožívám všechno, co se v zemi děje. Prožívám volby, prožívám politickou situaci. Všechno ve mně rezonuje, když je třeba i nějaká katastrofa. I přesto, že asi moje vnitřní přesvědčení, kdo jsem, tak na pořád zůstane, že jsem Ukrajinka. Stejně prostě Česko je mým domovem a to se určitě nezmění.
18: Ta ukrajinská a česká mentalita, co bylo pro vás nejtěžší v té vzájemné adaptaci a naopak, co bylo pro vás nejbližší? Co vám jako nejvíc sedělo?
16: Úplně na začátku tak bylo spousta věcí cizích. Na mě jako strašně moc rezonovalo to, že rodinné vazby v Česku nejsou tak pevné, jak třeba na Ukrajině. Pro mě bylo obrovským překvapením, že například sourozenci u mě vlastně jako zrovna v práci tehdy, sourozenci nemluví společně několik let. To bylo asi pro mě jako takovým největším šokem, ale jako zvykla jsem si na to. A potom jsem se začala jako všímat jako trošku jakoby jiných věcí. Mě třeba ze začátku ještě překvapovalo i to, že Češi jsou celkem uzavření. Řeknou vám vlastně mnohdy ani názor na to, já nevím, jak vypadáte, jak se chováte, jako nějaký názor možná i na vaše životní volby a podobně. Na Ukrajině to zase jako je trošičku jináčí. Ale pak jsem si začala toho strašně moc vážit, protože není to důkaz nepřátelství, jak jsem si vlastně ze začátku jako myslela a možná jako i důkaz sobeckosti, to tehdy jako jsem takto vnímala. Ale je to důkaz spíše tolerance a vlastně toho přijetí, že ať seš jakýkoliv, my si tě vážíme jako člověka, jako osobnost. Takže jako je to potřeba prostě ano, potom jako přeformulovávat jako ve své hlavě, snažit se pochopit, vnímat to prostě jako možná i pod jiným prismátem. A pak vlastně ta integrace jde jako daleko jednodušejc. A dalo by se povídat ještě o spoustě dalších věcí, které nás jak spojují, tak i rozdělují, ale je to opravdu asi o tom lidském přístupu a snaze pochopit a vžít se do role dalších lidí.
18: Jak byste dnes popsala svou životní cestu?
16: To jste mě zaskočila. Já si dnes opravdu jako strašně moc vážím ty svoje práce. Když jsme zakladali organizaci Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, tak jsem nikdy nečekala, nepřemýšlela jsem nad tím, že to může být jako vlastně i celoživotní poslání. Myslím si, že je děsně důležitý jako vlastně v tom poslání se trvat. I mnohdy, když jsem třeba jako hodně otrávená a že mnohdy nemám síly a už jsem si prošla párkrát i totálním vyhořením, ale myslím, že je potřeba v tomto zůstat. Takže asi toto vnímám jako svoji budoucnost a uvidíme, co život přinese.
11: Uzavírá Ilnara Dudaš, předsedkyně organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy a ředitelka Ukrajinského centra v Brně.
0: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
11: Vladimír Tepavčevič patří k těm, kteří se do Česka přestěhovali kvůli válce v Jugoslávii. Ze Sarajeva utekl se svou sestrou těsně před vypuknutím nepokojů. Vazbu na Československo měl ale už dříve. Jeho táta tu totiž na přelomu 70. a 80. let pracoval jako zástupce jugoslávské stavební firmy. Vladimír v Praze tehdy dokonce dokončil 2 třídy základní školy. Později vystudoval management na španělské vysoké škole ESMA a zkoušel pracovat v otcově firmě. Dnes je výhradním zástupcem fotoagentury Getty Images pro bývalou Jugoslávii. Redaktorka Lidia Stevanovič se ho nejdřív zeptala, jak vzpomíná na své dětství v Praze.
19: Bylo to hezky, ale přece jen dítě 7 lety přijde do jiného státu, do jiné třídy, jiný jazyk, jiná škola, všechno jinak. Nikoho tady kromě rodičů a sestry nemám, bylo mi smutno. Když jsem se vrátil jako dítě, tak jsem řekl, že už nikdy nepojedu do Čech. A jak se říká odříkaný největší kus, tak jsem se ocitnul znovu tady. Odjížděli jsme, když byla válka, tak to nebylo dobrovolný. Naštěstí jsme nemuseli zažívat to neštěstí tam, ale doufal jsem, že se co nejdřív vrátím. No, asi po roce a něco jsem pochopil konečně, že návrat jen tak nebude. Řekl jsem si jednu věc, potřebuju se asimilovat, potřebuju umět jazyk dobře, protože tady budu asi žít. Rodiče jsou pohřbený tady v Praze, mám tady sestru, mám manželku, mám 2 syny, je to můj domov.
20: V Sarajevu studoval vysokou elektrotechnickou školu, tu však nedokončil, protože odjel těsně předtím, než začaly boje. Jak tehdy viděl svůj život a budoucnost v Praze?
19: Všechno to, o čem jsem sněl, prostě zmizelo. Návrat absolutně nebyl možný a v ten moment si pamatuju, že jsem přemýšlel, že je vlastně úplně všechno jedno a že vlastně vůbec nic na nic nestojí. Tak jsem spadl do takového toho nějakého materiálního krutého světa, tak jdem brát to, co přinese ten život. Dokonce i takový ty nápady, kdybych zůstal v Jugoslávii, jestli by se ta válka nemohla možná zkrátit o něco. Kdybych pomohl akorát, na kterou stranu jít. Bratr na jedné straně, bratr na druhé straně, kamarád na jedné straně, kamarád na druhé straně. Ale jediné, co mi zůstalo, to je, že jsem vždycky byl nenapravitelný pacifista, no. A optimista. No. I když to zní divně po těch slovech, že nic nemá cenu, tak zůstalo to tam.
20: V Česku nebyl uprchlíkem, jelikož jeho táta tady vedl stavební firmu. U něj dostal i svou první práci. Jak se pak tady v začátku cítil?
19: Já jsem se cítil dobře. Češi byli poměrně zvědaví na to, co se tam děje, proč se to tam děje, takže dost často jsem musel povídat o tom a měl jsem i pocit, že je tam soucit. Myslím, že jsme byli tady vítaní.
20: Jelikož v Bosně a Hercegovině dodnes přetrvává určitě napětí, zajímalo mě, zda by tam podle jeho názoru mohlo znovu dojít k válce.
19: Myslím si, že dneska by k tomu nemohlo dojít. Tam není kdo by válčil. Bosně vlastně zůstali staří a mladí, když uměli aspoň něco, cokoliv, tak jsou zahraničí. A mladí lidé nemají ten pocit, že by měli umřít za cizí peníze.
20: Zeptala jsem se také, jak dopadli jeho vrstevníci ze Sarajeva. Kde jsou dnes a zda se stále stýkají?
19: Jsou všude, od Ameriky do Nového Zélandu, Austrálie, Evropa celá. A neuvěřitelný je, že jsme všichni zůstali normální v uvozovkách, neskažený tím nacionalismem a myslím si, že když se podívám takhle, že poměrně i úspěšní lidé ve svých oborech, ve svých státech nových, kde jsou, což mi dělá taky radost. No. A ty vazby vlastně jsou navázané zpět s partou těch nejbližších, nás 6-7. Plánujeme plavbu na Plachetnici, v Chorvatsku, nádhera.
20: V současné době Vladimír Tepavčevič vede výhradní zastoupení fotoagentury Getty Images pro státy bývalé Jugoslávie. Zajímalo mě, čeho si během své práce v tamních médiích všiml nejdříve.
19: Tam je přesně vidět, kde ty peníze jsou, kde ty peníze nejsou. Někde by se dalo říct, že v tom státě se podporuje státní televize a tam nejvíc utrácejí potom státní podniky nebo média. A zase jsou státy, kde vlastně ve své podstatě ty soukromí média jsou na tom mnohem, mnohem líp. Dodává se určitě nejvíc Srbsku. Srbsko je největší trh. A i ty rozdíly, co byly v té době, když jsem začínal v té branži, to bylo 2015, jsem dělal pro konkurenci současnou Shutterstock, teď jsem Getty, byly mnohem větší. Slovinsko bylo na tom opravdu hodně dobře, pak Chorvatsko a Srbsko bylo opravdu někde dole nejníž. Ale za ty léta už se to vyrovnalo. Dokonce myslím, že to v Srbsku opravdu, jelikož je i větší, takže mají větší obraty a že je na tom i cenově jakoby se vyrovnali, takže je to... Aspoň stají z mým branže, z mýho hlediska, nehodnotím ekonomickou situaci, to je něco jiného.
20: Vladimír Tepavčevič je ženatý s Češkou, s kterou má dva syny. Zajímalo mě, nakolik svou rodinu vedl k tomu, aby blíž poznala zemi jeho původu.
19: Manželka se dávno naučila serbohorvačtinu, co jsem se učil ve škole, tak to umí. Starší syn, ten už umí se domluvit, rád tam i cestuje, teďka se zamiloval poslední dva roky do Bělehradu, takže občas, když cestuju já, tak letí se mnou. Jinak jezdíme do Chorvatska k moři. Ten mladší ještě neprojevil moc zájem, rozumí, ale moc nechce mluvit. Píš dělá někdy, že nerozumí, ale to je asi věkem. To i česky občas mi nerozumí.
11: Uzavírá Vladimír Tepavčevič, který se kvůli válce v Jugoslávii přestěhoval do Česka. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Jana Šustová, Alexandra Simočko a Lidia Stevanovič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Tatiana Čabáková.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
21: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
4: Zprávy a Kateřina Sausidisová.
5: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Oba řidiči autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí pro neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další obydlí, rozšířil se ale do lesa. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Našli například nábojnici a nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Sport. Do Artisu Brno míří švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Podle klubového webu je Karlén typickým defenzivním záložníkem, ale může nastoupit také ve středu obrany. První utkání v Šancelize čeká Artis 27. července doma proti Mladé Boleslavi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehody za Divišovem a Větrným Jeníkovem. Na D1 směrem z Prahy do Brna za Divišovem už jen kratší fronta před nehodou na 44,5 kilometru. Sice se stále nedá projet levým pruhem, provoz ale slábne, zdržení do 10 minut. O kus dál směr Brno za Větrným Jeníkovem na kilometru 106,5 už jsou následky hromadné nehody v odstavném pruhu. Jen chvílemi se ještě zpomaluje, ani tam už výraznější zdržení nenaberete. Na D1 přímo v Brně směrem z Prahy se sune kolona k omezení u D2, brzdí se za výstavištěm na stém 91. kilometru, od Vyškova se jede plynule. D2 z Bratislavy je před Brnem plnější od Modřic ze 3. a 5. kilometru, na 2. a 5. teď navíc srážka nákladního a osobního vozidla. Na D2 čekejte delší zdržení směrem na Bratislavu u Lanžhota na 55. kilometru je omezení, kolona začíná kousek za sjezdem na Břeclav okolo 48. ztratíte v ní přes půl hodiny. A v Praze potíže na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova popojíždí z obou směrů dlouhé kolony. Od D1 už navíc regulují i vjezd do Cholupického tunelu. Od letiště zastavíte u Zličína. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude polojasno, postupně na západě Čech oblačno.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Šuhaj nebyl sám.
1: To byly lepejka, vyšerepin noho, teče kruča červona já až do volovoho. Teče kruča červona.
2: Zpívají se o něm písně, stal se námětem pro legendy. V tom pozoruhodném kraji Podkarpaty, kde chození po zboji patřilo svého času k místnímu koloritu a kde zbojníci byli místními lidmi obdivováni, uctíváni. Muž se opatrně rozhlédl a pak se dal do běhu. Utíkal noci, jako o život. Bylo 11. září 1934. Z věznice v Leopoldově právě uprchl 39-letý trestanec Ilko Lepej. Za pár hodin dostanou četnické stanice Pěšťany, Trenčín, Nitra, Nové Zámky a Bratislava zprávu s popisem uprchlíka.
0: 179 cm vysoký, ústa souměrná, nápadně hubený. Vrázčitý obličej, vlasy černé, nos špičatý, oči hnědé, obličej podlouhlý. Umí mluvit i rusky a slovensky. Poslední popis jeho oděvu měl bílé kalhoty, modrý kabát, prádlo bílé. Směr útěku patrně do chustu Volovoje. 11. září 1934.
2: Běžel rozlehlou loukou a brzy ho pohltil les. Byl svoboden. Věděl ale, že musí překonat stovky kilometrů. Za každou cenu se chtěl dostat domů, na Podkarpatskou Rus, na vrchovinu, tam, kde se všude kolem vás tyčí hory, po jejich svazích se táhnou poloniny. Ilko Lepej stále utíká nocí. V očích svých pronásledovatelů je zločincem, kterého je třeba, když ne dopadnout živého, tak bez milosti zabít. Nasedněme nyní do pomyslného stroje času a přenesme se do roku 2013. Nedaleko Repiného, u Velké Ryky, pár kilometrů od města Mižhurie, tak se jmenuje někdejší Volovoje, se právě odehrává slavnost. Představitelé města, kraje, včetně řecko-katolického kněze, odhalují bělostný pomník. Je dílem akademického sochaře z Užhorodu profesora Michaela Bilina. Pomník je věnován právě Ilko Lepejovi. Časy se prostě mění.
3: Skrivdženým svým batkom, nespravedlivo zasudženým, він не міг примиритися з таким вироком. Його душа прагнула волі, чеської праці, яку в той час було важко знайти.
2: Mezi hosty je nejvyšší představitel okresu, Ivan Jarema, také starosta Repeného, Jury Jurty. Rovněž zastupitel Zakarpatské oblasti a města Užhorod, Volodymyr Čubírko. A je tu také Josef Nedvěd, Čech, kterého příběh Ilko Lepeje zaujal natolik, že už několik let pátrá po jeho osudu. Kde jsou vlastně kořeny jeho zájmu?
4: Těch impulzů byla samozřejmě celá řada. Mě Podkarpatská Rus jako taková přitahovala vždycky, protože za prvé zde pracovali mý předkové, někteří z předků za první republiky, a potom nemohlo se tolik cestovat, takže jsem četl rád a vždycky Karel Čapek, kdo by neznal Hornubala, Juraj Čupa, Ivan Olbra, který dával lidské osudy dohromady, a příběhy Julius Komárek, příroda, krajina, zvěř a především mistrné vyprávění Jaromíra Tomečka, který skloubil vlastně tu přírodu a ty lidské osudy. Mimořádně nádherným jazykem umí vyprávět tyto příběhy. A on měl tuto zem velice rád s tím, že mohl vyprávět autenticky. On zde pracoval 15 roků na Podkarpatské Rusy, prvně v Dercénu u maďarských hranic jako notář a později od roku 33 do roku 39 jako vrchní notář ve Volovém. Navíc on o Ilku Lepejovi napsal vlastně dva příběhy, knihu Mezi dvěma výstřely, potom ještě Prales nekvete růžemi, kde popisuje celé to vyšetřování, průběh toho zboje a tak dále. A on jako první vyslovil domněnku v té knize, že došlo k odsouzení Ilka Lepejem zcela neprávem.
2: Vydejeme se nyní po stopách Ilko Lepeje, současníka legendárního Nikoli Šuhaje. Co vlastně předcházelo jeho dramatickému útěku z Leopoldovské věznice? A proč se do vězení dostal? A vůbec, kdo to vlastně byl Ilko Lepej? Pátrání začínáme v Bižuri, v někdejším Volovém. Jsem nyní v místech, kde kdysi stávala chalupa Jurije Lepeje. Byl to starosta města a také jeden z nejvlivnějších a nejbohatších lidí. Jurij Lepej měl 4 dcery a 4 syny. Jedním z nich byl Ilko Lepej, pozdější poslední karpatský zbojník. Z kapsy vytáhnu kopii starého zažloutlého snímku. Jsou na ní svatebčané. Většina z nich je v národních krojích. Uprostřed svatebčanů sedí novomanželé. Krásný pár, krásná žena, spíš ještě dívka, krásný muž, Ilko Lepej. Opět má slovo Josef Nedvěd.
4: Ilkovi se dostalo na tehdejší dobu mimořádně dobrého vzdělání, takže on měl dobře číst, psát, počítat, což nebyl zrovna standard, kdy většina lidí byla negramotných a později o něm, jak třeba Tomeček, tak novináři i policie nebo zápisy z Leopoldova hovoří, že nad ostatní vynikal gramotností, rozhledem a povahou. Takže byl to velice vzdělaný člověk. Ve věznici, v Leopoldově, v trestnici, jak se říkalo, tak hrál velice dobře a rád šachy a přímo v tom vynikal.
2: Tedy na rozdíl od Nikoli Šuhaje, který byl negramotný a pocházel z velmi různých poměrů, Ilko Lepej byl mezi Rusiny něčím jako intelektuálem. Svatební fotografie Ilko Lepeje, na kterou se právě dívám, pochází z roku 1922. Ilkovi bylo tehdy 27 let. Jeho ženě Marii, dceři starosty z Ljuzjanského, bylo 17. Kromě toho, že uměla číst a psát, byla i, jak pamětníci vzpomínají, velmi inteligentní a bystrá. V době svatby měl Ilko Lepej za sebou vojenskou službu, také první světovou válku. Hovoří se o tom, že si tu vysloužil jedno z nejvyšších vojenských vyznamenání. Po svatbě se Ilkovi a Marii postupně narodili 3 děti, 2 dcery a 1 syn. Opět hovoří Josef Nedvěd.
4: Ilko hospodařil na rodinném statku, zapojil se i předpokládám přes otce do politiky, kde byl okresním sekretářem Kurťakovy strany a ve svazu zemědělců, nějaká jako agrární strana jakoby místní. Takže na poměry si, myslím, žil dobře a byl uznávaná autorita.
2: Tady je zapotřebí malé odbočení. V roce 1919 se tehdejší Podkarpatská Rus stala součástí Československé republiky. Šlo o chudou a velmi zaostalou zemi. Nicméně Podkarpatská Rus měla v příštích 19 letech zažít roky vzestupu. Postupně tu, například v hlavním městě Užhorodu, vyrostly vládní a správní budovy, otvíraly se nové školy, vznikaly silnice, železnice, také nemocnice. Sebevětší investice však nemohly překonat bídu, která tu byla. Mezi hlavní kritiky tehdejší československé moci patřil poslanec Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus Ivan Kurťak. A mezi nejbližší Kurťakovi spolupracovníky patřil právě Ilko Lepej. V rodině se dodnes traduje, že právě Ilkovy politické aktivity byly trnem v oku tehdejším československým úřadům. Kromě toho právě v této době dostal Ilko Lepej šanci získat větší část peněz. Zásluhou dědictví po bratrovi, který kdysi odešel do Spojených států amerických, a co by důstojník americké armády padl v první světové válce, v bitvě na Marně. Měl uzavřenou velmi dobrou pojistku. Hovoří se o částce několika set tehdejších československých korun, což byla na tehdejší poměry a navíc na Podkarpatské Rusy astronomická částka. Co se tedy dělo dál? Ptám se opět Josefa Nedvěda.
4: Bratr tam vyjmenoval, komu to všemu přijde rozdělit, a protože v době odchodu Ilko byl v Peřince ještě, tak se na něj hold nedostalo. A dostali bratři, sestry, otec největší polovinu, Ilko nedostal nic a notáři mu poradili samozřejmě, že ten jeho podíl je obsažený v otcově podílu. Jeho otec, mimo to, že byl bohatý a určitě chytrý člověk, tak ho popisují jako až panovačného, krutého a zlého člověka. Takže Ilkovi podíl nedal a došlo k roztržce, už řekněme celoživotní. A protože Ilko byl člověk, který takový Prostě byla to pro něj ponížení, potupa určitá, kdy všichni sourozenci jsou bohatí a v téhle chvíli na něj se nedostal.
2: Tehdy se Ilko Lepej vydal do Prahy, aby navštívil americké velvyslanectví a zjistil, jak to s dědictvím po bratrovi vlastně bylo. Za měsíc se vrátil s nepořízenou. Hned poté byl ovšem zatčen československými četníky. Kvůli obvinění, že 15. září 1926 přepadl ještě s jedním člověkem bratry Zelmana a Josefa Einhornových. V procesu, který se odehrál v Chostu, byl Lepej vylíčen jako ten největší zločinec. Před sebou nyní mám, kromě několika dalších dokumentů, zdůvodnění rozsudku nad Ilko Lepejem. Je to i tato poněkud šalamounská věta.
0: Obžalovaný Ilko Lepej zastřelil Zelmana nebo Josefa Einhorna, nebo oba dva.
2: Jediná svědkyně, jen ta Einhornová, hovořila o dvou maskovaných mužích se začerněnými tvářemi, kteří vnikli do domu Einhornových. Jak poznala, že vrahem byl zrovna Ilko Lepej, prý podle vysoké postavy. Soudu toto jediné svědectví proti Lepejovi ku podivu stačilo. Josef Nedvěd doplňuje.
4: On psal žádost o to, aby se provedla rekonstrukce a on měl celou řadu svědků. V té době, kdy proběhly ty vraždy a loupeže na Podkarpatské Rusy, tak on píše, že ho legitimovalo několik četníků. Popisuje Kralovany, že tam probíhalo hasičské cvičení, že byl kdesi v hospodě, kde mu podávali vodu nebo pivo, že si někde na nádraží řekl kupovat cigarety. Takže byl schopen prokázat, on to tam docela hodně podrobně popisuje, že v té době tady nebyl, ale měl alibi, ale bylo to zamítnuto.
2: Ilko Lepej je odsouzen k 15-letému želáři. Je uvězněn v Leopoldově. První roky tráví na samovazbě. Od počátku je však vzorným trestancem.
4: Asi se dokázal spočítat při té své inteligenci, že pokud má přežít a má mít šanci na dřívější propuštění, tak musí být vzorný vězeň. Takže vykonával tu práci, kterou dostával. Všichni ho chválí, na to jsou dokumenty, že ho popisují jako člověka, na kterého je mimořádný spolek, že jeden z mála vězní, kterému můžou věřit, spolehnout se na něj a tak dál. Takže on dosáhl tímto chováním celé řady úlev a pracoval docela svobodně, potom v kravíně se staral o kravy, o koně a tak dál a využil příležitosti, kdy utekl. No, ten podnět, ta korespondence byla skartovaná osobní z toho vězení, nicméně prokázáno, píše Jaromír Tomeček, že dostával dopisy od dobrých přátel, anonymně samozřejmě a snad údajně od jeho otce, že za jeho manželkou chodí nápadník, milenec a možná, že souhra víc okolností, jeden takový dopis mohl hrát velkou roli, velký podnět k tomu, že prostě se zebral a utekl, když se naskytla možnost.
2: V roce 1934 měl Ilko Lepej za sebou 8. rok vězení. Za necelé 2 roky měl být za dobré chování podmínečně propuštěn. Přesto, jak už víme, 11. září 1934 uprchl. Jestli u Ilka Lepeje opravdu došlo k nějakému zkratu, to už nezjistíme. Po stopě uprchlého trestance se okamžitě vydali stovky četníků a vojáků.
0: Hlášení z Leopoldovské věznice 12.9.1934. Dne 11. září 1934 o 19. hodině a 20. minutě utekl z přechodného ústavu trestnice v Leopoldově chovanec Ilko Lepej z práce. Hlášení bylo učiněno ve 20 hodin. Přes všechny snahy je zatím pátrání po chovanci Ilku Lepejovi bezvýsledné.
2: Do pátrání se dokonce zapojila také letadla. Ilko Lepej se prý v jednom okamžiku před letadlem schoval do močálu a několik minut dýchal jen pomocí

0: že musel v průměru ujít denně 40 kilometrů. Ilko Lepej však pochopitelně doma být nemohl. Stal se pronásledovaným štvancem, který přespával, kde se dalo. Tehdy se spojil s Jurou Klevcem. Ten byl v širokém okolí známý, co by velmi zručný řemeslník. Na zbojnictví se dal poté, co byl obviněn, že ukradl nějaké nářadí. Od začátku to však tvrdě popíral. Když ho četníci odváděli, podařilo se mu uprchnout. V Repiném dodnes žije jeho syn, Jura. I on se zúčastnil odhalení pomníku Ilko Lepejovi. Jura Klevec mladší, dlouholetý předseda zdejšího zemědělského družstva, je i ve svých 79 letech neuvěřitelně vitální člověk. Štíhlý, šlachovitý, s bílým knírkem v opalné tváři. Má charisma, spoustu energie.
1: A tatínka se asi nepamatuje teda vůbec, kolik mu bylo roku?
2: Já mal půl roku, vin mě neviděl navíc. Vin ve chodil taky s Lepejom, rázom chodili a mě neviděl. Ale já ho nepamětaju, bo i půl roku nebyl.
1: No a jste tatínkovi podobný?
3: Dobrý, originál.
1: Jo. To vám říkala maminka, jo?
3: Fotografie.
1: No jo, originál.
0: Pak mi Jura Klevec ukazuje pomačkanou fotografii. Vidím mladého muže ve vojenském stejnokroji. To je jeden z mála snímků, který po jeho otci zbyl. Ptám se Jury, jestli je svému otci podobný i povahově. Co mu na toto téma řekla třeba jeho matka?
2: No, hovorila, schožím tak na věc, schožím, já spokojný, vin mají byl takový najemocijný takový. No, když hovoril, že oby nezbrala bohatstvo, starala se, aby měl všivša.
0: Ilko Lepej a Jura Klevec začali chodit po zboji. Na jejich vrub se přičítá například přepadení a okradení skupiny českých turistů. V očích místních lidí však byli spíše hrdiny, kteří bohatým brali a chudým dávali. Pak ale došlo k tragédii. Stala se v době, kdy byl hon. Zúčastnil se ho také český lesník Maximilián Jiroušek. Ten narazil na dva muže ozbrojené puškami. Byli to Klevec a Lepej. Na honu byl také již zmíněný notář a později slavný český spisovatel Jaromír Tomeček. Podle Tomečka, který Jirouška důvěrně znal, lesník na oba muže namířil zbraň a vyzval je, ať se vzdají. Pokračuje Josef Nedvěd.
4: Když střelil Klevec, netrefil Jirouška, pál Jiroušek, pak střílel jako třetí v pořadí Lepej a Jirouška zasáhl. Takže Jiroušek odvezli ho potom do nemocnice, operace, ale vykrváce. A tam dobře popisuje Jaromír Tomeček, že měl zásnou krevní skupinu a lidi docela těch věcí asi nerozuměli, aby někdo daroval krev. Takže vykrvácel a zemřel. Takže de facto on tady říká, že to bylo jednání v sebeobraně. Vzdát se v té chvíli pro Ilka Lepeje nebylo možné, protože už nebyla cesta zpátky, pro něj byl uprchlý vězeň. Teď na něj naházeli celou tu řadu loupeží, ublížení na zdraví, byť to nebyla pravda, už by mu to nikdy neodpáral, takže pro něj vzdát se nebylo možné.
0: Četníci pak Lepejovi vyhlásili krvavou pomstu. Na jeho hlavu vypsali odměnu 1 000 korun, což byly na tehdejší dobu a hlavně na chudou podkarpatskou Rus opravdu velké peníze. Desítky četníků se vydali po Lepejově a Klevcově stopě. Dobový tisk psal.
5: Četníci svírají banditu Lepeje na pohraničních Poloninách. Přijeli dva autokary četníků z Berehova a Užhorodu. V 8 proudech se postupovalo. Četnictvo postupuje do lesů na Poloninu Stoupu na sever k polské hranici. Všechny přechody jsou obsazeny. Četnické oddíly jsou zbytku lupičské tlupy na stopě. Dnes nebo zítra padne rozhodnutí. Dostane cela číslo 19 v Leopoldovské trestnici zpět svého trestance, anebo Ilko Lepej přece jen opět unikne.
0: Poslední zátah na oba zbojníky se měl odehrát právě v údolí u řeky, které tu dnes říkají Repinka, kde se právě nacházím. Do pasti vlákal oba zbojníky Klevcův bratr, kterého zaujala nabízená finanční odměna. Je 14. září 1935, krátce před půlnocí. Ilko Lepej měl prý zlé tušení a na schůzku s Klevcovým bratrem jít nechtěl. Byl to ale právě jeho zbojnický druh, který ho přemluvil. Prý se nemá bát. Jakmile vyšli z lesa a objevili se na Polonině, uslyšeli štěkot psů. Byli v pasti. Ilko Lepej okamžitě vystartoval a běžel dolů k řece. Bohužel svítil měsíc, takže jste lepej.

0: stal pro četníky snadným terčem. Novináři později psali:
1: Lepej, ozbrojený puškou a pistolí, se zuřivě bránil a opětoval střelbu. Svého druha Klevce, který nepochybně utrpěl lehčí zranění, při útěku k řece ztratil. Lepej se obratně proplétal keři a zmizel z dostřelu. Oba lupiče v nastalém zmatku nebylo možno vůbec pozorovat. Četnické hlídky stíhaly Lepeje a dostali se za ním k silnici před řeku, kde přestřelka byla nejsilnější. Lepej byl zasažen několika střelami, namáhavě utíkal dál a stále se bránil.
0: Ilko Lepej, štvaný 80 četníky, běhl do řeky a snažil se jí přebrodit. To se mu nakonec podařilo. Ještě se chtěl dostat na protější skálu. To už měl ale v sobě 7 střel. Tu osmou si údajně způsobil sám, svým revolverem. To když pochopil, že nemá šanci na únik. Jura Klevec se štěstím unikl. Jeho syn mi vyprávěl, že nad ránem se objevil u svého bratra, který zradil. Údajně mu měl říci: Ivane, já myslím, že si to neudělal proto, že bys byl zlý, ale udělal jsi to proto, že jsi blbý. Mohl bych tě klidně zabít, ale neudělám to, protože jsi prostě blbý. Zabití Ilko Lepeje byla událost. Četníci s Gustem nafotili i jeho prostřílené mrtvé tělo. Dívám se na starou fotografii a je mi zvláštně, jako kdyby se tehdy někdo chtěl chlubit ulovenou trofejí. Zpravodaj novin AZ Linek napsal:
1: Lepej, poslední loupežník. Pitva zjistila, že Lepej byl dobře živen, dlouhá postava vyvinutých svalů, hruď poněkud vpadlá, vysoké klenuté čelo, silné čelisti. V neděli večer se dlouho četli u mrtvoly modlitby za mrtvé.
0: A ještě jeden článek z Dobových novin.
1: Lepej je sice mrtev, ale vrchovině stále hrozí. Lidé ve Volovém, kterým řádění Lepejovy tlupy už nebylo příjemné, nyní propadají starému kultu mučednictví. Pastevci vyprávějí o Ilkovi a již si přidávají, takže hned druhý den po pohřbu vznikly legendy. Někteří řecko-katoličtí věřící reptají proti tomu, že vrah Lepej byl pohřben s církevní poctou za účasti kněze uprostřed hřbitova. O Klevcovi není do večera bezpečných zpráv, ale přesto velká výprava za ním se koná. Začíná se v noci, aby jeho donašeči nemohli uprchlíka vyrozumět o pohybech četnictva.
0: A další novinová zpráva o prchajícím Klevcovi.
1: Většina četnické pohotovosti z Volového a hlídky stíhající Lepeje pokračovali po celou neděli ve stíhání Klevce, lupiče hbitějšího a surovějšího, než byl Lepej. O tomto stíhání odpoledne není ve Volovém přesnějších zpráv. Očekává se však, že srážka s Klevcem bude ještě dramatičtější a nebezpečnější.
0: Dochovala se také fotografie z Lepejova pohřbu. Je pořízená z dálky a průvod zachytil zřejmě některý z četníků. Obřad byl přísně sledován. Četníky zaujala jistá malá dívenka, která na Lepejovu rakev hodila kytičku lučních květů. Hned druhý den byl její otec povolán k výslechu a musel zdůvodnit, co tím vlastně jeho dcera myslela. Procházím se nyní po rozlehlém mižhorijském hřbitově. Kde byl Ilko Lepej přesně pochovaný, to už nikdo neví. Podle dobových zpráv to prý mělo být někde uprostřed. Na jeho hrob se tedy dávno už zapomnělo. Ovšem jeho legenda stále žije a je čím dál více romantičtější. A jaký byl osud Jury Klevce, kterému se, jak už víme, podařilo z obklíčení četníků uniknout? Někdo říká, že zmizel desi v Polsku a odtud se snad dostal do Ameriky. Jsou ovšem hlasy, že se dostal do tehdejšího Sovětského svazu. Údajně za války vstoupil do naší východní armády a padl při Karpatsko-Dukelské operaci. Faktem je, že v seznamu padlých československých vojáků opravdu jméno Jura Klevec figuruje. Dokonce se shoduje i jeho jméno po otci. Stále to však nemůže být bráno jako důkaz. Nicméně, pokud by to byla pravda, dostal by celý jeho příběh velmi zajímavou tečku. Vrátíme se ale do přítomnosti. Slavnost končí. Lidé se rozcházejí. Bílý pomník svítí do širokého okolí. Také jeho nápis. A zajímavý citát. Osud je silnější než vůle. Tenhle nápis vymyslel právě Josef Nedvěd.
2: Jilku Lepej nebyl plánovitě žádný zločinec, vyvrhel, kriminálník a určitě chtěl prožít svůj život řádným životem a o tom svědčí celá řada věcí a měl na to v uvozovkách dobře našlápnuto vzdělání, postavení, jakýsi majetek, politika a tak dále, podpora a určitá oblíbenost. Takže on se snažil žít, ale prostě asi souhra náhod, ten osud zasáhl a nepřejícní lidé samozřejmě, ale tady se ukázalo, že někdy ten osud je silnější jak ten člověk. A takže proto ten nápis na tom pomníku osud je silnější než vůle.
0: Co vlastně způsobilo, že se Ilko Lepej vydal na cestu, která ho nemohla dovést jinam, než do náručí smrti? Kde se stala chyba? Byla to jeho pověstná nepodajenost, politické aktivity, nespravedlivé odsouzení, anebo obyčejná mužská žárlivost?
3: To byly lepejka vyšerypin noho, teče kruťa červona já až do volovoho. Teče kruťa červona já až do volovoho.
0: Jedno je jisté. Příběh Ilka Lepeje bude i nadále plný tajemství. Stejně jako tajemnou zůstane svým způsobem i ta jedinečná, zvláštní a jakoby do sebe zahloubaná země Podkarpaty. Země, kterou tolik miluji a do které se tak rád vracím.
4: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Silnice před Vimperkem směrem ze Strážného je kvůli vyprošťování kamionu v obou směrech uzavřená. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami, teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až kolem 30.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovice na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně, těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
7: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
8: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
7: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
9: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
7: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
5: Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ruské úřady informovaly, že údery zabily nejméně 7 lidí a zranili desítky dalších. Oběti po nočních úderech hlásí taky Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístav v Oděse. Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonných trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
10: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
6: Sport.
11: Fotbalisté Francie a Anglie budou dnes od 23 hodin českého času hrát o 3. místo na mistrovství světa. Francie bude usilovat o 3. medaili v řadě na světovém šampionátu. Anglie bude bojovat o teprve 2. v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
12: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše pro to, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
11: Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na dálnici D2 zdržení za Břeclaví i před Brnem. Na D2 z Brna do Bratislavy čekejte dlouhé zdržení za sjezdem na Břeclav. Kolona se sune přes půl hodiny ze 49. kilometru k omezení u Lanžhotu na 55. D2 plná i na příjezdu do Brna od Bratislavy. Kolona od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru. Po pojíždí k D1 na 2,5 kilometru navíc kolize nákladního a osobního vozidla. Na D1 v Brně směrem od Prahy trvá silnější provoz před omezením u D2. Ze stého 92. kilometru ztratíte zhruba čtvrt hodiny. Na D8 směrem z Ústí do Prahy vás zdrží nejprve omezení za Roudnicí. Fronta z 28. kilometru je na 10 minut. Těsně před Prahou pak houstne provoz od Zdib. Výrazněji se pak brzdí v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a pomaleji se jede až do omezení ve Kbelské. Na Pražském okruhu na úrovni Barandova se chystá večerní demolice dvou nadjezdů. Už teď se v obou směrech jede pouze jedním pruhem a tvoří se dlouhé kolony. A čtyřka před Vimperkem směrem od Strážného je kvůli vyprošťování havarovaného kamionu neprůjezdná. Objízdná trasa vede po silnici 167 z Horní Vltavice na Borová Lada a Kvildu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Romantizující představy o mafii, tak jak nám je předkládá filmové či románové zpracování, mají reálný základ. Kde jsou však skutečné kořeny celosvětově rozšířeného organizovaného zločinu? V evropských podmínkách se mafie zrodila v oblasti takzvaného Zlatého rohu u sicilského Palerma. Tato část Sicílie je také východiskem knihy francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích. Knížka v překladu Martina Pokorného vyšla v roce 2023 v nakladatelství Maraton. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
6: Ex libris.
14: Sicílii prošly v minulosti mnohé kultury, které tam zanechaly svůj otisk. V 19. století byla součástí Neapolského království, později království obojí Sicílie. Na ostrově vládla španělská šlechta vlastnící ohromné plochy půdy. Tady také začíná příběh mafie. Oblast Zlatého rohu je území přibližně o rozloze 100 km čtverečních, proslulé pěstováním citrusovníků. Plantáže, na níž v 19. století rostly sicilské pomerančovníky a citroníky, představovaly vedle olivových hájů hlavní zdroj bohatství baronů a statkářů. V zájmu získání co největšího půdního vlastnictví docházelo ke spolčení mezi barony, správci jednotlivých statků a organizovanými bandity. Historická teze o tom, že mafie je dílem chudinských vrstev, jež si na svoji ochranu vytvořili alternativní strukturu, není pravdivá. Od začátku celého procesu do něj byla zapojená i šlechta.
15: V roce 1812, kdy se zhroutila stará aristokratická společnost, proběhlo na Sicílii vícero záhadných změn a ty některým zločineckým bandám zajistili moc, s jakou se do té doby nemohlo kdekoliv jinde v Evropě nic měřit. Lze v tomto směru mluvit o bezprecedentním kvalitativním skoku. Některé bandy se osamostatnily a pracovaly pro příště jen za sebe, přičemž si ale uchovaly vazby na své někdejší ochránce.
14: Formovala se dvojí morálka. V Palermu nebylo nijak zvláštní, že týž člověk odsuzuje ve dne to, co hájí v noci. Vznikl tak specifický feudální rys palermské šlechty, jak uvádí Leopoldo Franchetti, liberální ekonom a humanista, jenž jako jeden z prvních popsal fenomén vznikajícího organizovaného zločinu. Na počátku 20. století zavedl nový pojem – průmysl násilí.
15: Šéfové tohoto zvláštního průmyslu s manažerským důvtipem koordinují provádění vražd, které mafii zajišťují auru nevyhnutelné a neúprosné síly. Mezi stoupenci osvícených názorů byla přece buržoázní třída v širokém smyslu považována od dob francouzské revoluce za prvek řádu a bezpečí. Obecně tíhne tato třída k obchodním a míru milovným aktivitám, které jí dovolují vylepšit svůj úděl a podnítit ekonomický rozmach. Avšak v Palermu platí pravý opak. Ačkoliv přitom město patří mezi nejbohatší v Evropě. Skupina bezohledných měšťanů si zde založila společenskou instituci, která spočívá na kořistnictví, instituci s vlastními aktivitami a zájmy, svébytně existující společenskou třídu.
14: Proč se tento fenomén zrodil právě v Palermu? Nástup nového liberálního systému tady totiž okamžitě zdegeneroval. Zrušení agrárního systému uvrhlo dříve bohatou a mocnou šlechtu do stavu nouze. Byla nucena rozprodat ohromné pozemkové vlastnictví do rukou nižších společenských vrstev, a to často svým bývalým správcům. Většina z nich byla bez zábran, násilnická a chamtivá a na sicilském venkově zavedla krutý sociální systém na hranici otrokářství. Po sjednocení Itálie ve druhé polovině 19. století došlo k nebývalému rozkvětu mafie. Vznikla paralelní sociální struktura ke státní moci. Základem mafiánské sítě byly rodiny a jejich šéfové, kápy, kteří pomocí osvědčených metod vydírání, zastrašování, korupce a krádeží ovládali dané území. Jednotlivé rodiny spolu bojovaly, jejich členové se v přítmí citrusových sadů navzájem vraždili. Byla ustavena pravidla takzvané ctihodné společnosti.
15: Svým členům rodiny ukládali mlčet za všech okolností. Běda tomu, kdo udal mafiána policii. Smrti neunikl. Kdo nectil zásadu omerty, samozřejmě hodně riskoval. Každá mafiánská rodina měla svého druhu tribunály, které soudily odpadlé členy. Tresty, následně nazývané vendeta, příliš promyšlené nebyly a obecně vzato kolísaly mezi zproštěním obžaloby, ponížením a smrtí. Někdy i velice krutou, například zazděním zaživa.
14: Už na konci 19. století proběhly první procesy s mafiánskými klany, ale významným, řečeno v uvozovkách, rodinám se podařilo rozsudky zrušit. Jejich obhajoba byla postavena na argumentaci, že žádná mafie vlastně neexistuje. Navíc chyběla potřebná legislativa o mafiánském spolčování. Tento stav trval v podstatě následujících 100 let až do slavného Maxi procesu v 80. letech 20. století, který vedli vyšetřující soudci Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Mafii se dařilo infiltrovat do demokratických struktur, do samospráv, do parlamentu, do justičního aparátu.
15: Z hospodářského rozmachu se zrodily nesmírné majetky a mezi nimi na prvním místě jmění rodu Florio, jehož historie je těsně spjatá s městem Palermem. V roce 1881 se Florium podařilo provést fúzi několika plavebních společností a založit prestižní NGI, Navigazione Generale Italiana, která získala monopol na spoje mezi italskými přístavy. Těžká hospodářská krize let 1880 až 1890, z části spjatá s přerušením hospodářských styků s Francií, však otřásla i účty NGI.
14: 50členná správní rada Sicilské banky však v instituci viděla výhradně zdroj peněz pro vlastní podnikání. Zneužívala smyšlené půjčky a prováděla další kriminální transakce, aby podpořila klesající hodnotu akcií NGI.
15: Za tímto účelem Sicilská banka v roce 1891 přímo zakoupila tisíce cenných papírů, nejprve na Floriův účet a pak, počínaje rokem 1892, na účet bezejmenných třetích stran nebo nesolventních nastrčených osob, které nakoupily akcie NGI, což firmě v obtížích umožňovalo získat nové prostředky. Tyto cenné papíry byly následně uloženy v bance jako záruka poskytnutých půjček. V mezičase na tom určití mandatáři jako Florio vydělali tím, že bedlivě sledovali burzovní kurzy a uzavírali konkrétní půjčky. Když hodnota akcí vzrostla, vystoupili z anonymity a požadovali od banky odprodej svých cenných papírů, z čehož schrábli zisk.
14: Mafie pokračovala na své cestě v prorůstání do ekonomických a politických struktur společnosti. Nejen sicilská, ale také neapolská Camorra a kalábrijská Ndrangheta. Jak už jednou zaznělo, na konci 19. století vypukla ve sjednocené Itálii velká hospodářská krize. Ta způsobila první mohutnou emigrační vlnu. Ze Sicílie tehdy odešlo na milion lidí. Cílovou destinací byly převážně Spojené státy americké.
15: Ohledně počátků americké mafie měli historici dlouho pochybnosti. Americká policie měla za to, že Cosa Nostra je dílem chudinských italských imigrantů v USA a s italskou mafií nemá nic společného. To byl zásadní omyl. Dnes už se ví, že americkou mafii vymysleli předáci bohatých sicilských, kalábrijských a neapolských rodin, kteří počínaje obdobím po roce 1880 pojali rozhodnutí vytvořit v novém světě mafiánské filiálky.
14: Ve 20. letech 20. století nastupuje v Itálii k moci fašismus. Jaká byla povaha jeho vztahu s mafií?
15: Stejně jako každý jiný totalitní systém, ani fašismus nemohl strpět, že by státu na jeho vlastním území konkurovala soukromá organizace. Dnes už se však ví, že Mussoliniho zásah proti mafii zdaleka nedosáhl úspěchů, kterými se režim chlubil. Pro Sicílii je historická dokumentace složitá, avšak v Neapoli a Kalábrii je zcela jasná. V roce 1925 Duce jmenoval prefektem na Sicílii Cesara Moriho s úkolem vyhladit mafiánský mor.
14: Prefekt však postupoval chybně. Nastolil tvrdou represi proti předákům klanů. Po určitou dobu se zdálo, že zásah byl úspěšný. O čem však Cesare Mori neměl potuchy, byly kontakty velkostatkářů s elitami. Nakonec pochopil, že celý systém přežívá díky vytvořené mocenské kupoli. Jejíž představitelé byli členy fašistické strany. Pro tuto elitní vysokou mafii se vžilo označení fašisté mafiáni a na místní úrovni měli větší vliv než fašistické úřady.
6: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: V knize francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích, otevíráme kapitolu druhé světové války, konkrétně roky 1943 a 1944, kdy se Itálie rozdělila na dvě země. Jih pod správou spojenců a nacistický sever republiky Salo, kde pod kuratelou Německé říše přežívali nacifašističtí předáci. Na Sicílii se dokonce prosazovaly separatistické síly, které chtěly ostrov oddělit od zbytku Itálie. Jejich snahy však vyšly na prázdno.
15: Americký konzul v Palermu 21. listopadu 1944 informoval Washington, že velitel divize Aosta, generál Castellano, se opakovaně sešel s mafiánskými šéfy ve snaze zajistit si kontrolu nad Sicílií. Převod moci na italský stát totiž neprobíhal tak hladce, jak spojenci doufali. V červenci 1943 vznikl výbor významných osobností a vznesl oficiální požadavek na referendum o nezávislosti ostrova. Mafie se především chtěla pomstít fašistickým i nefašistickým osobnostem, které ji uvrhly do mnohaletého očistce.
14: Potom se objevilo rudé nebezpečí. Pod tíhou těžkých ekonomických podmínek se v Itálii sformovala nejsilnější levice na evropském kontinentu. Mafie tehdy získala nečekaného spojence – Spojené státy americké.
15: Mělo se za to, že je nutné za každou cenu zabránit vzniku komunistického Středomoří. Ze všech analýz a tajných dokumentů CIA a Národní bezpečnostní rady zcela jasně vyplývá, že americké služby byly v zájmu toho, aby se zabránilo dominanci komunistů, ochotny k čemukoli, nevyjímaje občanskou válku. Jak prohlásil jeden bývalý agent, díky svému antikomunistickému rázu je mafie jednou ze složek, o něž se CIA opírá, aby Itálii udržela pod kontrolou. Všichni si naštěstí mohli oddechnout po parlamentních volbách z 18. dubna 1948, jež přinesly vítězství nové, umírněné strany křesťanské demokracie. Mafie s ní velmi rychle navázala styky.
14: Jak píše autor knihy Jacques de Saint-Victor v knize Mafie a stát v moderních evropských demokraciích, na spolupráci hlavní politické strany a mafie vydělal politik i mafián. Poslanec získal hlasy a klan si upevnil moc na svém území. Mafie zkrátka nikdy nebyla opomenuta ve strategii křesťanské demokracie.
15: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby. Tito drobní lotři měli zvláště za úkol rozdávat při volební kampani jménem kandidáta nejrůznější dárky. Tato zvyklost přesně napodobovala dávnou logiku klientelismu. Například v Neapoli v předvečer voleb nabízeli voličům ze své čtvrti botu s tím, že druhou jim dají až na druhý den, když bude jasné, že byl zvolen správný kandidát. Strana rychle pochopila, že při šíření politické zvěsti v uličkách chudých čtvrtí se nemůže s mafií, která tam vládne, nikdo měřit.
14: Od bratrovražedného boje o vlastnictví půdy se postupně dostáváme k nové epoše rozmachu organizovaného zločinu. Mafie se zapojila do obchodu s drogami. Počínaje 50. léty 20. století ovládlo evropský trh s narkotiky trio – Cosa Nostra, sicilská mafie a korzické gengy. S novou situací ovšem nastal problém. Jak a kde vyprat ohromné množství peněz plynoucích z nelegálního obchodu?
15: Shromáždit miliardy dolarů, které se nedají ekonomicky využít, bylo k ničemu. Jedním z hlavních zájmů velkých zločineckých organizací se proto stalo praní špinavých peněz. Takto se přišlo na využití daňových rájů, které přitom na počátku vzniku neměly tento účel. První se toho rozhodl plně využít finančník americké Cosa Nostry, Meyer Lansky. Neskrýval své nadšení a ve švýcarském systému, který mu umožňoval uniknout pozornosti amerických úřadů, se brzy zabydlel. V evropském rámci to byl potom finančník sicilského původu Michele Sindona, jenž na rozdíl od Lanskyho nebyl členem mafie, ale přátelil se mimo jiné s papežem Pavlem VI. Brzy se dočkal přídomku bankéř Boha.
14: Díky změně italské legislativy v roce 1968 Vatikán převedl své investice z italského státu na mezinárodní trh. Současně do svého institutu, známého pod zkratkou IOR, jmenoval nového šéfa plně oddaného finančním praktikám Michela Sindoni. IOR spravuje hmotný i nehmotný majetek fyzických i právnických osob státu Vatikán, a to za účelem církevním nebo charitativním.
15: Sindonova troufalost spočívala v tom, že neváhal využít výsad extrateritoriality, jimž se IOR těšila, k praní špinavých peněz, zvláště z obchodu s drogami. Tuto jeho klíčovou roli prokázala parlamentní komise, kterou v roce 1983 ustavil prezident Reagan za účelem boje s organizovaným zločinem v USA. Michele Sindona se nejevil jako obyčejný mezinárodní odborník na uvádění špinavých peněz do oběhu, nýbrž jako hlavní finančník, který operace tohoto druhu vedl ve prospěch mafie.
14: Až do 9. května 1993, do slavného projevu papeže Jana Pavla II. V Agrigentu, katolická církev zlehčovala povahu mafie a většina církevních hodnostářů mafiány považovala za bandity, které najdeme všude. Kvůli vážnému problému s rudým terorismem, jenž se v 70. a 80. letech 20. století objevil v Itálii, dostal organizovaný zločin opět značný prostor, protože pozornost politiků a médií se upřela k rudým brigádám. Země tehdy směřovala k takzvanému historickému kompromisu, společné vládě komunistů a křesťanských demokratů. V březnu roku 1978 byl unesen Aldo Moro, předseda křesťanské demokracie.
15: Při snahách najít Alda Mora došlo ke kontaktům mezi tajnými službami, vedením křesťanské demokracie a mafiánskými bosy. Kalábrijskou mafii přímo oslovil jeden křesťansko-demokratický poslanec. Byl to skandální, ale přitom logický nápad, neboť mafiózi se ve věznicích stýkali s určitými teroristy a mohli si s nimi vyměňovat informace.
14: Ve skutečnosti však předáci křesťanské demokracie Alda Mora obětovali, neboť jeho politika historického kompromisu pro ně byla nepřijatelná. Opět tedy došlo k tvrdému střetu s levicovou mocí v Itálii. Strana si následně umyla ruce prohlášením, že bitvu za vládu práva nelze vést pomocí dohod s mafií. Jak se později ukázalo, byla to účelová lež. Ve zbývajících minutách pořadu Ex Libris, v němž listujeme a citujeme z knihy Mafie a stát v moderních evropských demokraciích od Jacques de Saint-Victora, dospíváme do klíčového období boje italského státu s mafií, do palermského maxi procesu.
15: Několik odvážných vyšetřujících soudců palermského soudu do historie se zapsala jména Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, ale byli i mnozí další, utvořilo protimafiánskou skupinu, takzvaný pool, s cílem metodicky se zaměřit na organizovaný zločin v té době již se základnami po celém světě. V roce 1983 tito soudci využili toho, že v Brazílii byl zatčený důležitý mafián Tomáso Buscetta.
14: Z Buscetty se stal kajícník, jenž soudcům umožnil pochopit, jak celá mafiánská konstrukce funguje. Na základě jeho výpovědi vydal antimafiánský půl v září 1984 celkem 366 zatykačů. Samotný maxi proces začal v protiraketovém bunkru 10. února 1986.
15: Obžaloba, čítající více než 8000 stran, vůbec poprvé veřejně doložila existenci chapadlovité organizace s jejími rituály, antropologií, hierarchickým uspořádáním, stejně jako existenci mafiánské komise, slavné kupole, která rozhoduje o významných zločinech. Buscetta a další kajícníci nadto popsali vnitřní život mafie její silové poměry, vnitřní války, uchvácení moci korleonskými, jenž vedl Toto Riina, a diktaturu, kterou nastolil od konce 70. let.
14: Už nadále nebylo možné tvrdit, že mafie neexistuje. Vendeta řízená Capem dei Capi Toto Riinou rozpoutala krvavé peklo jednak vůči rodinám všech spolupracujících mafiánů s policií, jež se rozhodl vyhladit, a také vůči představitelům justičního aparátu. 23. května 1992 při cestě z palermského letiště zahynul na dálnici u Capace Giovanni Falcone s manželkou a doprovodem. Exploze nevídaných rozměrů za použití trhaviny Semtex zničila 100 metrů vozovky. Soudce Paolo Borsellino přišel o život o 2 měsíce později, 19. července 1992. Tato děsivá válka však zcela změnila atmosféru ve společnosti. Neodvolatelně byly porušeny zásady omerty. Lidé už nechtěli nadále mlčet. Obsáhlá a informacemi nabitá kniha Mafie a stát v moderních evropských demokraciích palermským maxi procesem nekončí. Obsahuje ještě další kapitoly věnované mafii 21. století, kterou globální kapitalismus rozhodně nepokořil, spíše naopak. Z časových důvodů však již není možné uvést další poutavá fakta z pera francouzského sociologa a historika Jacques de Saint-Victora. Ukázky z dnešního vydání Ex Libris přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla Naďa Reviláková a mistrem zvuku byli Jitka Procházková a David Dibelka. Za pozornost děkuje autorka pořadu Michaela Krčmová.
6: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
4: Zprávy a Monika Vrchotová. Dva autobusy s cestujícími se dnes dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 tisíc lidí utrpělo zranění a na 18 tisíc Venezuelců je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město Guajira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koně spřežných tramvají na elektrické. Křížíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900. Hrad Šternberg dnes připravil pro návštěvníky netradiční večerní prohlídky. První začne v 18, poslední v 21 hodin. Podle kastelána Dominika Fadrného provedou návštěvníky průvodci v kostýmech a odvypráví jim zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty. Sport. První zahraniční posilou basketbalistů Slavia NBK je Američan Ronaldo Segu. Pražský celek oznámil příchod 26-letého rozehrávače na svém webu. Segu v minulosti hrál například druhou řeckou ligu nebo zámořskou univerzitní ligu NCAA.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: D1 plná v Brně na D2 zdržení za Břeclaví. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy trvá silnější provoz za sjezdem na výstaviště ze stého 92. kilometru. 15 minut naberete po pojíždění k omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Zmíněná dálnice D2 z Brna do Bratislavy se ucpává kousek za sjezdem na Břeclav. Kolona začíná na 49. a půl kilometru. K omezení u Lanžhota se jede přes 20 minut. minut. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy vzniká kolona před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru, jen o kousek dál na 20. řeší nehodu. Na D5 směrem z Plzně do Prahy se sune dlouhá fronta nejen kamionů od Loděnice z 9. kilometru, místy jen krokem se posouvá až k okruhu a tím pak směrem k D1 za Ořech na 18. kilometr. Na okruhu z druhé strany, tedy od dálnice D1, se chvílemi brzdí už za sjezdem na Písnici na 5. kilometru, regulují vjezdy do obou tunelů a na úrovni Barandova se chystají na demolici dvou nadjezdů. Úderem dnešní 19. hodiny okruh mezi Barandovem a Stodůlkami v obou směrech uzavřou a my vás budeme nadále informovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
17: Zítra bude polojasno, na západě Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách bude kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutností mu rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
6: Řečí peněz.
18: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem i u těch finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
19: Dobrý den.
18: Dluhy. Ty jsou odedávna něčím, co nikdo nechce mít, ale prakticky všichni je v některé části svého života dělají a potřebují. Michale, vy pokládáte jednu z otázek, zda je úvěr hříchem. Je?
19: Obecně určitě ne. Obecně je to prostě nástroj, je to vynález lidský, úplně stejný, já bych řekl, jako sirky, nebo nůž, nebo auto. A prostě kdo s tím umí zacházet, kdo je dobře proškolen v uvozovkách, jak to používat, aby to bylo k užitku, tak ať to klidně používá. A kdo to neumí, nebo dokonce, nedej Bůh, jak si to používá jako zbraň, no tak to je samozřejmě špatně. Ale dluh sám o sobě si myslím, že prostě je bez znamenka. Můžeme mu dát kladné nebo záporné znamínko podle toho, jak to použijeme.
18: A proč tady máme tendenci směšovat to, dejme tomu, emotivní nebo morální hodnocení dluhu s jeho ekonomickou funkcí?
19: No, já mám trošku podezření, že to je proto, že někteří z nás, nebo možná dokonce mnozí z nás, nejsou úplně dobře schopni rozpoznat, jestli patří k těm, kteří s tím dluhem umějí zacházet, nebo ne. A takový ten odvěký lehký odpor k dluhům, který už asi je slabší než býval, ale pořád přetrvává, tak je trošku možná určitým filtrem, který pomáhá aspoň části té společnosti, která by to neuměla, která by dopadla špatně, tak pomáhá vytvořit určitý reflex, aha, tak tohle radši ne, protože všichni říkají, že bych dopadl špatně. Kdežto pro ty lidi, kteří jsou si jaksi jistí v tomhle a kteří vědí, jak s tím zacházet, rozumějí tomu, mají k tomu třeba i vzdělání dokonce nebo v rodině minimálně, vědí, jak fungují hypotéky a podobně, tak ty se toho neleknou, ty vědí, že dluh je prostě nástroj jakýkoliv jiný a buď teda mají na splátky nebo nemají, tak snad tohle je jediné, co mě napadá jako vysvětlení, proč do dneška přežívá tenhle ten v uvozovkách středověký pocit, že dluh je něco špatného.
18: No a jakou roli v tom hrají úroky, protože ty v minulosti nebyly samozřejmostí, půjčovaly se peníze jen tak a vracely se jen tak, tak jak moc se proměnil vlastně ten vztah společnosti k dluhu a k úrokům?
19: No tak první zajímavá věc, pozorování, co uvidíme, když půjdeme tou historií, je, že prakticky dluhy existují od jak živa. Ta myšlenka dluhu je nesmírně stará. Vlastně provází lidstvo celou dobu, nikdy nebyla žádné období, kdy byl úplně naprosto striktní zákaz, anebo i když třeba byl hodně striktní, tak se stejně půjčovalo na černo, trošku něco jako prostituce na podobné úrovni. Prostě ten nástroj si našel svou cestu, protože evidentně byla poptávka i nabídka na tomhletom trhu. No, když to vezmeme velmi stručně, tak když se podíváme do Starého zákona, tak tam uvidíme, že vlastně Izraelité se snažili přimět své soukmenovce, aby si navzájem nepůjčovali na úrok, ale cizincům ano. Takže tam už je v tomhle rozlišení je vidět, že jaksi je to svým způsobem něco neúplně hezkého, nebo nejsme si úplně jistí, že to je v pořádku, ale těm cizím, těm ošklivým, se kterými možná obchodujeme, ale nejsou to naši kamarádi. Je to dokonce může to být i zbraň někdy, přesně tak. Takže tam ano, tam do toho pojďme, ale mezi vlastními bez úroku. Zrovna tak v antice, dokonce i velcí v někteří filozofové prostě hloubali nad tím a uvádí se příklad, že přece, když se půjčí kráva, tak tam můžu chtít potom člověku, co si půjčil, aby mě vrátil něco navíc, protože z té krávy on mezi tím mohl mít potomstvo, no ale z peněz přece žádné potomstvo není. Když někomu půjčím stovku, tak ta ze té stovky se 10 koruna nenarodí třeba za týden nebo za měsíc. No ale to tak samozřejmě vůbec není naopak, je to úplně přesně naopak, že i ty peníze sami o sobě samozřejmě ne. Ale když já si za ty peníze tu krávu koupím, no tak v tu chvíli ty peníze vlastně nepřímo nějaký výnos taky mají. Ale je z toho vidět, jak to trápilo ty lidi, jak vlastně ta myšlenka úroku byla taková jako celou dobu taková trošku trapná, taková jako nevědělo se, co s tím. Křesťanství se vlastně hodně navázalo na ten izraelický, řekněme, starozákonní přístup, to znamená mezi křesťany ne, ale ty bezvěrci, ty ať si teda s Pánem Bohem půjčujou, protože stejně půjdou do pekla všichni, tak prostě jim povolme to, co my máme zakázáno. Takže zatímco Židi měli zakázáno třeba zemědělství nebo řemesla, tak naopak měli povolené úvěrování, včetně úročení, takže tam to šlo tímhletím způsobem outsourcování, bych to nazval, řekněme, náboženského. A vlastně teprve někdy v 16. století, když přišla reformace, tak ta se k tomu postavila způsobem v podstatě, kterým se k tomu stavíme dodnes. To znamená, že lichva není jakýkoliv úrok, ale až teprve, když to přeženeme s tím úrokem, tak to už jako tady pozor, ale určitý přiměřený úrok je vlastně v pořádku.
20: No, pojďme se tedy podívat na úvěr nebo dluh samotný. Jak ho máme chápat z pohledu ekonomie? Jaká je vlastně jeho ekonomická funkce?
19: No tak jsou dva základní typy úvěrů. Je úvěr investiční a úvěr spotřební nebo provozní, můžeme říct ve firemním kontextu. Ten investiční spočívá v tom, že nám umožňuje vlastně nakoupit něco, co nám zvýší naši produktivitu, ať už je to firma, ať už je to zaměstnanec, který si třeba koupí auto a díky tomu autu je schopen dojíždět do lépe placené práce, v podstatě mu to taky zvýšilo produktivitu a příjmy tím pádem. Takže to jsou ty investiční úvěry, které sami sebe zaplatí, protože do budoucna doufáme, pokud je to dobře vymyšleno za investice, není to úplně nezbytně nutné, ale snažíme se o to, tak ten úvěr sám si na sebe vydělá vlastně. A pak jsou ty spotřební, které si na sebe nevydělají sami. Tam je to trošku s větším otázníkem, jestli tohle ještě pořád správný směr postupu, brát si peníze na spotřebu. A tam každopádně ta role je taková, že něco, co já bych, na co bych si musel ušetřit, tím pádem bych si to koupil za nějakou dobu, tak já si to koupím už teď a to skonzumuju už teď, což má nějaké výhody. Jednak budu dřív šťastný, protože jsem se na to těšil, ale třeba i časové. Pokud já si na to ušetřím na dovolenou, si ušetřím na podzim, ale já není chci jet v létě, třeba protože mám děti školou povinné, no tak je mě málo platné, že jsem si ušetřil na podzim, čili může to mít i tyhle ty aspekty, každopádně umožňuje mě to posunout něco blíž do přítomnosti z budoucna a tou cenou samozřejmě úrok.
20: A z hlediska, dejme tomu hospodářství, tedy národní ekonomiky, je úvěr jedním z hlavních motorů hospodářského růstu, protože teď se vede debata v souvislosti s rozpočtem a s jeho schodkem, zda se Česku vyplatí se zadlužit a investovat, protože budoucnost, když správně investujeme, nám ten úvěr zaplatí a ještě na tom vyděláme. Dalo by se hospodařit jako republika bez dluhu, protože ten vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový, to je náš grál, kterého, pokud se nemýlím, v Evropě dosahovali snad pouze jenom Němci.
19: Určitě by se dalo, samozřejmě, že by se dalo. Vývoj ekonomiky by byl hladší pravděpodobně, protože ty dluhy mají tu nevýhodu, že v sobě mají element nejistoty. To je jasná věc. Prostě my se zavazujeme k něčemu do budoucna, my přesně nevíme, co se v té budoucnosti bude dít. Takže čas od času některé dluhy dopadnou špatně. To je potřeba přiznat úplně jednoznačně. A to znamená, to pak vnáší do hospodaření toho, kdo si ten dluh vzal, tak to tam vnáší nějaké kolísání. Dostávám se, jaksi zlepšuje se má situace díky tomu dluhu, když je dobrý, když je špatný, tak naopak z toho má komplikace. To platí i pro ekonomiku jako celek, čili dluhy tu ekonomiku rozkolísávají, vnášejí do jiný cykly, ale v průměru celkově ten růst urychlují. Takže bez dluhů bychom rostli klidněji, ale pomaleji. A dneska bychom pravděpodobně nebyli tak bohatí, jak jsme, ale neměli bychom za sebou tolik kolísání, tolik jaksi skoků nahoru a dolů, kolik jich za sebou máme.
20: Podle agentury STEM zhruba 25% dotázaných respondentů si vůbec nespoří. Asi 15% domácností žije od výplaty k výplatě a značná část populace podle STEMu nepovažuje tento způsob hospodaření za problematický a přibližně 2/3 Čechů vnímají dluh jakožto běžnou součást své finanční reality. Dluh je dluh, ať je na cokoliv. Ale asi všichni cítíme, že je rozdíl mezi dluhem, který vytváří nějakou tu budoucí hodnotu, o které jsme mluvili, a dluhem, který financuje naši současnou spotřebu. Jak velké riziko je to, že Češi tedy vnímají život na dluh jakožto standard?
19: V mezinárodním srovnání Češi jsou úplní žabaři ještě pořád, teda ve srovnání se západní Evropou, co se týče života na dluh. Jo. Mm-hmm. Tam ještě máme pořád hrozně moc co dohánět, pokud teda chceme dohánět. Ten západ zrovna v této oblasti, já neříkám, že musíme, ale ano, žijeme čím dál víc na dluh, ale pořád ve srovnání se západní Evropou to není zas tak velká věc. To je první věc. A riziko si myslím, že to být nemusí do té doby, dokud prostě budeme všichni dostatečně opatrní. Do té doby, dokud, to je jako u těch aut, dokud budeme jezdit s rozmyslem po těch silnicích, tak je jedno, kolik máme aut a kolik máme silnic, prostě dává to nějaký smysl jet nějakou rychlostí v nějakou chvíli, no tak stejně tak, a to mimochodem teda v tom případě dluhů se posouvá i na úroveň regulátorů, dokud budeme mít solidní regulátory, a myslím si, že v tomhle směru jsme na tom velmi dobře, Česká národní banka je považovaná za, skoro bych řekl, až maličko konzervativní v tom jaksi průměru mezinárodním regulačním, takže dokud prostě ta regulace dluhů bude v Česku taková, jaká je, dneska už si myslím docela vymazlená, tak bych se toho nijak zvlášť nebál. Zase znova, vždycky tady budou nějaké špatné dluhy. Vždycky neustále budeme slýchat nějaké historky o tom, že někdo teda se zadlužil a neustál to. Ale když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak co se týče podílu špatných dluhů, se kterými mají problémy domácnosti, ať už to jsou hypotéky nebo spotřební, tak jsme na historických minimech. Teď v tuhle tu chvíli, co se týče České republiky, ty statistiky jsou někde do roku 2007, čili 20 let zhruba, tak jsme úplně nejníž, co jsme kdy byli. Takže ta situace se spíš zlepšuje, jestli něco, co se týče schopnosti splácet. A v mezinárodním srovnání taky patříme k zemím, kde ta disciplína splácení je úplně nejlepší. Čili zatím si myslím, že jsme na tom velmi dobře.
20: Když se rozhodujeme o úvěru, tak podle jakých kritérií bychom měli posuzovat, zda je konkrétní úvěr pro nás rozumný?
19: No tak ta úvaha v uvozovkách není nějak zvlášť složitá, prostě musí na splácení toho úvěru musí být prostor v rozpočtu. Do budoucna. Třeba tam teď není, ale možná, že chceme něco změnit tak, abychom teda na to ten prostor měli, něco přestaneme platit. Zkrátka dobře, něco možná někde ořežeme tak, abychom tam ten prostor vytvořili, to je první věc. Druhá věc je posoudit rizika. Protože my teď máme nějaký obrázek před sebou, za půl roku to může být úplně jinak, čili trošku se zamyslet nad tím, co dělám třeba jako zaměstnání, jaké je riziko, že o to zaměstnání přijdu, že se bude propouštět, nebo že poptávka bude menší v tom oboru a tak dál a tak dál. Jaké je riziko nenadálých výdajů, to bych řekl je úplně největší problém mezi námi, jo? Když se budeme bavit o rodinných rozpočtech, tak jako správně odhadnout, jaká bude průměrná výše mých celkových výdajů v nejbližších měsících a letech. Přičemž tam započítám i mimořádné položky, a teď nemyslím jenom opravu auta, ale i třeba svátky a narozeniny, dárky, jo? Někdo bude mít 50, někdo tak si dává něco většího, tam jsme schopni do tisíců prostě v těch darech. Jo? Nějaká zajímavá hrozně dovolená, nebo jo, prostě těch notebook nový, těch výdajů, takových těch jednorázových, které přijdou jedno za několik let, ale je to kupa tisíc. Těch je celá řada a my máme podobně tendenci, tím, že nejsou každý měsíc, tak máme tak trošku tendenci na ně zapomenout. A to může být potom problém, že najednou zjistíme, safriš mi to nevychází, čili všechny tyhle ty riskantní záležitosti trošku posoudit, mít tam nějakou rezervu a pokud mě to vychází, tak...
20: A pokud ne, tak je to situace, kdybyste člověku doporučil si ten úvěr raději vůbec nebrat.
19: Přesně tak, ale naštěstí, už jsme o tom taky trošku mluvili, je dneska v Česku už regulace tak přísná, že za mě tu moji úvěruschopnost, tu moji bonitu hodnotí i ten věřitel. Jedinou to má, jediný zádrhel je tam ten, že my mu nesmíme lhát. A já znám lidi, kteří jdou do banky pro úvěr a prostě lžou tam. Nepřiznají určité výdaje nebo nadhodnotí svoje příjmy. Ta banka není úplně všemocná, ona zas úplně pod všechny naše prsty nevidí. Tak určité věci nám prostě věří. Pokud nejsou úplně mimo mísu, tak prostě nám věří ty v naše výdaje o 10 tisíc menší, než jsou ve skutečnosti. A to je podle mě, jestli je něco hřích v souvislosti s úvěrem, tak to není vzít si úvěr, ale lhát tomu, kdo mě pomáhá zhodnotit, jestli já na ten úvěr vlastně mám, jestli se mám vzít nebo ne. To je podle mě moderní hřích.
20: Takže v momentě, kdy nám věřitel po nás nechce vědět nic a puší nám na cokoliv, jakoukoliv částku.
19: To je hrozivá situace.
20: Tak to je riziko.
19: Toho bych se hodně.

0: která pro někoho je výsledkem ekonomické racionality, protože je zde i ten mýtus, že přeci nebudu platit někomu nájem, že jsou to vyhozené peníze. Jak to je ale z ekonomického hlediska? Je úvěr na bydlení za současné situace, kdy české nemovitosti patří k nejdražším v Evropě, vlastně dobrá investice?
1: No, tak tohle je hodně složitá otázka. Já občas vidím nějaké srovnání v médiích, které se veze čistě jenom na splátce úvěru a na nájemné měsíčním, ale takhle se to prostě počítat nedá. Tam jde o to, jak se bude to nájemné vyvíjet do budoucna, jak se budou vyvíjet úrokové sazby, refixace, jak ten úvěr bude fungovat, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Jestli vzorem pro naše očekávání dalšího vývoje nemovitostí je to, co se tady dělo dosud, to znamená růsty klidně 10, 15, 20%, anebo to, co se dělo v OECD, což je skupina bohatých zemí za posledních 50 let, což jsou asi 4%. No tak to je velký rozdíl z hlediska toho, jestli se mě to finančně vyplatí teda si koupit ten dům nebo ne, nebo byt, to je hodně velký rozdíl, čili ta úvaha je velice složitá a záleží taky na tom, kde jsme. Pokud já jsem občas tohle v minulosti počítal, toto srovnání hodně důkladně a vycházelo mě, že v Praze rozhodně nedává smysl si kupovat nemovitosti, tam je lepší bydlet v nájmu. Pražské nemovitosti jsou, nebo byly tehdy a předpokládám, jsou pořád extrémně předražené z tohle pohledu. Brno bylo tak jako 50-50 a zbytek republiky bylo lepší si to koupit, než tam bydlet v tom nájmu tržním v tu danou chvíli. Ale říkám, závisí to skutečně lokalita od lokality a asi i trošku čas od času, protože ty poměry se mění, úrokové sazby kolísají, naše příjmy samozřejmě se můžou měnit a jaksi schopnost.
0: A tak. Proč tedy tato ekonomická, dejme tomu, logická úvaha, že si to spočtete vy, tak počítám, že to dokáže spočítat řada ekonomů, a tato ekonomická úvaha nefunguje a Češi opravdu ve velkém chtějí mít vlastnické bydlení.
1: Tak to má, si myslím, důvody vůbec ne ve skutečnosti finanční, ale důvody historické, a to nezas tak úplně dalekosáhle historické. To má původ v podstatě hlavně v 90. letech, kdy proběhla plošná privatizace za hubičku, čímž se vytvořil pocit v české společnosti, že je normální bydlet ve vlastním. A kdo nebydlí ve vlastním, tak je trošku zvláštní. To je první věc. A druhá věc, možná ještě důležitější, to, co se tehdy dělo na nájemním trhu a v regulaci nájemného, která byla velmi špatná tehdy, dělala se tam různá zvěrstva v souvislosti s tím, že když jste byl původní nájemník, tak bylo regulované nájemné, takže byla snaha vás vyštípat, takže vám vlastník velmi často, pokud nebyl solidní, začal komplikovat život. No prostě vytvořila se tady představa, že v nájmu bydlí jenom lůzři, jenom ti, kteří prostě, kterým nic jiného nezbylo, kteří neumějí s penězi zacházet a tak dál a tak dál. To už si myslím dávno není pravda. Regulace nájemného v České republice dneska je daleko sofistikovanější než bývala. A já osobně jsem bydlel několik let nedávno v nájmu, úplně bez problémů. Takže myslím si, že to je věc učení, věc zvykání, věc změny názoru na tyhle ty věci. A my to vidíme, že se posouváme. Oni nám k tomu teda pomohli i Ukrajinci. Jsem se nastěhoval, že samozřejmě v souvislosti s válkou spousta Ukrajinců, takže ten podíl nájemního bydlení pomalu roste, ale ještě pořád jsme velmi daleko od Němců, Rakušanů. Ale můj tip je, že do budoucna se k ním budeme blížit.
0: Úrok z hypotečního úvěru nebo z jakéhokoliv úvěru bývá veřejností často vnímán jako odměna pro banky nebo věřitele. Co všechno vlastně, ale pojďme se na to podívat z druhé strany, se v tom úroku skrývá v té jeho hodnotě, protože například se vede velmi, nebo vedla se velmi ostrá debata o tom, zda mají mít věřitelé u hypotečního úvěru právo jej kdykoliv splatit bez jakýchkoliv poplatků.
1: Ve skutečnosti spíše to tak, že hypotéka je pro banku jeden typ investice, jak peníze na nějakou dobu nějak využít, a vedle toho jsou jiné možnosti, třeba státní dluhopisy. A vy, když máte někomu půjčit hypotéku s pětiletou fixací, tak je to v podstatě, dá se říct, pětiletý úvěr a proti němu je pětiletý dluhopis státní. A vy víte, že za těch pět let na tom státním dluhopisu při určité úrokové sazbě si vyděláte něco. A rád byste viděl, aby na té hypotéce to bylo podobné. Řekněme, kdyby z hlediska rizik a dalších věcí to bylo srovnatelné, což možná úplně není, ale řekněme, že je, tak pak prostě si chcete vidět to tež. A teď, když vám najednou po dvou letech ten klient oznámí, víte, co, já jsem s vámi skončil, tady máte ty peníze, vezměte si je zpátky, já budu dlužit někde jinde, no tak vám najednou vlastně tu pětiletou

0: investici zkazil po 2 letech, dá se říct. Mm-hmm. A vy teď najednou zoufalé hledáte, kde ty poslední 3 roky, čím to jako naplníte, doplníte, možná v tu chvíli už to nejde, už úrokové sazby jsou úplně jinde. Takže to jenom jako, že spíš ta úvaha se vede na úrovni jedna možnost investice versus jiná možnost investice, ale vlastně ten princip je víceméně stejný, jako kdyby si půjčovali ty peníze. Prostě ta úroková sazba je poskládaná jako věžička, kde máte několik těch patírek. Jedno to patro je samozřejmě inflace, jedno to patro jsou nejrůznější rizika, pokud je to rizikový úvěr, řekněme nějaký podnikatelský, tak je ta sazba větší, protože ta banka se tím chrání proti riziku, že by ten úvěr dopadl úplně špatně.
1: Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Vy jste zmínil inflaci. To je právě to, když Česká národní banka, a teď to vidíme, bojuje proti inflaci, zvyšuje úrokové sazby, tedy podporuje spoření na jedné straně, ale zdražuje úvěry. Jak jdou vlastně tyto 3 efekty vzájemně dohromady?
0: No tak samozřejmě, co se týče úvěrování a naopak střádání peněz na vkladech, tak to jde svým způsobem spolu, ruku v ruce. Buď jsou úrokové sazby vysoké, což jaksi potlačuje spotřebu a podporuje spíš to ukládání. Ale zajímavý efekt, řekl bych, je pak přes tu inflaci, protože můžou nastat situace, minimálně v některých extrémních případech, kdy centrální banka třeba i zvýší úrokovou sazbu v tuhletu chvíli, tím vysílá signál na celý ten finanční trh, do celé ekonomiky, že v tuhle tu chvíli poptávkové tlaky budou menší, protože všichni začnou spořit a nikdo si nebude půjčovat. Mm-hmm. Tím pádem inflace klesne a bude možné v budoucnu potom úrokové sazby snižovat. A pokud se budeme bavit třeba o hypotékách, což je třeba 5letá fixace té úrokové sazby, to znamená, ta je vlastně vychází z naší představy o tom, jak budou vypadat úrokové sazby pro nejbližších 5 let, no tak ten delší konec těch 5 let už může být nízko díky nízké inflaci. A paradoxně se může stát, že přestože v tuhle chvíli centrální banka zvýšila úrokovou sazbu, tak úrokové sazby na hypotékách třeba můžou dokonce i klesnout v důsledku právě tohoto efektu. Takže tam ta jaksi vazba potom už záleží na tom, o jakém časovém horizontu se bavíme, o jaký produkt se jedná a podobně.
1: Michale, my jsme se opět přiblížili velmi rychle k závěru našeho povídání. Když se podívám na to, co jsme řekli, lze jednoduše říci, kdy je úvěr vlastně hlavním motorem hospodářského růstu, hospodářství a české ekonomiky a kde leží ta hranice mezi zdravým financováním ekonomiky a už přílišným zadlužováním?
0: No, tak ta hranice leží tam, kde končí rozumná úvaha o tom, aby ten dlužník ten úvěr bez problému ustál. Takhle jednoduché to je. Nesmí prostě se to přehánět s těmi dluhy a stejně to je prostě potřeba neustále opakovat. Přestože tady můžeme chválit dluhy od rána do večera, jak pomáhá ekonomice, čas od času se stane, že některý úvěr nevyjde prostě. Je to tak, je to riskantní, ale to je jako když jdeme ven na ulici, čas od času se stane, že někoho z nás něco přejede. Tak to prostě je a komu se to nelíbí, tak zůstane sedět doma, ale prostě ten svět si neužije. Tak stejně tak, kdo prostě se štítí úvěru, ať si je nebere, nikdo mu to samozřejmě nenutí, ale hold, ten jeho život bude svým způsobem chudší, protože spousta ekonomických příležitostí mu v důsledku toho uteče.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o dluhu, o tom, kdy je dobrý a kdy špatný. Vše samozřejmě závisí na tom, jak dobře rozumíme principům úvěrování a doufám, že jsme dnes společně s Michalem Skořepou, ekonomem České spořitelny, přispěli k tomu, abyste rozuměli lépe. V příštím díle se posuneme o krok dál, protože jakmile máme své výdaje pod kontrolou, tak umíme pracovat s úvěry, máme vytvořenou finanční rezervu, nezapomeňme, tak přichází otázka, jak nechat peníze pracovat pro nás. Budeme se věnovat investování. A já za dnešek děkuji Michalu Skořepovi ještě jednou. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: A těším se na příště. Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupí, prohlásil prý jednou držitel Nobelovy ceny za kvantovou mechaniku Max Born.
4: Born se narodil v roce 1882 do židovské rodiny ve Vratislavi, která tehdy náležela Německu. Od počátku se zajímal nejen o technické, ale také o humanitní obory.
3: Po první světové válce se stal profesorem na univerzitě v německém Göttingenu, kde se věnoval především kvantové teorii. Tam napsal svoji zásadní práci o kvantové mechanice, v níž mimo jiné lépe popsal a vysvětlil chování elektronů.
4: Stejně jako mnoho dalších významných osobností musel Born opustit Německo kvůli svému židovskému původu. Usídlil se ve Velké Británii, kde přednášel v Cambridge a Edinburghu. Odmítal se ovšem podílet na využívání vědy pro vojenské účely.
3: Do Německa se Max Born vrátil až v roce 1953 a už o rok později obdržel Nobelovu cenu za práci o statistické teorii vlnové funkce. Born zemřel v roce 1970 ve věku 87 let. Jako zajímavost můžeme zmínit fakt, že byl dědečkem populární americké zpěvačky Olivie Newton-John.
5: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová. Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Předseda poslanecké frakce CDU-CSU rezignoval kvůli kauze s náhradní matkou. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si zahrají s Francouzi. Na Pražském okruhu před omezením u Barrandova popojíždí v obou směrech dlouhé kolony. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisté vyšetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. U Lechovic se při ní dopoledne zranilo 47 lidí, z toho 7 těžce a středně těžce. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
6: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
5: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Nejdřív bouřka, potom evakuace budovy kvůli falešnému poplachu, ale vysílání radiožurnálu z Colors of Ostrava jede dál. Moderátor Libor Bouček už živě zpovídal hosty z Airstreamu, interiéru Gongu i dlažby před ním. V podvečer ho ještě čeká exkluzivní rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem.
7: Prosím, opusťte objekt po vyznačených únikových cestách.
8: Krátce před půl třetí se ozvalo toto hlášení. Všichni z Gongu okamžitě odcházejí. Štáb radiožurnálu, včetně moderátora Libora Boučka, bude pokračovat ve vysílání.
9: Krizové vysílání za 1000.
8: Libore, vy prý máte rád improvizaci.
10: Já mám rád koprovku a improvizaci, máte pravdu.
8: Takže všechno v pořádku.
10: Všechno je naprosto v pořádku, takhle jsem si to přesně představoval.
8: Skaler Marta Pilařová, radiožurnál.
5: Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignací reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obvinovali z pokrytectví.
2: Sport.
11: O bronzové medaile na mistrovství světa budou dnes hrát fotbalisté Anglie s Francií. Výkop je na programu od 23 hodin. Francouzi na turnaji v Zámoří poprvé prohráli až naposledy se Španěli. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou 1-2. Přitom ještě v 85. minutě nad Argentinci vedli. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu semifinálovou porážku je těžké.
12: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával
13: plánoval si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Úvodem aktualizace z D1 ve směru z Prahy do Brna před Humpolcem na 88,5 kilometru už se opět jede bez problémů. Oběma pruhy policejní hlídka na pár minut zastavila provoz a odklidila všechny kusy roztrhané pneumatiky. Lepší zpráva i z D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu už se opět dá sjíždět exitem 196 Bratislava na D2. Byl uzavřený od včerejší 19. hodiny a muselo se objíždět přes exit 194 Mikulov. D2 z Brna do Bratislavy stále plná za sjezdem na Břeclav. Zdržení ze 49. kilometru k omezení u Lanžhota už se ale pomalu krátí. Aktuálně se popojíždí 15 až 20 minut. A v Praze na hlavní části okruhu zdržení stále velmi dlouhé, a to z obou stran. Od D1 navíc regulují vjezdy do obou tunelů s kolonou, tak počítejte už od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Z druhé strany se popojíždí od Zličína z 23. kilometru. Ucpaná je i plzeňská D5 za Loděnicí z 8. Úderem dnešní 19. hodiny okruh mezi Barandovem a Stodůlkami v obou směrech uzavřou. Pomocí těžké techniky budou demolovat dva nadjezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer pak bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí v Čechách na 21 až 25 stupňů, na západě Čech ale bude jen 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku naopak bude teplej 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
17: Forenzní entomologie v kriminalistickém ústavu spadá pod oddělení speciální biologie. Kromě vražd a zabití se podílíme také na zkoumání hmyzu z těl, která jsou nalezena po určitém časovém úseku. Přišla na řadu zase nějaká prasnička, co umřela jako z přirozené příčiny. Jsme ji navlékli elastiáky, takže jí říkáme babička.
16: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 7. Vajíčka, larvy, hmyz a neb forenzní entomologie pod mikroskopem. V předposlední epizodě série navážeme na minulý díl. Jmenuji se Kateřina Radhouská a k druhému mikrofonu opět usedla paní doktorka Hana Šuláková.
17: Kdybychom se podívali do historie forenzní entomologie, tak to už jdeme do starověké Číny, kdy při nějakém vyšetřování vraždy na rýžovém poli místní prokurátor zjistil, že na krev nalétává hmyz, požádal místní rolníky, aby předložili pracovní nástroje, což byly srpy, a na jeden z těch srpů začaly nalétávat mouchy. A on říká, ano, na tom srpu jsou zbytky krve, ty mouchy to cítí, a de facto usvědčil tímto způsobem pachatele. Mohlo by se to zdát jako pohádka, ale pravdou je, že nekrofágní mouchy, jestli mohu použít tento termín, protože on je trošku nepřesný, tak opravdu dokáží reagovat na dvě molekuly látky, kterou považují za atraktant. Takže jestli cítí dvě molekuly krve ve vzduchu, tak oni jsou schopné na to reagovat, letět k tomu zdroji. Takže i když ten srp se mohl zdát na první pohled bez krve, tak tam byly latentní zbytky krve. My bychom to teďka zviditelnili třeba nějakým bluestarem nebo jinou chemickou látkou nebo nějakým světelným zdrojem, a on využil přírodní zdroj. Mouchy.
18: Takže vidím, že to jde hodně do historie.
17: Jde to hodně do historie, samozřejmě ano, kdybychom se chtěli podívat na moderní forenzní entomologii, tak ta se datuje do druhé poloviny 19. století. Ve Francii byly položeny první základy, vyšetřovaly se tam nálezy, třeba nějaký novorozenec v krbu, kdy vyšetřovatel zjistil na základě rozboru zastoupených druhů hmyzu, že to miminko bylo v tom krbu uschované po dva roky, tak dohledal rodinu, která bydlela v daném bytě před dvěma lety a tak dále. Pokud bychom se měli podívat na nějaký moderní případ, tak ten se traduje do 50. let 20. století do Maďarska, kdy byl odsouzen za vraždu převozníka nějaký člověk, Následně bylo zjištěno na základě rozboru hmyzu, že ten člověk se musel minout s tím převozníkem, takže byl prakticky následně na základě forenzní entomologie vyviněn z toho trestu asi po nějakých 4-5 letech, co už byl ve vězení. Pokud bychom se podívali do České republiky, tak tady forenzní entomologie začíná někdy v roce 1974, kdy můj předchůdce v kriminalistickém ústavu doktor Laupy dělal první analýzy. Byla to nějaká zavražděná žena nalezená v Praze. On na základě rozboru mizu tenkrát ještě ve spolupráci s univerzitami, kdy se obrátil na přední odborníky na dipterologii, což jsou jako dvoukřídlí, kam patří mouchy, tak dali dohromady vývojový cyklus a dokázal vypočítat, že žena v tom křoví byla zavražděna nějakých 5-7 dnů, což napomohlo potom následně vyšetřování, protože když policie potom pátrala operativně, kdo se pohyboval v dané oblasti, v jakém časovém horizontu, tenkrát nebyly žádné pouliční kamery, žádná takováhle záznamová zařízení, která by mohla napomoci, nebo záznam z mobilního telefonu, tak tohle to byl jeden z prvků, který řekl ano, před 5-7 dny se tady pohyboval pachatel, zabil tu ženu. No a od té doby se prakticky využívala v kriminalistickém ústavu. Pořád se stál ve spolupráci s univerzitami, s těmi dipterology, takže já, když jsem nastoupila do kriminalistického ústavu v roce 2002, tak to bylo sice zhruba rok, rok a půl poté, co můj předchůdce odešel do důchodu, ale měla jsem již jisté kontakty, takže jsem se mohla obrátit na univerzity. Sama jsem znala profesora Povolného, který byl soukromý soudní znalec, forenzní entomolog, pracoval v Brně, respektive na Mendelově univerzitě, což je moje alma mater. Řekla jsem mu, že začala jsem pracovat v kriminalistickém ústavu, že mám možnost se věnovat forenzní entomologii, protože já jsem původně měla jinou specializaci. A pokračovala jsem dál. Jediná nevýhoda byla, že profesor Povolný relativně krátce po mém nástupu zemřel, už v roce 2004. Ono se to může zdát, jako že jsem měla 2 roky na přípravu, ale to je obor, který se učíte nějakou dobu, nějaký čas vám to zabere. Takže následně jsme se obrátili na Francii, na četníky, žandarmery, s tím, že oni měli v té době již fungující oddělení forenzní entomologie, tam měli nějakých 7 lidí, tak jsme požádali, jestli tam mohu přijet na stáž. Následně jsme se obrátili na Belgii, tam měli něco podobného, takže další stáž, potom nějaký známý ve Velké Británii a stal se ze mě forenzní entomolog. Forenzní entomologie v kriminalistickém ústavu spadá pod oddělení speciální biologie. Já se přiznám, že jsem vedoucí daného oddělení. Když opomenu tu forenzní entomologii jako takovou, tak se obecně zabýváme i zoologií, pod kterou spadají kosti zvířat, zuby zvířat, peří, nějaké tekutiny typu krev, sliny. Podobně, když je třeba napadení zvířete zvířetem nebo člověka zvířetem. Následně tam spadá botanika, zase jakékoliv rostlinné materiály, nejčastěji rostliny s obsahem omamných a psychotropních látek a jedů, takže třeba konopí, lysohlávky a podobně. Současně děláme genetiku zvířat, takže jsme schopni udělat druhovou identifikaci, ale také individuální identifikaci. Takže můžeme říct, ano, v kufru tohoto auta jsme našli krev, patří kočce a patří té micce, kterou jsme našli zabitou někde pohozenou v lese. Stejně tak děláme genetiku rostlin. Zase na základě analýzy jsme schopni udělat druhou identifikaci, když nevíme, o jaký rostlinný materiál se jedná, ale jsme schopni také ustanovit, jestli třeba konopí, pokud máme jenom kořenové systémy, nebo plody konopí, nebo klíční rostlinky, které neobsahují THC, tak jestli je technické, anebo po vypěstování by obsahovalo vysoký obsah THC. Děláme antropologii, kosterní antropologii, tak jak to znáte, když si představíte, že se najde kost nebo celá kostra a podobně, ten antropolog popíše toho jedince, najde nějaká traumata, pokud na těch kostech jsou, řekne relevanci, jestli se jedná o historický nález nebo současný a podobně, ale děláme také fotokomparaci, to znamená videozáznamy, fotografie versus natypované osoby. Dělají se u nás superprojekce, to máte promítnutí lebky mrtvého člověka do fotografie pořízené antemortem ještě za života. A nebo rekonstrukce, kdy vlastně nevíte, jak dotyčný člověk vypadal z důvodu vysokého stupně rozkladu, takže na základě lebky se dělá vlastně jeho vizuální podoba, jak pravděpodobně ten člověk vypadal za života.
18: A pracujete tedy jako soudní znalci v těchto různých oborech nebo disciplínách?
17: Já bych to měla upřesnit, protože kriminalistický ústav je znalecký ústav, je to znalecké pracoviště policie České republiky. My zaměstnanci nejsme soudní znalci, tak jak to znáte tu definici jako soukromý soudní znalec, ono je to trošku nepřesné, ale my jsme zpracovatelé znaleckých výstupů znaleckého ústavu. Ti lidé nemusí mít vlastní razítko kulaté, zjednodušeně řečeno, ale ta instituce garantuje, že má zaručený systém vzdělávání těch lidí, má nějaké prověřování, proškolování, takže každých 7 let prochází atestací, kdy se ověřují pořád znalosti, jestli se vzdělává v daném oboru, jestli používá moderní postupy, správné postupy a tak dále. A na základě tady tohoto proškolení dostáváme osvědčení, kdy ten člověk už jakože pracuje sám na sebe, ale pro tu instituci, ale kulaté razítko, to znalecké razítko má instituce.
16: Vraťme se ale k forenzní entomologii v praxi.
17: Forenzní entomolog nemusí jet na místo činu, protože máme zavedený systém vzdělávání kriminalistických techniků, který funguje od roku 2014, kdy je ustanoveno, že kriminalistický technik má v rámci programu celoživotního vzdělávání 3-denní kurz forenzní entomologie, v rámci kterého se učí zajišťovat entomologický materiál, učí se používat entomologickou odběrovou sadu a tak dále a tak dále. Takže přímo ten entomolog nemusí jet na všechna místa ohledání. Samozřejmě, když jsme vyžádáni, ať přijedeme buď, že se jedná o problémový případ, což se může vidět předem, protože se ohledává místo nějaké třeba vraždy a tak dále, nebo místo, kde měla být uložena mrtvola a ona tam již není, takže entomolog tam jakoby dohledává zbytky hmyzu, jestli se tam to tělo rozkládalo nebo ne. A nebo ten vyšetřovatel trvá na přítomnosti entomologa, tak v tom případě tam prostě přijedeme. V jakých případech? No, každého asi napadne, že to jsou vraždy a zabití a tak dále. Vypadá to velice romanticky, je to takové seriálové a ona je to svým způsobem pravda, ale realita je trošičku jednodušší. Kromě vražd a zabití se podílíme také na zkoumání hmyzu z těl, která jsou nalezena po určitém časovém úseku. Jakýchkoliv těl. Takže mohou to být nehody, různé pády z výšky, začne se tělo rozkládat, takže nejedná se o trestný čin, ale prostě se jednalo o nehodu. Mohou to být sebevraždy, kdy máte sice dopis na rozloučenou, doloženo, že ten člověk měl spáchat sebevraždu, ale vyšetřovatel si ověřuje dobu úmrtí a jedním z prostředků může být forenzní entomologie. Potom to mohou být úmrtí beze svědků. To jsou starší osoby v bytech, mohou to být bezdomovci v různých přístřežcích a tak dále. Když zase děláte nějakou časovou osu, jestli ten člověk zemřel sám prostě z přirozené příčiny nebo na nějaké onemocnění, anebo tam byl cizí prvek, cizí zavinění a vlastně vylučujete tím způsobem, že si uděláte časovou osu, jestli se tam nepohybovala nějaká podezřelá osoba a podobně. Další případy, které bych měla zmínit, tak jsou zanedbání péče a týrání. A to jak lidí, tak zvířat, kdy de facto u lidí se jedná většinou o nějaké kvadruplegiky, malé děti, starší nemohoucí osoby, které se nemohou o sebe postarat. Ten člověk je většinou jakoby ležící pacient a teď tam je zanedbání péče. Nedochází k přebalování, nedostává najíst, má nějaké opruzeniny, následně proleženiny, nekrózy. A v tomto případě hmyz reaguje, je to stejný hmyz, který rozkládá lidská těla na aromatické látky, jsou nakladena vajíčka, vyvíjí se larvy a bavíme se o takzvaných miázách. Obdobně to může být u zvířat, máte zvířata třeba v nějakých klecích, tam živoří, mají zapařenou srst a podobně. Opět zase hmyz klade vajíčka, larvy se vyvíjí a požírají toho jedince za života. Tady musím poznamenat, že dosti často těmto případům se dostáváme, já říkám pozdě, protože pokud se objeví nějaký takový jedinec, že má na sobě larvy a tak dále a ještě stále žije, tak je dosti často převezen do zdravotnického zařízení, kdy de facto jsou ty larvy omyty, on je nějakým způsobem ošetřen, ale nikdo to už moc neřeší přes ten hmyz. Takže většinou se vydává jenom nějaká lékařská zpráva, jak dlouho to trvalo, že se dostal do tohoto stavu, lékař dělá nějaký erudovaný odhad na základě proleženin, nekroz a podobně, ale k nám se ty případy dostávají většinou v okamžiku, kdy ten člověk umírá. Takže najednou se zjišťuje, že my podle hmyzu jsme schopni doložit, že ne 14 dnů ležel nepřebalený, ale ten hmyz dokládá třeba 2měsíční zanedbání péče nebo 3měsíční zanedbání péče. Dále se využívá entomologie třeba v pytláctví, to by vás možná nenapadlo. Buď jsou ta zvířata zastřelená z důvodu konzumace, nebo jsou zastřelená z důvodu trofejní zvířat, a nebo jsou zastřelená z důvodu, že je to škodná v dané oblasti. A pokud tam zůstane část toho zvířete, anebo celé, tak opět je kolonizováno hmyzem a my jsme zase schopni říct, v jakém období časovém se ten pachatel, jestli to můžu takhle říct, pohyboval na daném místě. Standardně se zajišťují, my říkáme, 3 vzorky. První je přímo z toho samotného jedince, z toho těla, z toho zvířete, z člověka a tak dále, kdy je popsáno i v tom návodu, který je v odběrové soupravě, že zajišťujete všechny typy larev, takže od malých po velké, z výrůstky, bez výrůstků, s nožičkami, bez nožiček, když to řeknu úplně laicky, vajíčka, jestli vidíte zhluky, ojedinělá, pokud vidíte kukly nebo něco, co připomíná aspoň trošičku hmyz, tak ten technik má povinnost to zajistit a my jim vždycky říkáme, neřešte, jestli je to relevantní pro daný případ nebo není. Může se stát, že on vidí běžet slunečko sedmitečné po mrtvole, což se stát může, a řekne si, co by jim to asi řeklo. Ne, neřeš to. Zajistí i slunečko sedmitečné a my rozhodneme, jestli je to v daném případě relevantní nebo ne. Druhý vzorek se zajišťuje z takzvaného lože mrtvoly, to je hned pod tím tělem a je to ze dvou důvodů. Prvním je, že některé druhy kladou ne přímo na tělo, ale pod tělo, jsou to většinou brouci a následně vylíhlé larvy přelézají na ten krmný substrát, protože v tomhle okamžiku už tělo se stává krmným substrátem. Nebo jsou tam nižší vývojová stádia jakoby pozdějších zástupců hmyzu, protože na mrtvole dominuje určitá skupinka, jsou tam miliony larev a už nastupuje další vlna hmyzu, ale prakticky v rámci mezidruhové konkurence není schopná to tělo obsadit, takže využívá jen to, co vytéká do toho podkladu, pod mrtvého, v okamžiku, kdy aktivní larvy na těle odlézají pryč, mimo tělo se kuklit, tak ty spod těla ho začnou kolonizovat. A mohla bych říct ještě třetí důvod, a to je, že dosti často se pod tělem schovávají třeba brouci. Takže, jak říkám, technik nabere vzorek z těla, potom nabere vzorek z lože, ale tam už nevybírá jednotlivý hmyz. Tam veme lopatku a veme celý travní drn, listí, nějaký písek, zeminu a tak dále. Dá to do velkého pytle, který se přiveze potom do laboratoře a my si to přebereme. No a třetí vzorek je z okolí těla. Já už jsem to víceméně řekla. Jakmile se larvy chtějí kuklit, tak oni se nekuklí přímo na samotném těle, protože ono je biochemicky aktivní. Probíhají tam chemické procesy, je tam bakteriální rozklad, jsou tam odpadní látky od bakterií, jsou tam trávící enzymy larev dvoukřídlých, jsou tam odpadní látky larev dvoukřídlých. A kdyby se ta larvička zakuklila přímo na samotném těle, tak to prostředí vlastně rozloží a zlikviduje. Takže ona odleze mimo tady tohleto aktivní prostředí do okolí a tam se kuklí. A odlezá do vzdálenosti, aby našla suché klidné místo. Takže když se mrtvola roztéká do vzdálenosti metr kolem toho mrtvého, tak ta larvička přeleze ten metr a tam se zakuklí. Když se roztéká na větší ploše, tak ona přeleze tu větší plochu. Technik si musí všimnout, jak se ta mrtvola roztékala a vlastně v okolí, většinou je to metr, metr a půl, maximálně dva, na vzorku je kolem dokola, jak sluníčko, několik vzorků zase zeminy a tam hledáme ty první kolonizátory, kteří se tam zakuklili.
18: Já jsem teď jenom přemýšlela, jak může slunečko sedmitečné ovlivnit vyšetřování.
17: Právě, že nemůže, ale my tím dokládáme nebo jim prezentujeme, aby nepřemýšleli o tom, co zajišťují, protože nám se stávalo dříve, ještě než byla vlastně odběrová sada a tak dále, jak jsem říkala, nastoupila jsem v roce 2002 a ty kurzy pro kriminalistické techniky jsou teprve od roku 2014, že přišel mi entomologický materiál do laboratoře, já jsem ho zpracovala, dělala jsem výpočet a věděla jsem, že v tom vzorku byly nejstarší larvy třeba třetího instaru. Udělala jsem výpočet, vyšlo mi to na 12 dnů. A teď jsem procházela fotodokumentaci z místa ohledání a vidím, že kolem toho těla jsou hromady kukel, takže starší vývojové stádium. Takže já podle larv třetího instaru jsem měla výpočet na 12 dnů, ale podle kukel by to mohlo být třeba 17 dnů. A zavolala jsem vyšetřovateli a říkám, jako já se dívám na fotodokumentaci z místa ohledání a vidím, že tam jsou kukly, ale ty jste mi nezajistili do toho vzorku. A oni řekli, no my jsme to jako původně zajistili, ale pak jsme na to koukali, my jsme si mysleli, že to chcíplo, tak jsme to radši vyhodili. Aha, děkuji. Takže od té doby velice jednoduché pravidlo, všechno, co připomíná hmyz, i kdyby to měla být od nečistot obalená rýže, tak prostě to zajistíte. My se na to v laboratoři podíváme a sami si řekneme, co je důležité. Takže ne, slunečko sedmitečné nemá s rozkladným procesem nic společného, ale může se vyskytovat na těle a ten technik to zajistí. Základním výstupem nebo standardem znaleckého výstupu je, že my vypočteme takzvanou dobu kolonizace, což znamená, jak dlouho na daném jedinci byl hmyz. Tím ale neříkáme postmortem interval, jak dlouho byl mrtvý. To jsou dva rozdílné termíny a v rámci výpočtu doby kolonizace my se tam vyjadřujeme nějakým způsobem takzvaným erudovaným odhadem k postmortem intervalu. Takže ve znaleckém výstupu máte napsáno, vypočtená doba kolonizace odpovídá intervalu 12 dnů s počátkem rozkladu 27. května. A teď jsou tam dva takové odstavečky, kdy píšeme, pokud se jednalo o mrtvolu z traumaty, nebo měla horší hygienické návyky před smrtí, nebo na těle byly zvratky, exkrementy a podobně, vypočtená doba kolonizace v daném období by mohla odpovídat postmortem intervalu. A v druhém odstavci je napsáno, pokud se jednalo o intaktní mrtvolu, takže na sobě neměla žádné krvácivé zranění, byl to slušně oblečený, umývaný člověk a tak dále, prakticky tam není žádná aromatická látka, takže pokud se jednalo o intaktní mrtvolu, vypočtenou dobu kolonizace je nutné navýšit v daném prostředí, při daných teplotách, předpokládané doby úmrtí a tak dále, třeba o 2 dny nebo o týden. Nebo o měsíc. A tohle už je erudovaný odhad. Takže my děláme, dalo by se říct, přesný výpočet a ten postmortem interval už se jenom odhaduje. Kromě uvedeného, tak tam také standardně píšeme, hmyz zajištěný na těle odpovídá anebo neodpovídá místu nálezu. Takže se nám může stát, že máme tělo nalezené uprostřed lesa a vidíme, že jsou na něm druhy typické pro urbanizované oblasti anebo typické pro určitou lokalitu. Je třeba hmyz, který se zdržuje v blízkosti masokombinátu nebo nějakých mlékáren a tak dále a my ho máme na tělíčku uprostřed lesa, tak můžeme říct, ano, tady došlo k přesunu tělíčka z bodu A do bodu B s tím, že můžeme natypovat, jaká lokalita byla předtím. A potom se vyjadřujeme, jestli ten hmyz, který nalezáme na mrtvém, odpovídá takzvaně nálezové situaci. To znamená, my rozlišujeme, jestli je hmyz typický pro volnou expozici, nebo je typický pro pohřbená těla, nebo je typický pro těla ve vodním prostředí, tam už se nebavíme o hmyzu, ale většinou o ostatních bezobratlých, a řekneme, zvířata nalezená na tom daném jedinci neodpovídají nálezové situaci, došlo k přesunu. A může se jednat třeba o těla, která se rozkládala ve vodě a jsou nalezená následně na břehu a jsou kolonizována terestrickými druhy, suchozemskými druhy, jak my řekneme, předcházející rozklad probíhal ve vodním prostředí.
18: Ještě jsem se chtěla zeptat na pokusy, o kterých jsem četla.
17: Pokusy s prasetem, těch bylo několik, protože zaprvé, vy můžete jít na začátku do zahraniční literatury a převzít si informace ze zahraničí, ale v okamžiku, kdy se do toho oboru ponoříte, tak zjistíte, že jsou tam nuance. Takže pokud máte nějaký vývojový cyklus zaznamenaný ve východní části Evropy, tak nesouhlasí vlastně s délkou vývojového cyklu v západní části Evropy. Protože jsou nějaké populace v daných oblastech, které reagují na geografický region a biotopy a tak dále. Takže základem je ověřit, jestli data ze zahraničí odpovídají tomu, co prakticky vidíte v té oblasti, ve které pracujete. Druhá věc je, že mně se stávalo, obzvláště ze začátku, jak jsem zmínila, že jsem byla na stáži ve Francii, já jsem tam přijela a oni řekli, no, my tady máme třeba chryzomy albiceps, je to běžná bzučivka, je standardně na každé mrtvole. Já jsem se zarazila a říkám, no, tak já buď dělám něco špatně, nebo nevím, ale já jsem v životě, a tu jsem měla třeba za sebou 5-6 let praxe, já jsem v životě chryzomy albiceps na mrtvole neměla. A oni řekli, a to není pravda, protože my jsme se dívali a když se podíváme na československý checklist řádu Diptera, to je vlastně soupis druhů, které u nás žijí, tak tam chryzomy albiceps máte uvedenou. A já říkám, ano, máme ji uvedenou, ale já ji opravdu na mrtvole nemám. A člověk se cítil tak jako trošku rozpačitě. Takže jsem z toho byla taková jako rozpačitá, ale zase říkám, hele, já mám na každé mrtvole třeba bzučivku Lucilie César. A oni na mě koukali a říkali, no tak to jsme v životě neměli. Říkám, ale zase ta Francie od té České republiky tak daleko není. Takže jsme se dostali do situace, kdy já jsem posílala kukly Lucilie César do Francie a do Belgie, protože oni si chtěli ověřit délku vývojových cyklů, protože se jim tam začala objevovat na mrtvolách. A já jsem si nechala poslat zase chryzomy albiceps, protože najednou se chryzomy albiceps v roce 2008 objevila hromadně v České republice a od té doby ji tady máme jakoby rozšířeno. Takže hmyz reaguje na nějaké klimatické podmínky a tak dále. Prakticky ty pokusy vedou k tomu, že vy si ověřujete, jak ten rozkladný proces funguje ve vašich podmínkách. Samozřejmě zase se mi stalo, že jsem se setkala s nějakým nejmenovaným profesorem a on říká, no, tak třeba Necrodes littoralis, to je brouk z čeledi mrchožroutovití, vy jim asi říkáte hrobaříci, ale je to trošku nepřesné, tak on říká, to je velice vzácný brouk a já jsem tam stála tak jako zaražená a říkám, No já si nejsem jistá, ale já ho mám na každé lidské mrtvole. Tak jsme pátrali a zjistili jsme, že profesor dělá pokusy na potkanech a podobně. A tam ten brouk opravdu nenalétává, protože potřebuje objekty o hmotnosti 9-10 kg a větší. On má docela dlouhý vývojový cyklus, nějakých 50-60 dnů při standardních teplotách, takže aby tam bylo dost toho krmného substrátu, než se mu vyvinou larvy do fáze kukly a tak dále. Já jsem sama viděla i ve spolupráci s univerzitami u nás, že mám trošičku jiné informace z té praxe, než se psalo v té dané literatuře. A já si říkám, dobře, v tom případě nemohu použít malé objekty, jako jsou potkaní, myši a tak dále, tak jsme šli do prasátek, protože samozřejmě se říká, že prase nejvíce, co se týče konstituce blízké člověku. A teďka jak velké? Na začátku jsme si řekli, tak čím větší, tím lepší. Tak jsme vyšli do nějakého 67-70 kilového prasete, což kolega, který mi ho pomáhal převážet od toho chovatele na pokusnou plochu, tak celou dobu za volantem brečel, jestli ho nesrazil vlak a neujel mu třeba kýty nebo něco takového, že to byla prostě oběť vraždy a nebylo tam celé tělo. A já říkám, ne, musíme ho nechat celé, protože potřebujeme, sice to byla oběť vraždy, takže měl na sobě krvavá zranění nebo krvácející původně, ale potřebujeme i ty nohy, abychom viděli, jak to dopadne. Tohle byl první velký experiment, který začal vlastně v létě a já jsem byla sama překvapena, jak dynamický ten rozklad může být. Já jsem tam trávila denně na té pokusné ploše nějaké 2-3 hodiny, kdy jsem si dělala zápisky, pořizovala fotodokumentaci, dělala jsem si tam nějaká videjka, vlastně jsem se učila, do jaké vzdálenosti larvy odlézají od toho těla, jak se roztéká mrtvola a tak dále. Měla jsem tam zemní pasti do určitých vzdáleností a pro mě to bylo velice poučné. Ale znamenalo to pro mě, že třeba první 2-3 měsíce jsem tam byla denně, včetně víkendu a denně se odebíraly vzorky, denně se zpracovávaly. Dobře, viděli jsme rozklad v létě. Co když bude se rozkládat na jaře? Tam jsou jiné teplotní podmínky a tak dále. No tak přišla na řadu zase nějaká prasnička, co umřela jako z přirozené příčiny. Jsme ji navlékli elastiáky, takže jí říkáme babička. De facto se nám začala rozkládat na jaře a my jsme viděli ten proces, jak se změnil. Ta dynamika byla zpomalená, první měsíce tam jakoby skoro nic nedělo, najednou došlo expanzi, protože se nám v rámci ročního období dostala do léta a hodně to začalo připomínat ten letní rozklad. Tak si říkáme, dobře, tak chtělo by to ještě podzim, zimu, tak se nám zase podařilo sehnat prasátko přes 50 kg. To nás oslovili z výzkumného ústavu, že tam mají prasátka, která byla použita pro medicínské účely. Zkoušeli se na nich nějaké léky, takže my jsme věděli, že ta zvířata v sobě ty léky mají. Takže my jim říkáme, že to je jako uživatel drog, tato naše oběť, protože měl nějakou chemii v sobě. Exponovali jsme ho v prosinci, kdy už v podstatě mrzlo. A viděli jsme, jak se to extrémně zpomalilo. To, co jsme viděli v létě během 3 dnů, tak u toho jarního trvalo měsíc a u toho podzimního zimního trvalo 3 měsíce. Já už jsem to poslední prasátko, musím říct, skoro nenáviděla, protože ono se rozkládalo 4 roky a vy tam pořád jezdíte na tu pokusnou plochu a pořád tam leží a pořád ho ten hmyz nedokáže sežerat. A jsou z toho velice hezké prezentace, to musím jako konstatovat, to je velice pěkné. A pro mě to bylo hodně poučné. Říkala jsem první zvíře, to jsem dělala sama, ty experimenty na druhé, na třetí už jsem měla domluvené s univerzitou, že jsem měla celou řadu studentů, takže to jsem vděčná České zemědělské univerzitě za tu možnost vůbec, že jsem měla. A z toho vzešlo, že jsem měla také nějaké studenty, kteří pokračovali z bakaláře na diplomovou práci, pokračovali potom na doktorské práce a ze dvou bývalých studentek mám teďka současné 2 kolegyně.
18: Hodně bakalářských, diplomových a dizertačních prací o rozkladu prasátek.
17: Přesně tak. Já musím říct, že my jsme potom jako upustili od těch velkých experimentů, protože oni jsou opravdu časově náročné. Je to neuvěřitelné množství materiálu, které zajistíte na těch pokusech, takže my jsme potom dělali třeba experimenty s 9-10 kilogramovými prasátky, kdy jsme třeba sledovali faktor typu ohoření, opálení vřelou vodou versus jakoby kontrola, jak dynamická je kolonizace tady u těch narušených jedinců ve smyslu právě těch fyzikálních faktorů, protože zase to souviselo s nějakou trestnou činností, protože občas se stane, že pachatel se snaží vlastně zlikvidovat tělo tím, že se ho snaží podpálit nebo spálit a tak dále. No to bylo vždycky taková vyhlášená historka, že když se přihlásil student na moje téma, tak moje první otázka byla, jestli bydlí v rodinném domku anebo v paneláku. A jestli bydlí v rodinném domku, tak jestli může mít mrtvá zvířata na zahradě. Takže kdo prošel jako prvním sítem, mám rodinný domek, mám zahradu, tak se dostal u mě do té studentské práce.
16: Končí 7. díl. Příště se zaměříme na forenzní genetiku. Za týden se opět potkáme na místě činu.
2: Leonardo Plus.
19: Sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Jak se díky nim učíme řešit konflikty? Definuje nás nějak pořadí, ve kterém se do rodiny narodíme? Jsou jedináčci větší sobci? A jak nás mohou sourozenci ovlivňovat, když si hledáme intimního partnera? Zeptáme se párového terapeuta Honzy Vojtka.
2: Leonardo Plus. V neděli dopoledne po 10. na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Zrození moderní občanské společnosti, ale i politické procesy, represe a teror ve jménu obecného blaha. To všechno přinesla Velká francouzská revoluce, která začala v červenci roku 1789. Právě francouzské revoluci a také příběhu jednoho z jejich protagonistů, Louise de Saint-Just, se budeme věnovat v příštích minutách. Průvodcem nám bude historik Vladimír Vokál. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Historie Plus.
20: Než se pustíme do samotného revolučního dění, pojďme si nejprve říct, co vlastně podané krále Ludvíka XVI. Vedlo k tomu, že se začaly bouřit. Jaká byla ve Francii tehdy situace?
21: V té době království prožívalo, dalo by se říci, dvě krize. Za prvé, státní finance se ocitly v totálním kolapsu, v totálním rozkladu, dluhy rostly a hlavně ty provozní náklady na ten honosný dvůr ve Versailles byly velmi extrémní a příkladem mohly být tehdy ty výdaje královny Marie Antoinety, která si v době de facto hladomoru a neúrody stavila hezkou vesničku poblíž Trianonu. A kromě toho bylo nákladné i financování toho amerického boje za nezávislost. To byly opravdu stovky tisíc až miliony livrů. No a ta druhá krize, ta spočívala v tom, že náklady na státní výdaje hradily pouze daně třetího stavu. Svobodných sedláků, měšťanů a šlechta daně neplatila. No a přitom třetí stav neměl žádná práva a BCS to shrnul v tom svém slavném pamfletu krásnými slovy. Co je třetí stav? Nic. A čím má být vším a přitom pouze žádá, aby byl alespoň něčím. A k tomu vznikal v té době ještě navíc čtvrtý stav. Takový protoproletariát, rodící se třída pracujících, nevolníci na venkově, dalo by se říci první dělnická třída, dělníci ve městech, a ti žili doslova z almužny. No a bylo vlastně jenom otázkou času, kdy se ti neprivilegovaní vzbouří, vynutí se nějakým způsobem změnu. A teď šlo o to, jestli to bude změna jemná v rukavičkách, anebo jestli to bude krvavá revoluce.
20: Říká historik Vladimír Vokál. Ludvík XVI. Ve snaze situaci uklidnit svolal v červnu 1789 generální stavy. Jednání všech tří stavů – šlechty, duchovenstva a měšťanů. Jednání se táhlo, nedařilo se najít schodu. Nakonec se třetí stav s částí nižší šlechty a chudšího duchovenstva 17. června prohlásil národním shromážděním, které si dalo za cíl vytvořit ústavu. Král shromáždění sice schválil, ale pak proti němu poslal armádu. To neměl dělat. Už tak dost rozhořčení lidé vykradli tehdy královskou zbrojnici a 14. července 1789 přepadli vězení Bastila, symbol útisku. Dobytí Bastily nemělo kdo ví, jaký strategický význam. Tehdy bylo v celé vězeňské pevnosti jen 7 lidí a žádný z nich nebyl vězněm politickým. Ovšem symbolický význam byl značný. Prostí obyvatelé věděli, že to půjde, saira, jak pak zpívali v písničce, jejíž úryvek jsme právě slyšeli. Zjistili, že se mohou postavit panstvu a vymáhat své požadavky. Spoury a útoky na šlechtická sídla se rozšířily po celé zemi. Revoluce se hned od začátku protnula s cestou jednoho vášnivého a bystrého mladíka, Louise de Saint-Just, který se narodil 28. srpna 1767.
21: Je to klíčová figura francouzské revoluce. Patří mezi dva nejvýznamnější představitele jakobínské diktatury. Kdybychom si něco měli říct vlastně k tomu, jak se tam ocitl a jaký je jeho původ, tak Saint-Just vlastně vůbec nepocházel ze špatných poměrů. Dalo by se říci, že pocházel z venkova, docela bohatého venkova, z dobrých poměrů, žil v Pikardii, v Blerancourtu. Jeho otec byl vlastně vyslouženým vojákem a získal na základě toho šlechtický titul. To de Saint-Just. A matka pocházela zase z rodiny zámožných notářů. Díky tomu získal tedy velmi kvalitní vzdělání. Nepatřil tedy k žádné lůze, k žádné spodině. Studoval u reformního náboženského řádu oratoriánů. Tam mohl vlastně získat přístup k zakázaným proskribovaným autorům těch osvícenských myslitelů. Tam tehdy v těch knihovnách bylo opravdu obrovské množství zakázaných. No a pak vystudoval práva v Remeši, což byla prestižní škola, královská škola, kde se poznal s kritiky monarchie vlastně přímo. Z očí do očí si mohl sdělovat, dejme tomu, ty nejkritičtější názory na francouzskou revoluci. A od té doby vlastně by se dalo říci, že se stal součástí toho reformního hnutí, které kráčelo k té revoluci jako takové.
20: Říká Vladimír Vokál. O Saint-Justově cestě do středu revoluce rozhodly ještě další aspekty. Louis se totiž zamiloval do dívky, která se ovšem jeho rodičům vůbec nezamlouvala. Mladík se proto rozuřil, své matce ukradl peníze a šperky a uprchnul do Paříže. Nakonec byl dopaden, zatykač na něj podepsal sám král Ludvík XVI. Saint-Justova matka souhlasila s tím, aby byl Louis umístěn v Paříži do detence, jakési polepšovny nebo vězení pro mladistvé.
21: V té polepšovně Saint-Just právě sepsal své první významné dílo. Byla to pornografická poema Organt, což by se dalo říci, že je jakási velmi ostrá, jízlivá až vulgární kritika dvora ve Versailles a Ludvíka XVI. No a to vydal anonymně během revolučního roku 1789. Tím se tak trochu proslavil. I když to bylo anonymní, tak jeho přátelé věděli, že ji vydal on. A to už tedy se ocitáme v té francouzské revoluci, kdy král svolává generální stavy, kdy se státní finance ocitly opravdu v krizi a začíná francouzská revoluce.
20: U dobytí Bastily, stejně jako u zasedání Národního shromáždění, mladý Saint-Just osobně byl. V předcházejícím roce byl totiž propuštěn z detence a vydal svou knihu a pak nějakou dobu pobýval v Paříži. Patrně se tam setkal s vůdčí osobností první fáze revoluce, Mirabeauem a možná i dalšími. Toužil více se zapojit do politiky a stát se poslancem shromáždění, ale nemohl. Volební právo a to jak aktivní, tak pasivní měli tehdy ve Francii muži starší 25 let. A Saint-Justovi bylo jen 22. Musel si tedy ještě počkat. A právě tyto roky čekání byly podle Vladimíra Vokála docela zásadní.
21: Po pádu Bastily se Saint-Just vrátil do Blerancourtu, tam zakládá jakobinský klub, tam zakládá Národní gardu, stává se velmi významným představitelem té místní samosprávy. Už od začátku vzhlíží k těm radikálnějším proudům francouzské revoluce, schlíží k Robespierrovi, se kterým si už tehdy vyměňoval dopisy, seznámil se asi zřejmě s ním v Paříži. Začal psát. A to je to klíčové. Napsal první svůj teoretický spis, který se jmenuje Duch revoluce a francouzské ústavy, a v něm se ukázal jako velmi zásadní kritik církve. Jednoznačně usiloval o to, aby církev ztratila politickou moc, souhlasil s tím, aby se z duchovních stali jenom státní úředníci a souhlasil i se zabavením církevního majetku. Ale, a to je důležité, byl stále konstitučním monarchistou. Nechtěl se sadit v té době ještě krále, i když k němu byl velmi extrémně kritický. No a tahle změna nastala až v roce 1791, kdy král utekl, kdy se pokusil o ten útěk. To bych řekl, že je klíčový rozcestník francouzské revoluce. Do té doby se revolucionáři nerozlišovali na to, jestli chceme jít s králem anebo proti králi. Vlastně všichni se shodli na tom, že král by měl být v čele té revoluce, měl by usilovat o změny. O republice nebyla ani tak moc řeč. Možná Marat, ten nejradikálnější z radikálních, usiloval o to, aby král byl, dejme tomu, sesazen. Ale Saint-Just ne. Ale ten útěk, to bylo memento, to byl zlom. Král s rodinou utekl v červnu 1791, následně byl zadržen, trochu díky náhodě ve Varen. Když se Kočár s tím zadrženým monarchou vracel zpátky do Paříže, tak Saint-Just je jako plukovník Národní gardy doprovázel, protože to procesí jelo přes Blerancourt a tehdy poprvé viděl krále tváří v tvář.
20: Rok po králově útěku v září 1792 je pod vedením George Dantona monarchie svržena a je vyhlášena republika, kde jsou si všichni občané rovni. Louis de Saint-Just je u toho. V srpnu 1792 mu totiž konečně bylo 25.
21: Na přelomu srpna a září 1792 je zvolen do konventu jako jeden z nejmladších poslanců. Konvent byl francouzský parlament a v parlamentu vzbudil pozornost. Byl vyloženě jemným ženským typem. Kdybyste se podívali na ten jeho portrét z té jeho éry, tak to nebyl žádný zemitý revolucionář jako Danton nebo Marat nebo jiní Mirabeau. Byl štíhlý s dlouhými vlasy, s dívčí tváří, nosil vysoký klobouk, v uchu měl náušnici, což byl tehdejší projev dandyovství, budil obrovskou pozornost. A hned prvním velkým tématem, když se dostal do toho parlamentu, tak se stal proces s králem. Co s králem dál? Už nebylo království, byla republika. Máme držet krále v zajetí, máme si ho držet jako vyjednávací pozici pro monarchie, které proti nám bojují. Máme ho popravit. Poprava nebyla v té chvíli ve hře. Možná jenom ti nejradikálnější požadovali popravu. Ale pak přišel Saint-Just a přihlásil se v konventu o slovo a pronesl svůj, řekl bych, nejúžasnější projev kariéry, který ho proslavil a nebyl už jedním z mnoha, ale byl prvním, který posunul revoluci někam dál k té nejradikálnější části, k té, řekl bych, jakobínské diktatuře a vyjádřil se pro smrt krále. Král musí buď vládnout, anebo zemřít.
20: Zajímavé je, že původně byl Saint-Just i jeho politický kolega Maximilien de Robespierre proti trestu smrti, který vnímali jako zvůli. Koho vlastně musel Saint-Just o nutnosti popravit krále přesvědčit? Jak byl vlastně konvent personálně složený?
21: On se členil na takové tři základní části, ti nejradikálnější jakobíni, kde byl i Saint-Just, těm se říkalo hora, ti zasedali v těch horních lavicích, potom tam byli umírnění žirondéni, jako já řekl bych liberální pravice, republikáni, a potom tam bylo bažina, se tomu říkalo. V čele té bažiny stál Abbé Sieyès, muž, který všechny přežil, člověk, který vlastně byl prvním z vůdců té francouzské revoluce a deklaroval ty první, řekl bych, programové cíle francouzské revoluce. A ta bažina se vždycky přikláněla k tomu, kdo ji přesvědčil.
20: Saint-Justův projev o nutnosti popravit krále zazněl v listopadu 1792. V prosinci byl zahájen soudní proces, kde byl král obviněn z řady zločinů, včetně kontaktů s panovníky z nepřátelených zemí a odsouzen k smrti. V lednu 1793 byl Ludvík XVI., nyní pouhý občan Kapet, gilotinován. V dubnu byl konventem ustaven Výbor pro veřejné blaho, jakási vláda, která organizovala zemi, včetně obrany. Ta byla totiž dost zásadní. Od jara roku 1792 revoluční Francie vedla válku s Pruskem a Rakouskem a po popravě krále se rázem dostala do války prakticky s celou korunovanou Evropou.
21: Válečný stav vždycky, když se podíváme do historie, tak osekává takové ty pluralitní demokratické principy. Vždycky to tak je. A diskuze v parlamentu se proměnily navíc pouze v intriky, takže chybilo nějaké jednotné vedení a tohle využil Saint-Just. Ale byl tam ještě jeden důležitý moment. V ten okamžik se totiž projevil další klíčový milník, moment francouzské revoluce, a to byla ulice. S tou neměl Saint-Just příliš mnoho společného. Ulice nebyla to, co by on zastupoval a reprezentoval. Však byl původem šlechtic, však byl původem představitelem třetího, nikoli v čtvrtého stavu. Ti, co dobili Bastilu, se tedy znovu začali projevovat a žádali radikální změny a postupy. Umírněnost jim byla jednoznačně cizí a nebyli to jen ti nejradikálnější jakobíni, ale hlavně takzvané pařížské sekce, dalo by se říci čtvrti v Paříži, zástupci jednotlivých pařížských městských částí. A to už nebyla jenom bohatá část měšťanstva, buržoazie. Ti byli zastoupeni v parlamentu. To už byl skutečně ten čtvrtý stav proletariát. Opravdu taková ta námezná chudina, která neměla žádnou moc, žádný vliv, nemohli ani volit, nemohli nic. ale představovali tu masu a tu sílu. No a ti stáli v těch ochozech v tom parlamentu, tleskali, dost často vyjadřovali nesouhlas. Dalo by se říci, že tito radikálové několikrát dokonce ohrozili zasedání parlamentu v tom revolučním roce 1793, vynucovali si na parlamentu nějaká radikální řešení. Právě v té době se konvent zalekl, stáhl se do pozadí a nechal i za sebe hovořit právě ten nejradikálnější stav, ty nejradikálnější poslance, a mezi nimi byl Sáenz.
2: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: V červnu opět vyšli nespokojení lidé do pařížských ulic, oblehli konvent a žádali zatčení žirondénů, kteří měli dosud většinu. Konvent i výbor pro veřejné blaho se tak dostali do rukou jakobínů v čele s Robespierrem a také Sáenzem. Byly zrušeny různé feudální daně, zaveden minimální plat a také strop pro cenu obilí. Docházelo k zabavování a přerozdělování majetku. V říjnu 1793, kromě toho, že byla popravena bývalá královna Marie Antoaneta, jakobíni přitvrdili.

0: cenu.
1: Jenže nešlo jenom o potlačování monarchistické menšiny, ale o všechny, kdo nešli přímo z Jakobíny anebo měli třeba jenom nevhodný původ. Jenom o pár dní později po schválení revoluční vlády bylo popraveno 22 z 31 v červnu zatčených žirondenských poslanců. Obžalobu napsal právě Saint-Just. Advokáti žalovaných nesměli pronést svou řeč. Vnitřním nepřítelem revoluce nebyla jenom šlechta nebo rozdílně naladění poslanci konventu. Zatímco prostí Pařížané revoluci vesměs vítali, mnozí obyvatelé regionů byli přívrženci monarchie a bouřili se. Nejznámějším povstaleckým regionem bylo Vendée na západě Francie, kde vypuklo velké povstání proti republice.
2: Paříž se rozhodla vyslat do regionu takzvané prokonzuly, reprezentant en mission, poslance na misi, kteří měli skrotit svou politickou vůlí a za pomoci armády ty znepřátelené regiony. Mezi těmito konzuly na misích byl třeba Fouché, třeba Claude d'Herbois, Biot Varennes, lidé, kteří se neštítili ničeho, kteří kartáčovými střelami likvidovali shromážděné jedince na náměstí a svrhávali nepřátelé republiky do Róny. Opravdu krvavým způsobem zacházeli s nepřáteli republiky. Krvavým způsobem zacházeli s těmi, kteří nechtěli, aby revoluce pokračovala tímto radikálním směrem. Chovali se opravdu drasticky v těch regionech.
1: Zmiňovaní Biot Varennes, Claude d'Herbois a Joseph Fouché patřili mezi jakobíny k radikálům a prosluli nejenom ve Vendée nesmírnou krutostí. Měli na rukou krev desítek tisíc lidí. Podle Vladimíra Vokála se Saint-Just jejich počínání štítil a přestože byl sám ustaven pro konzulem, který měl potlačit povstání ve Štrasburku a na severu Francie, nikdy se tam ke krutostem jako oni neuchyloval. Saint-Just v čele své armády bojoval na severu a východě země také proti zahraničním nepřátelům, zejména rakouským a nizozemským vojskům.
2: Osvědčil se jako skvělý armádní prokonzul, dokázal zastavit nepřátelské armády na Rýně a později dokázal v bitvě u Fleurusu zastavit i nepřátelské armády na severu. Prokázal, že nejenom, že je schopným politikem, ale také válečným strategem. V té době se v rámci výboru veřejného blaha postavil do čela armádní komise, která proměnila Paříž v jakousi vojenskou laboratoř, kde se zkoušely nejmodernější vojenské techniky. A poprvé v bitvě u Fleurusu byl použit horkovzdušný balón jako prostředek k zmapování terénu. A stalo se to obrovskou výhodou pro francouzskou armádu, která věděla, kde přesně jsou nepřátelé. A v bitvě u Fleurusu nakonec Francouzi uspěli právě pod taktovkou Saint-Justa. Saint-Just nebyl voják, ale měl rodinný vojenský původ. Jeho otec byl velmi úspěšným vojákem, takže měl k armádě blízko a měl blízko k válečným strategiím. On četl, studoval, byl nesmírně pilný.
1: Potlačením žirondénů ani decimováním monarchistů se vládnoucí jakobíni nepřátel nezbavili. Zleva je ohrožovali takzvaní ebertisté, extrémně radikální křídlo, kterému se ani dosavadní teror nezdal dost revoluční a vyzývalo mimo jiné k násilné dechristianizaci, tedy rušení křesťanství. Víra v Boha měla být nahrazena vírou v rozum. Zprava na jakobíni tlačili zase umírnění poslanci kolem Dantona, kterým se naopak zdálo, že revolučního násilí je už příliš a navrhovali například uzavřít mír s Anglií. Jakobíni viděli, že v rámci zachování vlastní moci je potřeba se ebertistů i dantonistů zbavit. V únoru 1794 byl Saint-Just zvolen do čela konventu. Za jeho působení bylo přijato několik nařízení, která usnadnila život. Byly například zvýšeny platy učitelům, ale také byl zmírněn cenový strop na některé zboží, který do té doby výrazně škrtil trh. Saint-Just tehdy také pronesl důležité projevy, ve kterých se vymezil proti opozici. Bylo jasné, že jenom slova na likvidaci protivníků nestačí. Jakobíni proto připravili politický proces. Obžalobu měl opět přichystat Saint-Just.
2: Při těchto procesech manipuloval s důkazy, neříkal pravdu, za každou cenu chtěl své nepřátele dostat před revoluční tribunál a odsoudit je. Nejednal v rukavičkách a dopustil se justiční zvůle. zmanipuloval všechny důkazy. Nazývá se to amalgámové procesy.

0: si. Proč amalgámové? Protože Sanchez velmi chytře smíchal dohromady ty politické protivníky s vyloženými korupčníky. On tam odhalil několik korupčních spiknutí v rámci republiky. Prostě rozprodávali se majetky církve, majetky šlechty. To byly machinace, neuvěřitelné machinace. Takže on to smíchal dohromady a v rámci toho procesu nesoudil Dantona nebo Eberta, ale soudil takzvané Ebertisty a takzvané Dantonisty. A vedle toho Dantona do toho procesu zařadil právě tyhle korupčníky, vedle toho Eberta také.
1: Jak Ebertisté, tak George Danton a někteří jeho lidé skončili pod gilotínou. Jeden z nich, Camille Desmoulins, před popravou údajně řekl: nestvůry, které baží po mé krvi, mě dlouho nepřežijí. Měl pravdu. I když tehdy se gilotina prakticky nezastavila a bystrý pozorovatel mohl tušit, že málo kdo jí ujde. To bylo na jaře roku 1794 a i Louis de Saint-Just toho měl nejspíš dost. Vladimír Vokal se domnívá, že patrně zpytoval svědomí. Odešel z Paříže, pobýval na vojenských misích, v červnu pak bojoval ve zmíněné bitvě u Fleurusu a napsal své stěžejní dílo Fragmenty republikánských institucí.
0: To je první pokus o sociální stát. Je to první teoretické dílo, které by se dalo nazvat dílem raného socialismu nebo raného sociáldemokratismu. Je to první koncepce, která měla z instituční zvůle francouzského státu vytvořit, dejme tomu legislativně, solidní sociální zázemí pro obyčejné lidi. Chtěl zavést takzvanou veřejnou doménu, která by měla přerozdělovat výnosy z daní a ze státního majetku a přerozdělovat je nejchudším vrstvám společnosti. Chtěl zavést bezplatné školství, zavést invalidní důchody, rozšířit systém siročinců, vzdělávací výchovný systém měl být standardizován.
1: Co se týče zmíněné ústavní výchovy dětí, poslechněte si, co k tomu Saint-Just napsal.
2: Na dětech se nesmějí vykonávat tělesné tresty, ani se nesmí hladit. Stát zajistí dětem stravování, které musí obsahovat kořenovou i klasickou zeleninu, ovoce, mléko a chléb. Děti se stravují společně. Mají plátěné stejnokroje, spí na podložkách, a to alespoň 8 hodin denně. Musí se naučit jízdu na koni, cizí jazyky a tráví čas v přírodě.
0: Kdybyste si pročítali ty fragmenty tak, jako kdybyste četli sociální chartu Evropské unie 20. století, tak daleko on šel a prohlásil tam to důležité v rámci fragmentů. Revoluce zamrzla a proměnila se v krvavou lázeň něčeho, pod co se už nemůžu podepsat. Začal pochybovat o revoluci a chtěl udělat krok zpátky.
1: Ale na to už mu nezbyl čas. Zbytky opozice, ale také živnostenské a podnikatelské kruhy už měly Robespierrova teroru dost. A nešlo jenom o gilotínu, ale také o to, že jakobínská centrálně řízená ekonomika rozhodně nebyla řešením krize, která Francii trápila. I uvnitř jakobínů měl Robespierre se Saint-Justem odpůrce, zejména kolem extremistů, jako byli naši známí z Vandé, Claude Derbois a Biot Varenne. Bylo tedy zorganizováno spiknutí, které vedlo k zatčení Robespierra, Saint-Justa a dalších 27. července 1794. O dva dny později skončili kde jinde, než pod gilotínou. Francii pak ovládlo direktorium, které poté, co si to vyřídilo s příznivci jakobínů, oficiálně ukončilo revoluci. A jak by na závěr našeho povídání osobnost Louise de Saint-Just shrnul historik Vladimír Vokal, autor knížky Saint-Just, krvavý démon francouzské revoluce?
0: Musíme ho vnímat jako politika své doby, jako politika, který se dopustil zločinů, jako politika, který byl drsným vykonavatelem jakobínské diktatury a zároveň jako idealistu, který usiloval o lepší svět. Ale při vykonávání těchto myšlenek se dopustil zločinů, které ho nakonec museli smést a museli dovést k jeho politickému konci.
1: A to je z dnešní Historie Plus, kde jsme si povídali o francouzské revoluci a také úloze Louise de Saint-Just, všechno. Ukázky četl Libor Vacek, dramaturgický dohled měla Magdalena Šorelová a od mikrofonu se loučí a nikdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Vojenské intervence. Každý těm ostrovům říkal jinak, Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
4: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
5: Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
6: Je 18 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Rusko hlásí nejméně 8 obětí ukrajinských dronových útoků. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně popojíždí kolona za loděnicí z 8. kilometru. Zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami a s teplotami v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Monika Vrchotová. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
7: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
8: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
7: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
9: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
7: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
6: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118, chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
10: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
6: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stankáři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při čtvrtině všech kontrol. Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů, informuje o tom BBC.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
6: Izraelský ministr obrany Izrael Katz ohlásil plán na zřízení 3 osad v Gaze, kde teď Izrael kontroluje 65% území. Na vybudování dalších 34 nových osad na západním břehu Jordánu má jít podle záměru izraelského bezpečnostního kabinetu 1,3 miliardy šekelů. To je v přepočtu více než 9 miliard korun.
12: Ministr financí Becel Šmodrych a ministrině pro osady Orit Struková, oba z krajní pravicové strany náboženský sionismus, oznámili, že peníze půjdou na vystavění prefabrikovaných domů, silnic a infrastruktury na místech nově schválených osad. Organizace Spojených národů, samotní Palestinci i většina států považují osady za nelegální podle mezinárodních úmluv. Evropská unie v reakci na nové plány Izrael znovu vyzvala, aby se zdržel rozšiřování svých osad na západním břehu Jordánu. Podle diplomatické služby Evropské unie osady, vyvlastňování půdy, demolice a vystěhovávání podkopávají dvojstátní řešení konfliktu v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Naději kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Radiožurnálu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, dodává Láníček.
14: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic v vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
6: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací.
15: Místo dosavadní stovky hodin budoucí ředitelé absolvují 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
16: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
15: Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné, bude klíčová kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství.
17: Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času.
15: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: Automobilka Volkswagen vypustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi stovku ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
18: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
19: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
6: Utkání Anglie-Francie začne ve 23 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. V Praze na hlavní části okruhu dnes v 19 hodin zastaví provoz mezi Barandovem a Stodulkami, a to v obou směrech. Budou demolovat dva nadjezdy. Uzavírka potrvá až do zítřejšího dopoledne. Objízdná trasa pro osobní auta bude vedená Strakonickou, následně Mrázovkou a Strahovským tunelem. Na Břevnově se bude pokračovat Potočkovou až do Karlovarské a tou se dostanete zpět na okruh. Zatím se v obou směrech jede vždy jedním pruhem. Kolony jsou dlouhé, sunou se už plzeňskou D5 od Loděnice z 8. kilometru, z druhé strany od sjezdu na Písnici z 5. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona těsně za sjezdem na Větrný Jeníkov, brzdí se na kilometru 104 a do místa dřívějšího požáru autobusu na kilometr 100 se jede zhruba 20 minut.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci bude polojasno, od západu začne přibývat oblačnosti, k ránu bude na západě Čech a během dne i jinde občas pršet, místy se vyskytnou bouřky a to i silné. Odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti srážek ubývat. Noční teploty 18 až 14, v Čechách až 12 stupňů, zítra bude na západě Čech maximálně 21, jinde v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu a Čína vyšetřuje zadržovaného Čecha kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
13: Týden Plus.
18: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili ve středu poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Jak doplňuje redaktorka Daniela Prichtová, opozice to rozporuje.
20: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
21: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
20: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
22: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
20: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny.
18: Jak se k novu zavedení EET staví podnikatelé? Na to se moderátor Tomáš Pavlíček zeptal generální ředitelky Asociace malých a středních podniků Evy Svobodové.
23: Není to názor pouze naší asociace, ale vlastně všech organizací, které zastupují podnikatele, ať už je to Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů a další, že opravdu máme za to, že tento nástroj by mohl narovnat trh, to znamená omezit šedou ekonomiku a nekalou konkurenci, protože ten systém cash only vlastně stlačuje ceny pod reálné náklady poctivých podnikatelů a s tím se naši členové velmi těžce potýkají.
24: A neobáváte se, že bude víc byrokracie, jak si myslí opozice, tedy KDU, ČSL a ODS?
23: Nebudu se asi moc vyjadřovat k tomu, co říká KDU, ČSL a ODS, protože tato stanoviska jsou dlouhodobě známa.
24: Ano, ale co vy si myslíte, bude víc byrokracie nebo ne?
23: Ale pokud se týká byrokracie, tak za nás mohu říci, že máme za to, že opravdu tomu tak nebude. Co vítáme je, že vlastně nové EET 2.0 je bez povinnosti vydávat papírové účtenky, bez nutnosti pořizovat si nové zařízení, protože i ministerstvo financí vlastně nabízí zdarma software nebo aplikaci do chytrého telefonu. To znamená, tyto náklady podnikatelům odpadají. Dokonce je tam slibováno i sleva na dani 5000 korun v tom prvním roce pro ty nejmenší podnikatele. Správně jste také uvedli, že se podnikatel, který je živnostníkem a je v prvním paušálním režimu do milionu tržeb ročních, se může rozhodnout pro takzvané EET off a nebýt součástí EET, ale zvyšují si mu ty měsíční daně na 1500 korun.
18: Říká generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. Průmyslové podniky v Evropské unii možná budou moct vypouštět škodlivé emise oxidu uhličitého oproti původním plánům déle. A to i po roce 2040. S tím počítá návrh na revizi systému emisních povolenek ETS 1, který v pátek představila Evropská komise. Unijní exekutiva chce ale zároveň podniky důrazněji motivovat k dekarbonizačním projektům. Jaké hlavní změny systému ETS 1 komise navrhla? Na to se moderátorka Lenka Vahalová ptala zpravodajky Českého rozhlasu v Bruselu
20: Zdeňky Trachtové.
0: Základem té navrhované změny je, že se tempo snižování emisí zpomalí. Podle dnes platných pravidel by podniky měly emise postupně snižovat a povolenky potřebovat čím dál méně, takže by systém emisních povolenek skončil kolem roku 2039. Návrh Evropské komise ale počítá, že se to celé zpomalí a že si firmy budou moct emisní povolenky kupovat dále i po roce 2040. Navíc budou dál i po roce 2030 podniky dostávat část emisních povolenek zdarma. Ovšem, nově budou muset pro jejich získání předkládat a realizovat různé dekarbonizační plány a projekty. Podle návrhu by Evropská unie firmám poskytla 80% bezplatných povolenek předem, pokud předloží plán investic do dekarbonizace, no a zbylých 20% by pak firmy získaly po zrealizování, po uskutečnění těchto investic. Návrh komise počítá také s možností využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity. To znamená, že firmy budou moct část svých emisí vykompenzovat tím, že budou podporovat kvalitní zahraniční projekty na snižování emisí.
1: Jak má ta podpora dekarbonizace vypadat?
0: Evropská komise se chce silně zaměřit na investice. Vzniknout má takzvaná banka pro průmyslovou dekarbonizaci, která bude mít k dispozici 100 miliard eur. Členské státy také budou povinny vynaložit aspoň 50% svých národních příjmů z emisních povolenek na investice právě do dekarbonizace. A to právě u těch průmyslových odvětví, která povolenky nakupují. A jak už jsem říkala, tak průmyslové podniky budou moct emisní povolenky dostávat zdarma pouze, pokud budou zároveň pracovat na dekarbonizaci své výroby. Nemělo by se tedy dál stávat, že s povolenkami budou spekulovat, jak na tiskové konferenci uvedl eurokomisař pro klima a čistý růst Wopke Hoekstra.
2: Naším cílem je podpořit průmyslová odvětví, která jsou srdcem evropské ekonomiky. A toho dosáhneme prodloužením bezplatných povolenek i po roce 2030. Ovšem výměnou za investice těchto společností do dekarbonizace v Evropě. A to je jeden z klíčových rozdílů oproti minulosti. Bezplatné přidělení emisních povolenek neznamená přidělení peněz. 100% těch bezplatných povolenek bude muset být v Evropě investováno do dekarbonizace.
0: Návrh této reformy teď půjde do klasické legislativní procedury, to znamená, že o něm budou jednat Evropský parlament i členské státy. A očekává se velký boj, protože různé členské státy mají diametrálně rozdílné pohledy na tu revizi ETS.
1: Česko patřilo k zemím, které po Evropské komisi žádali velmi významné rozvolnění systému ETS. Komentovali už vládní představitelé ten návrh.
0: Ano, vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO na síti X prohlásil, že průmysl potřebuje ještě razantnější opatření, než jaká komise představila, a vláda to prý bude ve vyjednáváních prosazovat. Nekomentoval zatím, jak konkrétně chce vláda ten komisní návrh dále upravovat. To zásadní rozvolnění systému požadují dlouhodobě kromě Česka třeba také Itálie, Polsko či Slovensko. Naopak podle představitelů Finska, Švédska či Španělska by Evropská unie ten fungující systém neměla oslabovat.
20: To byla z Bruselu naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Ukrajinský parlament schválil tento týden nového premiéra. Jejím manažer Serhij Korecký. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů. Otazník ale visí nad ministrem obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve čtvrtek požádal parlament, aby do čela rezortu potvrdil Jevhena Chmaru, dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova protestují tisíce Ukrajinců, jak doplňuje redaktor Dominik Tesár.
3: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Sviridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
4: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
3: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil.
18: Dá se Fedorův odchod interpretovat jako spor technologického nadšence se zastáncem klasického vedení války? Moderátor publicistiky Tomáš Pancíř o tom mluvil s vojenským analytikem a bývalým členem vedení armády Slovenské republiky Pavlem Mackem.
5: Je to trošku zložitější a komplexné, ale bohužel tento spor mezi ministrom obrany a velením ozbrojených síl pretrvával dlhšie a vlastne je to trochu nešťastné, ale bohužiaľ prezident Zelenský to musí nejako riešiť. Ale tu je treba povedať dve dôležité veci. Poprvé, jeden aj druhý majú čiastočne pravdu. Minister Fedorov zaviedol mnohé reformy, bol v tomto veľmi úspešný. Na druhej strane sa mu dá vyčítať, že si vyberal iba hrozienka a venoval sa len tomu, čo bolo populárne a v čom sa mu darilo, a armáda potrebuje komplexné zabezpečenie. Tu je ten rozdiel, že to nejde ani o nejaké tradičnú vojenskú kultúru. Ukrajinská armáda prešla reformou, teraz boli pripravené ďalšie, ale to podstatné je, že tá armáda potrebuje nielen technologicky modernizovať, na konci je stále vojna, brutálne násilie, v ktorom zomierajú ľudia, nie je to počítačová hra, a tá armáda poukazovala na to, že potrebuje okrem týchto modernizačných prvkov a tých budúcich prísľubov, že potrebuje aj okamžitú pomoc, či už v zákopoch, skrátka, keď vojak krváca v zákope, musíte mu dať to zastavenie krvácania a zároveň musíte riešiť aj tú budúcnosť a modernizáciu. Takže v tomto bol hlavný spor medzi týmito dvomi stranami, pričom Fedorov bol úspešný modernizátor, ale nevenoval sa úplne všetkým veciam, ktorým sa venovať mal.
7: Ukrajinský prezident poveril dočasným vedením ministerstva obrany dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhenie Chmaru. Je to dobrá voľba?
5: V tomto momente je to dočasná voľba, taká, ktorá je akceptovateľná pre všetky strany. Za prvé to nebude znamenať, že sa okamžite zastavia tie reformy, naopak tie môžu kľudne ďalej pokračovať. Bude akceptovateľný aj pre velenie armády a medzi tým sa môže hľadať racionálne riešenie, nová vhodná osoba ministra. Podľa mňa je to trochu nešťastné, lebo možno, že by sa dalo sklbiť tie pozície aj ministra obrany reformátora a zároveň ozbrojených síl, ktoré musia tú vojnu vybojovať.
18: Odhaduje vojenský analytik Pavel Macko. A o situaci na Ukrajině jednala v Paříži v pondělí koalice ochotných. Náš zpravodaj Martin Balucha schůzku sledoval.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
9: Rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
8: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany.
13: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Čínské úřady minulý měsíc zadržely českého občana. Ve středu to potvrdila česká diplomacie s tím, že je se zadrženým v kontaktu. Ve čtvrtek pak čínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že je Čech vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Peking taky upozornil na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Podle české vlády spolu ale tyto dva případy nesouvisí. S tím nesouhlasí synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis.
10: Za prvé, čínská vláda sama obě kauzy do souvislosti dala, protože je zmiňovala ve stejném prohlášení. Za druhé, ano, Peking tyto nástroje využívá. Využívá je poměrně pravidelně v rámci toho, čemu říkáme hostage diplomacy. Takových případů bylo opravdu více. Nejznámější z nich je například případ takzvaných dvou Michaelů. Jednalo se o dva kanadské občany, Michaela Kovriga a Michaela Spavora, kteří byli zadrženi krátce poté, co Kanada na základě mezinárodního zatýkače zatkla finanční ředitelku Huawei, paní Meng Wanzhou v Kanadě. A obvykle to má nějaké společné rysy. V nějaké západní zemi nebo v nějaké cizí zemi je zadržený čínský občan na základě dobře vyfutrovaných právních problémů. Na druhou stranu Čínská lidová republika zatkne nějakého náhodného občana té dané země v reakci na to. Vidíme, že ta obvinění vznesená proti němu často bývají dost vratká a problematická.
11: Když se vrátím k té české delegaci, která do Číny zamíří, podle opozice by za těchto okolností Tomio Okamura jet do Číny neměl, koalice tu misi zase hájí, cílem je podle ní podpora cestovního ruchu. Jak to vidíte vy, jak se ta kauza zadržení Čecha na té návštěvě může podepsat?
10: Za prvý, jestli to obhajují cestovním ruchem, tak mi to přijde absurdní, protože jestli Čína náhodně zatýká české občany, tak to asi není vhodná turistická destinace, zejména ve chvíli, kdy tam právo je obtížně vymahatelné. K tomu bych ještě dodala, že parlamentní diplomacie obvykle směřuje k tomu, aby se rozvíjely přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. A ve chvíli, kdy si tímto způsobem zatýkáme vlastní občany, tak asi přátelské vztahy nemáme. Pan předseda Okamura to obhajoval tím, že by třeba mohl otevřít nějaké kanály a zmínit ten případ, ale k tomu parlamentní diplomacie skutečně neslouží. Tyhle ty věci má dělat vláda, zejména ministerstvo zahraničí. Takže to načasování považuji za krajně nešťastné.
11: Na to já jsem se vás právě chtěl zeptat, protože Tomio Okamura konkrétně řekl, že to má na starosti ministerstvo zahraničí, jak říkáte vy, nicméně pokud ho požádá, tak je připravený v té otázce spolupracovat. Podle vás tedy předseda České sněmovny v tomto kontextu nemůže nic změnit, bude ho čínští představitelé se na něj dívat čistě jako na ekonomickou misi?
10: Já si myslím, že parlamentní diplomacie v tomhletom skutečně může hrát pouze minimální roli. Naopak si myslím, že to vysílá špatné signály, které říkají, že předseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura, tomu případu nepřikládá dostatečnou váhu. Znovu jenom dodávám, že ten daný občan přijel do Číny patrně na pozvání čínské strany. Měl zde podle některých informací certifikovat čínská letiště, což znamená, že jej Čína měla pustit do své kritické infrastruktury a právě, že přístup do té kritické infrastruktury, kterými i civilní letiště z čínského pohledu jsou, můžou potom způsobit, že Čínská lidová republika může znést obvinění, která souvisí právě s porušením státní bezpečnosti. Takže ten případ skutečně vypadá, jako kdyby to čínská strana na toho daného občana nahrála, jako kdyby si to připravila a udělala to úmyslně.
12: Se synoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis mluvil moderátor Vojtěch Tomášek. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně ve čtvrtek informovalo, že policie před týdnem zahájila úkony trestního řízení. Kriminalisté Foldynu na 14 dnů vykázali z domu a zabavili mu několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Podrobnosti v našem vysílání popsal investigativní reportér Artur Janoušek.
14: Policie minulý týden právě kvůli domácímu násilí vykázala z domu. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka k tomu vydal tiskovou zprávu, podle které policie řeší ten Foldynův případ nejen jako týrání osoby žijící ve společném obydlí, ale také jako týrání svěřené osoby. Navíc je Foldyna podezřelý z toho, že to týrání mělo probíhat dlouhodobě a pokud jde o ty svěřené osoby, podle našich informací se jedná právě o děti.
16: No a už máme nějaké vysvětlení od Jaroslava Foldyny?
14: Když jsme ho zastihli ve středu při jednání sněmovny, potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Pak hned rozhovor ukončil a zamířil do prostor ve sněmovně, kam novináři běžně nesmí. Po cestě jen opakoval neustále, že na další otázky, třeba co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému docházelo, k nějakému násilí, tak řekl, že na to nebude odpovídat a pokládání dalších otázek označil za obtěžování.
17: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
14: My jsme Foldynu oslovili znovu kvůli té nové informaci státního zastupitelství o podezření stírání dětí. Foldyna ale mobil nebral a na dotaz zaslaný v SMS nereagoval. Oslovili jsme už v úterý i jeho manželku, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten celý případ je teprve na začátku a Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Mluvčí SPD Lenka Čejková nám napsala, že SPD hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrt století soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD tak prý bude čekat na výsledek šetření policie.
12: Případ bude dál sledovat investigativní reportér Radiožurnálu Artur Janoušek, který byl hostem moderátorky Lucie Vopálenské. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to v úterý večer ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní, jak dodává redaktorka Veronika Sudková, se srazil se zdravotnickým vozem.
6: Funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
15: Zároveň řekl, že pokud se jeho vina prokáže, na funkci rezignuje. Deníku Blesk oznámil, že v případě trestního stíhání nevyužije svoji poslaneckou imunitu. Vládní zmocněnec pro klima se teď kvůli vyšetřování dočasně nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Podle rezortu by případný zástup za Turka mohl zajistit úřad vlády. Oficiální vyšetřování se ale podle dopravního experta a právníka Roberta Šťastného může protáhnout.
19: Vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamera tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců.
15: Policie teď vyšetřuje, kdo srážku zavinil. Podle dopravních pravidel má právo přednostní jízdy i to zdravotnické vozidlo, které převáží biologický materiál, v tomto případě krev. Musí mít ale zapnutý maják a sirény. Pokračuje bývalý ředitel Jihočeských záchranářů a senátor za hnutí Tábor 2020 Marek Slabý.
21: Řidiči mají tomuto vozidlu dát přednost, mají mu umožnit plynulý příjezd a nečinit mu žádné překážky nebo cokoliv jiného v tom provozu.
15: Pokud ale jede na červenou, tak i přes právo přednostní jízdy musí jet výrazně opatrněji. Vyšetřovatelé tak budou zkoumat, jestli i řidič zdravotnického vozu nemohl svoji jízdu uspůsobit. Policie proto vyslýchá všechny zúčastněné a vyhodnocuje veškeré kamerové záznamy. Turek čelí i kritice ze stran opozice. Ta Turka vyzvala, aby rezignoval na všechny politické funkce.
12: Natáčela redaktorka Veronika Sudková. Areál Dolních Vítkovic i letos zaplnili tisíce lidí. Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména i desítky diskuzí. Ve středu v pravé poledne tam totiž odstartoval festival Colors of Ostrava. A například po 17 letech se do Česka se svým vystoupením vrátil Moby. Jak se festival proměnil a co zůstalo z jeho původní myšlenky, na to se moderátor Vojtěch Tomášek zeptal zakladatelky Colors of Ostrava Zlaty Holušové, která ještě do loňska působila i jako jeho umělecká ředitelka.
22: No, zůstala stejná touha objevovat, přinášet nové věci, žánrově se nevymezovat, tedy být v celé té škále zajímavé hudby, která je dostupná a kterou lze získat. Zůstala ta snaha přinášet nové neotřelé věci a to je skvělé.
11: Ten festival už dávno tedy není jen o hudbě, vedle koncertů nabízí taky debaty, vědu, jak jsme říkali, v roce 2016 přibyl Melting Pot, tedy právě prostor pro přednášky a další akce. Co za tou proměnou stojí?
22: O vzniku Melting Potu jsem rozhodla já, protože jsem cítila tu potřebu našim návštěvníkům, kteří jsou velmi vzdělaní a chytří a zvídaví, přinést něco jiného než hudbu. Byli jsme tehdy úplně první v České republice, nikdo to nedělal, aby spojoval hudbu s přednáškami, s mluveným slovem a podobně. A vlastně od počátku Melting Potu vystupovali na něm velké světové hvězdy, jako Timothy Snyder, velký světový historik a mnoho dalších. Takže fórum mělo obrovskou ambici být skutečně významným centrem myšlení ve světě.
12: Říká zakladatelka Colors of Ostrava Zlata Holušová, která uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
13: Leonardo Plus.
18: Sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Jak se díky nim učíme řešit konflikty? Definuje nás nějak pořadí, ve kterém se do rodiny narodíme? Jsou jedináčci větší sobci? A jak nás mohou sourozenci ovlivňovat, když si hledáme intimního partnera? Zeptáme se párového terapeuta Honzy Vojtka.
13: Leonardo Plus.
0: V neděli dopoledne po 10. na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ukrajinci protestují proti odvolání ministra obrany. Jaký obsah má slovo mír pro českého premiéra? Zemřel Trumpův věrný jestřáb, který ho vehnal do války s Iránem. A proč Mezinárodní olympijský výbor otevřel cestu ruským sportovcům na vrcholné sportovní akce? I to uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k aktuálním událostem. Pořadem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
1: Obměna ukrajinské vlády, která znamenala i odchod oblíbeného ministra obrany Mihajla Fjodorova, vyvolala vlnu protestů. I včera v Kyjevě znovu demonstrovali tisíce lidí. Podle kritiků prezident Volodymyr Zelenský celou změnu vlády zdůvodňuje nedostatečně. A co hůř, pokud je odchod Fjodorova důsledkem sporu mezi ním a vedením armády, co to může znamenat pro obranyschopnost Ukrajiny? Více už Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje dění na Ukrajině i v Rusku.
2: Přesně v 9 dopoledne ve čtvrtek se na náměstích ve více než 10 městech Ukrajiny objevili demonstranti protestující proti demisi ministra obrany Mihajla Fjodorova. Vyměňte radši válečné zajatce, ne Fjodorova, znělo jedno z hesel. Demonstraci svolal veterán a bývalý vojenský medik Dmitro Koziatinský. Ten v loňském roce mimo jiné organizoval protesty, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chtěl omezit pravomoce antikorupčních vyšetřovatelů. Protesty i tentokrát donutili Zelenského zareagovat. Ukrajinský prezident vysvětlil, že mezi mladým ministrem Fjodorovem a hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským vypukl konflikt. Já bych chtěl, aby panovala jednota, ale obě strany konfliktu ji nenašly a to je nejen jejich problém, ale i můj. Obě strany spolu nebyly schopny mluvit bez mého prostřednictví. Přitom já potřebuji, aby spolupracovali každý den. Tak jsem si musel vybrat, prohlásil Zelenský. Jeho slova potvrdil i Mihajlo Fjodorov. Ten obvinil Syrského z toho, že od samotného počátku sabotoval jeho iniciativy, intrikoval proti němu a snažil se zachovat zkostnatělý armádní aparát. A nakonec požadoval od Zelenského demisi samotného Fjodorova. Podle odcházejícího ministra Syrský dává přednost loajálním velitelům, nikoli těm úspěšným a samostatným. Po jeho odstranění z funkce podala rezignaci řada jeho spolupracovníků, včetně zástupce velitele vzdušných sil Pavla Jelizarova nebo poradce ministra Sergeje Bezkrestnova, známého pod volacím znakem Flash. Tito dva muži jsou spojováni s reformou dronových vojsk a výrazně přispěli k tomu, že Ukrajina má nyní vzdušnou předvahu na bojišti a její nové drony jsou schopny zasahovat cíle hluboko v ruském týlu. Tohle není hlavní důvod, proč stovky Ukrajinců vyšly demonstrovat na podporu Mihajla Fjodorova. Je to i generační konflikt a konflikt dvou Ukrajin. Pro své příznivce, 35-letý Fjodorov, který do vlády přišel z biznesu a 4 roky vedl ministerstvo pro digitalizaci, představuje prototyp mladého energického manažera, nesvázaného korupcí, nepotismem a byrokrací. Je pro ně symbolem nové Ukrajiny, která nehledě na všechny problémy, nachází netradiční řešení a úspěšně se brání ruské agresi. Oproti tomu o více než jednu generaci staršího 60-letého Oleksandra Syrského vnímají jako zkostnatilého armádního důstojníka. Ti radikálnější o něm hovoří jako o zeleném mozku, který není schopen pochopit změnu, ke které došlo ve válce, který dává přednost patolízalům před úspěšnými veliteli a výsledkem jsou nesmyslné ztráty ukrajinských vojáků. Přirozeně vůči Syrskému to není úplně spravedlivé. Byl to právě tento generál, který v prvních měsících roku 2022 dokázal odrazit útok ruské armády na Kyjev a výrazně se podílel na osvobozování levobřežní části Chersonské oblasti. Nicméně jeho strategie opotřebovávací války a snaha bránit mnoha města, i když z vojenského hlediska již neměla žádný zvláštní smysl, vyvolávala poslední roky kritiku. Především proto, že to stojí životy tisíců ukrajinských vojáků. Ukazuje to i na reálie současné války. Příznivci Ukrajiny radostně sdílejí fotografie hořících ruských rafinérií a záběrů zasažených tankerů v Azovském moři. Všechno to je pravda, ale neměli bychom zapomínat, že stejně jako ukrajinské drony zasahují cíle hluboko v ruském Týlu, tak každou noc na Ukrajinu útočí ruské rakety a drony. A ukrajinská armáda má problémy s novými rekruty, což vede k mimořádně nepopulární násilné mobilizaci. Válka rozhodně není rozhodnuta. Nesmíme na to zapomínat.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Jaký obsah dává český premiér Andrej Babiš slovu mír, které tak často používá, tak nad tím se zamýšlí publicista Petr Fischer.
3: Na summitu NATO v Ankaře chybělo premiérovi Andreji Babišovi nejvíce slovo mír. Všichni mluvili o vyzbrojování a posilování obrany, případně o vojenské pomoci Ukrajině či o nových vojenských akcích Spojených států v Íránu. O míru nikdo. Problém je, že o míru nemluvil ani premiér Babiš, natož aby v agendě směřující k mírovým jednáním nějak výrazně pomáhal. Ve válce v Íránu to o něj nikdo ani nečeká. Konfliktu na Ukrajině je to přesně naopak. Jenže o míru tu premiér Babiš jen mluví. Na konferenci v Gdaňsku, jímž tématem byla pomoc Ukrajině, například vystoupil s ezoterickým projevem o tom, jak je mír důležitý a měli bychom ho všichni chtít. Ani slovo o tom, jak vznikla válka na Ukrajině, kdo je agresor a kdo se brání a kdo nechce o míru ani slyšet, i když je mu nabízen. Český premiér ve svém enigmatickém mírovém blouznění neřekl ani jednou, že to byl ruský prezident Putin, kdo návrhy na mírová jednání odmítl. Schodil ze stolu nejen nabídku ukrajinského prezidenta Zelenského, ale i návrhy tří evropských zemí, Německa, Francie a Británie, jejichž diplomaté byli v Moskvě poníženi kremelskými úředníky a ruský ministr zahraničí Lavrov dokonce celou mírovou výzvu Evropy interpretoval jako evropské žebrání. Andrej Babiš ve věci míru neudělal vůbec nic, tak jako neudělal nic proto, aby viditelně projevil snahu podpořit ukrajinskou obranu. To by mu jeho voliči neodpustili. Válka a mír jsou pro premiéra Babiše ryze rétorické figury, jimiž se v politické rozpravě šermuje podle toho, jak se to zrovna hodí, tedy jak ukazují průzkumy mezi voliči. Momentálně u nich vítězí rusky zabarvené vyprávění o zlém západu, který místo míru podporuje válku a Babiš ho v částečně utlumené míře používá, protože přece jen s těmi zlými politiky západu pořád potřebuje nějak jednat, jakkoliv ti stále více tuší, s kým mají tu čest. Česká republika se tak kvůli Babišovu nepostoji stává zemí vychytralého politického marketingu, který přehlíží skutečné náklady války na Ukrajině. Kdyby premiér Babiš myslel své řeči o míru seriózně, dávno by přišel s konkrétní iniciativou či nabídkou české diplomatické akce, jenže nic takového se neděje ani dít nebude. Česko na nejvýš vypraví na Ukrajinu delegaci, která prozkoumá možnosti výhodných obchodů a zakázek pro české firmy, až na Ukrajině jednou bude mír. S využitím poválečného rekonstrukčního potenciálu ukrajinské ekonomiky rádi pomůžeme, vyděláme na tom. S obranou či mírovým tlakem na Rusko to s námi opravdu nepočítejte. Takováto v uvozovkách mírová, rádoby nezávislá, nezainteresovaná snaha Andreje Babiše se tak jeví jako vypočítavá až podlá zahraniční politika, která popírá nejen jakékoliv hodnoty všeobecných lidských práv, ale i obyčejná měřítka spravedlnosti, která používá zdravý lidský rozum. Babiš a s ním i celé Česko najednou nestojí nikde a s nikým a tak pomalu mizí z evropské geopolitické mapy. Mír jako program je zajisté legitimní politická volba, musí se ale pro něj něco udělat. Jinak se stává pouhým alibi pro neochotu pomáhat v ohrožení druhým, když nám doma se přece nic neděje. Premiér Babiš by možná měl vědět, že takovýto alibismus se v dějinách nikdy nevyplácí, protože dříve nebo později začnete být odporní, nesnesitelní a opovrženíhodní nejen pro spojence, ale i pro jakéhokoliv faktického či potenciálního nepřítele. Možná, že už se k této zlomové metě blížíme. Není dokonce vyloučeno, že už takový jsme.
1: Publicista Petr Fischer. Mezinárodní olympijský výbor v minulém týdnu předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. O rozhodnutí MOV se dál diskutuje. Kritici poukazují hlavně na fakt, že Rusko dál porušuje mezinárodní právo a vede válku proti Ukrajině. K rozhodnutí se ve svém příspěvku vrací publicista Jiří Leštěna.
4: Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušit bojkot ruských sportovců a otevřít jim cestu na olympijské hry i do dalších vrcholných soutěží je ostudné v mnoha ohledech. Jeho nehoráznost ale zvlášť vynikne při uvědomění si toho, v jaké době učinili funkcionáři MOV vstřícný krok k agresorovi. Co se vlastně změnilo od zahájení ruské totalitní invaze na Ukrajinu, kdy MOV vyřadil Rusko z mezinárodních sportovních klání? V pátém roce války neprojevuje Putin ani nejmenší ochotu k mírovým jednáním. A to přesto, že postup Rusů na frontových liních je v důsledku houževnatého odporu Ukrajinců minimální. Rusko naopak zintenzivňuje drtivé raketové a dronové útoky na ukrajinská města, což vede k ještě bezohlednějšímu zabíjení civilního obyvatelstva. Když za této situace MOV umožňuje Rusku návrat do mezinárodního sportovního života, pak to nelze vnímat jinak než jako projev bezostyšného cynismu. Sportovní bosové svým zavíráním očí nad spáchanými válečnými zločiny jen povzbuzují agresora k dalšímu úsilí o zničení ukrajinského národa. Výkonná rada MOV své rozhodnutí zdůvodnila tím, že ruský olympijský výbor již nekontroluje žádné sportovní organizace z okupovaných území Ukrajiny, což bylo jedním z důvodů vyloučení Rusů. Údajně také ruský olympijský výbor potvrdil, že na anektovaných územích už nebude provádět žádné aktivity. Ale tady jde přece o to, jak zrůdné aktivity provádí na zabraných územích okupační armáda, včetně únosů dětí do Ruska, za kterýž to válečný zločin byl vydán mezinárodní zatykač na Vladimíra Putina. Prezidentka MOV Kirsty Kaventryová také přišla s motivem, který často zaznívá od putinovců při výzvách ke zrušení moratoria pro ruské sportovce. Chtěli jsme zajistit, aby všichni sportovci měli možnost soutěžit na olympijských hrách a nenesli odpovědnost za činy své vlády, uvedla paní Kaventryová. Úskalí ale spočívá v tom, že v Rusku je od nepaměti sport nástrojem propagandy. Mnoho olympioniků je formálně zaměstnáno v ozbrojených silách nebo na ministerstvu vnitra a honosí se vojenskými hodnostmi. A řada slavných sportovců, jimž s respektem naslouchá nemalá část veřejnosti, otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a přispívá tak k legitimizaci války. Právě proto MOV při vpouštění Rusů s neutrálním statusem na olympiádu vyžadoval kontrolu, jestli dotyční sportovci neměli napojení na armádu či bezpečnostní složky, anebo zda veřejně nepodporovali Putinovu válku. Výkonná rada MOV však svým rozhodnutím tuto prověrku zrušila, čímž vyslala poselství, že na olympiádě mohou soutěžit i ruští reprezentanti spjatí jak s dobyvačnou armádou, tak s podporou ruského vpádu na Ukrajinu. Podle prezidentky Kaventryové ale bude MOV nadále podporovat Ukrajinu, jako to dělal dosud. S tím ovšem byl MOV už v minulosti na štíru. A definitivně se tomu zpronevěřil odvoláním olympijského embarga, které ze všeho nejvíc vyznívá jako odměna Rusku za válečné zločiny.
1: Myslí si Jiří Leština.
13: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V půlce července náhle zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump tím přišel o blízkého spojence, který měl zásadní vliv na jeho rozhodování ohledně Iránu nebo i například Ukrajiny. Více už v komentáři Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
7: Graham měl k Trumpovi komplikovanou cestu. Když sám v roce 2015 kandidoval na prezidenta, Trumpa ostře kritizoval. O jeho kandidaturu ale nebyl příliš velký zájem a Graham se rychle přeorientoval na Trumpova věrného našeptávače. Ohledně jeho otočky existovalo vždy mnoho konspiračních teorií, které se točily okolo Grahamovy údajné sexuální orientace, o které se dekády mluvilo jako o nejhůře utajovaném washingtonském tajemství. Přímo senátor svůj protrumpovský obrat podával velmi otevřeně a pragmaticky. Graham chtěl mít vliv na nejdůležitější rozhodnutí, a to v republikánské straně posledních 10 let jde jen skrz přátelství s Trumpem. Po vyrabování kapitolu 6. ledna 2021 sice na chvíli zaváhal, ale než se Trump vrátil do Bílého domu, Graham si do jeho nejbližší orbity našel cestu zpět. Během Trumpova druhého období to byl právě Graham, který pomohl vyhecovat prezidenta do započetí války s Íránem, které byl tento senátor dlouhodobě ve Washingtonu nejhlasitějším proponentem. Také měl být klíčovou osobou, která Trumpovi vnukla myšlenku ukrajinsko-americké dohody o nerostných surovinách. Jedním z hlavních důvodů propadu preferencí Donalda Trumpa během jeho druhého funkčního období je propast mezi jeho předvolební rétorikou a reálnou politikou ve věci zahraniční politiky a válek. Během kampaně se stylizoval do bezmála protiválečného kandidáta a strašil, že jeho demokratičtí oponenti dostanou svět na pokraj třetí světové války. Narůstající množství Američanů si obzvlášť během uplynulého půlroku začalo myslet, že se Trump stal přesně tím, čím strašil. Důvod, proč se tak děje, samozřejmě není jeden. Seznamu těch nejdůležitějších by ale rozhodně vévodil právě vliv Lindseyho Grahama. Ve víkendových televizních rozhovorech to znělo, že prezidentem Trumpem náhla smrt jeho spojence velmi otřásla. Grahama označil za takřka člena vlastní rodiny. Zároveň rozptyloval konspirační teorie o tom, že by senátora nechal zabít Kreml, které se začaly šířit mezi některými republikány. Smrt Grahama ale pro Trumpa

0: editora deníku Luboše Palaty na události v Maďarsku, kde parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má především ukončit mandát prezidenta Tamáše Szőlyka.
1: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný, Árpád Genc. Politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Bácsi, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jožef Antal. Pomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Magyara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Szőlyka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, niž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Magyara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Magyar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Magyar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
0: Evropský editor deníku Luboš Palata. K prohlášení musíme jednat, a to hned, ve kterém řada ekonomů a dalších odborníků vyzývá k urychlené reakci na možné dopady zavádění AI na trh práce, napsala následující příspěvek Tereza Zavadilová z biznisového webu Newstream.cz. Pod titulkem Musíme jednat, jinak AI zlikviduje střední třídu.
2: Schopnosti AI mohou v příštích 10 letech radikálně zesílit. To by mohlo vyvolat bezprecedentní proměnu ekonomiky. Větší než byla průmyslová revoluce, ale během nesrovnatelně kratší doby. Může to přinést rizika, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ale také příležitosti jako výrazné zvýšení životní úrovně. Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a vybudovat budovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI,

0: a i ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle, a přirovnali k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář prý povede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mest nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní dani pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropiku, OpenAI i Google, jejich podpis, jejich reputací. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
1: Příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
3: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Právě.
3: Maďarský prezident Sulyk podepíše dodatek ústavy a skončí ve funkci. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Zítra bude polojasno, postupně až zataženo s deštěm nebo bouřkami a s teplotami do 25, na Moravě až do 30 stupňů. Maďarský prezident Tamáš Sulyk skončí v úřadu hlavy státu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Sulyk původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Péter Maďar Sulyka opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz. Sulykovi vzkázal, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho z funkce odvolá parlament. Pokud maďarský prezident svůj podpis připojí během dneška, o prezidentské křeslo by měl přijít zítra. 47 zraněných si vyžádala dopolední srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Při nehodě autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice. Okolnosti srážky šetří policie, podle které měli oba řidiči negativní zkoušku na alkohol. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
3: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamu Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil také, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století.
6: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Fotbalisty Francie a Anglie čeká dnes na mistrovství světa utkání o bronz. Duel začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
7: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se rozjíždí kolona za sjezdem na Větrný Jeníkov. Zpomaluje se na kilometru 103 a k místu dřívějšího požáru na 100 kilometr se jede už jen 10 minut. Na D2 směrem z Brna do Bratislavy trvá zdržení za sjezdem na Břeclav. Trasa ze 49. kilometru k omezení u Lanžhota na 55. zabere téměř půl hodiny. V Praze na hlavní části okruhu začala v 19 hodin plánovaná uzavírka mezi Barandovem a Stodulkami. Provoz stavili v obou směrech, důvodem je demolice dvou nadjezdů. Kolony stále popojíždí jak plzeňskou D5 před Rudnou, tak z opačné strany od sjezdu na Písnici z 5. kilometru.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Neděle bude zpočátku provázená polojasnou oblohou, od západu bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy s bouřkami i silnými. Během odpoledne a večera bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty v západních Čechách 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 30 a na horách pak kolem 16 stupňů. To byly zprávy a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Druhé nejbohatší rozárium na světě kdysi nevzniklo v žádné slavné metropoli, ale v malé vesnici kousek od Trnavy. Evropským astronomům je starý kontinent někdy malý, proto existuje Evropská jižní observatoř v Chile. Únikovou hru si můžete užít i ve vězení, ideálně tedy v bývalém. Jedno takové mají v Lotyšsku pobříž Liepaji. Ovoce můžete sníst, prodat, usušit, udělat z něj džem nebo kompot a nebo vyrobit pálenku. Ve Francii je místo, kde ji dělají i z jahod.
5: Reportáže zahraničních zpravodajů.
6: V malé obci u Trnavy kdysi stávala jedna z největších růžových zahrad své doby. Dolní Krupou, kde hraběnka Marie Henrietta Chodková schromáždila tisíce odrůd růží, znali pěstitelé po celé Evropě. Pak ale zahrada téměř zmizela a příběh její zakladatelky nadlouho překryly války i změna režimu. Po stopách takzvané růžové hraběnky se vydala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
8: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. Některé připomínají sněhové vločky, jak jsou vlastně čistě bílé a křehké. Jiné jsou zase tak sytě rudé, že člověk až pochybuje, jestli jsou skutečné. Další pak vytvářejí více než 2 metry vysoké růžové brány a všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
9: Ona za svého života vytvorila v podstatě, čo vieme, druhé najbohatšie múzeum, alebo druhé najbohatšie rozárium na svete, čo sa týka počtom druhov rúží. Že hovoríme o niekoľkých tisícoch druhov a niekoľko desiatok tisícov sadeníc. Vieme, že jej rozárium malo okolo 4 hektárov.
8: Mária Henrietta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
9: Město Krupina nereagovalo na jeho vizi, ale zareagovala právě Mária Henrietta. Ona išla takto v júni a poslala tam furmanov so zvozmi a doviesli z Krupiny v podstate 2000 sadeníc.
8: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
9: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalógy, vyšlachtila vlastnú rúžu Fenomena Ignis.
8: A rúže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová, silne voní a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
9: Oni aj napríklad vyšľachtili rúžu Maria Henrietta na jej počesť. To je asi najpestovanejšia rúža v rozáriu.
8: Kolem života rúžové hraběnky navíc dodnes kolují legendy. Podle jedné z nich se nikdy nevyrovnala s nešťastnou láskou a s tím, že se musela vzdát nemanželského syna.
9: Tedy, jak sa ho zriekla, tak sa začala venovať pestovaniu rúži a charite. Hej, že na trud z toho, že si nemôže zobrať, koho nemôže mať, tak si nezobere nikoho. a začala sbírat růže, protože růže jsou krásné, jako ten život, ale i píchlavé.
8: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
9: A jedinou památkou takovou reálně fyzickou, co se nachází, alebo se nacházelo, jsou také malé porcelánové pliešky, označovače a tak, aj kto ju vyštachtil, aj tuto, aj tu, keď sa prechádzate po Rozáriu, tak presne takto, ako to robila Henrieta Choteková, tak toto je robené aj teraz.
10: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
9: A ty růže jsou stále při něj. Že to není nic, že nikdo se s tím nehrál, to prostě přirozeně opadává.
8: Dnes je v Rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevili německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. A zřejmě by to nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Na vrcholku pouštní hory Paranal ve výšce přes 2600 metrů natáčel Dominik Tesár.
11: Velmi velký teleskop VLT tvoří takové čtyři zvláštní stříbřité velké stavby bez oken s mnohoúhelníkovým půdorysem.
12: Prosím, vezměte si přilbu.
11: Žádá u vstupu do jedné z budov technička Patricia Guachardová. Došli jsme do velké okrouhlé haly. Uprostřed je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami, béžovými krabicemi. Zaujal mě tenhle zvuk.
12: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby držely nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
11: Technik v bílé budce bude teď večer teleskop otevírat na noční pozorování, vysvětluje Patricia. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Celý teleskop se sklápí směrem k nám.
12: Nakloněním teleskopu skoro na 90 stupňů minimalizujeme riziko poškození, kdyby při otevření něco spadlo ze střechy. Máme tu velmi křehké a unikátní vybavení. Nemáme náhradní.
11: Vykládá Laura Venturová z ESO, zatímco konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
12: Má 8,2 metrů v průměru, 17 cm tlusté, je z jediného gigantického kusu, 23 tun zero.
11: Lesklá hliníková vrstva se prý co dva roky vyměňuje. Je tu i sekundární zrcadlo s relativní novinkou, adaptivní optikou. Deformuje se podle potřeby, jak vysvětluje Laura.
12: Umožňuje to vyrovnávat rozmazávající efekt atmosférických turbulencí.
11: Astronomové tak vidí dál a ostřej. Potřebují ale lasery, upozorňuje Patricia.
12: Laser vlastně nasimuluje umělou hvězdu.
11: Podle té se obraz stabilizuje. VLT taky zvládá takzvanou interferometrii, vysvětluje Patricia.
12: To používáme všechny čtyři teleskopy dohromady. Je to pak podobné, jako by mělo primární zrcadlo průměr 150 metrů.
13: Zrcadla světlo posílají do různých spektrografů, které světlo rozkládají k analýze.
11: Slunce zapadá nad obrovskou jednolitou bílou plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lukas Pordone.
14: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsušší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně a jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
11: Abychom si je ukázali, budeme muset chvilku počkat.
15: Teď už je tady. Úplná tma. Kromě hvězd je na obloze vidět laser teleskopu. Tenký Paprsek světla směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
11: Daleko slabší, ale taky silný laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
16: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze. Ty dvě velmi jasné hvězdy tamhle, to je část souhvězdí Kentaur. V blízkosti je další velmi malá hvězda nazývaná Proxima Centauri. Bez dalekohledu nepozorovatelná, ale je to Slunci nejbližší hvězda, vzdálená jen 4,5 světelného roku.
11: Na jižní obloze nejsou zajímavé jen hvězdy, ale i jejich absence.
16: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd. Je to součást mléčné dráhy, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi. Takzvaná temná souhvězdí. V tomhle Inkové viděli lamu,
11: říká Maxim.
3: Reportáž o velmi velkém teleskopu otevírá ještě nejrůznější otázky, které budu postupně pokládat jejímu autorovi Dominiku Tesárovi. Vítej.
17: Dobrý den.
3: Dominiku, prosím tě, vysvětli nám podrobněji, jak ten teleskop funguje. V reportáži mluvíš o primárním a sekundárním zrcadle. Kolik jich tam je a kam světlo odrážejí?
17: Tak to primární zrcadlo má parabolický tvar, tedy tvar takové mělké misky, světlo a záření, co se sbírá, odráží nahoru ke střeše do jednoho bodu. Tam je to sekundární zrcadlo, takže druhé, které má něco přes metr a v průměru a má tu adaptivní optiku, takže magnety mění jeho tvar, aby vyrovnávaly ty atmosférické turbulence až 1000x za sekundu. A odtud se světlo odráží k terciálnímu zrcadlu, které ho odráží do strany k přístrojům. No a na VLT mají různé přístroje, hlavně spektrografy, tedy přístroje, které světlo nebo jiné záření rozkládají na jednotlivé vlnové délky a zaznamenávají je. Je jich tam spousta, jmenují se třeba UVS, Sphere. Povídal mi třeba o Flames, který je zajímavý tím, že má robotické rameno, které přeskládává optická vlákna. A je díky němu možné pozorovat desítky vesmírných objektů najednou. Pak si dobře vybavuju název přístroje Espresso, to umožňuje zaměřovat se na exoplanety, tedy planety mimo sluneční soustavu.
3: Z reportáže je docela zřejmé, jaké to je uvnitř, přímo v těch budovách VLT s teleskopy. Jak to ale vypadá u observatoře v poušti, na Pouštní hoře?
17: No, poušť Atacama je na severu Chile taková kopcovitá, řekl bych, takové vyprahlé jeseníky, ale v dost vyšší nadmořské výšce a není tam žádná zeleň, na zemi je jen prach, kamení. Ten vrcholek hor je trochu takový uříznutý, sploštělý, jsou tam tedy ty čtyři hlavní teleskopy, malé pomocné teleskopy, další zařízení. Kontrolní budova, kde se pracuje, je schovaná těsně pod vrcholkem z boku. Vlastně mi to nikdo nepotvrdil, ale myslím si, že je to, aby z oken neprostupovalo k teleskopům žádné světlo.
3: A pokud jde o lidi, kteří tam pracují, odhaduju, že asi nedojíždějí, ale žijí přímo tam?
17: Ano, ten personál, astronomové, technici a tak dále žijou přímo v areálu, ale v zázemí, které je tedy pod vrcholkem Paranalu, řekněme asi o dvě serpentíny níž. Žádné osvětlení tam není, vidíte tam jen taková tlumená oranžová světla, která jsou podél těch serpentín nahoru k teleskopům, aby dávala jaksi znát obrys té silnice. A ta hlavní budova zázemí je hrozně zajímavá. Je to architektonicky oceněný hotel. Vstupujete tam po takové rampě, která se zanořuje pod zem. Budovu totiž z té strany vlastně vůbec nevidíte. Směrem od teleskopů je tedy zapuštěná. Na úrovni země je tam takový kulatý dom, kopulovitá střecha, která zřejmě propouští nějaké světlo a pod ní je taková tropická zahrada s palmami a podobnými rostlinami. Kolem nich pokračují ty svažující se rampy, takže se stupujete dolů do jakéhosi lobby. No a z druhé strany je pak tedy vlastně do země zasazená fasáda s okny a balkonky. Nakonec mnozí tu budovu už nejspíš viděli, protože si zahrála v závěru Bondovky Quantum of Solace. Daniel Craig tam běhá po skleněné střeše, střílí a proskakuje skrz ní, zneškodní tam hlavního padoucha filmu a většina téhle pouštní budovy při té akci nakonec z většiny vybuchla a schořela, ale tedy ve skutečnosti stojí dál v poušti, tam přebývají astronomové a technici.
3: Velmi velký teleskop VLT nahoře Paranal je aktuálně největším teleskopem Evropské jižní observatoře a taky největším v Chile. Tuším ale, že se to má změnit, protože ty si nedaleko VLT navštívil taky stavbu budoucího největšího teleskopu světa, je to tak?
17: Je to tak, i přímo z Paranalu můžete zahlédnout jiný pouštní vrcholek Cerro Armatones a na něm už uvidíte obrovskou stříbrnou kopuli, v ní bude ten největší teleskop světa. V ESO, jak se zdá, nemají úplně fantazii, pokud jde o vymýšlení men, takže koncem minulého století zprovoznili na Paranalu VLT, velmi velký teleskop, a teď mají tedy rozestavěný tenhle budoucí největší na světě a ten se bude jmenovat extrémně velký teleskop ELT. Mimochodem původně byl v plánu ještě větší teleskop a měl se jmenovat ohromně velký teleskop. Ten ohromně velký teleskop se ale nakonec ukázal jako příliš drahá a příliš riskantní stavba, takže nakonec to bude jen extrémně, ne ohromně velký teleskop s primárním zrcadlem nikoli 100, ale necelých 40 metrů. Běžný vědecký provoz by měl zahájit v roce 2030, pokud se tedy ta stavba dál nezdrží.
3: Pokud jde o rozdíly mezi tím novým extrémně velkým teleskopem a VLT, jaké jsou?
17: Tak z toho, co můžu říct jako laik, bude to jen jeden obří teleskop, ne čtyři. A celá ta kopule váží přes 6000 tun, dokáže s teleskopem rotovat podle potřeby. A to skoro 40-metrové zrcadlo M1 u ELT nebude z jednoho kusu, ale bude segmentované, poskládané ze skoro 800 šestiúhelníků. No a jeden z přístrojů na ELT bude spektrograf Andes, na jehož výrobě se podílí i vědci z České akademie věd a Masarykovy univerzity.
3: To byl reportér Dominik Tesár. Děkuji za informace o chilských teleskopech, existujících i teprve vznikajících, a přeju ti hezký den.
17: Naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Lotyšská Karosta byla až do rozpadu Sovětského svazu uzavřenou zónou. Bývala námořní základnou, kde kolem roku 1900 vyrostla vojenská věznice. Už v roce 1905 v ní internovali účastníky námořnického povstání během ruské revoluce. Od roku 1997 je vojenská věznice muzeem, ale taky hotelem a místem únikových her. Natáčela v ní naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
18: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
19: Vypráví Madara Vičule z organizace Liepāja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi. Velká okna částečně zazděly.
18: Teď jsme v prvním patře a většina místností, co tu máme, jsou vězeňské cely. Podařilo se je zachovat v původním stavu, ale některé slouží jako umělecká díla, expozice. Nechceme, aby tu všechno bylo strašidelné a odpudivé, takže každá z cel má dnes svůj originální koncept.
19: Madara otevírá těžké dveře jedné z nich, kde stěnu pokrývají malby. Kdysi to tedy bývaly cely, ale dnes jsou výstavními prostory. Zatímco za jedními vězeňskými dveřmi se schovává věrná kopie běžného obývacího pokoje domácnosti ze sovětské éry, za jinými je civilní kryt s obleky a pomůckami proti chemickému útoku, včetně speciálního sovětského kočárku s uzavřenou korbou. Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
18: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
19: To už je výslechová místnost. Temná, páchnoucí nátěrem na stěnách, potem a páleným tabákem. Stěny cel v druhém patře nezřídka pokrývají různé rytiny, obrázky i vzkazy, často v cyrilici. Vyleze je tu vězni, kteří si jimi počítali dny trestu, vzpomínali na své blízké nebo jen vyjadřovali přání a frustrace.
18: Jsou to temné malé cely, prakticky bez oken. Ty dozdily a nechali jen úzký průhled. Vězni tu měli dřevěné pryčny na spaní, jinak nic. Pokud někdo dostal matraci, ostatní vězni věděli, že spolupracuje s dozorci. Vězně tu učili, že nemůžou nikomu věřit a že každá výhoda nutně něco stojí. V každé cele tu měly být 2 až 4 vězni, ale běžně jich tu bývalo víc.
19: Od přelomu let 1997 a 1998 slouží věznice jako muzeum, které si zachovalo hodně ze své původní autenticity. Ale není to jenom muzeum. Slouží totiž také jako vzdělávací a zároveň zážitkový prostor pro žáky a studenty.
18: Muzeum je součástí lotyšského celostátního vzdělávacího programu, který studentům přibližuje historii v živých prostorách. Proto tu máme i mnoho školních skupin a ty můžou doslova zažít atmosféru uvnitř těchto stěn.
19: Můžou ve 2 speciálně vyčleněných celách, které lze rychle vycpat matracemi, přespat, zatímco přes den mají v budově a okolí vzdělávací program. Můžou také otestovat štěstí a důmysl v únikových hrách a přelstít pověst věznice, že z ní nikdo nikdy neutekl. Nenáhodou věznici Karosta v Liepáji nabízí také některé platformy pro rezervaci ubytování. 2 cely jsou totiž upravené na velmi netradiční hotelové pokoje. Z lotyšské Liepáji Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
20: Francii máme spojenou hlavně s vínem. Kdo se ale vydá na severovýchod země, narazí také na destilerie, kde se vyrábějí z ovoce pálenky. V Alsasku se po stopách takzvané eau de vie, tedy vody života, vypravil náš reportér Jakub Lucký.
21: Balbron je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory na místní pole, kde se pěstuje ovoce. A ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady Distillerie Artisanale Aigues-Mayères, což je tedy pálenice, řekněme palírna, která zpracovává právě místní ovoce jedno za druhým, dalo by se říct. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly, dřevěná, byť teda střecha má nějakou základní železnou konstrukci. Co mě zaujalo, jedna z prvních věcí, co jsem tady slyšel, tak vlaštovky, které tu létají, a tady samozřejmě tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce, když ovoce je, a tady počítám 1, 2, 3, 4, až za rohem 5, takže 5 destilačních kolon na výrobu alkoholu. Hnedka za náma hlavní cesta ve vesnici, traktory jeden za druhým.
22: Firmu založil můj děda Augste Aigues-Mayères, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model. Pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
21: V tom je podle Elzy Aigues-Mayères, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
22: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na maceraci jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
21: Jahodovou pálenku jsem teda ještě nepil. Voní to jak jahodová marmeláda, to se nedá popsat jinak. I'm really not sure how to describe this. Tohle vůbec nevím, jak popsat. Chutná to možná nejblíž, samozřejmě je to pálenka, ale chutná to možná nejblíž, když máte takovou misku různých jahod, borůvek, malin smíchanou, ale už s takovou tou šťávou, ale rozhodně tam ty jahody jsou cítit. Ani česká slivovice není paní Elze neznámá. Ostatně v Alsasku se pálí něco podobného. Jednou z variant je i Vieprün, tedy pálenka ze švestek, v podstatě slivovice, uložená následně v dubových sudech. Všechen alkohol je ve stejných, úhledných, vysokých láhvích s logem stromu. Logo je prý inspirované Gustavem Klimtem.
22: Ty lahve jsou pro Alsasko a Lotrinsko typické. Říká se jim alsaské flétny. Takové hezky elegantní.
21: V tradičních lahvích tak člověk najde velmi tradiční pálenky, které Elza prý dělá podle toho, jaký to naučil její otec, ale taky experimentální likéry, kde si dovolí odklonit se od rodinných tradic. Jedním z nich je třeba Perlin Pampin, tedy pálenka z borovicových výhonků. Z Alsaska Jakub Lucký, Český rozhlas.
20: Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
5: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 000 lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody, kde se koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu. Brit Josh Kerr zaběhl na mítinku atletické diamantové ligy světový rekord na jednu míli. Časem 3 minuty 42 sekund a 66 setin překonal původní rekord z roku 1999 a svůj osobní zlepšil o více než 2 sekundy.
0: Pražský okruh v obou směrech uzavřený, a to mezi Ořechem a Barrandovem. Dnes večer a po celou noc budou pomocí jeřábu pracovat na demolici dvou nadjezdů. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že odklon dopravy směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Ve směru z D1 navíc pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů, výraznější v Lochkovském. Kolonu tak čekejte na Radotínském mostu z 10. kilometru. Plnější stále zůstává i D5 směrem z Plzně, menší potíž nejdříve na 7. kilometru. V levém pruhu nepojízdné osobní auto označené světelnou šipkou, pak od Rudné z 5. kilometru nesouvislá fronta až k okruhu. A na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy těsně za sjezdem na Břeclav přetrvává až půlhodinová kolona, vleče se ze 48. kilometru až do omezení u Lanžhota na 55. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku málo oblačnosti, poté se začne přechodně zatahovat a přidá se občasný déšť, přeháňky a místy bouřky i silné. Odpoledne a večer má oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova Evangelia. I o tom budeme mluvit s koordinátorkou výstavy v našem kulturním magazínu. Dobrý den od Michaly Veteškové.
5: Kultura Plus.
1: Do Dopis krále slunce Ludvíka XIV. Císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožumberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní autora Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
4: To jsou originály?
6: Aha.
7: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
23: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
7: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
23: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
7: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
23: Jedná se o 21. červenec roku 1814, a to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus deo, tedy chvála Bohu.
7: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
23: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
7: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
23: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
7: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října.
1: A po reportáži kolegy Tomáše Malečka pokračujeme v našem kulturním magazínu dalším podobným tématem. Fragment rukopisu Markova Evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquileia s názvem Markovo Evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tam poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí byl právě v Praze. A v našem vysílání už je teď koordinátorka akce za českou stranu Martina Dlabajová. Dobrý den.
24: Dobrý den.
1: V jakém stádiu příprav ta výstava právě teď je?
24: V této chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy. Takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
1: Já jsem vás zastihla právě v Itálii, v Aquileji. Doufám, že také v místě výstavy. Kde konkrétně ta výstava tady bude?
24: Zastihla jste mě právě v Aquileji a výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík. Je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli. A jenom pro zajímavost, já jsem tady obklopená antickými pozůstatky, vidím na krásnou patriarchální baziliku v Aquileji a obě dvě tyhle památky jsou zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Takže jsem opravdu na speciálním krásném místě.
1: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Ta pražská část, kterou do Čech přivezl už zmiňovaný Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. Proto se také i zeptám, jak je ten pražský fragment, popřípadě pražský fragment bude na výstavě zabezpečen.
24: Je to přesně tak, jak říkáte, právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment. A ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí, právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta. Je úžasně opatrovaná, já musím vyzdvihnout, jakým způsobem se stará jak vlastník metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze, tak také právě archiv Pražského hradu, jak se stará o takovouto vzácnou relikvii. A samozřejmě my jsme, abychom splnili přísné podmínky, já tady mluvím za italskou stranu, za nadaci Aquileia, která výstavu pořádá a je iniciátorem této výstavy, tak museli jsme samozřejmě zajistit splnit přísné podmínky, jak bezpečnostní, tak konzervační, aby tato vzácná památka vůbec mohla vycestovat a samozřejmě, aby se mohla bezpečně vrátit.
1: Jaké další zásadní exponáty návštěvníci té italské výstavy ještě uvidí? Samozřejmě tím neříkám, že Markovo evangelium nestačí.
24: Samozřejmě, stačilo by samo o sobě, ale určitě právě základ té výstavy je v tom, že se společně představí tři dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka, ale samozřejmě budeme mít spoustu dalších exponátů, které se vážou na tradici svatého Marka a já bych nechtěla prozrazovat víc, protože právě ta výstava bude to kouzlo, ta legenda, ten příběh svatého Marka bude to, co se všechno propojí a vlastně nás to zavede k tomu hlavnímu exponátu, kterým určitě bude náš pražský rukopis.
1: Hostem Kultury Plus byla Martina Dlabajová, která nás pozvala na výstavu do Itálie. Děkuju a naslyšenou.
24: Děkuju, arrivederci.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: 77. ročník frankfurtského knižního veletrhu, který je největším knižním veletrhem na světě, začne za 3 měsíce a pro Českou republiku bude letošní ročník velmi významný. Česká literatura je totiž hlavním hostem veletrhu. Na Českém národním stánku bude prezentace české literatury a české knižní kultury. Připravená je na základě pověření Ministerstva kultury České republiky Moravskou zemskou knihovnou v Brně. A koordinátorem české účasti je Martin Kraft, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Jak bylo řečeno, Martin Krafl je programovým manažerem českého hostování. Co vás teď aktuálně nejvíc zaměstnává?
6: Myslím, že právě ten pucl jednotlivých akcí. My jsme v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku zorganizovali v letošním roce asi 100 akcí s 50 kulturními institucemi v rámci českého kulturního roku, ale ty se rozprostřely do roku celého, to znamená, že tam je vždy dostatečný čas reagovat spontánně na všechny změny a všechny akce obhospodařit. Na veletrhu, v tom veletržním týdnu od 7. do 11. října máme také 100 akcí, máme tam 3 scény a to už je opravdu pucl, protože dáváme dohromady překlady, kterých je asi 140, k tomu máme 75 nominovaných autorek a autorů a my musíme nabídnout velmi zajímavé debaty, protože dnes už ty klasická literární čtení na veletrzích moc nefungují. Ta se hodí do města, ta se hodí do knihoven, knihkupectví, galerií, ale na tom veletrhu to musí být spíše debata na určitá témata. No a my jsme už ta témata dali dohromady se spoustou partnerů z knižního průmyslu, ale i s autory a literárními překladateli. Teď je máme obsazeny, no a teď pilujeme logistické věci a zjišťujeme, jestli všichni mohou být tam, kde mají být a to není úplně jednoduché.
1: Česko prezentuje se pod tím zvláštním motem, které budí možná rozpaky, možná zájem Česko, země na pobřeží, jak bylo řečeno pod tímto motem, které odkazuje na Shakespeareovu hru Zimní pohádka, bude Česká republika prezentovat svou knižní kulturu. Když někomu to motto řeknete, jak lidé reagují?
6: Je to naprosto pozitivní. Vy jste mluvila o rozpacích, ty tam jsou, ale jsou pozitivní ty rozpaky. Oni jsou vždycky nejdříve zaražení a když jim trošku napovíte a řeknete opravdu žádné pobřeží nemáte, tak se začnou usmívat a když vysvětlíte pointu s Shakespearem, tak se vlastně všem líbí. A já zrovna jsem v Norimberku, kde začíná čtyřdenní festival Texttage. Máme tady 8 našich autorů z jejich překlady do němčiny a organizátoři mi už dopředu psali, prosím tě, hlavně nevynechej to logo a vysvětli taky ahoj. Maritimský pozdrav, který se u vás píše z J na konci a ne z I. A to je pro mě vlastně vždycky hrozně hezké vědět, že to německy mluvící čtenáři a organizátoři kulturních akcí zaregistrovali, protože si možná posluchači vzpomenou, že motto lipského hostování v roce 2019 v Sasku bylo právě ahoj. A ten lipský knižní veletrh, to byla vstupenka do soutěže o ten frankfurtský knižní veletrh. Takže se to krásně propojilo.
1: Tak přeci jenom já tuším, co znamená Česko země na pobřeží, nicméně vy to můžete vysvětlit i posluchačům Českého rozhlasu.
6: Určitě. Je to odkaz na Williama Shakespeara a na jeho zimní pohádku, kde vlastně Čechy umístil na pobřeží. Je to překrásná metafora a my si s ní pohráváme, zabýváme se tím, co to vlastně pobřeží v dnešní době je, jestli je to místo, které spojuje nebo rozděluje. Jaké jsou cesty na pobřeží? Zajímá nás pobřeží kreativity, pobřeží humanity. A společně si myslíme, že tenhle projekt by mohl českou literaturu té nové generace, to znamená od vzniku České republiky od roku 1993, vrátit zpět do toho světového oceánu literatury, do kterého patřila hvězdná jména té doby před pádem železné opony, ať už Kundera, Havel a mnoho dalších.
1: Teď je taková trochu provokativní otázka, a co z toho Česko a česká literatura a český čtenář všechno bude mít? Veletrh ve Frankfurtu, já tam nepojedu, mě vlastně nezajímají ani německé překlady českých autorů, tak proč by mě to mělo zajímat?
6: Tak když pominu národní hrdost a to, že česká kultura ve světě získává velký zájem a tím je zájem o Českou republiku i na jiných úrovních stále větší a větší, tak se na to můžeme podívat i ekonomicky. Ty celkové náklady na projekt se odhadují za 4 roky někde na 250 milionů korun. Ze státního rozpočtu plyne do toho projektu 197 milionů korun, ve kterých je 30 milionů na pobídky, na překlady knih, jak jsem říkal, v současné chvíli jich máme 140 a partneři projektu dodali dalších asi 50 milionů korun. A co tahle investice přinese v letech 2023 až 2030 nikoli zahraničí, ale České republice, tak podle nezávislé analýzy, kterou máme, do české ekonomiky přibude až 465 milionů korun. Na daních a odvodech získá stát zpět až 130 milionů. A ten projekt dá práci až pro 380 lidí. A jestli jste teď dobře poslouchala, tak jsem řekl, že do té státní kasy se může vrátit až 190 milionů korun a to už je vlastně ta částka, kterou ten stát investoval.
1: Tolik ředitel Českého literárního centra a programový manažer Českého hostování na veletrhu Martin Krafl. Děkuju nejenom za tyto údaje. Naslyšenou.
6: Rádo se stalo. Naslyšenou.
1: Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. 3 souborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezony uvedlo také 18 premiér.
8: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
9: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
8: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun. korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
7: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 000 diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
10: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 000 návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
7: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 000 diváků, z toho 21 000 zamířilo na operní představení.
12: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
7: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
13: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforzy s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
7: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz.

0: si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
2: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
0: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
0: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
3: Město Sobotka v severních Čechách začátkem léta pravidelně zaplňují milovníci českého jazyka a literatury. Místní Sokolovna se stává divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí lidé. Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let. Reportáž tam natáčeli asistenti Dismanova rozhlasového dětského souboru. Tady je.
4: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
5: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás nějakou oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
6: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
4: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
7: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci vlastně celý týden, ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
6: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
8: Audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
4: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
9: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
6: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
10: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
6: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
4: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, Na mladší účastníky čekají dílny pro děti.

0: ročníkem na festival už po druhé dorazil také 6letý David.
1: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
2: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
0: Letos do sobotecké Sokolovny zavítala již poněkolikáté divadelní společnost Geisler's Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
3: Jste tady? Ano! Pane! Ne! Pane! Ne!
2: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
4: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu velký literární festival, nakolik je malý.
0: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiš. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známa.
5: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
0: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
2: František Souček, Český rozhlas.
6: To byla reportáž ze Šrámkovy Sobotky. Tato přehlídka už skončila, ale kulturní akce během léta najdete na mnoha místech Česka. Namátkou zmíním shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Tento týden začaly také tradiční letní slavnosti staré hudby. V Ostravě finišuje Colors of Ostrava. Ve Vizovicích je festival určený příznivcům tvrdší muziky a v novém týdnu, konkrétně v pátek 24. července, začíná v Uherském Hradišti letní filmová škola. I o tom všem budeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluvit, včetně magazínu Kultura Plus, který právě posloucháte a který touto informací uzavíráme. Mějte se pěkně, loučí se Michaela Betyšková a naslyšenou za týden.
7: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
8: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
7: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
8: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Premiér Andrej Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat například právo veta u zákonů. Silničáři v noci zbourají dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Do zítřejších 11 hodin řidiči neprojedou mezi Slivencem a Ořechem. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si zahrají s Francouzi. Zítra bude polojasno, postupně až zataženo s deštěm nebo bouřkami a s teplotami v Čechách maximálně 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
10: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
9: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Na Pražském okruhu v jeho západní části metropole dnes v noci silničáři zbourají dva mosty. Vozovku mezi Slivencem a Ořechem chtějí rozšířit ze dvou pruhů v každém směru na tři. Na místě je reportér Ondřej Mikušek. Silničáři tedy před hodinou uzavřeli úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Pod mosty navezli rozemletý asfalt a rozemletý beton, které budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Nadjezdy poté rozbíjí a ještě před pádem zabezpečí uchycením na Jeřáby. Zbytky mostů pak odvezou kamiony. Uzavírka bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Silničáři vyznačili objízdnou trasu, která auta vede přes tunel Mrázovka a Strahovský a poté na Karlovarskou zpět na okruh. Stovky hasičů na jihu Norska bojují s požárem, který od pátečního odpoledne zničil přes 100 bytových jednotek. Oheň se stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drammen, asi 50 kilometrů západně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Stovky lidí se odtamtud museli evakuovat.
11: Fotbalisté Anglie a Francie budou dnes od 23 hodin bojovat na mistrovství světa o bronzové medaile. Oba týmy poprvé prohrály až v semifinále. Francouzi v úterý nestačili na Španěly 0-2. Angličané pak o den později prohráli s Argentinou 1-2. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu semifinálovou porážku je těžké.
12: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
13: Obousměrně uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Jak jste slyšeli v hlavních zprávách, Pražský okruh je v obou směrech uzavřený mezi Ořechem a Barrandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nájezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Nákladním autem jsou odklony vedené v exitech 10 a 26. Kolony čekejte hlavně v Karlovarské a Bělohorské, plní se i ulice k Barrandovu, všude tam naberete okolo 10 minut. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy čekejte výrazné zdržení za sjezdem na Břeclav. Tam na kilometru 48 začíná kolona, která se táhne až k omezení u Lanžhota, počítejte zhruba půl hodiny navíc. A na dálnici D1 z Prahy opatrně na příjezdu do Brna. Na kilometru 194 u sjezdu na Mikulov se brzdí do kratší kolony kvůli omezení u křížení s D2. V koloně navíc mělo osobní auto poruchu, už je ale v odstavném pruhu, kolona vás drží o 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: V noci bude polojasno, postupně na západě Čech oblačno, kránu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami mezi 18 a 14 stupni. Zítra bude polojasno, postupně se zatáhne a občas bude pršet, místy hrozí bouřky, a to i silné. Teploty se budou pohybovat od 17 stupňů na západě Čech až po 30 na Moravě a ve Slezsku. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Když máš doma problém, někam vlítni. Něco obsaď, pošli tam vojáky, vyvěs vlajku na stožár, zahraj hymnu. Povzbudíš hrdost národa. Ten ti projeví vděčnost, celý šťastný vyjde s mávátky do ulic a zapomene, že není práce, že nejsou peníze ani na chleba, ani na hry. A díky dobyvatelským úspěchům bude oslavovat garnituru, která sice neumí vládnout, za to umí unášet a vraždit své odpůrce. Takhle to chodí u diktátorů. A byl to i případ argentinského prezidenta Leopolda Galtieriho v roce 1982. Na přelomu března a dubna se v jižním Atlantiku začala odehrávat událost, která zcela změnila postavení Velké Británie na geopolitické šachovnici a zároveň tvoří svéráznou tečku za světovou dekolonizací 60. let. Vítejte u čtvrtého dílu našeho speciálu o vojenských intervencích 20. století. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
7: Vojenské intervence. Speciál Tématu Plus.
14: Každý těm ostrovům říkal jinak. Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. Tak nejdřív trochu historie, aspoň té, která zajímala obě strany sporu. Název Falklandy začali používat Britové na počest šlechtice Lorda Falklanda, navzdory tomu, že toto území objevil mořeplavec John Davis v roce 1592. Ostrovy ovšem kolonizovali později Francouzi, po nich i Španělé a znovu Britové, kteří od roku 1833 obsadili oba hlavní ostrovy. Od té doby se tam žádná jiná národnost než britská nevyskytla. Název Malvíny pak nemá co dočinění s žádnou vílou Malvínou, jak ji známe z pohádky spisovatele Jerome Klapky Jeroma. Jde o zkomolenou podobu názvu francouzského přístavu Saint-Malo, kterou ostrovům dali francouzští námořníci. Ostrovy byly nakrátko připojeny k Argentině v roce 1820, ale ta je neudržela. Roku 1833 byly obsazeny Velkou Británií a tento stav trval bezmála 150 let. Říkám bezmála, protože právě toto potupné výročí bylo pro argentinskou vojenskou chuntu výrazným motivačním faktorem daný stav změnit. Náš dnešní příběh se odehrává na jižní polokouli, asi 480 kilometrů východně od břehů Argentiny a také v Londýně a v Buenos Aires. Co měli společného Argentina a Velká Británie začátkem 80. let minulého století? Prakticky nic moc. I když Velká Británie neprocházela hospodářsky nijak kvetoucím obdobím, s Argentinou se její stav srovnat nedal. Ani hospodářsky, ale ani politicky. Argentina se v té době potácela od jedné diktátorské postavy k další. V zemi vládli vojáci a to málo kdy přispívá k politické stabilitě. Dál už má slovo historik Jan Adamec, odborník na dějiny studené války.
15: V případě Argentiny bychom mohli začít někdy v polovině 70. let 20. století, kdy umírá asi nejznámější vládce Argentiny Perón a země se vlastně ponoří do takového zvláštního mezistavu, který nakonec vyústí v latinskoamericko-typickou situaci, to znamená armádní puč. A moci se chopí vojenská junta v čele nejprve tedy s generálporučíkem Jorgem Rafaelem Videlou. No a Videlu pak na chvíli střídá další z té kliky generálské, generál Robert Viola a po něm vlastně nastupuje další generálporučík Leopoldo Galtieri, s nímž je vlastně spojován ten útok na Falklandy, respektive na Malvíny a celá ta válka. A který vlastně svoji kariéru a v podstatě osud země vsadil na tuhletu válku.
14: Argentina ovšem v té době nebyla v úplně harmonických vztazích s dalšími svými sousedy, třeba s Chile.
15: Tam právě problém té vojenské chunty byl v tom, že na jednu stranu ona razila vlastně ostrý antikomunistický politický kurz a zavedla v zemi celou řadu autokratických opatření. Známý je ten pojem špinavá válka, který byl namířen proti levicovým a komunistickým odpůrcům toho režimu. Ale achillovou patou toho režimu byla ekonomická situace, rostoucí inflace, nezaměstnanost a celkově jako chřadnoucí ekonomika, kterou se vojákům nepodařilo dostat pod kontrolu. A podle jejich názoru jedním z možných léků bylo vlastně napravit nebo nějakým způsobem orientovat tu nespokojenost obyvatel směrem k buď vnitřním nebo vnějším nepřátelům a snažit se vlastně napravovat údajné teritoriální škody nebo staré bolesti, které byly spojeny prostě s nějakými územními spory, ať už se sousedy, jako bylo právě Chile, kde vlastně Argentina nakonec prohrála spor a mezinárodní soud jim vlastně dal zapravdu Chile, že to je jedno z těch sporných území patří nikoli v Argentině, ale Chile. a nebo to namířit na spory, které souvisely vlastně ještě s 19. stoletím a s těmi starými spory s velkými tradičními koloniálními mocnostmi. A to byla právě Velká Británie a to byl ten spor o Malvíny, respektive Falklandy.
16: V předčasných všeobecných volbách ve Velké Británii zvítězila opoziční konzervativní strana. Vytvoří novou vládu a v dolní sněmovně bude mít nadpoloviční většinu poslanců. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se tak stane první evropskou kapitalistickou zemí v historii, která bude mít v čele vlády ženu, vůdkyni konzervativní strany Margaret Thatcherovou.
15: No, z hlediska popularity to nebylo nic moc. Thatcherová sice zvítězila, bylo to vlastně velké zadosti učinění pro konzervativce, ale zároveň zdědila poměrně slabou ekonomiku a ta její opatření vlastně ještě nezačala zabírat. Respektive nejprve se začala projevovat ty negativní důsledky, jako vysoká nezaměstnanost, rostoucí inflace. Zvlášť v roce 1979 ta nezaměstnanost rapidně narostla, protože se začaly projevovat ty deregulační kroky a ty snahy vlastně ozdravit tu britskou ekonomiku, ale ty začaly zabírat až vlastně někdy v polovině 80. let. Teď se projevovaly spíš jako špatnou ekonomickou situací a velkým sociálním neklidem. A vlastně v předvečer té války britská vláda a Thatcherová byly velmi nepopulární a pokud by se konaly volby před tou válkou, tak ty preference vlastně nedávaly nějaký velký náskok konzervativní straně a klidně se dala očekávat i možná porážka, kdyby se ty volby opravdu konaly ještě před tou válkou.
14: Ani největší paranoici a konspirátoři by ale nemohli Thatcherovu podezírat, že si objednala konflikt kvůli tomu, aby vyhrála volby. Naopak z některých indicí se zdálo, že britská vláda měla před rokem 1982 tendenci tak trochu hřešit na status quo a ponechávat falklandský problém poněkud vyhnít. Nedošlo tedy ani na zvažované rozšíření letiště v Port Stanley, hlavním městě či spíš městečku Falklandských ostrovů, ale Británie zároveň nechtěla posilovat svou vojenskou přítomnost v jižním Atlantiku, aby Argentinu zbytečně nedráždila. Navíc pro Argentince znělo povzbudivě, že Britové ohlásili v roce 1981 seškrtání rozpočtu na obranu a rozhodli se vyřadit z provozu některá starší plavidla, včetně ikonické červeno-bílé polární průzkumné lodě jejího veličenstva Endurance, pohybující se v té době mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. Britové také nedocenili sílu symbolického data. Vezměte si rok 1833, když připočtete 150 let, ocitnete se v roce 1983. To už chtěli mít Argentinci ostrovy zpět. 2. dubna 1982 byla akce argentinskými generály spuštěna.
17: Britská vláda v několika dnešních prohlášeních opakovala, že přijala nezbytná vojenská a diplomatická opatření v souvislosti s hrozbou obsazení Falklandských ostrovů argentinskou námořní pěchotou. Náměstek ministra zahraničí Humphrey Atkins v parlamentě odmítl sdělit, jaká vojenská opatření to jsou. Podle některých zpráv však do Jižního Atlantiku směřuje několik britských vojenských plavidel, včetně jaderné ponorky. Podle posledních informací dále britská letecká společnost British Caledonian také zastavila lety do Buenos Aires. O prudkém zhoršení stavu mezi...
15: No, to byl vlastně dlouholetý problém. Argentina si nárokovala ty ostrovy a po roce 1945, respektive na začátku 60. let, Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. To znamená, ona pochopila, že tady vlastně narůstá jakési antikoloniální hnutí v souvislosti s dekolonizací a začala i na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně jaksi podporovat, nebo nějakým způsobem se začala shromažďovat, získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí. A využila vlastně v roce 1960, třeba podpořila významnou rezoluci, která vlastně hovořila proti koloniálnímu hnutí a která vlastně nabádala ty bývalé koloniální mocnosti, aby se vzdali všech těch svých bývalých kolonií a nechali je vlastně jít tou samostatnou cestou. A v roce 1965 Argentina zaznamenala velký úspěch tím, že Ta předchozí rezoluce se týkala hlavně Asie a Afriky. A nyní Argentina vlastně dosáhla toho, že OSN prohlásila, že ta myšlenka se týká i těch Malvin, že i tohle vlastně spadá do toho protikoloniálního hnutí, proti němuž OSN brojí a proti němuž vlastně OSN vyzývá. A zdálo se tedy, že Argentina dostala do rukou mocnou diplomatickou zbraň, s níž mohla vlastně argumentovat na mezinárodním poli a výrazně tak oslabila pozici Velké Británie.
14: Byly ty ostrovy vlastně geopoliticky nebo hospodářsky nebo surovinově nějak pro tu Argentinu důležité?
15: No, to je jako zajímavá otázka. Já myslím, že z hlediska toho, že pokud by ty ostrovy získaly, nebo Velká Británie se udržela, že by získaly nějakou zásadní geopolitickou výhodu, ať už ve studené válce nebo v nějakém tom jiném, tak to ne. Ale ta válka o Falklandy je vlastně zajímavým příkladem té virtuální geopolitiky, nebo té geopolitiky symbolů, obrazů, kdy vlastně, když z něčeho učiníte otázku národní prestiže, nebo dáte tomu prioritu z hlediska alokace zdrojů a z hlediska toho, že řeknete lidem a svým voličům, že tohle je teď jako priorita číslo jedna a nabádáte je, že kvůli tomu jste ochotni jít do války nebo válčit nebo rozpoutat konflikt, tak se z toho stává geopoliticky vlastně zájem číslo jedna. Do něhož vlastně začínají směřovat všechny zdroje země a nakonec vlastně se ukáže, že na tom závisí přežití toho daného režimu nebo prostě té vládnoucí garnitury, ať už je teda civilní nebo vojenská. A tohle přesně udělala ta Galtieriho diktatura, že vlastně vsadila na to obsazení a znovu získání Malvín, ale dalo by se říct, že to platilo i opačně. To, že se Margaret Thatcherová rozhodla vojensky se bránit a vlastně té intervenci vojensky oponovat, tak vsadila i ona svoji politickou kariéru. Že kdyby to nedopadlo, kdyby tu válku prohrála, nebo kdyby prostě třeba nedělala vůbec nic, tak by jí to taky mohlo stát politickou kariéru v těch blížících se nebo těch očekávaných volbách a možná by to zavřelo dveře pro její budoucí kariéru úplně. Podobně jako to zničilo kariéru toho vojenského diktátora Galtieriho.
14: Pojďme se trochu pod lupou podívat na souboj těchto dvou naprosto nepravděpodobných soupeřů. Thatcherová se s Galtierim asi nikdy nesetkala, protože kdyby ji blíž poznal, asi by si o ní nemyslel to, co si myslel. Historik Jaroslav Hrbek ve své knize Válka o Falklandy 1982 uvádí svědectví amerického generála Vernona Walterse, který byl při jednání s Galtierim 9. dubna 82, 7 dní po začátku intervence. Ta ženská se neodváží, ohodnotil generál svou protihráčku. Walters na to opáčil, pane prezidente, ta ženská už nechala umřít několik hladovkářů z Ira, aniž mrkla okem. Být vámi, tak bych na to nespoléhal.
18: Mimořádné zasedání parlamentu bylo svoláno včera po oficiálním potvrzení, že argentinské ozbrojené síly obsadily Falklandské ostrovy, které jsou britskou kolonií. Velká Británie z tohoto důvodu přerušila s Argentínou diplomatické styky. Margaret Thatcherová na zasedání rovněž oznámila, že v pondělí vypluje od britských břehů letadlová loď Invisible v čele zvláštní operační skupiny lodí. Ministerská předsedkyně však odmítla sdělit přesnější podrobnosti. Uvedla dále, že britské úřady zmrazily argentinské vklady a investice ve Velké Británii.
15: Já bych ještě jenom připomněl, že vlastně od toho roku 65 Velká Británie a Argentina spolu jednali o těch ostrovech. To nebylo tak, že by vlastně najednou z ničeho nic spadl ten konflikt, ale oni o tom jednali. A zvlášť v těch 60. letech právě pod tlakem toho protikoloniálního hnutí a vlastně té celé globální atmosféry, tak vlastně Velká Británie by nebyla úplně proti, kdyby ty suverénní práva vlastně předala Argentině. Ovšem výměnou za to, že by si třeba ty ostrovy pronajala nebo nějakým způsobem zajistila bezpečnost a budoucnost těch osadníků, kteří tam, respektive osadníků, to už vlastně byli obyvatelé, kteří tam už prostě po několik generací žili, jenže tam narazili na sebe ty jako protiřečící ty požadavky, že sice my Argentině bychom dali tu suverenitu na těmi ostrovy, ale požadujeme třeba nějaký dlouholetý pronájem, třeba na, já nevím, těch 50, 60, 99 let, jak se to vždycky jako tradičně dělá, na což Argentina nebyla ochotna přistoupit. Ta, pokud ano, tak by preferovala nějaký mnohem jako kratší časový úsek. V tomhle případě je to něco podobného jako v případě Hongkongu. No, tam vlastně také vypršela ta dlouhá 99 letá pronájem, ten pronájem toho území, a v roce 1997 vlastně Velká Británie vzdala Hongkongu ve prospěch Čínské lidové republiky. Takže ty dvě země o tom jednaly, byly tam nějaké možnosti jako kompromisu, ale nakonec došlo k nedohodě, jak se říká, a ta situace zůstala v takovém jako vaku a čekalo to prostě na nějaký zase okamžik, kdy jedna z těch stran, v tomhle případě hlavně tedy Argentina, protože ta chtěla změnu statu quo, se prostě rozhodne, že prostě ten status quo chce změnit a tahle situace nazrála tedy na začátku 80. let, alespoň tedy z pohledu Argentiny.
14: Jenže zpětný pronájem nakonec podle paměti Thatcherové nepřipadal v úvahu prostě proto, že si ho nepřáli sami Ostrované. Považovali se za Brity se vším všudy a případným slibům argentinského vojenského režimu oprávněně nedůvěřovali. Ostatně intervence na začátku dubna 1982 začala tak trochu sérií úskoků. Mezi Vánocemi 81 a březnem 82 se na ostrově Jižní Georgie, vzdáleném několik set kilometrů východně od Falklandských ostrovů, dvakrát vylodila skupina argentinských dělníků. Zaměstnával je argentinský podnikatel Constantino Sergio Davidov a měli za úkol na ostrovech zpracovávat železný šrot z opuštěných velrybářských stanic. Nic proti ničemu, takové akce byly celkem běžné a s britskou správou ostrova Jižní Georgie koordinované. Ovšem při této i dalších výpravách této společnosti na ostrov se začali Argentinci chovat podivně, jako by jejich cílem bylo vyvolat konflikt. Uplatněním salámové metody nejspíš hodlali připravit Brity na argentinskou přítomnost na Jižní Georgii a tím si na modelovém případu vyzkoušet, co to s Brity udělá, když budou nuceni se na Falklandských ostrovech začít o svou moc dělit. 18. března 1981 připlula na obchodní lodi další skupina argentinských dělníků, bylo jich už ke stovce. Vstyčili argentinskou vlajku a vloupali se do budovy britského polárního týmu. Když loď po pár dnech odjela, zjistilo se, že Davidov zanechal na ostrově ke 40 mužů, jejichž další poslání na Jižní Georgii nikdo neznal a jejichž návrat do vlasti se Argentina vůbec nechystala řešit. Na konci března se situace okolo ostrova vyhrotila. Z celé kauzy Argentinci nakonec udělali modelový příklad britské arogance a rozhodli se, že už budou jednat jenom o předání celých Malvinských ostrovů do své správy. Pokud by se Britové vzpouzeli, brali by to Argentinci jako eskalační moment, jakýsi startovní výstřel k invazi na Malvíny. A právě k tomu došlo na konci března 1982. Více už opět historik Jan Adamec.
15: V dubnu se ty argentinské síly pokusily obsadit ten ostrov South George a tam vlastně byla jako malá skupina britské námořní pěchoty a tu nakonec tedy ti Argentinci přemohli, se museli vzdát, protože to byla jako skutečně přesila, ale byla to vlastně jedna z prvních těch epizod toho plnokrvného pokusu ovládnout ty ostrovy, které ale jsou stovky kilometrů vzdálené od tohohle ostrova.
19: Ten ostrov sám o sobě byl v podstatě bezvýznamný.
15: To můžeme vlastně říct ovšem, že jsou vlastně jako bezvýznamné.
19: Ale ten South Georgia.
15: Ano, i ten, ale v momentě, kdy se to stává otázkou prostě boje o suverenitu, nebo kdy v podstatě řeknete, že ten ostrov je důvodem k vyhlášení války, která navíc nebyla vyhlášena oficiálně, že? Tak ta bezvýznamnost je v tomhle smyslu jako relevantní. Jo? Ale samozřejmě, když si to vyprávíme takhle, tak to je pustý ostrov, kde prostě žije pár lidí a z hlediska nějakého významu, jako objektivního významu, jako nemá, že jo.
14: Nabízí se otázka, mohli Britové vědět, že se chystá plnohodnotné obsazení dvou hlavních Falklandských ostrovů, takzvaného východního a západního Falklandu? Práce britské zpravodajské služby v tomto směru spíš selhala.
15: Později vlastně britská rozvědka a vůbec vlastně britské bezpečnostní služby museli přiznat, že tu invazi úplně nepředpokládali a že byli trošku překvapeni nebo zaskočeni tou argentinskou akcí. No. Takže v tomto smyslu se dá hovořit o tom, že Argentinci dokázali využít nějaký moment překvapení a jak ten South George, tak i ty Malvíny dokázali obsadit, respektive ta metropole, Velká Británie, nedokázala to nějakým způsobem předpokládat, že by předtím vlastně posílila nějak tu obranu nebo nějakým způsobem vyslala nějaký odstrašující signál, který by vlastně Argentinu od té invaze odradil v tomhle smyslu.
19: Když se v Londýně dozvěděli, že vlastně jsou obsazovány ty hlavní ostrovy, tak samozřejmě nastal poprask a Margaret Thatcherová, která byla proslula do té doby častými změnami v kabinetu, tak ty změny nastaly opět. Mimo jiné rezignoval ministr zahraničí, Lord Carrington.
15: Lord Carrington, ano.
19: Jaké byly důvody jako vlastně toho zemětřesení? Měla Británie důvod nějak vlastně být v pozici, že jsme něco nezvládli, zanedbali, že máme průšvih, za který si trochu můžeme sami? Jak to vidíš?
15: No, zase je to spíš v rovině toho, jak jsou ty kroky vnímány veřejností a jakým způsobem je vlastně ten krok prezentován veřejnosti. Zase se vracíme jako k těm 60. 70. letům. Kdyby to všechno proběhlo tak, že se ministerstvo zahraničí slovy Humphreyho Applebyho prostě nějak dohodne s tou Argentínou bez zájmu veřejnosti, tak vlastně by došlo k nějaké dohodě a vlastně potichu by se ta suverenita převedla vlastně z Velké Británie na Argentínu. Ale v momentě, kdy najednou Velká Británie a premiérka Thatcherová byly i opozicí a vlastně veřejností konfrontováni s tím, že se jedná o vlastně ponížení Velké Británie, že se tady odehrává nová Suezská krize v roce 1956, což byla vlastně jako největší traumatická událost britské zahraniční politiky po druhé světové válce, že jo, ta neúspěšná invaze, společná invaze s Francií a s Izraelem proti Egyptu a to, jak vlastně poté dramaticky klesl vliv Velké Británie na Středním východě a v té oblasti, tak to bylo vlastně takové symbolické, vždycky, když se řekl v britské politice Suez 1956, tak je to vlastně symbol pro ztrátu, pokles té zahraničně politické prestiže a pro vyvolávání obrazu. Jo. Dříve slavná minulost, imperiální, velká velmoc a nyní vlastně evropský stát, který si musí v úzovkách nechat líbit to, že ty zámořské državy jsou obsazovány státem jako je Argentina.
20: We have to do what is necessary to recover those islands. It is important that aggression does not succeed. We've seen enough of it already. If this one succeeds, there'll be other examples of it elsewhere. We must go out calmly, quietly, to succeed.
14: Agresor nesmí prosadit svou. Tohle opakovala ministerská předsedkyně Velké Británie jako zaseklá gramodeska všem diplomatickým misím, které se v Londýně v průběhu dubna 82 vystřídaly. A řekla to i osobně při telefonických rozhovorech se svými partnery. Zajímavá a ne zcela jednoznačná byla na začátku pozice Spojených států. Z evropského pohledu by se zdálo logické, že budou Británie a Spojené státy čelit Argentině bok po boku, ale bylo to trochu složitější.
15: Dalším důležitým faktorem byla otázka spojenectví, nebo otázka toho, kdo nám pomůže, kdo bude naším spojencem. Většina latinskoamerických, nebo drtina většina latinskoamerických zemí, snad kromě Pinochetovi Chile, stály na straně Argentiny. Logicky, protože se jednalo, že okamžitě se aktivovaly ty jako protibritské a protiimperiální emoce, takže bez ohledu na to, jestli tam byla vojenská diktatura nebo ne, tak vlastně všichni, celá Latinská Amerika stála na straně Argentiny. A to zase stavilo do nelehké pozice Spojené státy.
18: Prezident Spojených států Ronald Reagan v rozhovoru s novináři uvedl, že konflikt mezi Velkou Británií a Argentínou přivedl jeho vládu do složité situace, protože k oběma zemím prýchovají Spojené státy přátelské vztahy. Odmítl se přitom vyjádřit, na čí stranu by se Spojené státy v případě války postavily.
21: It's a very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute. And we stand ready to do anything we can.
15: Přestože vlastně my víme, a je to vlastně, patří to vlastně, když se řekne Margaret Thatcherová, tak se vždycky dodává i Ronald Reagan a je faktem, že mezi nimi bylo velké ideologické souznění z hlediska hodnot konzervatismu a názor na společnost a na politiku a tak dále.
19: Já bych řekl i osobní přátelství.
15: I osobní přátelství. Takže to v lecčem připomínalo to souznění mezi Winstonem Churchillem a Franklinem Delanem Rooseveltem během druhé světové války, od když vlastně jako Britové se honosí tím speciálním nebo zvláštním vztahem se Spojenými státy, který vlastně přetrvával až do těch 80. let, i když s různými vlastně vzestupy a pády vždycky záleželo na tom, jestli si sedli ti ten americký prezident a britský premiér, jestli měli podobný ideologický náhled na svět, jak si sedli osobně, nevždy to tak klaplo, ale tady to celkem fungovalo. Jenže Ronald Reagan taky musel brát ohled na to, že Spojené státy mají nějaké zájmy v té Latinské Americe. A zrovna vlastně jako to, že celá Latinská Amerika stála na straně Argentiny a že to z hlediska Spojených států, ty Falklandy, Malviny, byl vlastně bezvýznamné území, tak vlastně Spojené státy, a nebylo to poprvé, kdy vlastně museli vážit mezi svými geopolitickými zájmy v tom daném regionu, které byly nějaké, a mezi loajalitou k svému evropskému spojenci v rámci třeba NATO, které byly odlišné, ty zájmy, často zcela protichůdné. Něco podobného se Američanům stalo třeba ve Vietnamu, no, kdy vlastně v roce 45, no, kdyby bylo jenom na Američanech, tak by pravděpodobně se Francouzi už do té Indočíny nikdy nevrátili a Vietnam by získal nezávislost už v roce 1945 a pravděpodobně by nikdy žádné vietnamské válce nedošlo. Ale protože Francouzi trvali na tom, že se do té Indočíny vrátí a budou se snažit obnovit tu svoji koloniální moc, tak museli Spojené státy vlastně volit mezi tím, že jako veřejně proklamovali boj proti kolonialismu a proti těm starým říším a přiklonili se naopak na stranu Francie. A kam to vedlo, víme, to vedlo to prostě až té krvavé vietnamské válce.
14: Administrativa Ronalda Reagana byla tedy v otázce argentinsko-britského konfliktu rozštěpená. Aby se ještě na poslední chvíli zabránilo regulérní válce, nastoupila takzvaná kivadlová diplomacie, metoda připisovaná Henrymu Kissingerovi, kdy diplomat ze třetí země tak dlouho pendluje mezi hlavními městy obou stran sporu, až se nakonec něco dohodne.
15: Na začátku vlastně Reagan a Thatcherová z toho byla trošku zklamaná, že se plně nepostavil na tu britskou stranu a nepodpořil ji hned v tom proválečném postoji. Naopak vyslal svého ministra zahraničí Haiga, aby se pokusil kivadlovou diplomací různě dohodnout nějaký smír, ještě tu válku vlastně jako, nebo tu hrozící válku, ten konflikt nějak utlumit ještě předtím, než vypukne. Neúspěšně tedy.
19: On dokonce Galtier mu volal osobně.
15: No to je právě to, že tam byl ještě problém v tom, že vlastně ten argentinský režim zapadal do toho amerického schématu. Jsou to sice darebáci, ale jsou naši, jo? Jsou na naší straně. Takže právě na to ta argentinská junta spoléhala, že si říkala, no my bojujeme proti komunistům, tady je v úvozovkách, mučíme a vraždíme po tisících, tak to těm Američanům určitě bude konvenovat a budou na naší straně. No. A tu argentinskou chuntu pak hodně zklamalo, když vlastně nakonec tedy Reagan se postavil na stranu Thatcherové. I když bylo vidět, že ten okruh jeho poradců a těch nejbližších spolupracovníků je v tom rozpolcen. Že? Na jedné straně byla Jean Kirkpatricková, která byla na straně Argentiny a kdyby bylo na ní, tak vlastně se postaví na stranu Argentiny.
19: Velvyslankyně v OSN.
15: Ano, americká velvyslankyně OSN. A pak zcela opačný postoj zastával třeba ministr obrany Kaspar Weinberger, který vlastně tak trošku jako potají, i když samozřejmě s Reaganovým souhlasem, ale tichým souhlasem, vlastně Velkou Británii podpořil vojensky, vojenskými kapacitami a možnostmi a slíbil jim, že prostě v momentě, kdyby měli třeba nějaké ztráty, tak jsou jim ochotni poskytnout své válečné lodě nebo nějakým způsobem je vlastně vojensky podpořit. No. Takže tam byl problém to, co říkají navenek, jak to vypadá, aby si příliš nerozházeli tu celou Latinskou Ameriku a ty své tradiční spojence a co vlastně dělají a jak vlastně zafunguje ta osa Thatcherová Reagan, která nakonec tady převážila.
1: Poručnická mise amerického ministra zahraničí generála Haiga dnes dostala jasnou tvář. Z Londýna k tomu telefonu je náš zpravodaj Karel Starý.
3: Londýnský hotel Churchill se už druhý den podobá odbočce amerického ministerstva zahraničí, odkud generál Haig udržuje pomocí narychlo instalovaných speciálních komunikačních zařízení spojení s Bílým domem ve Washingtonu a s argentinským Buenos Aires. Podle neoficiálních zpráv po dnešním krátkém dalším neplánovaném jednání s Margaret Thatcherovou a dalšími členy britského kabinetu, kvůli kterým odložil odlet do Buenos Aires, jde generálu Haigovi o to, aby teď Argentina přistoupila na to, že Falklandské ostrovy by měly přejít pod společnou americko-britsko-argentinskou správu, což Argentina zatím odmítá. Mezitím britské ministerstvo obrany provedlo další rekvizici civilního plavidla, tentokrát velké cisternové lodi, která vypluje za britskou válečnou flotilou směřující do Jižního Atlantiku s úkolem obnovit britskou koloniální správu nad ostrovy.
14: To byla část zpravodajství ze 13. dubna 1982. Haig se ovšem poctivě snažil dostát pověsti kivadlového diplomata, možná spíš rozkývaného. V Buenos Aires mu dávali co proto. Galtieri se mimochodem uvedl tím, že nechal Reagana čekat na telefonu několik hodin, aby ho pak vyslechl, ale až v okamžiku, kdy už invaze na Malvíny byla spuštěna. Američan často neměl jasno, s jakými lidmi vlastně jedná, zda u nich převažují emoce nebo rácio. A také, kdo z nich má poslední slovo. Názory relativně umírněného ministra zahraničí Costy Mendéze kontrastovaly se zatvrzelými postoji samotného Galtieriho. Celkově byl argentinský postoj zřejmý, hrát o čas
19: manévrovat a vyhrožovat. Britové oproti tomu byli ústy ministerské předsedkyně až nepříjemně transparentní. Pokud se Argentina nestáhne, začneme dobývat ostrovy zpět. Začne válka, i když si to nepřejeme. Argentinci postupně začali Haiga podezírat, že není tak nestranný, jak se snaží dokázat, a že neumí Londýn přitlačit ke zdi.
4: Tím, jak se naše válečná flotila blíží k Falklandským ostrovům, je naprosto nezbytné zrychlit jednání, ne je brzdit. Jinými slovy řečeno to znamená, že po útoku námořní pěchoty na jižní Georgii a po vtyčení britské vlajky na potvrzení obnovení koloniálního statutu, britská válečná flotila pokračuje v plavbě ke dvěma hlavním ostrovům blíže k argentinským břehům s nezměněným úkolem použít vojenskou sílu, pokud do té doby Argentina nepřistoupí na britské představy o řešení krize.
15: Thatcherová měla vlastně na výběr jenom dvě možnosti. Buď to nechat být a nějakým způsobem vlastně strpět ty argentinské podmínky, nebo nějakou případně novou realitu z hlediska těch Malvín, anebo tu situaci zvrátit, vojensky odpovědět a rozhodnout se vlastně Argentince vyhnat, bojovat s nimi a vrátit se do toho stavu před tou argentinskou invazí. Problém ale byl v kapacitách, problém byl, že to nebyla vůbec jako jednoduchá záležitost z hlediska zorganizování té flotily, protože to nebylo tamhle za rohem, ale bylo to prostě mnoho tisíc jako kilometrů daleko od Velké Británie, takže jako k projekci téhle síly potřebujete sestavit velkou flotilu, potřebujete sestavit kapacity. Zase to kolidovalo s jednou z těch politik Margaret Thatcherové. Ona chtěla šetřit, chtěla vlastně hledat úspory a jednou z možností, kde se vždycky hledají úspory, je obrana. Jo. Tak se připravovaly i velké úspory v obraně, měly se dokonce vyřadit některé lodě, které pak paradoxně se staly součástí té flotily, která pak ty Argentince porazili. Takže vždycky to bylo jako něco za něco. Takže Thatcherová musela zvažovat i tyhle ty ekonomické faktory.
19: První britská flotila vyplula směrem na jih už 5. dubna 1982, tedy v rekordním čase. Téhož dne vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající Argentinu, aby se z ostrovů stáhla.
5: Britské vrtulníky z válečné flotily napadly a poškodily argentinskou ponorku u ostrova Jižní Georgia v Jižním Atlantiku. Zprávu už potvrdilo také argentinské ministerstvo obrany, které uvedlo, že ponorka byla na hladině v přístavu.
19: Zpočátku se nedalo odhadovat, kdo bude mít navrch. Britům se ovšem už kolem 25. dubna 82 podařilo dobít zpět Jižní Georgii s pomocí tří lodí, přičemž svou důležitou roli při zásahu sehrála i zmíněná výzkumná loď Endurance, zdánlivý vysloužilec mířící do šrotu. Na palubách tří lodí bylo asi 230 vojáků, k tomu 6 vrtulníků, houfnice a v zákrytu hlídkující jaderná ponorka Conqueror. Poprvé se tu vylodili britské speciální jednotky SAS. Bylo to dobré cvičení pro hlavní boje na Falklandách. Tam byla situace daleko horší. Argentinci samozřejmě měli náskok a mohli zpočátku spoléhat na početné vojsko shromážděné zejména na východním Falklandském ostrově, dále na vlastní ponorky a válečné lodě. Ani s leteckou podporou invaze na tom Argentinci zpočátku nebyli špatně. Mohli spoléhat mimo jiné na nedávno dodané francouzské bojové letouny se střelami Exocet, o kterých bude ještě řeč. Britové disponovali třemi letadlovými loděmi, mezi nimi i legendární Hermes, postavený už v roce 1953 a nedlouho předtím rovněž určený k potenciálnímu vyřazení ze služby. Jméno této letadlové lodi by mimochodem nepostradalo jistý půvab vzhledem k celé misi, pokud nesla jméno řeckého boha stát a pastvin. O Falklandách odpůrci války nejednou tvrdili, že se tu bojuje o ostrovy, kde je 3000 lidí a 10x tolik ovcí. Ostatně toto zvíře je dodnes ve falklandském znaku. Nabízí se vlastně otázka, jak se argentinští okupanti k falklandským obyvatelům chovali. Relativně umírněně. Cílem bylo dostat obyvatele na svou stranu spíš po dobrém. Žádnou náklonost u obyvatel Port Stanley ani dalších malých osad si ovšem Argentinci nezískali.
15: Když Argentina nebo ty argentinské jednotky obsadily ty ostrovy, tak tam údajně došlo k zadržení a k detencím. Některé rodiny byly deportovány z těch Malvín, někteří tam byli zadržováni v neúplně ideálních podmínkách. Hlavně teda Argentinci se báli nebo se zaměřili na ty, u nich očekávali nějaký probritský odpor, ale výhodou bylo, že ta válka netrvala dlouho. Nebyl to prostě konflikt, který kdyby trval třeba měsíce, možná roky, tak by samozřejmě utrpení obyvatelstva bylo mnohem větší. Hrála tam samozřejmě roli i nízká hustota a další faktory, které ten konflikt odlišují od jiných konfliktů třeba v nějakých městských prostorách na středním východě nebo někde jinde. Takže z tohohle ohledu tam výhodou bylo, že to trvalo poměrně krátce a že ty ztráty byly především na straně těch kombatantů, nebo těch, kteří bojovali. Potopili ten argentinský křižník, tam byly poměrně vysoké ztráty a ty ztráty na obou stranách se počítaly, pokud jim tak ve stovkách. Myslím, že nepřekročili 1000 na žádné straně.

0: Takhle zněla jedna z dobových protiválečných písní, sympatická v tom, kolik je v ní sebeironie. Celkem se na jich vydalo přes 120 lodí. Kromě letadlových lodí odplulo postupně 8 torpédoborců, víc než dvojnásobný počet útočných fregat, dále zásobovací lodě, vyloďovací čluny, pro přesun 10 000 mužů i promptně zrekvírované civilní parníky jako Queen Elizabeth.
1: To byl vlastně problém, že bojujete prostě v teritoriu, které je strašně vzdálené od těch vašich základen a musíte se spoléhat na tu námořní sílu. Snažili se vytvořit jakousi zónu kolem těch ostrovů, kterou prostě prohlásili za válečnou zónu a varovali Argentince, že jakákoliv loď, která tam vpluje, tak bude cílem útoku. Samozřejmě neměli tam sice dostatečnou podporu letectva, ale zase se mohli spolehnout na své ponorky a na vlastně na tu podmořskou sílu, která nakonec, jo, jedna z těch ponorek potopila ten argentinský křižník. A ten význam toho potopení byl hlavně v tom, že poté vlastně se to argentinské loďstvo začalo více stahovat a vlastně jako by to byla velmi dobrá jako demonstrace síly, k čemu jsou Britové odhodláni a jak jsou schopni bojovat v tomhletom daném okamžiku. No.
0: Britové potopili argentinský křižník generál Belgrano 2. května. Šlo o největší bitevní loď, která se z argentinské strany konfliktu zúčastnila a její zkáza tehdy způsobila šok na obou stranách Atlantiku.
2: Argentinské ministerstvo zahraničí oznámilo, že křižník generál Belgrano se potopil. Z celkového počtu 1042 námořníků se zatím podařilo zachránit 523 členů posádky. Podle reportérů britské agentury Press Association, kteří jsou na palubě vlajkové lodi Hermes, torpédovala argentinský křižník britská ponorka s atomovým pohonem Conqueror. Použila přitom dvou nejmodernějších dálkově ovládaných torpéd vybavených počítačem o hmotnosti 0,5 tuny. Britský ministr obrany John Nott na tiskové konferenci cynicky prohlásil, že při rozhodnutí potopit křižník byla prý Británie vedena potřebou chránit vlastní námořníky, pro něž křižník plující mimo vyhlášené 200-mílové pásmo totální blokády údajně představoval hrozbu.
0: My jsme tady mluvili o podílu Ameriky, o tom váhání, jak podpořit Británii, do jaké míry, jak přitom nezapomínat na vlastní zájmy. Ale my jsme zatím nemluvili vůbec o reakci východního bloku. Předpokládám, že kromě celé Jižní Ameriky se tomu konfliktu velmi spokojeně pochechtával Brežněv a vlastně celé sovětské impérium.
1: Ta reakce byla vlastně jako paradoxní v tom, že vycházelo to z toho, že nepřítel mého nepřítele je můj vlastně přítel. Takže, jak bych to řekl, Sovětskému svazu a východnímu bloku tak jaksi nezbylo, než se postavit na stranu Argentiny, přestože Argentinu vedl autokratický vojenský pravicový režim, který zabíjel a mučil levičáky a komunisty, tak ale vedl protiimperialistický boj proti bývalé koloniální mocnosti, takže v tomto smyslu ta volba byla jasná, ale bylo to spíš taková jako volba z nutnosti. A hovořili jsme o tom, že drtivá část Latinské Ameriky se postavila na stranu Argentiny, kromě tedy Pinochetovi Chile, která byla na straně Velké Británie, na straně té protiargentinské.
0: Potopením argentinského křižníku nastal další zlom. Británie dokázala, že dobytí ostrovů zpět myslí vážně. Zároveň tím eskalovala boje do vyšších obrátek a bylo nutné čekat tvrdou argentinskou odvetu. Brity nejvíc děsilo, že Argentinci disponují s brusunovými francouzskými stíhačkami Super Étendard, schopnými nést zcela nový typ nízkoletících protilodních střel Exocet. Britové sice ze svých důvěrných zdrojů měli potvrzenou informaci, že Argentinci jich mají v zásobě pouze 5 kusů. Ke štěstí Britů totiž Argentina platila Francii dost liknavě a dodávky se zpozdily. Přesto jedna z těchto střel zasáhla 4. května 1982 torpédoborec Sheffield. Vypukl na něm požár, posádka musela být nakonec evakuována a za 5 dnů se Sheffield, neschopný plavby a obrany, potopil.
3: Názor těch, kdo byli pro vyslání válečné flotily, se rychle mění. Já si však myslím totéž od samého začátku. Je to nesmyslné a v našem století, v roce 1982, kdy všichni tak dobře vědí, co války znamenají, musí převládnout názor, že válka nic neřeší, jen jednání. Prostá slova manželky jednoho z 87 britských námořníků ze seznamu mrtvých, pohřešovaných a raněných po potopení torpedoborce Sheffield nejlépe vystihují, co musí být teď převažující mínění britské veřejnosti. Po Potopení jedné z nejmodernějších lodí britské válečné flotily, raketového torpedoborce Sheffield, přišlo v Británii jako blesk z čistého nebe. Militaristická propaganda totiž předkládala britskému publiku válečné akce v Jižním Atlantiku jako procházku po zeleném trávníku, řečeno slovy kontraadmirála Woodwarda, který válečné flotile velí. Dosavadní průběh britských vojenských operací tomu také nasvědčoval. Útok na Jižní Georgii a její obsazení, sestřelení několika argentinských letadel a nakonec i potopení argentinského křižníku generál Belgrano s více než 1000 námořníky na palubě se obešly na britské straně bez obětí. Odvetná akce argentinského letectva za potopení křižníku generál Belgrano proto zapůsobila jako šok a mnozí z těch, kdo pod tlakem šovinistické propagandy zakrývající podstatu konfliktu a nebezpečí vyplývající z vyslání válečné flotily se teď staví proti a požadují zastavení válečných akcí.
0: Ztráta Sheffieldu nebyla poslední ranou tohoto druhu. Do konce války přišli Britové o několik dalších bitevních i zásobovacích lodí. Ale dostavovaly se i první úspěchy. Po několika výsadcích britských speciálních sil SAS, které se stávaly z malých jednotek vojáků, v zásadě vycvičených na protiteroristické akce, se podařilo do značné míry eliminovat argentinská letadla umístěná na dvou největších Falklandských ostrovech. 20. května už se schylovalo k britské invazi na Falklandy. Zatímco obsazení ostrovů bylo v mnoha zemích světa klasifikováno jako fait accompli, neboli je rozhodnuto, smiřte se s tím, co je, pak čím dál pravděpodobnější návrat Británie na ostrovy byl v československém zpravodajství líčen málem jako geopolitická katastrofa.
4: Ve Velké Británii dnes panuje napjatá atmosféra posledních hodin před očekávaným rozhodnutím o britské invazi na Malvínské ostrovy. Politický výbor komunistické strany Velké Británie vyzval laboristickou a demokratickou stranu k podpoře požadavku na zastavení palby v Jižním Atlantiku a urovnání konfliktu prostřednictvím Organizace spojených národů. Zdůraznil, že britská invaze na Malvínské ostrovy by mohla mít nedozírné následky nejen pro Británii, Argentínu a obyvatele Malvín, ale také pro světový mír.
0: To bylo 20. května 1982. O den později se první britské jednotky vylodily v zátoce San Carlos na západním pobřeží ostrova East Falkland. A během dalších dnů se rozeběhla 3 neděle trvající protiofenzíva s cílem probít se na východní pobřeží k městečku Port Stanley.
5: Britské invazní jednotky pokračují v útoku na hlavní město Malvín, Puerto Argentino. Včera celý den trvaly dělostřelecké souboje a bezprostředně k argentinským pozicím se přiblížily dvě britské pěší brigády. Podle zpráv z Buenos Aires se boje soustředily do oblasti u hory Mount Fitzroy, jižně od města. Podle zpráv ze souostroví schazují britská letadla nad argentinskými pozicemi letáky vyzývající nepřátelské jednotky, aby se vzdali. Ministerstvo obrany v Londýně oznámilo, že jeho jednotky byly posíleny o 3000 mužů, kteří se vylodili z parníku Queen Elizabeth.
0: Rozhlasové komentáře byly samozřejmě v té době ideologicky podchycené, zvláště ty z Londýna. Ale pokud jde o zpravodajství, nutno přiznat, že tón československého rozhlasu z jara 1982 o vývoji války mezi Argentinou a Velkou Británií byl někdy objektivnější, než by se dalo čekat. Tím spíš, jak se blížilo rozuzlení konfliktu. 14. května už bylo jasné, že britské vítězství je na dosah.
5: Podle zpráv z Londýna dnes britské jednotky dobily klíčové pozice asi 4 kilometry od Puerta Argentina a mohou zahájit definitivní útok každým okamžikem. Velitel britských pozemních vojsk na Malvínách generál Moore prohlásil, že britští vojáci jsou nyní na línii, na které byly v pátek argentinské jednotky. Poslední argentinská obranná linie vede už za hradami po samém okraji města. Jak už jsme oznámili, argentinská a britská vláda se v noci na dnešek dohodly na vytvoření neutrálního pásma uvnitř Puerta Argentina, kde budou mít útočiště civilisté a ranění. Podle posledních zpráv argentinský prezident Leopoldo Galtieri potvrdil ochotu své země uzavřít okamžitě příměří ve vojenském konfliktu s Británií, budou-li i hned po jeho vyhlášení z Malvín stažena vojska obou z nepřátelených stran.
0: A o den později, 15. června 1982, přineslo zpravodajství československého rozhlasu zprávu, že po dvou měsících války britské jednotky dobily Port Stanley, čímž Británie obnovila svou vládu na Falklandách. Argentina kapitulovala.
3: Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová nenechala svým prohlášením

0: na britské podmínky. Jak Margaret Thatcherová dále naznačila, velitel pozemních sil britské válečné flotily generál Moore zůstane spolu s částí jednotek trvale na souostroví, navíc Británie by chtěla, aby se na tomto řešení vojenský podíleli také Spojené státy. V závěru oficiálního prohlášení v parlamentu britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová oznámila, že podle posledních údajů ve válečných akcích proti Argentině zahynulo celkem na 250 britských vojáků.
1: Válka je smutná, ale i drahá záležitost, politicky i hospodářsky. Pro Argentínu to byla potupa, pro Galtieriho obzvlášť, a nezůstalo to bez následků. Bezprostředně po kapitulaci byl Leopoldo Galtieri sesazen, internován a v roce 1983 odsouzen, mimo jiné za zločiny, jichž se junta dopustila během své vlády na vlastním obyvatelstvu. Což značí, že diktátoři jedou na jediné palivo, totiž totální vítězství ve svých válkách. Jinak jsou obětováni. Dávám opět slovo historikovi Janu Adamcovi.
2: Nejenom, že to podlomilo tu osobní moc Galtieriho, ale vlastně strhlo to takovou tu masku celé té vojenské juntě, protože když už si říkáte, dobře, tak vojáci nerozumí ekonomice, nejsou politici, aspoň válčit by měli umět. Ale když vlastně prohráli i tu válku a nedokázali ani obhájit to dobytí těch Malvín, tak to odhalilo jejich neschopnost a oslabilo i ty zbytky legitimity, kterou měli. Takže tím se vlastně otevřel ten proces toho postupného přechodu Argentiny pak k tomu normálnímu parlamentnímu režimu. Ale těch důvodů bylo mnohem víc. Jo. Byla ta ekonomika, která stále byla na tom poměrně špatně.
1: Tak tohle ji neposílilo.
2: Možná vítězná válka, že jo, ale problém s těmi válkami, které vyvoláváte, abyste tím zakryli nebo nějakým způsobem vyléčili domácí problémy, tak ono ani ty vítězné války to dlouho nevydrží a pak vlastně ty problémy se znovu objeví, ať už ekonomického nebo politického rázu. Ale prohraná válka, to je velká katastrofa.
1: Pro Thatcherovu a Brity to navzdory množství obětí vlastně mělo elektrizující účinky, čili vnitropolitické vítězství obrovské Margaret Thatcherové to bylo. Nebo byly nějaké náklady taky?
2: No samozřejmě, jednak se musela řešit otázka, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že ti Argentinci ty Malvíny obsadili. Jak to, že to britské služby nepředvídali, jak to, že tomu Britové nezabránili. A tady samozřejmě politickou odpovědnost nesla také Margaret Thatcherová jako předsedkyně vlády. Jo, její mandát nezačíná tou válkou v roce 82, ale už byla premiérkou i předtím. Britové neztratili málo lodí. Ty materiální ztráty byly poměrně velké a konec konců ani ty lidské ztráty nebyly malé. Takže i to se vlastně řešilo, probíralo. Výrazně jako narostly náklady třeba na udržování vojenské posádky na těch Falklandách po té válce. Hovoří se o 3 miliardách liber, což také nebylo zanedbatelná částka, zvlášť v kontextu té Thatcherové politiky, že se musí šetřit a že musíme prostě nacházet úspory. Takže zprvu kolem toho bylo hodně otázek, hodně vlastně otevřených témat, v čem Britové pochybili, v čem jsou problémy třeba britského námořnictva, britské armády, ale na druhou stranu nelze zpochybnit, že Margaret Thatcherová, která si nakonec vlastně připsala celé to vítězství, protože hlavně to její rozhodnutí jít do té války bylo v tomhle klíčové, takže nakonec ona sklidila tu politickou odměnu v podobě toho vítězství ve volbách v roce 1983. Bylo to velké vítězství, mělo myslím o 144 mandátů, víc než konkurence. A v tomhletom ohledu bylo možné říct, že Falklandy v roce 1982 smazali to ponížení ze Suezu z roku 1956, takže to vlastně částečně obnovilo tu stále ještě nezahojenou ránu po tom impériu, které vlastně po roce 1945 vlastně se víceméně rozplynulo a už z něho zbyly v roce 1980 jen zbytky v porovnání s tím, jak vypadalo třeba před 100 lety nebo ještě tedy před druhou světovou válkou.
1: Co přinesl konflikt o ostrovy v jižním Atlantiku do budoucna? Jak změnil světovou politiku? Samozřejmě posílil Velkou Británii, ale na druhou stranu kauza Falkland nebo Malvín, jak chcete, není dodnes vyřešená.
2: No, Argentina se nikdy nevzdala toho nároku a dnes vlastně ta otázka je možná ještě aktuálnější, zvlášť po roce 2016, kdy Velká Británie vystoupila z Evropské unie, tak se právě otázka některých těch zámořských území znovu otevřela. Respektive v některých těch otázkách došlo k zajímavému posunu. Teď nedávno britská vláda tak jako mezi řečí, bez většího zájmu veřejnosti, a můžeme si domýšlet, že takhle možná to mělo být v těch 60. letech, že takhle to možná ta Británie plánovala, vlastně oznámila, že předala suverénní práva nad Čagoskými ostrovy v Indickém oceánu Mauriciu, což sice následně vyvolalo velkou kritiku ze strany

0: konzervativců, kteří naškli tu současnou labouristickou vládu, že vyprodává to impérium a že to je v současné geopolitické situaci nerozumné rozhodnutí, ale ono jde o výsledek mnohaletého vyjednávání právě mezi Velkou Británií a Mauriciem. A tam ještě důležité zmínit, že vlastně v rámci těch Čagovských ostrovů Američané operují vlastně jednu ze svých nejdůležitějších vojenských základen Diego Garcia, kterou tam mají pronajatou, takže tenhle pronájem jako zůstává a tím je zachován i ten britsko-americký vztah v tomhletom smyslu, ale je vidět, že když se o tom začne hovořit na veřejnosti, tak to začne vyvolávat prostě tyhle ty obrazy zašlého impéria, prostě slabé vlády, a kdyby se o tom nehovořilo, tak to vlastně moc nikoho nebude zajímat, kromě jako odborníků na mezinárodní vztahy. Jiná otázka je u dalšího podobného území, a to je Gibraltar. To je jako otázka velmi brizantní, velmi důležitá pro Velkou Británii, ale hlavně pro Evropskou unii.
1: Británie se ostře opřela do Španělska a Evropské unie kvůli Gibraltaru. Odmítá, aby se postavení tohoto území stalo součástí jednání o Brexitu. Dohodu o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie by mohlo vetovat Španělsko, které si Gibraltar dlouhodobě nárokuje.
2: Podle britských politiků je podobná zmínka o Gibraltaru nepřijatelná. Ministr obrany Michael Fallon o víkendu prohlásil, že Británie bude Gibraltar bránit všemi prostředky. Vlivný konzervativní poslanec Michael Howard dokonce s odkazem na válku s Argentinou o Falklandy naznačil, že je Británie připravena Gibraltar bránit i vojensky. Šéf gibraltarské vlády jednání unie přirovnal ke zhrzenému manželovi, který při rozvodu vyhrožuje odebráním dětí. Španělský ministr zahraničí Alfonso Dasty z Británie naopak vyzval ke klidu.
0: A něco podobného je i u těch Falkland, respektive Malvín. Asi těžko předpokládat, že současný argentinský prezident Milei tím, jak vlastně se snaží být součástí toho západního bloku, takže by vyvolal cíleně nějakou válku s Velkou Británií, jako to udělali ta vojenská junta v 80. letech, ale argentinská diplomacie se nikdy nevzdala toho nároku a neustále o něm hovoří. Lze se spíše domnívat, že tam dojde k novému řešení, spíše diplomatickému než válečnému. Ale ta otázka je stále otevřená.
3: Čtvrtý díl seriálu Tématu Plus o vojenských intervencích je u konce. Za spolupráci děkuji historikovi Janu Adamcovi, dramaturgii měla Lucie Korcová. Za technickou spolupráci děkuji Valérii Racmanové, Janu Kravárikovi a Ladislavu Čurdovi. Za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
4: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Případnou kandidaturu na prezidenta oznámí Petr Pavel v příštím roce. Silničáři v noci zbourají dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Zítra bude postupně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami a teploty. V Čechách až 25, na Moravě až 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to dnes v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuhle chvíli na finální rozhodnutí ještě brzo.
6: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
5: Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Na Pražském okruhu v jihozápadní části metropole dnes v noci silničáři zbourají dva mosty. Vozovku mezi Slivencem a Ořechem chtějí rozšířit ze dvou pruhů v každém směru na tři. Na místě je reportér Ondřej Mikušek.
7: Silničáři v 19 hodin uzavřeli úsek pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Pod mosty navezli vrstvy rozemletého asfaltu a betonu. Ty budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce, kterou právě teď rozbíjí těžká technika. Ještě před pádem dělníci most zabezpečí uchycením na jeřáby, zbytky pak odvezou kamiony. Uzavírka tady bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Silničáři proto vyznačili objízdnou trasu, která auta vede přes tunely Mrázovka a Strahovský a poté Karlovarskou ulicí zpět na okruh. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
5: Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila. Stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni. Vyplývá to z údajů serveru IQ Air, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pensylvánie a Maryland.
8: Už za 2 hodiny budou hrát fotbalisté Francie a Anglie o bronz na mistrovství světa. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie bude bojovat o teprve 2. v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
9: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je 3. místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
8: Zápas o 3. místo odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
10: Neprůjezdný pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Jak jste slyšeli v hlavních zprávách, pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Ořechem a Barrandovem. Pomocí jeřábu se demolují 2 nadjezdy. Uzavírka je naplánovaná až do zítřejšího dopoledne. Odklon dopravy pro osobní vozy směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Kamiony sjíždí v exitu 10 a 26. Hodně plné jsou kvůli tomu ulice Bělohorská a Karlovarská. K vypichu se budete sunout asi 35 minut. Ve směru z D1 na Strakonické je situace lepší, tam jen kratší nesouvislá kolona. A ještě jednou pražský okruh, tentokrát u Černého mostu směrem k D1. Mezi kilometry 61 a 62 je provoz kvůli práci na silnici stažený do jednoho pruhu. Provoz začíná slábnout a kolona je zhruba 5-minutová. A na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Kvůli omezení u Lanžhota ztratíte v 7-kilometrové frontě asi 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci bude převážně polojasno, nejnižší teploty klesnou až ke 12 stupňům Celsia. Zítra bude postupně od západu na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer pak bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupí na 21 až 25 stupňů, na západě Čech se ale budou pohybovat jen mezi 17 a 21. Naopak na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30 stupňům. Na horách se pak teploty budou držet kolem 16 stupňů. Tolik zprávy a teď začínají příběhy 20. století.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Romantizující představy o mafii, tak jak nám je předkládá filmové či románové zpracování, mají reálný základ. Kde jsou však skutečné kořeny celosvětově rozšířeného organizovaného zločinu? V evropských podmínkách se mafie zrodila v oblasti takzvaného Zlatého rohu u sicilského Palerma. Tato část Sicílie je také východiskem knihy francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích. Knížka v překladu Martina Pokorného vyšla v roce 2023 v nakladatelství Maraton. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
11: Ex libris.
12: Sicílii prošly v minulosti mnohé kultury, které tam zanechaly svůj otisk. V 19. století byla součástí Neapolského království, později království obojí Sicílie. Na ostrově vládla španělská šlechta vlastnící ohromné plochy půdy. Tady také začíná příběh mafie. Oblast Zlatého rohu je území přibližně o rozloze 100 km čtverečních, proslulé pěstováním citrusovníků. Plantáže, na níž v 19. století rostly sicilské pomerančovníky a citroníky, představovaly vedle olivových hájů hlavní zdroj bohatství baronů a statkářů. V zájmu získání co největšího půdního vlastnictví docházelo ke spolčení mezi barony, správci jednotlivých statků a organizovanými bandity. Historická teze o tom, že mafie je dílem chudinských vrstev, jež si na svoji ochranu vytvořili alternativní strukturu, není pravdivá. Od začátku celého procesu do něj byla zapojená i šlechta.
13: V roce 1812, kdy se zhroutila stará aristokratická společnost, proběhlo na Sicílii vícero záhadných změn a ty některým zločineckým bandám zajistili moc, s jakou se do té doby nemohlo kdekoliv jinde v Evropě nic měřit. Lze v tomto směru mluvit o bezprecedentním kvalitativním skoku. Některé bandy se osamostatnily a pracovaly pro příště jen za sebe, přičemž si ale uchovali vazby na své někdejší ochránce.
12: Formovala se dvojí morálka. V Palermu nebylo nijak zvláštní, že týž člověk odsuzuje ve dne to, co hájí v noci. Vznikl tak specifický feudální rys palermské šlechty, jak uvádí Leopoldo Franchetti, liberální ekonom a humanista, jenž jako jeden z prvních popsal fenomén vznikajícího organizovaného zločinu. Na počátku 20. století zavedl nový pojem – průmysl násilí.
13: Šéfové tohoto zvláštního průmyslu s manažerským důvtipem koordinují provádění vražd, které mafii zajišťují auru nevyhnutelné a neúprosné síly. Mezi stoupenci osvícených názorů byla přece buržoázní třída v širokém smyslu považována od dob francouzské revoluce za prvek řádu a bezpečí. Obecně tíhne tato třída k obchodním a míru milovným aktivitám, které jí dovolují vylepšit svůj úděl a podnítit ekonomický rozmach. Avšak v Palermu platí pravý opak. Ačkoliv přitom město patří mezi nejbohatší v Evropě. Skupina bezohledných měšťanů si zde založila společenskou instituci, která spočívá na kořistnictví, instituci s vlastními aktivitami a zájmy, svébytně existující společenskou třídu.
12: Proč se tento fenomén zrodil právě v Palermu? Nástup nového liberálního systému tady totiž okamžitě zdegeneroval. Zrušení agrárního systému uvrhlo dříve bohatou a mocnou šlechtu do stavu nouze. Byla nucena rozprodat ohromné pozemkové vlastnictví do rukou nižších společenských vrstev, a to často svým bývalým správcům. Většina z nich byla bez zábran, násilnická a chamtivá a na sicilském venkově zavedla krutý sociální systém na hranici otrokářství. Po sjednocení Itálie ve druhé polovině 19. století došlo k nebývalému rozkvětu mafie. Vznikla paralelní sociální struktura ke státní moci. Základem mafiánské sítě byly rodiny a jejich šéfové, kápy, kteří pomocí osvědčených metod vydírání, zastrašování, korupce a krádeží ovládali dané území. Jednotlivé rodiny spolu bojovaly, jejich členové se v přítmí citrusových sadů navzájem vraždili. Byla ustavena pravidla takzvané ctihodné společnosti.
13: Svým členům rodiny ukládali mlčet za všech okolností. Běda tomu, kdo udal mafiána policii. Smrti neunikl. Kdo nectil zásadu omerty, samozřejmě hodně riskoval. Každá mafiánská rodina měla svého druhu tribunály, které soudily odpadlé členy. Tresty, následně nazývané vendeta, příliš promyšlené nebyly a obecně vzato kolísaly mezi zproštěním obžaloby, ponížením a smrtí. Někdy i velice krutou, například zazděním zaživa.
12: Už na konci 19. století proběhly první procesy s mafiánskými klany. Ale významným, řečeno v uvozovkách, rodinám se podařilo rozsudky zrušit. Jejich obhajoba byla postavena na argumentaci, že žádná mafie vlastně neexistuje. Navíc chyběla potřebná legislativa o mafiánském spolčování. Tento stav trval v podstatě následujících 100 let až do slavného Maxi procesu v 80. letech 20. století, který vedli vyšetřující soudci Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Mafii se dařilo infiltrovat do demokratických struktur, do samospráv, do parlamentu, do justičního aparátu.
13: Z hospodářského rozmachu se zrodily nesmírné majetky a mezi nimi na prvním místě jmění rodu Florio, jehož historie je těsně spjatá s městem Palermem. V roce 1881 se Florium podařilo provést fúzi několika plavebních společností a založit prestižní NGI, Navigazione Generale Italiana, která získala monopol na spoje mezi italskými přístavy. Těžká hospodářská krize let 1880 až 1890, z části spjatá s přerušením hospodářských styků s Francií, však otřásla i účty NGI.
12: 50členná správní rada Sicilské banky však v instituci viděla výhradně zdroj peněz pro vlastní podnikání. Zneužívala smyšlené půjčky a prováděla další kriminální transakce, aby podpořila klesající hodnotu akcií NGI.
13: Za tímto účelem Sicilská banka v roce 1891 přímo zakoupila tisíce cenných papírů, nejprve na Floriův účet a pak, počínaje rokem 1892, na účet bezejmenných třetích stran nebo nesolventních nastrčených osob, které nakoupily akcie NGI, což firmě v obtížích umožňovalo získat nové prostředky. Tyto cenné papíry byly následně uloženy v bance jako záruka poskytnutých půjček. V mezičase na tom určití mandatáři jako Florio vydělali tím, že bedlivě sledovali burzovní kurzy a uzavírali konkrétní půjčky. Když hodnota akcí vzrostla, vystoupili z anonymity a požadovali od banky odprodej svých cenných papírů, z čehož schrábli zisk.
12: Mafie pokračovala na své cestě v prorůstání do ekonomických a politických struktur společnosti. Nejen sicilská, ale také neapolská Camorra a kalábrijská Ndrangheta. Jak už jednou zaznělo, na konci 19. století vypukla ve sjednocené Itálii velká hospodářská krize. Ta způsobila první mohutnou emigrační vlnu. Ze Sicílie tehdy odešlo na milion lidí. Cílovou destinací byly převážně Spojené státy americké.
13: Ohledně počátků americké mafie měli historici dlouho pochybnosti. Americká policie měla za to, že Cosa Nostra je dílem chudinských italských imigrantů v USA a s italskou mafií nemá nic společného. To byl zásadní omyl. Dnes už se ví, že americkou mafii vymysleli předáci bohatých sicilských, kalábrijských a neapolských rodin, kteří počínaje obdobím po roce 1880 pojali rozhodnutí vytvořit v novém světě mafiánské filiálky.
12: Ve 20. letech 20. století nastupuje v Itálii k moci fašismus. Jaká byla povaha jeho vztahu s mafií?
13: Stejně jako každý jiný totalitní systém, ani fašismus nemohl strpět, že by státu na jeho vlastním území konkurovala soukromá organizace. Dnes už se však ví, že Mussoliniho zásah proti mafii zdaleka nedosáhl úspěchů, kterými se režim chlubil. Pro Sicílii je historická dokumentace složitá, avšak v Neapoli a Kalábrii je zcela jasná. V roce 1925 Duce jmenoval prefektem na Sicílii Cesara Moriho s úkolem vyhladit mafiánský mor.
12: Prefekt však postupoval chybně. Nastolil tvrdou represi proti předákům klanů. Po určitou dobu se zdálo, že zásah byl úspěšný. O čem však Cesare Mori neměl potuchy, byly kontakty velkostatkářů s elitami. Nakonec pochopil, že celý systém přežívá díky vytvořené mocenské kupoli. Jejíž představitelé byli členy fašistické strany. Pro tuto elitní vysokou mafii se vžilo označení fašisté mafiáni a na místní úrovni měli větší vliv než fašistické úřady.
11: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V knize francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích, otevíráme kapitolu druhé světové války, konkrétně roky 1943 a 1944, kdy se Itálie rozdělila na dvě země. Jih pod správou spojenců a nacistický sever republiky Salo, kde pod kuratelou Německé říše přežívali nacifašističtí předáci. Na Sicílii se dokonce prosazovaly separatistické síly, které chtěly ostrov oddělit od zbytku Itálie. Jejich snahy však vyšly na prázdno.
13: Americký konzul v Palermu 21. listopadu 1944 informoval Washington, že velitel divize Aosta, generál Castellano, se opakovaně sešel s mafiánskými šéfy ve snaze zajistit si kontrolu nad Sicílií. Převod moci na italský stát totiž neprobíhal tak hladce, jak spojenci doufali. V červenci 1943 vznikl výbor významných osobností a vznesl oficiální požadavek na referendum o nezávislosti ostrova. Mafie se především chtěla pomstít fašistickým i nefašistickým osobnostem, které ji uvrhly do mnohaletého očistce.
12: Potom se objevilo rudé nebezpečí. Pod tíhou těžkých ekonomických podmínek se v Itálii sformovala nejsilnější levice na evropském kontinentu. Mafie tehdy získala nečekaného spojence – Spojené státy americké.
13: Mělo se za to, že je nutné za každou cenu zabránit vzniku komunistického Středomoří. Ze všech analýz a tajných dokumentů CIA a Národní bezpečnostní rady zcela jasně vyplývá, že americké služby byly v zájmu toho, aby se zabránilo dominanci komunistů, ochotny k čemukoli, nevyjímaje občanskou válku. Jak prohlásil jeden bývalý agent, díky svému antikomunistickému rázu je mafie jednou ze složek, o něž se CIA opírá, aby Itálii udržela pod kontrolou. Všichni si naštěstí mohli oddechnout po parlamentních volbách z 18. dubna 1948, jež přinesly vítězství nové, umírněné strany křesťanské demokracie. Mafie s ní velmi rychle navázala styky.
12: Jak píše autor knihy Jacques de Saint-Victor v knize Mafie a stát v moderních evropských demokraciích, na spolupráci hlavní politické strany a mafie vydělal politik i mafián. Poslanec získal hlasy a klan si upevnil moc na svém území. Mafie zkrátka nikdy nebyla opomenuta ve strategii křesťanské demokracie.
13: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby. Tito drobní lotři měli zvláště za úkol rozdávat při volební kampani jménem kandidáta nejrůznější dárky. Tato zvyklost přesně napodobovala dávnou logiku klientelismu. Například v Neapoli v předvečer voleb nabízeli voličům ze své čtvrti botu s tím, že druhou jim dají až na druhý den, když bude jasné, že byl zvolen správný kandidát. Strana rychle pochopila, že při šíření politické zvěsti v uličkách chudých čtvrtí se nemůže s mafií, která tam vládne, nikdo měřit.
12: Od bratrovražedného boje o vlastnictví půdy se postupně dostáváme k nové epoše rozmachu organizovaného zločinu. Mafie se zapojila do obchodu s drogami. Počínaje 50. lety 20. století ovládlo evropský trh s narkotiky trio. Cosa Nostra, sicilská mafie a korzické gengy. S novou situací ovšem nastal problém. Jak a kde vyprat ohromné množství peněz plynoucích z nelegálního obchodu?
13: Shromáždit miliardy dolarů, které se nedají ekonomicky využít, bylo k ničemu. Jedním z hlavních zájmů velkých zločineckých organizací se proto stalo praní špinavých peněz. Takto se přišlo na využití daňových rájů, které přitom na počátku vzniku neměly tento účel. První se toho rozhodl plně využít finančník americké Cosa Nostri, Meyer Lansky. Neskrýval své nadšení a ve švýcarském systému, který mu umožňoval uniknout pozornosti amerických úřadů, se brzy zabydlel. V evropském rámci to byl potom finančník sicilského původu Michele Sindona, jenž na rozdíl od Lanskyho nebyl členem mafie, ale přátelil se mimo jiné s papežem Pavlem VI. Brzy se dočkal přídomku bankéř Boha.
12: Díky změně italské legislativy v roce 1968 Vatikán převedl své investice z italského státu na mezinárodní trh. Současně do svého institutu, známého pod zkratkou IOR, jmenoval nového šéfa, plně oddaného finančním praktikám, Michela Sindony. IOR spravuje hmotný i nehmotný majetek fyzických i právnických osob státu Vatikán, a to za účelem církevním nebo charitativním.
13: Sindonova troufalost spočívala v tom, že neváhal využít výsad extrateritoriality, jimž se IOR těšila, k praní špinavých peněz, zvláště z obchodu s drogami. Tuto jeho klíčovou roli prokázala parlamentní komise, kterou v roce 1983 ustavil prezident Reagan za účelem boje s organizovaným zločinem v USA. Michele Sindona se nejevil jako obyčejný mezinárodní odborník na uvádění špinavých peněz do oběhu, nýbrž jako hlavní finančník, který operace tohoto druhu vedl ve prospěch mafie.
12: Až do 9. května 1993, do slavného projevu papeže Jana Pavla II. V Agrigentu, katolická církev zlehčovala povahu mafie a většina církevních hodnostářů mafiány považovala za bandity, které najdeme všude. Kvůli vážnému problému s rudým terorismem, jenž se v 70. a 80. letech 20. století objevil v Itálii, dostal organizovaný zločin opět značný prostor, protože pozornost politiků a médií se upřela k rudým brigádám. Země tehdy směřovala k takzvanému historickému kompromisu, společné vládě komunistů a křesťanských demokratů. V březnu roku 1978 byl unesen Aldo Moro, předseda křesťanské demokracie.
13: Při snahách najít Alda Mora došlo ke kontaktům mezi tajnými službami, vedením křesťanské demokracie a mafiánskými bosy. Kalábrijskou mafii přímo oslovil jeden křesťansko-demokratický poslanec. Byl to skandální, ale přitom logický nápad, neboť mafiózy se ve věznicích stýkali s určitými teroristy a mohli si s nimi vyměňovat informace.
12: Ve skutečnosti však předáci křesťanské demokracie Alda Mora obětovali, neboť jeho politika historického kompromisu pro ně byla nepřijatelná. Opět tedy došlo k tvrdému střetu s levicovou mocí v Itálii. Strana si následně umyla ruce prohlášením, že bitvu za vládu práva nelze vést pomocí dohod s mafií. Jak se později ukázalo, byla to účelová lež. Ve zbývajících minutách pořadu Ex Libris, v němž listujeme a citujeme z knihy Mafie a stát v moderních evropských demokraciích od Jacques de Saint-Victora, dospíváme do klíčového období boje italského státu s mafií, do palermského maxi procesu.
13: Několik odvážných vyšetřujících soudců palermského soudu do historie se zapsala jména Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, ale byli i mnozí další, utvořilo protimafiánskou skupinu, takzvaný pool, s cílem metodicky se zaměřit na organizovaný zločin, v té době již se základnami po celém světě. V roce 1983 tito soudci využili toho, že v Brazílii byl zatčený důležitý mafián Tomázo Bušeta.
12: Z Bušety se stal kajícník, jenž soudcům umožnil pochopit, jak celá mafiánská konstrukce funguje. Na základě jeho výpovědi vydal antimafiánský půl v září 1984 celkem 366 zatykačů. Samotný maxi proces začal v protiraketovém bunkru 10. února 1986.
13: Obžaloba, čítající více než 8000 stran, vůbec poprvé veřejně doložila existenci chapadlovité organizace s jejími rituály, antropologií, hierarchickým uspořádáním, stejně jako existenci mafiánské komise, slavné kupole, která rozhoduje o významných zločinech. Bušeta a další kajícníci nadto popsali vnitřní život mafie, její silové poměry, vnitřní války, uchvácení moci korleonskými, jenž vedl Toto Riina, a diktaturu, kterou nastolil od konce 70. let.
12: Už nadále nebylo možné tvrdit, že mafie neexistuje. Vendeta řízená Capem dei Capi Toto Riinou rozpoutala krvavé peklo jednak vůči rodinám všech spolupracujících mafiánů s policií, jež se rozhodl vyhladit, a také vůči představitelům justičního aparátu. 23. května 1992 při cestě z palermského letiště zahynul na dálnici u Kapáče Giovanni Falcone s manželkou a doprovodem. Exploze nevídaných rozměrů za použití trhaviny Semtex zničila 100 metrů vozovky. Soudce Paolo Borsellino přišel o život o dva měsíce později, 19. července 1992. Tato děsivá válka však zcela změnila atmosféru ve společnosti. Neodvolatelně byly porušeny zásady omerty. Lidé už nechtěli nadále mlčet. Obsáhlá a informacemi nabitá kniha Mafie a stát v moderních evropských demokraciích palermským maxi procesem nekončí. Obsahuje ještě další kapitoly věnované mafii 21. století, kterou globální kapitalismus rozhodně nepokořil, spíše naopak. Z časových důvodů však již není možné uvést další poutavá fakta z pera francouzského sociologa a historika Jacques de Saint-Victora. Ukázky z dnešního vydání Ex Libris přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla Naďa Reviláková a mistrem zvuku byly Jitka Procházková a David Dibelka. Za pozornost děkuje autorka pořadu Michaela Krčmová.
11: Leonardo Plus.
14: Sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Jak se díky nim učíme řešit konflikty? Definuje nás nějak pořadí, ve kterém se do rodiny narodíme? Jsou jedináčci větší sobci? A jak nás mohou sourozenci ovlivňovat, když si hledáme intimního partnera? Zeptáme se párového terapeuta Honzy Vojtka.
11: Leonardo Plus. V neděli dopoledne po 10. na Plusu. 21.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra mezi 11. a 16. hodinou by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. Bouřky bude podle výstrahy doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ředitele škol nově čeká další příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Německo na základě množících se zpráv a informací od zpravodajců zvýšilo svůj stupeň bezpečnostní pohotovosti. Místo dosavadního abstraktního stupně tak nově platí vysoký stupeň ohrožení. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag, to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Terčem útoků podle něj může být německá infrastruktura, instituce, ale i jedinci. Ministr ale uklidňuje, že plány případného útoku na Německo jsou předem jasně rozeznatelné. Ve Velké nad Veličkou na Veselsku se konají horňácké slavnosti. Zítra je zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdalény, vystoupení dechové hudby a folklorní program u větrného mlýna v Kuželově. Slovinec Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku 14. etapu letošní cyklistické Tour de France. Je to jeho čtvrté etapové vítězství v letošním ročníku. Celkově tak má na průběžně druhého Dana Vingegaarda náskok 4 minuty a 30 sekund.
10: Obousměrně neprůjezdný Pražský okruh a kolona na D2 za Břeclaví. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do zítřejších 11 hodin. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16, pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19 a kamiony v exitu 26. Výrazné zdržení čekejte v ulicích Karlovarská a Bělohorská. Směrem do centra pojedete asi 35 minut. Ostatní objízdné trasy jsou průjezdné bez větších zdržení. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 49. kilometru se brzdí do dlouhé kolony kvůli omezení u Lanžhota. Fronta se sune asi 7 kilometrů a ztratíte okolo půl hodiny. Silnice 50 z Uherského Brodu do Brna. U Uherského Hradiště těsně za křížením s D55 naberete asi 10 minut, a to kvůli omezení u odbočky na Boršice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: V noci bude převážně polojasno s teplotami kolem 16 stupňů. Zítra bude zpočátku polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy i s bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Když jsem si uvědomila, že většinu života na Zemi tvoří ty nejmenší organismy, tak si říkám, to je možná docela zásadní, jak ovlivňují planetu.
17: Od nepaměti ještě, když tu nebyly ani živočichové, ani rostliny, ani ty složité buňky, ze kterých jsme tvořeni my, bakterie dokázaly měnit svět a spoustu procesů, které ten svět udržují v chodu, dělají doteď.
18: Takové kokoletky, drobné řasy, oni v sobě mají látky, které když odumřou, prchají do vzduchu a vlastně kondenzují srážky. Oni si ty řasy dokáží trochu s nadsázkou přivolat déšť, to by se nám za toho sucha hodilo.
16: Když jsme mluvili o těch počátcích života na planetě, tu ještě nebyly ryby?
19: Dnes tu máme i ryby, i člověka, ale když budeme koukat, jak ovlivňují planetu, tak stejně jsme plní bakterií, takže za vším hledej bakterii.
16: Hosty dnešní laboratoře jsou jednak Zuzana Musilová, bioložka, ichtyoložka. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Matěj Ešpendy je student téhož oboru biologie. Dobrý den.
20: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
16: Adam Petrusek je hydrobiolog. Vítejte.
20: Dobrý den.
11: Laboratoř.
17: Přechod mezi půní a jezerem je pro spousty bezobratlých velký problém.
18: Organismy, které trvale žijí na dně, mají spoustu přizpůsobení.
16: Takže se ty ryby vyrábějí vápenec?
17: Populace hrodnatky čínské se mohly dostat na neumytých pásech tanků.
19: Není ryba jako ryba.
16: Střevní bakterie a mořské ryby spolupracují na zpracování uhlíku do podoby uhličitanu vápenatého. Vědci si donedávna mysleli, že si to ryby zvládnou dělat sami, a k tomu zjištění o spolupráci s bakteriemi došli při výzkumu kostnatých ryb, které neustále pí slanou mořskou vodu. Čím slanější byla, tím víc uhličitanu vytvářely. Tak mě se ty ryby vyrábějí vápenec? Tam se Zuzany Musilové.
19: No, v podstatě to tak je. Oni jsou to vlastně nepotřebné minerály, z kterých se dějí takové granulky v trávicí soustavě, potom jsou vylučovány. A je to vlastně hrozně zajímavé, protože otázka, s kterou se setkám docela často, je, jestli teda ryby pijí, jestli pijou jako my. A potom, když teda pijou mořské ryby, co se děje, když je to tak jako hodně slané. A právě tohle je jeden z těch mechanismů. Oni samozřejmě mají spoustu osmoregulace a žábrami vylučují spoustu jiných prvků, ale zrovna tyhle ty látky, jako je vápník nebo právě ty uhličitany, vylučují těmi zhluky, které se jim akumulují v trávicí soustavě a pak je vlastně vyloučí. A za ten život toho vyloučí ta jedna ryba docela dost.
16: Kolik pak?
19: Může to být skoro až třeba polovina její vlastní váhy. Takže když si potom vezmete biomasu ryb, jakou máme na zemi, tak to může být docela nezanedbatelné množství tadyhle z těch odpadních vlastně produktů.
16: Co zaujalo Matěj Ešpan, když jste se díval na tuhle studii?
18: No, ono je vlastně naprosto legitimní, že se dali dohromady s bakteriemi, protože když bychom se podívali někam jinam, tak takovýhle podobné symbiózy, kdy se vytváří mikroorganismy vápenec tou biologickou cestou, nacházíme například u dírkonožců, což jsou drobný organismy, případně potom u houbovců. Například i u některých hub, které žijí ve Středozemním moři, oni si ve svých útrobách chovávají takové buňky s panožkami, které právě v sobě mají ty bakterie, a oni, když se obklopí, zacementují takovou krustičkou toho vápence, tak putují vlastně takovou gelovou vrstvou uvnitř toho houbovce do periferií a vlastně pomáhají mu tvořit jeho skelet, takže našli něco podobného. Dokonce ty bakterie jsou příbuzensky docela blízké, patří do jedné té rodiny, takže těmhle těmi pochody se opravdu setkáme i různě někde jinde, například takové pradávné struktury stromatolity, jejich stáří datujeme až několik miliard let zpátky, tak to jsou vlastně takové vrstevnaté pilíře, které vznikaly při fotochemické reakci například taky bakterií, tam docházelo vylučování toho vápence a ono se to vrstvilo a tyhle ty pilíře sloupky nám vlastně zůstaly v těch mělkých šelfových mořích.
16: Kam se musíme vypravit, abychom viděli stromatolit?
18: No, tak například do Austrálie, tam by byly takové pěkné, samozřejmě můžeme taky vyrazit do jeskyní, protože tam taková struktura beztvará, která se jmenuje nickamínek, tak je taky spoluvytvářená mikroby. Oni nejdřív si tam tak prostřou ten ubrus jedno takové společenstvo, které napomůže, aby kolonizovali další bakterie, které právě už pak spoluvytváří ten vápenec jako takový, a je to vlastně jako naprosto fenomenální cesta, jak se vyrobit takovouhle záležitost. Navíc vlastně, když se spolčíte s bakterií, tak je to daleko levnější způsob, jak si ten vápenec takhle obstarat.
16: Jo, tak to je takové ekonomické. Adam Betrusek mi upozornil, když jsme se připravovali na náš pořad, že většina uhlíku, který ryby přijímají a vylučují, je uhlík z živin. Takže tohle je zase něco trochu jiného. To, že vylučují vápenec, vlastně, když to trošku zjednoduším, tak to je jiná kategorie.
17: No tak samozřejmě, prostě stejně jako my, ryby jedí organickou potravu, využívají teda organické látky pro pokrytí svého metabolismu, no a potom pochopitelně něco prodýchají, něco tedy vykálí. To, že k tomu kálí nově vzniklý vápenec, je právě důsledkem toho, že se musí poprat s mechanismy, jak se zbavovat v moři přebytečných jontů. Takže to nedělají sladkovodní ryby a taky ty ryby, které studovali v téhle té studii, to nedělali při nízkých salinitách. To je docela jako zábavná ryba, ona má i krásné jméno. Žabohlavec lagunový. Už prostě to jméno vám asi řekne,
16: to nám
17: že má takovou hodně divnou trošku. No a tahle ta ryba se teda vyskytuje v mnoha různých mírách slanosti při pobřeží, to znamená, že může se dostávat i do salinit, které jsou vyšší než v běžné mořské vodě. No a tam teda se musí zbavovat většího množství těch jontů, takže z ní vypadává víc to uhličitanu. Já jsem jako dlouho znal ryby, které když na ně člověk kouká, tak ony opravdu doslova kálí písek. A vždycky říkám, no když jste někde u korálových útesů, tak část toho krásného písku na plážích prošlo rybama. Ale to, že vlastně velká část mořských ryb kálí uhličitan, to pro mě byla novinka a asi globálně to může být opravdu jako významný fenomén.
16: Říkám z legrace krápníky. Kde ty krápníky nechali? Když to vyloučí, tak kde to zůstane? To, kde to plave? Kde to je?
19: Prostě to sedimentuje tam, kde zrovna jsou, takže tak ono to vychází tam, kde ty ryby se zrovna vyskytují, takže to klesá ke dnu. To znamená, není to tak, že by se z toho vytvářela nějaká struktura podobná třeba nějakým krápníkům, to vůbec ne. A mě na tomhle přijde spíš zajímavý to, že ještě dneska pořád se vlastně zjišťují takovýhle objevy, který mají třeba celkem velký význam a my vlastně pořád nevíme. Takže pokud potom někdo na základě vědeckých poznatků chce dělat nějaké závěry a třeba nějaké akce, tak je vždycky dobrý mít jako brát v potaz, že ještě spoustu toho nevíme.
16: Adam Petru se chtěl dodat?
17: No, já bych rád připomněl jeden fenomén, ke kterému se ještě vrátíme, a to, že spousta látek, když padá vodním sloupcem v moři do hlubin, tak se s nima dějou divné věci. A třeba v okamžiku, kdy takhle kálí ryby na otevřeném moři a ty jemné vápencové struktury padají do hloubky několika kilometrů, ony nikam nedopadnou. Protože prostě za určitých teplot a tlaků dojde ke změnám parametrů, jak se rozpouští uhličitan vápenatý, dostane se do takzvané karbonátové kompenzační hloubky a prostě ten vápenec se zpátky rozpustí. To znamená, že sedimenty hlubokomořské v těchto těch oblastech vlastně uhličitan vápenatý téměř neobsahují, když tam nespadne prostě jako ryba, jako kosti. Ale ty drobné struktury zmizí.
16: No tak to je krásná námrada na třetí téma naší laboratoře, ale my se teprve u prvního a v dnešní laboratoři účinkují biologové Zuzana Musilová a Adam Petrusek a student téhož oboru Matěj Ešpandra. Teď budeme mluvit o hrotnatkách, to je specialita tady Adama Petruska, což jsou sladkovodní korýši z řádu perlooček o velikosti několika milimetrů, 1 až 5 milimetrů. Možná je budete znát spíš pod názvem Daphnie, pod jejich rodovým jménem, protože takhle je znají akvaristé a rybáři. No a mezinárodní tým vědců, ve kterém byl právě náš host Adam Petrusek, se zaměřil na evoluci obranných struktur proti jejich přirozeným nepřátelům. Jeden druh hrotnatek ze starého světa, hrotnatka čínská, žije hlavně ve vysychajících tůních, ale v Číně úspěšně kolonizovala i jezera. A to byla jedinečná událost, protože si tam dokážou vyrábět ochranu před svými predátory. Adam Petrusek vysvětlí, proč je tedy zajímavý tenhle ten moment. V jezeře to šlo líp než v tůních.
17: No, ono je to tak, že přechod mezi tůní a jezerem, to znamená dočasnou a trvalou vodní plochou, je pro spousty bezobratlých velký problém, protože v tůních obvykle nejsou ryby. Máme jenom jako pár ryb na světě, které zvládají bez problémů vyschnutí. To znamená, že oni se nemusí vyhnout rybám a řeší obranu před úplně jinými predátory. No a teďka, když se dostanou do jezer, tak většinou prostě to končí chramst a zmizí. Kolonizace jezer tedy jednak vyžaduje to, aby ten tvor zvládnul predaci rybami, no a může tam potkat i další nepříjemné dravce. Takže strategie zmenším se, aby mě ryba neviděla a nebyla sem chutné sousto, jako do jisté míry funguje, ale pak připlave nějaká jiná, třeba půl centimetrová příšera a bude mě chtít sežrat. No a právě tahle ta hrotnatka čínská jednou zvládla to, že se dokázala zároveň tedy nějakým způsobem vyhnout rybám a efektivně se bránit proti jiným predátorům, kteří tam v jezeřech a konec konci u nás v rybníkách a tůních jsou, což je dravá perločka, ramenka velká, docela hororová příšera, když ji vidíte dostatečně zvětšenou.
16: Říkala jsem si, jedna ze strategií, že ryba mě neuvidí jako obrana před sežráním, tak ona ta ryba vidí, a obracím se na Zuzanu Musilovou, protože se zabývá zrakem ryb, celkem dobře, ne?
19: Tak ona není ryba jako ryba, takže tam je obrovský rozpětí.
16: U těch ryb, které žijí tady v našem středoevropském prostoru, to bude jinak než u těch hlubokomořských.
19: Určitě jo, ale obecně ryby vidí velmi dobře, ale tam Adam to spíš myslel, co se týká velikosti, že ta ryba spíš to nezajímá, když je ta kořist jako hodně malá.
16: Matěj Ešpandr měl to štěstí, že vlastně byl v podstatě u objevu spolu s Adamem Petruskem docela významného z tohohle oboru hrotnatek. Tak co jste našli?
18: No, my jsme našli perločku, která je velice příbuzná, dokonce vlastně i tu naši hrotnatku čínskou jsme nalezli na jednom z posádkových cvičišť nedaleko Litoměřic. To, co vlastně se nám podařilo, bylo to bylo tehdy cvičiště v Milovicích a nalézt poměrně početné populace právě těchto korýšů, které už tehdy měly tu svoji výzbroj, měly nějaké helmy, prodloužené trny nebo hrot. To jsem byl ještě středoškolák, tak pak jsme se vlastně vydali tou cestou, že jsem se spojil s Adamem. Tak započalo naši jako výzkumnou cestu se věnovat těmhletěm korýšům i z toho pohledu, abychom pochopili, kdo vlastně způsobuje ten vzhled.
16: No, třeba dříve narození, určitě pokud nás poslouchají minimálně, když se řekne Milovice, tak si představí to, že tam působila kdysi sovětská armáda, takže to, jak se tady vzala čínská hrotnatka, asi má nějaké vysvětlení.
17: Ano, my opravdu spekulujeme i na základě genetických data příbuznosti, že vzhledem k tomu, že opravdu ty naše populace hrotnatky čínské odpovídají těm ze Sibiře a severní Číny, my opravdu spekulujeme, že se mohly dostat někde na neumytých pásech tam. Ků Turků z Dálného východu. Každopádně, abychom se dostali k těm obranám, to, co my vidíme v těch tůních u nás na bývalých i současných vojenských cvičištích, jsou právě ty hrotnatky, které nevstoupili do jezer. A tam, když oni potkají místního dravce, což může být třeba opravdu krásný pravěce, vypadající korýš listonoch několika centimetrový, tak on jako trochu změní tvar hlavy, z kulatého na takový jako pranatější, trošku protáhlý, ale je to docela jaksi drobný vzhled. Nicméně ty čínské hrotnatky, které potkávají toho predátora v jezerech, tak když ho doslova vycítí, nebo mělo říct vychutnají, protože se vlastně cítí rozpuštěné látky po tom predátoru někde ve vodě, tak reagují tím, že v jejich potomstvu narostou ohromné helmy na hlavě. No a to zjevně nějakým způsobem ovlivňuje schopnost toho predátora s tou kořistí manipulovat. Mnohem hůř se jim chytají, což teda pochopitelně zásadně zvýší jejich přežití, možnost se rozmnožit a tím teda úspěšně v těch jezerech žijí.
16: Ale co to je za materiál? To je tvrdé, měkké?
17: Je to součást jejich krunýře, takže je to,
16: je
17: to tvrdé. Druhá věc je, co se taky ví, že vlastně, když jim naroste helma, tak hydrodynamická stopa, vlastně jako vlnění za nimi, se trošku mění. Takže někteří predátoři, kteří se podle toho jako orientují nejenom po hmatu, ale vlastně jako si po stopách, tak vlastně špatně odhadnou, kde ta jejich kořist je a hmátnou do prázdna.
16: No tak to se hodí, myslím, v přírodě.
19: Určitě, mně se na tomhle s tom hrozně líbí, no vlastně existuje podobná paralela tadyhle toho, kterou máme i mezi rybama. Třeba u takových koliušek tříostných, tak tam je vlastně něco velmi podobného, že koliušky, které žijí v potocích a v přítocích třeba nějakých jezer, jsou menší a nemají na sobě vlastně štítky, zatímco když se koliušky dostaly do jezer a žijí vlastně v jezerních populacích, kde jsou ti větší predátoři, tak mají vlastně takové tvrdé štítky na boku a mají i břišní ploutve, zatímco ty potoční třeba ztratili i břišní ploutve. Takže vlastně taková paralela k něčemu píchavému a tvrdému na povrchu je vlastně mezi rybama a opravdu je to vysvětlovaný tím velkým tlakem predátoru, takže tady ta selekce opravdu funguje nádherně.
16: Koliuška je, myslím, poměrně malá ryba.
19: Ano, to je malá rybička, koliuška tříostná, taková vlastně bývala kdysi velmi oblíbená mezi akvaristy, takže pár centimetrů velká rybička. Takže určitě jako častá kořist mnoha našich ryb.
16: Mluvili jsme o listonozích, já jsem si je hned začala představovat, protože pravdu má Adam Petrusek, že vlastně ten vzhled je takový jako ala pravěk, prostě představíte si, jako kdybychom se dívali na prvohory trošku.
17: To se díváte.
16: A Matěj Ešpender si vzpomněl v souvislosti s listonohy na nějaký takový krátký příběh?
18: No mě to nedalo, protože jsem si doma právě takhle udělal takový krátký pokus, že jsem vzal listonoha, přilepil jej akvaristickým lepidlem, abych mu neublížil a mohl jej potom vyprostit. K mikroskopu jsem ho namontoval, měl jsem tam kameru a krmil jsem ho právě těmi perloučkami, které helmy měly a které je postrádaly. No a ty konkrétní, co ty přilbice vlastnili, tak on si je souká takovou štěrbinou právě k přídi, kde má silná kusadla. A ono se stávalo, že mu často tyhle ty perločky vyklouzával. Někdy ten hrot se třeba zlomil, ale perločka vyvázla živá. A jednou se stalo takové, řekl bych, hořko-sladké vítězství pro tu perločku, možná něco pesimističtějšího, protože ona sice vyvázla, jenže on ji už natolik pochroumal, jak ji žmoulal v těch kusadlech, že nepřežila a listonoch se teda nenažral.
16: A tohle jste dělal doma v akváriu?
18: Tohle jsem, no, akvárko, takové provizorní malé akvárko pod mikroskop a bylo to jako zajímavé to vlastně pozorovat, než jenom abychom to tak nějak brali jako teoretický rámec, tak vlastně podívat se na to skutečně vlastníma očima.
16: Takhle někdy se dělá praktická věda, ale abychom na závěr ještě zarámovali tu studii, tak v čem je její význam, shrne ještě její spoluautor Adam Petrusek?
17: No, důvod, proč vlastně my jsme to publikovali v časopise Genome Research, tedy výzkum genomu, je to, že my jsme jako pokračovali dál, nejenom zjistit, jak reaguje perloučka na svého predátora, ale vlastně jsme se dívali, nebo zejména teda jeden velmi schopný čínský student, na strukturu genomu a hledali jsme i jaksi oblast, která se změnila po té kolonizaci jezer a našli jsme geny v oblasti, kde teda zjevně se ukazovalo, že docházelo k nějakým změnám pod selekcí, které, když jsme dokonce zase tedy ve spolupráci s jiným týmem vyřadili z provozu, tak jsme ukázali, že opravdu ty se podílejí na formování té helmice.
20: To je návod, udělej přilbu.
17: Návod je asi jinde, ale tohle to je jeden z mechanismů, které tu přilbu tvoří. To znamená, že my teďka máme třeba kandidáty, kde se můžeme podívat u jiných skupin, jestli když si tvoří helmu nepříbuzné perločky, jestli využívají stejný mechanismus, který by tím pádem zřejmě byl velmi prastarý. A nebo jestli ten tlak je takový, že hold jako vymyslíme jiný způsob, jak tu přilbu udělat, protože je užitečná.
20: Jak se dělá věda, se dozvídáte v rozhlasové laboratoři, ve které dnes účinkují biologové Adam Petrusek, Zuzana Musilová a student téhož oboru Matěj Ešpander.
11: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
20: Adam Petrusek, můj dnešní host, s humorem říká, že v moři sněží, teď si to rozvineme, protože to je moc zajímavá studie, oceánské hlubiny nabízejí mikrobům překvapivé zdroje potravy. Plyne to z nové dánské studie. Totiž ty bakterie se ne

0: No, funguje to tak, že když sedimentují buňky nějakých mikroorganismů, ale konec konců ono to bude fungovat i možná na kousky našich tkání, přizpůsobené malému tlaku, to znamená mělkovodnímu prostředí, a dostanou se do hloubek kilometrů, no tak jsou v takových podmínkách, že dojde k nějakému poškození, no a pokud by tam padaly dostatečně rychle, tak právě tak, jak to udělali v tom pokusu, tak došlo k tomu, že zhruba 50% možná organického uhlíku vlastně z těch buněk bylo vyždímáno mechanicky. Když to bude sedimentovat pomaleji, což předpokládáme, že jaksi mnohem častý případ, no tak pravděpodobně mnohem více rozloží tak nějak klasicky tím, že na povrchu budou narůstat bakterie, co to rozkládají.
1: Zuzana musela mě upozornit, že vlastně tedy s ukládáním uhlíku v moři si to může být horší, než se zdálo.
2: Studie upozorňuje na to, že vlastně doteďka jsme počítali s tím, že všechno, co spadne pod nějakou hranici, už dopadne tedy na dno, a všechny ty výpočty počítali s tím, že tyhle ty sedimenty potom zůstávají vlastně v tom dně, a počítalo se s tím, že to můžou být i jako dlouhé období, klidně stovky tisíc, miliony let. Zatímco když tam dochází tadyhle k tomu odšťavnění někdy po cestě a vlastně část z toho se dostane do koloběhu tedy té hlubokomořské fauny, tak tam to vlastně uvězněné nemáme, nebo je to tam, řekněme, uvězněné na stovky let. Takže oni sami to interpretují, takže to je jako docela velký faktor při výpočtech tadyhle koloběhu uhlíku na planetě.
1: Čili tohle teda řádově stovky let to tam obíhá, ale řádově miliony let něco leží na tom dně a pak z toho je někdy ropa třeba.
2: Tak takhle to oni interpretují.
0: No a ono je důležité si taky uvědomit, že ropa vzniká v sedimentech, kde je organických látek hodně. To znamená, to musí být v relativně mělkých mořích, protože právě v těch hlubokých mořích toho uhlíku organického, ze kterého můžeme potom teda těmi dlouhými předměnami získat ložiska zemního plynu nebo ropy, dopadne příliš málo. Ale fakt je, že ono možná spíš, než že by to dramaticky ovlivnilo naše interpretace, kolik nakonec uhlíku se uloží v sedimentech, protože my víme, co na tom dně je. Ono to spíš mění náš pohled na to, co se s tím cestou děje, protože to, že se to rozkládá, ten uhlík mizí a sežerou ho nejdřív nějací mikroby a potom to třeba profiltrují další větší tvorové a nakonec se na to budou živit i ty jaksi hlubokomořští živočichové, tak to jsme věděli. Ale to, že kromě těch mechanismů, co jsme doposud znali, jak se ten organický uhlík uvolňuje zpět do cyklu, může fungovat čistě mechanický proces, že se to prostě rozmačká, tak to je novinka téhle té studie. A ještě navíc, oni to vlastně neprokázali, jak to funguje v terénu. Oni to zatím dělali jenom v laboratoři.
1: Tak to ještě bude muset jet nějaká ta loď Polar Stern, která to bude u Artidy zkoumat. Zuzana Musilová poznamenává.
2: No, já jsem ještě jenom chtěla říct k tomu mořskému sněhu, že to je vlastně takový super zdroj potravy pro strašně moc vlastně zvířat a ryb v tom moři, nejenom v hlubokém, ale vlastně v tím hlouběji jdeme, tím nám tam vlastně přibývá to opadu. A třeba uhoří larvy se živí jako výlučně mořským sněhem, takže tam se přesně vlastně neví, jak oni se živí, a máme dlouhodobě jako problém uhoří larvy odchovat v zajetí, takže jedna z těch teorií je právě, že to je ten mořský sníh, a nasimulovat mořský sníh uměle zatím neumíme pořádně.
1: A Matěj Ešpandl z téhle studie si vyvodil jaké poznatky, nebo co pro vás bylo inspirativní?
3: No, že vlastně kromě takového experimentu, kdy se síláme na buňky ohromné tlaky, se s něčím podobným potýkáme zcela běžně v potravinářském průmyslu, protože když sterilizujeme například nějaké ovocné šťávy, tak tam vlastně pouštíme tlaky, které jsou třeba desetinásobné oproti těm desetikilometrovým hloubkám, a vlastně právě cílíme na to, že když organismus není přizpůsobený na život v hloubkách, tak nemá mechanismy, jak by se vlastně opravil. To znamená i vlastně u těch rosy, ve které se zkoumali, to jsou řasy. Oni potřebují ke svému růstu světlo. To znamená, že vlastně oni nepotřebují žít tam někde v hloubkách, a opravdu jí spadnou, tak ten tlak je schopen porušit ty buněčné membrány, zatímco třeba ty rozkladači nebo opravdu organismy, které trvale žijí na dně, tak mají spoustu přizpůsobení, třeba takové buněčné gardedámy, které opravdu splácejí, řekl bych, takovou energeticky buněčnou pokutu právě, která plyne za takhle ohromných tlaků na dně.
1: Sledovali jsme se občas, že rybám v řekách někdy tady chybí kyslík, a tohle se může stát teda i těm hlubokomořským.
2: Pokud by tam byl lokální spad, tak nám to fakt zůstane v té vrstvě dole.
0: A ono se to obvykle právě děje ne v tom opravdu hlubokomořském prostředí, v těch několika kilometrových hloubkách, ale to jsou typicky fenomény

0: nejhorší je to v mělkých mořích. Třeba hrozně na to trpí Balt. A nebo třeba hluboké zátoky oceánů, kde ještě navíc do těch zátok právě přitéká spousta živin ze zemědělství, z lidských sídel a doplňování kyslíku do hlubin tam funguje mnohem hůř.
1: Taková smutná tečka.
0: No tak bohužel je to tak. No.
2: Na druhou stranu já bych na tom viděla jako pozitivní to, že vlastně pořád toho tak strašně moc nevíme, že každý rok i každý měsíc máme nějakou novou studii o hlubokém moři a třeba u téhle té studie něco úplně nového, co jsme nevěděli, tak zase se ukázalo, že nebo tak se to zase objevilo. Takže my pořád nejsme tak daleko, aby jsme všechno mohli vědět.
1: Tak když pojedete na příští expedici na hluboké moře, tak já nevím, jestli takovéhle věci třeba nějak zohledníte.
2: Vlastně na hlubokomořské expedici je většinou jako tolik týmu, každý řeší něco a je tam úplně vidět, jak všichni se dotýkají jenom vlastně okrajově nějakého jako celkového obrazu. Takže k tomu celkovému obrazu jako lidstvo máme ještě hodně daleko. Takže je super vidět, že nám tady furt přibývají nové a nové znalosti.
1: K určité skromnosti nás přiměla témata dnešní laboratoře a jsem vděčná, že je osvětlili naši hosté. Ichtyoložka Zuzana Musilová, děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
1: Matěj Ešpander, který studuje biologii, děkuji vám.
3: Děkuji za pozvání.
1: Adam Petrusek, hydrobiolog.
0: Děkuji a přeji hezký den.
1: Martina Mašková, děkuji za pozornost. Vám všem, kdo jste poslouchali Laboratoř. Za týden se v ní těším na slyšenou.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
5: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Maďarský prezident Čujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Fotbalisti Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa o bronz. A zítra se postupně zatáhne, může pršet, místy se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty až 25 stupňů, na východě republiky až 30.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
7: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako doteď.
8: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
9: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
8: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
10: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
8: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
6: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli třeba nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 14 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
3: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
6: Fotbalisti Anglie a Francie se už za hodinu utkají o bronz na mistrovství světa. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli o gól. O to víc jsou svěřenci německého trenéra Tomase Tuchla zklamaní.
11: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
6: Zápas si můžete poslechnout v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Finále se pak bude hrát zítra od 21 hodin. Nastoupí v něm Argentina proti Španělsku.
12: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Břeclavy. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nájezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Objízdné trasy už začínají být plynule sjízdné, kratší zdržení čekejte jen na Bělohorské směrem do centra. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Brzdit se začíná na 51. kilometru a 20 minut budete popojíždět až k omezení u Lanžhota. Na Pražském okruhu ve směru D1 zbystřete za Černým mostem. Na kilometru 62 silničáři stáhli provoz do jednoho jízdního pruhu kvůli opravě vozovky. Je to bez kolony. A drobné zdržení naopak naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci bude převážně polojasno s teplotami od 18 do 12 stupňů. Zítra se od západu postupně zatáhne, občas se objeví déšť nebo přehánky, místy taky bouřky. Odpoledne a večer má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty v Čechách vystoupají až na 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30. To byly zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Ne všichni tomu soudnímu verdiktu rozumějí. Na jednu stranu potvrdil její vinu za zneužití peněz Evropské unie a uložil jí mimo jiné rok domácího vězení s elektronickým náramkem. A na druhou stranu jí umožnil kandidovat na prezidentku Francie na jaře příštího roku. Marine Le Pen tento týden potvrdila, že skutečně kandidovat bude, a zatímco jedni zdůrazňují právo voličů rozhodnout, druzí mluví o nepřiměřené schovývavosti vůči odsouzené političce. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je analytik, publicista a spisovatel žijící v Marseille, František Kalenda. Vítám vás tady.
14: Děkuji, dobrý den.
13: A hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost plus.
13: Nechce už to, pane Kalendo, trochu hroší kůži kandidovat v okamžiku, kdy jste odsouzený za pronevěru?
14: Tak hroší kůži Marine Le Penová určitě má, ostatně je v politice už dlouho a teď v tuhle chvíli mám pocit, že nejenom z českého nebo amerického prostředí víme, že nějaké podezření, soudní proces nebo dokonce i odsouzení vás nemusí nutně z politiky diskvalifikovat, dokonce pro část elektorátu je to skoro výhoda, dělá to z vás oběť, mučedníka, někoho, kdo se může stylizovat do role toho bojovníka proti těm zlým soudům a establishmentu.
13: Myslí myslíte, že takhle to zafunguje i ve Francii?
14: Zatím to tak vypadá, alespoň z průzkumu veřejného mínění. Ty první průzkumy, které byly zveřejněné bezprostředně po rozhodnutí soudu a rozhodnutí Marine Le Penové kandidovat, ukazují, že by zvítězila dokonce i ve druhém kole i nad těmi nejsilnějšími kandidáty, potenciálními protikandidáty, jako je Edouard Philippe, bývalý premiér.
13: Takže v tuhle chvíli, já vím, že je to za několik měsíců, ale kdyby se volilo dnes, tak Le Penová to má jisté.
14: Vypadá to tak, ten náskok byl, myslím, 4% nad Edouardem Philippem, který je z nich, z těch protikandidátů, nejsilnější. Samozřejmě tam nějaká statistická chyba, která bude třeba 3,5%, takže mohla by vyhrát třeba velmi těsně, ale vypadá to, že by zvítězila.
13: Víte, co by mě zajímalo, všichni nebo většina z nás ví, že Marine Le Penová je dcerou pana Le Pena, to křestní jméno je, tuším.
14: Jean-Marie.
13: Ano, Jean-Marie. A že tenhle muž, který mimochodem loni zemřel, tak vlastně zakládal, řekněme, radikální pravici.
14: No, takovou fašizující trošinku, obdivovatelskou k fašistickému režimu, tak, antisemickou.
13: Tak. Byl, jak se hezky česky říká, regelrecht odsouzen za antisemitismus a za rasismus. A mě by zajímalo, jestli má Marine Le Pen z něho nějaké geny. Jestli něco, protože já nechci vyčítat nikomu rodiče, to vůbec není můj styl, ale marná sláva, některé dědičné rysy tam vždycky jsou, tak se proto takhle ptám, hloupě možná.
14: Tak ona po něm hlavně zdědila tu stranu. Ona jistě velmi změnila za tu dobu, co byla v jejím čele, a přejmenovala ji z Národní fronty na Národní sdružení, ale ta strana, kterou vzala se spoustou lidí, se spoustou přidružených organizací, je strana jejího otce, kterou ona tady v těch posledních, já nevím, 15 letech intenzivně proměňovala.
13: A pak ho vyhodila.
14: A pak ho přesně vyhodila, odsunula na okraj, vůbec se k němu nehlásila. Měli takový velmi nepřátelský vztah, takže já si myslím, že minimálně tu hroší kůži po něm určitě zdědila, a takové velké odhodlání prostě stát se významnou politickou figurou, to si myslím, že je v ní cítit, a je to, ať už se jim to líbí oběma nebo nelíbí, tak je to jeho dědička. Byla vlastně vybraná jako jeho dědička a její otec vlastně zpočátku tuhle, řekněme, ve Francii se tomu říká dediabolizace Národního sdružení, dříve Národní fronty, on to podporoval, protože to bylo něco, z čeho správně tušil, že může tu stranu dovést k moci, a to je něco, co on nikdy nemohl udělat s těmi svými jakoby otevřeně extrémními názory.
13: Nicméně, ptala jsem se na to, jestli teď bez ohledu na to, co fakticky udělala s tou partají, tak jestli někdy neulítlo něco, po čem byste si řekl, jablko nepadá daleko od stromu.
14: V posledních letech určitě ne. Ona je velmi, v tomhle je velmi svědomitá. Není to typ politika, já nevím, Donald Trump, který si často něco řekne nebo napíše na sociální sítě. Ona je extrémně disciplinovaná, takže tam musím říct, že Marine Le Penová v tomhle ohledu je někdy třeba na hraně s některými věcmi, které říkala, já nevím, o imigraci a tak podobně, ale zároveň se vždycky snažila, aby tu hranu nikdy nepřekročila.
13: Co se stane, jenom pro zajímavost, když někdo z té partaje tuhle hranu překročí?
14: No, to se stává relativně často, protože ona má tam, jak říkám, pořád buď to lidi z doby jejího otce, nebo lidi, kteří se tam dostali v době, kdy začala ta strana stoupat nahoru. A pokud jde o nějaká vyjádření, která hraničí s rasismem nebo tak podobně, nejčastěji tedy s nějakými velmi tvrdě antiislámskými prohlášeními, tak někdy to Marine Le Penová nebo ta strana odsoudí. Ve velmi výjimečných případech je ten člověk vyloučen nebo z té strany odejde. Hodně si teď dává ta strana pozor na lidi, kteří třeba byli obviněni z korupce. Paradoxně.
13: To je paradox.
14: Takže třeba starosta města Fréjus, který byl zároveň vysoce postaveným členem Národního sdružení, tak musel vlastně odstoupit z té funkce stranické, i když zůstává starostou toho města.
13: Takže platí, že co je dovoleno Bohovi, není dovoleno
14: to jednoznačně
13: těm ostatním.
14: Jednoznačně, ale jsou tam zajímavé, zábavné figurky. Mě baví, že třeba jeden ze současných mluvčí strany Národní sdružení je bývalý, jak bych to řekl, model v homosexuálních časopisech, a to mě třeba baví, protože to je samozřejmě strana tradiční, která bojuje velmi silně za tradiční rodinu a tradiční hodnoty, takže jsou tam takové zajímavé postavičky s velmi zajímavou minulostí.
13: Jenom to potvrzuje ten, ptám se, potvrzuje, nepotvrzuje to jenom ten trend, který vlastně naznačil ten Donald Trump, který jste zmínil, že vlastně už je možné na té politické scéně úplně cokoliv.
14: Ano. Myslím, že ano, že dneska vlastně oni jsou ti lidé velmi rychle schopni to shodit ze stolu jako něco, co je buď to otázka minulosti, mladické nerozvážnosti, v tom lepším případě, a v horším případě řeknou, že to je kampaň a hon na čarodějnice a že to vlastně nic z toho není pravda.
13: Je
14: přesto,
13: to
14: že,
13: komplot.
14: Tak je to komplot, přesně.
13: Tak, jak by se vlastně lišila budoucí Francie, kdyby jí vládla Marine Le Pen, proti té dnešní, které vládne Macron?
14: No, to je otázka, kterou si klade spousta lidí, a já si myslím, že ten největší rozdíl by byl v tom, že by se strašně ještě zvýšilo napětí ve společnosti. Já si myslím, že konkrétní kroky té potenciální vlády, a teď se můžeme ptát, měla by většinu v parlamentu, měla by dostatečnou sílu v parlamentu, aby něco prosadila, tak ty by nemusely být tak šílené, i když bychom se možná dočkali nějakých demonstrativních akcí typu pokusu o masové deportace lidí, něco ve stylu Donalda Trumpa ve Spojených státech, to je možné, ale osobně si myslím, že nějaké závažné, skutečně diktátorské tendence by se tam určitě nemohly projevit, protože to ten systém prostě neumožňuje, tak je tam senát, který není možné tak snadno ovládnout, protože jsou do něj nominováni lidi zase z místních samospráv, takže vlastně...
13: Ne, ale vy říkáte, systém to neumožňuje. To říkalo tolik lidí u zemí, kde to najednou šlo, že se musím zeptat, kdyby se třeba Marine Le Penová, která se stává francouzskou prezidentkou, fiktivní situace, a rozhodla by se k jakémukoliv kroku z těch kontroverzních. Hmm. Tak co by jí stálo v cestě?
14: No, kromě toho systému, tak by jí stálo v cestě velká část populace. A přiznejme si, to jsem na to narážel, to těmi obavami z toho, že by se vyhrotily ty společenské rozdíly. Ve Francii je prostě dneska, já nevím, 10-15% lidí, kteří se hlásí k radikální levici, a ne shodou okolností jsou to často ti samí lidé, kteří dělají v ulicích velký nepořádek, kteří bojují s policisty, kteří dělají výtržnosti, a dá se očekávat, že tahle část populace by se extrémně mobilizovala, radikalizovala, mohlo by docházet ke střetům, ke kterým už částečně dochází zase s příznivci Le Penové. Ta má ve svém hnutí nebo na okraji svého hnutí zase některé bojůvky, které jsou až fašizující a které se hlásí k opravdu jako právě k režimu zvyši a podobně. A dovedu si představit, že by mezi sebou tyhle dvě frakce bojovaly v ulicích a dělali by výtržnosti. Toho se bojím asi nejvíc.
13: Když zmiňujete fašizující prvky a podíváte se ne na Národní shromáždění Le Penové, ale podíváte se například na německé AfD. Je to vlastně evropský trend?
14: Já se obávám, že částečně ano, ale myslím si, že větší trend je taková ta mírnější forma toho, kterou přeci jenom představuje i to Národní sdružení, spíš než ta AfD. Ona je potřeba připomenout, že Le Penová sama dala vlastně od AfD ruce pryč, nechtěla s nimi sedět v jedné evropské frakci, ve které teda mimochodem sedí Tomio Okamura, přestože AfD, to se moc omlouvám, ale musím toto říct, požaduje vlastně zrušení Benešových dekretů. Takže tahle frakce je špinavá, odporná i pro Marine Le Penovou byla, vlastně AfD bylo nepřijatelné i pro Viktora Orbána, pro všechny tyhle představitele takové té populistické národovecké pravice. A Le Penová se spíš snažila tyhle prvky utlumit. Teď je otázka v té své straně, teď je otázka, jestli to bylo upřímné, anebo jestli to bylo spíš jako volební kalkulace a co se stane, když zvítězí. Ale myslím si, že to AfD jde jako mnohem dál, a tak stačí citovat.
13: Tak to zjištím, může být úleva pro Francouze.
14: I pro nás, pro všechny si myslím, ale tam spíš se opravdu bojím toho napětí. A jasně. Myslím si, že ta levice vlastně bohužel, ta radikální levice, ačkoliv je vlastně mnohem méně početná, tak je v tuhle chvíli vlastně agresivnější a násilnější než ta krajní pravice v tuhle chvíli.
13: Analytik, publicista a spisovatel František Allende, který žije ve Francii, je dnešním hostem, sobotním hostem Osobnosti plus. Pochopila jsem to správně, co říkáte, že i kdyby nakonec Le Penová vyhrála v prezidentských volbách, takže nebude mít tendence jakoby měnit režim, měnit systém, ale vznikne z toho nějaké napětí především na ulicích a tak dále, ale nepůjde tam nikdy ze strany Le Penové o něco tak zásadního, jako se třeba děje tady.
14: To si myslím, ale ono totiž hodně záleží, jak taky dopadnou parlamentní volby, protože na jednu stranu je to ta silná funkce prezidenta a ten prezident, ale jak teď ukázal Macron v posledních letech, má hodně omezený manévrovací prostor, když nemá na své straně parlament a v posledních vlastně opakovaných parlamentních volbách se ukázalo, že ta země je tak rozdělená, že v parlamentu vlastně vznikají tři nesourodé zcela frakce, které se na ničem nedohodnou. A tak i kdyby ta Le Penová ten systém chtěla změnit, tak dolní komora bude pravděpodobně rozdělená. Je otázka, jestli v ní získá většinu, anebo ji získá třeba jenom s tradiční pravicí, která by nějaké takové změny určitě nechtěla. A pak je tu ten senát, který jsem zmínil, ústavní rada.
13: Teda. Víte, já jsem teď nemířila k tomu politickému systému, ale ke změnám, které by se vlastně mohly odrazit v životě Francouzů. Co vlastně tam, kdyby Le Penová tomu šéfovala, co vlastně tihle Francouzi mají očekávat kolem daní Evropské unie, tyhle zbrojení, že jo, co od toho může očekat?
14: No tak ona se, Le Penová vlastně a celá ta strana se prezentuje tak, že třeba nechce zvyšovat věk odchodu do důchodu, naopak by ho ráda zase vrátila zpátky, takže je taková sociální, slibuje, že daně se zvyšovat nebudou, ale známe to, jak to bývá s daněmi, naopak by je chtěla snižovat třeba těm středně velkým a malým podnikům. Ta dvojka Le Penové, její potenciální náhradník Bardella se hodně zblížil s francouzskými podnikateli, takže v tomhle ohledu vlastně by ta politika musela být nějaká ultra extrémní. Teď je otázka ta imigrační politika, kde by mohlo dojít k větší militarizaci, ke snaze udělat nějaká velká gesta, ukázat, že teda deportujeme, tak si dovedu představit, že ve městech, jako je moje Marseille, může pak dojít k nějakým opravdu brutálním střetům s policií, případům policejního násilí, k excesům, ke kterým občas dochází v souvislosti s tím obecným napětím ve společnosti. Co se týče Evropské unie, myslím si, že by nebyla nějak úplně extrémní v tom smyslu, že by byla spíše taková lehce euroskeptická. A teď, co to znamená, například Le Penová opustila tu představu, že by Francie neměla euro, že by se vrátila k franku, opustila tu představu o nějakém Frexitu, odchodu z Evropské unie. A teď spíše...
13: A co třeba koalice ochotných?
14: No, tak to samozřejmě v žádném případě, myslím si, že ne. Francie teda upřímně řečeno se snažila angažovat spíš diplomaticky, retoricky a ta pomoc nebyla zas tak velká, jak by mohla být vzhledem k tomu, jak velká země to je. Ale k Ukrajině teďka se Národní sdružení obecně staví, jakože ji podporuje, ale na druhou stranu na ní nechce vydávat moc peněz, hlasuje proti ní v Evropském parlamentu a tak podobně i v Národním parlamentu. A obecně si myslím, že by se výrazně nezvyšovaly výdaje na obranu, takže v tomhle by ta Francie byla víc izolacionistická.
13: Víte, ti lidé, kteří dneska dávají svůj hlas nebo říkají v průzkumech, že by dali svůj hlas Le Penové, tak máte pocit, že hlasují pro ten její program a nebo hlasují proti Macronovi nebo proti současnému politickému systému jako takovému?
14: Myslím, že hlasují proti spíš než pro, že Le Penová není ani nějak extrémně oblíbená politička jako taková, má za sebou tu velkou historickou zátěž, ale je to jako pro ně, pro větší část populace je to ten přijatelnější protestní hlas než Mélenchon a krajní levice, která je obzvlášť nesnášená.
13: To jsem si říkala, jestliže i ve Francii Mélenchon je nazýván radikálně levicovým politikem, tak co co tak radikálně levicové, s čím tak radikálně levicovým vlastně přišel, protože my tady někteří z nás ještě odkojení komunismem, tak jestli i nám to bude připadat radikální.
14: Tak on jako nechce zavést nějaký stalinský režim, to ne, tam ta radikalita spočívá na jedné straně v tom, že pro velmi otevřenou imigrační politiku, což je něco, co velká část Francouzů dneska považuje za obrovskou chybu a on...
13: Dobře, ale to i demokrati v Americe byli pro otevřenou imigrační
14: jasně,
13: politiku.
14: Jasně, tak jsme v jiném prostředí a ta Francie v tomhle byla hodně, myslím, jako na jedné, že víceméně je celospolečenská shoda na tom, že imigraci je potřeba spíše omezovat, racionalizovat. Na druhou stranu tam byly jako obavy z toho, že má blízko k různým pro-hamásnickým, pro-hizbaláhovským.
13: Čili tradičně antisemitismus.
14: Ano, to je taky obavy z antisemitismu, obavy té židovské komunity jednoznačně, která dneska vlastně přestala mít strach volit Le Penovou a tu radikální pravici a nebo nacionalistickou pravici, chcete-li, a bojí se ze všeho nejvíc Melanchona. A pak jsou tam takové jako šílené sociální experimenty, omlouvám se, typu zásadního snížení věku odchodu do důchodu ještě pod to, jaký ten věk odchodu do důchodu byl před Macronovými reformami. To je něco, co většina, snad i většina společnosti ví, že je něco, co by zcela zničilo už teď naprosto zdevastovaný francouzský státní rozpočet a jsou to sliby veškerých možných dalších sociálních dávek, rozšiřování sociálního státu, který je dneska v obrovské krizi, vlastně kolabuje, spoustě lidí taky pochopitelně leze na nervy, že když nepracujete, tak máte často lepší životní úroveň přes různé druhy pomoci než lidé, kteří pracují za minimální mzdu.
13: A teď mi řekněte, má takovýhle politik s těmito pohledy na věc a na fungování země, má vůbec šanci, nebo je to opravdu jenom takový narušitel vlastně toho politického trhu?
14: Ku podivu nemá, ku podivu říkám proto, že ty populisté, levicoví, pravicoví, radikálové, že teda jsou obecně na vzestupu po Evropě, zdá se, a nejen po Evropě, ale ve Francii on je zaprvé nejnenáviděnější politickou osobností jednoznačně. Ty jeho preference se pohybují v těch prezidentských volbách někde mezi 10-15%. Tam ten problém je v tom, že když se podíváme na ty deklarované kandidáty na prezidenta ve Francii, tak jich takové množství. A tak si navzájem odebírají hlasy, že je docela velká možnost, i když pořád si myslím, že je menší než to, že se to nestane, že by se Mélenchon probojoval do druhého kola s Le Penovou, protože i těch 14-15% by teoreticky mohlo stačit na to, aby byl druhý na pást.
13: Dobře, ale tam už by neměl šanci.
14: Tam by neměl vůbec šanci, všechny průzkumy ukazují, že by ho Le Penová nebo jakýkoliv jiný kandidát rozdrtili třeba 70-30.
13: Ještě bych se letmo zastavila u Jordana Bardelli. To byl ten zástupce Le Penové, o kterém se uvažovalo, kdyby nevyšel ten soud Le Penové, takže by on kandidoval na francouzského prezidenta. Je teď ublížený?
14: Nedává to na sobě najevo, je už přece jenom trošku profesionální politik nějakou dobu v té vysoké politice, je, i když je mu pouhých 30 let, ale nedá to najevo, je vlastně ve všech teďka mítincích, účastní se kampaně a teď se tedy byl ponížen v uvozovkách na kandidáta na premiéra z toho prezidentského kandidáta. Takže Le Penová ho využívá úplně všude, chodí s ním na všechny ty předvolební mítinky a snaží se prezentovat jednotu.
13: Takhle, je asi pochopitelné, nebo jinak otázka, je pochopitelné, že ho sebou všude tahá, protože on vlastně rozšiřuje to pole, které může oslovit.
14: Jednoznačně.
13: Tak.
14: Le Penová vlastně je, za prvé není nejmladší a za druhé má to jméno a toho jména se teda nevzdala na rozdíl od toho názvu strany a spousta Francouzů pro ně je to prostě jméno nepřijatelné i vzhledem k její osobní minulosti a Bardella je mladý, má výborně zmanežované sociální sítě, takže oslovuje právě tu mladší generaci a teď navázal velmi silné vztahy s takovou tou tradičnější pravicově konzervativní konzervativní skupinou podnikatelů, menších i větších, hlavně teda velkých podnikatelů, těch nejbohatších Francouzů, takže mimochodem taky chodí s italskou princeznou z rodu Bourbon, takže x vztahy, je to myslím potomkyně, přímá potomkyně Ludvíka 14., takže on opravdu jako rozšířil to, kam to národní sdružení může.
13: Ale jenom řekněte, vy si vážně myslíte, že ve finále může pan Bardella, kdyby byl na vrcholu, nikoli jako druhý v řadě, tak zachovat tuhle obrovskou podporu téhle partaje, kterou momentálně má?
14: Ne, myslím, že ne, protože si myslím, že je velmi špatný debatér a velmi špatný host jakýchkoliv rozhovorů a podobně. Sleduju tu jeho politickou kariéru dlouho, řekl bych, že jsem viděl téměř každý jeho rozhovor v médiích a je to opravdu špatné. On se často strapňuje, řekne nějakou věc, která ho potom dohání právě na sociálních sítích, takže on, jako nevidím tam nějaký velmi kvalitativní vývoj, že by se po těch letech, co se objevuje na obrazovkách největších francouzských televizí nebo v rádích, takže by se nějak výrazně zlepšoval.
13: To národní shromáždění nemá na lektory v media tréninku?
14: No má, on evidentně za něj vydalo jako 100 000 eur, podle všeho, za ty jeho lektory.
13: Marné.
14: A no, moc to z něj neudělalo, charizmatem neuplývá teda v žádném případě, aspoň ne pro mě, myslím si, že pro část Francouzů je to taková trošku, on je takový trošku antityp toho, jak vypadají obvykle vysoce postavení francouzští politici, ti kandidáti na prezidenta většinou srší nějakou energií, nějakým jako obrovským charizmatem, často i arogancí, to je docela typické pro ty francouzské politiky. Le Penová má obrovské charisma, podle mě. Jsem tu čest proti ní ještě jako student před mnoha lety protestovat v Praze a ona na to zareagovala nesmírně elegantním způsobem, prostě jako dokonalá politička, naprosto.
13: No jak zareagovala?
14: No zareagovala tak, že se na nás usmála jako pár protestujících tehdy, když jsme ještě považovali za fašistku a říkala, no tak máte právo protestovat, tak jste vyjádřili svůj hlas a usmála se na nás a my jsme byli odvedeni, takže jako ví, jak v takových situacích reagovat a Bardella, když se ho zeptáte i na poměrně triviální otázku, tak on se zasekne, začne nad ní dlouze přemýšlet a pak ze sebe něco vykoktá. To si myslím, že je něco, co ve Francii nemůže fungovat. Možná by to fungovalo v Německu, ale myslím si, že ve Francii ne.
13: Řekněte mi z dlouhodobého hlediska, podívejte se teď na Francii v řádu až dekád. Jo. Bude někdy Francie zase to, co bývala, anebo se prostě mění tak jako všichni ostatní? Prostě něco totálně jiného, než čím bývala?
14: Já se osobně domnívám i z nějakých vlastních zkušeností života z té zemi i ze studia historie, což je můj velký koníček, že Francie upadá a že upadat bude i nadále. Bohužel jí postihuje i to, co postihuje Česko a další vlastně nejen evropské země, a to je obrovská demografická krize po letech, kdy Francie byla jedna z mála zemí, která měla tu porodnost docela vysokou, tak prudce padá. Zároveň je to společnost, která je teď hodně rozdělená v mnoha ohledech, rozdělená po společenských vrstvách, chudí, bohatí, velké rozdíly, rozdělená vlastně, jak bych to řekl, etnicko-společensky v tom smyslu, že je část té francouzské společnosti, která prostě není integrovaná, nepřijala ty hodnoty, které Francouzská republika stojí. A to se týká jak přistěhovalců některých islámského původu, nebo spíš původu z arabských zemí, tak některých lidí právě z té krajní extrémní pravice, protože se také formuje skupina lidí, kteří by chtěli z Francie udělat jakýsi katolický stát. Takže i tohle se tam objevuje, takže je to země velmi rozdělená.
13: Řekněte mi, prosím, Františko, jednou větou, co by jakýkoliv politik bude u moci ve Francii, co by musel udělat, aby ten pád, který jste zmínil, aspoň zmírnil?
14: Asi primárně zreformovat ten sociální stát, který, a říkám to jako člověk, který věří v nějakou jako důležitost sociální ochrany a sociálního státu, ale ten francouzský prostě prokazatelně nefunguje a je potřeba provést velmi hlubokou reformu, kterou ale ta společnost nebude chtít přijmout.
13: Nikde by ji nechtěla přijmout.
14: Tak.
13: Analytik, publicista, spisovatel žijící ve Francii, František Kalenda, byl mým sobotním hostem. Já jsem tomu ráda, děkuju vám moc.
14: Já děkuji vám.
13: a hezký víkend přeje Barbora Tachecí.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Šuhaj nebyl sám.
1: To byly lepejka v šerepin noho, teče kruča červona já až do volovoho. Teče kruča červona.
2: Zpívají se o něm písně. Stal se námětem pro legendy. V tom pozoruhodném kraji Podkarpaty, kde chození po zboji patřilo svého času k místnímu koloritu a kde zbojníci byli místními lidmi obdivováni, uctíváni. Muž se opatrně rozhlédl a pak se dal do běhu. Utíkal noci, jako o život. Bylo 11. září 1934. Z věznice v Leopoldově právě uprchl 39-letý trestanec Ilko Lepej. Za pár hodin dostanou četnické stanice Pěšťany, Trenčín, Nitra, Nové Zámky a Bratislava zprávu s popisem uprchlíka.
0: 179 cm vysoký, ústa souměrná, nápadně hubený. Vrázčitý obličej, vlasy černé, nos špičatý, oči hnědé, obličej podlouhlý. Umí mluvit i rusky a slovensky. Poslední popis jeho oděvu měl bílé kalhoty, modrý kabát, prádlo bílé. Směr útěku patrně do chustu Volovoje. 11. září 1934.
2: Běžel rozlehlou loukou a brzy ho pohltil les. Byl svoboden. Věděl ale, že musí překonat stovky kilometrů. Za každou cenu se chtěl dostat domů, na Podkarpatskou Rus, na vrchovinu, tam, kde se všude kolem vás tyčí hory, po jejich svazích se táhnou poloniny. Ilko Lepej stále utíká nocí. V očích svých pronásledovatelů je zločincem, kterého je třeba, když ne dopadnout živého, tak bez milosti zabít. Nasedněme nyní do pomyslného stroje času a přenesme se do roku 2013. Nedaleko Repiného, u Velké Ryky, pár kilometrů od města Mižhurie, tak se jmenuje někdejší Volovoje, se právě odehrává slavnost. Představitelé města, kraje, včetně řecko-katolického kněze, odhalují bělostný pomník. Je dílem akademického sochaře z Užhorodu, profesora Michaela Bilina. Pomník je věnován právě Ilko Lepejovi. Časy se prostě mění.
3: Krivdženým svým baťkom, nespravedlivo zasudženým, він не міг примиритися з таким вироком. Його душа прагнула волі, чеської праці, яку в той час було важко знайти.
2: Mezi hosty je nejvyšší představitel okresu, Ivan Jarema, také starosta Repeného, Jury Jurty. Rovněž zastupitel Zakarpatské oblasti a města Užhorod, Volodymyr Čubírko. A je tu také Josef Nedvěd, Čech, kterého příběh Ilko Lepeje zaujal natolik, že už několik let pátrá po jeho osudu. Kde jsou vlastně kořeny jeho zájmu?
4: Těch impulzů byla samozřejmě celá řada. Mě Podkarpatská Rus jako taková přitahovala vždycky, protože zaprvé zde pracovali mý předkové, někteří z předků za první republiky, a potom nemohlo se tolik cestovat, takže jsem četl rád a vždycky Karel Čapek, kdo by neznal Hornubala, Juraj Čupa, Ivan Olbra, který dával lidské osudy dohromady, a příběhy Julius Komárek, příroda, krajina, zvěř a především mistrné vyprávění Jaromíra Tomečka, který skloubil vlastně tu přírodu a ty lidské osudy. Mimořádně nádherným jazykem umí vyprávět tyto příběhy. A on měl tuto zem velice rád s tím, že mohl vyprávět autenticky. On zde pracoval 15 roků na Podkarpatské Rusy, prvně v Dercénu u maďarských hranic jako notář a později od roku 33 do roku 39 jako vrchní notář ve Volovém. Navíc on o Ilku Lepejovi napsal vlastně dva příběhy, knihu Mezi dvěma vystřely, potom ještě Prales nekvete růžemi, kde popisuje celé to vyšetřování, průběh toho zboje a tak dále. A on jako první vyslovil domněnku v té knize, že došlo k odsouzení Ilka Lepejem zcela neprávem.
2: Vydejeme se nyní po stopách Ilko Lepeje, současníka legendárního Nikoli Šuhaje. Co vlastně předcházelo jeho dramatickému útěku z Leopoldovské věznice? A proč se do vězení dostal? A vůbec, kdo to vlastně byl Ilko Lepej? Pátrání začínáme v Bižhuri, v někdejším Volovém. Jsem nyní v místech, kde kdysi stávala chalupa Jurije Lepeje. Byl to starosta města a také jeden z nejvlivnějších a nejbohatších lidí. Jurij Lepej měl 4 dcery a 4 syny. Jedním z nich byl Ilko Lepej, pozdější poslední karpatský zbojník. Z kapsy vytáhnu kopii starého zažloutlého snímku. Jsou na ní svatebčané. Většina z nich je v národních krojích. Uprostřed svatebčanů sedí novomanželé. Krásný pár, krásná žena, spíš ještě dívka, krásný muž, Ilko Lepej. Opět má slovo Josef Nedvěd.
4: Ilkovi se dostalo na tehdejší dobu mimořádně dobrého vzdělání, takže on měl dobře číst, psát, počítat, což nebyl zrovna standard, kdy většina lidí byla negramotných a později o něm, jak třeba Tomeček, tak novináři i policie nebo zápisy z Leopoldova hovoří, že nad ostatní vynikal gramotností, rozhledem a povahou. Takže byl to velice vzdělaný člověk. Ve věznici, v Leopoldově, v trestnici, jak se říkalo, tak hrál velice dobře a rád šachy a přímo v tom vynikal.
2: Tedy na rozdíl od Nikoli Šuhaje, který byl negramotný a pocházel z velmi různých poměrů, Ilko Lepej byl mezi Rusiny něčím jako intelektuálem. Svatební fotografie Ilko Lepeje, na kterou se právě dívám, pochází z roku 1922. Ilkovi bylo tehdy 27 let. Jeho ženě Marii, dceři starosty z Ljuzjanského, bylo 17. Kromě toho, že uměla číst a psát, byla i, jak pamětníci vzpomínají, velmi inteligentní a bystrá. V době svatby měl Ilko Lepej za sebou vojenskou službu, také první světovou válku. Hovoří se o tom, že si tu vysloužil jedno z nejvyšších vojenských vyznamenání. Po svatbě se Ilkovi a Marii postupně narodili 3 děti, 2 dcery a 1 syn. Opět hovoří Josef Nedvěd.
4: Ilko hospodařil na rodinném statku, zapojil se i předpokládám přes otce do politiky, kde byl okresním sekretářem Kurťakovy strany a ve svazu zemědělců, nějaká jako agrární strana jakoby místní. Takže na poměry si, myslím, žil dobře a byl uznávaná autorita.
2: Tady je zapotřebí malé odbočení. V roce 1919 se tehdejší Podkarpatská Rus stala součástí Československé republiky. Šlo o chudou a velmi zaostalou zemi. Nicméně Podkarpatská Rus měla v příštích 19 letech zažít roky vzestupu. Postupně tu, například v hlavním městě Užhorodu, vyrostly vládní a správní budovy, otvíraly se nové školy, vznikaly silnice, železnice, také nemocnice. Sebevětší investice však nemohly překonat bídu, která tu byla. Mezi hlavní kritiky tehdejší československé moci patřil poslanec Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus Ivan Kurťak. A mezi nejbližší Kurťakovi spolupracovníky patřil právě Ilko Lepej. V rodině se dodnes traduje, že právě Ilkovy politické aktivity byly trnem v oku tehdejším československým úřadům. Kromě toho právě v této době dostal Ilko Lepej šanci získat větší část peněz. Zásluhou dědictví po bratrovi, který kdysi odešel do Spojených států amerických a co by důstojník americké armády padl v první světové válce, v bitvě na Marně. Měl uzavřenou velmi dobrou pojistku. Hovoří se o částce několika set tehdejších československých korun, což byla na tehdejší poměry a navíc na podkarpatské Rusy astronomická částka. Co se tedy dělo dál? Ptám se opět Josefa Nedvěda.
4: Bratr tam vyjmenoval, komu to všemu přijde rozdělit a protože v době odchodu Ilko byl v Peřince ještě, tak se na něj hold nedostalo. A dostali bratři, sestry, otec největší polovinu, Ilko nedostal nic a notáři mu poradili samozřejmě, že ten jeho podíl je obsažený v otcově podílu. Jeho otec, mimo to, že byl bohatý a určitě chytrý člověk, tak ho popisují jako až panovačného, krutého a zlého člověka. Takže Ilkovi podíl nedal a došlo k roztržce, už řekněme celoživotní. A protože Ilko To byl člověk, který takový, prostě byla to pro něj ponížení, potupa určitá, kdy všichni sourozenci jsou bohatí a v téhle chvíli na něj se nedostal.
2: Tehdy se Ilko Lepej vydal do Prahy, aby navštívil americké velvyslanectví a zjistil, jak to s dědictvím po bratrovi vlastně bylo. Za měsíc se vrátil s nepořízenou. Hned poté byl ovšem zatčen československými četníky. Kvůli obvinění, že 15. září 1926 přepadl ještě s jedním člověkem bratry Zelmana a Josefa Einhornových. V procesu, který se odehrál v Chostu, byl Lepej vylíčen jako ten největší zločinec. Před sebou nyní mám, kromě několika dalších dokumentů, zdůvodnění rozsudku nad Ilko Lepejem. Je to i tato poněkud šalamounská věta.
0: Obžalovaný Ilko Lepej zastřelil Zelmana nebo Josefa Einhorna, nebo oba dva.
2: Jediná svědkyně, Jenta Einhornová, hovořila o dvou maskovaných mužích se začerněnými tvářemi, kteří vnikli do domu Einhornových. Jak poznala, že vrahem byl zrovna Ilko Lepej, prý podle vysoké postavy. Soudu toto jediné svědectví proti Lepejovi ku podivu stačilo. Josef Nedvěd doplňuje.
4: On psal žádost o to, aby se provedla rekonstrukce a on měl celou řadu svědků. V té době, kdy proběhly ty vraždy a loupeže na Podkarpatské Rusy, tak on píše, že ho legitimovalo několik četníků. Popisuje Kralovany, že tam probíhalo hasičské cvičení, že byl kdesi v hospodě, kde mu podávali vodu nebo pivo, že si někde na nádraží řekl kupovat cigarety. Takže byl schopen prokázat, on to tam docela hodně podrobně popisuje, že v té době tady nebyl, ale měl alibi, ale bylo to zamítnuto.
2: Ilko Lepej je odsouzen k 15-letému želáři. Je uvězněn v Leopoldově. První roky tráví na samovazbě. Od počátku je však vzorným trestancem.
4: Asi se dokázal spočítat při té své inteligenci, že pokud má přežít a má mít šanci na dřívější propuštění, tak musí být vzorný vězeň. Takže vykonával tu práci, kterou dostával. Všichni ho chválí, na to jsou dokumenty, že ho popisují jako člověka, na kterého je mimořádný spolek, že jeden z mála vězní, kterému můžou věřit, spolehnout se na něj a tak dál. Takže on dosáhl tímto chováním celé řady úlev a pracoval docela svobodně, potom v kravíně se staral o kravy, o koně a tak dál a využil příležitosti, kdy utekl. No, ten podnět, ta korespondence byla skartovaná osobní z toho vězení, nicméně prokázáno, píše Jaromír Tomeček, že dostával dopisy od dobrých přátel, anonymně samozřejmě a snad údajně od jeho otce, že za jeho manželkou chodí nápadník, milenec a možná, že souhra víc okolností, jeden takový dopis mohli hrát velkou roli, velký podnět k tomu, že prostě se zebral a utekl, když se naskytla možnost.
2: V roce 1934 měl Ilko Lepej za sebou 8. rok vězení. Za necelé 2 roky měl být za dobré chování podmínečně propuštěn. Přesto, jak už víme, 11. září 1934 uprchl. Jestli u Ilka Lepeje opravdu došlo k nějakému zkratu, to už nezjistíme. Po stopě uprchlého trestance se okamžitě vydali stovky četníků a vojáků.
0: Hlášení z Leopoldovské věznice 12.9.1934. Dne 11. září 1934 o 19. hodině a 20. minutě utekl z přechodného ústavu trestnice v Leopoldově chovanec Ilko Lepej z práce. Hlášení bylo učiněno ve 20 hodin. Přes všechny snahy je zatím pátrání po chovanci Ilku Lepejovi bezvýsledné.
2: Do pátrání se dokonce zapojila také letadla. Ilko Lepej se prý v jednom okamžiku před letadlem schoval do močálu a několik minut dýchal jen pomocí stébla, jehož druhý konec byl nad hladinou. Mezi dokumenty je možné najít hlášení zemského četnického velitelství v Užhorodu o tom, že dne 5. října 1934 se Ilko Lepej objevil doma. Z Leopoldova do Volového, do dnešního Mižhorie, je to zhruba 1000 kilometrů. Jestliže tedy Ilko Lepej uprchl 11. září 1934 a tady byl viděn 5. října téhož roku, znamená to, že musel v průměru ujít denně 40 kilometrů. Ilko Lepej však pochopitelně doma být nemohl. Stal se pronásledovaným štvancem, který přespával, kde se dalo. Tehdy se spojil s Jurou Klevcem. Ten byl v širokém okolí známý, co by velmi zrušný řemeslník. Na zbojnictví se dal poté, co byl obviněn, že ukradl nějaké nářadí. Od začátku to však tvrdě popíral. Když ho četníci odváděli, podařilo se mu uprchnout. V Repiném dodnes žije jeho syn, Jura. I on se zúčastnil odhalení pomníku Ilko Lepejovi. Jura Klevec mladší, dlouholetý předseda zdejšího zemědělského družstva, je i ve svých 79 letech neuvěřitelně vitální člověk. Štíhlý, šlachovitý, s bílým knírkem v opalné tváři. Má charisma, spoustu energie.
5: A tatínka se asi nepamatuje teda vůbec, kolik mu bylo roku?
1: Já mám půl roku, vin mě neviděl navíc. Vin chodil taky s Lepejom, rázom chodili a mě neviděl. Ale já ho nepamětaju, bo i půl roku nebyl.
5: No a jste tatínkovi podobný?
6: Dobrý, originál.
5: To vám říkala maminka, jo?
6: Po fotografii.
5: No jo, originál.
2: Pak mi Jura Klevec ukazuje pomačkanou fotografii. Vidím mladého muže ve vojenském stejnokroji. To je jeden z mála snímků, který po jeho otci zbyl. Ptám se Jury, jestli je svému otci podobný i povahově. Co mu na toto téma řekla třeba jeho matka?
1: No, hovorila, schožím tak na věc, schožím. Já spokojný, vin maj byl takový emocijný takový. No, hovoril, že obudně zbírala bohatstvo, starala se, aby měl vševša.
2: Ilko Lepej a Jura Klevec začali chodit po zboji. Na jejich vrub se přičítá například přepadení a okradení skupiny českých turistů. V očích místních lidí však byli spíše hrdiny, kteří bohatým brali a chudým dávali. Pak ale došlo k tragédii. Stala se v době, kdy byl hon. Zúčastnil se ho také český lesník Maximilián Jiroušek. Ten narazil na dva muže ozbrojené puškami. Byli to Klevec a Lepej. Na honu byl také již zmíněný notář a později slavný český spisovatel Jaromír Tomeček. Podle Tomečka, který Jirouška důvěrně znal, lesník na oba muže namířil zbraň a vyzval je, ať se vzdají. Pokračuje Josef Nedvěd.
4: Když střelil Klevec, netrefil Jirouška, pál Jiroušek, pak střílel jako třetí v pořadí Lepej a Jirouška zasáhl. Takže Jiroušek odvezli ho potom do nemocnice, operace, ale vykrváce. A tam dobře popisuje Jaromír Tomeček, že měl zásnou krevní skupinu a lidi docela těch věcí asi jim nerozuměli, aby někdo daroval krev. Takže vykrvácel a zemřel. Takže de facto on tady říká, že to bylo jednání v sebeobraně. Vzdát se v té chvíli pro Ilka Lepeje nebylo možné, protože už nebyla cesta zpátky pro něj, byl uprchlý vězeň. Teď na něj naházeli celou tu řadu loupeží, ublížení na zdraví, byť to nebyla pravda, už by mu to nikdy neodpáral, takže pro něj vzdát se nebylo možné.
2: Četníci pak Lepejovi vyhlásili krvavou pomstu. Na jeho hlavu vypsali odměnu 1 000 korun, což byly na tehdejší dobu a hlavně na chudou podkarpatskou Rus opravdu velké peníze. Desítky četníků se vydali po Lepejově a Klevcově stopě. Dobový tisk psal.
0: Četníci svírají banditu Lepeje na pohraničních Poloninách. Přijeli dva autokary četníků z Berehova a Užhorodu. V 8 proudech se postupovalo. Četnictvo postupuje do lesů na Poloninu Stoupu na sever k polské hranici. Všechny přechody jsou obsazeny. Četnické oddíly jsou zbytku lupičské tlupy na stopě. Dnes nebo zítra padne rozhodnutí. Dostane cela číslo 19 v Leopoldovské trestnici zpět svého trestance, anebo Ilko Lepej přece jen opět unikne.
2: Poslední zátah na oba zbojníky se měl odehrát právě v údolí u řeky, které tu dnes říkají Repinka, kde se právě nacházím. Do pasti vlákal oba zbojníky Klevcův bratr, kterého zaujala nabízená finanční odměna. Je 14. září 1935, krátce před půlnocí. Ilko Lepej měl prý zlé tušení a na schůzku s Klevcovým bratrem jít nechtěl. Byl to ale právě jeho zbojnický druh, který ho přemluvil. Prý se nemá bát. Jakmile vyšli z lesa a objevili se na Polonině, uslyšeli štěkot psů. Byli v pasti. Ilko Lepej okamžitě vystartoval a běžel dolů k řece. Bohužel svítil měsíc, takže se Lepej stal pro četníky snadným terčem. Novináři později psali.
0: Lepej, ozbrojený puškou a pistolí, se zuřivě bránil a opětoval střelbu. Svého druha Klevce, který nepochybně utrpěl lehčí zranění, při útěku k řece ztratil. Lepej se obratně proplétal keři a zmizel z dostřelu. Oba lupiče v nastalém zmatku nebylo možno vůbec pozorovat. Četnické hlídky stíhaly lepeje a dostali se za ním k silnici před řeku, kde přestřelka byla nejsilnější. Lepej byl zasažen několika střelami, namáhavě utíkal dál a stále se bránil.
2: Ilko Lepej, štvaný 80 četníky, běhl do řeky a snažil se jí přebrodit. To se mu nakonec podařilo. Ještě se chtěl dostat na protější skálu. To už měl ale v sobě 7 střel.

0: Dívám se na starou fotografii a je mi zvláštně. Jako kdyby se tehdy někdo chtěl chlubit ulovenou trofejí. Zpravodaj novin AZ Linek napsal:
1: Lepej, poslední loupežník. Pitva zjistila, že Lepej byl dobře živen. Dlouhá postava vyvinutých svalů, hruď poněkud vpadlá, vysoké klenuté čelo, silné čelisti. V neděli večer se dlouho četli u mrtvoly modlitby za mrtvé.
0: A ještě jeden článek z dobových novin.
1: Lepej je sice mrtev, ale vrchovině stále hrozí. Lidé ve Volovém, kterým řádění Lepejovy tlupy už nebylo příjemné, nyní propadají starému kultu mučednictví. Pastevci vyprávějí o Ilkovi a již si přidávají, takže hned druhý den po pohřbu vznikly legendy. Někteří řecko-katoličtí věřící reptají proti tomu, že vrah Lepej byl pohřben s církevní poctou za účasti kněze uprostřed hřbitova. O Klevcovi není do večera bezpečných zpráv, ale přesto velká výprava za ním se koná. Začíná se v noci, aby jeho donašeči nemohli uprchlíka vyrozumět o pohybech četnictva.
0: A další novinová zpráva o prchajícím Klevcovi.
1: Většina četnické pohotovosti z Volového a hlídky stíhající Lepeje pokračovali po celou neděli ve stíhání Klevce, lupiče hbitějšího a surovějšího, než byl Lepej. O tomto stíhání odpoledne není ve Volovém přesnějších zpráv. Očekává se však, že srážka s Klevcem bude ještě dramatičtější a nebezpečnější.
0: Dochovala se také fotografie z Lepejova pohřbu. Je pořízená z dálky a průvod zachytil zřejmě některý z četníků. Obřad byl přísně sledován. Četníky zaujala jistá malá dívenka, která na Lepejovu rakev hodila kytičku lučních květů. Hned druhý den byl její otec povolán k výslechu a musel zdůvodnit, co tím vlastně jeho dcera myslela. Procházím se nyní po rozlehlém mižhorijském hřbitově. Kde byl Ilko Lepej přesně pochovaný, to už nikdo neví. Podle dobových zpráv to prý mělo být někde uprostřed. Na jeho hrob se tedy dávno už zapomnělo. Ovšem jeho legenda stále žije a je čím dál více romantičtější. A jaký byl osud Jury Klevce, kterému se, jak už víme, podařilo z obklíčení četníků uniknout? Někdo říká, že zmizel desi v Polsku a o tu cestu dostal do Ameriky. Jsou ovšem hlasy, že se dostal do tehdejšího Sovětského svazu. Údajně za války vstoupil do naší východní armády a padl při Karpatsko-Dukelské operaci. Faktem je, že v seznamu padlých československých vojáků opravdu jméno Jura Klevec figuruje. Dokonce se shoduje i jeho jméno po otci. Stále to však nemůže být bráno jako důkaz. Nicméně, pokud by to byla pravda, dostal by celý jeho příběh velmi zajímavou tečku. Vrátíme se ale do přítomnosti. Slavnost končí. Lidé se rozcházejí. Bílý pomník svítí do širokého okolí. Také jeho nápis. A zajímavý citát. Osud je silnější než vůle. Tenhle nápis vymyslel právě Josef Nedvěd.
2: Ilku Lepej nebyl plánovitě žádný zločinec, vyvrhel, kriminálník a určitě chtěl prožít svůj život řádným životem a o tom svědčí celá řada věcí a měl na to v uvozovkách dobře našlápnuto vzdělání, postavení, jakýsi majetek, politika a tak dále, podpora a určitá oblíbenost. Takže on se snažil žít, ale prostě asi souhra náhod, ten osud zasáhl a nepřejícní lidé samozřejmě, ale tady se ukázalo, že někdy ten osud je silnější jak ten člověk. A takže proto ten nápis na tom pomníku osud je silnější než vůle.
0: Co vlastně způsobilo, že se Ilko Lepej vydal na cestu, která ho nemohla dovést jinam, než do náručí smrti? Kde se stala chyba? Byla to jeho pověstná nepodajenost, politické aktivity, nespravedlivé odsouzení, anebo obyčejná mužská žárlivost.
3: To byly Lepejka, vyšerypin noho, teče kruťa červona já až do Volovoho. Teče kruťa červona já až do Volovoho.
0: Jedno je jisté, příběh Ilka Lepeje bude i nadále plný tajemství.

0: tajemství. Stejně jako tajemnou zůstane svým způsobem i ta jedinečná, zvláštní a jakoby do sebe zahloubaná země Podkarpaty. Země, kterou tolik miluji a do které se tak rád vracím.
1: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
2: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
1: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
2: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobrovolníci se snaží mírnit dopady přemnožených sinic na řece Dyji. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíž k hranici s Jižní Koreou. Fotbalisté Francie a Anglie hrají na mistrovství světa o třetí místo a počasí zítra bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Radiožurnálu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, dodává Láníček.
4: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
3: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu ve 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané demilitarizované zóny nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které mohou nést jaderné hlavice.
5: Má jít o minimálně 21 mobilních stanovišť, každé o délce více než 50 metrů, kam najedou vojenská vozidla s vícenásobnými raketomety, případně balistickými střelami nebo protiletadlovými systémy. Severokorejský vůdce Kim Jong-un letos v únoru oznámil nasazení 50 těchto odpalovacích mobilních systémů do výzbroje své armády. Právě blízkost 15-milionového Soulu od společné korejsko-korejské hranice z něj v případě konfliktu dělá mimořádně zranitelné místo. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechů v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začala v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petr Drukulové na místě vzniknou dva nové mosty.
6: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
3: Na fotbalovém mistrovství světa se hraje zápas o bronz. Na stadionu v Miami nastoupily Francie proti Anglii. Na radiožurnálu Sport komentuje duel v přímém přenosu reportér Tomáš Petr.
7: Doznívá radost Angličanů, ve třetí minutě se totiž Anglie ujímá vedení 1-0. Declan Rice, poté co Angličané vystihli rozehrávku Francouzů umístěnou ranou k tyči, poprvé překonal francouzského golmana Menua a Anglie tedy vede v boji o bronz nad Francií ve čtvrté minutě 1-0. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, radiožurnál.
8: Neprůjezdný Pražský okruh a omezení na silnici 34 u Záhoří. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Barandovem a Ořechem. Je to kvůli demolici dvou nadjezdů a provoz by měl být obnoven zítra po 11. hodině. Odklon dopravy je ve směru z D1 exitem 16 a 10, při cestě z letiště v exitech 19 a 26. Náhradní trasy jsou sjízdné plynule. A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát směrem k D1 u Černého mostu. Mezi 61. a 62. druhým kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem kvůli opravě vozovky. Ani tady zdržení nečekejte. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. A nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Tolik zprávy.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Ukrajinci protestují proti odvolání ministra obrany. Jaký obsah má slovo mír pro českého premiéra? Zemřel Trumpův věrný jestřáb, který ho vehnal do války s Iránem. A proč Mezinárodní olympijský výbor otevřel cestu ruským sportovcům na vrcholné sportovní akce? I to uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k aktuálním událostem. Pořadem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
9: Názory a argumenty.
10: Obměna ukrajinské vlády, která znamenala i odchod oblíbeného ministra obrany Mihajla Fjodorova, vyvolala vlnu protestů. I včera v Kyjevě znovu demonstrovali tisíce lidí. Podle kritiků prezident Volodymyr Zelenský celou změnu vlády zdůvodňuje nedostatečně. A co hůř, pokud je odchod Fjodorova důsledkem sporu mezi ním a vedením armády, co to může znamenat pro obranyschopnost Ukrajiny? Více už Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje dění na Ukrajině i v Rusku.
11: Přesně v 9 dopoledne ve čtvrtek se na náměstích ve více než 10 městech Ukrajiny objevili demonstranti protestující proti demisi ministra obrany Mihajla Fjodorova. Vyměňte radši válečné zajatce, ne Fjodorova, znělo jedno z hesel. Demonstraci svolal veterán a bývalý vojenský medik Dmitro Kozjatinský. Ten v loňském roce mimo jiné organizoval protesty, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chtěl omezit pravomoce antikorupčních vyšetřovatelů. Protesty i tentokrát donutili Zelenského zareagovat. Ukrajinský prezident vysvětlil, že mezi mladým ministrem Fjodorovem a hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským vypukl konflikt. Já bych chtěl, aby panovala jednota, ale obě strany konfliktu ji nenašly a to je nejen jejich problém, ale i můj. Obě strany spolu nebyly schopny mluvit bez mého prostřednictví. Přitom já potřebuji, aby spolu pracovali každý den. Tak jsem si musel vybrat, prohlásil Zelenský. Jeho slova potvrdil i Mihajlo Fjodorov. Ten obvinil Syrského z toho, že od samotného počátku sabotoval jeho iniciativy, intrikoval proti němu a snažil se zachovat zkostnatilý armádní aparát. A nakonec požadoval od Zelenského demisi samotného Fjodorova. Podle odcházejícího ministra syrský dává přednost loajálním velitelům, nikoli těm úspěšným a samostatným. Po jeho odstranění z funkce podala rezignaci řada jeho spolupracovníků, včetně zástupce velitele vzdušných sil Pavla Jelizarova nebo poradce ministra Sergeje Bezkrestnova, známého pod volacím znakem Flash. Tito dva muži jsou spojováni s reformou dronových vojsk a výrazně přispěli k tomu, že Ukrajina má nyní vzdušnou předvahu na bojišti a její nové drony jsou schopny zasahovat cíle hluboko v ruském týlu. Tohle není hlavní důvod, proč stovky Ukrajinců vyšly demonstrovat na podporu Mihajla Fjodorova. Je to jejich generační konflikt a konflikt dvou Ukrajin. Pro své příznivce, 35-letý Fjodorov, který do vlády přišel z biznesu a 4 roky vedl ministerstvo pro digitalizaci, představuje prototyp mladého energického manažera, nesvázaného korupcí, nepotismem a byrokrací. Je pro ně symbolem nové Ukrajiny, která nehledě na všechny problémy, nachází netradiční řešení a úspěšně se brání ruské agresi. Oproti tomu o více než jednu generaci staršího 60-letého Alexandra Syrského vnímají jako zkostnatilého armádního důstojníka. Ti radikálnější o něm hovoří jako o zeleném mozku, který není schopen pochopit změnu, ke které došlo ve válce, který dává přednost patolízalům před úspěšnými veliteli a výsledkem jsou nesmyslné ztráty ukrajinských vojáků. Přirozeně vůči Syrskému to není úplně spravedlivé. Byl to právě tento generál, který v prvních měsících roku 2022 dokázal odrazit útok ruské armády na Kyjev a výrazně se podílel na osvobozování levobřežní části Chersonské oblasti. Nicméně jeho strategie opotřebovávací války a snaha bránit mnoha města, i když z vojenského hlediska již neměla žádný zvláštní smysl, vyvolávala poslední roky kritiku. Především proto, že to stojí životy tisíců ukrajinských vojáků. Ukazuje to i na reálie současné války. Příznivci Ukrajiny radostně sdílejí fotografie hořících ruských rafinérií a záběrů zasažených tankerů v Azovském moři. Všechno to je pravda, ale neměli bychom zapomínat, že stejně jako ukrajinské drony zasahují cíle hluboko v ruském týlu, tak každou noc na Ukrajinu útočí ruské rakety a drony. A ukrajinská armáda má problémy s novými rekruty, což vede k mimořádně nepopulární násilné mobilizaci. Válka rozhodně není rozhodnuta. Nesmíme na to zapomínat.
10: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Jaký obsah dává český premiér Andrej Babiš slovu mír, které tak často používá, tak nad tím se zamýšlí publicista Petr Fischer.
12: Na summitu NATO v Ankaře chybělo premiérovi Andreji Babišovi nejvíce slovo mír. Všichni mluvili o vyzbrojování a posilování obrany, případně o vojenské pomoci Ukrajině či o nových vojenských akcích Spojených států v Íránu. O míru nikdo. Problém je, že o míru nemluvil ani premiér Babiš, natož aby v agendě směřující k mírovým jednáním nějak výrazně pomáhal. Ve válce v Íránu to o něj nikdo ani nečeká. Konfliktu na Ukrajině je to přesně naopak. Jenže o míru tu premiér Babiš jen mluví. Na konferenci v Daňsku, jímž tématem byla pomoc Ukrajině, například vystoupil s ezoterickým projevem o tom, jak je mír důležitý a měli bychom ho všichni chtít. Ani slovo o tom, jak vznikla válka na Ukrajině, kdo je agresor a kdo se brání a kdo nechce o míru ani slyšet, i když je mu nabízen. Český premiér ve svém enigmatickém mírovém blouznění neřekl ani jednou, že to byl ruský prezident Putin, kdo návrhy na mírová jednání odmítl. Schodil ze stolu nejen nabídku ukrajinského prezidenta Zelenského, ale i návrhy 3 evropských zemí, Německa, Francie a Británie, jejichž diplomaté byli v Moskvě poníženi kremelskými úředníky a ruský ministr zahraničí Lavrov dokonce celou mírovou výzvu Evropy interpretoval jako evropské žebrání. Andrej Babiš ve věci míru neudělal vůbec nic, tak jako neudělal nic proto, aby viditelně projevil snahu podpořit ukrajinskou obranu. To by mu jeho voliči neodpustili. Válka a mír jsou pro premiéra Babiše ryze rétorické figury, jimiž se v politické rozpravě šermuje podle toho, jak se to zrovna hodí, tedy jak ukazují průzkumy mezi voliči. Momentálně u nich vítězí rusky zabarvené vyprávění o zlém západu, který místo míru podporuje válku a Babiš ho v částečně utlumené míře používá, protože přece jen s těmi zlými politiky západu pořád potřebuje nějak jednat, jakkoliv ti stále více tuší, s kým mají tu čest. Česká republika se tak kvůli Babišovu nepostoji stává zemí vychytralého politického marketingu, který přihlíží skutečné náklady války na Ukrajině. Kdyby premiér Babiš myslel své řeči o míru seriózně, dávno by přišel s konkrétní iniciativou či nabídkou české diplomatické akce, jenže nic takového se neděje ani dít nebude. Česko na nejvýš vypraví na Ukrajinu delegaci, která prozkoumá možnosti výhodných obchodů a zakázek pro české firmy, až na Ukrajině jednou bude mír. S využitím poválečného rekonstrukčního potenciálu ukrajinské ekonomiky rádi pomůžeme, vyděláme na tom. S obranou či mírovým tlakem na Rusko to s námi opravdu nepočítejte. Takováto v uvozovkách mírová, rádoby nezávislá, nezainteresovaná snaha Andreje Babiše se tak jeví jako vypočítavá až podlá zahraniční politika, která popírá nejen jakékoliv hodnoty všeobecných lidských práv, ale i obyčejná měřítka spravedlnosti, která používá zdravý lidský rozum. Babiš a s ním i celé Česko najednou nestojí nikde a s nikým a tak pomalu mizí z evropské geopolitické mapy. Mír jako program je zajisté legitimní politická volba, musí se ale pro ně něco udělat. Jinak se stává pouhým alibi pro neochotu pomáhat v ohrožení druhým, když nám doma se přece nic neděje. Premiér Babiš by možná měl vědět, že takovýto alibismus se v dějinách nikdy nevyplácí, protože dříve nebo později začnete být odporní, nesnesitelní a opovržení hodní nejen pro spojence, ale i pro jakéhokoliv faktického či potenciálního nepřítele. Možná, že už se k této zlomové metě blížíme. Není dokonce vyloučeno, že už takový jsme.
10: Publicista Petr Fischer. Mezinárodní olympijský výbor v minulém týdnu předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. O rozhodnutí MOV se dál diskutuje. Kritici poukazují hlavně na fakt, že Rusko dál porušuje mezinárodní právo a vede válku proti Ukrajině. K rozhodnutí se ve svém příspěvku vrací publicista Jiří Leština.
13: Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušit bojkot ruských sportovců a otevřít jim cestu na olympijské hry i do dalších vrcholných soutěží je ostudné v mnoha ohledech. Jeho nehoráznost ale zvlášť vynikne při uvědomění si toho, v jaké době učinili funkcionáři MOV vstřícný krok k agresorovi. Co se vlastně změnilo od zahájení ruské totalitní invaze na Ukrajinu, kdy MOV vyřadil Rusko z mezinárodních sportovních klání? V 5. roce války neprojevuje Putin ani nejmenší ochotu k mírovým jednáním. A to přesto, že postup Rusů na frontových liních je v důsledku houževnatého odporu Ukrajinců minimální. Rusko naopak zintenzívňuje drtivé raketové a dronové útoky na ukrajinská města, což vede k ještě bezohlednějšímu zabíjení civilního obyvatelstva. Když za této situace MOV umožňuje Rusku návrat do mezinárodního sportovního života, pak to nelze vnímat jinak než jako projev bezostyšného cynismu. Sportovní bosové svým zavíráním očí nad spáchanými válečnými zločiny jen povzbuzují agresora k dalšímu úsilí o zničení ukrajinského národa. Výkonná rada MOV své rozhodnutí zdůvodnila tím, že ruský olympijský výbor již nekontroluje žádné sportovní organizace z okupovaných území Ukrajiny, což bylo jedním z důvodů vyloučení Rusů. Údajně také ruský olympijský výbor potvrdil, že na anektovaných územích už nebude provádět žádné aktivity. Ale tady jde přece o to, jak zrůdné aktivity provádí na zabraných územích okupační armáda, včetně únosů dětí do Ruska, za kterýž to válečný zločin byl vydán mezinárodní zatykač na Vladimíra Putina. Prezidentka MOV Kirsty Kaventryová také přišla s motivem, který často zaznívá od putinovců při výzvách ke zrušení moratoria pro ruské sportovce. Chtěli jsme zajistit, aby všichni sportovci měli možnost soutěžit na olympijských hrách a nenesli odpovědnost za činy své vlády, uvedla paní Kaventryová. Úskalí ale spočívá v tom, že v Rusku je od nepaměti sport nástrojem propagandy. Mnoho olympioniků je formálně zaměstnáno v ozbrojených silách nebo na ministerstvu vnitra a honosí se vojenskými hodnostmi. a řada slavných sportovců, jimž s respektem naslouchá nemalá část veřejnosti, otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a přispívá tak k legitimizaci války. Právě proto MOV při vpouštění Rusů s neutrálním statusem na olympiádu vyžadoval kontrolu, jestli dotyční sportovci neměli napojení na armádu či bezpečnostní složky, anebo zda veřejně nepodporovali Putinovu válku. Výkonná rada MOV však svým rozhodnutím tuto prověrku zrušila, čímž vyslala poselství, že na olympiádě mohou soutěžit i ruští reprezentanti spjatí jak s dobyvačnou armádou, tak s podporou ruského vpádu na Ukrajinu. Podle prezidentky Coventryové ale bude MOV nadále podporovat Ukrajinu, jako to dělal dosud. S tím ovšem byl MOV už v minulosti na štíru. A definitivně se tomu zpronevěřil odvoláním olympijského embarga, které ze všeho nejvíc vyznívá jako odměna Rusku za válečné zločiny.
10: Myslí si Jiří Leština.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: V půlce července náhle zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump tím přišel o blízkého spojence, který měl zásadní vliv na jeho rozhodování ohledně Iránu nebo i například Ukrajiny. Více už v komentáři Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
14: Graham měl k Trumpovi komplikovanou cestu. Když sám v roce 2015 kandidoval na prezidenta, Trumpa ostře kritizoval. O jeho kandidaturu ale nebyl příliš velký zájem a Graham se rychle přeorientoval na Trumpova věrného našeptávače. Ohledně jeho otočky existovalo vždy mnoho konspiračních teorií, které se točily okolo Grahamovy údajné sexuální orientace, o které se dekády mluvilo jako o nejhůře utajovaném washingtonském tajemství. Přímo senátor svůj protrumpovský obrat podával velmi otevřeně a pragmaticky. Graham chtěl mít vliv na nejdůležitější rozhodnutí, a to v republikánské straně posledních 10 let jde jen skrz přátelství s Trumpem. Po vyrabování kapitolu 6. ledna 2021 sice na chvíli zaváhal, ale než se Trump vrátil do Bílého domu, Graham si do jeho nejbližší orbity našel cestu zpět. Během Trumpova druhého období to byl právě Graham, který pomohl vyhecovat prezidenta do započetí války s Íránem, které byl tento senátor dlouhodobě ve Washingtonu nejhlasitějším proponentem. Také měl být klíčovou osobou, která Trumpovi vnukla myšlenku ukrajinsko-americké dohody o nerostných surovinách. Jedním z hlavních důvodů propadu preferencí Donalda Trumpa během jeho druhého funkčního období je propast mezi jeho předvolební rétorikou a reálnou politikou ve věci zahraniční politiky a válek. Během kampaně se stylizoval do bezmála protiválečného kandidáta a strašil, že jeho demokratičtí oponenti dostanou svět na pokraj třetí světové války. Narůstající množství Američanů si obzvlášť během uplynulého půl roku začalo myslet, že se Trump stal přesně tím, čím strašil. Důvod, proč se tak děje, samozřejmě není jeden. Seznamu těch nejdůležitějších by ale rozhodně vévodil právě vliv Lindseyho Grahama. Ve víkendových televizních rozhovorech to znělo, že prezidentem Trumpem náhla smrt jeho spojence velmi otřásla. Grahama označil za takřka člena vlastní rodiny. Zároveň rozptyloval konspirační teorie o tom, že by senátora nechal zabít Kreml, které se začaly šířit mezi některými republikány. Smrt Grahama ale pro Trumpa představuje nejen osobní, ale i politický problém. Senátor byl jednou z nejvlivnějších spojek mezi Bílým domem a Kapitolem. Trump se aktuálně velmi agresivně snaží protlačit takzvaný Safe Act, zákon, který by před listopadovými volbami zásadně zpřísnil volební pravidla. Kvůli procesním kličkám v kongresu byl pro prosazení zákona klíčový právě Graham, jakožto předseda senátního rozpočtového výboru. Senátor Ron Johnson, který má v čele výboru Grahama nahradit, je tomuto už tak nejistému plánu daleko méně nakloněný. Graham tak zemřel uprostřed války s Íránem, kterou si vysnil, byť zcela jistě neprobíhá podle jeho ideálních představ. Odchod tohoto největšího z washingtonských jestřábů ale paradoxně může mít největší vliv na domácí americkou politiku.
10: Tolik Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz. V následujících dvou příspěvcích se ohlédneme za některými dalšími událostmi a také texty tohoto týdne. Nejprve pohled evropského editora deníku Luboše Palaty na události v Maďarsku, kde parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má především ukončit mandát prezidenta Tamáše Szőlőka.
15: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný, Árpád Genc. politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Bácsi, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jozef Antal. Vzpomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Sulyoka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, v níž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
10: Evropský editor deníku Luboš Palata. K prohlášení musíme jednat, a to hned, ve kterém řada ekonomů a dalších odborníků vyzývá k urychlené reakci na možné dopady zavádění AI na trh práce, napsala následující příspěvek Tereza Zavadilová z biznesového webu Newstream.cz. Pod titulkem Musíme jednat, jinak AI zlikviduje střední třídu.
16: Schopnosti AI mohou v příštích 10 letech radikálně zesílit. To by mohlo vyvolat bezprecedentní proměnu ekonomiky. Větší než byla průmyslová revoluce, ale během nesrovnatelně kratší doby. Může to přinést rizika, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ale také příležitosti jako výrazné zvýšení životní úrovně. Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a budovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle a přirovnaný k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář prý povede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mest nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní dani pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropiku, OpenAI i Google, jejich podpis, jejich reputací. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
10: Příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
17: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
18: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Pátek 26. ledna 1979. Zdá se mi, že pan Václav přece jenom hlavní mou myšlenku pominul a celá jeho pozornost obrací se k jejímu dopadu. Celý život to slyším. Myšlenka je jedna věc, soudruzi, a druhá je její dopad. Ale kdy tedy přijde nějaká vhodnější doba pro vyslovení myšlenky bez ohledu na dopad? Když jsem dnes přišel domů, všichni naši už měli dopis z Hrádečku přečtený. Napsal to dobře, pravila Madla. Ano, člověk to čte a má dojem, že všecko sedí, pravil Janek. Já nejsem se svým úsudkem ještě hotov, řekl nejelegantněji Ondráš. Tak to jsem zvědavý, jak si teď moje psaní zodpovíte, řekl jsem. Jediným člověkem, jehož vůbec nemůžu zmást a jenž věří v můj dobrý charakter, zdá se být popelavě hrozivý major Fischer, který mě v úterý oslovil obvyklou větou. Tak co nám to zase vyvádíte, pane Vaculík? Tak my podle vás jsme vrazi a u nás se střílí do lidí? A zvedl dvěma prsty, jako hada, na žlutém papíře mé poznámky o statečnosti. Úterý 30. ledna 1979. Když ráno vstanu a jsem tu sám, asi hodinu hospodařím. Umyju hrnky od snídaně, sklidím chleba a utřu drobky, zaleju rostlinstvo a poklidím ptactvo, dám mu slunečnicová semena, ukrojím měsíček jablka a vyměním vodu. Ještě někdy zametu a utřu mokrým hadrem přecíň a chodbu před naším prahem. Potom teprv postavím si na čaj, znovu vytáhnu chleba, nůž a hrnek, snídám a dívám se oknem ven. Když dojím, umyju hrnek a lžičku, sklidím chleba a nůž, utřu stůl a jdu psát do pokoje. Když je šerý den, psávám v kuchyni. Nepíšu vůbec rád, považuji to za těžkou práci. Ale ochotně po sobě napsanou věc čtu a vylepšuju, až vypadá, jako by byla napsaná ráda. Dnes asi v 11 hodin zazvonil zvonek. Byl jsem nepříjemně napjatý, protože Otka tu byla už po ránu. Mojmír Klánský přijde zítra a Luboš Dobrovský myje v tyto dny okna na proseku. Otevřel jsem a byla to paní Helena B., což mě příjemně udivilo. Řekl jsem jí minulý týden, to je pravda, aby někdy přišla, ale nevěděl jsem, co by z toho měla. Vypadala v rámu dveří velice dobře a jako návštěva, která ke mně spadla spíš omylem, nebýt zaujatého, lehce zvědavého a zároveň plachého tónu, jímž řekla, že tedy přišla na chvilku, jestli neruší. Měla na sobě skládanou sukni po kolena, byla velice útlá v pase, prostovlasá a vlastně vůbec dost nalehko v té zimě, krom lítkových bot. Nahoře měla oblečenou jakousi krátkou chlupatou vestu, na které roztávala jinovatka zvenku. Působila tak jako pták, chladem načepířený, ve spod však jistě teplý. Zeptal jsem se jí, kolik má let. Bude jí 37. Vlasy má ostříhané nakrátko, na čele se jí rozcuchaně dělí v cípky. Na krku měla šňůrku s přivěšenou stříbrnou ručičkou, kterou v létě ztratí v trávě. Teď si s ní hrála. Motala šňůrku na prst, ručičku brala do rtu. Má jasný hlas. Mluví chvílemi trochu překotně, ale s přemýšlením. Úvahy, nápady, zápory a závěry v ní až sviští. Ale to všecko se děje na pozadí docela dobrého a zdravého klidu. Jinak by neměla tvář tak až lahodně vyrovnanou. Oči má modré s výrazně ohraničenými duhovkami. Zeptal jsem se, jestli si ji smím vyfotografovat. Když souhlasila, hned jsem to udělal. Je podivuhodné, kolik pozorování může člověk při jednom sezení udělat, když má talent.

Středa 31. ledna 1979. Byl jsem dnes ve městě, chtělo se mi s někým mluvit. Zašel jsem ke Standovi. Když mi otevřel, opuštěnost byla na něm znát. Zeptal jsem se, co mu je. Řekl, že naň prostě najednou padly poměry. Pocítil to, když Vlasta Chramostová odešla s touže diagnózou poměry do nemocnice. Nechápu, pravil Standa, proč se vede spor o tvůj fejeton. Mně se zdál jasný. Teď už se ti nezdá? Zeptal jsem se. Teďkon už začínám trošku chápat, že ho někdo může pokládat za demoralizující. Rozumíš, protože kdo byl zvyklý natankovat, najednou to nedostává. Řekl jsem, že proto nemůžu brát obvyklé pochvaly moc vážně, když vlastně nevyjadřují promyšlený souhlas. Vlasta prý mě, řekl Standa, hájí takto. Až doposud jsem vždycky s předstihem trefil dozrávající problém. Jistě i teď vím, co dělám. Někteří lidé říkají, že brzdím nebo házím kotvu. On ani Vlasta tomu ale nevěří. No, trefit dnešní problém není těžké, ale zvolit k němu postoj je riskantní. Takový druh důvěry, řekl jsem, jaký vyjadřuje Vlasta, mě zahanbuje stejně jako podezření. Obé mě omezuje na svobodě. Tento dámský byt, v němž jsme seděli, byl bez dámy divný. Působil jak scéna z přerušeného divadelního kusu. Secesní potahy křesel, bílé dřevo, starožitné lampy. Tělesně i duševně hranatý Standa hodil se sem dost legračně. Tak sám. Rozhodl jsem se říct mu něco, bude to však jenom pro něj. Nechci, aby mě tím někde hájil, protože chci nechat spor vyplynout celý. Můj článek má účel, který není celý v slovech. Vykročit z kruhu disidentů. Chtěl bych, aby se dostal i k lidem, kteří už jaksi přijali poměry, ale je jim z nich zle. Mají špatné svědomí, ale okřikují je. K čemu je dobré, když na jedné straně bude se třpitit skupinka nezlomných bojovníků, zatímco na druhé straně celá společnost spadne do úplného rozkladu. Přežijeme tím, co zůstane ve vědomí a mravech kolektivu, a ne tím, co zůstane v literatuře. Kolik lidí má sílu nechat se tahat hlavou po schodech? Nedosažitelné vzory zhoršují depresi ostatních. Milionům lidí měl by někdo dát rozhřešení. Za to, že se neupálili jak palach, pak že nestávkovali, že šli k volbám, že nepodepsali chartu 77 a že by nevydrželi asi různá násilí. Je však třeba říct jim, že všechny ostatní povinnosti jim zůstávají. Vědomě jsem udělal krok zpátky k těm, které jsme nechali ve statečnosti za sebou. Ten tón o hrdinech jsem si dovolil, protože mě k ním počítají. A já nechci. Řežu i do vlastního masa. Svým masem však platíme stejně, ale komu? Jenom estébákům. Vyvinuli jsme si za léta způsoby, jak se chovat při výsleších, jak unikat slejstry, pašovat informace. Máme vypracovaný postoj a taktiku vůči státní bezpečnosti, ale máme ji také vůči pánům výš? Vždyť státní bezpečnost je jenom klacek v rukou pána. Hryžeme slavně do toho klacku, my, svobodní psi, a pán o nás sotva ví. Já to už nechci a nebudu. Od toho já se odvracím. Krom toho, co když další lidé ujedou a další přijdou do vězení, já mezi nimi, co se změní činnost zbylých chartistů, zúžená na holé projevy existence v tajném kroužku? Kde zůstal původní záměr? A nemělo by se myslet na zbudování druhé, početněji obsazené linie obrany? Čtvrtek 1. února 1979. Madla přijde z práce, vyndá z tašky své drobné nákupy, prohlédne, co jsme zařídili a co zanedbali, například jestli já jsem vyluxoval a Janek odnesl láhve, sedne si ke stolu v kabátě, prohlíží povrchně nějakou písemnost, čímž si odpočine, převlékne se a začne vařit. K tomu si vyndá ze skříně televizor a zapne ho. Musíš vždycky zapínat ten krám?
abych věděla, co se děje ve světě. Odcházím znechuceně, mávnu za sebou rukou a ocituji Váchala. Svět se řítí do ďáblovy řiti. Dívaje se na datum tohoto listu ve stroji, uvědomuju si, že dnes by měl být z vězení doma farář Jan Šimsa. Odpoledne jsem doma našel oznámení, že mám na poště k vyzvednutí dopis od bezpečnosti. Známý nepříjemný pocit prosákl mi s prsou do nohou. Změněným pohledem přejel jsem věci na svém stole a okolo. Hned jsem udělal dva balíčky. Jeden pro Šimečku, druhý pro Kadlečíka. Zítra, až si půjdu pro tu jedovatost, balíčky napřed odešlu. Označil jsem je odstrašující cenou 1000 korun československých, protože je v nich patočka a hejdánek, mimo jiné.

Pátek 2. února 1979. Jel jsem ke Zdeně. Seděla, kouřila, pila kávu a co si četla. Před chvílí odešel Jirka Grůša, něco ti tu nechal. Podala mi, co četla. Jmenovalo se to Milý Ludvíku. Řekl jsem, jaké to je? Protivně vzdělaným přednesem řekla. Myslím, hochu, že je to opravdu fundovaný semantický rozbor. To mě dopálilo. A jak si teda zodpovíš, že jsi mi ten fejeton taky pochválila? Přečetl jsem si ty papíry jednou a strčil je beze slova do aktovky. Jiří prý ještě zdůraznil, že je to pouze pro mne. Pouze pro mne. A zatím to dal už číst Klímovi a Lopatkovi. Každý ví, že mi cosi píše a všichni se těší, jak spráskaně zalezu. Četl jsem to jednou a nerozumím tomu. Nechám si to na jindy. A dám to rozepsat. Dále zde napravila. Prý ses taky nemožně zachoval na vaší schůzce v úterý. Jak nemožně? Já žádnou schůzku s nikým neměl. Opakuji ti jenom, co říkal Jirka. Je na tebe proto dost naštvaný. Svolal jsi schůzku do něčího bytu, pak tam přišel jsi, jenom se snapil a než vůbec došlo k jednání, řekl jsi prý, že jdeš s klukama plavat a šel jsi. Všichni prý z toho byli šokovaní, protože oni tomu věnovali čas po celodenním zaměstnání, zatímco ty máš volno. Nevím, kolik špatných myšlenek, řečí a příhod mi zde naprofiltruje, upraví a zamlčí. Asi jich bude hodně. Ale některé mi říká přímo s chutí. Tónem však jakoby neúčastně referujícím. Teď, co chodí do fabriky, mi naťukává, že já mám volno. Tak toto dostávám už dvojmo. Především mě na tom dopálilo, že Jiří ve Zdenině bytě vůbec o nějaké schůzce mluvil. Je tomu asi 3 roky, co jsem Jiřího zavedl na Sázavu ke Kohoutům a představil ho tamnější společnosti. Hloupý Pavel udělal vtip, který potom z potřeby divadelního úspěchu několikrát opakoval. To je Vaculík a jeho nový hoch. Smáli jsme se tomu s Jiřím, protože jsme mohli, ale dobré vyjádření to nebylo. Když loni v květnu Jiřího zavřeli, zacházeli se mnou někteří přátelé jako skvalifikovaně postiženým. Zavřeli mi Grušu. Kousek dál, mimo můj slech, říkali to někteří trochu jináč. Zavřeli místo mě Grušu. Neděle 4. února 1979. Vlastně pondělí. 2 hodiny. Chtěl jsem jenom přehlédnout Jiřího text, než ho dám rozepsat. A objevilo se, že není tak složitý ani tak dobrý, jak jsem se lekl. Semantický rozbor. Na tuto vědeckou stránku svého psaní nikdy ani nemyslívám. Snažím se jenom o důkladné a stručné vyjádření své myšlenky, střídaje působení emotivní, logické a hyperbolické. Svou myšlenku nevydávám za pravdu o myšleném. Je to pravda o mé mysli. Věř mi, píše Jiří, i já uznávám, že text označený jako fejeton pracuje se značnou mírou licencí a zjednodušení. Nicméně i v něm mají jisté vztahy zůstat neskresleny. Globus sice není země koule, ale i tam je sever nahoře. Gruša umí psát. Má vtip, elán i pověst. Že se s tím pustil do mě, už to je pro lidi trochu senzace. I pro mě, abych se přiznal. Myslel jsem totiž, že v té věci, o níž mi v článku šlo, se shodujeme. Já píšu, když se nějaký ohrožený kolektiv zpřesňuje vnitřní strukturu a zostřuje pravidla, nemůže počítat s velice širokým pochopením. Zatímco na jedné straně svobodného člověka požadavek jednoty straší, na druhé straně se většině střízlivého publika jeví stále hrdinštější skutky, stále se zmenšující čety bojovníků, stále víc jenom jako jejich osobní věc. Byl jsem si jistý, že mluvím jasně. O nebezpečí, že se charta vyvine v buňku jakési nové, železně ukázněné strany, vhodné tak pro lidi zvláštního ražení, ale nikoli už pro mne ani Grušu.
a že zároveň se úsilí stane nesrozumitelným a nepřitažlivým pro normálního člověka. Gruša se na tento můj odstavec vrhá tak prudce, že mě opravdu zvyklal a já si ho začal se strachem kontrolovat slovo od slova. Chtěl jsem zjistit, jak to má podle Gruši být správně. A zjistil jsem, že nijak. Vytýká mi hned slovo kolektiv, pak vnitřní strukturu, pak nemůže počítat a nakonec normálního člověka, jehož ironicky označuje NČ. Ale nějakých slov se přece užít musí. A já hledal ta nejneutrálnější. Je přeci řeč o chartě. A já nebudu policajtům ani propagandě přihrávat výrazy jako organizace, organizační řád, octne se v izolaci, kázeň a lidové masy. Pondělí 5. února 1979. Když jsem dnes odpoledne viděl Jiřího, byl veselý a upřímný jako předtím. Takže jsem si řekl, jak bych vůbec mohl s ním mít nějakou srážku. Tak co, už jsi přečetl můj traktát? Zasmál se a zamnul si ručičky. Ano, ale nebuď tak moc spokojený. Jiří vypadá ve své stavební kanceláři velice dobře, jako ředitel a zároveň demokrat. Dělá tam s ním jeden chlapík, jehož znám z rozhlasu. Jedná se mnou s bodrou kolegialitou, ale pokaždé za chvíli vypadne ven. Vidíš, uchechtl se Jiří. Rozhodl jsem se přesvědčit tě, řekl jsem, že ten tvůj traktát musím dát do oběhu. Spousta lidí o něm už ví, každý na něj čeká a já nepotřebuju, aby si mysleli, že ho chci stopit. Jak si to napůl uznal a napůl jsem se tak stejně rozhodl. Dal jsem ho tedy ještě dnes obsat, ale ne Zdeně, protože už v něm mám poznámky. Míním ji dotlačit, aby se neovlivněně zamyslela a řekla, komu dává za pravdu. Čtvrtek 8. února 1979. Dneska jsem se měl v 11 hodin sejít s Drahomírou Pithartovou, dále jen paní P., která mi dala přečíst svá cvičení v bezohlednosti. Je to jakoby zápisník introvertní ženy, která se cítí chřadnout ve světě zkaženém muži, kteří místo hedvábí a vlny nastolili Silon a Krimplen, místo politiky policejní násilí a místo společenského života pití, kuřbu a kecání po bytech. Nakonec muži přestávají být muži a ženy ženami. Je to celé úplná pravda. Ale může rozuřit ty z pražských mužů i žen, kteří si řeknou, že Pithartová si má nejmíň co stěžovat, když je s dětmi doma a manželí ještě trpí toto psaní. Měl jsem pocit, že by autorka rukopis měla zbavit neurotického tónu, který přesahuje stylizaci její bezohlednosti, a odretušovat o něco víc Pithartovu domácnost. Zvlášť, když Petr je asi u meze mužských možností dneska a ona mu, co píše, dává číst, takže je to tedy případ nejen konfliktu, ale i spolupráce. Sepsal jsem si včera k tomu poznámky. Dnes ráno dal jsem je Madle přečíst. Pithartovou taky četla a neřekla o ní nic špatného. Píšeš jí to správně, řekla mi. Ale neměl bys propadat domněnce, že jim můžeš nahradit manželi. Toto po čertech krátké spojení mě vzteklo. Ale zeptal jsem se ještě klidně. Komu jim? No, Vlastě Kavanové například a téhle Pithartové. Roztrhal jsem své poznámky pro paní P. na malé kousky a hodil je do kbelíku. Šel jsem se svalit na gauč. Udělalo se mi nedobře. Přál jsem si něčím se znicotnit, abych neměl už nikdy pro nikoho význam a nebyl trestaný za to, že někdo mě uznává nebo ctí a tě vezme čert. Ale takový ústup do moudrého klidu je smrt nebo aspoň poustevna. Umím si svou poustevnu dobře představit. Psát, popsané papíry ukládat na místo, odkud by je vybírali poslové, s nimiž bych se nikdy neviděl. Mezi lidi

sakra už vědí? Kdo vědí? Zařval jsem. Všecky, co k tobě vzhlížejí. A odešla klidně do práce. Nemohl jsem se rozhodnout k pohybu. Naopak jsem čím dál víc tuhnul, jak jsem cítil blížit se hodinu 11. a po ní 12. Nemám si brát, bože, kolikrát jsem si to říkal, nemám si brát žádnou další odpovědnost, nemám se plést do cizího času, nemám si dávat žádné schůzky. Ale teď ještě se musím zvednout. Nemůžu jen tak zkrátka převalit svou tíhu na dalšího za mnou, kdo nic neví. Vstal jsem a šel rovnou k paní P. Vyložil jsem jí pěkně souvisle, vždyť jsem za sebou měl písemnou přípravu, svůj názor na její cvičení v bezohlednosti. Brala to klidně, skoro beze slova. Byla právě v jiné roli. V roli docela spokojené ženské, která má děti ve škole a muže v práci, uklizeno, uvařeno, čte si. Otočil jsem se několikrát v otočném křesle, dopil čaj a šel. Kráčel jsem pomalu a v pohodě Nerudovou ulicí nahoru. Zastavil jsem se u obchodu s kávovým porcelánem. Za výlohou měly pěkné zlacené šálky. Jednotlivě, v ceně od 50 do 60 korun. Byl bych jeden koupil, ale neměl jsem peníze.

Pátek 9. února 1979. Seděli jsme okolo zaprášeného stolu v pusté místnosti, odkud vystěhovali nábytek. Na parketách zbyly obrysy koberců, na zdech stíny obrazů. Byl tam Ivan, Alexandr, Jiří a jakoby ještě Petr Kabeš nebo Karol Sidon. Byl to báječný úkryt pro naši poradu, nevím o čem. Najednou zhora od stropu padla do prachu na stole kapka a rozprskla se ve vodní kuličky, do níž, když se opatrně foukne, koulejí se a šednou. Pak další kapka a už začalo souvisle protékat stropem na několika místech v tom rohu, co jsme seděli. Chvíli jsme na to hleděli, potom asi Karol pravil: "Ti nás ale přesně vyhmátli zas." Odklidili jsme se k oknu, kterým pro špínu nebylo vidět ven a doufám, že ani dovnitř. Nerozžali jsme, vždyť ze stropu i ze zdí trčely jenom neukončené dráty. A už tam s námi byla jakási ženská, byla to nějaká nakladatelka z Rakouska. Chtěla, abychom pro ni udělali k propagaci našich věcí nějaký televizní rozhovor nebo sehráli scénku. Jenže tu nebyl Pavel Kohout, který takové nesmysly dovede uspořádat svižně a rychle. Hloupě a s nechutí jsme se dívali jeden po druhém. Potom navrhl Ivan, abychom spolu navzájem udělali jakési mini interview, v němž každý smí dát každému jenom jednu otázku. Tu nejdůležitější. Saša řekl: "Například, jak se cítíš, Ludvíku?" Ivan řekl: "Jak spíš, Ludvíku?" Jiří: "Zlobíš se na mě, Ludvíku?" Nakladatelka, nepůvabná a kouřící, ale nad očekávání přátelská a důvěrná, se zasmála a řekla rozkošně: "Ale to bude přímo milenecky dráždivé."

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
3: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po

0: několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
1: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
0: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
1: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
2: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Končí festival Colors of Ostrava. Prezident Pavel na něm v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že svou případnou kandidaturu oznámí příští rok. Maďarský prezident Šujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Francie a Anglie hrají na mistrovství světa o bronz. Počasí bude oblačno až zataženo, deštěm nebo přehánkami místy se můžou objevit i bouřky, teploty až 25 stupňů. Je neděle 19. července. U hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
4: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
5: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstit vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
6: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
4: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radio Žurnál.
3: Letošní ročník festivalu Colors of Ostrava se blíží ke svému konci. Právě teď uzavírá program na hlavní scéně americký zpěvák Teddy Swims. Koncert sleduje reportér Adam Tomáš.
7: Teddy Swims má většinu svého prvního českého koncertu za sebou a přilákal snad většinu festivalu. Show je plná pozitivních emocí, intimních momentů i kytarových sol a na stage má tedy kromě kapely třeba i gauč. Hit Lose Control zatím ale nezazněl. Ještě před začátkem Teddyho Swims se ročník ukončil proslovem ředitel festivalu Filip Košťálek. Program ale pokračuje dál. Lidé můžou jít o půl jedné na poslední koncert druhé největší scény. Tam zahraje australská producentka Alison Wonderland společně s českým producentem Nobody Listen. Letošní ročník definitivně skončí ve 4 ráno. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Radiožurnál.
3: Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
8: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů, informuje o tom BBC.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
3: Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
10: Když mluvíme o úkolech polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
11: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
12: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
13: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
12: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
14: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
12: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Dva autobusy s cestujícími se včera srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali trauma plán a ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
15: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
16: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
15: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
17: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
15: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
3: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
18: Náš spolek letos zmonitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
3: Fotbalisté Francie a Anglie hrají na stadionu v Miami o třetí místo na mistrovství světa. Utkání sleduje reportér Tomáš Petr.
19: Právě odstartoval druhý poločas, po první půli vedou Angličané 4-0, postupně skorovali Rice, Konca a také dvakrát Saka. Francouzi pro druhý poločas provedli hned 4 změny a budou se snažit alespoň trochu zdramatizovat tenhle duel, který můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a v neděli se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.
20: Uzavřený pražský okruh a nehoda na silnici 3 v Českých Budějovicích. Připomínáme obousměrnou uzavírku pražského okruhu mezi Ořechem a Barrandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19 Ořech, nákladní auta exitem 26. Provoz není silný, objízdné trasy jsou volně průjezdné. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zbystřete za sjezdem na Břeclav. Mezi 53. a 55. kilometrem pracují silničáři a projíždí se jen jedním pruhem. Kolona už je ale po podvečerním náporu jen minimální. A na silnici 3 čekejte kolonu na obchvatu Českých Budějovic. Před výjezdem z města směrem na Vodňany se srazila dvě osobní auta. Následky nehody překáží v provozu, projíždějte tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: AI model pro roboty, digitální euro na obzoru, varování před možnými dopady AI a návykový design Facebooku a Instagramu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
21: Samozřejmě vítám u mikrofonu také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
22: Ahoj Davide.
21: Facebook a Instagram používají návykový design a firma Meta by měla obě služby výrazně změnit. Ve svém předběžném obvinění to konstatovala Evropská komise. Meta je podle ní podezřelá z toho, že nedostatečnou ochranu uživatelů před návykovým chováním porušuje nařízení o digitálních službách DSA. Jako nápravná opatření komise navrhuje, aby Facebook a Instagram ve výchozím stavu vypnuli funkce, jako je automatické přehrávání médií nebo nekonečné scrollování, které uživateli nabízí stále nový a nový obsah. Měli by také nabídnout efektivní nástroje pro přerušování používání sociálních sítí a upravit své doporučovací algoritmy tak, aby se tolik nesoustředili na vyvolávání takzvaného zapojení, tedy zjednodušeně řečeno reakcí uživatelů na zobrazený obsah. Meta na předběžné obvinění zareagovala prohlášením, že s ním nesouhlasí, protože nebere v potaz kroky, které firma k minimalizaci těchto rizik zavedla. Petře, tohle je, myslím si, poměrně zase velká zpráva. Je to další krok Evropské komise vlastně proti těm velkým sociálním platformám. Vede už podobná řízení s X, vede podobné řízení s TikTokem. Teď je tady na řadě tady Meta a její Instagram a Facebook. A vlastně Evropská komise tady napadá ten vyloženě design těch služeb, to znamená jejich podstatu, to, jak fungují, jakým způsobem zobrazují uživateli obsah, jakým způsobem mu ho doporučují a podobně. Co říkáš na tohleto předběžné obvinění tedy Evropské komise? Myslíš, že tady v tomhle komise má pravdu?
22: Myslím si, že bez pochyby má pravdu v tom, že ty popsané sociální sítě, sociální média jsou návyková. Konec konců inženýři Mety vynaložili strašnou spoustu práce a času a úsilí, aby to návykové bylo, tak se jim to povedlo. To je vlastně svým způsobem uznání jejich zdatnosti a samozřejmě konstatování problému velkého Protože ze společenského hlediska je nežádoucí, aby takhle vlivná věc měla takovouhle vlastnost. Chci tím říct, že vlastně jsme se nedověděli nic nového, že jsou sítě návykové, to je známá a nikoli diskutabilní věc. Jiná otázka samozřejmě je, co se s tím dá dělat a jestli má Evropská komise sílu prosadit svůj názor proti těm americkým digitálním gigantům.
21: Asi jakýkoliv tvůrce obsahu, třeba knížky, filmu nebo i nějaké hudební skladby, písničky, se snaží, aby ten uživatel, ten, který ten obsah konzumuje, jak se hezky říká, to znamená dívá se třeba na film nebo na seriál nebo čte nějakou knížku, poslouchá písničku, tak aby vlastně opravdu u toho poslouchání, čtení nebo dívání zůstal. To znamená, že vlastně také vytváří jakousi potřebu, snaží se vytvářet návyk na ten konkrétní obsah. V čem jsou sociální sítě jiné v té návykovosti podle tebe?
22: Já myslím, že nutně ani úplně jiné nejsou. Ta hranice je rozmazaná a máš samozřejmě pravdu, že všichni, kdo něco vytvářejí, tak se snaží přitáhnout posluchače, čtenáře, diváka, aby u toho zůstal. A otázka, která z technik proto používaných je už manipulativní a neférová, to je složitá otázka. A nemyslím si, že na ní vůbec může existovat jednoznačná odpověď. Čili je to ke zvažování v každém konkrétním případě, ale celkem dnes asi panuje obecná shoda v tom, že ty sítě zacházejí příliš daleko. Nepoměřuje se to ani tak jejich designem. Poměřuje se to těmi důsledky, které mají. Kdyby vznikla nějaká kniha nebo televizní seriál, kterou by lidi neodkládali a zůstávali u toho dlouhé a dlouhé hodiny, a mělo to na ně zásadní psychický vliv, tak by se taky asi zvažovalo, jestli je tam všechno v pořádku. Nicméně takové případy neznáme. Tady jde o to, že to samo médium použité v případě sociálních sítí velice napomáhá tomu, aby ten návyk byl silný. Čili je to rizikovější prostředí než jiná média.
21: Evropská komise tedy navrhuje nějaká nápravná opatření firmě Meta vypnout v tom výchozím stavu nekonečné scrollování. To je takové to, když člověk jede newsfeedem nebo jakýmkoliv tedy feedem dolů a pořád se mu tam zobrazují nové a nové příspěvky a nemá to vlastně konce téměř. Pak tedy navrhuje, že by měla Meta upravit své doporučovací algoritmy tak, aby právě nebyly tak návykové, aby tedy se nesoustředili na to vyvolávání nějakých reakcí, většinou asi emočních u těch uživatelů. A navrhuje také zakázat automatické přehrávání obsahu. To se týká asi třeba různých reels, příběhů a podobných videí na Instagramu a na Facebooku. Tohle jsou ale docela zásadní funkce asi na té sociální sítě. Myslíš, že opravdu, kdyby se je povedlo nějakým způsobem omezit, tak by se mohla tedy snížit ta návykovost? To je jedna otázka. A druhá věc je, byly by to pořád ještě sociální sítě bez těchto funkcí?
22: Byly by to pořád sociální sítě, konec konců, kdo má dobrou paměť, tak pamatuje sociální sítě, které v podstatě takhle kdysi vypadaly. To jenom jejich postupné zdokonalování technické a psychologické je přivedlo do toho současného stavu. Čili ono by to šlo, spíš jde o to, že kdyby se tohle všechno uskutečnilo, tak tím provozovatelé těch sítí, a zatím mluvíme o Metě, ale ono by se to týkalo i jiných, přijdou o docela velkou část svých příjmů, protože ty přímo souvisejí s tím, jak návykové ty sítě jsou. Tudíž budou se bránit zuby nehty, aby nemuseli podobná opatření přijmout, protože by je to stálo velké peníze a obě strany toho sporu to dobře vědí.
21: Určitě z toho vychází i ta reakce firmy Meta, která tohle předběžné obvinění vlastně zamítla nebo řekla, že s ním nesouhlasí a že učinila řadu kroků, které mají minimalizovat ta rizika, o kterých právě Evropská komise mluví. Meta opravdu nějaké kroky udělala, ale třeba komise říká, že například tedy takové ty nástroje, které mají po nějaké době člověku říct, hele, už tu síť používáš moc dlouho, dej si pauzu, nebo různé rodičovské nástroje, aby rodiče mohli jak si kontrolovat, jak dlouho třeba jsou jejich děti na těch sociálních sítích a nějak to regulovat. Takže tyhle funkce podle komise tady nefungují, že jsou příliš složité nebo že se dají jednoduše obejít a podobně. Dělá podle tebe Meta dost, aby nějakým způsobem tu návykovost omezila, nebo tedy, jak si říkal ty, nemá vlastně na tom zájem, protože je na tom jaksi finančně závislá?
22: Nemá na tom zájem, bude se snažit ustupovat co nejméně, tak aby právní spor mohl pokračovat, jestli už je to dost, nebo jestli to není dost, a hraje tím o čas. Z jejich pohledu, z jejich cynického pohledu přes peníze je to naprosto logický postup.
21: Každopádně myslím si, že je to tedy nějaký další pokus komise, jak tu regulaci, která platí tady už od roku 2022, jestli se nepletu, tak jak ji nějak uvést v život a jak ji začít vymáhat. No tak uvidíme, kam to povede, jestli se to Evropské komisi povede a jestli tedy ještě za těch několik let, až se dozvíme ten finální výsledek, to vůbec bude relevantní.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Umělá inteligence může v příštích 10 letech bezprecedentně proměnit ekonomiku. Změny by mohly být větší než za průmyslové revoluce. Zároveň by se mohly odehrát mnohem rychleji. Ekonomové, politici a technologičtí lídři by měli už teď chystat nová pravidla, ochrany a instituce, které zajistí, aby z vývoje AI měla společnost prospěch. Tak se dá ve stručnosti shrnout obsah prohlášení Musíme jednat hned, We must act now, které podepsalo několik set akademiků, AI výzkumníků či podnikatelů z celého světa. Je mezi nimi mimo jiné 15 laureátů Nobelovy ceny, vysokoškolští pedagogové, ale i někteří zaměstnanci firem OpenAI či Anthropic, které AI modely vyvíjejí. Podle výzvy může rozvoj umělé inteligence přinášet rizika, například masový zánik některých pracovních míst, na který nebudou sociální systémy států připraveny. Na druhou stranu výzva zmiňuje možné pozitivní dopady zavádění pokročilé umělé inteligence, jako je třeba zvýšení životní úrovně lidí. Petře, podobných výzev už jsme vlastně i v našem pořadu reflektovali, myslím, poměrně hodně. Vymyká se nějak tahle ta nejnovější? Pro mě se tady vymyká hlavně tím, jak je krátká. Ony jsou to vlastně 3 odstavce, to hlavní, co tedy v té výzvě je. Ale přijde ti, že je tedy odlišná nějakým způsobem, že se liší něčím zásadním od těch předchozích výzev?
22: Ano, podle mě ano. Tím, že se snaží posuzovat problém vyváženě. Mluví nejenom o rizicích, ale o přínosech. Nevyzývá k tomu, aby se vývoj umělé inteligence zastavil nebo zakázal. Vyzývá k tomu, aby se na něj společnost připravila a zvážila, co všechno je potřeba změnit, aby dál společnost mohla dobře fungovat i s touto novou převratnou technologií. To je naprosto rozumná výzva. Jediné, co zůstává otázkou, je, jak ji prosadit proti všem těm, kdo nemají zájem na tom, aby se nějaká podobná opatření zaváděla. A těch je spousta od firm, které vyvíjejí umělou inteligenci, po celou řadu politiků demokratického i nedemokratického světa. Čili je to taková výzva trochu na první pohled až naivní, ale nepodceňoval bych to ani trochu, protože jsou historické precedenty třeba atomoví vědci, když začali po druhé světové válce upozorňovat na rizika jaderných zbraní a na nutnost mezinárodních dohod, tak to taky vypadalo, že nemají šanci proti vládám supervelmocí. A nakonec ty jejich iniciativy přispěly k tomu, že se třeba zakázaly jaderné testy, což byl velký pokrok. Takže já věřím tomu, že tahle výzva může mít podobný dopad.
21: Jak jsem říkal, tak tu výzvu podepsali také někteří zaměstnanci firm OpenAI nebo Anthropic. To jsou firmy, které vyvíjejí ty nejpokročilejší AI modely. Je tohle pro tebe třeba známka toho, že i v rámci těch firm by se mohly tedy zvednout nějaké hlasy pro nějaké odpovědnější jaksi používání těch AI modelů nebo právě pro nějakou přípravu na ty společenské změny, které možná ty modely opravdu přinesou, když je to takhle zevnitř i těch firm a od těch výzkumníků?
22: Já v tom zase vidím podobnou situaci jako u té jaderné energie. Tam taky se za třeba ten zákaz testů zasazovali lidé, kteří vlastně aktivně pracovali i na vývoji jaderných zbraní. Byli to ti, kdo nejvíc a nejpřesněji věděli, jaká rizika to přináší. S umělou inteligencí dnes je to podobné. Ti lidé, o kterých jsem mluvil, jsou taky ti, kteří nejlépe rozumějí potenciálním důsledkům. Zavádění AI připadá mi logické a z jejich strany odvážné možná, že se k takové výzvě připojí a zvyšuje to její závažnost.
21: Ta výzva mluví o rizicích tedy a i o těch pozitivních dopadech. Tak já nejdřív samozřejmě jako správný novinář zmíním ta rizika. Mluví se tam o možném masovém zániku pracovních míst a vlastně v článku v New York Times, ve kterém byly i nějaké komentáře těch některých signatářů, tak tam to konkretizovali, že právě na takové změny nebudou připraveny systémy, já nevím, dávek v nezaměstnanosti a vůbec všechny sociální dávky současných států a že je potřeba o tom uvažovat už teď a připravovat se na tu situaci, protože ta změna může být dramatická a velice rychlá a když na to ty státní systémy nebudou připraveny, tak by se mohly nějakým způsobem třeba zhroutit a podobně. Myslíš, že tohle opravdu nastane, že kvůli umělé inteligenci a jejímu nasazování někam do praxe, takže se v těch, dejme tomu, příštích 10 letech opravdu dočkáme nějakého hromadného propouštění v některých třeba oborech a podobně?
22: Může to nastat, je to naprosto reálná možnost. A těch oborů může být hodně postižených, v podstatě všechno, co je duševní práce, tak je potenciálně v ohrožení velké restrukturalizace pomocí umělé inteligence. Ono to může mít spoustu dopadů, nejenom ty, o kterých jsi mluvil, ale západní společnost, střední třída v západní společnosti je masově zadlužená. Všichni mají nějaké hypotéky, dluhy na kreditních kartách a podobně. A ten systém funguje díky tomu, že ti lidé jsou pořád schopni to splácet. Když by nebyli, tak se celý ten ekonomický stroj, který si vlastně pořád půjčuje od budoucnosti, zasekne. To by mohl být hodně velký otřes. Čili zvažovat sociální důsledky dopadu, zejména na střední třídu, protože to je ta, která dělá dneska většinu těch duševních prací, to je naprosto na místě.
21: Já mám takový pocit, že právě o tom dopadu AI na pracovní místa nebo na některé obory, na to, že zanikne spousta třeba pracovních míst, že se o tom mluvilo hodně na začátku, když ten velký rozvoj AI tady nastal, pak hodně zněly takové ty hlasy, které říkali ano, ale vždycky to takhle bylo, když přišla nějaká technologická změna a zároveň vznikla celá řada nových pracovních míst, takže se to nakonec nějakým způsobem vyrovnalo a vlastně ta ekonomika fungovala dál. A teď mám pocit, že se opět vrací ty hlasy, které varují před nějakými těmi dopady právě zániku pracovních míst, byť tady myslím, že tahle výzva neříká, že by to měl být nějaký absolutní jaksi úbytek míst, ale prostě hlavně se snaží varovat před tím jaksi velkým úbytkem v krátkém čase v některých těch oborech. Je už nějaká shoda na tom, jak to tedy bude, jestli tady opravdu AI bude nějakým způsobem rušit hodně pracovních míst v řadě oborů, anebo jestli prostě se to nějakým způsobem vyrovná právě vznikem těch nových?
22: To nikdo neví. To je předvídání budoucnosti s příliš mnoha neznámými. Nicméně dvě věci bych k tomu řekl. Za prvé, to, že něco nějak bylo v minulosti, nezaručuje, že to tak bude zas. Ty situace se nikdy přesně neopakují. Historie se neopakuje, jenom se trošku podobá. Jedna věc. A druhá věc, ono se to určitě časem upraví a vzniknou nová pracovní místa, ale nebude to hned, bude tam přechodné období. I v minulosti tomu tak bylo, společnost se vychýlila, pak se stabilizovala, ale málo kdy se už mluví o tom, že to trvalo třeba 30-40 let a že po tu dobu osudy mnoha lidí nebyly úplně nejpříjemnější. Pokud by se něco podobného stalo zas a ten výkyv nějakou dobu trval, tak to otřese společností.
2: Online Plus Davida Slíška.
21: Digitální euro se blíží. Evropský parlament nedávno schválil svou pozici pro vyjednávání o podobě nové digitální měny s Radou Evropské unie a Evropská centrální banka oznámila, že vybrala 36 provozovatelů platebních systémů, kteří se mají v druhé půli příštího roku zúčastnit pilotního projektu digitálního eura. To by mělo fungovat v zemích tzv. Eurozóny jako digitální obdoba tradičního eura. Uživatelé by měli mít možnost digitální měnou platit v obchodech, online nebo si posílat peníze mezi sebou. Většina obchodníků má mít povinnost digitální měnu přijímat. Evropská unie ale plánuje i výjimky pro malé firmy nebo drobné podnikatele. Členské země eurozóny zároveň mají mít povinnost zajistit, aby obchodníci nepřestali přijímat fyzické peníze. Základní služby, jako je založení a vedení účtu, mají být zdarma. Transakce se mají ověřovat bez odhalování osobních údajů, zároveň ale mají platit regulace pro boj s financováním terorismu nebo proti praní špinavých peněz. Petře, digitální euro České republiky se s velkou pravděpodobností nějak nedotkne, opravdu se týká hlavně těch zemí eurozóny, kde má být takovou digitální alternativou k papírovému a kovovému euru, k té klasické hotovosti. Ale stejně mně to přijde jako zajímavé téma, protože tohle má být digitální evropská měna, kterou bude vydávat a provozovat Evropská centrální banka a má sloužit právě mimo jiné, tedy aspoň to teď vypadá jako nějaká protiváha těm americkým platebním systémům a provozovatelům plateb, jako je Visa, Mastercard a podobně, protože se ukazuje, že Evropa chce mít nějakou svoji digitální suverenitu i v téhle oblasti. Co na ten projekt říkáš? Myslíš, že to má smysl?
22: Jasně, no tak ta první poznámka je, že my bychom pro začátek potřebovali asi i na digitální euro, tak by se dal mluvit o digitálním a to na obzoru taky není. Čili pro nás je to trošku divácký sport, tahle záležitost. To nahrazování peněz, byť i třeba ve formě kreditních karet, digitální plnohodnotnou měnou je trend v tuhle chvíli, všude se to odehrává a ano, stojí za připomenutí, že všichni ti velcí zpracovatelé plateb vlastně jsou mimo Evropu. To je taky něco, o čem člověk nikdy moc nepřemýšlel, dokud Evropa a Amerika byly kamarádi. Najednou tady tenhle problém máme. Mě na tom hodně zaujaly ty požadavky, to jsou velmi silné požadavky, že služby jako založení a vedení účtu mají být zdarma a že transakce se mají ověřovat bez přístupu k osobním údajům. Toho dosáhnout, to se lehko řekne tohle, zní to sympaticky, politicky to zní moc hezky. Toho dosáhnout, to bude velký oříšek a jsem v skutku zvědav. Ty vždycky říkáš, že jsi zvědav, jak to dopadne. V tomhle případě jsem já opravdu zvědav, jak tohle dopadne, protože si myslím, že to je velmi vysoká laťka.
21: No, u těch osobních údajů tam to právě bude asi složité, protože zároveň Evropská centrální banka mluví o tom dodržování těch různých regulací proti financování terorismu a praní špinavých peněz a to souvisí s tím, že se identifikují například ty strany té transakce nějakým způsobem a podobně. Jsem na to sám také hodně zvědavý, jak tohle to nakonec tady bude vyřešeno a jsem zvědavý i na celé to digitální euro, jak se tady dostane do praxe. No, uvidíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
21: Francouzská firma Mistral představila svůj první AI model, který slouží pro navigaci robotů v prostoru. Zajímavý je v tom, že na rozdíl od podobných modelů, které k orientaci využívají data z řady kamer a dalších senzorů, se Robostral Navigate obejde s údaji jen z jedné jediné kamery. Přitom dosahuje poměrně velké úspěšnosti, skoro 77% v jednom z nejpoužívanějších testů pohybu v neznámém prostoru pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Model je určen k tomu, aby roboti mohli autonomně procházet složitým prostředím, jako jsou třeba kanceláře, byty nebo i venkovní prostory. Petře, Mistral, dosud tedy jediný vlastně velký, aspoň trochu významný tedy vývojář velkých jazykových modelů, francouzská firma. Teď to vypadá, že uhýbá od těch klasických obecných modelů do nějaké specializace právě pro navigaci robotů. Co na tenhle krok říkáš a co říkáš na ten model?
22: No, vypadá to tak. Vypadá to na takový ten obrat, kterému se v teorii podnikání říká pivot. A to je hezký název pro situaci, najde nám biznis, tak zkusíme něco jiného. A já jsem z toho maličko nesvůj, abych pravdu řekl, protože Mistral, přestože asi se není schopen v tuhle chvíli vyrovnat těm velkým americkým jazykovým modelům, tak pořád je to nejblíž, co k ním Evropa má a jestli se tady má budovat nějaká umělá inteligence nezávislá na Spojených státech, tak tohle byla zatím nejlepší šance, jak se k ní časem třeba dostat. Pokud to Mistral hodlá zabalit a změnit svoje zaměření na robotiku, to je taky dobrá a užitečná věc, ale není to ten základní bázový model, na kterém se dá stavět veškerá další umělá inteligence. Tak to by mi přišlo skoro líto a skoro by to byla chyba, ale pochopitelně je to komerční společnost, může je limitovaná tím, co si může a nemůže dovolit. A pokud jde o schopnosti toho ovládání robotů, tak ano, ono dneska se hodně v té robotice přechází spíš k inteligentnímu zpracování, ne tak obsažných údajů, než že by byl robot osazen strašnou spoustou čidel a měřil všechno okolo sebe. Učí se ti roboti vystačit s menším počtem údajů. Konec konců každý vysavač má taky jenom jednu kameru a poradí si docela dobře v prostředí. Čili tohle asi je cesta přesunout se spíš do toho inteligentního zpracování dat než do jejich zhromažďování a může to být zajímavé, ale jak říkám, já bych rád viděl Mistral jako velký evropský jazykový model.
21: No tak uvidíme, třeba ještě se nebudu úplně stahovat ani z tohohle toho trhu, ale mám z toho kruku takový pocit, že se snaží opravdu zaměřit na něco, kde mají větší šance. Tak uvidíme. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
22: Naschledanou.
21: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
0: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutností mu rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem i u těch finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
5: Dobrý den.
0: Dluhy. Ty jsou odedávna něčím, co nikdo nechce mít, ale prakticky všichni je v některé části svého života dělají a potřebují. Michale, vy pokládáte jednu z otázek, zda je úvěr hříchem. Je?
5: Obecně určitě ne. Obecně je to prostě nástroj, je to vynález lidský, úplně stejný, já bych řekl, jako sirky, nebo nůž, nebo auto. A prostě kdo s tím umí zacházet, kdo je dobře proškolen v úzovkách, jak to používat, aby to bylo k užitku, tak ať to klidně používá. A kdo to neumí, nebo dokonce, nedej Bůh, jak si to používá jako zbraň, no tak to je samozřejmě špatně. Ale dluh sám o sobě si myslím, že prostě je bez znamenka. Můžeme mu dát kladné nebo záporné zamínko podle toho, jak to použijeme.
0: A proč tady máme tendenci směšovat to, dejme tomu, emotivní nebo morální hodnocení dluhu s jeho ekonomickou funkcí?
5: No, já mám trošku podezření, že to je proto, že někteří z nás, nebo možná dokonce mnozí z nás, nejsou úplně dobře schopni rozpoznat, jestli patří k těm, kteří s tím dluhem umějí zacházet, nebo ne. A takový ten odvěký lehký odpor k dluhům, který už asi je slabší než býval, ale pořád přetrvává, tak je trošku možná určitým filtrem, který pomáhá aspoň části té společnosti, která by to neuměla, která by dopadla špatně, tak pomáhá vytvořit určitý reflex, aha, tak tohle radši ne, protože všichni říkají, že bych dopadl špatně. Kdežto pro ty lidi, kteří jsou si jaksi jistí v tomhle a kteří vědí, jak s tím zacházet, rozumějí tomu, mají k tomu třeba i vzdělání dokonce, nebo v rodině minimálně, vědí, jak fungují hypotéky a podobně, tak ty se toho neleknou, ty vědí, že dluh je prostě nástroj jakýkoliv jiný a buď teda mají na splátky nebo nemají, tak snad tohle je jediné, co mě napadá jako vysvětlení, proč do dneška přežívá tenhle ten v uvozovkách středověký pocit, že dluh je něco špatného.
0: No a jakou roli v tom hrají úroky, protože ty v minulosti nebyly samozřejmostí, půjčovaly se peníze jen tak a vracely se jen tak, tak jak moc se proměnil vlastně ten vztah společnosti k dluhu a k úrokům?
5: No tak první zajímavá věc, pozorování, co uvidíme, když půjdeme tou historií, je, že prakticky dluhy existují od jak živa. Ta myšlenka dluhu je nesmírně stará. Vlastně provází lidstvo celou dobu, nikdy nebyla žádné období, kdy byl úplně naprosto striktní zákaz, anebo i když třeba byl hodně striktní, tak se stejně půjčovalo na černo, trošku něco jako prostituce na podobné úrovni. Prostě ten nástroj si našel svou cestu, protože evidentně byla poptávka i nabídka na tomhletom trhu. No, když to vezmeme velmi stručně, tak když se podíváme do Starého zákona, tak tam uvidíme, že vlastně Izraelité se snažili přimět své soukmenovce, aby si navzájem nepůjčovali na úrok, ale cizincům ano. Takže tam už je v tomhletom rozlišení je vidět, že jaksi je to svým způsobem něco neúplně hezkého, nebo nejsme si úplně jistí, že to je v pořádku, ale těm cizím, těm ošklivým, se kterými možná obchodujeme, ale nejsou to naši kamarádi. Je to dokonce, může to být i zbraň někdy, přesně tak. Takže tam ano, tam do toho pojďme, ale mezi vlastními bez úroku. Zrovna tak v antice, dokonce i velcí někteří filozofové prostě hloubali nad tím a uvádí se příklad, že přece, když se půjčí kráva, tak tam můžu chtít potom člověku, co si půjčil, aby mě vrátil něco navíc, protože z té krávy on mezi tím mohl mít potomstvo, ale z peněz přece žádné potomstvo není. Když někomu půjčím stovku, tak ze té stovky se 10 koruna nenarodí třeba za týden nebo za měsíc. No ale to tak samozřejmě vůbec není naopak. Je to úplně přesně naopak, že i ty peníze sami o sobě samozřejmě ne. Ale když já si za ty peníze tu krávu koupím, no tak v tu chvíli ty peníze vlastně nepřímo nějaký výnos taky mají. Ale je z toho vidět, jak to trápilo ty lidi, jak vlastně ta myšlenka úroku byla taková jako celou dobu taková trošku trapná, taková jako nevědělo se, co s tím. Křesťanství se vlastně hodně navázalo na ten izraelický, řekněme, starozákonní přístup, to znamená mezi křesťany ne, ale ty bezvěrci, ty ať si teda s Pánem Bohem půjčujou, protože stejně půjdou do pekla všichni, tak prostě jim povolme to, co my máme zakázáno. Takže zatímco Židi měli zakázáno třeba zemědělství nebo řemesla, tak naopak měli povolené úvěrování, včetně úročení, takže tam to šlo tímhletím způsobem outsourcování, bych to nazval, řekněme, náboženského. A vlastně teprve v někdy v 16. století, když přišla reformace, tak ta se k tomu postavila způsobem v podstatě, kterým se k tomu stavíme dodnes. To znamená, že lichva není jakýkoliv úrok, ale až teprve, když to přeženeme s tím úrokem, tak to už jako tady pozor, ale určitý přiměřený úrok je vlastně v pořádku.
0: No, pojďme se tedy podívat na úvěr nebo dluh samotný. Jak ho máme chápat z pohledu ekonomie? Jaká je vlastně jeho ekonomická funkce?
5: No tak jsou dva základní typy úvěrů. Je úvěr investiční a úvěr spotřební nebo provozní, můžeme říct, ve firemním kontextu. Ten investiční spočívá v tom, že nám umožňuje vlastně nakoupit něco, co nám zvýší naši produktivitu, ať už je to firma, ať už je to zaměstnanec, který si třeba koupí auto a díky tomu autu je schopen dojíždět do lépe placené práce. V podstatě mu to taky zvýšilo produktivitu a příjmy tím pádem. Takže to jsou ty investiční úvěry, které sami sebe zaplatí, protože do budoucna doufáme, pokud je to dobře vymyšleno za investice, není to úplně nezbytně nutné, ale snažíme se o to, tak ten úvěr sám si na sebe vydělá vlastně. A pak jsou ty spotřební, které si na sebe nevydělají sami. Tam je to trošku s větším otázníkem, jestli tohle je ještě pořád správný směr postupu, brát si peníze na spotřebu. A tam každopádně ta role je taková, že něco, co já bych, na co bych si musel ušetřit, tím pádem bych si to koupil za nějakou dobu, tak já si to koupím už teď a to skonzumuju už teď, což má nějaké výhody. Jednak budu dřív šťastný, protože jsem se na to těšil, ale třeba i časové. Pokud já si na to ušetřím na dovolenou, si ušetřím na podzim, ale já není chci jet v létě, třeba protože mám děti školou povinné, no tak je mě málo platné, že jsem si ušetřil na podzim, čili může to mít i tyhle ty aspekty, každopádně umožňuje mě to posunout něco blíž do přítomnosti z budoucna a tou cenou samozřejmě úrok.
0: A z hlediska, dejme tomu hospodářství, tedy národní ekonomiky, je úvěr jedním z hlavních motorů hospodářského růstu, protože teď se vede debata v souvislosti s rozpočtem a s jeho schodkem, zda se Česku vyplatí se zadlužit a investovat, protože budoucnost, když správně investujeme, nám ten úvěr zaplatí a ještě na tom vyděláme. Dalo by se hospodařit jako republika bez dluhu, protože ten vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový, to je náš grál, kterého, pokud se nemýlím, v Evropě dosahovali snad pouze jenom Němci.
5: Určitě by se dalo, samozřejmě, že by se dalo. Vývoj ekonomiky by byl hladší pravděpodobně, protože ty dluhy mají tu nevýhodu, že v sobě mají element nejistoty. To je jasná věc. Prostě my se zavazujeme k něčemu do budoucna, my přesně nevíme, co se v té budoucnosti bude dít. Takže čas od času některé dluhy dopadnou špatně. To je potřeba přiznat úplně jednoznačně. A to znamená, to pak vnáší do hospodaření toho, kdo si ten dluh vzal, tak to tam vnáší nějaké kolísání. Dostávám se, jaksi zlepšuje se má situace díky tomu dluhu, když je dobrý, když je špatný, tak naopak z toho má komplikace. To platí i pro ekonomiku jako celek, čili dluhy tu ekonomiku rozkolísávají, vnášejí do jiný cykly, ale v průměru celkově ten růst urychlují. Takže bez dluhů bychom rostli klidněji, ale pomaleji. A dneska bychom pravděpodobně nebyli tak bohatí, jak jsme, ale neměli bychom za sebou tolik kolísání, tolik jaksi skoků nahoru a dolů, kolik jich za sebou máme.
0: Podle agentury STEM zhruba 25% dotázaných respondentů si vůbec nespoří. Asi 15% domácností žije od výplaty k výplatě a značná část populace podle STEMu nepovažuje tento způsob hospodaření za problematický a přibližně 2/3 Čechů vnímají dluh jakožto běžnou součást své finanční reality. Dluh je dluh, ať je na cokoliv. Ale asi všichni cítíme, že je rozdíl mezi dluhem, který vytváří nějakou tu budoucí hodnotu, o které jsme mluvili, a dluhem, který financuje naši současnou spotřebu. Jak velké riziko je to, že Češi tedy vnímají život na dluh jakožto standard?
5: V mezinárodním srovnání Češi jsou úplní žabaři ještě pořád, teda ve srovnání se západní Evropou, co se týče života na dluh. Jo. Mm-hmm. Tam ještě máme pořád hrozně moc co dohánět, pokud teda chceme dohánět ten západ zrovna v této oblasti. Já neříkám, že musíme, ale ano, žijeme čím dál víc na dluh, ale pořád ve srovnání se západní Evropou to není zas tak velká věc. To je první věc. A riziko si myslím, že to být nemusí do té doby, dokud prostě budeme všichni dostatečně opatrní. Do té doby, dokud, to je jako u těch aut, dokud budeme jezdit s rozmyslem po těch silnicích, tak je jedno, kolik máme aut a kolik máme silnic, prostě dává to nějaký smysl jet nějakou rychlostí v nějakou chvíli, no tak stejně tak, a to mimochodem teda v tom případě dluhů se posouvá i na úroveň regulátorů, dokud budeme mít solidní regulátory, a myslím si, že v tomhle směru jsme na tom velmi dobře, Česká národní banka je považovaná za, skoro bych řekla, až maličko konzervativní v tom jaksi průměru mezinárodním regulačním, takže dokud prostě ta regulace dluhů bude v Česku taková, jaká je, dneska už si myslím je docela vymazlená, tak bych se toho nijak zvlášť nebál. Zase znova, vždycky tady budou nějaké špatné dluhy. Vždycky neustále budeme slýchat nějaké historky o tom, že někdo teda se zadlužil a neustál to. Ale když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak co se týče podílu špatných dluhů, se kterými mají problémy domácnosti, ať už to jsou hypotéky nebo spotřební, tak jsme na historických minimech. Teď, v tuhle tu chvíli, co se týče České republiky, ty statistiky jsou někde do roku 2007, čili 20 let zhruba, tak jsme úplně nejníž, co jsme kdy byli. Takže ta situace se spíš zlepšuje, jestli něco, co se týče schopnosti splácet. A v mezinárodním srovnání taky patříme k zemím, kde ta disciplína splácení je úplně nejlepší. Čili zatím si myslím, že jsme na tom velmi dobře.
0: Když se rozhodujeme o úvěru, tak podle jakých kritérií bychom měli posuzovat, zda je konkrétní úvěr pro nás rozumný?
5: No tak ta úvaha v vozovkách není nějak zvlášť složitá. Prostě musí na splácení toho úvěru musí být prostor v rozpočtu. Do budoucna. Třeba tam teď není, ale možná, že chceme něco změnit tak, abychom teda na to ten prostor měli, něco přestaneme platit. Zkrátka dobře, něco možná někde ořežeme tak, abychom tam ten prostor vytvořili, to je první věc. Druhá věc je posoudit rizika, protože my teď máme nějaký obrázek před sebou, za půl roku to může být úplně jinak, čili trošku se zamyslet nad tím, co dělám třeba jako zaměstnání, jaké je riziko, že o to zaměstnání přijdu, že se bude propouštět, nebo že poptávka bude menší v tom oboru a tak dál a tak dál. Jaké je riziko nenadálých výdajů? To bych řekl je úplně největší problém mezi námi, jo? Když se budeme bavit o rodinných rozpočtech, tak jako správně odhadnout, jaká bude průměrná výše mých celkových výdajů v nejbližších měsících a letech. Přičemž tam počítám i mimořádné položky, a teď nemyslím jenom opravu auta, ale i třeba svátky a narozeniny, dárky, jo? Někdo bude mít 50, jiný, to tak se dává něco většího, tam jsme schopni do tisíců prostě v těch darech, jo? Nějaká zajímavá hrozně dovolená, nebo jo, prostě těch notebook nový, těch výdajů, takových těch jednorázových, které přijdou jedno za několik let, ale je to kupa tisíc, těch je celá řada a my máme podobně tendenci, tím, že nejsou každý měsíc, tak máme tak trošku tendenci na ně zapomenout. A to může být potom problém, že najednou zjistíme, safriš mi to nevychází, čili všechny tyhle ty riskantní záležitosti trošku posoudit, mít tam nějakou rezervu a pokud mě to vychází, tak...
0: A pokud ne, tak je to situace, kdybyste člověku doporučil si ten úvěr raději vůbec nebrat.
5: Přesně tak, ale naštěstí, už jsme o tom taky trošku mluvili, dneska v Česku už regulace tak přísná, že za mě tu moji úvěruschopnost, tu moji bonitu hodnotí i ten věřitel. Jedinou to má, jediný zádrhel je tam ten, že my mu nesmíme lhát. A já znám lidi, kteří jdou do banky pro úvěr a prostě lžou tam. Nepřiznají určité výdaje nebo nadhodnotí svoje příjmy. Ta banka není úplně všemocná, ona zase úplně pod všechny naše prsty nevidí. Tak určité věci nám prostě věří. Pokud nejsou úplně mimo mísu, tak prostě nám věří ty v naše výdaje o 10 tisíc menší, než jsou ve skutečnosti. A to je podle mě, jestli je něco hřích v souvislosti s úvěrem, tak to není vzít si úvěr, ale lhát tomu, kdo mě pomáhá zhodnotit, jestli já na ten úvěr vlastně mám, jestli se mám vzít nebo ne. To je podle mě moderní hřích.
0: Takže v momentě, kdy nám věřitel po nás nechce vědět nic a puší nám na cokoliv, jakoukoliv částku.
5: To je hrozivá situace.
0: Tak to je riziko.
5: Toho bych se hodně bál.
0: Které ano. Prostě nemáme posuzovat. A je to ten červený praporek, který
5: ano,
0: mává,
5: tady něco nehraje.
0: Běžme pryč.
5: Přesně tak.
0: Společně s Michalem Skořepou, ekonom České spořitelny, servírujeme další finanční jednohoubku, tentokrát o úvěrech. A ta největší část, drtivá část zadlužení české společnosti, tak to jsou hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, tedy úvěry na bydlení. My dlouhodobě preferujeme vlastnické bydlení, je to preference, která pro někoho je výsledkem ekonomické racionality, protože je zde i ten mýtus, že přeci nebudu platit někomu nájem, že jsou to vyhozené peníze. Jak to je ale z ekonomického hlediska? Je úvěr na bydlení za současné situace, kdy české nemovitosti patří k nejdražším v Evropě, vlastně dobrá investice?
5: No, tak tohle je hodně složitá otázka. Já občas vidím nějaké srovnání v médiích, které se veze čistě jenom na splátce úvěru a na nájemné měsíčním, ale takhle se to prostě počítat nedá. Tam jde o to, jak se bude to nájemné vyvíjet do budoucna, jak se budou vyvíjet úrokové sazby, refixace, jak ten úvěr bude fungovat, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Jestli vzorem pro naše očekávání dalšího vývoje cen nemovitostí je to, co se tady dělo dosud, to znamená růsty klidně 10-15-20%, anebo to, co se dělo v OECD, což je skupina bohatých zemí za posledních 50 let, což jsou asi 4%. No tak to je velký rozdíl. Z hlediska toho, jestli se mě to finančně vyplatí, teda si koupit ten dům nebo ne, nebo byt, to je hodně velký rozdíl. Čili ta úvaha je velice složitá a záleží taky na tom, kde jsme. Pokud já jsem občas tohle v minulosti počítal, toto srovnání hodně důkladně a vycházelo mně, že v Praze rozhodně nedává smysl si kupovat nemovitosti. Tam je lepší bydlet v nájmu. Pražské nemovitosti jsou, nebo byly tehdy a předpokládám, jsou pořád extrémně předražené z tohle pohledu. Brno bylo tak jako 50-50 a zbytek republiky bylo lepší si to koupit, než tam bydlet v tom nájmu tržním v tu danou chvíli. Ale říkám, závisí to skutečně lokalita od lokality a asi i trošku čas od času, protože ty poměry se mění, úrokové sazby kolísají, naše příjmy samozřejmě se můžou měnit a jaksi schopnost.
0: A tak. Proč tedy tato ekonomická, dejme tomu, logická úvaha, že si to spočtete vy, tak počítám, že to dokáže spočítat řada ekonomů. A tato ekonomická úvaha nefunguje a Češi opravdu ve velkém chtějí mít vlastnické bydlení.
5: Tak to má, si myslím, důvody vůbec ne ve skutečnosti finanční, ale důvody historické, a to nezas tak úplně dalekosáhle historické. To má původ v podstatě hlavně v 90. letech, kdy proběhla plošná privatizace za hubičku, čímž se vytvořil pocit v české společnosti, že je normální bydlet ve vlastním. A kdo nebydlí ve vlastním, tak je trošku zvláštní. Mm-hmm. To je první věc. A druhá věc, možná ještě důležitější, to, co se tehdy dělo na nájemním trhu a v regulaci nájemného, která byla velmi špatná tehdy. Dělala se tam různá zvěrstva v souvislosti s tím, že když jste byl původní nájemník, tak bylo regulované nájemné, takže byla snaha vás vyštípat, takže vám vlastník velmi často, pokud nebyl solidní, začal komplikovat život. No prostě vytvořila se tady představa, že v nájmu bydlí jenom lůzři, jenom ti, kteří prostě, kterým nic jiného nezbylo, kteří neumějí s penězi zacházet a tak dál a tak dál. To už si myslím, dávno není pravda. Regulace nájemného v České republice dneska je daleko sofistikovanější, než bývala. A já osobně jsem bydlel několik let nedávno v nájmu, úplně bez problémů. Takže myslím si, že to je věc učení, věc zvykání, věc změny názoru na tyhle ty věci. A my to vidíme, že se posouváme, oni nám k tomu teda pomohli i Ukrajinci. Jsem se nastěhoval, že jo, samozřejmě v souvislosti s válkou spousta Ukrajinců, takže ten podíl nájemního bydlení pomalu roste, ale ještě pořád jsme velmi daleko od Němců, Rakušanů. Ale můj tip je, že do budoucna se k ním budeme blížit.
0: Úrok z hypotečního úvěru nebo z jakéhokoliv úvěru bývá veřejností často vnímán jako odměna pro banky nebo věřitele. Co všechno vlastně, ale pojďme se na to podívat z druhé strany, se v tom úroku skrývá v té jeho hodnotě. Protože například se vede velmi, nebo vedla se velmi ostrá debata o tom, zda mají mít věřitelé u hypotečního úvěru právo jej kdykoliv splatit bez jakýchkoliv poplatků.
5: Ve skutečnosti spíš je to tak, že hypotéka je pro banku jeden typ investice, jak peníze na nějakou dobu nějak využít, a vedle toho jsou jiné možnosti, třeba státní dluhopisy. A vy, když máte někomu půjčit hypotéku s pětiletou fixací, tak je to v podstatě, dá se říct, pětiletý úvěr, a proti němu je pětiletý dluhopis státní.

0: A se vede na úrovni jedna možnost investice versus jiná možnost investice, ale vlastně ten princip je víceméně stejný, jako kdyby si půjčovali ty peníze. Prostě ta úroková sazba je poskládaná jako věžička, kde máte několik těch patírek. Jedno to patro je samozřejmě inflace, jedno to patro jsou nejrůznější rizika, pokud je to rizikový úvěr, řekněme nějaký podnikatelský, tak je ta sazba větší, protože ta banka se tím chrání proti riziku, že by ten úvěr dopadl úplně špatně.
1: Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Vy jste zmínil inflaci. To je právě to, když Česká národní banka, a teď to vidíme, bojuje proti inflaci, zvyšuje úrokové sazby, tedy podporuje spoření na jedné straně, ale zdražuje úvěry. Jak jdou vlastně tyto tři efekty vzájemně dohromady?
0: No tak samozřejmě, co se týče úvěrování a naopak střádání peněz na vkladech, tak to jde svým způsobem spolu, ruku v ruce. Buď jsou úrokové sazby vysoké, což jaksi potlačuje spotřebu a podporuje spíš to ukládání. Ale zajímavý efekt, řekl bych, je pak přes tu inflaci, protože můžou nastat situace, minimálně v některých extrémních případech, kdy centrální banka třeba i zvýší úrokovou sazbu v tuhletu chvíli, tím vysílá signál na celý ten finanční trh, do celé ekonomiky, že v tuhletu chvíli poptávkové tlaky budou menší, protože všichni začnou spořit a nikdo si nebude půjčovat. Tím pádem inflace klesne a bude možné v budoucnu potom úrokové sazby snižovat. A pokud se budeme bavit třeba o hypotékách, což je třeba pětiletá fixace té úrokové sazby, to znamená, ta je vlastně vychází z naší představy o tom, jak budou vypadat úrokové sazby pro nejbližších 5 let, no tak ten delší konec těch 5 let už může být nízko díky nízké inflaci. A paradoxně se může stát, že přestože v tuhle chvíli centrální banka zvýšila úrokovou sazbu, tak úrokové sazby na hypotékách třeba můžou dokonce i klesnout v důsledku právě tohleto efektu. Takže tam ta jaksi vazba potom už záleží na tom, o jakém časovém horizontu se bavíme, o jaký produkt se jedná a podobně.
1: Michale, my jsme se opět přiblížili velmi rychle k závěru našeho povídání. Když se podívám na to, co jsme řekli, lze jednoduše říci, kdy je úvěr vlastně hlavním motorem hospodářského růstu, hospodářství a české ekonomiky a kde leží ta hranice mezi zdravým financováním ekonomiky a už přílišným zadlužováním?
0: No, tak ta hranice leží tam, kde končí rozumná úvaha o tom, aby ten dlužník ten úvěr bez problému ustál. Takhle jednoduché to je. Nesmí prostě se to přehánět s těmi dluhy a stejně to je prostě potřeba neustále opakovat. Přestože tady můžeme chválit dluhy od rána do večera, jak pomáhá ekonomice, čas od času se stane, že některý úvěr nevyjde prostě. Je to tak, je to riskantní, ale to je jako když jdeme ven na ulici, čas od času se stane, že někoho z nás něco přejede. Tak to prostě je a komu se to nelíbí, tak zůstane sedět doma, ale prostě ten svět si neužije. Tak stejně tak, kdo prostě se štítí úvěru, ať si je nebere, nikdo mu to samozřejmě nenutí, ale hold, ten jeho život bude svým způsobem chudší, protože spousta ekonomických příležitostí mu v důsledku toho uteče.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o dluhu, o tom, kdy je dobrý a kdy špatný. Vše samozřejmě závisí na tom, jak dobře rozumíme principům úvěrování a doufám, že jsme dnes společně s Michalem Skořepou, ekonomem České spořitelny, přispěli k tomu, abyste rozuměli lépe. V příštím díle se posuneme o krok dál, protože jakmile máme své výdaje pod kontrolou, tak umíme pracovat s úvěry, máme vytvořenou finanční rezervu, nezapomeňme, tak přichází otázka, jak nechat peníze pracovat pro nás. Budeme se věnovat investování. A já za dnešek děkuji Michalu Skořepovi ještě jednou. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: A těším se na příště. Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Aleš Hrdlička, světoznámý antropolog a lékař, přestože většinu času prožil v zahraničí, zůstal vlastencem.
4: Narodil se v roce 1869 do rodiny humpoleckého truhláře. Když mu bylo 13, otec se rozhodl odejít s rodinou do Ameriky. Chtěl uniknout bídě a špatným sociálním poměrům, v nichž v tehdejším Rakousku-Uhersku žili.
3: Aleš Hrdlička pracoval v Americe prvních 7 let v továrně na doutníky. Později vystudoval medicínu a stal se univerzitním lékařem. Svou vědeckou kariéru zcela zasvětil fyzické antropologii.
4: Stotožňoval se s teorií Charlesa Darwina o jednotném původu živočišných druhů. Totéž předpokládal i u člověka. Mimo jiné prokázal, že původní

0: Obyvatelé Ameriky přešli přes Beringovu úžinu z Asie.
1: Hrdlička stál u zrodu antropologického oddělení Amerického národního muzea. Za svůj život tam shromáždil největší sbírku srovnávací antropologie na světě.
0: Ve svých projevech pro americký rozhlas mluvil o významu svobody a o situaci v meziválečném Československu. Po Mnichovské dohodě zorganizoval protestní akce amerických krajanů. Vědeckými argumenty vyvracel nacistické učení o nadřazenosti rasy. Antropolog Aleš Hrdlička zemřel v roce 1943.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Silničáři zbourali dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. Ukrajina zpřístupní dokumenty o voliňském masakru. Fotbalisté Anglie hrají s Francií na mistrovství světa. A počasí dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Místy se můžou objevit i bouřky. A teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
4: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
5: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
4: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
6: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
4: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
3: Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se toho záznamu Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil taky, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století.
7: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Guglwaldu otevře Sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si můžou stezku projít ve 14, 15 a 16 hodin. Fotbalisté Anglie bojují s Francií o třetí místo na světovém šampionátu. Konečný výsledek už by měl znát Tomáš Petr.
8: Před pár okamžiky skončilo gólově bohaté utkání o bronz. Angličané nakonec porazili Francii 6-4 i díky hattricku, který zaznamenal Saka. Na straně poražených se trefil dvakrát Kylian Mbappé, který tak na tomto šampionátu zaznamenal 10 branek. Osamostatnil se na čele střelecké tabulky o dva góly před Messim, kterého ale zítra čeká finále s Argentinou proti Španělsku. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy taky bouřkami. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu a Čína vyšetřuje zadržovaného Čecha kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
0: Týden plus.
2: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili ve středu poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Jak doplňuje redaktorka Daniela Prichtová, opozice to rozporuje.
3: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
3: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
5: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny.
2: Jak se k novu zavedení EET staví podnikatelé? Na to se moderátor Tomáš Pavlíček zeptal generální ředitelky Asociace malých a středních podniků Evy Svobodové.
6: Není to názor pouze naší asociace, ale vlastně všech organizací, které zastupují podnikatele, ať už je to Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů a další, že opravdu máme za to, že tento nástroj by mohl narovnat trh, to znamená omezit šedou ekonomiku a nekalou konkurenci, protože ten systém cash only vlastně stlačuje ceny pod reálné náklady poctivých podnikatelů a s tím se naši členové velmi těžce potýkají.
7: A neobáváte se, že bude víc byrokracie, jak si myslí opozice, tedy KDU, ČSL a ODS?
6: Nebudu se asi moc vyjadřovat k tomu, co říká KDU, ČSL a ODS, protože tato stanoviska jsou dlouhodobě známá.
7: Ano, ale co vy si myslíte, bude víc byrokracie nebo ne?
6: Ale pokud se týká byrokracie, tak za nás mohu říci, že máme za to, že opravdu tomu tak nebude. Co vítáme je, že vlastně nové EET 2.0 je bez povinnosti vydávat papírové účtenky, bez nutnosti pořizovat si nové zařízení, protože i ministerstvo financí vlastně nabízí zdarma software nebo aplikaci do chytrého telefonu. To znamená, tyto náklady podnikatelům odpadají. Dokonce je tam slibováno i sleva na dani 5000 korun v tom prvním roce pro ty nejmenší podnikatele. Správně jste také uvedli, že se podnikatel, který je živnostníkem a je v prvním paušálním režimu do milionu tržeb ročních, se může rozhodnout pro takzvané EET off a nebýt součástí EET, ale zvyšují si mu ty měsíční daně na 1500 korun.
2: Říká generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. Průmyslové podniky v Evropské unii možná budou moct vypouštět škodlivé emise oxidu uhličitého oproti původním plánům déle. A to i po roce 2040. S tím počítá návrh na revizi systému emisních povolenek ETS 1, který v pátek představila Evropská komise. Unijní exekutiva chce ale zároveň podniky důrazněji motivovat k dekarbonizačním projektům. Jaké hlavní změny systému ETS 1 komise navrhla? Na to se moderátorka Lenka Vahalová ptala zpravodajky Českého rozhlasu v Bruselu Zdeňky Trachtové.
8: Základem té navrhované změny je, že se tempo snižování emisí zpomalí. Podle dnes platných pravidel by podniky měly emise postupně snižovat a povolenky potřebovat čím dál méně, takže by systém emisních povolenek skončil kolem roku 2039. Návrh Evropské komise ale počítá, že se to celé zpomalí a že si firmy budou moct emisní povolenky kupovat dále i po roce 2040. Navíc budou dál i po roce 2030 podniky dostávat část emisních povolenek zdarma. Ovšem, nově budou muset pro jejich získání předkládat a realizovat různé dekarbonizační plány a projekty. Podle návrhu by Evropská unie firmám poskytla 80% bezplatných povolenek předem, pokud předloží plán investic do dekarbonizace, no a zbylých 20% by pak firmy získaly po zrealizování, po uskutečnění těchto investic. Návrh komise počítá také s možností využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity. To znamená, že firmy budou moct část svých emisí vykompenzovat tím, že budou podporovat kvalitní zahraniční projekty na snižování emisí.
9: Jak má ta podpora dekarbonizace vypadat?
8: Evropská komise se chce silně zaměřit na investice. Vzniknout má takzvaná banka pro průmyslovou dekarbonizaci, která bude mít k dispozici 100 miliard eur. Členské státy také budou povinny vynaložit aspoň 50% svých národních příjmů z emisních povolenek na investice právě do dekarbonizace. A to právě u těch průmyslových odvětví, která povolenky nakupují. A jak už jsem říkala, tak průmyslové podniky budou moct emisní povolenky dostávat zdarma pouze, pokud budou zároveň pracovat na dekarbonizaci své výroby. Nemělo by se tedy dál stávat, že s povolenkami budou spekulovat, jak na tiskové konferenci uvedl eurokomisař pro klima a čistý růst Wopke Hoekstra.
10: Naším cílem je podpořit průmyslová odvětví, která jsou srdcem evropské ekonomiky. A toho dosáhneme prodloužením bezplatných povolenek i po roce 2030. Ovšem výměnou za investice těchto společností do dekarbonizace v Evropě. A to je jeden z klíčových rozdílů oproti minulosti. Bezplatné přidělení emisních povolenek neznamená přidělení peněz. 100% těch bezplatných povolenek bude muset být v Evropě investováno do dekarbonizace.
8: Návrh této reformy teď půjde do klasické legislativní procedury, to znamená, že o něm budou jednat Evropský parlament i členské státy. A očekává se velký boj, protože různé členské státy mají diametrálně rozdílné pohledy na tu revizi ETS.
9: Česko patřilo k zemím, které po Evropské komisi žádali velmi významné rozvolnění systému ETS. Komentovali už vládní představitelé ten návrh?
8: Ano, vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO na síti X prohlásil, že průmysl potřebuje ještě razantnější opatření, než jaká komise představila, a vláda to prý bude ve vyjednáváních prosazovat. Nekomentoval zatím, jak konkrétně chce vláda ten komisní návrh dále upravovat. To zásadní rozvolnění systému požadují dlouhodobě kromě Česka třeba také Itálie, Polsko či Slovensko. Naopak podle představitelů Finska, Švédska či Španělska by Evropská unie ten fungující systém neměla oslabovat.
2: To byla z Bruselu naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Ukrajinský parlament schválil tento týden nového premiéra. Je jím manažer Serhij Korecký. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů. Otazník ale visí nad ministrem obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve čtvrtek požádal parlament, aby do čela rezortu potvrdil Jevhena Chmaru, dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova protestují tisíce Ukrajinců, jak doplňuje redaktor Dominik Tesár.
11: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Svyridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
12: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
11: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil.
2: Dá se Fedorův odchod interpretovat jako sport technologického nadšence se zastáncem klasického vedení války? Moderátor publicistiky Tomáš Pancíř o tom mluvil s vojenským analytikem a bývalým členem vedení armády Slovenské republiky Pavlem Mackem.
13: Je to trošku zložitější a komplexné, ale bohužel tento spor mezi ministrom obrany a velením ozbrojených síl pretrvával dlhšie a vlastne je to trochu nešťastné, ale bohužiaľ prezident Zelenský to musí nejako riešiť. Ale tu je treba povedať dve dôležité veci. Poprvé, jeden aj druhý majú čiastočne pravdu. Minister Fedorov zaviedol mnohé reformy, bol v tomto veľmi úspešný. Na druhej strane sa mu dá vyčítať, že si vyberal iba hrozienka a venoval sa len tomu, čo bolo populárne a v čom sa mu darilo, a armáda potrebuje komplexné zabezpečenie. Tu je ten rozdiel, že to nejde ani o nejaké tradičnú vojenskú kultúru. Ukrajinská armáda prešla reformou, teraz boli pripravené ďalšie, ale to podstatné je, že tá armáda potrebuje nielen technologicky modernizovať, na konci je stále vojna, brutálne násilie, v ktorom zomierajú ľudia, nie je to počítačová hra, a tá armáda poukazovala na to, že potrebuje okrem týchto modernizačných prvkov a tých budúcich prísľubov, že potrebuje aj okamžitú pomoc, či už v zákopoch, skrátka, keď vojak krváca v zákope, musíte mu dať to zastavenie krvácania a zároveň musíte riešiť aj tú budúcnosť a modernizáciu. Takže v tomto bol hlavný spor medzi týmito dvomi stranami, pričom Fedorov bol úspešný modernizátor, ale nevenoval sa úplne všetkým veciam, ktorým sa venovať mal.
14: Ukrajinský prezident poveril dočasným vedením ministerstva obrany dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhenie Chmaru. Je to dobrá voľba?
13: V tomto momente je to dočasná voľba, taká, ktorá je akceptovateľná pre všetky strany. Za prvé, to nebude znamenať, že sa okamžite zastavia tie reformy, naopak tie môžu kľudne ďalej pokračovať. Bude akceptovateľný aj pre velenie armády a medzi tým sa môže hľadať racionálne riešenie, nová vhodná osoba ministra. Podľa mňa je to trochu nešťastné, lebo možno, že by sa dalo sklbiť tie pozície aj ministra obrany, reformátora a zároveň ozbrojených síl, ktoré musia tú vojnu vybojovať.
2: Odhaduje vojenský analytik Pavel Macko. A o situaci na Ukrajině jednala v Paříži v pondělí koalice ochotných. Náš zpravodaj Martin Balucha schůzku sledoval.
15: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
16: Rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
15: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany.
0: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Čínské úřady minulý měsíc zadržely českého občana. Ve středu to potvrdila česká diplomacie s tím, že je se zadrženým v kontaktu. Ve čtvrtek pak čínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že je Čech vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Peking taky upozornil na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Podle české vlády spolu ale tyto dva případy nesouvisí. S tím nesouhlasí synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis.
17: Za prvé, čínská vláda sama obě kauzy do souvislosti dala, protože je zmiňovala ve stejném prohlášení. A za druhé, ano, Peking tyto nástroje využívá. Využívá je poměrně pravidelně v rámci toho, čemu říkáme hostage diplomacy. Takových případů bylo opravdu více. Nejznámější z nich je například případ takzvaných dvou Michaelů. Jednalo se o dva kanadské občany, Michaela Kovriga a Michaela Spavora, kteří byli zadrženi krátce poté, co Kanada na základě mezinárodního zatýkače zatkla finanční ředitelku Huawei, paní Meng Wanzhou v Kanadě. A obvykle to má nějaké společné rysy. V nějaké západní zemi nebo v nějaké cizí zemi je zadržený čínský občan na základě dobře vyfutrovaných právních problémů. Na druhou stranu Čínská lidová republika zatkne nějakého náhodného občana té dané země v reakci na to. Vidíme, že ta obvinění vznesená proti němu často bývají dost vratká a problematická.
18: Když se vrátím k té české delegaci, která do Číny zamíří, podle opozice by za těchto okolností Tomio Okamura jet do Číny neměl, koalice tu misi zase hájí, cílem je podle ní podpora cestovního ruchu. Jak to vidíte vy, jak se ta kauza zadržení Čecha na té návštěvě může podepsat?
17: Za prvý, jestli to obhajují cestovním ruchem, tak mi to přijde absurdní, protože jestli Čína náhodně zatýká české občany, tak to asi není vhodná turistická destinace, zejména ve chvíli, kdy tam právo je obtížně vymahatelné. K tomu bych ještě dodala, že parlamentní diplomacie obvykle směřuje k tomu, aby se rozvíjely přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. A ve chvíli, kdy si tímto způsobem zatýkáme vlastní občany, tak asi přátelské vztahy nemáme. Pan předseda Okamura to obhajoval tím, že by třeba mohl otevřít nějaké kanály a zmínit ten případ, ale k tomu parlamentní diplomacie skutečně neslouží. Tyhle ty věci má dělat vláda, zejména ministerstvo zahraničí. Takže to načasování považuji za krajně nešťastné.
18: Na to já jsem se vás právě chtěl zeptat, protože Tomio Okamura konkrétně řekl, že to má na starosti ministerstvo zahraničí, jak říkáte vy, nicméně pokud ho požádá, tak je připravený v té otázce spolupracovat. Podle vás tedy předseda České sněmovny v tomto kontextu nemůže nic změnit, bude ho čínští představitelé se na něj dívat čistě jako na ekonomickou misi?
17: Já si myslím, že parlamentní diplomacie v tomhletom skutečně může hrát pouze minimální roli. Naopak si myslím, že to vysílá špatné signály, které říkají, že předseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura, tomu případu nepřikládá dostatečnou váhu. Znovu jenom dodávám, že ten daný občan přijel do Číny patrně na pozvání čínské strany. Měl zde podle některých informací certifikovat čínská letiště, což znamená, že jej Čína měla pustit do své kritické infrastruktury a právě, že přístup do té kritické infrastruktury, kterými i civilní letiště z čínského pohledu jsou, můžou potom způsobit, že Čínská lidová republika může znést obvinění, která souvisí právě s porušením státní bezpečnosti. Takže ten případ skutečně vypadá, jako kdyby to čínská strana na toho daného občana nahrála, jako kdyby si to připravila a udělala to úmyslně.
2: Se sinoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis mluvil moderátor Vojtěch Tomášek. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně ve čtvrtek informovalo, že policie před týdnem zahájila úkony trestního řízení. Kriminalisté Foldynu na 14 dnů vykázali z domu a zabavili mu několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Podrobnosti v našem vysílání popsal investigativní reportér Artur Janoušek.
19: Policie minulý týden právě kvůli domácímu násilí vykázala z domu. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka k tomu vydal tiskovou zprávu, podle které policie řeší ten Foldynův případ nejen jako týrání osoby žijící ve společném obydlí, ale také jako týrání svěřené osoby. Navíc je Foldyna podezřelý z toho, že to týrání mělo probíhat dlouhodobě a pokud jde o ty svěřené osoby, podle našich informací se jedná právě o děti.
20: No a už máme nějaké vysvětlení od Jaroslava Foldyny?
19: Když jsme ho zastihli ve středu při jednání sněmovny, potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Pak hned rozhovor ukončil a zamířil do prostor ve sněmovně, kam novináři běžně nesmí. Po cestě jen opakoval neustále, že na další otázky, třeba co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému docházelo, k nějakému násilí, tak řekl, že na to nebude odpovídat a pokládání dalších otázek označil za obtěžování.
21: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
19: My jsme Foldynu oslovili znovu kvůli té nové informaci státního zastupitelství o podezření stírání dětí. Foldyna ale mobil nebral a na dotaz zaslaný v SMS nereagoval. Oslovili jsme už v úterý i jeho manželku, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten celý případ je teprve na začátku a Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Mluvčí SPD Lenka Čejková nám napsala, že SPD hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrt století soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD tak prý bude čekat na výsledek šetření policie.
2: Případ bude dál sledovat investigativní reportér Radiožurnálu Artur Janoušek, který byl hostem moderátorky Lucie Vobálenské. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to v úterý večer ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní, jak dodává redaktorka Veronika Sudková, se srazil se zdravotnickým vozem.
1: Funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
4: Zároveň řekl, že pokud se jeho vina prokáže, na funkci rezignuje. Deníku Blesk oznámil, že v případě trestního stíhání nevyužije svoji poslaneckou imunitu. Vládní zmocněnec pro klima se teď kvůli vyšetřování dočasně nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Podle rezortu by případný zástup za Turka mohl zajistit úřad vlády. Oficiální vyšetřování se ale podle dopravního experta a právníka Roberta Šťastného může protáhnout.
22: Vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamera tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců.
4: Policie teď vyšetřuje, kdo srážku zavinil. Podle dopravních pravidel má právo přednostní jízdy i to zdravotnické vozidlo, které převáží biologický materiál, v tomto případě krev. Musí mít ale zapnutý maják a sirény. Pokračuje bývalý ředitel Jihočeských záchranářů a senátor za hnutí Tábor 2020 Marek Slabý.
23: Řidiči mají tomuto vozidlu dát přednost, mají mu umožnit plynulý příjezd a nečinit mu žádné překážky nebo cokoliv jiného v tom provozu.
4: Pokud ale jede na červenou, tak i přes právo přednostní jízdy musí jet výrazně opatrněji. Vyšetřovatelé tak budou zkoumat, jestli i řidič zdravotnického vozu nemohl svoji jízdu uspůsobit. Policie proto vyslýchá všechny zúčastněné a vyhodnocuje veškeré kamerové záznamy. Turek čelí i kritice ze stran opozice. Ta Turka vyzvala, aby rezignoval na všechny politické funkce.
2: Natáčela redaktorka Veronika Sudková. Areál Dolních Vítkovic i letos zaplnili tisíce lidí. Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména i desítky diskuzí. Ve středu v pravé poledne tam totiž odstartoval festival Colors of Ostrava. A například po 17 letech se do Česka se svým vystoupením vrátil Moby. Jak se festival proměnil a co zůstalo z jeho původní myšlenky, na to se moderátor Vojtěch Tomášek zeptal zakladatelky Colors of Ostrava Zlaty Holušové, která ještě do loňska působila i jako jeho umělecká ředitelka.
24: No, zůstala stejná touha objevovat, přinášet nové věci, žánrově se nevymezovat, tedy být v celé té škále zajímavé hudby, která je dostupná a kterou lze získat. Zůstala ta snaha přinášet nové neotřelé věci a to je skvělé.
18: Ten festival už dávno tedy není jen o hudbě, vedle koncertů nabízí taky debaty, vědu, jak jsme říkali, v roce 2016 přibyl Melting Pot, tedy právě prostor pro přednášky a další akce. Co za tou proměnou stojí?
24: O vzniku Melting Potu jsem rozhodla já, protože jsem cítila tu potřebu našim návštěvníkům, kteří jsou velmi vzdělaní a chytří a zvídaví, přinesí něco jiného než hudbu. Byli jsme tehdy úplně první v České republice, nikdo to nedělal, aby spojoval hudbu s přednáškami, s mluveným slovem a podobně. A vlastně od počátku Melting Potu vystupovali na něm velké světové hvězdy, jako Timothy Snyder, velký světový historik a mnoho dalších. Takže fórum mělo obrovskou ambici být skutečně významným centrem myšlení ve světě.
2: Říká zakladatelka Colors of Ostrava Zlata Holušová, která uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
25: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
3: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
25: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Napsaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
3: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
25: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
3: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul baruna po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
0: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Téměř celé Česko zasáhnou dnes silné bouřky, varují předtím meteorologové. Výjimkou bude jen severozápadní polovina území. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Při páteční bojové akci v Jordánsku přišli o život dva američtí vojáci. S odkazem na oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě o tom informuje agentura Reuters. Vojáci podle ní přišli o život v boji, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům balistickými raketami a drony. Jeden americký voják se i nadále pohřešuje. Německo na základě množících se zpráv a informací od zpravodajců zvýšilo svůj stupeň bezpečnostní pohotovosti. Místo dosavadního abstraktního stupně tak nově platí vysoký stupeň ohrožení. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Terčem útoků podle něj může být německá infrastruktura, instituce, ale i jedinci. Plány případného útoku na Německo jsou ale, jak uklidňuje Dobrindt, předem jasně rozeznatelné. Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančic na Brněnsku 40 syslů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sysly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání jich v Česku 7 000. Fotbalisté Anglie mají po druhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Přitom už po poločase vedli 4-0. 3 góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
6: Neprůjezdná D7 u Panenského Týnce a taky Pražský okruh. Dálnice D7 je neprůjezdná ve směru z Prahy do Chomutova. Na 38. kilometru se stala vážná nehoda dvou osobních aut. Zasahují tam záchranné složky a policie zastavila provoz. Odklon je vedený exitem 37 na Panenský Týnec. Jet můžete po souběžné silnici nižší třídy a zpět na dálnici se vrátíte v Lounech. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do dnešních 11 hodin dopoledne. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19, kamiony v exitu 26. A drobné zpoždění naopak naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Tady je asi 5 minut zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Přes den bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Zrození moderní občanské společnosti, ale i politické procesy, represe a teror ve jménu obecného blaha. To všechno přinesla Velká francouzská revoluce, která začala v červenci roku 1789. Právě francouzské revoluci a také příběhu jednoho z jejich protagonistů, Louise de Saint-Just, se budeme věnovat v příštích minutách. Průvodcem nám bude historik Vladimír Vokál. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
0: Historie Plus.
8: Než se pustíme do samotného revolučního dění, pojďme si nejprve říct, co vlastně podané krále Ludvíka XVI. Vedlo k tomu, že se začaly bouřit. Jaká byla ve Francii tehdy situace?
9: V té době království prožívalo, dalo by se říci, dvě krize. Za prvé, státní finance se ocitly v totálním kolapsu, v totálním rozkladu, dluhy rostly a hlavně ty provozní náklady na ten honosný dvůr ve Versailles byly velmi extrémní a příkladem mohly být tehdy ty výdaje královny Marie Antoinety, která si v době de facto hladomoru a neúrody stavila hezkou vesničku poblíž Trianonu. A kromě toho bylo nákladné i financování toho amerického boje za nezávislost. To byly opravdu stovky tisíc až miliony livrů. No a ta druhá krize, ta spočívala v tom, že náklady na státní výdaje hradily pouze daně třetího stavu. Svobodných sedláků, měšťanů a šlechta daně neplatila. No a přitom třetí stav neměl žádná práva a BSIS to shrnul v tom svém slavném pamfletu krásnými slovy. Co je třetí stav? Nic. A čím má být vším a přitom pouze žádá, aby byl alespoň něčím. A k tomu vznikal v té době ještě navíc čtvrtý stav. Takový protoproletariát, rodící se třída pracujících, nevolníci na venkově, dalo by se říci první dělnická třída, dělníci ve městech, a ti žili doslova z almužny. No a bylo vlastně jenom otázkou času, kdy se ti neprivilegovaní vzbouří, vynutí se nějakým způsobem změnu. A teď šlo o to, jestli to bude změna jemná v rukavičkách, anebo jestli to bude krvavá revoluce.
8: Říká historik Vladimír Vokál. Ludvík XVI. Ve snaze situaci uklidnit svolal v červnu 1789 generální stavy. Jednání všech tří stavů, šlechty, duchovenstva a měšťanů. Jednání se táhlo, nedařilo se najít schodu. Nakonec se třetí stav s částí nižší šlechty a chudšího duchovenstva 17. června prohlásil národním shromážděním, které si dalo za cíl vytvořit ústavu. Král shromáždění sice schválil, ale pak proti němu poslal armádu. To neměl dělat. Už tak dost rozhořčení lidé vykradli tehdy královskou zbrojnici a 14. července 1789 přepadli vězení Bastila, symbol útisku. Dobytí Bastily nemělo, kdo ví, jaký strategický význam. Tehdy bylo v celé vězeňské pevnosti jen 7 lidí a žádný z nich nebyl vězněm politickým. Ovšem symbolický význam byl značný. Prostí obyvatelé věděli, že to půjde. Saira, jak pak zpívali v písničce, jejíž úryvek jsme právě slyšeli. Zjistili, že se mohou postavit panstvu a vymáhat své požadavky. Spoury a útoky na šlechtická sídla se rozšířily po celé zemi. Revoluce se hned od začátku protnula s cestou jednoho vášnivého a bystrého mladíka, Louise de Saint-Just, který se narodil 28. srpna 1767.
9: Je to klíčová figura francouzské revoluce, patří mezi dva nejvýznamnější představitele jakobínské diktatury. Kdybychom si něco měli říct vlastně k tomu, jak se tam ocitl a jaký je jeho původ, tak Saint-Just vlastně vůbec nepocházel ze špatných poměrů. Dalo by se říci, že pocházel z venkova, docela bohatého venkova, z dobrých poměrů, žil v Pikardii, v Bérancourtu. Jeho otec byl vlastně vyslouženým vojákem a získal na základě toho šlechtický titul. To de Saint-Just. A matka pocházela zase z rodiny zámožných notářů. Díky tomu získal tedy velmi kvalitní vzdělání. Nepatřil tedy k žádné lůze, k žádné spodině. Studoval u reformního náboženského řádu oratoriánů. Tam mohl vlastně získat přístup k zakázaným proskribovaným autorům těch osvícenských myslitelů. Tam tehdy v těch knihovnách bylo opravdu obrovské množství zakázaných. No a pak vystudoval práva v Remeši, což byla prestižní škola, královská škola, kde se poznal s kritiky monarchie vlastně přímo. Z očí do očí si mohl sdělovat, dejme tomu, ty nejkritičtější názory na francouzskou revoluci. A od té doby vlastně by se dalo říci, že se stal součástí toho reformního hnutí, které kráčelo k té revoluci jako takové.
8: Říká Vladimír Vokál. O Saint-Justově cestě do středu revoluce rozhodly ještě další aspekty. Louis se totiž zamiloval do dívky, která se ovšem jeho rodičům vůbec nezamlouvala. Mladík se proto rozuřil, své matce ukradl peníze a šperky a uprchnul do Paříže. Nakonec byl dopaden, zatykač na něj podepsal sám král Ludvík XVI. Saint-Justova matka souhlasila s tím, aby byl Louis umístěn v Paříži do detence, jakési polepšovny nebo vězení pro mladistvé.
9: V té polepšovně Saint-Just právě sepsal své první významné dílo. Byla to pornografická poema Organt, což by se dalo říci, že je jakási velmi ostrá, jízlivá až vulgární kritika dvora ve Versailles a Ludvíka XVI. No a to vydal anonymně během revolučního roku 1789. Tím se tak trochu proslavil. I když to bylo anonymní, tak jeho přátelé věděli, že ji vydal on. A to už tedy se ocitáme v té francouzské revoluci, kdy král svolává generální stavy, kdy se státní finance ocitly opravdu v krizi a začíná francouzská revoluce.
8: U dobytí Bastily, stejně jako u zasedání Národního shromáždění, mladý Saint-Just osobně byl. V předcházejícím roce byl totiž propuštěn z detence a vydal svou knihu a pak nějakou dobu pobýval v Paříži. Patrně se tam setkal s vůdčí osobností první fáze revoluce, Mirabeauem a možná i dalšími. Toužil více se zapojit do politiky a stát se poslancem shromáždění, ale nemohl. Volební právo a to jak aktivní, tak pasivní měli tehdy ve Francii muži starší 25 let a Saint-Justovi bylo jen 22. Musel si tedy ještě počkat. A právě tyto roky čekání byly podle Vladimíra Vokála docela zásadní.
9: Po pádu Bastily se Saint-Just vrátil do Bérancourtu, tam zakládá jakobínský klub, tam zakládá Národní gardu, stává se velmi významným představitelem té místní samosprávy. Už od začátku vzhlíží k těm radikálnějším proudům francouzské revoluce, schlíží k Robespierrovi, se kterým si už tehdy vyměňoval dopisy, seznámil se asi zřejmě s ním v Paříži. Začal psát. A to je to klíčové. Napsal první svůj teoretický spis, který se jmenuje Duch revoluce a francouzské ústavy a v něm se ukázal jako velmi zásadní kritik církve. Jednoznačně usiloval o to, aby církev ztratila politickou moc, souhlasil s tím, aby se z duchovních stali jenom státní úředníci a souhlasil i se zabavením církevního majetku. Ale, a to je důležité, byl stále konstitučním monarchistou. Nechtěl se sadit v té době ještě krále, i když k němu byl velmi extrémně kritický. No a tahle změna nastala až v roce 1791, kdy král utekl, kdy se pokusil o ten útěk. To bych řekl, že je klíčový rozcestník francouzské revoluce. Do té doby se revolucionáři nerozlišovali na to,
20: jestli chceme jít s králem anebo proti králi. Vlastně všichni se shodli na tom, že král by měl být v čele té revoluce, měl by usilovat o změny. O republice nebyla ani tak moc řeč. Možná Marat, ten nejradikálnější z radikálních, usiloval o to, aby král byl, dejme tomu, sesazen. Ale Sanchez ne. Ale ten útěk, to bylo memento, to byl zlom. Král s rodinou utekl v červnu 1791, následně byl zadržen, trochu díky náhodě, ve Varen. Když se Kočár s tím zadrženým monarchou vracel zpátky do Paříže, tak Sanchez je jako plukovník národní gardy doprovázel, protože to procesí jelo přes Blarancourt a tehdy poprvé viděl krále tváří v tvář.
8: Rok po králově útěku v září 1792 je pod vedením George Dantona monarchie svržena a je vyhlášena republika, kde jsou si všichni občané rovni. Louis de Saint-Just je u toho. V srpnu 1792 mu totiž konečně bylo 25.
20: Na přelomu srpna a září 1792 je zvolen do konventu jako jeden z nejmladších poslanců. Konvent byl francouzský parlament a v parlamentu vzbudil pozornost. Byl vyloženě jemným ženským typem. Kdybyste se podívali na ten jeho portrét z té jeho éry, tak to nebyl žádný zemitý revolucionář jako Danton nebo Marat nebo jiní Mirabeau. Byl štíhlý s dlouhými vlasy, s dívčí tváří, nosil vysoký klobouk, v uchu měl náušnici, což byl tehdejší projev dandyovství, budil obrovskou pozornost. A hned prvním velkým tématem, když se dostal do toho parlamentu, tak se stal proces s králem. Co s králem dál? Už nebylo království, byla republika. Máme držet krále v zajetí, máme si ho držet jako vyjednávací pozici pro monarchie, které proti nám bojují. Máme ho popravit. Poprava nebyla v té chvíli ve hře. Možná jenom ti nejradikálnější požadovali popravu. Ale pak přišel Saint-Just a přihlásil se v konventu o slovo a pronesl svůj, řekl bych, nejúžasnější projev kariéry, který ho proslavil a nebyl už jedním z mnoha, ale byl

0: gilotínou. Jeden z nich, Camille Desmoulins, před popravou údajně řekl: Nestůry, které baží po mé krvi, mě dlouho nepřežijí. Měl pravdu. I když tehdy se gilotina prakticky nezastavila a bystrý pozorovatel mohl tušit, že málo kdo jí ujde. To bylo na jaře roku 1794 a i Louis de Saint-Just toho měl nejspíš dost. Vladimír Vokal se domnívá, že patrně zpytoval svědomí. Odešel z Paříže, pobýval na vojenských misích, v červnu pak bojoval ve zmíněné bitvě u Fleurusu a napsal své stěžejní dílo Fragmenty republikánských institucí.
1: To je první pokus o sociální stát. Je to první teoretické dílo, které by se dalo nazvat dílem raného socialismu nebo raného sociáldemokratismu. Je to první koncepce, která měla z instituční zvůle francouzského státu vytvořit, dejme tomu legislativně, solidní sociální zázemí pro obyčejné lidi. Chtěl zavést takzvanou veřejnou doménu, která by měla přerozdělovat výnosy z daní a ze státního majetku a přerozdělovat je nejchudším vrstvám společnosti. Chtěl zavést bezplatné školství, zavést invalidní důchody, rozšířit systém siročinců, vzdělávací výchovný systém měl být standardizovan.
0: Co se týče zmíněné ústavní výchovy dětí, poslechněte si, co k tomu Saint-Just napsal.
2: Na dětech se nesmějí vykonávat tělesné tresty, ani se nesmí hladit. Stát zajistí dětem stravování, které musí obsahovat kořenovou i klasickou zeleninu, ovoce, mléko a chléb. Děti se stravují společně. Mají plátěné stejnokroje, spí na podložkách, a to alespoň 8 hodin denně. Musí se naučit jízdu na koni, cizí jazyky a tráví čas v přírodě.
1: Kdybyste si pročítali ty fragmenty tak, jako kdybyste četli sociální chartu Evropské unie 20. století, tak daleko on šel a prohlásil tam to důležité v rámci fragmentů. Revoluce zamrzla a proměnila se v krvavou lázení něčeho, pod co se už nemůžu podepsat. Začal pochybovat o revoluci a chtěl udělat krok zpátky.
0: Ale na to už mu nezbyl čas. Zbytky opozice, ale také živnostenské a podnikatelské kruhy už měly Robespierrova teroru dost. A nešlo jenom o gilotínu, ale také o to, že jakobínská centrálně řízená ekonomika rozhodně nebyla řešením krize, která Francii trápila. I uvnitř jakobínů měl Robespierre se Saint-Justem odpůrce, zejména kolem extremistů, jako byli naši známí z Vandé, Collot d'Herbois a Biot Varennes. Bylo tedy zorganizováno spiknutí, které vedlo k zatčení Robespierra, Saint-Justa a dalších 27. července 1794. O dva dny později skončili kde jinde, než pod gilotínou. Francii pak ovládlo direktorium, které poté, co si to vyřídilo s příznivci jakobínů, oficiálně ukončilo revoluci. A jak by na závěr našeho povídání osobnost Louise de Saint-Just shrnul historik Vladimír Vokal, autor knížky Saint-Just, krvavý démon francouzské revoluce?
1: Musíme ho vnímat jako politika své doby, jako politika, který se dopustil zločinů, jako politika, který byl drsným vykonavatelem jakobínské diktatury a zároveň jako idealistu, který usiloval o lepší svět. Ale při vykonávání těchto myšlenek se dopustil zločinů, které ho nakonec museli smést a museli dovést k jeho politickému konci.
0: A to je z dnešní Historie Plus, kde jsme si povídali o francouzské revoluci a také úloze Louise de Saint-Just, všechno. Ukázky četl Libor Vacek, dramaturgický dohled měla Magdalena Šorelová a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
4: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
4: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
6: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.